0: Silnici 9 z Prahy do Mělníku, pozor na nehodu za Neratovicemi. U čerpací stanice MOL zasahují záchranáři u srážky dvou osobních aut a provoz je tam omezený. A na Českokrumlovsku zpomalte při průjezdu Vyšším Brodem. Na silnici 163 do Loučovic v ulici Míru pod Opatstvím havarovala koloběžka. I tam je záchranka, projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno i skoro jasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, k ránu se ojediněle objeví mlhy. Během dne pak bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Sarda.
3: 5,5 minuty po 2 hodině ladíte soutěž nočního radiožurnálu a dnes naposledy máte možnost získat audioknihu na radiokartě od Pavlíny Křivánkové s názvem Příbuzní. Knižní debut si autorka odbyla teprve před 3 lety a od té doby dále tvoří a vy můžete získat původně její hru četbu na pokračování pro Český rozhlas Dvojka Příbuzní, kterou nyní máme právě v podobě audioknihy. A tu namluvili herečky Anita Krauzová a Anna Kameníková. Tak kdo má zájem, je tu poslední šance seznámit se s příběhy dvou dívek, kdy jedna utíká před svou minulostí a druhá ji naopak hledá. Jak se spojí jejich osudy v příběh, který najdete v knize Příbuzní nebo v audioknize Příbuzní, tak to zjistíte, pokud budete právě teď volat na 221 552 155 nebo 255 na konci. A to platí pro ty z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Portugal the Man v nočním radiožurnálu a já připomínám, že stále můžete volat na 221 552 155 nebo 255 na konci. A to v případě, že máte zájem o audioknihu na radiokartě Příbuzní od Pavlíny Křivánkové. Seznámíte se s příběhy dvou dívek. Jedna hledá svou biologickou rodinu a ztracenou minulost. Druhá naopak před svou minulostí utíká. Jak se propojí jejich osudy právě v audioknize Příbuzní od Pavlíny Křivánkové, tak to zjistíte, když s námi budete soutěžit. Vyhrát audioknihu si dnes, protože je neděle, můžete úplně naposledy, takže ještě jednou připomínám telefonní čísla 221 552 155 nebo 255 na konci a volat můžete právě teď.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Roman Procházka, Marie Putnerová a novinka v nočním radiožurnálu Chtěl bych ti říct. A teď je před námi soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Příbuzní.
2: Ta osoba má oči úplně stejný jako já a Olina. Světlounce modrý jako led.
1: Dva světy a jedna pravda, která může všechno změnit.
2: Tohle má jako bejt můj fotr? Tahle kreatura?
1: Poslechněte si příběh o hledání kořenů z pera Pavlíny Křivánkové. Audioknihu Příbuzní na Radiokartě dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A ještě se sluší doplnit, že dnes tuto audioknihu na Radiokartě rozdáváme úplně naposledy. Pojďme zjistit, kdo z vás je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
3: Dobrý den, tady je Petr Lounej.
0: Petře, zdravím do Loun, zdravím na sever Čech. Než se tady pustíme do soutěžení, tak si vás trošku vyspovídám. Zkoušel jste dnes volat poprvé, nebo už jste to zkoušel během týdne?
3: Volal jsem loni 2. ledna.
0: Aha, tak to už je dávná historie. A znáte tvorbu? Ještě, a nevyhrál jste tehdy?
3: Ne, netrefil jsem to.
0: Netrefil jste to. No a znáte tvorbu autorky Pavlíny Křivánkové? Tak ona debutovala teprve před vlastně 2-3 lety s knihou Chalupa, takže je to poměrně, co se její tvorby týče, mladá autorka. A já vás dnes potěším, protože se s ní seznámíte. Tím, že je to poslední soutěžní den, tak není soutěžní otázka. A vyhráváte, já vám gratuluji.
3: To jsem rád, děkuju.
0: Není vůbec zač, tak nakonec to nebudu to teď počítat, ale od února 25 nebo 26 říkal vyšlo a vyhrál jste.
3: 2. ledna.
0: 2. ledna jste říkal, já myslel 2. února. Tak nakonec to tedy... Tak čekání se vyplatilo, to je důležité.
3: Já jsem volal, protože to nikdy nějak dlouho nevolal, tak jsem to zkusil.
0: Někdy to tak vyjde, někdy se to takhle sejde, že někdy opravdu ty telefony drnčí hned od první vteřiny soutěže a někdy má člověk větší příležitost. Tak jsem rád, že to dnes klaplo.
3: Dobře, já vám děkuju.
0: Není vůbec zač, poprosím, jenom vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Vydržím,
0: díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit v soutěži nočního radiožurnálu zase zítra, tradičně po 2. hodině, ovšem zítra je tu pondělí, nový týden a čeká tu na vás nová výhra.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Noc z pátku na sobotu patřila vědě. Letošní noc vědy byla věnována komunikaci. Návštěvníci tak luštili šifry, četli signály vlastního těla nebo hledali zprávy přicházející z vesmíru. A na Mendelově univerzitě v Brně zase zjišťovali, jak se předává informace voda s půdou nebo co se snaží sdělit naštvaný šváb člověku, který ho chce chytit.
1: Poznáte, co je to za zvuk?
2: Jelen, že by?
3: Odhaduje Robert, který přišel na noc vědy na Mendelovu univerzitu s tatínkem a dědečkem, potvrzuje Jakub Drimaj z Lesnické a dřevařské fakulty.
1: Právě jsme slyšeli říjného jelena. Když probíhá říje, tak ten zvuk vlastně vydáváme, aby jsme toho jelena divokého, skutečného vylákali na to, že hele, já jsem tady, jsem mladý, chci taky ty laně, pojď se se mnou zkontaktovat, jsem tvůj sok.
3: Vědci z Ústavu myslivosti ukazují, že zvířata komunikují mnohem víc než jen zvukem, jak se přesvědčil i Robert.
4: Já mám zajímavý pak, jestli si chcete čichnout.
5: Oh, vonilo ti to?
2: Jo, vonilo.
5: A co to připomíná?
2: No, trochu jako vanilku.
6: Držíte takovou malou ampulku?
1: Přesně tak. V tom jsou výměšky bobřích žláz, tak aby si všichni jako mohli čichnout, jak taková bobří značka smrdí.
6: Musím říct, že to je cítit velmi specificky, ale že by to úplně smrdělo, to zase říct nemohu.
1: Ono se to používalo v 17. a 18. století jako základní nosič pro parfémy.
3: A bobří pach není jedinou kuriozitou, kterou si tu návštěvníci najdou, dodává Robert.
2: Se mi moc líbila termovize. Pak ještě stopy a patrony.
3: Komunikaci tu ale vědci ukazují třeba i mezi vodou a půdou, objasňuje hydropedolog David Juříčka.
7: Ta půda má velmi důležitou hydrologickou funkci. Je to pilíř vlastně zadržování vody v krajině. A to je vlastně to, na co my jsme se letos soustředili, na to, jakým způsobem ta voda komunikuje s půdou.
6: My jsme teďka vešli k vám do laboratoře.
7: Ano, my si tady tu komunikaci ukážeme třeba tady na tom půdním horizontu.
6: To je taková tmavě hnědá půda.
7: Když kápneme z kapátka vodu na tady tento suchý horizont, tak vidíme, že ty kapičky nám po té půdě sklouznou. Kdežto když kápneme na tu část, která už je vlhká, tak vidíme, že ta komunikace probíhá naprosto perfektně, ta voda krásně se nám vsakuje.
6: Takže víme tomu, že vlastně voda láká vodu.
7: Ano, voda láká vodu.
3: A komunikovat dokážou i tvorové, které bychom jako hlasité možná neoznačili. Třeba madagaskarští šváby, ukazuje Luboš Purchart z Ústavu ekologie lesa.
8: Jsou specifický tím, že oni zvuk vydávají vlastně stlačením jejich průduchů v těle a to vydá syčivý zvuk. Já vám to můžu zkusit tady předvést, třeba se mi podaří, třeba budou hladění. No.
6: Právě držíte v ruce obřího švába a pěkně nadává.
8: Vůbec se mu to nelíbí, já se mu nedivím, ale nic se mu nestane. To,
6: ano, a oni opatrně ty šváby, ho vracíte do krabičky.
8: No, a oni ty šváby jsou hrozně odolní, takže šváby, jak je známo, jen tak něco nezabije. Oni přežijou i radiaci, takže pokud tady něco po nás zůstane po lidech, tak tohle to určitě.
3: Do letošní noci vědy se napříč Českem zapojilo více než 140 institucí. Návštěvníci mohli zkoumat komunikaci nejen zvířat, rostlin a půdy, ale i technologii lidského těla a vesmíru. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
1: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Cimrmani 60 let vyprodáno.
1: Velká debata s herci souboru.
0: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
1: I oslava 90. Miloně Čepelky.
0: Cimrmani
1: 60 let vyprodáno.
0: Už dnes od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy má Monika Chmilová.
3: Počet pacientů otrávených jídlem ze školní jídelny v pražském Újezdě nad Lesy už je nejspíš konečný. Žádné další případy už nečeká David Jelich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce. Po snědení uhlířských špaget onemocnělo více než 360 lidí. 50 z nich kvůli tomu skončilo v nemocnici a u 22 testy potvrdili salmonelózu. Na další výsledky se ještě čeká. Podle mluvčí pražské hygienické stanice jsou příčinou otravy nejspíš vejce použitá po datu minimální spotřeby. Ve vodojemu u obce Odolena voda byl včera ráno 4x limitu olova. Ukázaly to odběry, které provedly středočeské vodárny. Technici odebrali vzorky na 24 místech vodní soustavy. 23 z nich vyhovilo limitům. Další odběry v průběhu soboty už zvýšené množství kovů neukázaly. Voda i tak dál není pitná. Co znečištění způsobuje, není jasné. Vodárny kvůli tomu podali trestní oznámení. Na Slovensku ve Vysokých a Západních Tatrách platí první stupeň lavinového nebezpečí, informoval o tom server Aktuality.sk. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu pak může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat sněžné sesuvy a splazy. A v Náchodě dnes odhalí pamětní desku na počest slavného rodáka Josefa Škvoreckého. Připravil je nově vzniklý okrašlovací spolek GUT. Pamětní desku Josefa Škvoreckého zástupci spolku odhalí na jeho rodném domě v 9 hodin dopoledne, přesně 102 let od jeho narození.
0: Sport.
3: České tenistky se dnes utkají s Ukrajinou ve finále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu budou usilovat o 12. titul a první od roku 2018. Češky prošly do finále bez porážky, kdy zdolali Velkou Británii i Španělsko 2-0. Ukrajina je ve finále soutěže poprvé. Úvodní dvouhra začne v 11 hodin našeho času.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u Neratovic. Na Pražském okruhu se dnes v noci pracuje mezi Ořechem a odbočkou na Barandov. Na 17. kilometru pracovníci osazují pomocí jeřábu nový nosník mostu. Až do rána mohou podle potřeby také zastavovat provoz, počítejte proto raději s možným zdržením. Na nehodu pozor na silnici 9 z Prahy do Mělníku. Za Neratovicemi u čerpací stanice MOL havarovala dvě osobní auta. Na místo museli přijet záchranáři, je to ale s opatrností průjezdné. A následky nehody se zraněním překážejí také ve vyšším Brodu na Českokrumlovsku. Na silnici 163 do Loučovic pod opatstvím havaroval řidič koloběžky. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teploty klesají na 8 až 4 stupně, tam, kde už se uklidnil vítr, až na 2. Místy se mohou objevit i přízemní mrazíky, ojediněle i mlhy. Dnes čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Zaplněné parkoviště i příjezdové cesty. Tak to včera vypadalo v Lučicích na Přerovsku. V tamních sadech totiž začal samosběr jablek a hrušek. Vezmeme vás tam za chvíli v reportáži nočního Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Tears for Fears zazněly v nočním radiožurnálu a pojďme na avizované téma. Sadaři pokračují ve sklizni ovoce. Jablka a hrušky začaly česat také v sadech v Lučicích, které jsou součástí Bělotína na Přerovsku. Tamní pěstitel nabízí ovoce zájemcům i k samosběru a je o to velký zájem.
1: Výborné.
2: A toto je odrůda?
1: Rubín.
2: Takže ty berete.
1: Beru každopádně, určitě.
2: Ilona Vozáková vybírá výhradně sladší jablka, určená jsou totiž její vnučce a vnukovi, kteří pomáhají sbírat.
3: Pěkně pomalu a pěkně položí do kybrička. Tak, a ještě si vem jedno, Stalinko, ty taky.
2: Máte dvě přepravky, jaký je váš plán dneska?
1: No plné bedinky, aby jsme si nazbírali. My tak náhodně si vybíráme a jako všechny ty jablka jsou výborné.
2: A doplňuje manžel?
4: Vítězslav Vozák. A když sníme, co si natrháme, tak jezdíme pak do prodejny v zimě.
2: Ta cena zůstává stejná jako v předcházejícím roku, je to přiměřené vzhledem třeba k cenám v obchodech?
4: Za kvalitu si rádi připlatíme.
5: Můžete položit. Takže 12,90.
2: Cena 25 korun za kilogram jablek se zdá přiměřená i panu Ladislavu z Bělotína. Na váhu právě složil dvě plastové bedinky a ještě tu má i pytel.
6: Máme dost peněz?
5: Já?
6: Kolik jsme platili?
5: 861.
6: Krásné. No a zas do příštího podzimu máme co papat.
2: Eduard Kozák, majitel sadu, je na rozdíl od sběračů s letošní úrodou nespokojený.
7: Tak letošní úroda je podprůměrná silně, jednak to bylo způsobené jarníma mrazama, i když jsme se snažili proti tomu bojovat. Jo.
2: A následovalo vlastně léto a i to z hlediska těch klimatických podmínek nebylo ideální.
7: To léto samozřejmě se podepsalo tím suchem, jo, které bylo zase historicky katastrofální, takže opravdu proto ta úroda se to takhle nakupilo. Jo. Špatné jaro, špatné léto. Jo. Takže jsme rádi za to, že se nám podařilo aspoň to, co máme dopěstovat.
2: Budeme se podívat tady do uliček. Vlastně přicházíme ke stromkům, které jsou asi tak 2,5 metru vysoké.
7: Toto je odrůda Idaret.
2: Ty plody, když se dívám, tak jsou takové menší. Jsou krásně začervenalé, ale jsou malé.
7: To je způsobené právě tím suchem. Jo? Když popondeme dál, kde máme rubín, kde zase plody jsou velké poměrně, ale zase problém je ten, že vlastně ten mráz to tak poškodil, že na tím stromku je dejme tomu jenom 20% ovoce.
2: Kvůli vysokému zájmu pořádají tady v Lučicích samosběr ovoce nově, kromě sobot, taky každou středu. Z Přerovska Lenka Kratochvíl.

0: Festival Serial Killer uvedl premiéru dalšího českého projektu. Diváci v brněnském divadle Husa na provázku viděli první díly minisérie Record Woman z dílny platformy OnePlay. Šestidílný seriál režiséra Dana Vlodaryčika vychází ze skutečného příběhu meziválečné atletky Zdeny Koupkové. Ta ve 30. letech překonávala světové rekordy, než prošla úřední i tělesnou proměnou v muže Zdeňka Koupka.
1: Slečno Koupková, co říkáte na to, jak ženy pronikají do oblastí vyhrazeným mužům?
2: 80% toho je z doby, když Zdena Koupková byla puberťačka, sportovkyně, mistryně světa. Jakmile začal sobě pozorovat ty proměny, tak s tím nějakou dobu bojoval. A až teprve, když ten boj jakoby nějakým způsobem si to v sobě vysvětlil a prošel tu operací, tak tam někde končíme zhruba.
3: Spíš než na sportovní kariéru mistryně světa Zdeňky Koupkové se režisér Dan Vlodarčík soustředí na reakce tehdejší společnosti.
2: Lidi, kteří zápolistou identitou takových filmů je spousta, to je zbytečný. Ten boj je mezi jím a lidma, kteří stojí kolem něj, takže je to přes vztahy.
4: To je prostě výjimečná.
3: Zdena Koupková v podání herce Petra Uhlíka nakonec obětuje sportovní slávu, aby mohla žít podle sebe.
5: To je hlavně taková cesta postavení se za sebe, nějakého dostání se do momentu, kdy chce obhájit, jak se cítí, co si myslí, i když by to mohlo znamenat ztrátu pozemských materiálních věcí.
6: Život není spravedlivý, ale sport je.
3: I když jde o dobový příběh, podle Uhlíka otevírá seriál témata, která společnost řeší dodnes.
5: Když jsem se zabýval, dejme tomu i tou dobou, tak jsem se dozvěděl, kolik trans lidí bylo a přijde mi, že je hrozně důležitý, že se čím dál tím víc dozvídáme o tom, jak určitý věci byly schovávané spíš do stínu. A myslím, že je důležitý si uvědomit, že to rozhodně není jako úpadek společnosti, protože mám pocit fakt z některých lidí, že to takhle vnímají.
7: My jsme slabší pohlaví.
3: Šestidílná minisérie soutěží na festivalu Serial Killer mezi dalšími českými seriály v nové kategorii Czech Killer. Kdy se novinka objeví na platformě OnePlay, zatím není jasné. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o víkendu.

všichni.

0: Socher slaví 100 let.
1: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety a Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis dodá Monika Chmilová.
3: Rusko zasáhlo velké datové centrum v Kyjevě. Den charity otevře veřejnosti dveře sociálních služeb po celém Česku. Čeští fotbalisté prohráli při premiéře trenéra Santiho Denii s Chorvatskem 1-2 a dnes bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusko zaútočilo na informační infrastrukturu v Kyjevě. Drony zasáhly velké datové centrum a ve vysílání televizních kanálů se objevily poruchy.
4: Залишити українців без інтернету.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství řekl, že Rusko útočí na prostředky spojení, aby Ukrajinci zůstali bez internetu. Velké datové centrum společnosti Kosmonova v Kyjevě po ruském útoku přerušilo práci a technici teď zajišťují obnovení informačních servisů z jiných míst, protože centrum bylo silně poškozeno a nepodaří se ho brzy opravit. V Kyjevě kvůli tomu nastaly problémy s televizním vysíláním i internetem. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Charita České republiky otevírá na přelomu září a října dveře svých sociálních služeb po celé zemi. V rámci Dne charity pořádá dny otevřených dveří, výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak mohou nahlédnout do fungování domovů, stacionářů a potkat se s pracovníky i dobrovolníky, kde zájemci najdou podrobný program akcí pro svůj region, říká mluvčí charity Jan Oulík.
6: To na našich stránkách www.charita.cz, kde máme takový přehled akcí uspořádaný podle krajů. Takže každý posluchač si může vlastně sám najít, která akce by se mu líbila nebo která je v okolí jeho bydliště.
3: Den charity se tradičně váže ke svátku svatého Vincence z Pauly, patrona charitativní práce, který připadá na 27. září. Biskupové ho v Česku oficiálně vyhlásili v roce 2008. Oblíbenost cyklostezky Bevlava, vedoucí od Ústí u Vsetína až k Vlárskému průsmyku v podhůří Bílých Karpat, letos narostla. Počet cyklistů se v červenci a v srpnu oproti loňsku zvýšil téměř o třetinu. Vyplývá to z dat ze sčítačů obecně prospěšné společnosti partnerství. O důvodech mluví koordinátor monitoringu cyklistů Luboš Kala.
7: U cyklostezky Bevlava jsme zaznamenali meziroční nárůst o 9322 cyklistů na bezmála 39 000. To je maximum lokality a nejvyšší nárůst ze všech sledovaných tras. Hlavní příčinou je dokončení nových klíčových úseků stezky směrem k československému pomezí, což zásadně zvýšilo atraktivitu této trasy pro nové cykloturisty.
3: Samospráva Jeseníku nabízí zdarma lidem, kteří přišli při předloňských záplavách obydlení 2 stavební parcely. Město je získalo od Státního pozemkového úřadu. Parcely se nachází podle informací radnice v ulici Rejvíská.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté začali Ligu národů porážkou s Chorvatskem 1-2. Premiéru u národního týmu zažil v pražském Edenu trenér Santi Denia. Španěl hráče pochválil a věří v další zlepšování.
8: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné, ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
3: Další utkání elitní skupiny Ligy národů budou hrát čeští fotbalisté v úterý znovu v Praze proti Anglii. A čeští vodní slalomáři Tereza Kneblová a Matyáš Novák se stali mistry Evropy v kajak krosu. Kneblová získala v italské Ivré už 2. medaili, když po bronzu na kánoji přidala zlato. Novák zase vylepšil loňský bronz z mistrovství světa. Česká výprava tak zakončila šampionát se 7 medailemi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u Jaroměře. Na Pražském okruhu je dnes v noci omezený provoz mezi Ořechem a Barandovem. Jezdí se obousměrně v pásu k dálnici D1. Na 17. kilometru stále usazují nosní k mostu. Provoz tam mohou krátkodobě zastavit, a tak počítejte s možným zdržením. U Jaroměře pozor na nehodu za posledním sjezdem z dálnice D11. Na kruhovém objezdu u Hořenic havarovala motorka. Na místě jsou záchranáři a čekejte omezený průjezd. Na silnici 9 z Prahy do Mělníku vyšetřují nehodu za Neratovicemi. U čerpací stanice MOL havarovala dvě osobní auta. I tam je to se zraněním a projíždějte opatrně. A na silnici 452 z Bruntálu do Vrbna pod Pradědem zpomalte před Světlou horou. Policisté tam vyšetřují srážku osobního auta se Srnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až skoro jasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno. Během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď si poslechněte příběhy 20. století s Adamem Drdou.
10: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
11: Když jsem takhle letěl asi půl hodiny, tak jsem zjistil vlastně, že mám mít východ slunce po pravé straně a já ho měl mít za sebou. Jo. Tak jsem teď nevěděl, kde jsem a najednou vidím v týtně světilko. Tak jsem k tomu začal letět, no a letím k tomu a koukám na strážní věž. Na tom ochozu dva vojáci. Teď mě viděli. My jsme na se koukali pár metrů. Jako. Ten reflektor na mě natočili, ne? Teď začali tam řvát a houkat. Tou sirénou, ne? Teď tam v těch baráku to začalo vybíhat všecko. No, bylo to hustý.
12: Byl červenec roku 1988 a Josef Hlavatý z Jablonce nad Nisou letěl na motorovém rogalu, které si sám postavil, přes zadrátované a střežené hranice z Československa do Rakouska. Vedle něj seděl jeho tříletý syn David. Manželka s dalším synem se krátce předtím dostala do Jugoslávie, odkud i ona utíkala za železnou oponu. Příběhy 20. století kdysi vznikly proto, že jsme nechtěli ukazovat jen bezprostřední dramatické události, ale i to, co jejich aktéry k určitému jednání vedlo, co je motivovalo a ovlivňovalo. Tím se řídíme dodnes. Příběhy jsou tedy věnovány vzpomínkám Josefa Hlavatého. Provází vás Adam Drda. Poděkování za spolupráci patří Petře Verzichové. Josef Hlavatý se narodil 6. dubna 1964 v Jablonci nad Nisou. Jeho dědovi z Nového Bydžova, který měl 7 dcer, sebrali komunisté po únoru roku 48. větší obuvnickou živnost. A rodinu potom provázela černá známka v kádrových posudcích, totiž takzvaný buržoazní původ. Děd koupil dům v Jizerských horách, odkud byli po válce vyhnáni němečtí starousedlíci. Josefovi rodiče se seznámili v Jablonci, kde Josef vyrůstal.
11: Ono se to třeba jako nezdá, ale tím, že to byly z dvě třetiny Sudety, je všechno prázdný, jo? Tak se tam do Slovenské republiky nalili lidi, kteří z nějakého důvodu někde nemohli vydržet. Jo? A tak ty soudruzi to tam docela dost žrali. Jo? Hlavně se tam teda přistěhovalo hodně komunistů, zabrali pěkný vily, nosili německé kožichy, opravdu. Já jsem takhle byl vlastně u kamaráda ze třídy, tak jsme jako politiku neřešili, že jo, ve škole. A oni bydleli v tak nádherný vile po Němcích, že to snad ani ve filmu není. Takový vily tam jsou, zleštěný žuly, všechno vnitř, obrovský schody. A měli tam úplně veškerý zařízení, jo.
12: Rodina měla podle vzpomínek Josefa Hlavatého tehdy obvyklé potíže. Ani jeden z rodičů nebyl komunista, matka kvůli otci v uvozovkách vykořisťovateli nesměla vystudovat, teprve časem se vypracovala na zaměstnankyni výpočetního střediska. Otec se vyučil automechanikem, později jezdil s nákladňákem. Josefa zajímala především auta a motorky a věnoval té zálibě podstatnou část mládí.
11: Do Pioníra mě nevzali, no to jsem ani nevěděl proč, já jsem chtěl, nechtěli mě. No pak už mě to stejně nezajímalo, samozřejmě žádný svazar, nic takového. Táta denně stejně poslouchal, on jezdil nakonec kamionem, jo, jenom nadával doma a poslouchal Hlas Ameriky. Takže já jsem přesně věděl, o co jde, že jo, a protože byl vyučen mechanik, tak jsme se zajímali o ty motorky, o auta, jo, o všechno. No a teď prostě mě vypravoval před válkou 20 značek, no a já s bídou viděl jednu. Jo, nějakou javu a ještě se na tom jezdit nedalo. Takže když mě bylo 17, tak já už jsem měl hned na Pioníra papíry, jsem si udělal řidičák, pak v 17 na motorku hned. No samozřejmě, že jsem na nějaký kejvašce jezdit nechtěl, tak jsem si koupil 350, tu jsem předělal celou. To jsme bydleli teda v panelovém domě v Jablonci, tak, ale v prvním patře, tak to si pamatuju, to jsem si sehnal takový starý lino. To mamka měla zrovna nějak, to na tom říkala, u závěrku ve výpočetním středisku. A když přišla domů, tak už tam stála rozebraná motorka v mým pokoji. No to bylo, ta byla zásadně proti, ale táta jako byl rád, že to budu dělat doma, že nikde nekouřím, nebo protože ty kluci, je třeba s kterýma já jsem vyrůstal, málo kdo se takhle šťoural něčem, jo. Oni všichni nasadili ty zmijovky, čepičky a ty vaťáky a někde se kouřili a někde chodili nějaký tyhle ty jejich srazy. No já jsem na to moc nebyl, já jsem byl na tu techniku, no. Já jsem nebyl žádný genius ve škole, já jsem byl hodně živý dítě a perfektně jsem se potápěl, což umím do dneška, nebo jsem hrozně lezil na plachetnici, taky mám ještě dneska plachetnici, ale jde o to, že mě nebavilo prostě sedět nad knížkama, já jsem chtěl tu praxi, jo? Já jsem všude lez, všechno jsem musel vidět, teď o táty jsem znal různý ty pravdy, takže ty, co mě vypravovali ve škole, tomu jsem vůbec nevěřil. Ruštinu, tu jsem nenáviděl doslova, jo? Řeč okupantů. Takže jsem měl vždycky z ruštiny 4, abych vůbec prolez. A to se mi ale právě poznamenalo, že když jsem se chtěl učit na automechanika, teda aspoň, když jsem se nedostal na žádnou školu, tak ani na to automechanika mě kvůli ruštině, že mám 4, nechtěli vzít. No. Až potom, tak jsem se učil rok na klempíře normálně, to mě nebavilo. A tam po roce jsem nakonec přestoupil na mechanika do Liazu, tam teda měl táta různý takhle ty známý, taky nebyli komunisti, tak mě tam vzali a já vím, že když náš mistr takhle vždycky říkal, Prihoši, když budeme sami na dílně, tak pane mistr, kde mě někdo přišel, nebude to znát, tak jenom soudruhu. Takže v tomhle duchu to šlo celý, jo. Vlastně. No takže jsem vůbec rád, že jsem se nakonec vyučil, ale já jsem nechtěl být vyučený mechanikem, já jsem chtěl strašně být designérem, jo. Já jsem maloval auta, stavil jsem modely a to vlastně nikoho nezajímalo. No, tak v té době se vyráběla jedna Škodovka nějakých už 20 let a tam měnili jenom trochu plechy a furt to mělo motor vzadu a nikoho nic nezajímalo. A já jsem třeba i, že jsem teda se učil v Liazu, tak jsem navrhnul některé jako liazky moderní kabiny. Já jsem to posílal, postavil jsem modely, posílal jsem to na výstavy, vyhrával jsem ceny a jedin to celý haslo. Oni ty sice modely ode mě odkoupili jako Lias, jo, do toho účelu si tam je měli vystavený všechno, ale tím to končilo, oni věděli přesně, kdo jsou mý rodiče, že jsem nebyl nikdy v Pioníru ani v nějakým svazarmu, prostě oni věděli přesně, kdo jsem.
12: Josef Hlavatý se vyučil, začal pracovat a na počátku 80. let měl narukovat na vojnu. Do Československé lidové armády z pochopitelných důvodů nechtěl. Sloužil 2 měsíce. Pak se kvůli zranění dostal domů, oženil se, narodil se mu první syn David a další službě se vyhnul prací v Lisovně ve strategicky důležitém podniku Elektro Praga. Dostal tam ovšem nečekanou nabídku, aby vstoupil do komunistické strany.
11: Tam totiž se to zkomplikovalo tím, jak jsem vzal tu práci místo ty armády, místo ty vojny. A jak jsem byl dobrý makač a měl jsem ty zlepšováky, tak prostě normálně přišli, že mě chtějí jako kandidáta, jo, do strany. Já jsem řekl, no to není možný, já jsem s tím přišel domů a naši tím spadla čelist, jako jo, řekl, no to nám nemůžeš udělat. No jo, tak jsem samozřejmě odmít a ta hned, no jo, mě řekli, ale Josef, to jako, to ti můžu ale říct naplně. Já měl vojenský řidičák samozřejmě udělaný na nákladák, že jo, tohle. A mi řekli, no ale Josef, to jako, to ti nezaručím, že ale tu tady tu vojnu doděláš, protože kdyby tě vojáci jako řidiče potřebovali, to věděli, že mám, no tak tě ho budeme muset pustit, ale když budeš kandidát, no tak se ho za tebe vemem, že jo. No, teď já už doma malýho Davida a moje žena byla v jiném stavu, jsme čekali druhý, jo. Tak, co teď?
13: No tak jsem jim na to kejvnul.
11: No jenomže, ona ta kandidatura byla někde, já teď nechci, už jsem to pustil všechno z hlavy, ale ona byla nějakých, myslím, nevím, jestli půl roku nebo rok. Já fakt nevím už, jak to bylo, ale vím, že mě ta vojna skončila dřív. A takže jakmile mi skončila vojna, už na mě nemohli, tak jsem šel a normálně jsem vystoupil z ty kandidatury. A tím začalo peklo. Můžete si představit, kolik lidí tam k ním chtělo kvůli dětem, aby je dostali na školy a bůh ví co, aby vůbec mohli dělat kariéru. A nechtěli je tam třeba vzít do té strany. A já jsem řekl, že tam nechci bejt. Joj, to víte. Tak tím to celý začalo. A já jsem teda byl ještě v tom ROH. A tam jsem třeba chtěl prosadit, protože jsme dělali ty lisovně, tam bylo plno voleje z těch lisů, jo. Tam byly lisy z roku 36, jo. Ještě předválečný stroje starý, jo. A to z toho teklo všechno, plno pilin, to bylo vyloženě volejový bahno. Takže ty boty byly rozmáčený od toho voleje, rukavice z těch kapal volej. A když jsem chtěl, aby nám třeba ty boty dávali častěji a rukavice, tak mě řekli, že na to nejsou prostředky. A když jsem řekl, no moment, ale tady fabrika má dva kanony, dvě třasky, jo, asi čtyři gazíky tam měli a všichni si hráli na vojářci, tu milici tam měli a oni vám měli jednou do měsíce cvičení, jo, to bylo furt někde týden tamhle, tři dny tamhle, jo, a to všechno ty lidi nedělali, je to stálo peníze a na to měli. Tak jsem řekl, to zrušte. Neže, že to je nutný, kdyby nás ty Američani chtěli přepadnout, sebrat nám ty mašiny, ty z roku 36, že jo? Jo, takže se musíme uchránit. No to jsem se jim vysmál. Kdo by krat nějaký starý mašiny? Tam se pohádali, no a zašlo tak, že jsem prostě rebel, že moc koukám na nějaký západní videa, tohle, zase to celý to otočili a prostě, jo, a stál jsem už, a už tu chvíli jsem stál na druhé straně.
10: Posloucháte příběhy 20. století.
11: Tak jsem nakonec dal výpověď, takhle, já jsem tam už nechtěl dělat, já jsem toho plný zuby, to nikam to nevedlo. Oni prostě měli svou jak fanatici a s fanatikama není možná dohoda, jo. Takže jsem dal výpověď, ale já jsem si mezi tím právě našel u JZD v Jenišovicích, hledali pilota na Rogálo. Oni tam měli takový velký Rogálo, australský, s dvouma nádržema, a tak na něm jsem se neučil lítat, ale otec byl hodně na lítání, tak tam jsme se s ním jako domluvili, tak jsme začali schánět trubky a všechno. Prostě jsme si s tátou postavili vlastní Rogálo, jo. Koupili jsme z tého Trabanta, motor z něj ven, jo. Předělat zapalování, to bylo magneto, to se zase nedalo jen tak, protože to se ten motor není už potom na baterii, ale musí sám si vyrábět jako moped třeba, jo, bez baterky, ty zapalovací svíčky. A tak to jsme zase sehnali, to se když tam z té době se to kradlo z těch ruských buldozerů, tyhle ty magneta. Takže to jsme sehnali, namontovali. No dalo to hodně práce, jo, jako ten podvozek dá dohromady, když jsme vlastně neměli žádný plán, nic, to jako jen tak, co kdo řekl, co kdo věděl, všechno bylo ilegálně, jo, nakoupený materiál, trubky, to plátno, to táta všechno ušil. Já, no, trvalo nám to tak rok, než jsme ho dali dohromady. No pak jsem teda do toho set, že jo, první let samozřejmě hned bouračka, druhý let bouračka, no a nakonec to lítalo to, pánečko, až do 2000 metrů, jako nic, jsem vylítnul, bez padáku, bez všeho, bez zjištění v té době, kdyby se cokoliv utrhlo, tak jsem byl na místě, jako jo, placatej. A já jsem vlastně tam měl začít v tom jezdě dělat jako mechanik, jo, a v létě jako pilot, no, všecko domluvený, bylo to i zbytem, tam jsem dal výpověď. No a jak to dopadlo? Přišli tajný, normálně šli po mně, protože já jsem ještě pořád dělal v té Pragovce, ona ta výpověď měla jako lhutu a tam prostě přišli tajný, tak jsem to tam byl politicky už takový označený a oni, já jsem dal výpověď, tak oni už prostě se zajímali, kam půjdu. No a to zjistili, že tam budu dělat pilota a přišli, že ten předseda nakonec tehda, ten předseda to JZD za mnou přišel, že mě vzít nemůže, že by strašně rád, ale že prostě za ní byli a že jsem jako politicky nevyhovující a že každý pilot musí být v partaji. A tím to bylo jasný. A bylo po nějakým lítání. Jo, takže jsem to místo nedostal a to byla poslední kapka, kdy mě opravdu naštvali. Já jsem chtěl stavět i dům, já jsem v Jablonci už měl pozemek, který mi měli přiklepnout, no to taky byla kolem toho hrozná to, ale chtěl jsem stavět dům, já jsem byl spokojený, ale takhle, jak potom mě nakonec toho vyhodili z té práce, tak jsem řekl a dost, pochopil jsem, že prostě, že se tady žít nedá, jako jo. Že vlastně člověk se může snažit sebe víc a jej nic nezajímalo, jo. Jestli má někdo talent takový nebo makový, to jim bylo úplně jedno, prostě politicky se neodpovídá na zdar. Tam říká a dost.
12: Vzpomíná Josef Hlavatý. Pro vysvětlení zmíněné jednotné zemědělské družstvo používalo Rogalo při hnojení polí. Josef Hlavatý a jeho otec si Rogalo postavili tajně a ilegálně taky létali, protože létat bez povolení se nesmělo a pilotní zkoušky měl Josef teprve složit. Jako zaměstnanec družstva jimž se ovšem nestal. Kolem roku 1986 začal připravovat emigraci, chtěl do Spojených států amerických, kde měli jeho rodiče přítele, který by pomohl v začátcích. Nejdřív ale musel překonat železnou oponu. V té době už měl druhého syna a celá rodina se pokusila vycestovat do Jugoslávie, odkud se dalo se štěstím utéct do Itálie nebo do Rakouska.
11: Takže jsme zažádali o tu Jugoslávii a chtěli jsme pryč, no jenomže... To povolení vycestování, to byl balík dotazníků různých, jo, z celý fabriky, že tam vidím, mám výpověď a jaký jsem to, tak mě nepustili, nepovolili mi výjezd do Jugoslávie, tak jsme nevěděli, co budeme dělat, tak teda nakonec ho povolili jenom ženě a tomu nejmladšímu, tomu byl rok, s tím, že má nemocný průdušky teda, no.
12: Hlavatí byli pro emigraci rozhodnuti a domluvili se, že manželka s mladším synem se pokusí o útěk z Jugoslávie a Josef se starším Davidem najdou jiný způsob. Pokračuje Josef Hlavatý v rozhovoru s Petrou Verzichovou.
11: Já jsem hledal různé cesty, já jsem měl vymyšlené různé cesty. Kdybych třeba zůstal sám, tak jsem možná neletěl. Tam jsem měl připravené jiné varianty, jak by asi šlo utíct, ale protože nechali doma i toho tříletého kluka se mnou, vlastně jako rukojmí, jo, aby se žena vrátila, tak mě nezbylo nic jiného, než jediný to Rogalo. To jinak nešlo. Jo. Na všechno ostatní byl moc malý ten kluk. Jo.
14: A uvažoval jste i o jiných způsobech?
11: No, byly jiný způsoby. Měl jsem pár nápadů. Mně se třeba líbilo přeplavat ten Dunaj u Bratislavy, ne? To já jsem se potápěl právě, ne? A pro mě nebyl žádný problém si cokoliv zkonstruovat tak, aby mě to už i pár set metrů táhlo pod vodou, jako jo. To nebylo nic nemožného, jenom že co s malým. Pak jsem teda vymyslel takovou fintu, jsem si všim z filmu a dostali jsme se až k hranici. Všim jsem si, že prostě ty hranice měly závoru československý, železnou závoru, aby nešlo projet kamionem. A ta se neotvírala ven na západ, ale ta se otvírala k nám. A na konci byl obrovský betonový sloup a ta závora měla na konci kříž a ten kříž do toho zapadal takhle. Takže i kdybych tam měl třeba s tankem, chtěl bych, jo, násilím, tak tuhle závoru bych ani s tankem neprojel, jako jo. To měli dobře vymyšlený soudruzi, jo. Ale zajímavý, že furt dělali jako ochranu proti tomu kapitalismu, ale závora byla daná tak, aby nemohl nikdo odsaď, jo. Ale jde o to, že oni ty kamionáci jezdili a já jsem měl vymyšlený dobrý takový trik. Já jsem chtěl vlastně takovou nízkou motokáru na elektriku zkonstruovat, že bych vlastně před hranicí, když oni tam jezdili v noci, jsem si všim vypozoroval, tak jsem se chtěl zavěsit pod ten kamion, pod návěs, jo, a až by přijel na tu hranici, tak bych s tou elektrikou vystartoval naplno a přijel bych jim tu, jo, to mělo být vysoký, jako kdybych ležel, jo, úplně placka na elektriku. No, ale to zase nešlo s malým, jo. Já bych se odsa dostal, býval, no. A nakonec jsem teda řekl, umím to lítat, mám to a s tím malým, protože nechat ho tady, to bylo pro mě nemyslitelný. Já vím, že to bylo nebezpečný, šlo o život, ale taková byla doba. Setkal jsem se s lidma, kteří řekli, no, to já bych svý dítě tohle bych já se svým dítětem nikdy neudělal. No jo, já taky ne. Ale to je prostě byla už taková situace. Když je člověk dotlačený do kouta, tak co potom? Ty po mně šli už i tajný, jako jo, oni teď, já jsem měl ve fabrice výpověď, tam mě nevzali, jo, a co jsem teda měl dělat? Nakonec už jsme stejně všechno rozprodali, nebo dali známým, protože moc se rozprodat nedalo, auto jsem prodal, a jinak věci jsme skoro všechny rozdali, a že jsme fakt měli pěkně zařízený byt. A co jsem měl jiný už potom dělat? A když jsem si, nikdo nevěděl, kdy ten systém tady padne. Já jsem utekl vlastně v roce 1889 na podzim, čili rok a půl, to tady padlo celý. A to nikdo netušil, ale to vypadalo, jak ještě na dalších 100 letech řádili. Já byl někde 2 dny u výslechu. Jak tušili, že chci utíct, jak nepolili tu Jugoslávii. Chtěli vědět, kdo, kde. Prostě já jsem se nic neřekl, jo, ale 2 dny u výslechu. Pak je zaspustili teda do práce a takhle jsem jednou šel z odpolední. A oni v Jablonci jsou ty ulice takhle do kopce, jo, dost úzký a vysoký domy. A vidím, jak v ulici, protože jsem ty auta znal, on těch tolik nebylo v té době, kdo který tam měl zaparkovaný auto. A vidím tam Žigulíka navíc. Kam sakra. Tak jsem se tak na něj koukal a vidím, jak v něm sedí 4 chlapy. Kam sakra, na koho ty tady můžou čekat? Tak jsem šel k tomu našemu baráku, otvírám ty těžké dveře, to byly velký dřevěný těžké dveře v tom budově. No a najednou se odevřel všechny 4 dveře u Žigulíka a běželi ke mně. Kam ty brio. Tak jsem se rychle opřel a vyletěl jsem do toho 4. patra, oni běželi za mnou. Já jsem stačil odemknout, zabouchnout, ale oni nezvonili, nebouchali, teď se tam dohadovali, prostě mě potřebovali chytit a zřejmě si nějak vyprovokovat, abych se s nima popral. Oni hledali už sebe menší důvod k tomu, aby mě mohli obvinit, jo. Ale to už bylo těsně před dovolenou. Nějak za 14 dnů, pak byl jako klid, pak odjela manželka s malým, no a já jsem pak ulít, no, tak ty zuřili, no.
10: Posloucháte příběhy 20. století.
12: Byl začátek července 1988. Paní Hlavatá odjela s mladším synem do Jugoslávie, Josef s 3letým Davidem se musel dostat na západ po svém, tedy na Rogale. Plán byl odletět ze Slovenska do Rakouska.
11: Ona měla strašný strach, že se mi to nepodaří. Jo. Co bude potom? Jo. No, tak jsem říkal, kdyby fakt přišlo na nejhorší, tak se prostě vrát a dělej úplně blbou. No.
14: A co rodiče na to? Děm moje, si to asi řekli, že jo?
11: No, ty, samozřejmě táta s mamkou mě pomohli, ale no, tak to bylo dramatický, jo. No, mamka ta byla proti, ale táta mě v tom podpořil, no. Ten jo, ten věděl, že to tady nikam nepůjde.
14: A nerozmlouvali vám to třeba i kvůli vnukovi?
11: Ani ne. Oni věděli, jak. Oni to sledovali celou dobu, jo. On věděl, že mě tam vyhodili, to tam. Ani ne. Ale samozřejmě měli, ale my jsme to místo teda našli 14 dnů předem. My jsme to fakt pečlivě připravili. To jsme byli jak tajná rozvědka.
14: Povězte mi o tom něco, jak jste to místo hledali, jak vás to napadlo?
11: No právě, ono třeba jako směr přelítnout do západního Německa, to by bylo nemožný, jo. No protože už 50 kilometrů hranic bylo tak ochranný pásmo, jo. A s trubkama na střeše je nemožný, jo. Takže ta tříkolka se vozila složená na vozejku za autem, jo, takže to bylo nemožné. Takže to hlídali, to v dnešní kaplice, ta je od nějaké hranice ještě 15 kilometrů možná, a tam už stáli pohraničníci, jo, to nešlo prostě, jo, tam v dnešní kaplici, tenkrát, když jste vystoupili s Baťohem, tak už proč, kam, co. Takže tadyhle ta část takhle kolem Chebu, všechno to vůbec nepřipadlo v úvahu, až jsme vlastně přišli na to, že dálnici z Prahy na Bratislavu, kde úplně jde těsně podle rakouské skoro hranice, v tom Niederösterreichu nad Vídní, tak tam je to pár kilometrů, asi jenom 5 kilometrů a je státní hranice, jo. Tak jsme vlastně vymysleli, když tam pojedeme s trubkama normálně, takže si nás nikdo všimne, no taky, že ne. Našli jsme tam právě v tom místě, v tom nejužším místě jsme našli místečko mezi Malackama a Předslaví. Jo. Já už přesně, tam nebyla žádná vesnice blízko, ale bylo tam vojenské letiště, to si pamatuju, měli tam velký radar takhle v dálce. Já jsem z toho měl právě strach, ale táta, ten říkal, on se v tom takhle ještě z ty vojny vyzná, říkal, ne hele, oni to mají nahoru, naměřený a tady nás vůbec, až ty budeš startovat, tak tě vůbec tě nechytnou. Taky, že fakt měl pravdu, vyšlo to. Oni nevěděli do poslední chvíle, že já s tím letím, jo. A tam byla zrovna taková krásná asfaltová silnice, udělaná mezi polema. Bylo to tam opuštěný, zarostlý, nikde nikdo, tak tam jsme si našli místečko a tam jsme přijeli tenkrát. Všechno už teda samozřejmě spakovaný, všechno. Jel jsem já teda, malej je moje matka a otec, jo. A jeli jsme jakože jenom na dovolenou, jo, někam. A tam jsme teda to složili, jenomže počasí neklaplo. 3 noci jsme vlastně takhle byli poschovávaný po různu, jo. No, v lese u rybníka tam rákosí a prostě jsme už jsem byl opravdu na nervy z toho, protože vlastně žena čekala. Já jsem myslel, že jakmile přeletím, taky pošlu telegram z Rakouska, jo. A teď furt foukalo a nakonec tu 3. noc se to uklidnilo.
12: líčí Josef Hlavatý. Teď je zapotřebí udělat v příbězích obvyklou přestávku na zprávy. Po nich budeme pokračovat a dozvíte se, jak se útěk do Rakouska vyvinul dál.
0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Radioservis představuje
0: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
15: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
0: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
15: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
0: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
16: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
3: Čína a Spojené státy sníží vzájemná cla v hodnotě 30 miliard dolarů, to je přes 640 miliard korun. Podle agentury Reuters to v sobotu oznámilo čínské ministerstvo zahraničí. Obě země se taky domluvily na pravidelném dialogu o přínosech a rizicích využívání umělé inteligence. Další kolo jednání se má uskutečnit v listopadu. Tyto opatření jsou součástí 8-bodové dohody, kterou strany uzavřely během třídenní návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga ve Spojených státech. Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Francie. Z Paříže se přesunul do významného poutního místa Lourdes. Pomodlil se tam v jeskyni Massabielle. V 19. století se v ní podle katolické církve opakovaně zjevovala Panna Marie. V Lourdách bude papež do pondělního rána. Čtyřdenní cestu po Francii zakončí ve městě Mety na severovýchodě země. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích, lékárny a čerpací stanice. A dopravu v Praze dnes omezí jubilejní 130. ročník běžeckého závodu Běchovice Praha. Začne v 11 hodin dopoledne. Zhruba 10-kilometrový silniční závod povede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov. Některé uzavírky začnou v 6 hodin ráno a skončí kolem 4 hodiny odpoledne. Dopravu na vybraných křižovatkách budou řídit policisté a strážníci.
0: Sport.
3: Polští volejbalisté obhájili titul mistrů Evropy. Ve finále v Miláně porazili Francii 3-1 na sety a evropský šampionát ovládli po třetí. Bronze získali poprvé v historii Finové. Čeští volejbalisté skončili v osmifinále po porážce s Belgií a na mistrovství Evropy obsadili 12. místo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na Pražském okruhu a nehoda v Ostravě v Místecké ulici. Na Pražském okruhu se mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov projíždí v každém směru pouze jedním pruhem. Na 17. kilometru pracují na mostě, jsou tam možné krátké obousměrné uzavírky. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy od Plzně. Od prvního kilometru až po sjezd na Pražský okruh je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku a teď se projíždí plynule. V Ostravě pozor na nehodu v Místecké ulici. Na úrovni autobazaru ve směru do centra havarovalo vozidlo. A průjezd je omezený, raději zpomalte. A u Jaroměře vyšetřují nehodu na silnici 37. Za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu havarovala motorka. Na místě jsou záchranáři, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, během dne ale bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14, na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračují příběhy 20. století s Adamem Drdou.
10: Posloucháte příběhy 20. století.
12: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes příběhy věnované vzpomínkám Josefa Hlavatého, který se na začátku července 1988 s tříletým synem Davidem pokusil přeletět na motorovém rogalu vlastní výroby, takzvanou železnou oponu. S pomocí rodičů si zvolil trasu ze Slovenska do Rakouska. Hlavatí museli na místě čekat, teprve za 3 dny přišlo vhodné počasí.
11: Samozřejmě jsme to měli tam schovaný, to jsme se k tomu báli vůbec přiblížit, jestli už tam na nás nečekají toho, protože tam byl ten vozík s tím rogálem zaházený větvema. My jsme se pojeli bez toho, že jo, bez trubek, bez všeho, jen tak svolně a s autem. Tak nic, nikdo to nenašel, protože on tam největší riziko byli ty lesníci, jo. Takhle jich pár už lidí taky odhalili, že jo, a oni byli v té době ty lesníci takový, něco jak ty policajti, jo, taky skoro každý, aby mohl zbraň, tak taky byl v podstatě v partaji, že jo. Takže jsme měli z nich strach, aby a tam na nás nečekali. No nic, kdo to nenašel, takže bylo bezvětří právě. Tak hned po půlnoci jsme to postavili, no a jakmile se už začalo rozednívat kolem typu 3, tak už jsme to vytlačili na silnici, já jsem se připoutal věci malýho za sebe, no a táta, to už prostě měl všechno nacvičený, že jo, to zapnul, otočil vrtulí. No jo, no. No a jsem teda odstartoval. No, bylo to dramatický, no.
14: Za dlouho se to postaví, takový rogal?
11: Tak když to člověk má zmáknutý, tak to, jako my jsme to už znali, každý šroubek, všechno, a my jsme to i nacvičovali do ty tmy, tak to my jsme to měli postavený za nějakou 4 hodinku. To stálo připravený k letu, jako jo, všechno bylo perfektně připravený. No klaplo to, ale tam jediný problém byl ten, že já jsem používal jinou vrtuli, jo, a ona měla úžasný výkon, na toho Trabanta byla akorát udělaná, ale jde o to, že na tu noc byla moc hlučná, jo. Takže jsme zase z jednoho ruského časopisu, to byla vrtule na sněžný sáně, a právě aby nedělala takový rámus, jo, tak byla jinak konstruovaná. Sice rámus nedělala, ale zase neměla výkon, jo. A já už jsem, ten truhlář, co nám ji dělal, to byl takový starší pán, šikovnej, ale on byl už byl starší, tak mu to trvalo dlouho, no já ji dostal asi 2 dny předem, já už jsem neměl možnost to vyzkoušet, takže jsme ji tam prostě našroubovali, samozřejmě vyzkoušeli jako v tahu, dobrý, všechno, ale ono to nebylo dobrý, ten krouťák, ten výkon, ten nebylo to prostě sladěný. Já jsem si sice odstartoval, bylo to o půlku tiší, jako jo, to rogálo. To bylo hodně znát, jo, i to mě určitě i pomohlo. Ale neletělo to tak, jak mělo, no. Takže jsem nebyl, ale dotáhl jsem to, no, ale bylo to teda na hranici výkonu, no. My jsme jako tříkolku zkoušeli bez lítání, jo, to se pozná, jak tahá, jo, to jsme jim museli 2 držet, že jo, naplno, jo, těch 5-10 minut naplno, jestli ten motor, to jako se zdálo všechno v pořádku, ale nakonec se ukázalo nahoře, že ten tah není až tak dobrý, protože já jsem vlastně, jak jsem odstartoval, tak jsem startoval kolmo k dálnici, byla tma a tam po ní jezdili ty auta, takže to byl můj orientační bod a přelít jsem a tam teče ta řeka Dyje a tam jsou hrozný bažiny. Já jsem myslel, že to je kratší, jo. Ono vám to je ještě dálka, co vlastně tam bylo to ochranný pásmo zatím, jo. Samý bažiny, jak jsem letěl do tmy a nikde nic, ani jediný světilko. A mně se stalo to, že já jsem se vlastně stočil jakoby pomalu vpravo a já jsem, když jsem takhle letěl asi 30 minut, tak jsem zjistil vlastně, že mám východ slunce, měl jsem ho mít po pravý straně, jsem ho měl a já ho měl mít za sebou, jo. Říkám, sakra, letím špatně, 100%, protože mám východ slunce po pravý straně. Tak jsem teď nevěděl, kde jsem a najednou vidím v té tmě světilko, tak jsem k tomu začal letět, ubíral jsem plyn, já jsem letěl ho dost nízko i tak, jako pár metrů nad stromama, jo. No a letím k tomu a koukám na strážní věž. Na tom ochozu 2 vojáci. Teď mě viděli. My jsme se koukali pár metrů. Jako. Já se k tomu dolít a teď oni mě viděli, ten reflektor na mě natočili, ne? Teď začali tam řvát a houkat s tou sirénou, ne? Teď tam v těch baráku to začalo vybíhat všecko. No bylo to hustý. No, ale dobrý, no. A tak se to strhnul vlevo do tmy a právě tady neměl ten motor, ten výkon takový, no. Tak jsem teda to přitáhl úplně na ty stromy a to mě teda asi zachránilo. Nestříleli nic, ale jsem se jim ztratil v té tmě. No ale už o mě věděli a letěl jsem do té tmy dál a najednou asi po 4 hodince, možná 10 minutách vidím další světla, ale takovou řadu. Já jsem si říkal, no to možná bude hraniční přechod, tak aspoň se zorientuju, kde jsem, jo. A ono to bylo nádraží rakouský. Už to bylo rakouský nádraží, za ním hned kon vesnička. Teď jsem viděl ty obrovský plakáty, nějaký tam na ty cigarety Marlboro a už ty černobílé značky tenkrát Rakušáci měli ještě ne. A říkám, tak, já jsem v Rakousku. No a že přistanu, no a jenomže ono jak už se rozednívalo, tak začaly, koukám, hodně mlhy, jo. Tam oni tam mají ty pole všude už a hodně mlhy. A teď jsem viděl, z ty mlhy koukali ty stožáry vysokého napětí, jo. A říkám, sakra, totálně nebezpečný, to jich tam jde strašně moc, jo. Vidět to nebylo. Nakonec jsem měl štěstí teda za to vesnici, se ta mlha roztrhla a žádný vysoký napětí, tak jsem tam přistál. A oni tam mají ty pole, jak to mají soukromí vlastně, tak to mají rozdělený těma vodníma kanálama takový, jo. A v tom mají tu vodu. A ty jsou zarostlý křovinama, ty kanály. Tak jsem vedle toho přistál a hned jsem odvázal věci a malýho všechno a takový jsem měl prostě tušení. Tak říkám, pojď, zahodil jsem tam přilbu všechno a slyším prostě vrtulník. Jo. Kam sakra, sakra, to je divný, tak jsem popadl malýho, skočil jsem do těch křovin. Jo. Normálně přilítnul český vrtulník za mnou nad rakouským zemí. Takhle zakroužili nad Rogálem. Oni nepřistáli. Oni zakroužili v nějaký ty výšce, ale nebyli moc vysoko. Já jsem viděl jasně lidi, jak koukají dolů. A zakroužili, viděli, že už tam nejsem, že je Rogálo opuštěný a letěli hned zpátky. Já vím přesně, o co jim šlo. Jo. Oni to dělali i takhle, i když se i v Česku lítalo ilegálně, tak oni ten vrtulník používali tak, že oni nestříleli, ale oni by mě nadlítli a ten proud vzduchu z toho vrtulníku by se mnou plásnul zem, to se nedá uřit, to ztratí vztlak, vlastně to Rogálo, to je jenom nafouknutý pytel, že jo. To by ztratilo vztlak a bylo by to jasný, že jo. Bláznivý emigrant, tak si rozbil hubu a ještě u toho zabil malýho. To by byli šťastní, nevím, že se jim to nepodařilo, no. Oni pak po mně šli ještě i v Rakousku jednu dobu, no, jali na schvály, no. Ale ne, tam už si tolik netroufli, no.
12: Říká Josef Hlavatý. A jak cestu prožíval malý David? Ptá se Petra Verzichová z Paměti národa.
11: On tomu moc chudáčekem nerozuměl, ale řekl jsem mu, že letíme za maminkou, samozřejmě. No. To byla jeho motivace, jo. On se těšil už na maminku. To viděl, že odjela a jsme jí mávali v autobusu, že jo, s malým. No, tak byl smutný, tak říkal, hele, my poletíme za maminkou. On neměl tušení vlastně, no. Co prožil.
14: A letěl už někde předtím?
11: Ne, ne. Já jsem to zkoušel se zátěží, ale bez něj, jo. Což to jsem viděl, že ho to unese všechno, jo. Pohodě, jako to, já jsem na tu šedačku rozšířenou, to jsme na to upravili tak a on tam byl taky přivázaný. To třeba ten druhej, ten se jmenuje Josef po mně, to byl takový malý divoch, ale tenhle byl, David, ten byl vždycky strašně rozumnej, ten už vlastně i toho malýho držel na stole, aby nespadl, když jsme ho přebalovali a tak, prostě ten byl takový, on poslech, no. On nikdy neničil ani věci, nic, on byl takový opatrný. To náš druhý Jožík, ten dostali oba dva stejný dvě autička a on ho měl za týden pojetý úplně, ulámaný kolečka, všechno a David ho měl pěkné, ještě si ho třeba něco nabarvil, jo. Takže to má jiný povahy každý, to jo, to je pravda, no. A on byl takovej opravdu, jak se mu poslouchal. Byl fakt hodnej, no. Jo, ale on myslel, že tam bude maminka čekat na tom poli, že jo.
14: A jak jste si ho přivázal k sobě?
11: Pásem, to měl extra pás, jsem měl tam pro něj, jo. Pak jsem si set já, měl jsem druhý pás, no.
14: Že jsi to měl jakoby na zádech přivázaný.
11: Ano, ano. Pod ním byla ta, vlastně pro něj jako byla ta taška udělaná jako sedačka. V tom se měly ty věci, no.
14: A jak dlouho jste vlastně letěli celou tu dobu?
11: Nějakých 40 minut jsem letěl, tak jestli si to pamatuju dobře. Dlouho jsem letěl, dlouho, no. Já jsem, tak jsem zaboudil, jsem letěl vlastně podle české hranice, jo. Štěstí, že nestříleli z ty věže.
14: A vy jste říkala, že jste to potom stočil do tmy.
11: No, vlevo.
14: To znamená, to bylo úplně instinktivní zřejmě, no, protože jste se obával o život, že po vás začnou střílet. A bylo to vlastně pro vás i docela šťastný, nebo jste potom ještě nějak musel...
11: Ne, to bylo ono. Tam do té tmy jsem už letěl dál a tam právě už bylo pak to rakouské nádraží. No, měl jsem na mále, no. Pán Bůh nade mnou stál, opravdu.
14: A měl jste nějakou navigaci?
11: Ne, vůbec v té době. Přístroje jsem nechal taky doma, oni vážili nějakých, ty přístroje měli tak kolem 3-4 kilo, to jsem všechno nechal. Já jsem byl hodně naložený, hodně benzínu právě. To já jsem neměl ani přístroje, oni stejně by mě moc nepomohli v té tmě. Akorát jsem měl kompas, no. Takže já jsem se orientoval hlavně podle toho, podle těch červánků, jak vycházeli. A to mě vlastně řeklo, sakra, Jo, jak jsem furt koukal, jestli někde něco, tak jsem si neuvědomil, že vlastně mám červánky po pravý straně. No.
14: Co jste potom při stání tam na tom pole, co jste udělali? Říkal jste, že jste tedy odepnul sena,
11: tak,
14: a jste někam
11: vrtulník.
14: Se schovali do křoví a potom co dál?
11: Vrtulník odletěl, jsem ho popát tašku, ten zbytek věcí jsem tam nechal, jsem ho netáhl žádnou přilbu, nic, to jsem tam prostě nechal stát rogálo na hlavní silnici, podle ukazatelů jsem koukal na Vídeň, tak jsme šli pěšky, pak jela taková paní s autem, ta nás vzala stopem až na okraj Vídně a tam jsem si našel první policii a tam jsem se přihlásil. A ty tomu nechtěli věřit, že jo, za chvilku to bylo ve zprávách, tak mě odvezli, to vlastně jsem byl jako zatčenej. Jo, ale i s malým pořád jsem byl dohromady a odvezli mě do toho sběrného tábora, do Treiskirchenu. No a tam jsem čekal, že problém jsem měl vlastně s manželkou, ty jsem potřeboval poslat telegram. Teď oni tam neměli ani českého překladatele, byla tam jenom taková polská překladatelka, ale protože jsme bydleli v Jablonci a chytali jsme polskou televizi, tak jsem polsky dost rozuměl. Ono se dá, jenom člověk musí znát, to je jako s chorvačtinou, že jo, pár jiných slov. A tak jsem se s ní domluvil a poslala právě manželce telegram, že se nám krátkej, že jsme na místě, že jsme v pořádku. A to bylo pro ní znamení, že ona to má zbalit a jet do Bělehradu na UNO, jsme měli zjištěný. Jo?
10: Posloucháte příběhy 20. století.
12: Pro připomenutí, paní Hlavatá byla se zájezdem v Jugoslávii s mladším synem Josefem a měla se odtud pokusit utéct na západ. Chtěla využít úřad OSN pro uprchlíky, který v Jugoslávii sídlil od 70. let. Zkráceně se mu říkalo UNO.
11: Jenomže ta průvodkyně toho zájezdu v té době sbírala pasy, že jo? Takže ona neměla pas, aby mohla dostat zpátky pas, tak musela říct, že kluk je nemocnej, ten malý, že musí doktoru, taky ho musela dát, ale průvodkyně šla s ní, tam čekala a ona vlastně z té čekárny v oknem vylezla, nechala všechny věci jenom na tom, měla pár věcí jenom sebou, jo. A utekla oknem a stopem na Bělehrad a tam se dostala. Taky byla odvážná, no. Od moře až do Bělehradu, to je nějaký kousek, jako, jo. No, došla tam se přihlásila, ale tam jí to zase nevěřili, nevěděli nic o tom, takže to budou zjišťovat, tak tam spala v tom parku u toho UNO, tam tak někde bylo takové náměstí s parkem v tom městě a to je jeho vyprávání a asi třetí noc, když tam takhle spala, čekala, co teda, jo, tak najednou přijel červený žigulík, kombík, pánečku, museli už vědět přesně, kde spí, zřejmě sledovali, to se ani nevšimla a chtěli toho našeho malého žíka sebrat. Takže se začal s ním rvát. Jo, prostě oni chtěli mermomoci nás dostat nějakým způsobem, oni nechtěli ani jí, jako to dítě, jo. Neuvěřitelný. Tak se začala s ním rvát tam, začala křičet, začali se zbíjat i ostatní lidi, co tam spali, taky Češi, čekali, protože každý to zkoušel z Jugoslávie nějak utíct. A takže se na to vykašlali, nechali to být, skočili do žigulíka a odjeli. No tak oni to pak druhý den na tom UNO dosvědčili, že chtěli uníst malýho, taky hned přijmuli. No a potvrdilo se, že já jsem v Rakousku a za nějaký dva měsíce jsme se setkali a tohle já už jsem nebyl v tom sběrném táboře, ale poslali mě do nějaký takzvaného, jako to, do Obestreichu, do Galšpachu, to je takový, jak bych to řekl, vesnička, samý hotely, jakoby ozdravovny a tak, ale protože měli málo tam těch hostů, tak ten jeden majitel toho hotelu prostě si řekl, že bude brát tyhle ty uprchlíky, to měl zaplacený, no tak jsme tam přišli, že jo, a bylo to úžasný, jo, byli všichni hodní, krásné bydlení, všechno, a tam se vlastně mělo čekat 2 roky na Ameriku, jo, moje žena přijela, bydli jsme, všechno jsme se sešli, shledali, no a teď začal tam ten kolotoč, chodili mě různý ty výhružniště dopisy, jo, asi co tam měli ty svoje lidi, no ale nakonec jsme dostali politický azyl a tím se to pro nás i změnilo, takže jsme tam mohli zůstat v Rakousku, že jo, no.
14: Za jak dlouho jste dostali ten azyl?
11: Azyl jsme dostali nějak do půl roka, no. A Tím jsem právě tam, že když má člověk azyl, tak může hned i třeba jít pracovat, takže já jsem šel dělat, že jo, protože to už je skoro jako člověk občan, jenom nemá občanství, nemůže volit, jako jo, ale tak jsem šel hned i pracovat, takže jsme nakonec na tom penzioně nebyli, jsme si vzali svůj byt a, tak, a na tu Ameriku se čekalo 2 roky, no pak byla revoluce a tak jsem, já jsem stejně, jako když to řeknu, byl smutnej, mě se nakonec do té Ameriky vůbec nechtělo. Tak byla revoluce, já jsem říkal, můžeme jít zase zpátky domů, když na to přijde, ale čekal jsem, co bude se soudruhama. Jestli taky třeba jim se vezmou občanství, jako to dělali oni a pošlo do Ruska, jo. Jako já bych je určitě nevěšel ani nestřílel, ale udělal bych to přesně, jako dělali oni, třeba s tou chartou. Já jsem tam ve Velsu poznal pár chartistů, oni tam měli takový obchod s anglickým zbožím, tam se sjížděli jich dost.
14: Myslíte, kde přesně jste?
11: Ve Velsu, v rakouském Velsu. A já jsem tam bydlel 30 let ve Velsu. A třeba ten Honza Hricu, to byl moc hodný kluk, ale taky chartista. A udělali to s ním tak, že vlastně ho tenkrát normálně mu vzali občanství český, posadili ho na vlak, ten to měl jednoduchý. S tím se nemazali. Když teda chtěl být, tak ho posadili na vlak a šup a byl ve Vídni. A bylo vyřezněno. A tak jsem čekal, že něco podobného se tady s těma, aspoň s těma nejhoršíma udělá. Ono se nestalo nic. Oni roky letěli, děti rostly, chodili do školy. No a tak jsme zůstali na Rakousku. V podstatě tam žiju do dneška. Děti tam jsou taky, že jo, do dneška. No. Jsem tam pořád ještě hlášený. No. Ale teď už jezdím do Čech. No. Já mám vlastně dvojí občanství dneska. No.
12: Vyprávěl před pár lety Josef Hlavatý. Útěk jeho rodiny z komunistického Československa na svobodu tehdy vzbudil pochopitelnou pozornost a zájem. Referovala o něm masmédia po celém západním světě. Fotografie některých časopiseckých článků referovala o něm masmédia po celém západním světě. Fotografie některých časopiseckých článků, stejně jako snímky ze života Josefa Hlavatého, včetně

0: Ty některé, řekněme, důkazové věci, co zbyly, tak to všechno táta zlikvidoval, někde cestou zahodil. No a vrátili se obklikou domů hned. No všechno a dělali hrozně překvapený, no. Že jo, samozřejmě, takže jim nic, jako jen ani nepodezřívali, ale samozřejmě pak, když se chtěli mě pomstit, tak šli právě přes ty rodiče, no. Je nepodezřívali, že tam byli. Tomu to naštěstí, to si asi nikdo, ani nikomu nedošlo, no.
1: A jak se dozvěděli, že jste v pořádku vlastně?
0: To hlásili na Hlasu Ameriky. Hned druhý den, ještě ten večer, nebo hned druhý den ráno to hlásili z Hlasu Ameriky. No. Můj táto ho poslouchal pořád. No.
1: A potom byl ještě nějak popotahovaný, jste říkal, že to docela odnese.
0: Taky na výslechu, no samozřejmě v práci tátovi to tam znepříjemně, takže tam skončil v jazu. On dělal v jazu nějakých 40 let a skončil tam.
1: A co tam dělal vlastně?
0: On tam dělal potom seřizovače motoru. Na výstupy, on přesazí s kamionama, on tím byl vyučený, tak šel seřizovat motory, ty dýzlový, než se dají do nákladňáku, tak se musí přesně seřídit, jo, a to on tam dělal. No a matka dělala v tom vypočetním středisku, no a tam taky právě obvinili z toho, že telefonovala do Rakouska, že to bylo rozkradené sovětského majetku. Já jsem normálně šel do telefonní budky v Rakousku, tam jsem hodil šilinky, vytočil jsem číslo na Česko, na Jablonec, na Lias a dostal jsem se k ní pro práce. Normálně jsem volal z budky. A mluvil jsem s mamkou. No jenom, že oni na to přišli a řekli, že telefonovala ona. No taky dali rozkrádání socialistického majetku. Prostě chtěli nějakým způsobem mě ublížit, no. Takže to vzali přes mámu, no. No a domluvili jsme se, že vlastně telefonicky i dopisama jsme se domluvili, že vlastně to tam taky zabaleje, že přijdou za náma, no. Nakonec to skutečně tak udělali přes Maďarsko, ještě oni vlastně na podzim tady byla revoluce a oni v létě přes Maďarsko, já jsem jim zaplatil převaděče. Jedno Maďara a on je přes Maďarsko převed do Rakouska, tak dostali taky politické azyl ještě všechno. No. No klaplo to, no. Pak byli tam 15 let, normálně měli, dělali v tiskárně nakonec. Když oni tam přišli, mamce bylo nějak 45, tátovi 50, no. No neměli to jednoduchý, no. Mamka uměla německy, ale táta, ten ne, ten už to moc ne to, ale on dělal nakonec ty údržbě, tak to tam nebylo až tak složitý, tak...
1: Jaký no, to bylo shledání s ním?
0: Bylo to moc pěkný, no. Ještě jsme si to užili, no. Akorát tady ještě mohli vejít. Dneska jsou už oba dva mrtví, no.
1: A zemřeli tady tam, nebo?
0: Tam, no. Ale hrob mají tadyhle u mýho domku, jmenuje se to Svatý Ján. Tam je takový kostel, je to na vršku a tam je krásný hřbitov a je vidět přímo na ten náš dům. Ta vesnice je dál, asi 5 kilometrů je přímo na ní vidět. Tak tam máme, tady, jako budeme všichni hrob, teda, no. Jsou pořbený tady, no. I já tady budu pořbený.
2: Tak jako všichni emigranti byl i Josef Hlavatý po útěku z Československa odsouzen.
0: Dostal jsem za to všechno, jsem dostal 5,5 let na tvrdo, 3 roky za opuštění a 1,5 roku za únos. Normálně mi dali únos dítěte, protože v té době vlastně dítě patřilo státu. A to, kdybych ho tady nechal, toho malýho, tak jsme ho možná ani neviděli. I když ono to stejně pak padlo, ale kdo to mohl tušit, že jo? Pak vlastně Václav Havel dával amnestii, takže těch 3,5 roku za to ilegální opuštění jako Československa, to mě vzali hned a ten 1,5 roku mi ale zůstal za únos dítěte. A to vypadalo úplně zas jinak, jo? To jsem musel zažádat, že to mělo s tím souvislost, jo? Aby si jenom nemyslel, že jsem unášel dítě někde, jo? Takže se mi stalo to, že jsme jeli od rodičů mými ženy z Jablonce a spadl jsem, měli jsme takový favečkový obusa s hliníkovýma kolama pěknýma a na dálnici jsem spadl do takový jámy, že jsem vohnul kolo. Normálně ten ráfek byl vohnutý, tak jsem zavolal policajti. No a oni místo, aby mě třeba v Rakousku by za to mohla správa silnic, dostal bych to zaplacený. Tady ne, depak, ještě jsem dostal pokutu 1000 korun za havárii vozidla a ještě mi dali dejchnout, ty si se opilej. A hned si zjistili, co jsem zač a ta policajtka mě právě řekla, že tam mám k sezení ještě 1,5 roku, že nejsem hledaný. Tak nechápala, jak je to možný. Já sedět po revoluci 1,5 roku za co? Takže jsem musel přes právníky to nakonec nechal všechno stornovat. Dneska jsem teda čistý, ale...
1: A to bylo tedy až v kterém roce?
0: No, to už malé bylo dost, to už mohlo být nějak kolem roku 2000, no.
2: Jedním z důvodů, proč Josef Hlavatý utíkal z komunistického Československa, byl jeho oprávněný pocit, že talent, v jeho případě návrhy na automobilový design a různé automobilové inovace, tu nikoho moc nezajímá. Že nezáleží ani tak na tom, co člověk umí a jak je nadaný, ale spíš na politické pozici a konexích. Ptali jsme se, jestli se pak v Rakousku v tomhle směru uplatnil.
0: Ne, tak ono by to možná bylo doceněné, ale já jsem se k tomu už nedostal.

0: dostal. Absolutně, já jsem prostě musel zajistit rodinu, jo. Žena práci neměla, dvě děti, jo, prostě to všechno leželo na mě, takže já jsem musel jít rovnou, já jsem nakonec nechal i toho opravování aut, to nebylo až tak dobře placený, a normálně jsem šel na montáže, dělal do velkých fabrik, jako jo, do chemičky, do železárny, a prostě musel jsem dělat peníze, jo. Takže já jsem se k tomu nějakému designu už absolutně nedostal. To by znamenalo dělat rakouskou školu a tak dále, a to by mě musel někdo nějak finančně podporovat, jo. To nebylo, to už nebylo reálný. No a tady zase o to nikdo neměl tenkrát zájem, že jo. To je prostě jiná doba, jo. Dneska už jsem na to starý. Možná ne, ale já už nemám ani chuť. Ale já jsem třeba ve své době, auta, které dneska jezdí, já už jsem je maloval. Já jsem tenkrát už vymyslel zrcátko s blinkrem. A když jsem to takový model postavil na výstavě, který vypadal jako kapka a měl zrcátka a blinkry v zrcátkách, tak se mi všichni vysmáli, že prý takový zrcátko, když se urazí, tak prý bude hrozně drahý na opravu. A dneska je v zrcátku takových věcí, které jsem ani já sám nevymyslel, ale ty blinkry jsem už tenkrát vymyslel. Nemám to teda patentovaný, ale měl jsem to skutečně nakreslený už v 16 letech. Jsem vymýšlel různé masky. Protože každá maska auta je vlastně něco jako obličej, jo. Takže ono se to dá vymyslet. Tyhle šikmý světla, všechno, ten protažený auta, to už jsem tenkrát maloval.
1: Říká Josef Hlavatý. Zbývá snad dodat, že jeho útěk přes železnou oponu na Rogalu byl výjimečný, ale nebyl jediný. Podle článku na Aktuálně.cz utíkali například v roce 1984 stejným způsobem dva mladíci, Josef Kutra a Jiří Jedlička. Vzlétli z Pálavy, ale při startu se jim zachytilo lanko za vrtuly a zřítili se. Pokus skončil tragicky, Kutra byl na místě mrtvý, Jedlička přežil, ale byl vyšetřován a vězněn. V roce 1987 však úspěšně uletěl na motorovém Rogalu Vladimír Príslupský. Jeho vzpomínky jsme zaznamenali pro Paměť národa a snad je někdy v budoucnu v příbězích pojednáme. Dnes je to ale všechno. Loučí se s vámi a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Monika Chmilová.
1: Ministři Německa a Ruska spolu jednali poprvé po více než 4 letech. Ministr Tejc prosazuje snížení trestní odpovědnosti u nejzávažnějších činů na 13 let. Čeští fotbalisté v prvním zápase pod trenérem Danijou prohráli v Lize národů s Chorvatskem 1-2 a dnes bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Ministři zahraničí Německa a Ruska se sešli v New Yorku na okraji valného shromáždění OSN. Byly to první přímé rozhovory mezi zástupci vlád obou zemí od napadení Ukrajiny před více než 4 lety. Obě strany naznačují, že schůzku iniciovala ta druhá.
3: Jednání v New Yorku trvalo asi 20 minut. Ministr zahraničí Spolkové republiky Německo Johann Wadephul řekl televizi ZDF, že nabídl Rusku deeskalaci, ale to na ní prý neslyšelo. Wadephul dodal, že jednání přijal mimo jiné proto, aby veškerou komunikaci s Ruskem neobstarávali Američané. Jestli bude jednání pokračovat, záleží podle něj na Moskvě. Sergej Lavrov podle agentury TASS řekl, že od německého ministra neslyšel nic nového, že jen opakoval postoj Berlína. Ten se zakládá na celkové podpoře Ukrajiny a na hospodářském tlaku na Rusko. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a také brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministr také dodává, že by šlo o jednotky případů, kterých by se snížená hranice dotkla.
4: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
1: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale podle autorky Jany Hulmákové neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla a jde jen o nízké počty případů. V Brně Husovicích pokračuje oprava kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Restaurátoři teď obnovují pláště 2 30-metrových věží v průčelí kostela z počátku 20. století. Práce na fasádě, zdobené štuky, kamenem a cihlami mají skončit do Vánoc. Příští rok budou restaurátoři pokračovat na zadní straně kostela. Současně se opravují taky varhany. Upřesňuje varhanář Jaromír Votava.
5: Hlavně se tady na tom nástroji mění takzvané myšky, ty organický materiál, které jsou vlastně střeva kozí, ovce, jo, a je to prostě ta trvanlivost se odhaduje 20-30 let, takže už to má svoje za sebou.
1: Farnost kostel postupně opravuje od roku 2000. Dosavadní náklady jsou zhruba 25 milionů korun. Sport. Čeští fotbalisté podlehli s novým trenérem Santim Danijou v Lize národů Chorvatsku 1-2. Jedinou branku domácích dal v Edenu Adam Karabec. Debitující Jiří Sláma popsal, jaké to je hrát pod španělským koučem.
6: Celkově je ta natura, že chtějí spíš hrát po zemi, krátké přihrávky, ale říkám, na to je brzo a myslím si, že všechno tady toto potřebuje čas. Myslím si, že i ten druhý poločas, že už jsme byli schopni se vyrovnat i v té fotbalovosti a na tom právě to musíme postavit.
1: Dalším soupeřem Česka ve fotbalové Lize národů bude Anglie. Hrát se bude v úterý znovu v Edenu. A české tenistky dnes čeká finále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se od 11 hodin utkají s Ukrajinou a budou usilovat o 12. titul a první od roku 2018. Zápas nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na pražském okruhu u karlovarské dálnice a nehoda u Úněšova. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se vyhněte překážce za odbočkou na Karlovy Vary. Na 27. kilometru leží na vozovce sražená srna. Na pražském okruhu se dnes v noci pracuje mezi Ořechem a odbočkou na Barandov. Na 17. kilometru pracovníci osazují nosník mostu. Mohou tam podle potřeby zastavovat provoz. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů pozor na nehodu před Úněšovem. Osobní auto tam srazilo srnu. Počítejte s překážkou na vozovce. A na silnici 69 ze Vsetína do Vizovic jeďte opatrně přes Liptál. Na průtahu obcí vyšetřují nehodu, průjezd je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty klesají na 8 až 2 stupně, místy se mohou objevit přízemní mrazíky, ojediněle i mlhy. Přes den pak čekáme polojasno až skoro jasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14, na Šumavě až 17. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: S vámi je noční radiožurnál necelých 6 minut po 4. hodině. Přeji dobré brzké ráno a také probuzení všem. Zájem českých škol o zahraniční výjezdy v rámci programu Erasmus Plus roste. Možnost vycestovat přitom mají už žáci základních a středních škol. Co studenty v takovém případě čeká a jak se do programu zapojit, tak to prozradíme za okamžik.
2: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda.

0: Myslíte, že studijní program Erasmus Plus je jen pro vysokoškoláky? Tak to je omyl. Do zahraničí mohou vyrazit už děti ze základních a také středních škol a čeští studenti o takové výjezdy stojí čím dál víc. Je to příležitost poznat nové spolužáky, jazyk i způsob výuky. Takže pokud jste student a studijní pobyt v zahraničí vás láká, právě teď je správný čas zjistit, jestli program podporuje i vaše škola.
1: Já jsem tam měla primárně s tím záměrem, že jsem si myslela, že si hrozně moc lepším angličtinu a že tam jdu hlavně kvůli tomu jazyku.
2: Daniela ze třetího ročníku Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích studovala 4 měsíce na střední škole ve finském Rovaniemi v angličtině. Největší přínos pobytu ale vidí jinde.
1: Jsem si zkusila jako jiný styl výuky a potom hrozně jako sociálních dovedností, tím, že jsem vlastně byla úplně v novém prostředí, v cizí rodině.
2: Podmínky výběru si každá škola stanovuje sama. Adéla, třetěčka z gymnázia ve Vysokém Mýtě, třeba psala motivační dopis a rozhodovali i známky a docházka. 5 týdnů pak strávila ve Francii, kde kromě vybraných předmětů doháněla i učivost české školy. To pro ní bylo nejnáročnější.
3: Hlavně ta časová organizace, protože ta škola tam byla do 6 a ještě se musela přitom stíhat tu svoji českou.
2: Adéla nicméně dodává, že pobyt není jen o škole a povinnostech. S ostatními studenty i hostitelskou rodinou vyráželi také na výlet a poznávali okolí.
3: Jsme bydleli kousek od oceánu, takže jsme chodili surfovat, tak to mě hodně bavilo.
2: Zájem studentů o podobné zkušenosti roste. Nejčastěji míří do Španělska, Německa nebo Francie. Školy můžou nabídnout krátkodobé i dlouhodobé výjezdy. Nejdřív ale musí požádat o akreditaci. Menší školy se přitom můžou spojit s většími nebo se zřizovatelem, říká Martina Nevolná z Domu zahraniční spolupráce, který žádosti škol vyřizuje.
4: Když je koordinátorem zriaďovateľ, tak to už nie je len o tých samotných výjazdoch, ale môže tam reagovať na nejaké vzdelávacie potreby škôl v danom regióne.
2: A když škola s žádostí uspieje, získá na výjezdy studentů grant. Biskupské gymnázium v Brně se do programu zapojuje dlouhodobě. Za posledních 6 let tak vyslalo do zahraničí téměř 60 žáků, říká koordinátor programu Jiří Vondra.
5: V minulosti ten grant byl docela vysoký, ale s tím, jak přibývá počet akreditovaných škol a ten rozpočet celkový zůstává stejný, tak se ty granty bohužel trošku snižují.
2: Loni se do programu zapojilo více než 830 mateřských, základních, středních a středních odborných škol a učilišť. Letos přes 900. Ne každá ale poslala do zahraničí studenty. Některé vybrali učitele. I ti se totiž mohou programu Erasmus Plus zúčastnit.

0: Aerosmith vám dělali společnost v nočním radiožurnálu s datem 27. září. Skauti a další spolky se už mohou stěhovat do nového dětského městečka v Hodoníně. Areál ve čtvrti Bažantice před 5 lety zničilo tornádo a dřevěné chatky, ve kterých byly základny organizací zaměřených na práci s dětmi, to rozmetalo na kousky. Dělníci teď dokončili obnovu, stavební práce vyšly skoro na 15 milionů korun.
1: Takhle skauti zahájili první schůzku ve své nové chatce v opraveném hodonínském dětském městečku. Využívat můžou i celý venkovní areál a tam už jim dává pokyny vedoucí družiny Áďa.
2: Teďka hrajeme hru něco jak vlajkovanou nebo se šátkama prostě, takže teď šli schovávat šátky. Za mě jako to předchozí městečko bylo určitě jako, že to bylo víc v lese, což jako chápu, že to teď nejde a třeba to tak bude v budoucnu.
1: Stromy, které tu dřív byly, ale smetlo tornádo. O kousek dál jsou sice vidět vysázené nové stromky, než vyrostou, tak to ještě potrvá. Krištof a jeho kamarád s přezdívkou Cokoš chodí do skautu 8 let. Původní areál si taky ještě pamatují.
3: No, veprostřed byla taková veliká betonová plocha, taková kostka.
4: Tak je to tu větší, to se mi líbí, no.
3: Ty chatky nebyly jako do kroužku, byly takové v obdélníku byly.
5: Po tom tornádu vlastně to šlo zrovna tady tím pásem, takže ty chatky, které byly taky původně dřevěné tady, tak ty stromy to popřilehávalo.
1: Doplňuje vůdce oddílu Topas Daniel Čada. V Hodoníně teď mají okolo 35 členů.
5: Chatka je holochatka, takže nechceme ji zapráskat, když to řeknu, věcma, starýma skříněma. Chcem ten prostor nějak si jako využít, aby prostě to tam dobře vypadalo. Chcem se na tom domluvit, aby to vyhovovalo všem a aby si o tom rozhodli i děcka.
1: Celkem je v areálu dětského městečka provozní budova a 12 menších dřevěných chatek, které mají sloužit jako klubovny. Hana Novotná, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 16:30. Tereza Tomášková přináší krátké zprávy.
3: Švýcaři budou v referendu hlasovat o zpřísnění neutrality země. S návrhem přišla organizace Pro Schweiz spolu s představiteli pravicové švýcarské lidové strany. Pokud by návrh hlasováním prošel, omezil by švýcarské vládě možnosti uvalovat hospodářské sankce na válčící státy, jako třeba Rusko. Sankce by už Švýcarsko nemohlo přejímat od Evropské unie. Švýcarská vláda i parlament doporučili iniciativu odmítnout. Návrh naopak otevřeně podpořilo Rusko. Severovýchod Spojených států zasáhly v sobotu silné deště a prudký vítr. Desítky tisíc odběratelů se kvůli tomu ocitly bez proudu a letiště musela zrušit stovky letů. Úřady uvádějí, že bouře může způsobit záplavy na pobřeží ve velkých městech, jako je New York, Philadelphia nebo Boston. Guvernérka státu New York Kathy Hochulová uvedla, že bouře už zasáhla stejnojmenné město i ostrov Long Island. V příštích dnech by tam mohlo napadnout až 15 cm srážek. Samospráva Jeseníku napízí zdarma lidem, kteří přišli při předloňských záplavách o bydlení, dvě stavební parcely. Město je získalo od státního pozemkového úřadu. Parcely se nacházejí podle informací radnice v ulici Rejvíská. V Náchodě dnes odhalí pamětní desku na počest slavného rodáka Josefa Škovoreckého. Připravil ji nově vzniklý okrašlovací spolek GUT. Pamětní desku Josefa Škovoreckého zástupci spolku odhalí na jeho rodném domě v 9 hodin dopoledne, přesně 102 let od jeho narození.
0: Sport.
3: Španělští fotbalisté v české skupině Ligy národů porazili ve Wembley Anglii 3-2. Domácí sice po prvním poločase vedli, Španělé ale po přestávce skóre otočili a natáhli svou soutěžní neporazitelnost na 39 zápasů. Oba soupeře teď čeká česká reprezentace, která na úvod soutěže podlehla Chorvatsku 1-2. V úterý Češi přivítají v Praze Anglii a v sobotu se představí ve Španělsku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na Pražském okruhu a nebezpečí na D46 za Prostějovem. Na Pražském okruhu je dnes v noci omezený provoz mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Jezdí se obousměrně v pásu k dálnici D1. Na 17. kilometru usazují nosník mostu, provoz mohou tam krátkodobě zastavovat. Na dálnici D46 mezi Olomoucí a Vyškovem hlásíte pohyb většího množství zvěře za Prostějovem.
5: Od 19. kilometru po 12. přímo na vozovce viděl jsem asi 20 kusů.
4: Na silnici 56 pozor na nehodu za Frýdlantem nad Ostravicí ve směru do Frýdku Místku. Na kilometru 60,5 osobní auto narazilo do svodidel, projíždějte opatrně. A nehodu vyšetřují také v Otrokovicích na Zlínsku. Na silnici 55 u náměstí 3. května havarovalo vozidlo, počítejte s omezeným provozem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude polojasno nebo skoro jasno, na severovýchodě místy až oblačno a během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
2: V tuhle chvíli máme 3,5 minuty po 16:30, ještě tedy necelých 27 minut bude pokračovat noční Radiožurnál a tuto půl hodinu začneme společně s Markem Ztraceným a písní o pravdě.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.
6: Někdy je lepší nevědět, na nic se neptat, jenom tak žít a vidět, co chceš. Někdy je lepší nevědět, na nic se neptat,

0: Méně soli, žádné slazené nápoje, více ryb nebo bezmasých jídel. To jsou pravidla, která od příštího školního roku budou zřejmě muset dodržovat kuchařky. Jak školní jídelny přechodné období využívají a čím jim nová pravidla tzv. Spotřebních košů dělají těžkou hlavu, tak to uslyšíte za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Za čtvrt hodiny začne ranní víkendové vysílání Radiožurnálu, dorazí Štěpán Pokorný, ale předtím ještě jedna reportáž. Kdybyste měli na výběr mezi pečeným kolenem a lehkým zeleninovým jídlem bez masa, co z toho byste si dali k obědu? A hlavně, co byste vybrali svým dětem? Vařit jídla zdravá nebo aspoň ve zdravější podobě, která přitom budou dětem chutnat. To jsou zásady, které budou muset dodržovat školní jídelny. Na nastudování a zavedení nového spotřebního koše mají poslední rok. Naše reportérka se proto v tomto týdnu do jedné ze školních jídelen vydala.
1: Dneska budeme mít k obědu polévku zeleninovou s kuskusem. Na jedničce budeme mít bramborový knedlíček, vepřové masíčko, zelí dušené a na dvojce máme špagety s bazálkovým pestem.
2: Tamhle už je vaše kolegyně míchají, promíchají.
1: Ano, promíchají bazálkové pesto.
3: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
1: A ještě máme teda salátový bar.
4: Tam teda ještě nic není připravené.
5: Máme kladivej, takže máme rajčatový salát a je tam vlastně záliv s bazalkou.
3: Zdravěji se tu rozhodli vařit už před lety, bez ohledu na novou vyhlášku. Přesto je v tomto roce čekají novinky.
1: Podle nové vyhlášky, když máme výběr ze dvou jídel, tak vždycky to jedno má být bez masa. Takže my se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, takže nové receptury, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
3: Jestli ale nová jídla bez masa děti nakonec přilákají a nepřibyde naopak zbytků, je podle Miloslavy Holé otázka. K ruce s novým jídelníčkem nebo spotřebním košem má kuchyně i metodičku, stejně jako ostatní školy z Prahy 3. Na poradách se scházejí jednou měsíčně. Metodické týmy by ale měly fungovat v každém kraji a jsou od toho, aby se jídelny měly na koho obrátit.
6: Čím dříve začnou, s jakoukoliv jako změnou, s jakoukoliv přípravou na ten přechod, tím líp se jim v tom bude pracovat, protože ten přechod bude jako pozvolný, postupný, budou mít prostor třeba udělat nějakou chybu, kterou zjistí a dokáží s ní pracovat a napravit ji nějak.
3: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na nových pravidlech takzvaných spotřebních košů podílel. Kolik školních jídelen už je dodržují, se neeviduje, že to ale zkouší, prý ukazují přibývající dotazy a někdy i nedorozumění, která je potřeba osvětlit.
6: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on se vyhlášce vůbec nezakázaný. Jo, dokonce je tam jako pro něho velký prostor, takže jestli použijou na sladký pokrm med nebo na sladký pokrm cukr nebo přidají někde marmeládu, tak to je opravdu čistě na té volbě té školní jídelny.
3: Starým spotřebním košem se budou moct školní jídelny řídit ještě v tomto školním roce. Pokud se nic nezmění, ten nový by měli dodržovat od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 5 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Srbský prezident Aleksandr Vučić dnes odstoupí z funkce. Kandiduje v říjnových předčasných parlamentních volbách. Na žádost o papírové oznámení o valorizaci důchodu je čas už jenom několik dní. Většina důchodců ale dokument nepotřebuje. Čeští fotbalisté na úvod Ligy národů podlehli Chorvatsku. A bude polojasno až oblačno, během dne se úplně vyjasní. A teploty až 23 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Srbský prezident Aleksandr Vučić dnes večer abdikuje. Odstoupení z funkce a vypsání nových voleb slíbil po sílících protestech, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu přišlo o život 16 lidí. Už dřív proto Vučić vypsal předčasné parlamentní volby. Budou za necelý měsíc.
5: Aleksandr Vučić se vzdá prezidentského úřadu ve 20 hodin. Slíbil, že své rozhodnutí občanům vysvětlí. Jako prezident by nemohl kandidovat v předčasných parlamentních volbách, které budou 25. října. Už teď je ale lídrem kandidátky koalice s názvem Aleksandr Vučić Sjednocené Srbsko, kterému dominuje jeho domovská Srbská pokroková strana. Koalici zatím předvolební průzkumy předpovídají vítězství. O novém prezidentovi nestihnou lidé rozhodnout zároveň s hlasováním o nových poslancích. Prezidentské volby se totiž musí konat nejméně 30 dnů od jejich vyhlášení. Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Papež Lev XIV. Se v Lourdech na jihu Francie setká s biskupy, potom odslouží mši. V soukromí si taky promluví s několika oběťmi sexuálního zneužívání v katolické církvi. Na významné poutní místo se papež přesunul včera večer z Paříže, kde sloužil mši pod širým nebem. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá. A naprostá většina důchodců doklad ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
6: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
3: Doručení papírového oznámení poštou stojí 31 korun. Senioři narození před rokem 1955 ho mají zdarma. Charita České republiky otevírá dveře svých sociálních služeb po celé zemi. Pořádá výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak můžou nahlédnout do fungování domovů, stacionářů a setkat se s pracovníky i dobrovolníky. Podrobný program je podle krajů sestavený na stránkách Charity. Den Charity je spojený se svátkem svatého Vincence z Pauly, patrona charitativní práce, který připadá na 27. září. Sport. Čeští fotbalisté vstoupili do nového ročníku Ligy národů prohrou. V pražském Edenu podlehli Chorvatsku 1-2 a nevyšla jim tak premiéra s trenérem Santim Deniou. Jediný český gól dal Adam Karabec. Další zápas odehrají Češi v úterý doma proti Anglii. Vodní slalomáři Matyáš Novák a Tereza Kneblová se stali mistry Evropy v kajak krosu. Povedlo se jim to v italské Ivreje, kde se závod jel netradičně večer za umělého osvětlení s hlasitou hudbou a před spoustou fanoušků. Novák si to pochvaloval.
7: Je to super, vlastně tak ten kákros proti tomu slalomu je takový trochu uvolněnější. My tady nepotřebujeme vidět tak perfektně na tu vodu, v tom krosu to vůbec není problém. A ty fanoušci si myslím, že se to hrozně užijou, dají se tady pár pivek, podívají se na super závod, hrajou písničky, takhle by to mělo vypadat, já jsem pro, ať takhle se jezdí každý velký závod.
3: Čeští vodní slalomáři zakončili evropský šampionát v Ivreji se 7 medailemi, 3 zlatými a stříbrnými a 1 bronzovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u Frýdlantu nad Ostravicí. Na Pražském okruhu se mezi Ořechem a Odbočkou na Barrandov projíždí v každém směru pouze jedním pruhem v pásu k dálnici D1. Na 17. kilometru usazují nosníky pro nový most, mohou také podle potřeby zastavovat provoz. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy od Plzně. Na prvním kilometru až po sjezd na Pražský okruh je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku, teď se projíždí plynule. A u Frýdlantu nad Ostravicí pozor na nehodu na silnici 56 do Frýdku Místku. Na kilometru 60,5 osobní auto narazilo do svodidel. Zpomaluje se tam, je to ale s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude bylo jasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy, během dne má oblačnost od západu obývat až do vyjasnění. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě 17. A foukat má slabý proměnlivý, postupně až mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: A my vám přejeme dobré ráno s radiožurnálem, se kterým jste v 5 hodin a 6 minut. Kytlice na Děčínsku a sousední Polevsko na Českolipsku začnou bojovat proti neukázněným lidem, kteří do lesů v okolí obcí vyvážejí odpadky, hlavně tedy pneumatiky. Jakou past obce na hříšníky chystají, tak to probereme za chvilku v úvodu dnešního ranního víkendového radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
4: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Dvě obce v chráněné krajinné oblasti Lužické hory se chystají zakročit proti neukázněným lidem, kteří do tamních lesů odkládají odpad. Pracovníci kytlic na Děčínsku a sousedního Polevska na Českolipsku vyvezli za poslední měsíc z lesů v blízkosti obcí desítky pneumatik. Ty přitom můžou lidé bezplatně odevzdat na několika místech, třeba v autoservisech.
1: Jsme kousek za Kytlicemi. Na lesní cestě. Tady se teda našly naposledy ty pneumatiky.
2: Přesně tak.
1: Přitakává Michála Holečková z Kytlického obecního úřadu.
2: Máme tady jeden z modelů, který obec pořídila.
1: My teď jdeme nainstalovat fotopásku.
2: Má solární panel, přesně tak.
1: Ale i baterie, jak to?
2: Budeme jenom jednou za čas kontrolovat a zbytek vlastně jde přes internet.
1: Tak, vybrali jsme strom.
2: Neměl by být vidět, je maskovaná, má speciální maskovací potisk.
1: A teď jsme se s Michalou Holečkovou přemístili na takový maličkatý sběrný dvůr v Kytlicích Mlýnech.
2: Je tady velká hromada pneumatik, které pozbírali pracovníci obce tady v okolí Kytlic. Jsou jich tu desítky.
1: Kytlice plánují koupit alespoň 10 dalších fotopastí, aby je umístili na lesní cesty, odkud pracovníci obce poslední dobou pneumatiky odváží. Stejný problém má sousední Polevsko na Českolipsku, jak říká pracovník obce Michal.
3: Spod klíče na jedličný tam bylo 40 gum, na Kočárovce tam bylo 20 gum.
1: A je to za poslední dobu?
3: To je poslední doba, 14 dní.
1: Polevsko už nějaké fotopasty v terénu má, plánuje ale nakoupit další. Do lesu lidé odkládají nejen pneumatiky. V oblasti Lužických hor eviduje několik nelegálních skládek odpadu také státní podnik Lesy České republiky.
4: Aktuálně evidujeme 7 nelegálních skládek s asi 5 tunami odpadu. Jsou na nich pneumatiky, plasty, stavební suť a například starý nábytek.
1: Dodává mluvčí lesáků Eva Jouklová s tím, že ročně zlikviduje v celé republice společnost asi 200 černých skládek a stojí jí to zhruba 1 000 000 korun. Nejčastěji se podle Jouklové objevují nelegální skládky v Ústeckém a Středočeském kraji. Daniela Pilařová, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Máme před sebou slunečný den s příjemnými teplotami nad 20. Pojďme se ale na tu dnešní předpověď podívat podrobněji. Teď ráno je ještě obloha polojasná až oblačná, za volantem si dejte pozor na ojedinělé mlhy. Postupně se ale oblačnost rozpustí a úplně se vyjasní. Aktuální teploty jsou teď velmi rozdílné. Na některých místech i slabě mrzne, třeba minus 1 stupeň, je v Zadní Zvonkové a v Řásnici na Šumavě a třeba taky v Orlickém Záhoří. Naopak na severu a severu v západě republiky teplota překročila na řadě míst i 10 stupňů. Týká se to třeba Ústí nad Labem nebo Krásné Lípě. No a přes den to naměříme do 23, na horách kolem 14, na Šumavě víc až 17. Tak hezkou neděli.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Dominanta brněnských Husovic, chrám nejsvětějšího srdce Ježíšova, prochází renovací. Stavba z počátku 20. století je pozoruhodná nejen svou velikostí, ale hlavně množstvím architektonických prvků, ornamentů a štukové výzdoby. Při obnově fasády tak restaurátoři nemají jednoduchou práci.
1: Tak teď se opravují dvě boční věže, které mají 30 metrů a nad nimi se tyčí 60-metrová věž, která je vždycky v noci osvětlená, tak je jako takový maják.
2: Popisuje farář didak Robert Klučka z řádu františkánů. Dělníci teď pracují hlavně na fasádě věží v průčelí kostela. Chrám postavený na začátku 20. století v románském stylu vyžaduje specifický způsob oprav. Plášť kostela je totiž kromě klasické omítky bohatě zdobený ještě kamennými prvky, cihlami a hlavně bílými štukami nejrůznějších ornamentů.
3: To jsou odlitky z takzvaného románského cementu. A to je technologie, která se používala výhradně v druhé polovině 19. století a na začátku 20. století.
2: Popisuje restaurátor Pavel Mrověc. Některé štuky opravuje částečně, jiné nahrazuje úplně.
3: Tady tomu pracovně říkáme čokoládky, protože to vypadá jak tabulka čokolády. Tak tam jich poměrně hodně chybělo, takže jsme si to museli zaformovat a tam jsme se snažili přiblížit té původní technologii, tomu původnímu materiálu toho románského cementu.
2: Kromě pláště se pracuje taky uvnitř kostela. Na kůru profukuje každou píšťalu varhanář Jaromír Votava a pod každou dává nový malý měch, který pak královský nástroj rozezvučuje.
4: Hlavně se tady na tom nástroji mění takzvané míšky, ty organický materiál, které jsou vlastně střeva kozí, ovce. Jo, a je to prostě ta trvanlivost se odhaduje 20-30 let, takže už to má svoje za sebou.
2: Doplnil varhanář. Opravy zatím vyšly na přibližně 25 milionů korun. Aktuální práce by měly být hotové do Vánoc. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova.
1: Havel, tady Havel.
0: Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kekubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
4: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Ve vodojemu u obce Odolena voda byl včera ráno 4x limitu olova. Ukázaly to odběry, které provedly středočeské vodárny. Technici odebrali vzorky na 24 místech vodní soustavy. 23 z nich vyhovělo. I další odběry během průběhu soboty už zvýšené množství kovů neukázaly. Voda i tak dál není pitná. Co znečištění způsobuje, není jasné. Švýcaři budou v referendu hlasovat o zpřísnění neutrality země. S návrhem přišla organizace Pro Schweiz spolu s představiteli pravicové švýcarské lidové strany. Pokud by návrh prošel, omezil by švýcarské vládě možnosti uvalovat hospodářské sankce na válčící státy, jako je třeba Rusko. Sankce by už Švýcarsko nemohlo přejímat od Evropské unie. Státní hrady, zámky a další památky v Česku dnes budou opět otevřené zdarma. Týká se to vybraných prohlídkových okruhů. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se zapojují taky kláštery, hospital Kuks, brněnská vila Šťastny nebo technické památky Důl Michal v Ostravě a Rudá věž smrti v Ostrově. Bezplatné vstupenky si návštěvníci musí předem rezervovat online na konkrétní čas. Kapacita prohlídek je omezená.
6: Sport.
5: Hokejisté Třince se dnes pokusí prodloužit letošní neporazitelnost v extraligové sezóně. Vyhráli zatím všechny 4 zápasy. V půl páté nastoupí v Liberci. V 16 hodin začnou zápasy Kladna s Olomoucí a Českých Budějovic s Litvínovem. Od 16.30 budou hrát Vítkovice s Mladou Boleslaví a Plzeň s Hradcem Králové. A 17 pak Kometa Brno přivítá mistrovské Pardubice.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdný Pražský okruh a nehoda u Frýdlantu nad Ostravicí. Na Pražském okruhu se dnes v noci pracuje mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Na 17. kilometru pracovníci osazují nosník mostu pomocí jeřábu. A provoz je teď zastavený na 17. kilometru v obou směrech. Jde ale jednu z krátkých uzavírek, měla by za chvíli skončit. Na dálnici D35 z Prahy do Hradce Králové pozor ve sjezdu na dálnici do Olomouce. A ve sjezdu na 84. kilometru stojí porouchané vozidlo. A na nehodu pozor na silnici 56 z Frýdlantu nad Ostravicí směrem do Frýdku Místku. Na kilometru 60,5 osobní auto narazilo do svodidel. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Vstáváte do rána s velmi rozdílnými teplotami, zatímco na Šumavě nebo v Podhůří od Lidských hor dnes ráno i slabě mrzne. Na některých místech teď naměříte i přes 10 stupňů. Třeba v Praze Klementinu je aktuálně 11, 12 stupňů je v Ústí nad Labem a 10 vám ukáže teploměr v Opavě. Přes den pak teplota stoupne na 19 až 23, no a čeká nás slunečný den. Jestli je teď u vás ještě na nebi menší oblačnost, tak té přes den ubude až do vyjasnění. No a v noci teploty klesnou na hodnoty mezi 5 až 10 stupni a taky zítra na státní svátek 28. září bude slunečný a teplý den. Naměříme až 25 stupňů. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje ještě pan Pokorný.
4: Dobré ráno, 5 hodin 33,5 minuty a teď pro vás máme další muziku a pak budeme pokračovat.
7: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

Naučit se zadržovat vodu v krajině, to je společný recept, jak vyzrát na sucho, jako bylo to letošní, ale zároveň i na povodně. Jak se to v Česku daří, o tom budeme mluvit za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu.

0: Potřebujeme lépe zadržovat vodu v krajině. To se v posledních letech ozývá od expertů při problémech se suchem. Zároveň je to důležité i pro prevenci povodní. Obnova mokřadů a prameniště je mravenčí práce, do které se pouštějí hlavně některé samosprávy nebo nadšenci. Celkově ale česká krajina zadržuje vodu velmi nedostatečně.
1: Krajinu měníme a kultivujeme tisícky let a dopracovali jsme se do tohoto stádia, že krajina je narovnaná, zrovnaná, voda je odvedená, kanalizovaná, takže vlastně všechno probíhá přesně tak, jak jsme chtěli. A najednou ale jsme se dostali do takového stádia, že toho odtoku je příliš moc a těch vysušených ploch je příliš moc.
2: Připomíná letošní sucho Klára Salcman, krajinářská architektka z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Technickými úpravami jsme v minulosti narovnali koryta řek nebo urychlili odtok vody z lesů či polí. Ovšem změna klimatu znamená jiné rozložení srážek, více přívalových dešťů a delší období, kdy naopak neprší. A taky větší odpar vody z krajiny. K jejímu zadržení třeba u zemědělské půdy velmi dobře funguje, když farmář volí šetrnější obdělávání, rozdělení polí mezi zemi a remízky, omezování drenáží a podobná opatření.
3: Ty rozdíly jsou tam opravdu extrémní. Dobře obhospodařované plochy zadrží klidně 60 mm srážek za hodinu bez problému, ale ty, co jsou špatně obhospodařovaný, tak třeba zadrží jenom 15 až 20 a zbytek odteče.
2: Všímá si hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu Martin Pecha. Česká vláda reagovala na letošní sucho především myšlenkou stavby nových vodních nádrží.
1: Což nepovažuji za úplně ideální řešení, protože právě ta soustava přehrad, kterou my vlastně už dnes máme, tak umrtvuje ten potenciál těch stávajících řek. Samozřejmě, že my nádrže, akumulační nádrže na vodu potřebujeme, potřebuje průmysl, potřebuje velká města, ale musí se velice opatrně se zasahováním a poškozováním toho přirozeného říčního systému. Ta cesta je ne takovými to velkými gesty, ale je to taková ta malá titěrná práce po těch jednotlivých územích.
2: Myslí si o vracení vody do české krajiny Klára Salcman z ČVUT.
1: Jedním z nejlepších příkladů obnovy té prameniští krajiny je projekt Národního parku Šumava, projekt LIFE, který v průběhu asi 20 let obnovil obrovské plochy mokřadů a prameniště, které už dnes mají obrovský dopad na odtok vody. Ale jsou to další obce, například Kostelní Lhota v Polabí, anebo Spálené Poříčí v Brdech, v Hohnančice například.
2: Říká krajinářská architektka Klára Salcman. Celý rozhovor s ní najdete ode dneška v podcastových aplikacích pod názvem Leonardo Plus. Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Průkopník petanku v Česku Petr Morávek už sbírá koule po hře magnetem, aby se pro ně nemusel pořád schýbat, stále ale patří mezi elitu, mezi dvojcemi. Na domácím šampionátu bojoval o postup na mistrovství světa. No a do zámeckého parku v Kněžicích na Jihlavsku zamíříme za chvilku, ještě před 6. hodinou raní na Radiožurnálu. Teď počasí.
1: Počasí.
2: Slunečné a teplé počasí dnes bude doslova vybízet k nějakému tomu výletu nebo alespoň procházce. Jestli vám to dnes nevyjde, tak pro vás mám dobrou zprávu. Slunečné a teplé počasí nám totiž vydrží, a to až do příštího víkendu. Dnes tak naměříme až 23 stupňů a bude slunečno a se začátkem nového týdne teploty ještě stoupnou. Zítřejší státní svátek tak přinese téměř letní hodnoty. Naměříme až 25 stupňů a obloha bude jasná. Stejné to bude i v úterý a nejvyšší denní teploty kolem 24 stupňů, pak vydrží i v prvních říjnových dnech. No a příští víkend by pak měl přinést teploty kolem 20 a většinou bude polojasno. Pravděpodobně nás tak čeká další týden bez strážek. Tak hezké ráno.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Pět hodin, skoro 51 minut je s vámi hraní víkendový radiožurnál přes století francouzský a teď už 30 let i český. Tuzemský petang slaví kulaté výročí. Nejlepší páry se sešly u zámku v Kněžicích na Jihlavsku na mistrovství republiky dvojic. Mezi elitu patří třeba i hráč, který byl u začátku tohoto sportu v Česku.
1: Musíš vybrat tu daň. Se toho máš hodně před sebou.
2: Petr Morávek, jeden z průkopníků petanku v Česku. Hraje ho 30 let. Si magnetem na šňůrce sbírá koule.
1: Ten magnet, protože

0: Při tom počítání.
1: Každá ta koule má označení, někteří na to mají ještě buď jména, přezdívky, ale hlavně tam jsou číselný ty, takže ty koule se jako poznají podle toho. No.
0: Já tam vidím, můžeme si detekovat ty nápisy Šákul.
1: To je moje jakoby přezdívka.
0: Vojtěch Lukáš, neboli Šákul teda.
1: Jo, je to pospátku příjmení, správně.
0: Svíš decentní, tichá hra. Dan Geisler je ale přeborníkem i na evropské úrovni v agresivnější disciplíně vyrážení koulí.
2: Můžu dělat ne, že nějaký na schvále, ale věci, co mu třeba vadí, které jsou teda podle pravidel, ale můžu ho právě znervoznit a dostanu právě tu psychickou výhodu na mou stranu a potom se jednoduše poráží.
0: Takže nehrajete na to být nejoblíbenější rozhodně?
2: Ne, to asi ne, ale vyloženě jako zákeřní nejsme.
0: Po soupeření těch nejlepších neděle v Kněžickém zámeckém parku po celý den patří třeba úplným začátečníkům a neregistrovaným. Z Jihlavska, Daniel Zach, Radiožurnál.

0: hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu Radiožurnál Sport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce snížit věk trestní odpovědnosti u násilných činů na 13 let. Švýcaři dnes budou hlasovat v referendu o posílení neutrality země. Čeští fotbalisté na úvod Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2 a bude polojasno až oblačno, během dne se úplně vyjasní a teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Hulmáková tvrdí, že u dítěte je potřeba zaměřit se na varovné signály už před spácháním trestného činu.
3: Často je to kombinace osobnostních charakteristik toho dítěte, ale zároveň ve velké míře i toho prostředí, v kterém to dítě žije. A jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
1: Ministr Tejc řekl, že s dalšími členy kabinetu diskutuje o tom, jak zlepšit fungování ústavu a odstranit mezery v samotné péči o děti. Švýcaři dnes budou hlasovat v referendu o neutralitě. Tu má alpská země v ústavě od 19. století. Předkladatelé z organizace Pro Schweiz spolu s pravicovou švýcarskou lidovou stranou ji ale chtějí posílit. Kritici to označují za proputinovskou iniciativu.
4: Předkladatelé chtějí vepsat do ústavy věčnou a věrohodnou neutralitu. Ta by oproti dnešku omezovala možnosti Švýcarska uvalovat hospodářské sankce na válčící státy. Z toho by mohlo profitovat Rusko, protože sankce by už nešlo přejímat od Evropské unie. Musela by je schvalovat Rada bezpečnosti OSN. Iniciativu podpořila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Podle ní teď švýcarská vláda manipuluje občany, aby hlasovali proti návrhu referendu. Návrh před dnešním hlasováním nepodpořil ani švýcarský parlament. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: V Brně Husovicích pokračuje oprava kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Restaurátoři obnovují plášť 230metrových věží v průčelí kostela z počátku 20. století. Práce na fasádě zdobené štuky, kamenem a cihlami mají skončit do Vánoc. Příští rok budou restaurátoři pokračovat na zadní straně kostela. Současně se opravují taky varhany, vysvětluje varhanář Jaromír Votava.
5: Hlavně se tady na tom nástroji mění takzvané míšky, ty organický materiál, které jsou vlastně střeva kozí, ovce, jo, a je to prostě ta trvanlivost se odhaduje 20-30 let, takže už to má svoje za sebou.
1: Farnost kostel postupně opravuje už 26 let, dosavadní náklady jsou 25 milionů korun.
0: Sport.
6: Čeští fotbalisté při premiéře trenéra Santiho Deny prohráli v Lize národů s Chorvatskem 1-2. Do branky postavil španělský kouč Lukáše Horníčka, který dostal přednost před Matějem Kovářem a Antonínem Kinským. Gólman Newcastle popisuje, kdy se stejně jako další hráči dozvěděl základní sestavu pro utkání v pražském Edenu.
7: Dvě hodiny před zápasem třeba trenér nás nechává právě že čekat. Je to nezvyklý, ale myslím si, že to hráčům pomohlo, protože všichni byli na štopkách a i ty, co chodili z lavičky, tak bylo vědět, že jsou připraveni a pomohli tomu týmu. Doufám, že jsem s nima výkonem přesvědčil trenéra, že mi dají víc šancí.
6: Další utkání elitní skupiny Ligy národů budou hrát čeští fotbalisté v úterý znovu v Praze proti Anglii. A čeští vodní slalomáři zakončili mistrovství Evropy v Ivreji v 2 zlaty v kajak krosu. Tituly získali Matyáš Novák a Tereza Kneblová. Češi tak z Itálie odvážejí celkem 7 medailí, 3 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřený Pražský okruh a nehoda u Opavy. Pražský okruh je stále neprůjezdný mezi Ořechem a Barandovem. Na 17. kilometru osazují nosník mostu. Tentokrát provoz stojí déle než při minulých uzavírkách. Práce i omezení tam mají skončit během dopoledne. Na dálnici D35 z Prahy do Hradce Králové opatrně při sjezdu na dálnici do Olomouce. Na exitu na 84. kilometru stojí v jízdním pruhu porouchané vozidlo. Na Opavsku pozor na nehodu na silnici 57 do Nového Jičína. V Brance u Opavy havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku. Počítejte s omezením. A na silnici 56 pozor za Frýdlantem nad Ostravicí ve směru do Frýdku Místku. Na kilometru 60,5 auto narazilo do svodidel. S opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy, během dne se bude od západu vyjasňovat. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě 17. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
1: Hezký den, startují Kilometry Jiřího Ješka. Od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát. Ve studiu jsme znovu tři, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek.
2: Krásný den.
1: Třetím ve studiu je tentokrát náš host, muž, který sám o sobě je amatérským sportovcem, snad ho to nějak neurazí, ale který v uvozovkách má doma královnu cyklistiky. V Kilometrech Jiřího Ješka vítáme Lukáše Bukovského, tatínka všestranné české cyklistky Barbory Bukovské. Hezký den.
2: Hezký den, dobrý den.
1: Barbora Bukovská, jedna z těch velkých českých nadějí cyklistiky. Vy jste chtěl mít naději? Vy jste chtěl mít profesionální cyklistku doma kdysi?
2: Tak ani ve snu. Mě to ani moji ženu nenapadlo. Tak nějak všechno to bylo spíš nějak. Plynule to vystalo samo tím od malinka, jak jsme děti v podstatě vedli ke sportu, bych řekl, jakou přirozenou cestou.
3: A bylo to jakože součást jako vzdělání, toho mixu vzdělání, protože já považuji sport jako součást nějaký výuky, kterou ten člověk malej dostane do vínku. A nebo to bylo proto, že jste oba s manželkou sportovali?
2: Jo, bylo to proto, především protože jsme s manželkou sami sportovali snad jako na skoro na vrchole úrovni a věděli jsme, že budeme chtít své děti tomu sportu také vést. A taky jsme věděli, že my s manželkou budeme stále chtít sportovat celý život. Takže v podstatě možná těm dětem ani nic jeho nezbývalo, než se k nám přidat a dělat ten sport s náma.
1: Vy říkáte těm dětem, takže není to jenom Barbora Bukovská, ale také váš syn.
2: Ano, Ondřej.
1: A ten je mladší než Barbora.
2: Přesně o 2 roky. Plus jeden den.
3: No ale ten sport, o kterém se bavíme, tvůj a tvojí manželky, to nebyla cyklistika, že jo?
2: Nebyla cyklistika, bylo to judo, já myslím, že o tom Barča párkrát už se zmínila, takže ano, hlavní náš sport byl judo, který teda ale za nás naprosto jasný, výborný sport pro všeobecnou přípravu, což doporučuji všem, případně rodičům, malým dětem. To znamená, že tam to začalo všechno v podstatě i u našich dětí.
3: Takže Ondra s Bárou začínali v kimonu.
2: Ano.
3: Na tatami. Já považuji judo stejně jako gymnastiku za jako naprostý základ vlastně všem sportům a za ideální start vlastně do té sportovní kariéry, protože zvlášť judo učí nejenom to, jako poznávat svoje tělo, poznávat vlastně mechaniku toho lidského těla, ale hlavně judo má obrovský benefit v tom respektu k soupeřům, respektu vlastně k tomu trenérovi a tak dále. Takže tohle to dostala Bára do vínku. Kdy se to nakonec teda zlomilo v tu cyklistiku?
2: Postupně to nějak přicházelo, protože když řeknu úplně malinka, tak takový ty všeobecné přípravy, že jsme chodili do bazénu, takový to úplně ještě byly úplně batolata a vlastně postupně začaly nějaké aktivity, když už začaly chodit, tak postupně nějaký odrážedla první a pak tomu jsme přidávali vlastně to judo, když už zase to nemůže dělat odmala úplně. Takže postupně judo a k tomu jsme používali v podstatě to kolo především jako dopravní prostředek. To znamená, že ne, že sedneme do auta a odvezeme děti tam ten kroužek a ne, prostě buď pěšky, anebo sedlo na kolo a dojeli se tam. Takže vlastně já bych řekl, že první fáze bylo, že to kolo bylo takový dopravní prostředek, který se používali k přemisťování a pak tím, že postupně vyrůstali, tak dokázali ujet víc a víc a pak se to postupně přeměnilo na to, že to vložně bylo, že to děti sami vyhledávali a chtěli, takže kdyby jsme jim dali na výběr, jdeme plavat nebo jdeme na kolo. Takže takhle postupně sami, a co jsme měli teda obrovskou kliku, že obě děti to měly úplně stejně, takže vlastně jsme nemuseli nic jenom řešit nějaký logistický jako problém, že jeden chce na plavání, druhý chce na kolo. Takže to byla totální jako souhra a to jsme využívali. A pak nejvíc to vlastně to kolo se změnilo jako priorita sportu číslo 1, Když jsme změnili působiště, přestěhovali jsme se do Ostravy a prostě jsme se dostali k Davidovi Kovaříkovi, který vychovával děti a měl svůj tým dětský, tak tam to začalo a děti vlastně se dostali do pořádného kolektivu a prostě tím, že to David dělal výborně, děti má rád a umí to s nima, tak je to tak vtáhlo, že najednou prostě kolo bylo jasná volba.
1: V kilometrech Jiřího Ježka se bavíme s Lukášem Bukovským, tatínkem, především tedy z našeho pohledu Barbory Bukovské, jedné z těch nejtalentovanějších českých cyklistek současnosti. Trochu odbočím, ale v zápětí hned pochopíte proč. Vy už jste několikrát tady naznačil a kdo se dívá na náš YouTube, tak to i vidí, že jste ve formě, že sám sportujete. Tak se nám trochu sportovně představte, co vy vlastně všechno máte za sebou, jaké sporty máte za sebou. Už jste naznačoval i lehce podprofesionální výkonnost kdysi.
2: Jo, tak řekněme do 18 let, než jsem šel na vysokou školu, tak opravdu jsem se věnoval tomu judu maximálně v rámci svých možností. Přeci jenom to vzdělání mělo nějakou prioritu a když jsem pragmaticky jako si vyhodnotil, že opravdu ze mě profesionální judista nebude, protože tak úplně asi 100% talent jsem neměl, tak jsem to v 18 utlumoval a věnoval jsem se jako studiu. Tomáš na tady dotáhla mnohem dále, ale no a pak už začala tak hobby závodění, vození na kole, první závody, takže v podstatě já nevím, první závody na horských kolech někde v 22, nevím, něco takového, takže postupně. A teda jediný, teda, co si myslím, že bych si teda mohl, tak vlastně před 2 lety v Hamburku, myslel si teda vlastně v cyklokrose Master, co mi povedlo být 3. Takže to tak asi to tak
1: jsou
2: všechno.
1: Skvělé výsledky, ale to, proč se na to ptám, je, jak moc důležitý je ten vzor, to, že ani nemusí být rodič vyloženě vrcholovým sportovcem, ale že ten sport dělá pravidelně, tak jak moc je to podstatné pro to, aby to dítě šlo podobným směrem. A třeba to samoprofesionálně dělalo.
2: No, já si myslím, že asi možná je jiná cesta, ale u nás to fungovalo a platí to, že asi těžko, kdybych ležel na kanapy a řekl svým dětem, běžte si zaběhat nebo běžte si na kolo, tak by to fakt nefungovalo. A já si myslím, že dobrý je opravdu být vzorem, takže nejen s těmi dětmi ten sport třeba i provozovat, ale já si myslím, že aby už od malinka viděli, že je normální, že maminka se jde zaběhat, že tatínek si zaběhat, že jde na kolo a že to tak nějak přirozeně vidí, že to je úplně běžná věc a že to k tomu životu prostě patří a není to nic výjimečného. A pak vlastně být vzorem, že ty děti, když už teda děláme ten společný třeba tu kolo, tak se chtějí vyrovnat tomu silnějšímu a tak postupně jde to těmi krůčky přirozeně, že si sami zvyšují nějakou, řekněme, svůj potenciál. Za mě to funguje nejlépe být vzorem svým dětem a jako nejlépe, aby to bylo prostě doma, když to mají jako všichni rádi, aby to bylo standard.
3: No, já jsem pochopil, že u vás doma i v momentě, kdy jste vlastně pověsili s manželkou kimona na hřebíček a začali jste se věnovat těm ostatním sportům, tak ten sport pořád zůstal jako takový životní styl.
2: Ano.
3: Každou volnou chvíli prostě trávit na kole, jít si zaběhat, jít si zacvičit a tak dále.
2: Hory máme rádi, turistiku do toho, v zimě běžky, lyžování. No postupně tak nějak děti jsme seznamovali s těmi sporty, tu techniku, co jsme my věděli, tak jsme tak jim předávali a postupně se to nabalovalo, takže obecně není to jenom jako cyklistika, opravdu, že ne, ale hrozně rádi máme hory, proto i ty horský kola přeci jenom člověk je většinou v přírodě. Takže i takhle to.
3: Bára to vždycky říká v každém rozhovoru, že třeba jí tolik neláká, já nevím, cesta do profesionálního silničního týmu, že má ráda ty hory, že má ráda to soustředění, najíždět si tam ty traily. Je tohle právě ta cesta, kdy vy jste začali formovat ty děti do toho sportu spíš právě kvůli tomu životnímu stylu, nebo už tam byla nějaká třeba touha probudit v nich nějakou ambici v tom sportu něco dokázat?
2: Ne, životní styl jednoznačně, vůbec žádná ambice, prostě, že někdo z nich udělat světový šampiony vůbec nebylo, protože právě, že jsme to ženou dělali, ten sport na nějaký úrovni, tak jsme věděli, že to vůbec není jednoduché se nikoliv prosadit. Já jenom vím i z pracovních hlediska, že sportovci mají vždycky vyšší výkon a jsou víc odolnější, takže my jsme si jenom přáli, nebo tím jsme směřovali, naše děti vychovat tak, že tím sportem vlastně jako nic nemůžeme zkazit, protože tím dáme do vínku nějakou disciplínu, obecný prostě nějaký výkon, odolnost, a to bylo jako nás hlavní jako moto.
1: Lukáš Bukovský v kilometrech Jiřího Ježka. A kdy jste najednou přišli na to, že ale to by nemuselo být jenom zábava. Ono by to také mohlo směřovat k nějakým výsledkům, mohlo by to směřovat k tomu, že třeba aktuálně Barbora Bukovská by mohla začít jezdit na co nejlepší úrovni. Vypadá to, že jí to minimálně v juniorkách jde zatím výborně.
2: Tak já si v paměti tak nějak trošku to urovnám a já si myslím, že to byl přelom, řekněme, když byla druhoročečka kadetka, byť obecně jako nějaký mistrovství Evropy vlastně v bajcích pro mládežníky vlastně nemá žádný nic důležitého říct, že by se něco mělo dít, tak tam vlastně byla poprvé a najednou v nějakým prvním porovnání vlastně řekněme závodnic celé Evropy, tak se vůbec neztratila a tak jsem si říkal, tak to asi nebude vůbec špatný. Mimochodem tam se poprvé vlastně viděla Sanjo Grossman, který teď tuto chvíli je naprosto úplně někde ještě jinde než všichni ostatní, a dokázala s nima závodit, tak jsem říkal, tak uvidíme, co z toho bude. No. Tak to možná tam takový byl první náznak, že by to nemuselo být špatné.
3: No a teď uděláme střih. Máte doma mistryni světa v cyklokrosu, více mistryni světa na horských kolech, dívku, která vyhrála celou prostě anketu o krále cyklistiky nebo královnu cyklistiky, tak s tím už nelze jakoby počítat, že to je jenom životní styl, ale na téhletý úrovni sportovci i ti junioři a juniorky už musí trénovat i v momentu, kdy se jim nechce, i v momentu, kdy to bolí, i v momentu, kdy je to trošku už jako přes hranu. Tak jak se s tímhle vyrovnávají rodiče? Že najednou už to není životní styl, ale je to prostě už téměř profesionální cyklistika.
2: Jako my jsme se s tím vyrovnali jako v pohodě, nebyl to žádný problém.
3: Tak... Že je tam potřeba trošku nějaký mentální v hlavě jako trošku předsvaknout, že to není jenom jo, tak vedle školy taky sportuje, máme z toho radost, protože my jsme sportovci, ale najednou jako, hele, tohle je asi jako v tom životě zatím to ta nejvýznamnější cesta, kterou se to minimálně ta dcera bude vydávat.
2: Chtěli jsme vždycky s ženou udělat tím dětem, řekněme, nějaký adekvátní nebo ne zase úplně přehnaný podmínky právě k tomu sportu. A ono tak nějak plynule, jak jsme se dostávali do toho závodění těm víc a víc závodům, tak pro nás to bylo taky nové, protože cyklokrosem jsme začali úplně jako s dětma jsem začínal, takže vlastně nastají kolena. A ono taky má každý svý specifika, takže postupně závod od závodu, takže nemyslím si, že tam byl nějaký předěl, že ne, teď to bude jako náročné. Jo, ano, když šla do juniorek, začalo to vlastně cyklokrosovou sezónou, tak ano, nastal nějaký logistický trošku oříšek, jak z Ostravy dopravit na sraz vlastně, kde odsaď do Prahy, kdy odjíždějí vlastně reprezentace na závody, tak přece jenom to nějaká hodinka je navíc, ale jo, jako přišel ten možná nějaký zádrhel, tak jsme to vyřešili. A nějak jsme to vyřešili, přizpůsobili jsme se a šlo to vyřešit, vymyslet a za pomocí, řekněme, rodiny Gottwaldových, který byli daleko od nás, tak jsme se tak střídali a tak plynule jsme to tak nějak navyšovali a až jsme zjistili, že jsme schopni tu podporu dělat slušnou.
1: Byly to velké změny?
2: Jako pro nás, pro ženu ano, když vidíme dceru, jako, že závodí na světovém poháru, tam to prostě už je taková úroveň, že by nás to ani ve snu nenapadlo, že by se tam dostala. Takže spíš to byly změny, spíš jako
1: myslím,
2: uvnitř,
1: ty logistické, naše pocity. Které jste museli jako udělat pro to, aby vlastně to všechno mohlo šlapat, protože rozdíl mezi tím, kdy člověk nechává své dítě v úzovkách chodit na kroužek nebo mít to jako zálibu, a rozdíl mezi tím, jak to vypadá při snaze o profi trénink, a tím ještě nenaznačuju, že ten člověk rovnou musí být vicemistr světa, tak ten rozdíl už bývá poměrně značný.
2: No, já opravdu musím říct, že asi jako úplně nebylo to nic extra, protože vlastně i předtím jsme jezdili na český poháry, třeba v cyklokrosu i v bajku, takže to se nic nezměnilo. Navíc jenom je to, že prostě ještě tam přibyl ty zahraniční výjezdy, který třeba v těch cyklokrosech je více, v těch bajících méně, ale vždycky jsme to dokázali vymyslet. Ano, tak se balí na více dní, takže samozřejmě nějaká jako získat tohodle, ale nebylo to opravdu nic extra, nějaká zásadní změna.
3: Asi to nebyl šok, zvlášť pro vás, kteří jste zvyklí, jako i ty sám si už jezdil na bajkový závody, takže víš, jak to vypadá, když prostě se cyklista balí na víkendový pobyt třeba na dva závody najednou. Ale řešili jste tohleto i třeba s ostatními rodiči? Říkali jste o rodičích Amálky Gottwaldové, ano, ano. Tak řešíte to i spolu? Třeba jak moc na tu dceru nějakým způsobem tlačit nebo netlačit, nebo prostě říct, hele, tak pořád je to ještě juniorský sport, netrap se tím, protože i ta psychika tam toho dítěte se mění, samozřejmě s tím daným úspěchem nebo s tím, kam až jako najednou míří.
2: Tak u Barči to vůbec žádný problém nebyl, protože je tréninkový typ, naopak jsme museli spíš někdy přibrzdit, že je ten typ, který se ráda přidává, takže když už jsme jako cítili, tak jsme zkusili nějakým způsobem to trošku přibrzdit. Takže z tohle hlediska tréninku vůbec žádný problém nebyl, že najednou se jezdí větší řekněme objemy i na těch soustředěních, takže tohle to zvládalo úplně perfektně. Možná pak už to cestování opravdu bylo jako hodně, takže to není úplně jako pohodlné, když prostě nejenom plus v podstatě skoro 4 hodiny ještě a jedete někam Holandsko, Belgie, kde v tom autě byť přes noc, přespalo se, ale i tak najednou zjistíte, že strašně moc hodin trávíte v tom autě a pak najednou zmobilizovat síly a venku je neúplně vlídné počasí, rychle se převlíknout do kombošky a vyjet na trénink před tím závodem rozlámaný z auta, tak to si myslím, že nebylo úplně jako to byla ta změna, si myslím, že to samozřejmě není úplně pohodlné, ale jak říkáme, co tě nezabije, tě posílí, bude hůř a tak nějak jsme to brali. Ale nějaký tlak, za prvý my jsme vůbec nevyvíjeli žádný tlak. Barča v tomto je celkem, bych řekl, splachovací, že si to moc nebere a moc to ani nezkoumá. A prostě si jede to svoje, co má nastavený a za to myslím, že dobře.
1: Když jsme u té psychiky, opravdu se vám nikdy nestalo, že byste si tam nějakým způsobem projektovali své ambice? Řekli jste si, jo, to by bylo hezké, kdyby si dokázala tohle teď, jak to tomu sportovci ještě neříct, že jo, nedostat ho pod tlak?
2: Ale opravdu jsme, jako, že třeba i v tom cyklokrose dobře, teďka byla druhoročečka, tak samozřejmě první rok se nepovedl z toho, že se špatně spočítali okruhy. A ten druhý rok by se dalo říct, že to už opravdu větší nějaký tlak byl, protože už se tak nějak všeobecně říkalo, že by to mohlo, nebo že by to možná i mělo dopadnout, ale...
1: Tak ono to málem dopadlo už v tom prvním.
2: Jo, skoro. Ale... V tomhle tom Barča je silná, opravdu silná, že dokáže si opravdu soustředit sama na sebe. Já si myslím, že má vždycky daný opravdu správný cíle, na který jako má, že takhle, my ještě nejsme ten typ, který si řekne, já jedu vyhrát. To je prostě perfektní, jedu prostě v provin. Tak tohleto nemáme rádi, opravdu nemáme rádi a jenom zhodnotíme, jaký jsou šance reálné a pojďme a dobře, řekněme si, hele, tak do pátého místa super a co je nad tím, tak to je úplně bonus, takže asi tak třeba.
3: Tak ono asi to, že ta bára si nepřipouští ten tlak, to jako známka samozřejmě její silný psychiky, ale asi taky součást toho, co jste jí dali oba dva s manželkou, jakoby jako rodiče. Na druhou stranu, jako my o ní tady v kilometrech před každým důležitým závodem mluvíme jako o jistotě, která zachraňuje poslední roky českou reprezentaci jak na horských kolech, tak cyklokrosu výsledkově, což prostě na mladou holku musí být jako chtě nechtě, jako velký tlak. Nicméně tohle to všecko zvládá. Nechodí si teda k vám pro radu jako k rodičům ostatní rodičové juniorských sportovců, se kterými se znáte třeba právě z toho reprezentačního působení. Nechodí si k vám pro radu?
2: Nechodí.
3: Nemáte nějakou WhatsAppovou skupinu rodičů jako juniorských reprezentantů? Protože jako každá ta rodina samozřejmě má jiný přístup, má jiné možnosti, má i třeba jiný jako sportovní zázemí. Ale přece jenom, jako já bych se ptal, jako kdybych byl rodič dítěte.
1: No my si teď v kilometrech Jiřího Ježka také přicházíme vlastně pro radu, jak na to, protože no. Těch lidí, kteří doma mají tak úspěšnou mladou cyklistku, moc není.
2: Já si myslím, že zas bych to jako nepřeceňoval. Já jenom si myslím, že k tomu jako každý může mít jinou cestu a jenom, jak se říká, prostě všeho s mírou, tak... A kor ještě dneska si myslím, že když jsou ty informace, které se dají různě postahovat, naposlouchat vlastně, řekněme, psychika, vývoj dětí a všechno, tak kdybych to znal ještě o 10 let dříve, tak možná, že by to možná bylo ještě trošičku, hlavně sám v sobě učí, jo, jako přístup, ještě trošku jiný, ale tak nějak si myslím, že to fakt, jako jenom říkám, prostě jenom nic nepřehánět a hlavně s těmi dětmi se hýbat a ještě nejde to jenom o ten sport, ale já si myslím, že to další věc, co podle mě je navíc, že nemůžeme přivést to dítě tyjo, jako malém do douža nebo do tělocvičný autem a tam si vystup a tam si hodinu a půl trénuj. To je prostě málo. Prostě je potřeba ty děti držet celodenně, skoro celodenně, prostě pohybu a nejenom o tom sportu. Takže to si myslím, že je ten základ.
3: No já se ptám na to know-how z toho důvodu, že třeba někteří rodiče nadějných hokejistů, kteří jsou dneska v NHL, tak na tom jako postavili ne jako svoji kariéru, ale jako prostě snaží se jako tu cestu vysvětlovat ostatním rodičům. Tak jestli jste připraveni na to, že jednou jako přijde doba, kdy budete přednášet jako ostatním rodičům jako mladých sportovců tu vaši cestu, hodně už si o tom mluvil, hodně toho už zaznělo, ale samozřejmě tím, že já často komentuju závody právě ty dětské, kadecké a tak dále, tak vidím absolutně odlišné přístupy opravdu ode zdi ke zdi, od totálního drillu až po naprostou volnost. Tak kde najít tu správnou cestu? A nebo je to tak, že každá ta rodina je individuální a musí si tu cestu najít?
2: Já si myslím, že to je nějaký balanc a každá rodina to má jinak, každý tě jiný. Já musím říct, teda bavíme se o Barče, ale náš Ondřej, oni ty dva jsou úplně rozdílní, jo? Takže kde vím, že Barča třeba ještě jako, že už je unavená, že už by to tak říkal, ne, ještě kousek ty můžeš. Člověk jako zná, to je ještě výhoda toho, že tím, že já jako, když jsem je jako začínal ty trenérské kručky, tak tím, že to jsou mé děti i vlastně děti, teda mé ženy, tak chci říct, že známe ty děti a znali, a jak jsme s nima vyrůstali, tak samozřejmě víme, kde byly ty potenciál. A třeba Ondřej je jiný. Ten byl v tom, že když už řekl, že fakt nemůže, tak jsem viděl, že fakt nemůže a už jsem nikam netlačil. Takže prostě každý to má jiný.
1: K téhle roli rodiče trenéra anebo vztahu k rodiči a trenérovi se samozřejmě teď můžeme dostat v kilometrech Jiřího Ježka s Lukášem Bukovským. Pojďme k tomu, kdy jste vlastně si řekl, tak já už to nemůžu trénovat, už to prostě nejde, už tu báru musím dát někomu jinému, protože buď na to nestačí, a teď si můžete vybrat z té hodně široké palety, můj čas, moje znalosti, schopnosti, tam toho je opravdu spousta.
2: Jo, takže za první to byly znalosti, si myslím, že když možná by žena řekla, že určitě ne, ale to je první věc a další věc, samozřejmě ten vztah dorůstající dcery a otce přirozeně nemůže fungovat jako úplně, řekněme, bezproblémově s odlišnými názory. Zase taková shoda okolností, bylo komu předat tu naši Barču blízkému člověku, který opravdu je jako trenér o kus dál a tím, že to sice relativně je v rodině, tak je to samozřejmě jiná autorita a to bylo skvělý tah.
3: Jako rodič, ale zároveň i jako výborný cyklista, který samozřejmě chce ten svůj trénink jako přetavit v co největší výkonnost, tak sleduješ dál ty nejmodernější trendy v tom tréninku, nejenom kvůli sobě, ale samozřejmě i kvůli tomu, že se o tom třeba v tom autě s Bárou bavíte cestou na závody. Tak je to pro tebe téma, ty nejmodernější trendy v tréninku?
2: Zajímá mě to, ale neaplikuju to ani na sebe, protože není už, jako by řekl, důvod, protože já se tak extra úplně netrénuju, to spíš jak vyjde čas, ale u těch dětí spíš já mám názor na to, že řekněme ty moderní trendy a takové podobné záležitosti, to nechme na pozdější věk, začneme pěkně od píky spíš konzervativně a já jsem ještě spíš zastánce možná trošku méně, než více, protože do trénovat to můžou vždycky, ale když už je někdo přetáhne, tak vím, že ty návraty jsou k tomu původnímu výkonu jako, může být i horší. Takže než abych ty děti zkazil, tak radši jsem zastánce něco klasického, nic speciálního a trošičku možná méně.
1: Na začátku je rodič všechno, trenérem úplně všeho. Které role jste si nechal? Psychologa nebo nějakého v úzovkách kuchaře? Nebo co vám vlastně pořád ještě náleží?
2: Já si myslím, že takový lehký rádce, když si přijde Ondra nebo Barča pro nějakou radu, třeba případně upřesnit, co si myslí o nějakém tréninku, kdy už napsal někdo jiný, tak spíš takový konzultant. Tak.
1: A jinak už nic tedy?
2: Jinak už nic asi už no.
3: A dostaneš se s Bárou a s Ondrou na kolo?
2: Do společně, že bychom vyjeli, to už se teda dlouho nestalo. Teďka jsem byl párkrát s Ondrou na kole, tak vidět, že už přeci jenom teďka čeká už juniorská kategorie v cyklokrose, tak už ten výkon je jako hodně, hodně slušný, takže to je pěkná jízda. A když ještě relativně nedávno jsem taky dost často najížděl třeba ty kilometry s Barčou, řekněme rok naspátek, tak to už bylo taky fajnový, protože už kolikrát na mě zadu, když vylázám z háku, tak zrychlí, já mám nízký tepy a tak, takže ta výkonnost už byla taková, že už jsem radši zařadil za ní a radši si se občas někdy přibrzdil. Takže a to pak samozřejmě člověka těší, ale že bychom společně vyjeli, to spíš možná, když jsme najížděli nějakou trať společně. Naposled teďka ve Val di Sole.
1: No, tak ať tahá ona, ne?
2: Jo, však tahala už pak ona.
3: Jo. No ale to jako pořád seš i cyklista, jo? Tam jako to ego taky musí trošku hrát roli, ne? A když se to najednou začne otáčet.
2: Jo, tak je to tak, ale za druhou stranou člověk je pyšný, ale prostě jo. Je rád za to, že jim to šlape, že to všechno jim vychází a že vlastně, když si řeknu pár let naspátek, v jakém stavu byla, řekněme, Barča v úzovkách, že jsme jeli na výšku všichni a Barča za náma 200-300 metrů, prostě někde furt nejela s náma, říkám, to není možný, teď už, pak jsem pochopil, že to trošku byl takový ještě, že stávkování zlehka a pak najednou cvák a najednou už prostě ten výkon tam byl. Fakt to skoro takhle bylo, takže to ego vůbec absolutně nepřichází v úvahu. To spíš teďka s mladým se občas přetahujeme, akorát samozřejmě vytrvalostně mu ještě můžu jako nějak konkurovat, ale v dynamice absolutně ne, takže.
1: Lukáš Bukovský, hostem kilometru Jiřího Ješka, bavíme se o tom, jak vlastně to zvládnout jako rodič, když se nám začnou děti profesionalizovat a vy to znáte v současnosti nejlépe. Znovu lehká odbočka. Co je nejsilnější stránkou Barbory Bukovské, vaší dcery, v těch cyklistických závodech? Proč ona je podle vás osobně tak dobrá, jak mezi těmi juniorkami je nebo v úzovkách byla, protože nám končí sezóna?
2: Těžká otázka. Rozhodně výkon. To má jako přirozeně. Tak nějak sama si to vytrénovala, sama si to prostě vybudovala. Myslím si, že potom trošku možná drzost, hlavně na těch krosech, z hlediska předjíždění si myslím, že tu techniku má jako velice, velice dobrou. V horských kolech určitě ještě co dohánět, tak doufám, že se na mě nezlobí Barča teďka, ale si myslím, že spíš ten výkon a ta drzost a že se to jako v podstatě jako nebojí ničeho. I nějaký techniky, že nepřijede nějaký, řekněme, těžší místo a přijede rozklepaná a pak to nepadne dobře. Takže si myslím, že taková uvolněnost a ten výkon.
3: To chci přidat. Samozřejmě vnímám Báru spíš jako zpovzdálí, ale přijde mi jako psychicky nesmírně silná. Jakože že se nerozhodí z té role, kterou už teďko v tom sportu má a že to na ní není zbytečný tlak a že tam není zase ani jako přehnaný sebevědomí, že tam je přesně ten balanc. Může to být z toho juda?
2: Jo, tak tam úplně nějaký první základy byly. Určitě tam řekněme, nechci říct, ono se říká jako skromnost, ale to myslím ve špatném slova smyslu. Já to myslím v tom právě nepovyšovat se na nikoho a opravdu být tam, kde se opravdu člověk cítí, že tam má být a nic víc, ale nic míň. Jo. Takže myslím si, že u ní ta zdravá sebedůvěra rozhodně je a sama si umí zhodnotit, na co má a na co už nemá.
3: Takže kdybychom to chtěli jako dát jako tip rodičům, tak určitě kombinovat dva sporty. Třeba ten hlavní, ale k němu typicky judo, gymnastiku, něco takového, co rozvíjí i tu psychiku. Může to být i třeba karate nebo něco takového, který vlastně trošku nějakým způsobem formuje toho mladého člověka k té jako poctivý skromnosti.
2: Já si myslím, že to jasně, ano, máš pravdu, souhlasím, ale já jako i z tohle hlediska formování osobnosti ano, třeba to judo navíc ještě, a myslím, že i to karate, prostě etika, to je tam daná, i když samozřejmě není to, co to už obejvávalo, protože teda mimochodem, když už jsme byli pak přesvědli ty Ostravy, tak byli rádi, nás nominovali s ženou, hlavně mě teda jako trenéra ještě, takže jsem pomáhal malý mladší žáky a tak nějak připravovat. Takže to tam vidím, že už tak ten respekt možná není takový, ale přeci jenom tam prostě je. Prostě musí přijít judista do doža, první, co se musí uklonit a vzdát jako, řekněme, respekt a pozdravit vlastně všechny, kteří tam jsou, a hlavně ty druhý závodníci, to nejsou, řekněme, nepřítel, když závodím a zápasím, ale je to vlastně respekt k tomu soupeři jako takovému, protože pokud by ty soupeři tam nebyli, tak ani já nemůžu třeba dělat to judo, takže vůbec tolerance vůči sobě, si myslím, že to je perfektní, a obecně asi být v jakýmkoliv kolektivu pro ty děti je to nejvíc, co může být. A když tomu se ještě přidá nějaký šikovný trenér, který to s dětmi umí, berou ho jako absolutní autoritu, tak si myslím, že nic lepšího nemůže být.
1: Přijde mi, že máte dost jednoznačné názory na to, jak by to mělo fungovat v tom mládežnickém sportu, a zejména třeba na tu etiku, jak by se k sobě měli mladí sportovci chovat. Myslíte si, že je to něco, co je vlastně klíčem k tomu, aby ten sport byl obecně zdravý? Když jako odhlédnu od současného tématu, o kterém se bavíme, tedy především vaše dcera profesionální cyklistika a tak, ale když slyším vaše názory na ten mládežnický sport, tak mě to napadlo.
2: Já si myslím, že by to mělo trošku asi začít u těch rodičů, že když dáte dítě do kroužku, tak to není jako, že tam je vychovávají. To dítě už by mělo přijít jako slušně vychovaný už jako od rodičů, a měli nějaký nepsaný pravidla, které jsou daný, tak nějak dodržovat. Což, jak se říkám, mám osobní zkušenost, že některé děti byly výborné a už nebylo jako žádný problém, jenom spíš nějaké doformování a jenom seznamování, aby se oni učili vlastně mezi sebou komunikovat, když jich tam je místo, nevím, bracha se segrou, ale nejenom, tam je 10-20. Takže si myslím, že to je přesně tak, to je důležitý, aby ty děti aby měli sebe kontrolky nad sebou, získá emocí a všeho. Já vím, že to někdy jako složitý, nechci zase tady jako říkat, kdo ví co, sámček se musí jako kontrolovat občas, ale si říct, že zase nechci říkat to judo jako znova, ale tam prostě teď mluví trenér a nikdo jiný a posloucháme a prostě při zápase ten zápasník, i když se mu to nepovede, tak nemůže to okomentovat. Řeknete slovo a končíte. Prostě tyhle ty pravidla si myslím, že přispívají k tomu, že opravdu ty děti pak nějaký ten charakter se možná o kousek zlepší.
3: Ta etika v cyklistice se u těch dětí měří i tím, jak se chovají třeba ke své technice, ke svému kolu, ke svému oblečení. Když se bavíte s jinými rodiči, kde je ta hranice, kdy to dítě, jak si říct, nerozmazlovat tím, že mu dopřeju to nejmodernější, co vidíme na světovém poháru v elitě, ale zároveň chce mu dopřát ten rodič ten maximální komfort v tom vybavení. Tak aby to nebylo tak, že prostě to dítě už, já nevím, ve 13 letech má kolo úplně stejný, jako má, já nevím, elitní závodník, a to dítě si toho neváží, a já to vidím na těch závodech, že prostě občas, když dojedou na pátém místě a horším, tak třísknou s tím kolem, a ty rodiče to těm dětem tolerují, ještě to kolo jako zvednou a řekne, tak ukaž, já ti to teda jako umyju. A v tomhle tom taky asi je jako součástí výchovy a součást působení toho rodiče na toho budoucího závodníka nebo závodnici.
2: Já si myslím, že tohle téma taky takový postupně se vyvíjí. Mám možná teďka už na to trošku jiný názor, než asi před 5 lety, kdy opravdu prostě přeci jenom ta ekonomika a ta síla domácnosti se prostě zvyšuje a začíná být celkem standard opravdu, že já neříkám, jo, i ve 13, ve 14, prostě, že už prostě ty kola mají ty děti lepší a asi to je takový vývoj, který se asi jako nezastaví, protože řekněme i méně majetní rodiči si to jako můžou dopřát. A já jsem tím jako uvažoval, jestli to je opravdu úplně špatně, že to dítě, prostě když na to mají, tak ať si to koupí. Já si myslím, že to může být z různého úhlu pohledu různě jako vysvětlitelný, takže prostě, hele, ty máš trošku horší kolo, než ten holčina nebo kluk, který tě porazil, tak to nevadí, tak prostě, hele, příště máš to zlepšovat i tak. Je to třeba z těch a těch důvodů, ale za rok to může být úplně jinak, protože si nemyslím, že vždycky ten důvod je třeba to špičkový kolo, proč třeba to dítě má větší výkon. Třeba to může být z toho důvodu, že víme u těch dítí, jak to je, je jeden věk, ale prostě jedno dítě je o rok starší a jedno mladší, tak i kdyby to mladší jelo, nevím na čem, tak možná toho staršího nebo toho silnějšího neporazí. Takže ano, všeho s mírou, u nás taky šlo postupně, rozhodně děti neměli špatný kola, to nemůžu říct, neměli rozhodně ty nejlepší, v začátku to bylo tak, že co dům dal, co zbylo z těch různých našich představeb, tak se to vždycky poskládalo, ale spíš si myslím, že je důležitější, jestli má kolo třeba 200 tisíc, to je asi jedno, ale jestli to je třeba například u těch horských kol celodpružený kolo nebo hardtail, takže já si myslím, že když prostě rodič to má a koupí dítěti hardtaila na tu techniku, aby samozřejmě podporoval, aby byl co nejdýl vydržel na tom hardtailu, aby tu techniku si zdokonoval na tom jako složitějším kole a měl třeba drahý kolo, tak si myslím, že stále to je jako výhoda, než hnedka od mladších žáků jezdit na celodpružných kolech, jo. A nebo ještě napadá jedna věc, že třeba pneumatiky. Už jenom třeba šíře pneumatik, jo. Teďka dneska už každý vozí 2-4 palce na horský kola. A teďka nějaká holčička, která má 50 kilo, možná ani ne, a tatínek koupí úplně super kolo a dají na to 2-4, tak věřím tomu, že vedle ta holčička, která bude mít horší kolo, ale pláště 2-25, který úplně stačí a nebudu si s ním trápit, protože ty pláště jsou výrazně lehčí, tak si myslím, že to může být jako i na škodu kolikrát, jo? Že ten úhel pohledu může být různý.
1: Už jsme dost odbočili vlastně od vaší dcery, se kterou také jsme to celé chtěli trochu spojit. Jak moc řešíte s Barborou Bukovskou to, jaká ta technika vlastně bude k dispozici a jaká ta technika je vlastně vhodná pro její závodění, ať už v cyklokrosu, anebo na horských kolech?
2: Jo, tak Barče je taková, že je úplně jedno, na čem jede. V podstatě je to i další věc, i holky. Holky obecně ani možná nepozná, na čem jedou kolikrát, co mají za kolo. Takže jí to bylo jedno. A jako jsme si řekli takový limit, že prostě do kadetek a do kadetů, to platí prosina, prostě hardtail, to znamená pevný kolo a od juniorů, že už teda pořídíme to celoodpružené kolo. Takže vlastně tak to asi bylo. A pak když přestoupal těch juniorek, tak jsme díky zase podpory našeho týmu, protože tam je i obchod a díky na těch kolech, co my jezdíme, tak distributoři prostě pomohli nějakým způsobem, vyšli stříc, takže se to dal i ekonomicky pořídit, musím říct, opravdu špičkový kolo, který jsme ani nepočítali, že bychom za něco pořídili, ale když už to bylo za ty, řekněme, peníze, no tak, takže asi tak. No a u těch krosek, já nevím, tak v podstatě Barča celý juniorskou sérii zase přišlo akorát pod ruku, že za ten tým jezdil i Kuba Říman, který ten rok pak skončil, měl dvě krosky, takže vlastně sezonu je ty krosky S-kový, tak jsme jako přesunuli a využili jsme toho a Barča jezdila vlastně na jetých cyklokrosových kolech A to tak asi jako není to tak úplně důležitý, bych řekl.
3: Dá se obecně říct pro rodiče, kterým třeba fakt dorůstají děti teprv teďko do nějakých 9-10 let, že ta cyklistika není zas tak ekonomicky náročný sport, jak se třeba na první pohled zdá, když si člověk podívá do katalogu a řekne si, to, až jí bude 18, tak bude potřebovat kolo za 250 000. Není to tak. Potvrdíš mi, že třeba i v těch klubech jsou kola na půjčení a že ten začátek je poměrně docela nízkoprahový, ne?
2: Já souhlasím, já si myslím, že vždycky nějaká cestička se najde, záleží, jaký, že jo, tak my tu silniční cyklistiku upozaďujeme, protože prostě ženou to vidíme ty pády a to tam nepustíme děti, tak když trošku jako jo, ale takže řekněme, záleží, co je tou prioritou. Takže ano, horský kolo. Takže když si pořídí jenom horský kolo a je to všechno, tak já si myslím, že to není tak úplně jako šílený. A dají se třeba pořídit i starší kola, to musí úplně nové, takže si myslím, že cenově jako relativně si myslím, že v dnešní době fakt dostupné.
1: Lukáš Bukovský v kilometrech Jiřího Ježka. Bavíme se o tom, jak vlastně si vychovat v úzovkách z vlastních dětí elitní cyklisty, byť jste už několikrát zmiňoval, že to není vaším cílem. Jak jste vlastně reagovali na to, že vaše dcera je teď královnou české cyklistiky, stále platnou aktivní královnou, byť je to za rok 2025?
2: No, bylo to absolutně nečekané. Tak to za prvé. Za druhé, reálně když to zhodnotím, tak prostě zkrátka letos víme, že by to prostě nedopadlo. Takže nějaká shoda okolností, situace na tom, řekněme, cyklistickém světě, tak nějak to vyplnulo, ale řekl bych, že to je takový celkem nestandardní byla situace. A říkám, letos určitě to je úplně, úplně jinak, takže...
1: Protože já se přiznám, v kilometrech jsem to říkal několikrát, přišlo mi to moc brzo. Navzdory tomu, jaké měla výsledky, tak jsem si říkal, je to juniorská kategorie a s juniorským sportovcem to může udělat ohromně moc, když se jeho výkony dají nad to, co předváděl například Matias Vacek na Giro d'Italia 2025, co jezdil Pavel Bittner, byť to nebyly takové výhry jako rok předtím třeba na Vuelte, ale stále to byly kvalitní výsledky. Tak jestli jste si náhodou neříkali něco podobného, protože mě to osobně napadlo, že to vlastně pro juniorského sportovce může být poměrně rána.
2: Ano, přesně to jsme si říkali, že vlastně nemůžeme srovnávat přece juniorské kategorie s elitními kategoriemi, které jsou ještě o několik levelů dál a natož World Tourovými jezdci, závodníky a do toho jsou samozřejmě ještě ženy jako dámy, které jsou taky výborný, špičkový. Takže ano, vážíme si toho. Prostě je to tak, byla zvolenou královnou cyklistiky a tak to jako vnímáme, ale na druhou stranu vnímáme i to, jak jste hovořil o tom, že prostě je to asi nesrovnatelné a nevím, jestli to je úplně adekvátní, no, takže asi
3: na druhou
2: asi
3: stranu, tak... jako možná teďko s tebe mluví ta pokora i toho bývalého judisty. Nicméně zase, když my jsme se tady o tom s Martinem bavili, tak já jsem vyvažoval ten názor, já jsem říkal, hele, dobře, ale zrovna Bára je ten typ, naštěstí, s kterým to nezamává, pro kterou je to třeba další jako potvrzení toho, že je na správné cestě. Už teď doma, když jste, já nevím, na dovolené, nebo prostě Bára je doma s vámi a bavíte se o její budoucnosti, už jste 100% přesvědčení, že už je na té cestě za tou profesionální cyklistikou a už jakože jednou prostě to bude jako všechno směřovat k tomu, aby vyhrála olympijské zlato, nebo aby prostě opakovaně vozila duhové trikoty s mistrovství světa v cyklokrosu v té elitní kategorii?
2: Tak to by bylo to jako hezká pohádka, ale já si myslím, jestli můžu mluvit jako za sebe, tak ještě já jsem nohama na zemi, že opravdu teď uvidíme, teď se tam mění kategorie.

0: začala tomu směřovat všechno, že opravdu by ráda zkusila tu profesionální cyklistiku, ale musím říct, jako zkusila, protože uvidíme, jak se bude dařit v dalších letech a jak moc rychle se dokáže, nebo jestli se vůbec dokáže prosadit v té další kategorii. Takže já si myslím, že třeba, myslím si, že Barča teďka v hlavě má opravdu, že se opravdu teďka tomu chce věnovat na 100%, i když stále to je studentka a stále samozřejmě pro nás ta priorita škola je ještě o něco víc.
1: Když se podívám zpátky na začátek toho, o čem jsme vlastně před 3/4 hodinou začali mluvit, když se podíváte na celou tu cestu, kterou jste tady ušli za posledních, dejme tomu, 10 let, co se začala měnit její cyklistika jako dopravní prostředek pro medaile, tak doporučil byste i dalším rodičům, aby tuhle cestu zkusili? Líbí se vám ta cesta, vlastně to, co jste tady všechno museli absolvovat, aby se Barboře Bukovské mohlo dařit na těch juniorských akcích zatím?
0: Rozhodně ano, protože já jednoznačně s ženou si to užíváme, samozřejmě neříkám, že všechno je růžový a všechno, co je zlato, se třpítí, no se třpítí je zlato, ale o to jsou, samozřejmě jako jsou problémy, ale jsou problémy o to, aby se vyřešili a jelo se krok po kroku dál, že rozhodně to stojí za to a já si myslím, že každý pak rodič, když něco podobného a přeju to všem rodičům, aby něco takového podobného zažili, protože to samozřejmě jsou zážitky na celý život, když u těch závodů člověk stojí a jako člověk si může říct, to je moje dcera nebo můj syn a být fakt jako v ten okamžik opravdu pyšný, takže ten pocit je ničím jako nenahraditelný.
2: Je tam nějaká role, kterou si s manželkou necháte i v době, kdy třeba Bára půjde do profesionálního týmu a bude najednou řešit i třeba smlouvy a tyhle ty věci? Je tam něco, co zůstane? A nebo už tam bude třeba fakt ta podpora z domova u televize nebo maximálně, že vyrazíte za ní na trať a budete jí tam fandit?
0: Jo, tak si myslím, že rozhodně nebudem u televize. Pokud to půjde, tak určitě ty závody budem podporovat, ale spíš už to bude pozdálí. Možná, když si někdy přijdu nějakou radu, ale ono i tak, je to stále ještě rodina, ještě mladá, ještě ani 18, takže podporu jako rodinou samozřejmě musí mít a stále ještě něco zlepšovat je, jako teď nemyslím ani cyklisticky, ale kam to posunu dál, takže
1: stále jste tak trochu taxi.
0: Trošku, ale já si myslím, že se snažíme, aby jsme úplně taxi nebyli, že právě si prosadíme i to svoje, takže to dokážeme skloubit, aby jsme nebyli jenom ty taxi.
2: Cyklistika a cyklistický rodič má fakt svoje specifika. Je něco, co když se podíváš na tu minulost, jak jste prožili vlastně to dětství až vlastně po tu juniorskou kariéru Báry a teďko aktuální pořád cyklistickou kariéru Ondry. Co je na tom být rodič malého cyklisty krásný a co naopak říkáte, tyjo, tohle fakt je náročný a připravte se na to, když to říkáte některým jiným rodičům. Takový ty klady a zápory být cyklistický rodič.
0: Já teďka nevím, jestli to je podle mě ještě úhel pohledu. Podle mě rodič, který není cyklista a na to třeba ještě jenom sportovec, ale chce jenom udělat nějaký support, podporu těm dětem, tak si myslím, že to je úplně něco jiného, než když o tom budu mluvit já. Takže když vám řeknu, že skoro žádný nevýhody tam nevidím, ale samozřejmě příprava na závody, to znamená kola, člověk hledá čas, servis, aby to fungovalo, aby se nestalo, protože to nejhorší, co může stát, že prostě nejde závod, ne, protože ten člověk nemá, nevím, prostě výkon, ale protože to kolo nefunguje správně například, tak samozřejmě to jsou nějaké hodiny, kdy člověk musí vidět, že to může, musí obětovat, ale zase obětování, tak možná ani žádná by to není, ale asi tak. Řekněme, cestování na závody. My jsme to zase měli o trošku jednodušší, když jsme jezdili na ty horský kola, tak jsem se závodil i já, takže my jsme jeli 4 a z toho 3 závodníci, takže i ta efektivita byla velká, ale když tak vidíme na ty závody, že přijedou rodiče fakt s malým jedním ratolestem, malým dítkem, který se závodí na 15 minut, tomu má ještě sourozence, který tam jako nic moc jako nedělá, jenom že tam je s těma rodičema a odjedou, takže vlastně ta efektivita možná je taková na ten čas, no. Ten čas myslím, že je tomu věnovat. Ale to pro mě je jedno, jestli cyklista, cyklistika nebo cokoliv jiného.
2: Poslední věc.

0: mě zajímá. Cyklokros, bajky, obě disciplíny, které jsou náročné i na ten servis, na to, já nevím, prát drezy. Jak se pere dres, mistryně světa? Pere se jiná.
1: No, úplně stejně se pere.
0: Ne, ty jako cyklista, který prostě jako všichni máme k té duze obrovskou, jako obrovský respekt, a takovou jako posvátnou, jako nějakou emoci, tak když si poprvé jako držel ten trikot a špinavý po prvních závodech, dával jsi to do pračky s jinou emocí.
1: No, ale to trošku je to jinak, bohužel, protože vlastně to byl její poslední závod, kdy vlastně měla ten dres, takže vlastně ona v něm nezávodila. Takže prostě nezávodila.
0: Takže teď.
1: Ona si užila ale celou sezónu mistryně Evropy, takže si myslím, že i to má hodnotu, že něco podobného. No, tak kolikrát prostě před garáží hadice a vystříkat to a pak do pračky.
2: Je to stejné. Dobře. Moc krát děkujeme. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem tatínek Barbory a také Ondřeje Bukovského, Lukáš Bukovský. Moc krát děkujeme, že jste přišel do kilometrů.
1: Já taky moc děkuju a zdravím, mějte se naschanou.
0: Já díky za tuhletu, vlastně za tenhle ten vhled do té psychiky cyklistických rodičů.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport. Matony Liberec Trail Run 2026 se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody se startem v srdci Liberce a na trasy přírodou Jizerských hor. Přidejte se k nám a zažijte jedinečnou atmosféru trailového běhu. Těšit se můžete na 12 a 22 kilometrů i běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Trailový závod v srdci nedotčené jizerské přírody. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
5: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
6: Rusko zaútočilo na velké datové centrum v Kyjevě. Včerejší rozbory ve vodojemu v Odoleně vodě na jednom místě znovu prokázaly nadlimitní množství olova. Čeští fotbalisté prohráli na úvod Ligy národů s Chorvatskem 1-2. A bude polojasno až oblačno, během dne se úplně vyjasní a teploty až 23 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Rusko zaútočilo na informační infrastrukturu v Kyjevě. Drony zasáhly velké datové centrum a ve vysílání televizních kanálů se objevily poruchy.
7: Залишити українців без інтернету.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství řekl, že Rusko útočí na prostředky spojení, aby Ukrajinci zůstali bez internetu. Velké datové centrum společnosti Kosmonova v Kyjevě po ruském útoku přerušilo práci a technici teď zajišťují obnovení informačních servisů z jiných míst, protože centrum bylo silně poškozeno a nepodaří se ho brzy opravit. V Kyjevě kvůli tomu nastaly problémy s televizním vysíláním i internetem. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Ve vodojemu v Odoleně vodě včera ráno naměřili 4x limitu olova. Ukázali to odběry, které provedly středočeské vodárny. Technici odebrali vzorky na 24 místech vodní soustavy. 23 z nich vyhovělo. Ani další odběry během soboty už zvýšené množství kovu neukázali. Voda ale dál není pitná. Co znečištění způsobuje, zatím není jasné. Olovo se ve vodě podle rozboru objevilo poprvé 10. září. V některých obcích na sever od Prahy jsou domácnosti dál odkázané na přistavení. Cisterny. Vodu z kohoutku můžou používat jen jako užitkovou. Ve Staré Boleslavi se chystají na zítřejší svatováclavskou poutní mši. Lebku svatého Václava při ní poprvé nahradí stříbrná bysta s ostatkem tohoto světce. Nový relikviář vytvořili šperkaři Jiří Urban a sochař Petr Fogl. Při zdobení použili český granát a další drahé kameny. V takzvané hermě je kousek kosti svatého Václava, říká kanovník staroboleslavské kapitoly Gabriel Mulamuhič.
9: Jelikož se jedná o předmět, který je velmi vzácný, tak bude na významné svátky a slavnosti vystavována především na místě jeho smrti v kryptě svatých Kozmy a Damiana.
6: Lebku svatého Václava přivezou do Staré Boleslavy dnes večer. Po celou pouť zůstane v bazilice. Přesně před 85 lety přiletěl do Prahy jeden z nejvýše postavených nacistů, Reinhard Heydrich. Od druhého dne vykonával funkci zastupujícího říšského protektora a měl mimo jiné tvrdě zakročit proti českému odboji. Krutou vládu, masové popravy a deportace nastolil během několika dní, pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
10: Ještě téhož dne, kdy přijel do Prahy, tak podnikl první opatření, od dalšího dne platilo stané právo, takzvaná první Heydrichiáda, při které bylo popraveno na 500 českých vlastenců. To byli skutečně lidé, kteří byli vybraní a jejich ztráta představovala pro odboje obrovskou ránu.
6: Heydrich zemřel necelý rok od nástupu do Prahy po akci výsadkářů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše.
3: Sport.
11: Čeští fotbalisté začali Ligu národů porážkou s Chorvatskem 1-2. Premiéru u národního týmu zažil v pražském Edenu trenér Santi Denia. Španěl hráče pochválil a věří v další zlepšování.
12: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné, ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
11: Další utkání elitní skupiny Ligy národů budou hrát čeští fotbalisté v úterý znovu v Praze proti Anglii. Ta na úvod reprezentační soutěže podlehla mistrům světa ze Španělska 2-3. A české tenistky čeká finále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se tým kapitánky Barbory Strýcové utká po 11. hodině dopoledne českého času s Ukrajinkami a Radiožurnál Sport odvysílá ze zápasů přímé přenosy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D8 za Ústím nad Labem a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan opatrně za odbočkou na Bukov na 78. kilometru. U čerpací stanice po nehodě na vozovku vytekla nafta, je to průjezdné bez zdržení. Na Pražském okruhu se pracuje mezi Ořechem a odbočkou na Barandov na 17. kilometru. Osazují nosníky mostu, dálnice byla kvůli tomu zavřená asi hodinu. Kolony už se rozjely, uzavírky se ale mohou opakovat. A na dálnici D3 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor ve sjezdu na dálnici do Olomouce na D35. Ve sjezdu na 84. kilometru stojí porouchané vozidlo, tak ho nepřehlédněte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude polojasno až oblačno, ráno ještě ojedinělé mlhy, během dne má oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě 17. A foukat má slabý proměnlivý vítr, postupně mírný jihovýchodní. Tolik zprávy.
14: Krásné nedělní ráno, je 7 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a vy jste v předchozí hodině slyšeli reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka. My můžeme pokračovat v takovém cyklistickém tématu, protože dnes završí program z šampionátu, tedy světového silniční závod elitní kategorie mužů, ve kterém bude kvůli zranění chybět vítěz posledních dvou let Slovinec Tadej Pogačar. Na startu tedy mistrovství světa silniční cyklistice bude i české trio a to Matyáš Vacek, Jakub Otruba a Pavel Novák.
3: Radiožurnál Sport a Markéta Salajs-Vozilová.
14: Mění nejenom na světovém cyklistickém šampionátu budeme pro vás na Radiožurnálu Sport monitorovat, ale ještě si pro úplnost můžeme doplnit také to, jak dopadl včerejší závod žen, protože mistryní světa se v Montrealu poprvé stala Nizozemka Demi Folleringová. Stříbro pak získala Polka Kasia Nevědomá a bronz Italka Eliza Longová-Borghiniová. Češky ještě doplnit. Ním v závodě nestartovali.

0: Genesis v čele s Filem Kolincem doznívá vysílání radiožurnálu Sport v 7 hodin a 10 minut. Teď je ale fotbal, protože své úvodní zápasy v reprezentaci zažilo včera v Edenu několik českých fotbalistů. Vítězné debuty to ale nebyly. Češi na úvod Ligy národů pod španělským koučem Deniou prohráli s Chorvatskem 1-2. Premiéru má za sebou i Jiří Sláma, který se s fotbalem před pár lety ale málem rozloučil.
1: Při pohledu na první základní sestavu trenéra Santiho Denii byl největším překvapením právě Jiří Sláma. Pozvánku do reprezentace dostal dodatečně, stihl jenom pár tréninků, přesto hrál proti Chorvatům od první minuty.
2: Jsem strašně rád, že vůbec tady můžu být, protože už mám taky nějaký věk a když se vrátím trošku zpátky do minulosti, tak když jsem byl na hostování z Olomouce v Pardubicích, tak už jsem i přemýšlel o tom, že s fotbalem skončím a vydám se nějakou jinou cestou a teďka tady ve 27. stojím a hrál jsem v základní sestavě proti Chorvatsku.
1: Děkovat může zejména sám sobě, že tehdy neřekl fotbalové kariéře s Bohem. Bylo to před 5-6 lety, kdy Sláma hostoval v Pardubicích. Nedostával příliš šancí, nastupoval i za B tým a tak se mu v hlavě rodily různé myšlenky.
2: Že bych šel ještě někam studovat třeba a vydat se nějakou úplně jinou cestou, protože už jsem byl z toho fotbalu unavený, ale potřeboval jsem nějaký restart a díky bohu, že jsem si to rozmyslel a pár lidí mě přemluvilo z mého blízkého okolí, takže určitě jsem rád, že jsem to nevzdal.
1: V nejvyšší české soutěži se Sláma nakonec prosadil v Olomouci. Od nové sezóny obléká dres Jablonce a nově taky ten reprezentační. Tím si 27-letý levý obránce splnil jeden ze svých snů.
2: Pro mě je to úplně jako nějaký něco novýho. Je to úplně jiný tempo, než se kterým se potkáváme v lize. Jsou to úplně jiní hráči, jiná kvalita.
1: Kdyby se Jiří Sláma tehdy rozhodl opačně a s fotbalem skončil, nezažil by, jaké to je hrát za národní tým tváří v tvář Chorvatsku v čele s Lukou Modričem. A to nemusí být všechno. Česko čekají v Lize národů taky duely s Anglií a Španělskem. Z Edenu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Včera skončil volejbalový evropský šampionát a polští volejbalisté v něm obhájili titul. Ve finále v Miláně porazili Francii 3-1 na sety a zlato z Eura tak slaví už po třetí. Letos Poláci zopakovali také triumf v Lize národů a cenu pro nejúžitečnějšího hráče turnaje převzal v hale Unipol Forum před více než 11 000 diváky polský smečař s kubánskými kořeny Wilfredo Leon. Připomínám také to, že česká reprezentace vypadla v osmifinále s Belgií a obsadila tak konečné 12. místo.

0: Stačily 3 dny, aby se z nejrychlejšího muže planety stal hlavní aktér jednoho z největších dopingových skandálů v historii sportu. Kanadský sprinter Ben Johnson nejprve na olympijských hrách v Soulu ohromil svět rekordním časem. Jenže 27. září roku 1988 přišel o všechno, co v olympijském finále získal. Co se tehdy odehrálo a proč jeho případ změnil pohled na doping ve vrcholovém sportu, to si připomeneme právě teď s Jakubem Kantou.
1: Hezké ráno. Olympijský stadion v jihokorejském Soulu, sobota 24. září 1988. Na start finále běhu na 100 metrů se staví 8 nejrychlejších sprinterů světa. Pozornost se upíná především na dva velké rivaly, Kanaďana Bena Johnsona a obhájce olympijského zlata Američana Carla Lewise.
0: A vyhrává Johnson, jenže radost kanadského sprintera nemá dlouhého trvání. Už po závodě musí stejně jako ostatní medailisté na dopingovou kontrolu. A právě ta odstartuje události, které vyvrcholí o 3 dny později.
1: Úterý 27. září 1988 Mezinárodní olympijský výbor oznamuje Johnsonovu diskvalifikaci. Výsledek analýzy jeho moči totiž potvrdil přítomnost zakázané látky. A kanadskému sprinterovi nepomohla ani snaha jeho výpravy pochybnit okolnosti dopingového nálezu.
2: Dopingová kontrola odhalila ve vzorku moči Bena Johnsona metabolity zakázaného anabolického steroidu, konkrétně stanozolol.
0: A co vlastně takový nález znamená? Metabolity jsou látky, které vznikají při zpracování jiné látky v těle. Dopingová kontrola tak může odhalit užití zakázaného přípravku i ve chvíli, kdy už samotná látka v organismu není zjistitelná.
1: V Johnsonově případě, jak už víme, šlo o stanozolol, anabolický steroid, který podporuje růst svalů, zvyšuje sílu a urychluje regeneraci. Sportovci tak umožňuje tvrději trénovat a rychleji se zotavovat.
0: Johnsonův případ navíc ukázal, že ani látky považované v té době za obtížně odhalitelné nemusí dopingovým kontrolám uniknout.
1: Olympijští funkcionáři proto tehdy rozhodli o jeho diskvalifikaci. Zlatou medaili získal Američan Carl Lewis.
0: Tím ale Johnsonovi problémy zdaleka neskončily. Následné vyšetřování odhalilo, že zakázané látky užíval už v předchozích letech. Přišel tak třeba o světový rekord z mistrovství světa v Římě z roku 1987. A když měl v roce 1993 další pozitivní dopingový test, dostal doživotní zákaz závodění.
1: 27. září 1988 se tak do sportovní historie zapsalo jako den, kdy se jeden z nejslavnějších olympijských triumfů proměnil v dopingový skandál.
0: Dopingového hříšníka jsme připomněli společně s Jakubem Kantou. Děkujeme.
1: Není za co, naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Jediný dosud neporažený tým v hokejové extralize Třinec bude v dnešním pátém kole hájit vedení v tabulce na ledě Liberce. Oceláři ještě nestratili ani bod. Naproti tomu Bílí Tygři v novém ročníku vyhráli jediný z dosavadních 4 zápasů a v tabulce jsou pod nimi pouze Olomouc a Vítkovice. Vítkovičtí jako jediní ještě nezískali ani bod a změnit se to pokusí v domácím duelu s Mladou Boleslaví. Olomouc nastoupí na ledě Kladna, které je vedle Třince jediným týmem, který zatím pokaždé bodoval. Bez výhry v základní hrací době je spolu s Olomoucí a Vítkovicemi ještě Plzeň. Na jejímž ledě se představí Hradec Králové. Utkají se také České Budějovice s Litvínovem. Oba týmy v pátek podruhé prohrály a jen o bod lépe jsou na tom Jihočeši. Jako poslední začne v 5 hodin odpoledne takový šlágr mezi Kometou a mistrovskými Pardubicemi, ve kterém se domácí Brňané pokusí v repríze březnového čtvrtfinále playoff ukončit sérii 8 porážek ve vzájemných zápasech. Všechny zápasy uslyšíte mimo jiné také na radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za hokejem a jednotlivé duely si pak můžete naladit každý zvlášť v aplikaci, takže myslím si, že je rozhodně na co se těšit.

0: 7 hodin a 30 minut. Zprávy má Tereza Tomášková.
1: Ve vodojemu u obce Odolena voda byl včera znovu 4x limitu olova. Ukázali to odběry, které provedly středočeské vodárny. Technici odebrali vzorky na 24 místech vodní soustavy. 23 z nich vyhovělo. Ani další odběry během soboty už zvýšené množství kovů neukázaly. Voda i tak dál není pitná. Co znečištění způsobuje, zatím není jasné. Srbský prezident Aleksandr Vučić dnes rezignuje. V politice ale chce zůstat a kandidovat v předčasných parlamentních volbách, které budou za necelý měsíc. V případě úspěchu by se mohl stát premiérem. Jako hlava státu by se v případě zvolení nemohl stát zároveň premiérem. Vučić rezignaci a vypsání předčasných voleb slíbil po dlouhé vlně protestů. V Náchodě dnes odhalí pamětní desku na počest slavného rodáka spisovatele Josefa Škvoreckého. Připravil ji nově vzniklý okrašlovací spolek Gut. Pamětní desku zástupci spolku odhalí na rodném domě Josefa Škvoreckého v 9 hodin dopoledne, 102 let od jeho narození. Sport. Čeští fotbalisté vstoupili do nového ročníku elitní ligy národů prohrou s Chorvatskem 1-2. Ve stejné skupině mistři světa Španělé vyhráli v Anglii 3-2. Velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 ovládl Brit George Russell z Mercedesu a snížil tak náskok svého týmového kolegy Kimiho Antonelliho v celkovém hodnocení. Na Itala, který dojel pátý, ztrácí 66 bodů. Druhý byl Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřený Pražský okruh a překážka v omezení na D8. Pražský okruh je neprůjezdný mezi Ořechem a Barandovem. Na 17. kilometru osazují další nosník mostu. A celou noc tam během postupu prací byly kratší uzavírky. A ta poslední ale trvala hodinu. Nedá se proto odhadnout, jak to bude tentokrát. Počítejte každopádně se zdržením. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte překážku za Litoměřicemi. A ve zúžení na kilometru 43,5 je do jízdního pruhu posunuté dopravní značení.
4: Ta červená zábrana, jak odděluje vlastně ty pruhy, tak je v prostředku pruhu.
3: A na dálnici D35 z Prahy do Hradce Králové opatrně, pokud budete sjíždět na dálnici do Olomouce. Na exitu na 84. kilometru stojí porouchaná dodávka. Na místě už je také asistence. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Stáváte do rána s velmi rozdílnými teplotami, zatímco na Šumavě nebo v podhůří od Lidských hor dnes ráno i slabě mrzne, třeba Borová Lada -2 stupně, prášili 1 stupeň pod nulou, tak na některých místech naměříte i přes 10 stupňů. Třeba v Praze Klementinu je aktuálně 10, v Krásné Lípě a i v městu Albrechticích. Jestli je teď u vás na nebi menší oblačnost, tak té přes den ubude a vyjasní se. Přes den pak teplota stoupne na 19 až 23 stupňů a čeká nás slunečný den. V noci pak teploty klesnou na hodnoty od 5 do 10 stupňů. No a taky zítřek, tedy státní svátek, bude slunečný. Naměříme až 25 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Francouzská Cassandre Bográndová je podruhé mistryní světa v triatlonu. 2 roky poté, co získala první titul a také vyhrála olympijský závod doma v Paříži, potvrdila vedení v 9-dílném seriálu triumfem v posledním závodu v Pontevedře. Česká reprezentantka Heidi Juránková si 15. místem vylepšila maximum v závodech mistrovství světa a před Bográndovou jsou podle počtu titulů už jen 2 triatlonistky, a to Flora Duffyová z Bermud, ta má 4 zlata, a Australanka Emma Snowsillová, tak ta má tituly 3. Letos francouzská favoritka vyhrála všech 5 závodů, do kterých nastoupila, a celkově 14. dílčím triumfem v mistrovství světa si přiblížila na jediný rekordmance Duffyové. Muži pak završí sezonu mistrovství světa dnes a lídrem pořadí po předchozím závodu v Karlových Varech je Portugalec Vasco Vilaca.

0: Rainbow a Since You've Been Gone ve vysílání radiožurnálu Sport 7 hodin a 41 minut. A nás teď čeká úvodní sportovní přehled dne a začneme ho fotbalem, protože úvodní výkon českých hráčů pod novým trenérem a definitivní fotbalová rozlučka Milana Baroše, nebo ale i finále tenisového poháru Billie Jean Kingové s českou účastí, tak nejen o tom bude právě sportovní přehled, který připravil Tadeáš Skalický. Vítej.
1: Hezké ráno. Čeští fotbalisté podlehli s novým trenérem Santim Deniou v Lize národů Chorvatsku 1-2. Jedinou branku domácích dal v Edenu Adam Karabec. Debutující obránce Jiří Slama popsal, jaké to je hrát pod španělským koučem.
2: Celkově je ta natura, že chtějí spíš hrát po zemi, krátké přihrávky, ale říkám, na to je brzo a myslím si, že všechno tady toto potřebuje čas. Myslím si, že i ten druhý poločas, že už jsme byli schopni se vyrovnat i v té fotbalovosti a na tom právě to musíme postavit.
1: Dalším soupeřem Česka ve fotbalové Lize národů bude Anglie. Hrát se bude v úterý znovu v Edenu. Právě Angličané prohráli 2-3 se Španělskem.
0: Dnes 18 hodin nastoupí v elitních skupinách Ligy národů Dánsko proti Walesu a Srbsko proti Nizozemsku. Ve 20 hodin a 45 minut pak odstartují duely Německo-Řecko a Norsko-Portugalsko.
1: Bývalý fotbalový reprezentant Milan Baroš se v Ostravě loučil s kariérou. Přijeli jeho spoluhráči jak z národního týmu, tak ti kluboví. Velké zápasy si Baroš v reprezentaci zahrál s brankářem Petrem Čechem a spolu slavili třeba i titul mistrů Evropy do 21 let. O vítězi Ligy mistrů z roku 2005 s Liverpoolem Milanu Barošovi mluví právě Petr Čech.
3: Samozřejmě jeho kvality nemusím popisovat, spoustu gólů. Hlavně myslím, že na Milanovicky byl nejlepší, že hrál pro tým. To je týmový hráč, ten by pro tým udělal vlastně první, poslední a toho provázelo celou tu kariéru v národním týmu, když hrál s náma, samozřejmě i za ty svoje kluby. On prostě fotbal miluje a když jde na hřiště, tak tam vždycky nechám vlastně všechno.
0: Fotbalisté pražských Bohemians remizovali v přátelském utkání v Dublinu s tamními Bohemians 0-0. Aktuálně třetí celek irské ligy si pozval svěřence kouče Jaroslava Veselého k poslednímu zápasu na stadionu Daly Mount Park, který čeká modernizace.
1: České tenistky čeká zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin českého času se v čínském Shenzhenu utkají s Ukrajinou. Jednička českého výběru Linda Nosková se nechce spokojit jen s finálovou účastí a podle výsledku v závěrečném duelu bude taky hodnotit celý turnaj.
4: Ještě nemáme turnaj u konce. Jestli to bude nešťastná prohra, tak to rozhodně nebudu řadit vysoce. Jestli se nám to povede, tak to bude jeden z těch hlavních snů, které jsem vždycky chtěla zvládnout a splnit si. Takže uvidíme.
1: Tenisový souboj mezi Češkami a Ukrajinkami nabídneme po 11. hodině v našem vysílání v přímých přenosech.
0: Hokejisté Třince budou v pátém kole Tip Sport Extraligy hájit neporazitelnost. O 17:30 odpoledne nastoupí na ledě Liberce. Už ve 4 hodiny odpoledne začnou duely České Budějovice proti Litvínovu a Kladno proti Olomouci. O 17:30 padne úvodní buly taky v Plzni, která bude hostit Hradec Králové. V posledních 8 vzájemných soubojích skončil utkání 7x1 gólovým rozdílem. Pokračuje hradecký útočník Alex Tamáši.
5: Ta Plzeň je specifická, určitě budou výborně napadať, korčulovat, budou urputní. V podstatě hrá se to většinou na ten jeden gól a doufám, že my jich dáme o ten jeden víc a budeme šťastní.
1: V 17:30 začne i utkání Vítkovice Mladá Boleslav a o půl hodiny později ještě zápas Kometa Brno Pardubice. Kompletní extraligové kolo nabídneme odpoledne v pořadu s mikrofonem za hokejem.
0: Čeští vodní slalomáři zakončili mistrovství Evropy 2 zlatými medailemi v kajak krosu. Vybojovali je Matyáš Novák a Tereza Kneblová. Ta tak v italské Ivreji podtrhla životní sezónu, ve které se stala i mistrní světa v klasickém slalomu.
6: Je to fakt pohádka brutální a ještě jsem se z ní úplně nespamatovala. Ale myslím si, že bude hodně těžký na něco takového navázat. Budu se snažit nic moc neměnit a zůstat v tom nastavení, který mám, protože si myslím, že jsem to teďka našla a doufám, že se mi to povede udržet i do dalších let, takže je to pohádka.
0: Češi získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu celkem 7 medailí.
1: A polští volejbalisté obhájili titul mistrů Evropy. Ve finále v Miláně porazili Francii 3-1 na sety a zlato z kontinentálního šampionátu tak slaví po třetí. Překvapivý bronz získali Finové, kteří ve čtvrtfinále vyřadili italské mistry světa a v boji o medaile přehráli Slovince 3-0.
0: Volejbalem zakončil sportovní přehled Tadeáš Skalický. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Čeští fotbalisté vstoupili do Ligy národů prohrou s Chorvatskem 1-2. Tuhle zprávu ještě dnes určitě několikrát uslyšíte. Co se ale nejen o tomhle zápase píše na zahraničních webech, tak to zjišťoval Jakub Kanta. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co se o chorvatském vítězství píše na tamních webech?
2: S výhrou 2-1 moc velká spokojenost nepanuje. Ostatně posuďte sami z titulků na sportovním deníku Sportské novosti. Luka je svým způsobem skvělý, ale Bilič bude mít ještě hodně co dělat s hrou týmu. Nebo s tímhle fotbalem budeme zase proti těm silnějším plakat. Chorvatský list doslova připíná Biličovo první vítězství po návratu na lavičku tamní reprezentace, ale zároveň zmiňuje, a teď cituji, dětské nemoci z Daličovy éry. Konec citace. Problémem je prý defenziva, která má potíže s rychlostí soupeřů a nabízí prý nevolnou cestu, ale doslova dálnici k brance. Deník se také ptá, k čemu vám jsou všechny ty mladé hvězdy, když nejlepšími jsou opět Luka Modrič a Ivan Perišič. Kromě nich si prý kompliment zaslouží i střelec vítězného gólu Marko Pašalič.
0: Zinedine Zidane vyhrál hned úvodní zápas jako reprezentační trenér, jenže místo pátečního vítězství se teď hodně řeší Kylian Mbappé, tak co píšou zahraniční weby?
2: Francie porazila v Lize národů Turecko 1-0, jediný gól dal právě Mbappé, při zakončení si ale poranil, jak už si v úvodu zmínila, levé koleno a zápas nedohrál. Francouzský L'Équipe píše hlavně o dopadu na reprezentaci, kapitán už opustil tým, takže proti Belgii bude zase Francie bez své největší hvězdy. A Zidane za Mbappého nikoho nepovolá. Španělský list AS se dívá hlavně směrem k Realu Madrid, vyšetření ukázalo hyperextenzi levého kolena a podle informací deníku by měl Mbappé chybět zhruba 10 až 12 dní. V Madridu proto doufají, že by mohl stihnout říjnové El Clásico a možná už i ligový zápas s Villarrealem.
0: Zahraniční weby pročetl Jakub Kanta. Děkujeme.
2: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Mistrovstvím Evropy vrcholí sezóna vodních slalomářů. Ti čeští ji mají už teď vele úspěšnou.
1: Přidiš nebo Marx, vypadá to na Víta Přindiše, který se raduje z titulu mistra světa.
0: Na 7 medailí ze světového šampionátu v Oklahomě mohou teď navázat na evropském mistrovství v italské Ivreji. Přímo z místa vám přinášíme přímé přenosy, rozhovory, reportáže, ale i emoce závodníků, trenérů, příbuzných a kamarádů.
1: Ty jsi mistr!
2: Nebreč, směj se!
3: Jarka je nejlepší!
0: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu na radiožurnálu Sport. Od 24. do 26. září i s reportérem Janem Suchanem.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Švýcaři dnes hlasují v referendu o rozšíření neutrality. V Příchovicích u Tanvaldu začnou oslavy 60. sezóny divadla Jary Cimrmana. Čeští fotbalisté vstoupili do Ligy národů prohrou s Chorvatskem. Omezení brzdí provoz na Pražském okruhu u sjezdu na Barrandov v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, během dne se úplně vyjasní a teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Švýcaři dnes hlasují v referendu o neutralitě. Tu má alpská země v ústavě od 19. století. Předkladatelé z organizace Pro Schweiz spolu s pravicovou švýcarskou lidovou stranou ji ale chtějí posílit. Kritici to označují za proputinovskou iniciativu.
3: Předkladatelé chtějí vepsat do ústavy věčnou a věrohodnou neutralitu. Ta by oproti dnešku omezovala možnosti Švýcarska uvalovat hospodářské sankce na válčící státy. Z toho by mohlo profitovat Rusko, protože sankce by už nešlo přejímat od Evropské unie. Musela by je schvalovat Rada bezpečnosti OSN.
4: Nelze být nemnogo neutrálními.
3: Iniciativu podpořila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová. Podle ní teď švýcarská vláda manipuluje občany, aby hlasovali proti návrhu v referendu. Návrh před dnešním hlasováním nepodpořil ani švýcarský parlament. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Radiožurnál společně s divadlem Jary Cimrmana dnes oslaví jeho jubilejní 60. sezónu. V Příchovicích u Tanvaldu budou herci souboru hosty několika besed. Program začne za 2 hodiny.
5: Tak kampak, Kuzmo Kuzmiče!
6: Kolikrát se probudím ráno a řeknu si, je to možný, že je ti tolik let a je to možný, že na tom divadle už budeš 60. rokem.
7: Zdeněk Svěrák bude společně s většinou svých kolegů hostem besedy Radiožurnálu po 11. hodině. Vysílat budeme živě mezi 10. a 14. Oslavíme 90. Miloně Čepelky nebo vyhlásíme vítěze ankety o nejoblíbenější postavu z her divadla. Zatím vede Karel Infeld Prácheňský v roli Vavrocha.
5: No. Nemá talent.
7: Program bude pokračovat až do 8 hodiny večerní a nabídne i další besedy a koncerty, třeba z hudebněných sonetů Miloně Čepelky nebo jazzmana Milana Svobody. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: A vrátíme se k tomu podrobně přibližně za 3/4 hodiny. Na podání žádosti o zaslání papírového oznámení o valorizaci důchodu zbývá už jenom pár dní. Zájemci musí České správě sociálního zabezpečení doručit nejpozději do 30. září.
8: Žádosti můžou lidé posílat poštou nebo předat osobně na pobočkách správy. Nejjednodušší je to ale na e-portálu ČSSZ, říká Jakub Bejček ze správy sociálního zabezpečení.
9: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma.
8: Papírový doklad o valorizaci ovšem seniori prakticky k ničemu nepotřebují, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
10: Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
8: Pokud už senior v minulosti o zasílání papírového oznámení žádal, nemusí to teď dělat znovu, říká Bejček ze správy sociálního zabezpečení. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
0: Sport.
11: Čeští fotbalisté rozehráli elitní skupinu Ligy národů porážkou s Chorvatskem. Prohráli na úvod angažmá nového kouče Santiho Denii 1-2. České tenistky můžou po 8 letech vybojovat titul v poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se po 11. hodině utkají v přímém přenosu Radiožurnálu Sport s Ukrajinou. Kapitánka Barbora Strýcová na svých hráčkách vidí, že se samotnou účastí ve finále nechtějí spokojit a že se snaží co nejlépe připravit na závěrečný duel.
12: Samozřejmě to mají v sobě a je to i cítit, že prostě ví, že ten poslední krok tam ještě jako je třeba udělat a bude to těžký krok, protože v tom týmu mají jako zkušený hráčky, jak singlesky, tak deblesky a naše holky to prostě ví a jsou zkušený dost na to, aby věděli, že prostě ta soustředěnost tam prostě musí být. Ty holky to fakt jako by chtějí a já bych jim strašně přála, aby se jim to povedlo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na Pražském okruhu a nebezpečí na D8 u sjezdu na Litoměřice. Na Pražském okruhu mezi dálnicí D1 a letištěm čekejte omezení mezi sjezdy na Ořech a na Barandov. Na 17. kilometru osazují nad dálnici nosníky mostů a projíždí se aktuálně vždy pouze jedním pruhem. Chvílemi podle potřeby provoz dělníci dokonce úplně pozastavují, aktuálně se ale dá zúžením projet plynule bez zdržení. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy pozor, kousek za sjezdem na Litoměřice. Na kilometru 45 je na dálnici popadané dopravní značení, vybočuje se, na místě už je policejní hlídka, situaci řeší. A opatrně na výjezdu z Tachova směrem do Chodského újezdu u Humlenského rybníka vyšetřují policisté nehodu, provoz je ale slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, ráno ještě ojedinělé mlhy, během dne má oblačnosti od západu ubývat až do úplného vyjasnění. Teploty 19 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
13: Krásné nedělní ráno, je 8 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a ještě se můžeme lehce poohlédnout za evropským šampionátem ve vodním slalomu. Italské Ivrea tedy přineslo české výpravě 2 zlaté medaile, tedy ne celkově, ale včerejší den. Kajak cross vyhráli Tereza Kneblova a Matyáš Novák. Obhájce titulu pak Jakub Krejčí skončil čtvrtý a Češi získali v Itálii celkem 7 medailí a z toho 5 v individuálních závodech. Kneblová navíc po bronzu, tedy z kategorie C1, přidala druhou medaili, tentokrát zlatou.
2: Radiožurnál Sport a Markéta Salaj-Svozilová.
13: Všem vodním slalomářům tak gratulujeme. No a už za pár minut si rozebereme hokejovou extraligu s naším tradičním expertem Martinem Procházkou. Takže rozhodně na co se těšit. Teď ale YouTube, takže příjemný poslech.

0: Zatímco fotbalová liga kvůli dlouhé reprezentační pauze na nějakou dobu stojí, hokejová Tip Sport Extraliga se nezastavuje. Odpoledne se bude hrát hned 6 zápasů 5. kola a chystá se mimo jiné souboj Komety Brno s Pardubicemi. A pozveme na něj s Martinem Procházkou. Martine, přeji ti krásné ráno.
1: Hezké ráno.
0: V předminulé sezóně proti sobě hráli finále, loni se v play-off utkali znovu ve čtvrtfinále. Pokaždé vyhrál ale jiný tým. Nabízí duely Komety s Pardubicemi jednu z největších rivalit v extralize?
1: Určitě, dá se to tak říct. Prostě Kometa poslední dobou udělala obrovský progres. Samozřejmě Pardubice, jak už jsi zmiňovala, přesně 3 roky po sobě finále, konečně loni ho vyhráli. Takže jsou to vždy velmi dobré zápasy, výborná atmosféra. Fanoušci vlastně si užívají tady tu éru teďka těchto dvou klubů, takže dá se očekávat zase takovéhle krásné utkání. Moc se na ně těším, podívám se na něho a jsem sám zvědav, jak oba dva týmy, když se jim úplně nevydařil vstup do sezóny, oba dva týmy dvakrát po sobě prohrál, nebo ne, mají 2 prohry na kontě, takže je vidět, že tam je takový ten pomalejší rozjezd takových týmů.
0: Ano, ty jsi mi vlastně nahrál na další otázku, protože jsi zmínil, že tady oba týmy v této sezóně 2x prohráli. Překvapuje tě to vzhledem k ofenzivní síle Pardubic a posílené obraně Komety?
1: Já jsem tak jako, ne, že by mě to překvapilo, ale dalo to tak trošku asi očekávat, přece jenom jsou to týmy, které ano, mají tam spousta skvělých reprezentantů, hráčů, ale ono od začátku, aby ten stroj jel, jak se říká, naplno, jako třeba v případě Třince, kde to je velké překvapení, tak ty kluci prostě se do toho pomalu jako dostávají, není tam takový to kolikrát asi úplně to mega 100% nasazení, občas se něco podcení, občas se něco nedohraje a pak z toho padají góly a soupeři toho využijí. Samozřejmě se většinou takový ty papírový outsideri na ten tým chtějí vytáhnout, takže se jim to podaří, jako se jim to podařilo prostě třeba hnedka na začátku hrát si proti Pardubicům.
0: Kdo v této sezóně ale zatím neprohrává a jeho jízda začíná být docela nebezpečně suverénní, to je Třinec, který večer nastoupí v Liberci, tak máme se začít bát v dominanci Třince?
1: Asi ne úplně bát, ale je to pro všechny asi takové velké překvapení, že Třinec takhle od začátku opravdu šlape, že jim to klape, že zvládli všechny 4 utkání za 3 body. No, je to asi trošku nečekané, každopádně vidět, že tam je velká pohoda v Třinci, všechno funguje, nemají s ničím žádné problémy, spousta hráčů prostě dává branek, nejsem dojít jenom třeba na jednom útoku, ale na celém tom týmu, skvěle se prostě jako doplnili, no a uvidíme, jak dneska zvládnou to 5. utkání v Liberci.
0: A jak by mohl Liberec ohrozit právě dominanci Třince?
1: No, Liberec nemá úplně ideální, zatím začátek sezóny má 3 prohry, jednu vítězství, kdy vyhráli až trošku nečekávaně právě v Pardubicích, vyhráli 5-4. Uvidíme, jestli se jim ta forma trošku zvedne, přece jenom asi možná se dá předpokládat, že dnes v utkání nastoupí Galbas, který se vrací z Pittsburghu, takže to je obrovská posila pro ně. Je to hráč, který prostě dokáže být rozdílový, samozřejmě velmi útočně, ofenzivně laděný, takže to může samozřejmě Liberci pomoci.
0: Nastoupit by už mohl i liberecký obránce Tomáš Galvas, který se vrátil z kempu v Pittsburghu. Tak jak velkým faktorem pro výkony Liberce bude jeho návrat do sestavy?
1: Určitě velkým, určitě. Víme to z loňské sezóny, jak on dokázal se individuálně prosadit, dokázal vytvořit spoluhráčům šance, prostě pozbudí ten tým obrovským způsobem. Teď samozřejmě bude se od něho bude se čekat velké očekávání, byl přece na kempu v Pittsburghu, ale ještě si asi počká na nějaké ty kroky do NHL. Každopádně pro Liberec to je velká podpora. Myslím si, že se na to i tak trošku doufali, těšili se na to, že pokud to samozřejmě neklapne v Pittsburghu, takže přijde do Liberce zpátky a bude zase tím platným, velmi platným hráčem pro Liberec.
0: Tak to říká náš hokejový expert Martin Procházka. Martine, přejeme ti krásný zbytek víkendu a zase brzy naslyšenou.
1: Hezký den všem.
0: A ještě si můžeme říct si konkrétně tedy, jaké se dnes hrají zápasy. Ve 4 hodiny odpoledne začnou 2 duely. České Budějovice vyzvou Litvínov, Kladno Olomouc. O 16:30 Liberec vyzve Třinec, Plzeň Hradecký Mountfield. A ještě tedy o 16:30 jeden zápas, Vítkovice vyzvou Mladou Boleslav. A v 17:00 odpoledne zakončí tedy tohle kolo hokejové Tip Sport Extraligy brněnská Kometa proti Pardubicím. Všechny zápasy uslyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem. No a jednotlivé duely si můžete pak naladit v aplikaci Můj rozhlas nebo na internetu zvlášť. Příjemný poslech.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

České tenisky čeká v čínském Shenzhenu velké finále poháru Billie Jean Kingové. Proti Ukrajině budou bojovat o 12. triumf v historii soutěže a první od roku 2018. A ve hře je i takový unikát pro kapitánku Barboru Strýcovou. Po triumfu z roku 2018 jako hráčka může nyní získat trofej také jako kapitánka. Jak to celé dopadne, tak to se začne rozklíčovávat po 11. hodině. Na místě máme také svého reportéra, takže vše uslyšíte v přímém přenosu právě tady na Radiožurnálu Sport.

0: Je 8 hodin a 23 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a teď opět fotbal. Samozřejmě zápas Česko proti Chorvatsku se bude prolínat minimálně ještě tohle dopoledne. Těžší soupeři, cíl rozvíjet také českou fotbalovou reprezentaci. Španělský trenér Santi Denia začal svoji misi u národního týmu. Zápasovou premiéru si odbyl v Praze proti Chorvatsku v Lize národů. I přes porážku 1-2 ukázal souboj s předním evropským celkem, že spolupráce by mohla fungovat.
1: Fotbalisté se dočkali děkovačky z fanoušky a taky pochvaly od trenéra Denii, který věří, že se bude národní tým dál zlepšovat.
2: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné, ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
1: Už v prvním utkání jen po 5 dnech společných tréninků bylo vidět, na čem se převážně španělský trenérský tým snaží s reprezentací pracovat. Kombinační fotbal, přímočarost, odvaha hrát.
3: Myslím si, že jako celkově je ta natura, že chtějí spíš hrát po zemi, krátké přihrávky, ale říkám, na to je brzo a myslím si, že všechno tady toto potřebuje čas.
1: Říkal obránce Jiří Sláma, jeden z debitantů v českém týmu. Santi Denia postavil i další 3 úplné nováčky. Do hry šel v základní sestavě i nejmladší hráč v aktuálním kádru, 22letý křídelník Lukáš Ambros.
4: Máme dobré základy a potřebujeme teď prostě se sehrát a dostat to všechno do sebe.
1: Trenér Denia dává důraz i na lidskou stránku spolupráce. Mluvil o tom třeba golman Lukáš Horníček, který odchytal první zápas v éře španělského kouče.
5: Myslím, že Santi nastal dobrou atmosféru a zároveň kluci si sedli. Myslím si, že všichni se bavíme s každým a jsme taková dobrá parta, jak on říká, rodina a bojujeme jeden za druhého. A myslím, že tohle je takový to, co jsme si měli držet. Měli pokračovat až do konce tady Ligy národů a po případě dál do budoucnosti.
1: Další těžkou prověrku zažijí čeští fotbalisté v úterý, znovu v Praze proti Anglii. Z Edenu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: 8 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Papež Lev 14. dnes odslouží mši v Lourdech na jihu Francie. Na slavné poutní místo by za ním mělo dorazit až 150 tisíc věřících. V soukromí si pak papež promluví s několika oběťmi sexuálního násilí v katolické církvi. Cestu papeže po Francii sleduje náš zpravodaj Marcel Faltis a víc chystáme do zpráv v 9. Charita České republiky dnes otevírá dveře svých sociálních služeb po celé zemi. Pořádá výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak můžou nahlédnout do fungování domovů, stacionářů a setkat se s pracovníky i dobrovolníky. Podrobný program je na stránkách Charity.
2: Sport. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zastavený Pražský okruh a nebezpečí na D2 před Brnem. Pražský okruh je mezi dálnicí D1 a letištěm neprůjezdný obou směrně u sjezdu na Barrandov. Na 17. kilometru dělníci osazují nosníky mostu a provoz je tak opět pozastaven. Směrem na D1 i na letiště ta uzavírka je dočasná, ale kolony už narůstají obou směrně. Dá se sjíždět naposledy na Stodůlky, kilometr 21 směr D1 a nebo na Strakonice, to je exit na 10. kilometru směrem letiště. Pak se to dá objet přes Prahu po Barrandovském mostě a Radlickou ulicí. Provoz v Praze je klidný, bezproblémový. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy, kousek před Brnem na 6. kilometru stojí nákladní auto, je v odstavném pruhu, ale nákladní doprava lehce vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
2: Počasí.
1: Máme za sebou úplněk, ten nastal krátce před 7 hodinou večer. No a slunce to dnes vyšlo nad obzor v 6 hodin 53 minut a zapadne v 18 hodin a 47 minut. Do té doby nás čeká den, který bude doslova jako reklama na babí léto. Slunečno a nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Zatímco tento týden se většinu dní teploty nedostaly nad 20 stupňů, teď se situace změní. Slunečné a teplé počasí totiž vydrží, a to až do příští víkendu. Dnes tak naměříme mezi 19 až 23 a bude slunečno a se začátkem nového týdne teploty ještě stoupnou. Zítřejší státní svátek tak přinese téměř letní hodnoty. Naměříme až 25 stupňů a obloha bude dál jasná. No a stejné to bude i v úterý a nejvyšší denní teploty kolem 24 stupňů pak vydrží i v prvních říjnových dnech. Ten teplotní rekord, který se váže k 27. září, nás zavede o 3 roky zpět do roku 2023. Tehdy bylo taky teplo. Teplota stoupla až na 26 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 8:36 posloucháte radiožurnál Sport a následující minuty budou patřit tenisu, a to z velmi dobrého důvodu, protože české hráčky se dnes utkají s Ukrajinou o zisk poháru Billie Jean Kingové. V Šenčenu budou siřenkyně kapitánky Barbory Strýcové usilovat o 12. titul a první od roku 2018. A právě proto jsme teď ve spojení s naším reportérem Jaroslavem Plašilem, který je přímo tedy v čínském Šenčenu. Takže Jardo, vítej ve vysílání.
1: Hezký den.
0: Jaká jsou vlastně očekávání českých tenistek proti tedy Ukrajině? Dnes, připomínám, se začíná po 11. hodině.
1: No, samozřejmě musíme to tak říct, ta největší, protože české tenistky sem přijeli v roli turnajových favoritek, v silné sestavě, netajili se tím, že chtějí ten pohár získat konečně po změně formátu. Dlouho jim to utíkalo vůbec ta šance o něj hrát ve finálovém zápase. Teď jsou poprvé ve finále a i tak budou ten turnaj hodnotit, jestli se jim to podaří nebo ne, protože Linda Nosková to říkala jasně po svém posledním zápase tady zatím po semifinále se Španělkami, že když se to povede, tak to bude to nejkrásnější, ta parádní trofej, to, o čem snila, ale naopak, když se třeba nějakým způsobem nešťastně to finále ztratí, tak ten turnaj vůbec nebude hodnotit jako úspěšný. Takže až dnešek bych řekl, že rozhodne o tom, jak se tenistky vůbec budou dívat na tady ten turnaj.
0: V cestě českým hráčkám budou stát tedy už zmíněné Ukrajinky, tak co je největší zbraní právě těchto tenistek?
1: Určitě taková týmová soudržnost, kvalita singlistek, zkušenost. Bude hodně záležet, jak se předvede v roli týmové dvojky Kalininová. To si myslím, že bude klíč vůbec k celému tomuto zápasu, protože pokud se ukrajinským tenistkám nepovede vyhrát první duel, tak si troufám říct, že už to bude pro ně hodně těžké, aby to poskládali. Vycházím z toho, samozřejmě může se stát ledacos v týmových soutěžích, ale vycházíme z toho, že debl zkrátka český tým poskládá kvalitněji, ať už bude hrát kdokoliv, když to přeženu. A pak je tam velmi silná Jelena Svitolinová, která první zápas s Belgií, člověk by řekl, že tady vůbec nemá formu, jenomže naopak včera předvedla s Italkou Paulinovou neskutečné představení, a kdyby na to jenom nějakým způsobem třeba z 90% navázala, tak to může být velmi složité pro předpokládanou českou jedničku Lindu Noskovou. Takže tenhle bod je hodně otevřený a řekl bych, že hodně rozhodne už ten první zápas o tom, jak ten celý duel může vypadat, protože to si myslím, že je taková jediná reálná šance ukrajinského týmu, jak v souboji s českými hráčkami uspět.
0: Kapitánkou je už zmíněná Barbora Strýcová a ta vlastně byla i u toho posledního titulu v roce 2018 jako hráčka. Tak myslíš si, že i tohle má trošku Barbora Strýcová v hlavě a že o to víc bude třeba pozbuzovat ještě své svěřenkyně?
1: To si myslím, že úplně nebude teď hrát roli, byť to je velmi lákavé, protože to se opravdu nepovedlo ještě nikomu v Česku. Povedlo se to třeba Billie Jean Kingové, která tady je taky v dějišti turnaje. A je to určitě výjimečná věc, velký počin, a Barbora Strýcová se netajila, že s tím i do té kapitánské pozice šla získat trofej jako kapitán, jako kapitánka. Ale není to tak, že by to chtěla teď hned, i když samozřejmě vyhrát bude chtít, ale není to to, na co by teď myslela, že teď zkrátka musí být tou kapitánkou, která bude mít tu trofej jako hráčka i kapitánka, bude hledat cestu pro své svěřenkyně, jak těm bodům dojít, jak případně jim pomoci v nějakých horších situacích, naopak jim něco třeba neskomplikovat, ale jinak si myslím, že tady to prostě vytěsní, a když se to stane, tak s tou bude mít určitě obrovskou radost, protože jak už přiznávala, kvůli tomu do té funkce, když to tak nazvu, i šla.
0: Češky oproti Ukrajinkám včera nehrály, měli volno, tak myslíš si, že je to pro ně spíš výhoda nebo nevýhoda?
1: Je to určitě výhoda. Naprosto, protože bylo to vidět třeba na Italkách. Jasmine Paulinová se tady obětovala jako jedna z mála, hrála singla jako jednička a pak deblové utkání, což je ohromný nápor tady v těch podmínkách. hrát takto dvakrát za sebou s půlhodinovou přestávkou. Italky vydřely postup nad Čínou, která byla určitě možná, řekl bych, i nejsilnější z té části pavouka, kde byla i Ukrajina, kde byla Itálie, ale Jasmine Paoliniová se v uvozovkách obětovala, porazila domácí hvězdu Qinwen Cheng, pak ještě zvládla deblový zápas, no ale řekl bych, že se to hodně podepsalo na tom právě včerejším utkání s Jelinou Svitolinovou, která byla mnohem odpočatější, čerstvější, a věřím, že to může hrát roli i dnes. I když ukrajinské tenistky hrály rychlé zápasy, Jelina Svitolinová opravdu nestratila příliš času na kurtu, to byl duel kolem hodiny, který hrála s Paoliniovou, a předtím Kalininová taky ve dvou setech celkem s přehledem, pokaždé s breakem nad Američanka Grantová, ona už reprezentuje Itálii, ale je to bývalá Američanka, juniorská reprezentantka, tak neměla problém Kalininová, takže dva celkem snadné zápasy, a hráčky na druhou stranu jsou z běžných turnajů zvyklé hrát den co den, když nepočítáme Grand Slamy, takže zvládnout by to nějakým způsobem mohli, ale určitě to je výhoda, že české hráčky mají odpočinek, to bez zesporu.
0: To říká náš reportér Jaroslav Plašil, který bude i o samotného finále, bude ho komentovat. Připomínám, že Češky vyzývají Ukrajinky a začne se tedy po 11. hodině. Jardo, zatím díky a brzy tak naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju, hezký den.

To byl Linkenbark ve vysílání radiožurnálu Sport v 8 hodin a 45 minut. Teď hokej, protože český útočník Tomáš Hertl se v přípravě na NHL gólově prosadil ve druhém utkání za sebou, ale hokejisté Vegas prohráli doma se San Jose 2-4. Čistým kontem se ve včerejším zápase Utahu s Kolorádem blízkl brankář Karel Vejmelka. Mamoto v Salt Lake City zvítězili brankami v první třetině 2-0. Hertl pak v závěru druhé třetiny v přesilovce snížil na 1-2 a prosadil se i ve svém druhém zápase v předsezonní přípravě.

0: Čeští vodní slalomáři udělali za sezónou zlatou tečku, nebo spíš dvojtečku. V italské Ivreje se totiž Tereza Kneblová i Matyáš Novák stali mistry Evropy. Povedlo se jim to v kontaktní disciplíně kajak cross, ze které udělali organizátoři velkou show. Závodilo se večer před zástupy fanoušků za doprovodu dunivé hudby a pod umělým osvětlením.
1: Připomíná to trochu diskotéku, celý kanál je aktuálně zasnutý jen na startovní rampě. Jsou osvětlení závodníci a jakmile se s nimi spustí startovní rampa, tak se teprve všechna zbylá světla zase zapnou.
2: My tady nepotřebujeme vidět tak perfektně na tu vodu za toho denního světla. To by mi mohlo být problém v tom slalomu třeba, ale tady v tom krosu to vůbec není problém.
1: Říkal Matyáš Novák, když před 10:00 večer vylezl z peřejí a pravda, trochu se třásl zimou.
3: Diváci jsou určitě spokojení, nejsem úplně přesvědčen, že závodníci, protože přece jenom už na konci září a tady v ledové vodě se máčet je trošku zima, ale nakonec si myslím, že ten adrenalin převážil a vlastně i ti závodníci si to užili.
1: A to měl český šéf trenér Jiří Prskavec pravdu. Hlavně pokud jde o nové mistry Evropy Terezu Kneblovou a Matyáše Nováka.
4: Mně se to strašně líbilo, samozřejmě ten čas je takový trošku ošemetný, už jsem v téhle době většinou už v posteli, takže bylo těžké si na to navyknout, ale je to super, myslím, že to za tu atmosféru to stálo a bylo to fakt skvělý a myslím si, že ten noční závod má něco fakt do sebe.
2: Jsi viděli tady dýmovnice, fanoušci řvali, bylo to super, ten kákros proti tomu slalomu je takový trochu uvolněnější. A ty fanoušci si myslím, že se to hrozně užijou, dají se tady pár pivek, podívají se na super závod, hrajou písničky. Takhle by to mělo vypadat, já jsem pro, ať takhle se jezdí každý velký závod.
1: A kéž by měl i podobné výsledky. Kromě Matyáše Nováka s Terezou Kneblovou získal na mistrovství Evropy zlato i Jakub Krejčí. A celkem čeští vodní slalomáři vybojovali 7 medailí. V pořadí národů je porazili jen Francouzi. Z Ivreji Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Pusťte si dnes Hokej v rádiu.
1: Hokejová Tipsport Extraliga nabízí souboj dvou posledních mistrů. HC Kometa Brno vyzve HC Dynamo Pardubice. Zápas začne v 17 hodin a to už bude rozehráno i dalších pět utkání pátého kola. Na všech stadionech budou i naši reportéři.
0: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
2: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.

0: Po Aleny z Morise se blíží 9. hodina a také další aktuální zprávy.
1: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce snížit věk trestní odpovědnosti u násilných činů na 13 let. Papež Lev 14. dnes v Lourdech odslouží mši a setká se s oběťmi sexuálního násilí. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Chorvatskem 1-2. Stavba mostu blokuje provoz na Pražském okruhu u sjezdu na Barrandov v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, během dne se úplně vyjasní a teploty až 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a taky brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Podle ministra by šlo o jednotky případů, kterých by se snížená hranice dotkla.
3: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
2: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale podle autorky Jany Hulmákové neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla. Navíc podle ní jde jen o nízké počty případů. Papež Lev 14. dnes odslouží mši v Lourdech na jihu Francie. Na slavné poutní místo by za ním mělo dorazit až 150 tisíc věřících. V soukromí si pak papež promluví s několika oběťmi sexuálního násilí v katolické církvi.
4: Do Lourdes, jednoho z nejvýznamnějších míst křesťanství, přeletěl papež v sobotu z Paříže. Pomodlil se v jeskyni Massabielle, kde se v roce 1858 podle katolické tradice 18krát zjevila Panna Marie. Po mši na louce před jeskyní se papež zúčastní tradičního svíčkového průvodu. Během dne by měl taky v soukromí vyslechnout 7 obětí sexuálního násilí. Podle nezávislé vyšetřovací komise bylo ve Francii od 50. let do roku 2020 zneužito přes 300 tisíc nezletilých, a to ze strany kněžích, řeholníků nebo učitelů v katolických školách. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Festival televizní tvorby Serial Killer dnes v Brně uzavře novinka Táta. Závěrečný titul české soutěžní sekce čerpá ze skutečných událostí. Jde o příběh otce samoživitele ze severu Čech, jak říká dramaturgyně festivalu Táňa Zabloudilová.
5: Je to vlastně dost tragický příběh. On o jedno z těch dětí přišel kvůli vraždě. A protože ten pachatel té vraždy byl označen za nepříčetného, tak on se vlastně pustil do soudního sporu, protože mu to přišlo neadekvátní, chtěl, aby bylo učiněno zadost té spravedlnosti, a tohle pro něho nebylo to, co on chtěl slyšet.
6: Sport. Čeští fotbalisté prohráli na úvod Ligy národů s Chorvatskem v Edenu 1-2. Národní tým vedl poprvé španělský trenér Santi Denia. Několik českých hráčů v reprezentaci debutovalo, včetně Jiřího Slámy. Levý obránce přitom před pár lety zvažoval konec s fotbalem.
7: Jsem strašně rád, že vůbec tady můžu být, protože už mám taky nějaký věk a když se vrátím trošku zpátky do minulosti, tak když jsem byl na hostování z Olomouce v Pardubicích, tak už jsem i přemýšlel o tom, že s fotbalem končím a vydám se nějakou jinou cestou a teďka tady ve 27 stojím a hrál jsem v základní sestavě proti Chorvatsku.
6: Další zápas v Lize národů čeká Česko v úterý znovu v Edenu proti Anglii, která na úvod reprezentační soutěže podlehla mistrům světa ze Španělska 2-3. A české tenistky nastoupí po 11. hodině českého času k finále poháru Billie Jean Kingové. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport budou hrát v čínském Shenzhenu proti Ukrajinkám.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Otevřený pražský okruh sjezdu na Barrandov a nehoda na 20 u Českých Budějovic. Na pražském okruhu mezi D1 a letištěm je opět obnovený provoz u sjezdu na Barrandov. Na 17. kilometru silničáři staví most přes dálnici, osazují se nosníky a projíždí se tak vždy pouze jedním pruhem. A asi na půl hodiny teď navíc byl provoz zcela pozastavený. Už se ale opět dá projet a kolony od sjezdu na Jinočany i od Lochkovského tunelu se postupně začínají rozjíždět. Na dálnici D2 Edvard na příjezdu do Brna z Bratislavy za sjezdem na Židlochovice na 6. kilometru opatrně, stojí tam nepojízdné nákladní auto, je v odstavném pruhu, ale nákladní doprava lehce vybočuje. A na silnici číslo 20 na příjezdu do Českých Budějovic směrem z Vodňan a Plzně u odbočky do Hluboké nad Vltavou narazil mikrobus do betonových zábran. Na místě jsou policisté, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
9: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, postupně jasno, teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě 17. Tolik zprávy.
0: Krásný den, je 9 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, je neděle 27. září a dnes je také světový den cestovního ruchu a pokud jste sportovní fanoušek, možná ani nepotřebujete důvod, proč cestovat, protože ty důvody máte dané, cestujete na různé sportovní zážitky, třeba za Tour de France, olympijskými hrami nebo třeba za mistrovstvím světa v nějakém sportu. Sport nás zkrátka často zavede na místa, kam bychom se jinam možná vůbec nevydali.
1: Radiožurnál Sport a Markéta Salajs-Vozilová.
0: A nesmíme zapomínat také na to, že dnes má svůj velký den Jonáš, tak jim přejeme všem všechno nejlepší k svátku. Teď ale Cranberries, příjemný poslech.

0: Včerejší den byl také ve znamení velkého loučení, protože fotbalista Milan Baroš se v Ostravě na vyprodaném městském stadionu ve Vítkovicích loučil s úspěšnou kariérou. V rozlučkovém utkání hrál poločas za Baník a poločas za reprezentaci a pak si užil ovací při posledním střídání.
1: Se tady mohl vrátit a rozloučit s nejlepšíma fanouškama Evropovice a na světě, kteří vždycky za mnou stáli a podporovali nás na rámce všechno moc děkuju.
2: Říkal po posledním střídání za mimořádného aplauzu loučící se Milan Baroš a teď nechme mluvit jeho spoluhráče, začíná Tomáš Rosický.
3: My jsme spolu vlastně vyrostli od mládežnických reprezentací, o nějaký 15, 16 jsme spolu doputovali až do Ačka, takže je to výborný parťák, výborný kamarád pro ty lidi, co on má rád, tak by se vždycky rozkrájel, takže já jsem rád, že tady můžu bejt přesně a rozloučit se s ním takhle říct.
2: S Vladimírem Šmicerem vyhrál v roce 2005 v dresu Liverpoolu největší klubovou trofej Ligu mistrů.
4: Bary byl týmový hráč jak na hřiště, tak mimo hřiště a dneska za žádnou srandu. Já si myslím, že on byl vždycky takový ten, který tužil tu partu a proto ho měli vždycky ty spoluhráči rádi. Jo. Takže těch vzpomínek bylo opravdu mraky a samozřejmě jsme chodili občas na pivo a oslavit ty zápasy. Já bych řekl, že vždycky prostě byl takový rovný, jo, že prostě pro tým byl schopný udělat daleko víc, než lidi dokážou představit.
2: V reprezentaci hrál gigantický rodák Milan Baroš vedle Jana Kollera. Ten našel určitou podobnost.
5: Já si myslím, že jsme si rozuměli hodně dobře i po té lidské stránce. Já jsem z vesnice, Milan je taky vlastně skoro z vesnice, takže i ty naše mentality jsou podobné, kdy opravdu jsme takový lidový, prostě lidový charakter a myslím si, že jsme si rozuměli i mimo ten fotbal.
2: O Barašově týmovosti mluvil po rozlučce i legendární brankář Petr Čech.
6: Samozřejmě jeho kvality nemusím popisovat, spoustu gólů. Hlavně myslím, že na Milanovicky byl nejlepší, že hrál pro tým. To je týmový hráč, ten by pro tým udělal vlastně první, poslední a toho provázelo celou tu kariéru v národním týmu, když hrál s náma, samozřejmě i za ty svoje kluby. On prostě fotbal miluje a když jde na hřiště, tak tam vždycky nechám vlastně všechno.
2: Barošovi začátky v Liverpoolu měl pod dohledem kromě Šmicra i jeho fotbalové dvojče Patrik Berger, který se stará o fotbalový růst Barošova syna Patrika.
7: Vídáme se často a my vlastně Páťu Baroše máme u sebe ve fotbalové agentuře a mám se synem fotbalovou agenturu a vlastně máme Páťu u sebe, takže jsme v každodenním kontaktu plus minus a s Barem se potkáváme v Praze normálně, takže jako ten vztah neochlad, myslím si, že spíše ještě lepší jakoby než bejval. Když jsme hráli, tak jsme se moc nevídali, jenom třeba na nároďáku a teď toho času se vidět je mnohem víc.
2: A závěrečné slovo patří dalšímu Baníkovci, který vyhrál Ligu mistrů, Marku Jankulovskému.
8: Ikona, legenda, bojovník, srdcař, neskutečný frajér a jsme hrdí v Ostravě, že ho máme.
2: Milan Baroš je v historické tabulce reprezentačních střelců s 41 góly druhý za Janem Kollerem. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.
11: Je 8. duben, 63.

Jediný neporažený tým v hokejové extralize Třinec bude v dnešním pátém kole hájit vedení v tabulce na ledě Liberce. Oceláři ještě nestratili ani bod, naproti tomu Bílí Tygři v novém ročníku vyhráli zatím jediný z dosavadních 4 zápasů a v tabulce jsou pod nimi pouze Olomouc a Vítkovice. Vítkovičtí jako jediní ještě nezískali ani bod a změnit se to pokusí v domácím duelu s Mladou Boleslaví. Olomouc pak nastoupí na ledě Kladna, které je vedle Třince jediným týmem, který zatím po každé bodoval. Bez výhry základní hrací době je spolu s Olomoucí a Vítkovicemi ještě Plzeň, na jejímž ledě se představí Hradec Králové. Utkají se také České Budějovice s Litvínovem. Oba týmy v pátek, tedy předevčírem po druhé prohráli a jen o bod lépe jsou na tom Jihočeši. Jako poslední začne v 5 hodin odpoledne šlágr mezi Kometou a mistrovskými Pardubicemi, ve kterém se domácí Brňané pokusí v repríze březnového čtvrtfinále play-off ukončit sérii 8 porážek ve vzájemných zápasech.

0: České tenisky mohou po 8 letech vybojovat titul v poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se od 11 hodin utkají ve finále s Ukrajinou a stejně jako v předchozích duelech na závěrečném turnaji budou favoritkami. Kapitánka Barbora Strýcová má v týmu hned dvě singlistky ze světové desítky, a to Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou. Dál také Marii Bouskovou nebo talentovanou Sáru Bejlek. Zatím ani jednou nemusela poslat do zápasu nejlepší deblistku světa Kateřinu Siňakovou a vůbec by jí nevadilo, kdyby to tak bylo v případě pozitivního výsledku i tentokrát.
1: Kapitánka Barbora Strýcová si moc váží toho, jak silný tým v čínském Shenzhenu má, a usmívá se paradoxní situaci, že je teď nejlepší pro tým, když se nejlepší deblistka světa závěrečnou čtyřhru nezahraje.
2: To je prostě tím systémem, jaké je, že tady máme prostě první hráčku světa, která má vyhráno 13 Grand Slamů, a je to prostě jako na jednu stranu vlastně jako škoda, ale na druhou stranu, že jak se nám daří, tak je to prostě úžasný, ale Katka je prostě skvělá v tom, že tady je.
1: Jak ve čtvrtfinále s Velkou Británií, tak i v semifinále se Španělskem bylo rozhodnuto už po singlových zápasech a na ten deblový už za stavu 2-0 nedošlo, takže by ani Kateřině Siňakové nevadilo, kdyby taková situace nastala i ve finále.
3: Já si tu slavičky užívám, hrozně jim fandím, přeju jim to, podporuju, a když se na ten kurt nedostanu, tak mi to asi vadit nebude. Samozřejmě je to hodně zvláštní pocit nedostat se na kurt a vyhrát trofej, ale prostě to v těch týmových akcích je a klidně si vyzkouším i tuhle pozici.
1: Řekla Kateřina Siňaková, která byla kromě kapitánky Barbory Strýcové jako jediná ze současného týmu zatím posledního titulu v roce 2018. A tak by teď spoluhráčkám přála něco takového zažít.
3: Neuvěřitelný. Je to vlastně, bylo by to krásný a takový krásný příběh.
2: Jo, jak jsme byli spolu v tom roce 2008, tak by to bylo vlastně ještě o trošku speciálnější, že vlastně v tom týmu je tady i Katka.
1: Vzpomněla si na 8 let starý titul, při kterém se jí loučila s reprezentační kariérou Barbora Strýcová, kapitánka současného týmu. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Vývojáři Realu Madrid jako diagnózu po pátečním zranění Kyliana Mbappého stanovili hyperextenzi, tedy nadměrné natažení zadní části kloubního pouzdra v levém koleně. Klub to oznámil na svém webu bez blížších podrobností a podle tedy médií čeká hvězdného hráče 10 až 12 denní pauza. Přejeme tedy rychlou rekonvalescenci a ještě také připomenu český výsledek z Ligy národů. Včera prohrála fotbalová reprezentace s Chorvatskem 1-2.

0: 9 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy a Tereza Tomášková.
1: Srbský prezident Aleksandr Vučić dnes rezignuje. V politice ale chce zůstat a kandidovat v předčasných parlamentních volbách, které budou za necelý měsíc. V případě úspěchu by se mohl stát premiérem. Vučić rezignaci a vypsání předčasných voleb slíbil po dlouhé vlně protestů. Ty začaly po zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu v listopadu 2024, při kterém zemřelo 16 lidí. Větší obchody v Česku zůstanou zítra na státní svátek zavřené. Týká se to prodejen nad 200 metrů čtverečních. Nařizuje to zákon o prodeji v době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo na letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Jeseník nabízí zdarma dvě stavební parcely lidem, kteří přišli při předloňských záplavách o bydlení. Město je získalo od státního pozemkového úřadu. O jejich převod můžou při splnění podmínek žádat nejen obyvatelé Jeseníku, ale i občané okolních obcí zasažených povodní. Pozemky je možné využít pouze pro výstavbu bytového nebo rodinného domu. Čína poslala dvě pandy zoologické zahradě v americké Atlantě. Informovala o tom agentura Nová Čína. Prezident Xi Jinping zvířata Spojeným státům zapůjčil krátce po návštěvě Washingtonu. Černobílé medvědy Čína běžně používá jako prostředek své diplomacie. Pandy by v Atlantě měly strávit 10 let za předpokladu, že se americko-čínské vztahy nezhorší. Sport. Čeští fotbalisté první zápas s novým koučem Santim Deniou prohráli. Na úvod elitní skupiny Ligy národů podlehli v Praze Chorvatům 1-2. A volejbalisté Polska obhájili titul mistrů Evropy. V Miláně porazili Francii 3-1 na sety a získali historicky třetí zlato z kontinentálních šampionátů. Bronz vybojovali Finové, kteří přehráli Slovince 3-0 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pozastavený Pražský okruh a nehoda na D35 u sjezdu na Olomouc. Pražský okruh je mezi dálnicí D1 a letištěm opět neprůjezdný, a to obousměrně u sjezdu na Barrandov. Na 17. kilometru dělníci osazují nosníky mostu a provoz tak opět museli pozastavit. A to obousměrně směrem na D1 i na letiště. Ta uzavírka je pouze dočasná na několik minut, ale kolony stále narůstají. Dá se sjíždět na Stodůlky, to je kilometr 21, také v opačném směru na Strakonice, to je exit na 10. kilometru, pak se to dá objet přes Prahu po Barrandovském mostě a Radlickou ulicí. Provoz v Praze zůstává klidný, bez komplikací. Na dálnici D35 na obchvatu Olomouce směrem z Ostravy do Mohelnice za dálniční křižovatkou na Prostějov a Vyškov na kilometru 266,5 je hlášená nehoda. Na místo jedou policisté, záchranáři, kolony se zatím netvoří. A na silnici 20 na příjezdu do Českých Budějovic, Vodňan a Plzně u odbočky na Hlubokou na začátku rychlostního úseku řeší nehodu dodávky do betonových svodidel, projíždí se okolo pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, postupně jasno, teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě 17. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

A teď o cyklistice ve vysílání radiožurnálu Sport, protože vítězkou závodu s hromadným startem na mistrovství světa silničních cyklistů v Montrealu se stala poprvé v kariéře Nizozemka Demi Folleringová. Dnes tedy zakončí program šampionátu silniční závod elitní kategorie mužů. Bude se startovat ve 3 hodiny odpoledne, tedy středoevropského času, ale kvůli zranění bude chybět vítěz posledních 2 let, Slovinec Tadej Pogačar. Na startu nicméně bude i český trojlístek, a to Matyáš Vacek, Jakub Otruba a Pavel

0: České Budějovice nemohly chybět v akci Týden hokeje. Připojili se stejně jako další města, zimní stadiony a hokejové kluby k projektu Pojď hrát hokej. Motor je tradiční hokejová značka a na ledě se tak objevili pokračovatelé Jaroslava Pouzara, Jiřího Lály nebo Romana Turka. Přímo k ledu se vydal s reportážním mikrofonem Kamil Jáša.
1: Tak na ledě už jsou první hokejisté společně s trenéry. Co se aktuálně na ledové ploše v Českých Budějovicích odehrává, to popisuje Ester Ziegelbauerová z projektu Pojď hrát hokej.
2: Celkem hodně dětí přišlo. Teď tady máme ukázkový trénink.
1: Co teď děti dělají?
2: Trenéři si je rozdělí na části a vždycky skupině dětí se věnují. Dané trenéři mají dané aktivity.
1: A hned na první pohled je vidět, že to děti hodně baví.
2: Hokej je pro ně v ozokách jejich život, na led se těší.
1: Ester Ziegelbauerovou doplnil tým Gvenetadze.
3: Tenhle ten ukázkový trénink máme přímo, aby i rodiče viděli, jak to tady funguje, co rodiče můžou čekat. Potom tady nastupuje právě ta přípravka, nebo ti, co sem přišli na Pojď hrát hokej a vyzkouší si několik různých stanovišť, kde si vyzkouší střílení, dráhu, kde budou jezdit. A...
1: No ti, kteří jsou teď na ledě a předvádějí to, co se naučili, tak už toho dovedou opravdu hodně. Předpokládám, že ten ukázkový trénink má splnit takovou roli, ne odstrašit děti, ale naopak je přitáhnout bruslení.
3: Správně, snažíme se tady přitáhnout ty děti, tak aby ten hokej byl hrou. Nemůže se jít pouze tréninkama, děti to nikdy nebude bavit, ale pokud to vždycky bude hrou, vždycky je to bude bavit a my si můžeme být jistí, že se budou zlepšovat, tak jak my chceme.
1: Malého Ondru vede k hokeji, vlastně ke sportu obecně, tatínek Josef Fujněk.
4: Jo, tak budeme se snažit, no, aby něco dělal dobrýho. A myslím si, že hokej je super sport, takže proč ne?
1: A jste z Českých Budějovic, protože České Budějovice jsou považovány za město hokeje, za baštu hokeje.
4: Jsme kousek od Českých Budějovic 5 km. Takže periférie je taková.
1: Vy sám taky hokej hrajete?
4: Amatérsky. Češi jsou hokejový národ, takže určitě hokej je super sport, si myslím.
1: Jak se jmenuješ? Já jsem Kamil.
5: A já Ondrášek Funě.
1: Ty jsi Ondrášek?
5: Jo, já chci hrát hokej.
1: A poprvé na zimním stadionu byl také malý Adam.
6: Já budu hrát goly.
1: Na první pohled bylo vidět, že nadšení malých dětí je obrovské. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Španělští fotbalisté v Lize národů otočili šlágr ve Wembley a tedy v takové české skupině A3 zvítězili nad Anglií 3-2 v rámci tedy Ligy národů. Úřadující mistři světa v repríze finále předloňského Eura natáhli tak rekordní soutěžní neporazitelnost už na 39 zápasů. A můžeme si opět připomenout ještě český výsledek včerejší proti Chorvatsku. Češi prohráli tedy 1-2 a další zápas je čeká už v úterý proti Anglii a čas je stejný, tedy ve 20 hodin a 45 minut a v tento čas se bude hrát i duel Španělska proti Chorvatsku. Česko-Anglie, tak tento zápas budeme samozřejmě vysílat na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Celý tento týden patří encyklopedie radiožurnálu Sport českým fotbalovým brankářům v anglické Premier League. Závěrečný díl bude patřit Pavlu Srníčkovi. Do dospělého fotbalu nakouknul v ostravském Baníku a po jediné sezóně, ale v pouhých 23 letech zamířil do Anglie. Takhle Srníček po konci kariéry vzpomínal v české televizi na svůj přestup do Newcastlu.
1: Rok 91 a moje první angažmá v cizině v Newcastlu, vlastně trošku takové rozpoložení. Obrovská radost tím, že jsem se vlastně v takovém mladém věku v té době, což bylo skoro nemožné, dostal někam, prostě kde jsem si myslel, že bych se v životě nemohl dostat. Jo? Začátky obrovsky těžké, bez jazyku, měli jsme dvouletou dceru, jo? Neuměli jsme vlastně v tom světě vůbec žít, chovat se, pohybovat. Řízení na opačnou stranu, jo, všecko prostě úplně naopak. Říkáme, zkusíme, uvidíme, jak to půjde dál, no a zůstali jsme tam vlastně skoro 10 let, jo, takže asi to nešlo tak špatně, nebo nebylo to nejhorší.
0: Kromě Newcastlu následně oblékal Srníček v Premier League i dresy Sheffieldu Wednesday a Portsmouthu. Celkem v Premier League odchytal 146 zápasů a skoro ve třetině z nich dokázal udržet čisté konto. Kariéru Srníček ukončil v klubu, kde se stal legendou. V roce 2006 se totiž vrátil do Newcastlu, aby zaskočil za zraněného Shaya Givena. V květnu následujícího roku pak ukončil kariéru, poté si založil brankářskou školu a stal se trenérem golmanů pražské Sparty a také české mládežnické reprezentace. Pavel Srníček zemřel v roce 2015 ve věku 47 let, podlehl následkům srdeční zástavy, která ho postihla při rekreačním běhu. Jméno Pavla Srníčka nese jeden fotbalový areál v Česku. Víte který?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: V červenci roku 2016 byl na počest Srníčka přejmenován fotbalový stadion v Bohumíně na fotbalový areál Pavla Srníčka. Právě v Bohumíně, odkud pocházel Srníčkův otec Dřevorubec, totiž s fotbalem začínal.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až ti skončíš. Takže doufám, že to takový dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru rozhodčího nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.

0: Kanál 10 hodin. Vysíláme zprávy. Rusko zaútočilo na velké datové centrum v Kyjevě. Na Řípu začínají oslavy 900 let od obnovy kaple svatého Jiří a Vojtěcha. Do úvodního duelu v finále tenisového poháru Billie Jean Kingové nastoupí za český tým Karolína Muchová. Kolony kvůli omezení popojíždí na pražském okruhu u sjezdu na Barrandov. A bude polojasno až oblačno, během dne se vyjasní. Teploty až 23 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Rusko zaútočilo na informační infrastrukturu v Kyjevě. Drony zasáhly velké datové centrum. Ve vysílání televizních kanálů se objevily poruchy.
2: Залишити українців без інтернету.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství řekl, že Rusko útočí na prostředky spojení, aby Ukrajinci zůstali bez internetu. Velké datové centrum společnosti Kosmonova v Kyjevě po ruském útoku přerušilo práci a technici teď zajišťují obnovení informačních servisů z jiných míst, protože centrum bylo silně poškozeno a nepodaří se ho brzy opravit. V Kyjevě kvůli tomu nastaly problémy s televizním vysíláním i internetem. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky už nerozesílá. Naprostá většina důchodců ale doklad nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
4: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat, nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Doručení papírového oznámení poštou stojí 31 korun. Senioři narození před rokem 1955 ho mají zdarma. Roudnická farnost si dnes připomíná 900 let od obnovy kaple svatého Jiří a Vojtěcha na hoře Říp. Památka pochází z roku 1126, kdy ji nechal opravit český kníže. Podrobnosti z dobového zápisu popsal Radiožurnálu roudnický farář Martin Brousil.
5: Zápis kronikáře, který nese pojmenování kanovník Vyšehradský, ten zaznamenal, že tedy v tom roce 1126 nechal kníže Soběslav I. znovu vybudovat kapli na Řípu a v témže roce, že ji vysvětil olomoucký biskup Jindřich Zdík.
0: Výročí provází celodenní program v Roudnici nad Labem i na Řípu. Po mši za účasti olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka bude slavnost pokračovat v 15 hodin přímo v rotundě. Pražský arcibiskup Stanislav Přivil tam povede děkovnou mši a požehná zrestaurované soše svatého Jiří.
6: Sport. Čeští fotbalisté vstoupili pod novým koučem Santim Deniou do nového ročníku Ligy národů prohrou s Chorvatskem 1-2. V dalším duelu se střetnou v úterý s Anglií. České tenistky čeká za necelou hodinu finále poháru Billie Jean Kingové proti Ukrajinkám. Do úvodní dvouhry nastoupí týmové dvojky Karolína Muchová a Anilina Kalininová. Kapitánka Barbora Strýcová věří, že se Muchové povede soupeřku rozběhat.
7: Tak já jsem se koukala na nějaký zápas její. Myslím si, že pohyb není úplně její silná stránka, takže Kája samozřejmě začne se soustředit na sebe a na tu svoji hru a pak, když se bude cítit dobře, aby Kalininová se dostala do pohybu, tak to bude jako klíč.
6: Duel Muchová-Kalininová začne po 11. hodině v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Do druhé dvouhry nastoupí jedničky Linda Nosková a Elina Svitolinová. Pokud finále nerozhodnou singly, o titul se bude hrát ve čtyřhře.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na Pražském okruhu a v Praze kolony v Českobrodské ulici. Na Pražském okruhu popojíždí kolony mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Barrandov. Na 17. kilometru staví most přes dálnici, usazují se nosníky a projíždí se vždy pouze jedním pruhem a podle potřeby silničáři provoz pozastavují. Teď se opět dá projet obousměrně, ale kolony se rozjíždí. Zdržení od sjezdu na Studulky i na Strakonice vždy asi na 30 minut. V Praze pak vázne provoz v Českobrodské na příjezdu do Běchovic. Zdržení celkově do centra asi 10 minut a kvůli sportovní akci se pak nedá sjet ze Štěrboholské spojky právě na Běchovice směrem z centra. Musí se dřívějším sjezdem na Štěrboholy. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova u sjezdu na Slavkov na kilometru 209 je omezení. menší kolona asi na 5 minut. A na silnici číslo 20 na příjezdu do Českých Budějovic, Plzně a Vodňan u odbočky na Hlubokou na začátku rychlostního úseku řeší nehodu mikrobusu do betonových svodidel, provoz tam řídí policisté Kyvadlově, zdržení vždy asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, postupně i jasno. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
9: Dobrý den, milí posluchači. Posloucháte nás ve čtvrtek a je tu Desítka Pavla Horváta a váš oblíbený fotbalový expert je tady taky.
10: Dobrý den.
9: A Pavel si pozval opět hosta, který je, myslím, taky oblíbený.
10: No, měl jsem připravený nějaký úvod a řeknu teda tohleto, protože vlastně host, který tady dneska je, tak si myslím, že se těší respektu i u soupeřů, což není úplně obvyklý, a je to Tomáš Holeš. Tomáši, ahoj.
11: Ahoj. A děkuji za pozvání a za hezký úvod.
9: Děkujeme, že jste přišel.
1: Host Desítky Pavla Horváta.
9: Tak ten respekt jenom zbuzují ta čísla, která má třeba Tomáš kolem sebe.
10: Takže já ještě ti do toho skočím, je to můj pořád, tak že vlastně jako cítíš třeba tohleto občas, protože ty jsi jako samozřejmě ve Slávě jako lídr, ale nemyslím si, že seš ten hráč, který jako by se pral na hřišti, spíš to vypadá takový jako gentlemanský řešení vždycky.
11: No, tak to jsem já, no. Já nejsem žádný bitkař nebo nějaký agresivní hráč a chci to řešit všechno v klidu, no. Takže taková ta pověst asi mě provází a že bych se s ním nějak setkal, to asi ne. Spíš třeba vím, že na sociálních sítích, když něco proběhne, takže píšou třeba i lidi z druhého stranu břehu, že to jako, že jim jako nevadím.
10: Ten Holeš, ten byl hodnej zase.
11: Jako ne, že mě měli rádi spíš, že jim jako nevadím.
9: Takže. A nikdy se vám to nevymstilo? Třeba takový ten přístup, že se to snažíte řešit třeba slovy, než, a teď mluvím obrazně, pěstmi.
11: To se mi nikdy nevymstilo, spíš se mi to vymstilo naopak, když jsem se snažil jako v nějakém zápase být trošku agresivnější a vyhodilo mě to z té mojí koncentrace, tak pak třeba to dopadlo špatně, že pamatuju si to teda zrovna, když jsem hrál za Jablonec na Baníku a strkal jsem se tam s Milanem Barošem a jako on do mě strkal, jako co si myslím a to, ale já jsem tomu tam něco říkal a dopadlo to tak, že jsem si dal pak vlastně nějak, když jsem ho bránil v souboji, takže to mě vytrestalo a od té doby si na to dávám pozor.
10: No, to je zajímavé, že opravdu některý hráči to umějí v podstatě, takový ty keci kolem a provokování a ještě jsou koncentrovaní na ten svůj výkon a ty, když to úplně není pro to je obvyklý, no tak se rozhodíš a tohle se mně teda nestalo nikdy, ale jako stane se, že prostě hraješ blbě, no.
9: Můžu ta čísla kontrolovat, Holeše? Dobře, tak v pořadu Pavla Horváta, který rádi posloucháte, za což jsme rádi, můžu říct, že Tomáš Holeš má 308 zápasů v první lize, je to tedy člen klubu Legend, je to čtyřnásobný mistr České ligy, dvojnásobný vítěz poháru, bývalý reprezentant, účastník dvou mistrovství Evropy a také mistrovství světa a kapitán SK Slavia Praha. Tak děkujeme, že jste přišel a teď to vezmeme tedy z toho pohledu reprezentanta, bývalého reprezentanta, protože je měsíc září. No a teď zazpomínáme taky na září před 6 lety.
12: Myslím si, že prostě třeba můžeme počítat i s nějakými hráči, kteří se tady objevili. Třeba trenérovi mohli samotat hlavu a je to hlavně i pro ně taková motivace do té klubové kariéry.
13: Bývalého trenéra Plzně nebo třeba polské Vratislavy Stanislava Levého zaujali tři hráči. Kromě brankáře Aleše Mandouse a střelce jediného českého gólu Jakuba Peška, ještě Levý ocenil i výkon Tomáše Holeše.
14: Na pravém beku podal velmi kvalitní výkon. Je to typ ofenzivního obránce, samozřejmě má teď ohromnou konkurenci ve Slávii, Soufala.
9: Mně přijde, že ve fotbale obecně se hodně rychle zapomíná. A když teď slyšeli posluchači, že to je teprve 6 let, co o Tomáši Holešovi tedy v našem vysílání mluvil Stanislav Levý jako o pravém beku a mluvil David Holoubek, co by ten prozatímní kouč toho pokovidového týmu, nebo toho zdravého týmu. Vlastně byli jste v náhradní reprezentaci a vy jste tedy v Olomouci debutoval. Tak jste toho zvládnul nakonec docela dost, ne, v té repre?
11: Nakonec jo, no. Ta moje reprezentační cesta začala takhle zvláštně, nebo myslím si, že jsem měl asi takový štěstí, že jsem mohl vlastně se dostat do reprezentace, i když to bylo touhle cestou a prostě jsem dostal ten zápas a říkal jsem si, že pokud zaujmu, tak je to třeba ta cesta, jak se do té reprezentace dostat a nakonec si myslím, že to tak bylo, že mi to hodně pomohlo, tenhle zápas.
10: Ukázaná platí, no je to furt stejný, pravda leží na hřišti a když jako předvedeš nějaký výkon, no tak proč ne, že jo, ale je zajímavý, že vlastně s tou konkurencí, co tam jako nebyla úplně dořeknutá, bych řekl, je vlastně zajímavý, že přesto, že tam ten Cův byl, tak ne v této jako náhradní, že jo, nominaci, ale že vlastně i přesto ty trenéři viděli ten potenciál jako tvůj, ale samozřejmě už ne jenom na tom Bekovi, no.
9: Ono bylo specifické i to, jak vás zvali. Možná, že o vás věděli, byli jste někde, ale vy jste s tím ani nepočítali, že tam pojedete, ne?
11: Ne, to já si pamatuju, já jsem byl někde na výletě zrovna s ženou, jsem byl na Čtyřkolce, jsme jeli tam po naší Vysočině, odkud pocházím a najednou telefonát jako doraž do Olomouce, potřebujeme, abys přijel, protože prostě reprezentace má covid, takže to bylo hrozně zvláštní. A zrovna jsem to teda měl kousek do Olomouce, takže jsem dorazil a...
10: Na Čtyřkolce, jo?
11: To ne, hodil mě tam táta nakonec. Dovezli mi kopačky a šli jsme na to, no.
9: A že by člověk si představoval, ty si asi vzpomeneš, že jsi byl na to připravenější, že tě povolají do Ačka repre, ne, Pavle?
10: No, taky moc ne, člověk.
9: Tak tehdy asi nevolali mobilem jako Tomášovi, ale po pevné lince, nebo možná poslali fax.
10: Ne, tenkrát byly takový ty, fax posílali jinam, ale ne, tenkrát byly ty nominace, přišly na papíře a tam byla ta Faxem. Širší, tam byla ta širší a pak byla ta úzká, já si to jako popravdě, abych řekl, jako úplně neuvědomuju.
9: Já teď nemám v hlavě, kdy jsi debitoval a bylo to někdy v 90. letech, počítám, když jsi byl ve Slavii třeba.
10: No.
9: 97 třeba?
10: Ne, 97 třeba, no. Já nevím, no. 97-8, nevím, ale samozřejmě jako pro mě to bylo úplně taky překvapivý, já jsem vůbec na reprezentační dresy nemyslel, obzvlášť v té sestavě, co jsme měli, Nedvěd, Berger, Schmitzer, Babel, tak tam úplně místo pro středňáky jako nebylo, ale dostal jsem se tam, no, samozřejmě.
9: My se dostaneme s Tomášem Holešem k tomu angažmá ve Slavii, které je stále aktuální, které zajímá třeba možná nejvíc posluchačů z té sešívané strany, ale přece jenom v té repre určitý předot z pravého obránce, když se to posouvalo pak v tom roce 2021, vám to možná pomohlo i k tomu prvnímu velkému turnaji, ne?
11: No určitě jo, já si myslím, že kdybych zůstal na pravém obránci, tak že by úplně ta cesta do reprezentace asi nebyla, protože tam byl Vláďa Coufal, Pavel Kadeřábek, velmi silná dvojce a celkově si myslím, že i kdybych zůstal na pravém beku, takže že bychom se asi nebavili o té kariéře ve Slavii, ale že bych asi musel se stěhovat jinam, protože tam prostě přes Vláďu Coufala nebylo místo, ale ten osud to zachtěl a nakonec to vyšlo takhle.
10: A ještě jedna teda odborná poznámka nebo otázka spíš. Samozřejmě ty rozestavení jsou různý a radši ve čtyřech jako nebo ve třech stopera. Ty.
11: Teďka už ve třech. Mně se líbí ta pozice toho krajního stopera, že to je něco mezi tím stoperem s tím bekem, že tam se dá prostě zapojovat se do těch útočních akcí a potom křídle. Baví mě to víc než ten stoper ve čtyřce.
10: Jenom krátká odbočka, my jsme se bavili, to taky není tajemství žádný, že vlastně na téhle pozici, což vy hrajete Slávě, je prostě jako jeden na jednoho, tak jak se cítíš opravdu v 60. 70. minutě, když ti tam toho hráče dostřídají a víš, že to je fakt jako nějaký rychlík, jak se cítíš? Když máš v nohách 7-8 kilometrů.
11: No, nic moc. Jako, když pak vidím, už jsem docela utahanej a oni se tam prostě vymění a přijde tam další jako výborný, rychlej hráč, výborný jeden na jedno, tak jako si říkám, čeká mi ještě šichta. Takže není to kolikrát jednoduchý, no a samozřejmě ty trenéři to vědí, že na unaveného obránce pošlou prostě čerstvýho hráče a někdy to třeba vyjde, no, takže s tím je potřeba se vždycky poprat.
10: A teď samozřejmě, protože spousta informací o Slávě tak jde, tak jenom tohle mě zase zajímá, fakt je jako od vás, od hráčů, jako upřímný, hele, já už nemůžu, teď jak to bylo ten poslední zápas třeba s tou Plzní, prostě jako fakt upřímně si to sám sobě přiznám, že já jsem na konci, zvednu ruku a jde tam čerstvý hráč. Jo. Takhle to funguje. Protože ve většině těch manšaftů si myslím, že ty trenéři tam úplně do té obrany, že ho sahat nechtějí, obzvlášť, když se ten zápas vyvíjí, tak jak se třeba vyvíjel ten poslední z Plzní, že prostě chcete vyhrát, potřebujete spíš hrát dopředu. Tak prostě tohle je zajímavý, že máte jako vy důvěru a ty trenéři vlastně mají důvěru k vám, že to takhle funguje. Je to tak teda?
11: Jo, jako je to tak, i když v minulosti nebo když jsem prostě byl fyzicky v pohodě, nebyl jsem zraněný, takže ty zápasy jsem většinou dohrával. I když jsem třeba nemohl, tak jsem tam stejně zůstal. Ale máme to tak, že prostě pokud už jsme fakt jako vyšťavený, tak si řekneme o střídání, protože je to i určitá zodpovědnost k tomu týmu. Nezůstávat tam jako nějak na krev, že by to tomu týmu třeba mohlo ublížit, že jo. Já tam zůstanu unavený a pak přeze mě ten hráč projde, dá gól, takže lepší třeba si říct a vystřídat. Je to spíš jakoby, myslím si, zodpovědnost tomu týmu.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
9: To, že Tomáš Holeš, když se vrátíme k tomu ještě reprezentačnímu tématu, má skvělou fyzičku a přesunul se tedy i v rámci těch svých povinností na hřišti víc do středu, tak zůstal v reprezentaci, zahrál si na Euru, které bylo tehdy v tom roce 21 po těch 12 městech Evropy. No a mohl si také užít v té covidové době dost nečekaný zážitek nebo mimořádný na tu dobu, že hrál před lidmi a docela se mu to tehdy v Budapešti povedlo, tak si to poslechněte.
15: Antonín Barák, zkrácený roh, takhle to můžeme opravdu nazvat. Antonín Barák už se rozebíhá, posílá bon do puktové území, je tam někdo z Čechů, kázalečko, ještě Haška, gol! Tomáš Holeš! 68. minuta, po hlavičce Kalase se míč odrazil na Makovici Tomáše Holeše, který posílá Česko v 68. minutě do vedení v osmi finále mistrovství Evropy.
9: No, krásné vzpomínky, že jo?
11: Nádherný. No.
9: Jan Cuchan to teda, musím říct, parádně okomentoval tehdy.
10: Vůbec, kde se to v něm vzalo, ta Makovice, to já vůbec jako...
9: On má zaprvé velkou slovní zásobu a pak dokáže velmi emotivně komentovat, tak se to takhle hezky skloubilo. A Tomáš Holeš tedy nejen, že dal ten gol hlavou, je to ideální varianta ke skorování Tomáše Holeše, jo, tu Makovicí.
11: Myslím si, že tu Makovici mám docela dobrou, že jsem pár gólů hlavou dal a tohle zrovna byla taková pozice, i když teda vím, že tam na čáře byly asi dva hráči Holandska, že tam toho místa za stolik nebylo, ale prostě bylo to hezky od Tomáše Klase vrácený a to jsem prostě musel proměnit tohle.
9: No a pak jste se tam teda ještě dostal přes Wijnalduma, který tehdy snad ještě, já myslím, za Liverpool, to bylo rok po tom mistrovském titulu, do jako breaku, že jo, a ukázal jste jim záda a přihrál Patriku Šikovi. To byl zápas života třeba v tu chvíli, nebo byly ještě jiné?
11: Ne, určitě to byl životní zápas, už jenom proto, že jak jsi říkal, že po tom covidu prostě přišli lidi, teď byl plný stadion v Budapešti, nádherný stadion a prostě ten zápas byl nádherný, plný emocí a řadím to jako asi fakt jako nejhezčí zápas, co jsem zažil, protože to mělo všechno.
10: A tyhle ty ofenzivní skóre, ty si dal i v lize celkem jako dost gólů, jo, nebo i se objevuješ v těch šancích, nejenom po standardkách to bylo, tyhle ty jako gólový choutky si měl jako už třeba od malinka, nebo hrál si vždycky obránce?
11: Já jsem byl vždycky obránce a když už jsem dal gól, tak to bylo třeba z rohu, protože jsem měl docela dobrý timing a výskok a pak samozřejmě už jsem tolik nevyrost, jak bych třeba chtěl, takže v té dospělé kategorii už toho tolik nebylo, ale co jsem se pak přesunul na šestku, na toho středního záložníka, tak mi to tam pak začalo padat z toho důvodu, že já jsem se dostával na vápno, nebo jsem doplňoval to vápno a třeba si mě ten soupeř tolik nehlídal, protože v tu dobu jsem hrál většinou jako osobku na jejich desítku a s tím se samozřejmě dozadu nechce, takže já jsem mi tam vždycky nějak frknul a střelecky se mi dařilo a pak jsem se do toho začal čím dál víc tlačit, protože mě to jako bavilo mě dávat góly.
9: Mě zajímá, pánové, protože jste oba v reprezentaci hráli, co víc ovlivní ten výkon reprezentantů, zda je to třeba aktuální forma těch hráčů, o které se opírá, anebo jestli to je nějaký ten společný pocit úspěchu. Když se vyhrává, tak se daří, protože Pavle, ty jsi zažil velmi silnou generaci, kde se to mohlo snoubit a skloubit obojí. A Tomáš třeba zažil ten velký turnaj tady první Euro, kde to pod panem Šilhavým dotáhli až do Baku, do čtvrtfinále, což se možná nečekalo a možná to bylo dáno právě i tou druhou věcí, kterou zmiňuji.
10: No, já jsem to v tom nároďáku tolik neodehrál, takže...
9: Tak na tom Euro, když jsi byl 2000, no, ale... tak tam možná ty neúspěchy se pak zase...
10: Jo, tak je to v té partě, tak já si myslím, že ta parta v tom nároďáku vždycky je výjimečná, protože jsou tam fakt jako výjimeční hráči, nejenom fotbalově, ale i lidsky. A já můžu říct, že vlastně fakt jako každý ten sraz, každý ten nástup na zápas, každá hymna prostě byl zážitek, který vlastně bych přál všem těm fotbalistům, aby to zažili, protože byť jsem hrál jako, vyhrál jsem nějaký tituly, hrál jsem Ligu mistrů, tak si fakt jako troufnu, že ten nároďák je jako pro toho hráče vlastně v těch vzpomínkách asi nejvíc, jako pro mě určitě, no.
11: Jo, tak je to silný zážitek rád za reprezentaci, jak říkáš, poslechnout si tu hymnu, to pak probouzí v člověku jako krásné emoce. A ta otázka, my jsme úplně nezačali nejlíp, dostali jsme v přáteláku čtyřku, myslím, od Italů, takže tam byly trošku obavy, jak to dopadne, ale jak říká Pavel, my jsme tam měli jako výbornou partu, tam se to prostě dalo dokupy a hrozně pomohlo ten první zápas, kdy jsme porazili Skoty, kdy to byl takový zápas jako 50-50, kdy Tomáš Vaclík tam pochytal jako výborný věci a to nám hrozně pomohlo, od toho jsme se odrazili a pak z toho byl jako krásný turnaj.
9: No já samozřejmě směřuju někam a směřuju k tomu nakonec závěrečnému turnaji, který jste zažil před několika měsíci, mezi tím bylo Euro ještě v Německu nedaleko, což teda asi z hlediska zážitku hráčského s fanoušky muselo být něco úplně neuvěřitelného, ale přece jenom času není to. Tak rovnou se přesuneme k tomu úplně poslednímu vystoupení Tomáše Holeše předesílám, což pokud nás posloucháte, tak víte, že tady nechcem nikoho schazovat, ale občas připomenem i to méně příjemné.
16: Porovi se tam rozbíhá Sanchez dostává přihrávku, je sám před Kovářem, Kovář dobře vyběhl, ale pozor z matky a bohužel Mexiko vede 2-0, protože tam nedokázal tentokrát Tomáš Holeš odkopnout ten balón. Trefil ležícího Mexičana před sebou. No a pak jeden z dalších mexických hráčů tam doslova dopíchl ten balón do prázdné branky. Byl to Quiñones a s českými šancemi je to stále menší a menší na postup.
9: Mirko Vasič to komentoval, vy jste z toho hlasu slyšeli to nesmírné zklamání na konci června, když Češi nakonec padli na Asteckém stadionu 0-3. Tomáš Holeš u toho byl 64 minut, tady ta branka Quiñones je možná jeden z posledních vlastně momentů, které jste strávil v dresu národního týmu. Když jsem se ptal na to rozpoložení, jak už hráčské formy, tak i toho celého týmu, tak je možné, že tady to souviselo třeba i s tím neúplně úspěšným nakopnutím celého turnaje, pak jak to celé dopadlo, když to porovnáte třeba s tím Eurem 21.
11: Určitě jo. Já musím říct, že i tady na mistrovství světa jsme mezi sebou v tom týmu měli taky skvělou partu, že nám to prostě fungovalo a ten start se nepovedl. Navíc jsme vedli a Korejci nám to prostě ještě otočili, takže tam pak bylo velký zklamání. A myslím si, že kdyby jsme ten zápas zvládli vítězně, tak to celý mohlo být jinak, protože najednou prostě z toho dna najednou bychom byli nahoře a hrálo by se úplně pak jinak ten další zápas, takže ten start do toho turnaje je vždycky hrozně důležitý.
10: A ta euforie po tom postupu prostě byla, to bylo na Spartě, že jo, já jsme tam byli, takže ta euforie byla prostě neskutečná, protože to jako nikdo nečekal, já si myslím, že nikdo nečekal.
9: Myslíš,
10: že,
9: baráž Dánsko.
10: Jasně, že to prostě prolezeme, že to jako bylo tak výjimečný, že ta euforie byla obrovská a samozřejmě ty očekávání nejenom těch kluků, ale těch fanoušků prostě byly a je pravda, že tenhle první zápas tím mohl sebrat jako nějaký síly. To, jak to dopadlo, já teď to zase zlehčím, taky jsme se o tom bavili, teďka, když jsem slyšel tu mexickou oslavu toho gólu, tak jsem si vzpomněl na ten Bayern prostě, no. Po každém tom góle tam bude hrát, teda já doufám, že ne, ale ne tolikrát, ale že tam prostě hraje ta písnička ta sama.
9: Ten kankán.
10: A ta se ti prostě vreje do té paměti, že na to jen tak nezapomeneš. A tady prostě, když vidíš, že to mistrovství vlastně jako končí, tak je to určitě nepříjemný. No. A teď teda vlastně můžu přejít k tomu, kdy tebe napadlo, že skončíš s tím nároďákem. Bylo to při tom kankánu, písnice třeba?
11: Ne. Už to bylo dřív. Už vlastně byla kvalifikace na mistrovství světa a už tam jsem si říkal, že prostě často jsem se vracel jako třeba zraněný nebo prostě nějaký pokopaný a neúplně v ideálním rozpoložení jsem se vracel do klubu a prostě jsem začal cítit, že to na mě bylo moc už, tolik zápasů a už tam jsem si říkal, že bych prostě asi chtěl po baráži, nebo jsem si říkal samozřejmě, kež by vyšlo mistrovství světa, že bych to mohl ukončit potom, takže už jsem to měl v hlavě delší dobu.
9: Ani to, jenom teď už to je taková hypotetická otázka, když jste se dozvěděl, že budeme mít španělského trenéra, nového trenéra na roďáku ze zahraničí, tak představa třeba takhle zkusit si to, nemrzelo vás to trošku, že jste se toho vzdal, anebo už jste
10: jako,
9: takhle?
10: Jako i španělský typ.
9: No, že by si jako zkusil nový styl, takhle.
11: Jsem právě chtěl říct, že úplně nejsem španělský typ, takže jsem si říkal, že dobře, že jsem skončil.
9: Dobře, ale mluvíme tedy s Tomášem Holešem, který to opravdu dotáhl tedy na 2 eura ne, a na mistrovství
10: světa. To je neskutečný, ta kariéra je neskutečná.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
10: Já přeskočím do toho Hradce, protože tady z análů jsme zjistili, Honza Hnidopich, že vlastně ty jsi s Hradcem 3x sestoupil.
11: Je to tak.
10: Je
11: no.
10: To možný, když si, řekně mi, když si po třetí sestupoval, jestli si přemýšlel o tom, že někdy budeš hrát třeba za nároďák.
11: No jasně, že ne, jasně, že ne. A když jsem byl v Hradci, tak jsem měl v hlavě pořád to, že prostě chci udělat ten krok vejš a pomyslel jsem si právě třeba na Boleslav, na Liberec, na Jablonec, na nějaký takovýhle klub, abych prostě mohl hrát tu ligu, protože v Hradci to bylo prostě hrozně těžký, no. Tam to bylo nahoru dolů a...
10: No a jak je to možný, když tam jako vlastně historicky tam furt byli dobrý hráči a ten klub jako vlastně se nedokázal v tu dobu stabilizovat, aby jako zůstal v té první lize, že furt to bylo nahoru dolů. Ty jsi to zažil, tak proto mě to jako zajímá. Vím, že jsi byl mladý, ale tak nějak jsi to vnímal, ne?
11: No, já nevím, proč to prostě nešlo, no. Vždycky se měnili trenéři a ty hráči tam nebyli špatný, ale možná dost přispělo to, že jsme tam měli jako hrozný stadion, že nás v té lize nikdo nechtěl. To bylo taky znát a prostě nám to tam nešlo a nevím proč a vlastně to dopadlo tím třetím sestupem a pak prostě Hradec byl dlouho ve druhé lize, až se dostal nahoru zpátky, postal se stadion a podívej, kde je Hradec teďka, takže asi to bylo prostě potřeba k tomu přerodu, co tam teďka vzniklo. No.
9: Nedávno sociálními sítěmi proběhla taková ta výzva, porovnej se s tím, co je teď, s tím, co bylo před 10 lety, tak 24.9.2016 Hradec Zlín 0-2, goly Dame Diop, Vukadin Vukadinovič, trenéři Pilný, Páník, obrana Hradce, v bráně Radim Otmar, obrana Holeš, Chleboun, Polom, Plašil, 10 let. Jo, jenomže jako vy jste teda udělal taky docela krok nahoru o několik pater výš. Jo,
10: to je jasný, ale tak aby jsme tady nehanili Hradec, tak ty jsi jako odchovanec v podstatě.
11: Jsem odchovanec, no, od 15 let vlastně jsem prošel všemi kategoriemi až do A týmu.
9: A máte taky titul se starším dorostem?
11: Mám.
9: Jako tady byli Tomáš Petrášek, Jaroslav Zelený tady byl.
11: Ano, tak to jsou mý spoluhráči.
9: Ale vy jste jim dýchal na záda jako mladší, víte?
11: Já jsem prožil vlastně podzim jsem byl ještě ve své kategorii. A v zimě mě posunuli právě do 92 a půl rok jsem odehrál tam, takže mám půlroční podíl na titulu.
9: No, vidíš, tak měl titul ještě to před těmi sestupy.
10: To stačí.
9: No,
10: to
9: ale dobrý. Hradecký všesportovní stadion tedy už nestojí, ten klub se samozřejmě posunul. Otázka možná, která vás někdy napadne, nebo pochopitelně asi bude padat s přibývajícím věkem, jestli třeba ještě někdy se tam vrátíte jako profi hráč. Jestli jste nad tím někdy uvažoval, protože ve Slavii se vám daří, tak člověk nepřemýšlí, že ho možná úplně nad směrou, to asi určitě nemáte smlouvu do roku 28, ale jestli ten Hradec je pro vás tak silné místo?
11: Určitě jo, tak my jsme se tam teďka přestěhovali zpátky, vlastně máme to tam hrozně rádi, to město a všechno tam okolo.
10: Jezdíš na kole?
11: Jezdím na kole.
10: Po Hradci.
11: Teďka už moc ne, ale když jsme bydleli v Hradci, tak já jsem jezdil na tréninky furt na kole, tam se jezdilo jenom na kole. Tam si přijel ráno a zapojil se do toho peletonu těch hráčů, co jeli na ten trénink a dojeli jsme až do kabiny, takže tam se jezdilo hrozně na kole. No.
10: A kradli jste kola jako Ibrahimovič třeba?
11: My jsme nekradli, ale kradli nám. Jako.
9: Jo.
11: Pár kol mi bylo ukradeno.
10: U staďáku, jo, normálně.
11: U staďáku ne, tak tam to bylo hlídaný. Spíš, když jsem jel do školy, tak pak jsem přišel odpoledne a kolo tam nebylo, jenom tam byl zámek už štíplej, takže tam se to dělo často. No.
9: A vy jste teda horal z Vysočiny, cyklista, dá se říct. Ne, že lidi se často pozastavují nad tím, že máte obdařená lítka.
11: Tak to mám.
9: To je jasný, ne? Pak.
11: No, to je spíš z těch kopců na Vysočině, jak jsem tam šlapal.
9: No, ještě jedna věc, která se váže k Hradci. Já vím, že jsem se bavili s kolegy novináři, kteří jsou z tamtoho kraje v prostředí a ví třeba, jak dřív fungoval ten klub, když ho vedlo město. Občas se objevila taková ta, nebo ten stesk, že tam některé ty hráče předržují, jo? Že nepotřebují prodávat, protože to tam vede město. Týká se to třeba, když jsme tady Pavel vedl Adama Vlkanovu, se s ním setkal v Plzni, Petr Švarc, Filip Zorvan tady byl nedávno, taky všichni se z toho Hradce nějak dostali, ale třeba ve věku možná lehce pozdějším, než by to bylo úplně ideální. Tomáš Holeš v roce 2017 po tom sestupu, jsem pochopil, že nějak jste si o to trošku musel říct sám, ne? Nebo abyste šel pryč na třeba na hostování po tom sestupu.
11: No,
9: protože mi to úplně nesedí k vaší povaze, ale trošku jsem to tak z toho chápal, že už jste jako řekl, už bych potřeboval být třeba v lize.
11: To tak nebylo. To spíš mě pomohl můj agent, Sport Invest a pan Pelta, no. Kdy vlastně mě asi nabídli do Jablonce a pan Pelta řekl, dobře, tak my ho teda zkusíme. Takže mi tam dali roční hostování a měl jsem dokázat, jako že na to mám, no, a bylo to pro mě fakt vysvobození, protože ten čas ubíhal a prostě ta představa, že budu hrát zase prostě druhou ligu, kdy ty lidi ta druhá liga moc nezajímá, samozřejmě všichni řeší hlavně tu první ligu, tak ta pro mě byla jako špatná, no. Takže já jsem rád, že to takhle dopadlo. Je to tak, jak říkáš, no. Já si teďka říkám, když ve Slávě prostě přijdou 20-letý kluci a mají možnost tam s náma bejt nebo hrát, tak si říkám, tyjo, to je tak nádherný, važte si toho, protože já ve 23, ve 24 jsem byl ještě v Hradci a hrál jsem prostě druhou ligu, no.
10: A už v Jablonci byly myšlenky třeba na nároďák nebo na to, že chceš vyhrát titul? Nebo jsi byl jako, nechci jít spokojený, ale teď jsem v Jablonci a jedu s Jabloncem, jako co nejvíc to půjde.
11: No, tak to nebyly ty myšlenky. Já si dávám takový ty postupný cíle, jako na který můžu dohlídnout. Takže já jsem přišel do Jablonce, nevím, 3 měsíce jsem nedostal šanci, dá se říct, takže jsem chodil za Bčko a říkal jsem si...
10: Kdo tam byl trenér v tu dobu?
11: Zdeněk Lucký. Mm-hmm. Takže jsem tu šanci nedostal, dostal jsem ji až pak v listopadu a říkal jsem si, že prostě... Chci se tady udržet, protože se mi tam líbilo, krásný klub, prostě krásný stadion, měl jsem to tam rád a bojoval jsem o to, abych tam zůstal, takže ten můj cíl byl zůstat v Jablonci.
10: No, těžký začátek teda, jako když to takhle popisuješ, tohle já jsem nevěděl, přijdeš do nového klubu, v Hradci by si asi hrál, byť by to byla druhá liga, přijdeš do Jablonce, plnej jako elánů a 3 měsíce si ani neškrtneš, chodí za Bčko.
11: Těžký, no. Ono tohle mě provází tak nějak celou kariéru. Ono to bylo i ve Slávii, že jsem přišel a ten půl rok byl hrozně těžký, nedostal jsem čuchnout. Kolikrát jsem nebyl ani v nominaci. Vlastně nedávno jsme vzpomínali na to s trenérama, že jsme byli v Dortmundu před ligou mistrů a já říkám, jsem se pojel na tu soupisku, říkám, já jsem jediný hráč, co ještě nedostal čuchnout, jako ani minutu. Říkám, poslední zápas Dortmundu, tyjo, mohli by mě tam na chvilku aspoň dát. No a po chvilce za mnou přišel Martin Třasák, kondičák, říkal, nejseš na lavičce, jdeme běhat před hotel. Takže jsem šel běhat před hotel místo toho, abych si zahrál a tak jsem to obrečel a makal jsem dál, no. Takže mě se tohle dělo a je potřeba vydržet, makat a ono to pak přijde, no.
9: A to nám řekněte, jak vydržet, protože spousta lidí se pere prostě s nějakým nezdarem, ať už dílčím prostě, nebo třeba dlouhodobějším. Co má Tomáš Holeš, nebo
10: tak
9: co měl takhle?
10: Já jsem v Jablonci taky byl 2,5 roku, takže vím, že když tam se ti nedaří, takže můžeš kamkoliv zajít a že tam je spoustu podniků, kde by si třeba tady to jako, nechci uhasil, ale tak jako trošku udusil ten jako nezdar, no. Jako momentální.
9: Mě by překvapilo, kdybyste to měli schodné, tohle.
10: Tak já jsem tam hrál naštěstí, takže já jsem tam nedusil.
11: Ne, to úplně ne, ale já nevím, já to mám asi v povaze prostě, já jako se nevzdávám a prostě pracuju dál a věřím tomu, že když všechno dělám naplno, nebo ještě si dávám navíc, takže se mi to prostě jednou vrátí, takže tímhle jsem se vždycky řídila a několikrát jsem se prostě přesvědčil o tom, že se mi to pak vrátilo. No.
10: A teď ten rozdíl teda, tenkrát 24-letý Tomáš Holeš a současnej, máš v podstatě, vím, že se to jako blbě říká, těžko přiznává, máš jako pokud jsi zdravej, tak prostě budeš hrát, nevím, co by se muselo stát. A tenhle ten Tomáš Holeš současnej si přidává ještě furt, nebo už mu to stačí?
11: No, už mu to stačí.
10: Už mu to stačí, je toho tolik, že mu to stačí.
11: Pokud hraju, tak jako spíš jako potřebuji odpočívat a chystat se na ty zápasy, takže maximálně dělám věci navíc jako v posilovně skrz jako zdraví, abych prostě držel pohromadě, aby to všechno fungovalo. A teďka třeba právě jsem pozraní a cítím, že prostě potřebuji trénovat, takže teďka v represpauzu využiju k tomu, abych prostě běhal a abych se zase dostal do té formy, kterou potřebuju.
9: Kolik toho naběháte, tak třeba v individuální tréninku, že si jdete zaběhat?
11: Tak většinou tak třeba 8 až 10 kilometrů, myslím, že je dostačující v nějakým lepším tempu.
9: Máte třeba
10: nějaký intenzitě, Honzo? Jako.
9: Píšete si to do nějaké aplikace třeba?
10: Deníček. Já si myslím, že poběží kondiční trenér s ním nebo za ním někde, pojede na kole možná.
11: No, to je Zdenda Houštecký, když běháme v létě kilometry, tak ten za náma valí na kole. No. Ale ne, jako už tam mám takovou pozici ve Slávě, že jako nepotřebuju posílat jako to, co jsem naběhal a abych měl jako důkazy tam prostě. Mi věří, že běhám to, co potřebuji a nakonec stejně jako se to ukáže na hřišti, no. Že pokud jako nebudu běhat, tak
10: já jsem to chtěl
11: nebudu stačit. No.
10: To děláš, protože jako teďka, já nevím, kolikátá byla minuta, 80, když jsi střídal teďka.
11: 75, myslím.
10: 75, tak ti 15 minut chybí, no. To je, jako, to je 14 dní doběhá, teďka na to má čas, no, a pak už bude hrát těch 90. Přesně, i když jako se budeš kousat trošku dortu, když ti tam dají nějakého čerstvého fofrníka, no, ale už to zvládneš. No.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
9: My se jenom teď dostaneme v krátké odbočce vlastně k tomu charitativnímu projektu, který Tomáš Holeš podporuje z pozice patrona, ambasadora. Je to běh na dotek, virtuální charitativní závod na podporu dětí s nemocí motýlých křídel. A vlastně i Radiožurnál Sport je mediálním partnerem. I vy svým během podpoříte celou tu akci.
11: Ano, já jsem vlastně patron toho běhu a já jsem se tam přihlásil na 5-kilometrový běh. To znamená, že si zaběhnu 5 kilometrů na čas a budu se docela snažit. Takže je to motivace pro lidi, aby se přihlásili. A pokud se přihlásí, tak se můžou porovnat se mnou, jestli mi budou stačit, nebo jestli mě předběhnou.
9: Už se můžete podívat na www.virtualnybieh.cz a tam vlastně Tomáš Holeš bude mít ten svůj čas na té 5-kilometrové trati, to bude se měřit od 9. do 18. října. A já teda nevím, jestli budete prozrazovat jako na rovině, nebo do kopce, no, tak jestli v Jablonci někde, nebo v Hradci naopak.
11: Ne, bude to v Hradci po rovinkách.
9: No, no, tak.
11: Ty kopce, co jsem vybíhal u nás na Vysočině, už jsou pase.
10: A už je, podle mě to nebude na atletický dráze, ne?
11: Ne, bude to někde hezky v přírodě, protože ano, atletická dráha je na hlavu.
10: To jsme úplně milovali v přípravě, když někdo řekl, že jdeme na atletickou dráhu a ty jsi si spočítal, že uběhneš třeba 36 koleček. To je hrozná zábava.
9: Tak můžete samozřejmě podpořit i samotnou registraci, přihlášení se do toho závodu, celý ten charitativní projekt, který tedy má pomoci dětem, které bojují s tou nemocí motýlích křídel, a koukal jsem, že tam je vzdálenost od 500 metrů do 16 kilometrů, dokonce se dá i zapsat pěší výkon, a pokud se chcete porovnat tedy s Tomášem Holešem, tak 5 kilometrů distance, kterou Tomáš podle mě běžně v zápase odběhne třeba za 30 minut, ne?
11: Co? No, spíš za poločas. Bejvávalo, no, ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se zapojilo co nejvíc lidí, protože si myslím, že to je hodně zajímavý projekt a je to pro dobrou věc, protože ty pacienti s touhle nemocí fakt tu pomoc potřebují.
9: Děkujeme, že ji podporujete.
1: Host desítky Pavla Horváta.
9: No, jenom takhle na odbočku, teď to bylo 8 let, co jste debutoval i v Evropské lize na stadionu Rennes proti svému kamarádovi, asi předpokládám, Tomáši Koupkovi. Tam jste toho taky možná docela naběhal, ne? Když jsem koukal, Ismaila Sarr dneska válí v Crystal Palace, tehdy vám tam dával neuvěřitelný gól.
11: Jo, to si pamatuju to. On hrál totiž na mě a levou zálohu a byl to hrozný fofrník, ale byl to krásný zápas, až na to, že na konci jsem udělal velkou chybu a zbytečně jsem tam držel útočníka ve vápně, pískal se penalta a 2-1 jsme prohráli. No.
10: Bez varu,
11: to jsem bohužel ještě nebyl tak zkušený a naivně jsem udělal penaltu, což mě pak dlouho mrzelo, ale předvedli jsme tam dobrý výkon a pro nás všechny to byla premiéra v evropských pohárech a musím říct, že ten zápas jsme si užili.
9: Musím říct, že to bylo velké dobrodružství Jablonce i s tou Astanou a takhle. No,
10: to je jasný. Já si tenkrát, já jsem přišel do Sparty, jak jsme jeli do Toulouse a Zdenek Pospěch, který tady taky byl takový podobný typ, nevím, jestli si uvědomuji Zdendu Pospěcha. Tam prostě ta francouzská liga je v tomhle hrozně výjimečná, tam mají fakt jako individuálně fantastický hráče. A já vím, že i ten Zenda Pospěch, který prostě ubránil všechny, tak tady tam hrál, teď já nevím, jestli to byl Gervinho, možná, nevím, teď já jsem vlastně střídal ten zápas, jsem byl po té operaci těch třísel, tak jsem na to koukal z té lavičky a říkám, to není možný, z čeho oni jsou schopní se dostat, ty hráči, jak jsou silní individuálně a rychlostě, že i ten Zdenek Pospěch, já jsem říkal, tak když už Zenda ani není schopný jako ho zastavit, tak to už nikdo, takže chápu, že tady prostě se to taky úplně podařilo, že i s tou neskušeností, že někdy uděláš věc, protože těma pohárama prostě jako rosteš a ty zkušenosti ty kluci sbírají, no, to je jako, že uděláš chybu, prostě to k tomu patří, no.
9: A navíc tuhle chybu si, kdyby to Tomáš Holeš nepřipomenul, nikdo nepamatuje a spíš si pamatují posluchači třeba i to, co tady připomeneme my, a dostáváme se jenom k tomu, že abychom to zrekapitulovali, v Jablonci 2 sezony, potom roční hostování, přestup, konečné 3. místo v finále poháru, které jste tehdy prohráli se Slaví Mladé Boleslavi 1-3, ten dovětek s těmi psy kolem hřiště, to už jsme tady taky s někým vzpomínali, tak pojďme raději dál. A pak jste tedy přešel do Slávy v roce 2019, a když říkal Pavel, že těmi pohárovými zkušenostmi člověk roste, tak tady přišel ten jeden také velký moment toho, možná pro Tomáše Holeše, takového bajného jara 2021.
17: Fotbalisté Slávie remizovali v úvodním prvním čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti londýnského Arsenalu 1-1 v 86. minutě překonal z protiútoku brankáře Koláře z pravé strany domácí Pepe. Český tým vyrovnal v poslední minutě zápasu, kdy se po rohovém kopu trefil hlavou Holeš.
9: To je docela jako taky zajímavá cesta takhle od vzpomínek na úvodní zápas v Evropě na Ren a pak na gol o dva roky později na Arsenalu na Emirates na stadionu současných anglických mistrů. Byť teda bez těch diváků, no. Taky bylo specifické.
10: No zase byla slyšet ta radost.
11: To určitě byla.
9: Tak říkal se u vás pak taky někde v paneláku, že jo, brácha Svitslava.
11: jo, to pak jelo po internetu, kdy brácha dá omluvnej lístek jako sousedům, že se omlouvá za hřvaní, že brácha skoroval, no. Ale od nás to nebyl špatný zápas. Myslím si, že ten Arsenal zase tolik šancí, jak jsme třeba očekávali, neměl a když se mi pak podařilo vyrovnat, samozřejmě v 90. minutě to bylo nádherný, to bylo.
10: To je dětský sen prostě, no.
11: To je prostě nádhera, i když samozřejmě bez těch lidí to nebylo takový, ale stejně to bylo krásný. A už tam pomalu začínal ten můj přerod ve stopera, přesně tam nastoupil vlastně ve stoperský dvojice, myslím s Davidem Zimou, protože vlastně Ondra Kudela měl trošku po té jeho kauze, takže tam měl těch 10 zápasů stop, takže jsem začal hrávat stopera víc.
9: Do toho Simon Deli měl covid snad, David Hovorka dlouhodobě zraněný, Taras Kačerba nebyl na soupisce.
11: Tak, takže jsem byl poslední možnost a vyšlo to, no. Takže krásný zápas.
9: A nebál jste se těhle změn?
10: Stejně jako v tom covidu, ty jsi byl poslední možnost v nároďáku, pak poslední možnost ve Slávě, podívej, co z toho vylítlo.
9: No, ale vlastně, když vám řekl trenér, ne?
11: Taky jsem byl...
9: No, ale jenom tam to,
11: tohle děje, no.
9: Že jste jel na Arsenal a trenér vám řekl, budeš tam na stoperu. A proč vám saká takovýhle borci?
11: No, tak samozřejmě jsem z toho byl nervózní víc, než kdybych nastoupil na tom svým postu, na tom středním záložníkovi. Ale udělal jsem to tak, jak jsem to dělal, když jsem začínal na té šestce. Dostal jsem videa vlastně ze zápasu, kdy hrál Ondra Kudela, nakoukával jsem si prostě ten post hodně na videu a snažil jsem se to zahrát tak, jak nejlíp umím. No. Ale jednoduchý to samozřejmě nebylo. Byl Saka, Lacazette a už nevím, kdo byl na druhé straně. Martinelli možná.
9: No, každopádně,
10: prostě, no.
9: Já si ještě, Tomáši, pamatuju v roce 2020 v květnu, když se obnovovala liga, když byl restart ligy, tak vy jste hráli v Mladé Boleslavi. A tehdy jste podle mě možná poprvé v tom ligovém utkání nastoupil na tom středním defenzivním záložníkovi. Úplně prázdný stadion, bylo slyšet každý pokyn a já jsem si říkal, jestli třeba vám osobně někdy jako nevadil takový ten jako tvrdší přístup v tom fotbale, který běžně bývá, já si to vybavuju teď, protože jsem fakt slyšel jako úplně všechny různé ty pokyny, ať už pozbuzující, nebo třeba takové trošku jako až moc pozbuzující. A nemyslím jenom ve Slávě, jo, jako obecně.
11: No, jako...
10: Jako o tréneru, myslím.
9: No, jasně, že jako řvou prostě na pozbuzení toho hráče, ale jako to k různými peprnými výrazy třeba to občas. Jako...
10: Jsou zvyklí, to jsou zvyklí z tréninku na toho trenéra, když jako pak v tom zápase by to měl být nějaký extrém, tak samozřejmě toho hráče můžeš jako dostat do situace, kdy to neunese, ale pokud jsou na to zvyklí z tréninku, tak to vlastně přijímají normálně, podle mě. No. Nevím.
11: No, jasně, je to tak. A hlavně při tom zápase úplně jako to nevnímáš tak jako... Když pak třeba trenér na tebe řve v kabině, to je trošku jako horší, ale na tom hřišti to není tak znát, jako tam trošku ta hlava je nastavená jako jinak a kdo chce, tak samozřejmě si to pouští jedním uchem ven, jedním tam druhým ven, takže asi v pohodě.
10: To je obrovská výhoda, je na hřišti, se můžeš otočit zády k tý střídavce, v tý šatně nemůžeš se schovat do skřínky. Jako.
11: Tak, no to je specialita pár hráčů, co na ně řve trenér a oni dělají, že neslyší a běžej dál.
9: Ale Tomáš Holeš, který je dneska hostem desítky Pavla Horváta, tedy prožíval po nástupu do Slavie zajímavé časy, velmi úspěšné, pak samozřejmě dostal se pak i do hry. A jenom mě napadlo to jaro 2021, které jste vlastně končili tím titulem v té předlouhé sezóně úspěšným eurem. Jestli jste náhodou, bylo vám myslím 28, neměl nějakou nabídku třeba na přestup ven? Jste byl docela výrazný v té době.
11: No, to jsem si říkal, jako že by něco mohlo přijít třeba po tom euru, který se mi vydařilo, ale... Nějak jako nic extra jako nebylo.
9: Nebylo.
10: Nic extra nebo nic jako?
11: Byly takový oťukávačky jako no.
9: Jak to vypadá?
11: Vím, že teď nevím, jestli to bylo přímo po euru, ale nějaký čas potom tak mi volal agent, že by měli zájem z Borussia Mönchengladbach. Což jsem jako celá vítal, protože to je krásný německý klub, ale měli jsme se pak sejít, nějak z toho sešlo, že dostali snad covid a pak už jako se neozvali, takže tohle to bylo víckrát, že se někdo třeba ozval a pak to nevyšlo, takže si myslím, že mi to asi nebylo souzeno prostě. No,
10: no a nějaký sen, jako tady jsme se bavili, že nejsi španělský typ, teda nějaký sen, jako kdyby to, teď už asi hypoteticky, teď už to teď vypadá už možná na nějakou Ameriku ještě na půl roku.
11: To už ne, no sen byl určitě zahrát si Premier League, no. Jako na to koukám pořád a tam prostě to je soutěž neuvěřitelná, kde ty týmy jsou hrozně kvalitní a jsou tam ty nejlepší hráči, takže to byl sen.
9: A na tom jaru 2021 jste si docela ukázali, že byste na tu Premier League měli, ne? Když jste vyřadili Leicester, vlastně i Rangers a s Arsenalem minimálně ten úvodní zápas vyrovnaný.
11: Jo, tak měli jsme to porovnání a myslím, že v té době tam nebyl takový rozdíl, nebo samozřejmě vždycky je rozdíl v těch individualitách, který prostě mají, tyhle ty soupeři mají výborný, ale my jsme to nahradili něčím jiným a ten rozdíl takový nebyl, takže zajímalo by mě si to vyzkoušet, jestli bych na to měl nebo ne.
10: Každý týden.
11: Tak.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
9: Tomáš Holeš, který je s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport v Desíce, tak loni prožil tedy možná velké zadosti učinění a také u toho byl Pavel Horvát, byť to možná sám neví.
18: Začíná znělka Ligy mistrů. Většina fotbalistů, malých, velkých, mladých, starých, o tom sní, že by to jednou mohla zažít, nebo že je škoda, že to nezažila u těch starších. Teď to zažívají slávisté, tedy po 6 letech a na hrací plochu je přivedl Tomáš Holeš, hráč, znovu to připomeňme, který před těmi 6 lety si to celé odseděl na tribuně nebo na střídačce, nezasáhl do hry, no a o to víc se těšil, že si konečně zahraje tuhle prestižní soutěž.
9: Vysněná Liga mistrů, možná nakonec jiný zážitek, než byste řekl, ale přeci jenom, když jsme zmiňovali to, že jste nebyl na té soupisce pro tu v roce 2019, tak loni, když to přišlo, i s kapitánskou páskou, tak jak jste se cítil, když jste tam nastupoval takhle?
11: No, tak samozřejmě stát tam a slyšet hymnu Ligy mistrů, tak to je nádherný pocit a čekal jsem na to dlouho, vyčítal jsem to trenérům dlouho, že mi tam nedali ani tu minutu, takže pak jsme společně makali na tom, aby jsme zase Ligu mistrů mohli hrát a když se to povedlo a já jsem tam stál, tak samozřejmě krásný pocity.
9: No. Pavel byl u toho jako spolukomentátor našeho přímého přenosu s Mirkou Vasičem, kterého jste
10: říkal,
9: slyšeli.
10: Když to pouštěl, já jsem si to hned vlastně vybavil, že tam tohle Miro zmiňoval, že vlastně jsme mu to přáli vlastně všichni, myslím si, zase tím jako projevem, tak že všichni normální fanoušci ti to museli přát, no ale prostě to, já jsem to viděl, to bylo vlastně u té brány, co je tribuna
11: Sever,
10: no, tak tam byl ten souboj, já jsem říkal, tyve, to je špatný, jako to je špatný a vlastně za chvilku se to potvrdilo. A to jako musím, teďka mám prostě úplně tu husinu, že mi bylo úplně jako blbě z toho, říkám, tyhle to není možný normálně.
11: No, stalo se, no, to prostě je to fotbal, ale přilehl mi tam koleno, takže měl jsem nějaký postranní vaz trošku pochroumaný, ale pamatuju si, že jsem přiběhl do kabiny a chvilku jsem tam obrečel, jak jsem měl v sobě nahromaděný ty emoce, tak jsem to tak nějak jako vypustil, ale nebylo to tak vážný, jak to třeba mohlo být, takže já jsem pak nějaký zápasy stihl, takže jsem si zahrál.
10: V tu chvíli, já teďka je to takový jako nepříjemný, ale vlastně i ty posluchači by to mohli jako, dobře, ten úraz se stane, to je prostě takhle, že jo, a teď byla chvilka, když to jako chtěl zkoušet samozřejmě.
11: No, a nejde to, no. Pak jsem tam měl nějaký sprint právě a hrozně mě to bolelo a říkám, to prostě nejde, to jako nemůžu jít přes bolestaní, protože mě tam někdo frnknul a mohlo by se to ještě zhoršit, takže jsem prostě přiběh, říkám, musím dolů, prostě bolí mě koleno, no.
9: No, zmeškal jste Inter, Atalantu, Arsenal, ale pak jste si zahrál tedy při remíze s Bilbaem na Tottenhamu a doma jste hrál tedy stejný zápas, jako zažil Pavel před těmi 15 lety, taky v Edenu s Barsou. Taky jste dostali 4 góly tehdy, ale Tomáš má asistenci, že jo? Barcelona.
11: Mám. Protečoval jsem tam roh, no, na zadní tyči a Vasil Kušej to tam dorazil, takže...
9: To jste vedli vlastně, ne?
11: My jsme vedli a poločas byl 2-2, takže jsme si říkali, že by to mohl být dobrý zápas. Ale bohužel teda já jsem v tom zápase o poločas se střídal, protože mě zase táhl zadák. Takže já jsem s Barcou remizoval a kluci to pak zkazili.
10: Druhá půle, protože ty máš jedinej bod. Já jsem si vzpomněl, jak jsi to říkal, jsme takhle hráli s tím AC Milan, tam jsme teda pak to taky skončilo 2-2, ale vlastně o půli, že jo, no, moje euforie, jedeme, ale ty zmrzkáme, jsou hotoví, nevědí, co na nás. A během podle mě 4 minut druhý půle to bylo 0-2 a dal Pato a
9: Robinho.
10: A to ještě ty lidi byli, bylo takový ten, jak všichni se šli na jízdu půli. A říkám, ty, to není možné, jsme za 3 minuty dostali 2 góly, to jsem si říkal, jak je seřežem o půli a najednou během, ty si tam dali dvakrát do prázdný a říkám, tak to umějí kluci, no.
11: A. Je to tak, no, nám to trefil Dani Olmo do šíbenice, že jo?
10: Jo, jo.
11: Je to hned prostě.
9: No, vlastně zítra, 25. září, to bude 2 roky teda, ale od takového méně šťastného momentu, respektive před 2 rokama jste porazili Ludogorec, ale od té doby v Evropě vítězství Slavia nemá. Aha. Ta Liga mistrů se teď teda rozjela velmi složitě, nakonec Racing Lens. To jste si zažil sám. Tak jak to vidíte teď vlastně i vzhledem k tomu losu, jsem cítil trošku jako i z kabiny, měl jsem to zprostředkovaně, ale že jako zas tak nadšení jste nebyli třeba z toho losu, ať už toho, z té obtížnosti, která je vysoká, tak i z té atraktivity, jak to máte vy v tomhle ohledu, jak tomu přistupujete?
11: No mám to stejně, no, přál jsem si tam trošku jiný týmy, trošku třeba atraktivnější a tady to je, jak jsi říkal, prostě je to takový, že ty týmy jako pro diváka si řekne jako Lens nebo prostě já nevím Villarreal, ale všechno to jsou prostě výborný týmy, no, takže těžký. Teďka jako jsme měli, si myslím, jako blízko ke 3 bodům po prvním poločase, který jsme odehráli skvěle, jsem si říkal, že prostě tady musíme porazit, bohužel se ten zápas zvrtnul a nakonec to dopadlo nejhůř jak mohlo a co se dá dělat, no teďka musíme, další zápas hrajeme Sabach, takže
10: zápas od zápasu prostě.
11: Přesně tak.
9: No. Tak on to říkal i Santi Deni a teď na té tiskovce, že půjdou v Lize národu zápas od zápasu a tam mají taky složitý soupeř. Jenom mi řekněte, Tomáši, vy jste tedy kapitán Slavie, jste jeden z lídrů, kdo se, nevím, jestli to nebudete moc prozradit, jak to neříkajte, a kdo se stará o ty třeba mladší hráče, když prostě v tom zápase se jim něco nepovede, protože myslím, že tady v tomhle duelu se taky tam jeden borec s tím vyloučením neprezentoval úplně šťastně, myslím, Mikuláš Konečný.
11: No, tak to jsou samozřejmě těžký momenty. Sám jsem to zažil, když se dostane červená karta, prostě Není to jednoduchý, zvlášť v takovémhle zápase, ale tam tu podporu měl prostě od všech, jako nikdo mu nic nevyčítal, za ním chodili všichni kluci a těžký nos, seděl tam po zápase chudák zklamaný, ale to někdy fotbal přináší a musí se přesto přenést, no, ono to zase posílí do těch dalších zápasů. Já myslím, že my tam máme skvělou partu, je tam hodně takových starších kluků, takový ty lídři, co se tam prostě starají. Řekl bych, že se staráme jako všichni tak nějak navzájem o sebe, což je důležitý.
10: Zkušenosti, no. Já jenom jsem chtěl říct ještě tady k tomu losu. Když jsem byl teda naposled z Plzni, tak taky nás nahnali, že bude losování, že tak nás nahnali do té šatny, aby to mohli natáčet. No a teď vlastně vylosovali ten, že jo, Bayern, Barcelonu a Inter Milán a oni se všichni radovali. Já říkám, jste se zblásili. Ne, ten Inter, ty jsou slabý, tam budeme bodovat. Říkám, no, tak Inter byl ve finále a tam ty nám dali, to, no.
11: No. My jsme právě teďka seděli taky pospolu a hrozně jsme si přáli Liverpool a hlavně ne Bayern samozřejmě. A byly tam ty 3 týmy a 2 z toho jsme měli dostat. Byl tam Bayern, Arsenal a Liverpool. Říkali jsme si, my ten Liverpool už musíme dostat. A samozřejmě Bayern, Arsenal. No. Takže...
1: Repríza pořadu 10 Pavla Horváta.
9: Sedí tady vlastně, to máme unikátní.
10: Jsme tady zklamaný z té ligy.
9: No, takhle, to je unikátní, jenom že tady v pořadu sedí teda účastníci ligy mistrů, několikanásobní mistři, vlastně kapitáni, ať už bývalí tady jako výrazného klubu Viktoria Plzeň, kapitán Slavie. S Tomášem Holešem můžeme zdrknout třeba trošku do strun. Mě totiž fascinuje na tom videu, které teď publikovali i vlastně oficiální vlastně kanály, myslím LFA, jak hrajete Milanu Petrželovi. No. Že to umíte naladit, tu kytaru, to je fascinující. Já totiž jdu na housle, mají jenom 4 struny a neumím naladit kytaru, která má 6, což mi přijde fascinující.
10: Protože máš 5 prstů, to ti nevychází.
9: To je pravda, to mi nevychází. Tak co ty struny, Tomáši? 6 strun, kytara?
11: No, já to naladit umím, ale samozřejmě podle aplikace, ne, že bych to ladil podle ucha.
9: To mě nedošlo.
10: Máš na housle, jak se to myslel. Kytaru je ta ladička už teďka?
9: Ne, dobrý, no ne, tak... No. A jo, tak ladičku používají i profíci, to zase jako nechci schazovat.
10: No, na housle to nemáš, jo.
9: Nepožívám to, tak to slyšíš a tak...
11: No, tak to takovýhle...
9: Ale ne, profíci to slyší.
10: Ale trvá teda, to dlouho, ne?
9: Profíci používají taky ladičku, to je jasný. Mě to právě jako fascinovalo, že to, protože jako vdrknout do toho umíte a je skvělé taky, že umíte intonovat. Jak jste se tam pak dostal v té písnice, to byl připomínka toho titulu loňského, ne, když jste zpíval v Edenu.
11: Jo, no, jako bylo to falešný.
9: Ne, nebylo právě, jako na začátku, jo, no, ale pak ne.
11: Pak už jako lehce jsem se do toho dostal, ale jako...
10: To ty snad nejsi novinář, ty nemalžeš, to bylo falešný na začátku, to bylo jasný, ne?
9: Pavle, ale důležité, jak to končíš, ale tak když končíš do pozitivna v důru, a hlavně čistě, tak je to dobré.
10: No. Zajímá, jestli máš ten
11: metronom.
9: Možná taky v mobilu aplikaci, ne?
11: Ne, to nepoužívám. Ne, já jako zahrát něco umím, ale jako zpívám potom, když si něco dám lehce, to je pak už mě to jedno, ale nejsem jako dobrý zpěvák.
9: A tak doma u stromečku asi ne?
11: Taky jsem si někde zaspíval, ano, s dětma.
9: Dobře.
11: Ale jako...
9: No, máte štěstí, že tady máme už málo času, protože Pavel taky rád zpívá.
11: Jo?
10: No,
9: já jsem si ozvučné dřevo teda nevzal, vy taky nekouká.
11: Taky ne. No,
9: ale tak měli byste se nějak sejít, co?
10: Jo, se sejdeme určitě.
9: A kde třeba jako v kabině ještě zpívák takový, jako který s vámi
10: no, do toho takzvaně jde? Když si všichni dají něco, tak zpívají všichni, to si buď jistý, jako.
11: No teď mě úplně vyrazil dech Erik Prekop, protože my jsme pak po titulu byli na chatě a já jsem tam drnkal do kytaru a najednou přišel Erik Prekop s kytarou. A ten to tam rozjel, ale úplně neuvěřitelně. Fakt, takže ten to byl profík. On snad i umí na heligonku, nebo na co říkal, že by bude
10: jako asi... Bude to muzikant prostě, no.
11: Bude to muzikant, no, takže ten zpíval výborně i hrál jako na kytaru.
10: Tak proto mu to tolik nešlo na hřišti. Tak to... To se mu omlouvám, tak já nadal.
9: Dobře. Ne, tak to takhle Pavel Horvát zpestřil. Dobře. No tak já se těším, že někdy uslyším třeba Pavla Horváta společně s Tomášem Holešem zpívat, ale byl bych rád, kdybychom se...
10: Já
9: umím
10: jenom Dajánu, já hraju cikánský Gčko a...
11: No, cikánský Gčko.
9: Pavel zapomíná, že má samozřejmě i svou pěveckou roli v jednom filmu, ale no, o tom se bavit dobrý, dneska raději nebudeme. Měli jsme tu Tomáše Holeše, moc děkujeme, že jste přišel a no, třeba někdy, nejen u zpěvecké části, ale třeba i u mikrofonu. Radio Žurnalu Sport. Se vám daří, Tomáši?
11: Já děkuji za pozvání, bylo to tady s váma fajn, takže děkuju. A
10: my ti přejem teďka, ať ti vyjde ta pauza, ať se proběhneš pořádně, to ti závidím celkem, protože já bych se zapojil do té soutěže jenom v tou chůzí možná, ale jsme rádi, že jsi přišel a držíme palce, samozřejmě, jseš fit.
11: Děkuju.
9: Tomáš Holeš byl hostem desítky Pavla Horváta, moc děkuji Pavlovi.
10: Díky za pozvání. Rádi, že jsi přišel a držíme palce, samozřejmě, jseš fit.
11: Děkuju.
9: Tomáš Holeš byl hostem desítky Pavla Horváta, moc děkuji Pavlovi.
10: Díky za pozvání. Ke mně, Honzo.
19: Poslouchej Sport.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fair Play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Radiožurnál 11 hodin. Dobré dopoledne u zpráv přeje Vojtěch Tomášek. Papež Lev XIV. Se v Lourdech setká s oběťmi sexuálního násilí v církvi. Zemědělské družstvo na Jihlavsku obsadili aktivisté, policie je vyvedla. Tenistka Karolína Muchová rozehrála finále poháru Billie Jean Kingové proti Ukrajince Kalininové. Omezení výrazně brzdí provoz na Pražském okruhu před sjezdem na Barrandov v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, postupně se vyjasní. Teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Papež Lev XIV. Dnes odslouží mši v Lourdech na jihu Francie.

0: Na poutní místo by za ním mělo dorazit až 150 tisíc věřících. V soukromí pak papež vyslechne oběti sexuálního násilí ze strany církevních představitelů.
1: Do Lourdes, jednoho z nejvýznamnějších míst křesťanství, přeletěl papež v sobotu z Paříže. Pomodlil se v jeskyni Massabiel, kde se v roce 1858 podle katolické tradice 18krát zjevila Panna Marie. Po mši na louce před jeskyní se papež zúčastní tradičního svíčkového průvodu. Během dne by měl taky v soukromí vyslechnout 7 obětí sexuálního násilí. Podle nezávislé vyšetřovací komise bylo ve Francii od 50. let do roku 2020 zneužito přes 300 tisíc nezletilých, a to ze strany kněží, řeholníků nebo učitelů v katolických školách. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Ve vesnici Velfort u vojenské základny britského královského letectva zasahují vojenští pyrotechnici. Policie prohledává několik objektů a obyvatele vesnice evakuovala. Kvůli incidentu zadržela několik lidí podezřelých z držení výbušnin. Nedaleko leteckou základnu RAF Fairford využívalo taky americké letectvo k nasazení bombardérů ve válce s Íránem. Policisté vyvedli 24 aktivistů z podniku v Markvarticích na Jihlavsku, který chová prasnice. Ráno místo obsadila víc než 20členná skupina. Protestovali proti podmínkám chovu. Konkrétní družstvo ale vybrali náhodně. Zástupci podniku přivolali policii. Podle hlavní zootechničky skupina aktivistů porušila veterinární zákon. Policisté je z místa vyvedli a incident dál vyšetřují. Charita Česká republika otevírá na přelomu září a října dveře svých sociálních služeb po celé zemi. Pořádá dny otevřených dveří, výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak můžou nahlédnout do fungování domovů, stacionářů a potkat se taky s pracovníky i dobrovolníky, říká mluvčí Charity Jan Oulík.
2: To na našich stránkách www.charita.cz, kde máme takový přehled akcí uspořádaný podle krajů. Takže každý posluchač si může vlastně sám najít, která akce by se mu líbila nebo která je v okolí jeho bydliště.
3: Sport. Tenistka Karolína Muchová nastoupila za český tým do úvodního duelu finále poháru Billie Jean Kingové. Její souboj s Ukrajinkou Kalininovou sleduje v čínském Shenzhenu Jaroslav Plašil.
4: Teď slavnostní nástup před tímto finálovým duelem, ve které se budou Češky pokoušet poprvé v historii, tedy po změně formátu a poprvé pod kapitánkou Barborou Strýcovou o první zisk titulu. Budou hrát proti Ukrajině. Jako první na kurt nastoupí dvojky Karolína Muchová a Kalininová, pak jedničky Svitolinová proti Lindě Noskové. No a pak se uvidí, jestli případně ještě dojde na deblové utkání, které začne celkově za nějakých 10 minut. Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: A hokejista Tomáš Hertl dal v přípravě na NHL gól ve druhém utkání v řadě. Branka českého útočníka ale nestačila Vegas k vítězství. San Jose podlehli 2-4. Brankář Utahu Karel Vejmelka pak vychytal čisté konto proti Kolorádu. Jeho tým vyhrál 2-0.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na silnici 13 na tahu z mostu směrem do Bíliny velmi opatrně v okolí sjezdu na Želenice. Na 82. kilometru je hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Je to rychlostní úsek silnice, tak velmi opatrně na 13 na tahu z mostu do Bíliny. Pozor na možné auto v protisměru. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm stále vázne provoz před omezením u sjezdu na Barandov. Na 17. kilometru se projíždí vždy pouze jedním pruhem. Kolona směrem na letiště je o něco delší od Lochovského tunelu na 20 minut, směrem na D1 je fronta od sjezdu na Stodůlky asi na 15 minut. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova a Liberce čekejte kolonu před Mladou Boleslaví na kilometru 42 za Bezděčínem. Tam pracují silničáři, kolona je asi na 15 minut, začíná na kilometru 39. A na silnici 20 na příjezdu do Českých Budějovic, Vodňan a Plzně u odbočky na Hlubokou na začátku rychlostního úseku stále řeší nehodu dodávky do betonových svodidel. Provoz podle zpravodaje řídí policisté Kivadlovi a to zdržení je tam vždy asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
5: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, později během dne se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě naměří až 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
8: Krásné nedělní dopoledne, je 11 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a tuto hodinu začneme fotbalem, protože reprezentace začala éru pod španělským koučem Deniou porážkou. V Edenu úvodní zápas ve skupině Ligy národů s Chorvatskem prohráli 1-2, když všechny branky padly ve druhém poločase a tu českou dal Adam Karabec. Na stadionu byl také fotbalový trenér a aktuálně šéf Akademie Hajduku Split Jiří Plíšek, se kterým jsme teď tedy se ještě za tímto zápasem ohlédneme. Pane trenére, přeji vám hezké dopoledne.
9: Hezké dopoledne všem a děkuji za pozvání.
8: Na úvod, jak byste vlastně premiéru Santiho Denii na lavičce českého národního týmu shrnul v pár slovech?
9: Tak je potřeba říct, že pro něho samotného je to úplný začátek a není to úplně jednoduchý. Byl to pro něj vlastně první ostrý start, první příležitost, kdy měl opravdovou příležitost vidět hráče na hřišti a v akci. Myslím si, že celé to utkání, ať na hřiště nebo okolo hřiště, byla pro něj příležitost a zkušenost, z který teprve teď bude, si myslím, čerpat konkrétní informace a věci směrem do budoucna. Každopádně na tom utkání a na hře našeho týmu bylo možné vypozorovat určité prvky, které bude chtít aplikovat do hry našeho týmu a to, co asi bude vyžadovat od hráčů. Takže vnímal bych to stručně řečeno jako jeden test pro něho samotného.
8: Vy už jste to trošku naťukl, vlastně ten španělský rukopis odvážnou rozehrávkou až od brankáře za takřka každý okolnosti i pod tlakem napadajících soupeřů, ale často končil ztrátou. Snaha určitě vidět je, ale mají na takovou hru Češi hráče?
9: No, to je samozřejmě vždycky dobrá otázka. Jedna věc je vždycky záměr trenéra a ta vize, jaký fotbal by chtěl hrát a jak by se chtěl prezentovat. A druhá věc je samozřejmě profil samotných hráčů, jestli profil těch hráčů, které bude mít k dispozici, mu nabídne tu možnost hrát takový způsob hry. Takže i tohle z toho bude pro něj samozřejmě to asi nejdůležitější, aby dokázal vybrat vhodné typy hráčů. Myslím si, že i v českých podmínkách nebo v českém prostředí lze najít vhodné typy hráčů, kteří jsou schopni hrát konstruktivně a kombinační fotbal. Na druhou stranu je potřeba taky říct, že samotný trenér i před tím utkáním zdůrazňoval to, že nechce udělat z českého týmu španělský tým a že chce k té, řekněme, české identitě tím, čím jsme dneska my nejvýraznější a kde máme ty nejsilnější stránky, tak k tomu připojit určitou nadstavbu, která dneska v podstatě popisuje ten vývoj fotbalu a je potřeba, abychom všichni vnímali a byli připraveni na to, pokud se chceme posunout a pokud chceme změnit český fotbal, tak musíme následovat trendy a musíme následovat to, kam se dnešní fotbal vyvíjí a k tomu schopnost pracovat s míčem, schopnost být odvážní, schopnost a ochota přebírat zodpovědnost a kreativitu tam prostě musí být zastoupená.
8: Ve vysílání si povídáme s fotbalovým trenérem Jiřím Plíškem a ohlížíme se vlastně za zápasem Česko-Chorvatsko. Trenér Santi Denia po utkání prohlásil, že je na hráče hrdý. Kdybyste byl na jeho místě, mluvil byste podobně?
9: Tak proč by nemohl říct, že hrdý na hráče? Určitě šli do toho zápasu s nějakým záměrem a jenom trenér a hráči ví, jaké ty záměry byly a co všecko vlastně měli za úkol, aby plnili a k čemu se měli dopracovat. Takže pokud tam trenér viděl snahu, viděl tam progres a ochotu ty věci plnit, přestože to nebylo ideální, tak určitě je to na místě. Je to i, řekněme, jeden motivační faktor a zpětná vazba k samotným hráčům, s kterými on je teprve na začátku cesty. Mají před sebou teď další utkání a on se potřebuje s nimi samozřejmě v té práci a v tom nastaveném režimu nebo té filozofii posouvat vlastně od zápasu k zápasu. Takže pokud tam viděl určitý progres a ochotu, tak si myslím, že to je na místě.
8: Vyzvihl byste nějaké individuální výkony hráčů?
9: No, my jsme vlastně i během toho utkání komentovali to, že v prvním poločase nám chyběly určitý prvky k tomu, abychom byli odvážnější a nebezpečnější směrem dopředu a ty prvky byly postavené na nábězích hráčů, na tom, aby jsme využívali otevřený prostor za poměrně vysoce postavenou obranou Chorvatů. A tohle jsme v druhém poločase dokázali v několika případech praktikovat. Nakonec nám to přineslo i tu vyrovnávací branku a další příležitosti ke vstřelení branky. Takže bych tady určitě vyzvedl Adama Hloška, který byl zásadní pro ty situace. Mnohem aktivnější v tom druhém poločase tím pohybem a způsobem hry byl i Schulz. No a možná tady na místě je i vyzvednout Slámu, který měl skvělý přihrávky, jo, v určitých těch fázích, právě důležitý pro tu přechodovou fázi, a přesto, že to pro něj bylo těžký utkání, byla to pro něj vlastně premiéra a ne všechny, řekněme, situace zvládl vyřešit na 100%, tak z druhé strany tam měl právě tady ty okamžiky, kterými přispěl k tomu, že jsme byli i my jako tým nebezpeční. A musím asi nad všechny vyzvednout brankáře Horníčka, který prokázal kvalitu a myslím si, že nás v důležitých situacích podržel a i svým klidem pomohl k tomu, že to mužstvo se postupně vlastně i nadechovalo a stabilizovalo.
8: Trenér Jiří Plíšek, se kterým si právě teď povídáme ve vysílání Radiožurnálu Sport, je také expertem na balkánský fotbal, takže se musíme zeptat i na soupeře. Chorvaté sice zvítězili, ale v deníku Sportské novosti píše o tom, že když budeme tedy citovat, Luka je svým způsobem skvělý, ale Bilic bude mít ještě hodně co dělat z hrout týmu, nebo ještě namátkou s tímhle fotbalem budeme zase proti těm silnějším plakat. Konec tedy citace. V jakém stavu přebral Slaven Bilic národní tým Chorvatska a vlastně co ten včerejší zápas řekl o síle tamního fotbalu?
9: Tak tohle je velmi široká otázka. Je potřeba to vnímat v kontextu toho, že Chorvaté mají za sebou téměř desetiletou skvělou periodu, kdy skončili druzí a třetí na mistrovství světa, sbírali další úspěchy, jak týmový, tak individuální, mají ve svém středu držitele zlatého míče a dokázali si vlastně během těch 9-10 let pod trenérem Daličem vytvořit velmi jasnou a silnou identitu a to mužstvo má v sobě obrovskou kvalitu, ať individuální, tak týmovou. Samozřejmě, že máme tady výrazný faktor Luky Modriče, který má prostě svůj věk, ale pořád tady v ten okamžik je sportovně, lidsky obrovskou kvalitou a přínosem pro to samotné mužstvo. Nicméně celý Chorvatsko a i trenér Bilic si myslím velmi jasně uvědomují, že je potřeba připravit tým na další vlastně etapu, na další časový horizont, a o tom konec konců několikrát mluvil ještě trenér Dalič. A my, když se podíváme vlastně na to složení týmu i na ten tým, jak včera nastoupil do toho zápasu proti Česku, tak jsme si určitě mohli všimnout, že tam byla spousta mladých hráčů. To znamená, že Chorvati mají 100% připravenou další silnou generaci mladých hráčů. Zároveň tam mají poměrně silnou skupinu zkušených hráčů toho středního věku. Takže pro ně to bude o tom, aby tu identitu, kterou získali, tak aby ji nestratili, aby na to dokázali navázat. No a na jedné straně je to asi teď ta fáze, kdy ten Luka Modrič bude předávat tu svoji roli a zodpovědnost dalším hráčům, kteří se o to budou muset podělit. Jestli tam bude někdo natolik výrazný, jsou tam určitý kandidáti, kteří by mohli zastoupit Luku, ale možná to nebude o tom, že to vymění jeden hráč druhýho, nebo jedna osobnost druhou osobnost, ale že se ta zodpovědnost rozloží na více hráčů. Takže Chorvati budou muset zvládnout tady ten přechod, určitě mají na to potenciál a to bude největší výzva pro trenéra Biliče, nestratit vybudovanou identitu a dokázat vlastně pokračovat v té nastavené cestě.
8: Ve vysílání jsme si povídali s fotbalovým trenérem a aktuálně i šéfem Akademie Hajduku Split Jiřím Plíškem a ještě jsme tedy rozebrali zápas Česko-Chorvatsko. Moc děkujeme za váš čas a přejeme krásnou neděli.
9: Také moc krát děkuji a všem krásnou neděli. Mějte se hezky, naschledanou.
8: Je 11 hodin a 16 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my teď se rychle přesuneme v uvozovkách tady do Číny, protože se hraje velké finále o pohár Billie Jean Kingové. Češky jsou ve finále proti Ukrajinkám a už před pár sekundami začala svůj zápas Karolína Muchová proti tedy Ukrajince Kalininové a víc už prozradí Jaroslav Plašil.
10: Karolína Muchová, proti ní ukrajinská dvojka Kalininová, zatím pouze zkušební údery, ty poslední ze servisu, který ještě pilují teď obě hráčky předtím, než začne tento souboj číslo jedna za velmi dobré kulisy. Jsou tady hloučky českých fanoušků, ale desítky také ukrajinských. V uvozovkách česká strana vybojovala takový fanouškovský souboj o to obsadit svůj sektor, protože ukrajinský tým včera byl na stejném místě, jako je teď ten český, co se týče publika, ale to teď berte opravdu s velkou nadsázkou, protože ono to vyplývá i z toho, jak jsou umístěny lavičky obou týmů a tak ty tábory teď mají za sebou samozřejmě své fanoušky. Jak ten ukrajinský, tak ten český, utkání začne za chviličku. Dá se říct, že to je velmi historický okamžik z nějakých úhlů pohledu pro obě strany, pro obě země. Určitě pro Ukrajinu, která sahá po fantastickém úspěchu, teď si užívá finálovou účast. No a Češky, ty se budou snažit navázat na své předchozí výhry, byť ještě při starém modelu, kdy se hrálo odvetným systémem a ne takto na neutrální půdě. Finálový turnaj se hraje od roku 2021, protože ročník první byl odložený. Tehdy ho hostila Praha. Trošičku se to tehdy, nebo ne trošičku, ale dost se to pokazilo covidovým obdobím, protože utkání nemohla sledovat pochopitelně v té době kvůli přísným pravidlům plná hala. Tak to si teď mohou trošičku aspoň postupně zase tenisté kompenzovat, protože už nějakou dobu, už několik let snad je všechno v normálu a snad to tak už i zůstane. Teď tedy začne zápas dvojek klíčový pro tento duel bezesporu Kalininová na podání. Muchová napříjmu a nemusí teď přijímat, protože Kalininová zahájila chybou z prvního servisu, teď má druhé podání Kalininová, která teď hraje technický servis do forehandu Muchové, která tlačí okamžitě do růžku soupeřku, která vrátila na čáru, takže se hraje Kalininové forehand. Je to oblouček, taková údržba teď Kalininové, která pocekává balonek z backendové strany. Muchová teď hraje křížný úder obou ruš. Teď bohužel backend po čáře od Karolíny Muchové do sítě. Kalininová hrála spíš volnější údery, snažila se, aby výměna pokračovala. Karolína Muchová teď nechtěně pomohla chybičkou. Ukrajinská hráčka jde na podání, ale když jsem mluvil o tom klíčovém duelu, tak bezesporu tady, kdyby ukrajinská tenistka prohrála ten duel, tak pak budou Češky v obrovské výhodě, protože samozřejmě duel Lindy Noskové a Jeliny Svitolinové, souboj jedniček, je dopředu velmi otevřený, ale troufám si říct, že deblová záležitost, debl rozhodující za případného stavu 1-1, by snad měl být velkou výhodou českého týmu. Ale samozřejmě je to týmová soutěž, která má svá specifika. Kalininová teď podává za stavu 15 obě. Muchová teď forehandem jenom zase na prázdno cvičně, protože zahlášený out Kalininové, takže je to druhé podání pro ukrajinskou hráčku, která teď servíruje z pravé strany své polovičky dvorce do backendu Muchové. Bylo to spíš na tělo, Muchová si musela ustoupit, aby mohla zahrát úder a Kalininové nevyšla, forehandová rána křížem, takže Karolína Muchová sbírá další 15 a má teď na své straně 2, vede 30-15 na podání Kalininová z levé strany dvorce. Teď Kalininová bude servírovat tedy zleva na Karolínu Muchovou, která už je připravena na returnu a dělá si celkem odstup od základní čáry, to protože Kalininová podává dost často technicky. Míček má velký odskok, teď Kalininová běží k síti, Muchová se ji snaží prohodit, což se české hráčce nepovedlo. Křížný prohoz skončí na forehandu Kalininové a volej zapadá přesně do růžku. Kalininová odhadla úmysl české hráčky, byla včas u sítě a nastavila raketu správným způsobem, takže srovnáno na 30 obě z pohledu ukrajinské dvojky, která je teď na podání krásně dohraná situace. Kalininová bude podávat znovu na Muchovou, tentokrát zase zprava. Servis v pořádku, Muchová se dokázala ubránit úderem se spodní rotací, ale Kalininová může mít tlak, běží k síti a bezpečným způsobem umístila balonek do kurtu z forehandové strany ze vzduchu, ani nenechala balonek spadnout, hodně si teď věřila Kalininová na finální ránu ze vzduchu a to bylo určitě obtížnější, než kdyby si nechala míček spadnout, ale zvládla to parádně a vede teď 40-30 tenistka, která teď servíruje Kalininová v prvním vzájemném souboji těchto hráček na kurtu. Karolína Muchová napřímo, Kalininová na podání z levé strany dvorce. Kalininové dobrý servis do backendu Muchové, ta jenom vrací zpátky a Kalininová útočí z backendu po čáře, se nemýlí. Krásně dohraná situace od ukrajinské dvojky, která získává první servisový gem. Teď si hráčky vymění strany, nebudou se zdržovat u svých laviček. Karolína Muchová si plácla s Barborou Strýcovou. Vypadalo to nadějněji na začátku, že by Kalininová mohla trošku víc pomoci Karolíně Muchové, což se nestalo. A tak česká hráčka půjde servírovat za stavu 0-1, už také jde i s ručníkem na svou stranu. Ručník si pochopitelně odloží do své přihrádky a bude servírovat poprvé tedy také Karolína Muchová v tomto důležitém zahajovacím utkání, které může určitě český tým, pokud by Karolína Muchová zvládla tento duel, nasměřovat k první trofeji v novém formátu, nebo spíš ve znovu obnoveném, protože samozřejmě dřív v historii Fed Cupu pamatujeme i finálové turnaje, však také jeden hodně památný zažili fanoušci na Štvanici v roce 1986, kde byla i Martina Navrátilová poprvé doma. Teď je přímý bod z podání, zahajuje Karolína Muchová, tedy servisový gem skvělým způsobem, vypomáhá si dobrou první ranou. Teď jedna taková malá kuriozní situace, sběrač uklouzl o balonek na kurtu, ale naštěstí se nic nestalo, hned chlapec vyskočil zase na nohy a už také je na svém místě, takže Karolína Muchová bude moci servírovat za stavu 0-1 na gemy, 15-0 teď pro českou hráčku. Servis na vzdálenější růžek a přímý bod z podání číslo 2, dva přímé body z podání, 30-0 pro Karolínu Muchovou, která teď bere do ruky další balonky a bude servírovat zase pro změnu z pravé strany své polovičky dvorce. Zatím se hráčky snaží chytit tempo zápasu. Karolína Muchová teď se ještě dívá, kde stojí soupeřka připravená za základní čarou. Asi tak metr a půl, dva metry za čarou, spíš v růžku v tom pravém ze svého pohledu. Teď Kalininová, ale chytá ránu na střed a hraje do autu teď. Takže další přímý bod, byť to teď vypadalo pro Kalininovou hodně nadějně z returnu. Takhle kousíček do autu poslala svůj balonek z returnu. Karolína Muchová si připisuje třetí přímý bod z podání, i když teď to bylo velmi těsné. Teď se Kalininové povedlo dostat ránu málem do kurtu a to by bylo velmi těžké pro Karolínu Muchovou, protože už by pak případně neměla tolik času na nějaký manévr a na nějaký další přesný úder. Karolína Muchová teď už to řešit samozřejmě nemusí, vede 40-0, podává teď z levé strany své polovičky dvorce, je teď v dobré pozici, v dobré poloze při svém servisovém gemu, vede 40-0, backhand po čáře, Kalininové dlouhý, takže čistá hra na úvod 1-1 srovnáno. Karolína Muchová čistou hrou srovnává krok s Kalininovou, která teď zase bude podávat v tomto finálovém zápase. souboji dvojek, souboji druhých hráček týmu teď otevírá celý finálový duel. Ukrajinský tým asi, pověsme si upřímně, neměl ani jinou možnost, jak nějak hýbat se sestavou v jednotlivých dnech, protože se, dá se říct, celkem na poslední chvíli odhlásila Marta Kostiuková, vynikající singlistka, a tak to celé zbylo jen na Jelině Svitolinové jako na další skvělé hráčce ze světové desítky, ale dvojku musí hrát teď, dá se říct, Kaliňinová za všech okolností, pak také nastoupit případně asi do deblu s Kečenokovou, pokud by k němu došlo. Kaliňinová teď prohazuje Karolínu Muchovou, která se dostala k síti, byť ta její pozice nebyla úplně dokonale připravená, ale tím je Karolína Muchová známá, že to zkrátka zkusí kolikrát uhrát. U sítě je silná, teď nedostala šanci. Parádní prohoz Kaliňinové křížem kolem Karolíny Muchové. 1-1, 15-0 pro Kaliňinovou, která jde servírovat tentokrát zase z levé strany své polovičky dvorce. Servis do sítě, Kaliňinová si teď nepomůže prvním podáním, takže teď to bude druhý servis pro Kaliňinovou. Na příjmu Muchová už před základní čarou podsekává balonek, krátký forehandový return zaskočil Kaliňinovou. Karolína Muchová podsekla balonek forehand se spodní rotací a s rotací ani s délkou asi neporadila Kaliňinová. Hraje do autu a tak je to 15-2. Skvělý manévr Karolíny Muchové, která se teď dostala jednoduše k bodu. 15-2. Teď za stavu 1-1 podává Kaliňinová. Muchová teď na základní čáře forehandem krásně k čáře atakuje teď soupeřku a běží k síti Muchová, ale bohužel Kaliňinová ji prohazuje. Vynikající prohozy teď Kaliňinové. Karolína Muchová cítila, že po dobrém returnu by se mohla dostat k síti, jenomže Kaliňinová ji prohazuje po čáře backendem. Muchová se dotkla míčku, ale už ne tak, že by jej dokázala přehodit přes síť. Takže 30-15 pro Kaliňinovou, která teď zase jde na servis na svou levou stranu své polovičky dvorce a první podání škrtá opásku. Takže znovu první podání, stále dva pokusy ze stejného místa pro Kaliňinovou, která se snaží hrát volně, teď spíš to jsou servisy, které se snaží umístit, nemá takovou ránu, teď se snažila o úder na střed, ale zahlášený out, takže druhé podání pro Kaliňinovou, která teď servíruje znovu to předchozí podání 147 km za hodinu. Opravdu žádná velká rychlost, ale rotace jsou v servisu Kaliňinové, teď ale byla rotace také v úderu Karolíny Muchové a Kaliňinová kazí, hraje do sítě, takže 30-2 na podání Kaliňinová, zatím platí, že tedy mnohem víc se hraje při servisovém gemu Kaliňinové, ale máme opravdu jen malý vzorek, protože tenistky mají za sebou každá po jednom servisovém gemu. 1-1 je to, připomínám, a teď je to třetí gem zápasu, druhý servisový gem ukrajinské dvojky Kaliňinové, která teď bude hrát na Muchovou, pro změnu zase z pravé strany bude podávat Kaliňinová, asi tak metr od středové čárky. Kaliňinová teď si vybírá úder do středu zase, ale hodně nepřesně, takže balonek končí ve třetině druhého pole, druhého obdélníku. Kaliňinová si nahazuje znovu a tentokrát už opatrněji podává na Karolínu Muchovou, které se povedlo umístit return až k čáře, ale bohužel další úder Karolíně Muchové se nepovedl tolik. Backhand se spodní rotací končí v síti. Muchová se snažila hrát jinak než předchozí úder. Dala balonku spodní rotaci, ale bohužel míček končí v síti a tak nízký míč nemusí řešit Kaliňinová a bude podávat a má gembol za stavu 40-30. Je to těsné vždy zatím při servisových gemech Kaliňinové, ale zatím Kaliňinová zdá se si uhrává svůj servis. Teď dostala těžký return na čáru a Karolína Muchová může přejít do dobré útočné pozice a povedlo se jí rozpohybovat soupeřku, což je určitě plán, a donutit chybě soupeřku. Barbora Strýcová o tom mluvila před tímto zápasem, že pokud by určitě mohla najít nějakou slabinu ve hře Kaliňinové, tak z toho, co viděla zatím z těch jejich zápasů, tak by řekla, že to je určitě horší pohyb, a pokud Karolína Muchová dokáže dělat správně své věci a bude v pohodě, tak by se jí pak mohlo dařit rozběhat svou soupeřku, o což se teď pokusila a hned přišla chyba. Teď bohužel chyba z rakety Karolíny Muchové, která posílá nechtěně do výhody soupeřku, ale je to ohromně znát, když hraje Kaliňinová z ruky, z kroku, nemusí běhat po míčku, tak je to naprosto jiná soupeřka, naprosto jiná hráčka, než když běží k úderu k čáře. To je jasné a to není případ jenom Kalininové. Tak to má i řada jiných tenistek. Kalininová teď podsekává balonek, Muchová běží k síti, hraje také krátký míč a křížný a parádní nízký balonek, se kterým si Karolína Muchová poradila fantasticky. Karolína Muchová okamžitě spozornila, viděla úmysl soupeřky, vyrazila k síti a na krátký míč zareagovala technickým balonkem se spodní rotací z backendové strany křížem do vzdálenějšího růžku. Nízký míč, odpověď na kraťas Kalininové a je to schoda za stavu 1-1. Vyrovnaný gem a opět už po několikáté tady na turnaji děti v ledišti, dětský křik těch úplně nejmenších, nejmladších návštěvníků haly bych typoval. Kalininová na chviličku zpozornila, teď už servíruje velmi dobře, tvrdý servis teď sbírá Muchová a stačilo to, protože Kalininová už balonek nevrací přes síť a je tady první breaková šance zápasu. Karolína Muchová za stavu 1-1 má výhodu, Kalininová odvrací breakball české tenistky, naskakuje nám to tady na reklamních mantinelech, když se stane nějaký takový moment, tak se rozsvítí významný nápis, ať už jde o breakbally, nebo setbally, či matchbally. Do toho je zatím daleko, teď tedy breakball, výhoda Karolíny Muchové, za stavu 1-1 krásně využitá, Karolína Muchová si odskočila, aby hrála forehandem a krásně trefuje lineu, paráda z levé strany po čáře, krásný úder z forehandové strany, Karolína Muchová má výhodu breaku, jde teď na lavičku za vedení 2-1 a za minutu a půl půjde utkání zase pokračovat a to servisem české hráčky.
8: A my této pauzy využijeme k tomu, abychom se dostali už ke 130. ročníku, tedy běhu Běchovice Praha, protože na místě máme svého reportéra Jakuba Marka, kterému tímto předávám slovo, aby předal informace o tomto závodu.
11: Krásné slunečné dopoledne od gymnázia na Pražečce, tedy z cílového prostoru tradičního běhu Běchovice Praha. Teď už mají ženy za sebou téměř 27 minut svého závodu a už od prvních metrů je v čele suverénně Tereza Rochová, největší favoritka republikového šampionátu v silničním běhu na 10 kilometrů. Počkejme si i na to, jaký bude ten čas v cílovém prostoru, by měla být Tereza Rochová zhruba za nějakých 6 až 7 minut. Ráda by tady útočila na své maximum na této trati 33 minut a 10 sekund, což je také český rekord právě na této trati Běchovice Praha. No a mezi muži vede Damian Vích, také favorit závodu mužů, ten už se také vzdaluje svým soupeřům.
8: Tak to říká tedy náš kolega Jakub Marek a můžeme si říct si ještě výsledek z berlínského maratonu, protože Etiopanka Tigst Assefaová útočila právě při tomto závodě na světový rekord. Po zdravotních problémech v závěru dosáhla ale třetího času historie, a to 2 hodiny, 11 minut a 4 vteřiny. Teď už se pojďme vrátit k tenisu, protože se hraje finále o pohár Billie Jean Kingové, Česko versus Ukrajina a konkrétně hrají tedy Karolína Muchová proti Ukrajince Kalininové. No a víc už prozradí Jaroslav Plašil.
10: Karolína Muchová zatím bezvadně servíruje, teď si připisuje dokonce ESO po přímých bodech z předchozího servisového gemu a tak teď vede 15-0. Připomínám stav 2-1 pro českou hráčku, která se teď snaží potvrdit break, který získala před chviličkou. Kalininová vybrala servis Muchové a tak se teď hraje výměna od základní čáry. Backend Kalininové do backendu Muchové, která hraje úderem se spodní rotací, teď je to forehand křížem Muchové a chyba ze strany Kalininové, byť tentokrát dostala úder do ruky, tak i v této situaci chybovala a je to zatím pohodové pro Karolínu Muchovou, tak snad to tak bude i dál. Karolína Muchová zatím působí velmi klidně na dvorci a to platí tedy i teď za stavu 2-1, 30-0, kdy si v klidu prohlédla dění na druhé straně. Teď už bude servírovat, ale bohužel teď mířila na střed páska, nadzvedla balonek a bohužel umístila míček do jiného pole, takže out a druhý servis pro Karolínu Muchovou, ale za pozitivního stavu 2-1, 30-0. Muchová teď servíruje opět z pravé strany. Technický servis Kalininová zkusila atakovat, ale nechala se nachytat z mást rotací. Teď si jenom tak zakroutila Kalininová na zkoušku zápěstím, které nepracovalo úplně ideálně v předchozím případě a je to 40-0 pro Karolínu Muchovou. Karolína Muchová zvolila podání technické s velkým odskokem a z výšky nedokázala z forehandu Kaliněnová útočit. Tak 40-0, další skvělý servisový gem pro Karolínu Muchovou, která teď netrefuje první servis, ale je to výborná pozice. Stejně tak jako v prvním servisovém gemu se Karolína Muchová dostala rychle do vedení 40-0 a stejné je to i teď za stavu 2-1. 40-0 pro Karolínu Muchovou, zase technický druhý servis, tentokrát Kaliněnová vrací. Forehand Kaliněnové velmi nízký, nacítí nízký míček také od Karolíny Muchové, ale páska zastavila balonek a vrací míček ke Karolíně Muchové. Takže bod pro soupeřku. Kaliněnová zahrála forehandový úder ploší těsně nad síťkou. Karolína Muchová kontrovala úderem se spodní rotací z backendové strany, ale míček skončil v síti po sérii dvou nízkých balonků a Karolína Muchová bude znovu ještě podávat v tomto servisovém gemu. Tentokrát je stav 40-15 pro českou hráčku, která vede 2-1 na gemi. Hezký servis, Muchová jde k síti a bezvadně dohrává volej. Krásný volej z backendové strany z výšky přímo do růžku. Křížný míček ukončil tento gem číslo 4 tady v čínském Shenzhenu. Karolína Muchová vede tedy 3-1, potvrzuje break a podávat teď půjde Kaliněnová. Snaží se teď uvolnit v růžku kurtu, vybrat si také správné balonky a snížit stav ze svého pohledu, který je teď samozřejmě nepříznivý, 1-3. Další break, to už by byla zásadní komplikace. Jeden break, to samozřejmě ještě není tak nic hrozného. Šance určitě přijde, může si říkat Kaliněnová, ale Karolína Muchová jí teď nedává z liternu vůbec žádnou šanci. Krásně zaklekla do míče Karolína Muchová a poradila si s balonkem, vyslala na druhou stranu nízký balonek přímo k čáře a Kaliněnová už nedokázala vrátit. Skvělý úder Muchové, která teď bude přijímat podání ze stavu 3-1, 15-0. Backhand bohužel do sítě, křížný balonek teď nevyšel Muchové, útočila z prvního podání Kaliněnové, ale do sítě, takže ukrajinská hráčka srovnává na 15 obě. Kaliněnová ovšem prohrává 1-3 v prvním setu. Servis pravé strany dvorce na střed, Muchová nemusí vracet, jak jste slyšeli, první podání, takže dvakrát ze stejného místa ještě může servírovat Kaliněnová za nepříznivého stavu 1-3 na gemi. 15 obě, je to v tuto chvíli Kaliněnové servis do backendu, ale opět je tam škrtnutí opásku, tak stále ještě dva míče má ze stejného místa Kaliněnová k dobru. Teď je to servis křížem na vzdálenější lineu a return do autu, tak přímý bod po dvou podáních, která měla sice dobrou vzdálenost, dobrou délku, ale neměřila se, protože balonky škrtly o síť, tak další servis už byl v pořádku. Return Muchové nikoli. Teď další pokus trefit vzdálenější lineu nevyšel Kaliněnové, takže za stavu 30-15 to bude druhé podání pro ukrajinskou dvojku. Kaliněnová servíruje tentokrát do forehandu Muchové, které se povedl return až k čáře. Teď Muchová zkracuje hru. Krásný, opravdu nádherný balonek. Forehand se spodní rotací. Karolína Muchová jim strhla míč, který dopadl těsně za síťku a Kaliněnová neměla šanci, ani se nevydala za balonkem z růžku kurtu. Ohromný cit v ruce teď ukázala, že má Karolína Muchová, protože byla za základní čarou a odtud z růžku hned za síť poslala balonek nechytatelným způsobem. Tak Kaliněnová teď za stavu 30-30 kouzlí parádní ránu z podání a otevírá si dvorec. Muchová se musí bránit úderem se spodní rotací. Muchová se snaží přelobovat Kaliněnovou. To se jí daří tak napůl. Kaliněnová se dostala k úderu, který byl nakonec vítězný, protože byť si Kaliněnová vybrala stranu tam, kde stála Karolína Muchová, tak Muchová už si neporadila s razancí útoku ukrajinské dvojky a tak je to bod pro Kaliněnovou. Gembol 40-30, Kaliněnová jde podávat. Zvládla teď výměnu s Karolínou Muchovou, která se mohla dostat k dalšímu breakballu. V tuto chvíli stále, ale platí 3-1 pro Karolínu Muchovou. Teď je servis mimo kousíček od středové čáry, teď letěl míč, takže Kaliněnová bude servírovat znovu z levé strany své polovičky dvorce. Kaliněnové servis tentokrát ke vzdálenější lajně do backendu Muchové, ta vrací úderem se spodní rotací, spodní rotace i z forehandové strany od Muchové, která se tak brání teď a neubrání. Třetí úder Karolíny Muchové už z horní rotací, ale už zároveň platí, že poslední úder skončil v síti, ale nevadí, říká teď určitě kapitánka Barbora Strýcová, teď si to zkrátka Kaliněnová Kovářová uhrála svým útokem, při podání snížila na 2-3. Za minutku a půl půjde zase servírovat česká hráčka Karolína Muchová za pozitivního stavu s breakem v zádech za vedení 3-2.
8: 11 hodin a 39 minut posloucháte Radiožurnál Sport a také přímý přenos z poháru tenisového, tedy pohár Billie Jean Kingové. Za chvíli se k němu vrátíme. Teď se ale můžeme dostat na chvíli k hokeji, protože jediný neporažený tým v extralize Třinec bude v dnešním pátém kole hájit vedení v tabulce na ledě Liberce. Oceláři ještě nestratili ani bod. Naproti tomu Bílí Tygři v novém ročníku vyhráli zatím jediný z dosavadních 4 zápasů a v tabulce jsou pod nimi pouze Olomouc a Vítkovice. Vítkovičtí jako jediní ještě nezískali ani bod a změnit se to pokusí v domácím duelu s Mladou Boleslaví. Olomouc nastoupí na ledě Kladna, které je vedle Třince jediným týmem, který zatím pokaždé bodoval. Bez výhry v základní hrací době je spolu s Olomouci a Vítkovicemi ještě Plzeň, na jejímž ledě se představí Hradec Králové. Utkají se také České Budějovice s Litvínovem. Oba týmy předevčírem podruhé prohrály a jen o bod lépe jsou na tom Jihočeši a jako poslední začne v 5 hodin odpoledne šlágr mezi Kometou a Mistrovskými Pardubicemi, ve kterém se domácí Brňané pokusí v repríze březnového čtvrtfinále playoff ukončit sérii 8 porážek ve vzájemných zápasech. To byl tedy hokej, ale my se zase vrátíme k tenisu, přesuneme se do čínského Shenzhenu, kde se hraje finále o pohár Billie Jean Kingové mezi Českem a Ukrajinou a slovo má Jaroslav Plašil.
10: Karolína Muchová začíná servírovat za stavu 3-2 v první sadě. První podání nevyšlo české hráčce, takže je tady teď to druhé ze stejného místa z pravé strany. Blízko středu je teď Karolína Muchová do backendu Kalininové, která neměla štěstí. Míček se od pásky odrazil zpátky k ukrajinské hráčce a tak je tady přímý bod z podání, byť z toho druhého, taky z druhého podání. Teď Karolína Muchová vytvořila tlak na soupeřku, která z returnu pokazila a teď je to 15-0. 3-2, 15-0 pro Karolínu Muchovou, která jde servírovat zase z levé strany své polovičky dvorce. Teď je asi tak v polovičce poloviny nebo čtvrtiny kurtu, teď dalo by se říct. Teď Karolína Muchová dostala soupeřku k síti a snaží se ji přelobovat, což se o kousíček nepovedlo. Ale opravdu jen málo teď chybělo Karolíně Muchové, která se snažila lobovat soupeřku, která vyrazila k síti. Karolína Muchová si ji tam pozvala kratším míčkem, kratším úderem a nakonec Kalininová se raduje z bodu 15-2. Teď Muchová bude podávat zase trošku blíž ke středu z pravé strany. Když podává zleva, tak stojí přibližně ve čtvrtině kurtu, myšleno jeho základní čáru. Teď Karolína Muchová krásným způsobem z forehandu útočí ke vzdálenější lajně, ale bohužel chybuje při smeči, to je obvykle výstavní záležitost pro Karolínu Muchovou, naprostá rutina, ale teď balonek neposlechl Karolínu Muchovou, těžko říct, jestli se jí míček nestratil někde ve světlech, ale teď ta smeč nebyla vůbec povedená pro Karolínu Muchovou. Teď poprvé tato situace znamená, že prohrává při svém servisovém gemu 15-30 teď z pohledu české hráčky, která je ještě ve vedení 3-2. Servis teď nepovedený, tak snad to nebude mít nějaký trvalejší efekt. Taková věc se zkrátka stane. Karolína Muchová teď servíruje z levé strany na Kalininovou, která je u základní čáry a snaží se určitě o atak druhého servisu, což teď dělá backendovým úderem. Teď je to forehand ze středu od Kalininové na střed. Kalininová forehandem po čáře, Muchová se brání backendem se spodní rotací. Kalininová teď riskantně, ale balonek se zvedá opásku. Muchová hraje forehand spíš kratší, protože se brání, ale teď krásný forehand Karolíny Muchové k lajně. Muchová si výtečně odstoupila od základní čáry a dokázala v neúplně lehké pozici vytvořit finální ránu k lajně, k té pravé ze středu kurtu forehandem. Paráda, 30-2. Karolína Muchová se teď dostala k ofenzivní ráně z defenzivy. Srovnává na 30-2 při svém servisovém gemu, zatím určitě nejvyrovnanějším z pohledu české tenistky, která teď podává za stavu 3-2 v prvním setu prvního zápasu finále. Muchové teď vyšel servis ESO. ESO posouvá Karolínu Muchovou do stavu 40-30, má gembol a tak má šanci teď zase odskočit a udržet si výhodu jednoho breaku, který Karolína Muchová stráží v prvním setu. Teď servis z levé strany dvorce. Karolína Muchová, připomínáme, vede 3-2, 40-30, 25 minut se hraje tento první zápas dne finále poháru Billie Jean Kingové. Karolína Muchová servíruje na střed do forehandu Kalininové, která nabíjí Karolíně Muchové a ta bez problému ukončila výměnu krásným forehandem k čáře. Muchová si postoupila do kurtu, na kratší míč vyrazila dopředu a zatloukla míček Kleině z forehandové strany. Nádhera od Karolíny Muchové a je to 4-2 pro českou hráčku a tak teď bude na podání Kalininová a na podání už nesmí zaváhat, protože pak by to znamenalo, že Karolína Muchová by mohla ukončit set svým servisovým gemem. 26 minut se hraje, Kalininová za stavu 2-4 začíná podávat, Muchová zase pro změnu na příjmu. Kalininová teď bude servírovat z pravé strany své polovičky dvorce ke vzdálenější čáře, to myslela, ale do sítě nechtěně, takže druhý servis Kalininové a šance pro Karolínu Muchovou získat bod na returnu o dost větší. Karolína Muchová se teď přestěhovala nalevo, aby mohla hrát forehandem a teď hraje backhandem ze spodní rotací, ale bohužel strhla míček až příliš a ten ani nedolétl k síti. Karolína Muchová sice vyrážela k síti, snažila se zase svou soupeřku pak přetlačit u sítě, kde je silná, pozvat si tam Kalininovou a pak také dohrát, ale záměr se nepodařil. 15-0 pro Kalininovou, která teď hraje forehandem do vzdálenějšího rušku, ale do autu. Dostala těžký míč k základní čáře Kalininová a neporadila si s ním úplně optimálně. I z té horší pozice se Kalininová snažila útočit parádní délkou, ale bohužel o kousíček se jí úder nevešel do kurtu a tak je to 15-2 teď za stavu 2-4 z pohledu servírující ukrajinské tenistky. Kalininová podává na střed krásně, Muchové se povedlo úder vyblokovat, ale je v defenzivě a musí se bránit a neubrání. Kalininová u sítě nekompromisní, Karolína Muchová zvedla míček jenom na síť a tam už číhala připravená Kalininová. Volej backhand obouruč přesně k čáře poslaný, Kalininovou posílá do vedení 30-15 v tomto servisovém gemu ukrajinské hráčky za stavu 2-4. Z pohledu servírující tenistky Kalininové. Kalininová teď zase z levé strany na Karolínu Muchovou, která je v levém růžku. Forehandem vrací míček a chybuje teď Kalininová. Neporadila si s razancí Karolíny Muchové, které se povedlo dobře pracovat s rychlostí servisu. Kalininové poslala na druhou stranu velmi nízký plochý forehandový úder a Kalininová si s tím neporadila. Takže 30-2 teď z pohledu hráček, samozřejmě 4-2 pro Karolínu Muchovou. Ten stav je mnohem pozitivnější pro českou tenistku, která se teď zase bude bránit druhé ráně Kalininové. První servis nevyšel ukrajinské dvojce. Kalininová teď servíruje. Bohužel pro ní do sítě a od sítě se vrací míč ke Kalininové a to je breakball pro Karolínu Muchovou. Určitě se to tady zase objeví na reklamních banerech. Světelný nápis breakball pro Karolínu Muchovou. Breakpoint v tomto případě. Karolína Muchová vede 4-2 a k tomu teď 40-30 při podání ukrajinské tenistky, která teď servíruje zase z levé strany své polovičky dvorce. Opět nemá štěstí, míček se od pásky odráží za čáru pro podání, takže zahlášený out a tak je to teď druhý servis, který bude přijímat Karolína Muchová. Obíhá si, aby mohla hrát forehandem, Kalininová hraje také forehandem, teď je to forehand do rušku od Muchové, teď krátký míč z forehandové strany od Karolíny Muchové. Dva dopady, Karolína Muchová. Zase dalším fantastickým strhnutím balonku z forehandové strany zaskočila soupeřku a vede 5-2. Tak tedy nádhera od Karolíny Muchové, která zase z růžku z forehandu, tentokrát ne křížem, ale po čáře si troufla na dropshot z forehandové strany a parádně tím zaskočila Kalininovou, takže za chvíličku, za minutku půjde Karolína Muchová servírovat na výhru v prvním setu, zatím nad Kalininovou vede 5-2.
8: Budeme tak držet Karolíně Muchové, aby tento set dovedla do vítězného konce. Teď o cyklistice, protože v pelotonu mezi světovými hvězdami a profesionály bude v dnešním elitním závodu cyklistů s hromadným startem v Montrealu reprezentovat Slovensko pouze masér národního týmu. Kouč Jakub Vanžo, tedy televizi STVR, řekl, že aby země nepřišla o body v olympijské kvalifikaci, zaplní alespoň jedno ze čtyř startovních míst bývalý jezdec Vladimír Kováčik. závodu se 28-letý amatérský cyklista postaví po dlouhých 9 letech. Slováci se totiž dostali do bizarní situace. Jejího domácího šampiona Lukáše Kubiše na šampionát do Kanady nepustil jeho tým a další nominovaní Matias Schwarzbacher i Martin Svrček ze zdravotních důvodů nemohou jet, stejně jako mezi ženami Nora Jenčišová. Tu už včera zastoupila rovněž tedy masérka Tereza Kornická. Češi zastoupení mít budou, a to hned trojnásobné, a to tedy v podobě Matiase Vacka, Jakuba Otruby a Pavla Nováka. Start je ve 3 hodiny odpoledne. My teď ale pospícháme zpátky na tenis. Na finále o pohár Billie Jean Kingové a v čínském Shenzhenu je u toho Jaroslav Plašil.
10: Ano, připomenu rád, že Karolína Muchová vede 5-2 v prvním setu, teď podává na výhru v sadě a vede 15-0. Výměnu vyhrála, pomohla jí soupeřka chybou od základní čáry a tak teď Karolína Muchová jde servírovat za stavu 5-2, 15-0. 31 minut mají tenistky za sebou a velmi pozitivní stav pro Karolínu Muchovou, která servíruje se dvěma breaky v zádech a může teď výrazně přiblížit český tým k zisku poháru. Samozřejmě byl by to jen v uvozovkách jeden set, ale určitě by se hrálo Karolíně Muchové a pak i celému týmu lépe. Karolína Muchová, ESO, paráda 30-0, teď odskakuje zase soupeřce 5-2. Karolína Muchová se soustředí na svou další ránu, tentokrát z pravé strany. Když servíruje zprava, už jsem o tom mluvil několikrát, že Karolína Muchová je spíš blíž ke středové čárce. Teď dostala těžký return k čáře česká hráčka a neporadila si s ním. Kalininová ještě je v sadě, ještě se snaží vynutit si nějakou naději. Samozřejmě teď je v situaci, kdy nemá co ztratit, může do toho pálit, může jí tam něco spadnout, ale Karolína Muchová by se tím neměla nechat rozhodit. Samozřejmě je hodně zkušená a teď se ještě podívala na druhou stranu na pohyb Kalininové. Dostává teď Kalininová těžký úder na střed, ale vyblokovala forehandem, ale další úder Karolíny Muchové byl výborný, ale Kalininová se dokázala teď dostat z těžké situace. Snaží se prohodit Karolínu Muchovou, ale už se jí to nepovede. Karolína Muchová teď tlačila stále na soupeřku, byť v jednu chvíli už to vypadalo, že Kalininová se zázračně mohla dostat z tlaku parádním nízkým míčkem. Karolína Muchová si s tím ale věděla rady, je nesmírně šikovná při postupu dopředu, i třeba když se musí nečekaně zase vracet a zareagovat. To se teď právě stalo. Karolína Muchová 40-15, 5-2, jsou tady setboly české hráčky. Karolína Muchová teď servíruje na střed, krásný úder, bohužel zahlášený dotek opásku balonku, a tak to budou další dva pokusy. Samozřejmě stačit může i jeden a vůbec bychom se nezlobili. Karolína Muchová teď podává za stavu 5-2, 40-15, tvrdý servis do sítě, takže budou teď potřeba dva balonky ze stejného místa. Karolína Muchová teď servíruje na Kalininovou za setbolu 5-2, 40-15 v prvním utkání finálového duelu. Technický servis do backendu Kalininové, backend se spodní rotací od Muchové a chyba Kalininové, končí první sada. Karolína Muchová teď se raduje ze zisku první sady 6-2, jde si plácnout s kapitánkou. Anělina Kalininová pro ručník, ještě jej neháže do kortu, ještě věří určitě, že tam šance nějaká bude, ale nedala teď vůbec šanci Karolína Muchová své soupeřce v první sadě zápasu, tak snad to tak bude pokračovat i za pár minut.
5: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech 4 kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
8: Zatímco tedy české tenisky mají skvěle rozehraný finálový turnaj o pohár Billie Jean Kingové, tak si můžeme říci už výherce tedy z tradičního běhu Běchovice Praha. Tereza Hrochová tento závod ovládla, mistrovství republiky tedy v silničním běhu na 10 kilometrů v ženském traťovém rekordu 32-28 a má tak už 23. národní titul. A Damian Vích zase vyhrál běžický závod z Běchovic do Prahy v čase 29-51 a má tak titul na 10 kilometrů. Pod 30 minut zde zaběhl jako první Čech od roku 1997. Tak to jsou samé dobré zprávy a my už se pomalu, ale jistě můžeme opět vrátit do Číny, protože připomínám, že zde se hraje finále o pohár Billie Jean Kingové Česko-Ukrajina a zatímco kterým Češky to mají docela slibně rozehrané a víc už prozradí opět Jaroslav Plašil.
10: Ano, i Billie Jean Kingová tady v ledišti v čínském Shenzhenu, dokonce jí teď kostka přistihla při tanci. Žena, která dokázala vyhrát týmovou soutěž jako hráčka i jako kapitánka, což by se mohlo podařit i Barboře Strýcové samozřejmě. To by bylo skvělé, byl by to určitě jeden ze splněných snů pro Barboru Strýcovou. Karolína Muchová trošičku pomohla tomuto snu tím, že vyhrála první set 6-2 nad Kalininovou. Ta začíná teď druhou sadu svým podáním. Už také učinila, ale první servis dlouhý, takže Karolína Muchová teď bude přijímat druhý servis Kalininové, která servíruje z pravé strany své polovičky dvorce. Technický servis do backendu Muchové, krásný backend po čáře. Muchová jde k síti, dostala těžký míč, nízký a teď to má Kalininová velmi dobře rozehrané, ale Muchová dokázala zareagovat a smečuje. Kalininová kroutí hlavou, neudělala dlouho nic špatně, ale pak zkrátka nebyla tak důrazná, nevybrala si úplně dobře a nechala zase Karolínu Muchovou dostat se do výměny, což rozhodně nebylo v plánu, ale to jsou zkrátka horší řešení, která člověk vytahuje, když je pod tlakem a v tomto případě Kalininová servíruje ze stavu 2-6, 0-0, 0-15 a ta pod tím tlakem je, ukazovala to i svému kapitánovi na lavičce Marčenkovi teď během pauzy mezi sety. Kalininová teď se snaží tlačit od základní čáry z kroku ze středu, to jde. Karolína Muchová volnými údery k základní čáře se snaží eliminovat soupeřku, ale ta je rozjetá a vynutila si chybu na straně české hráče. Takže Kalininová srovnává 15-2 teď při servisu Kalininové. Samozřejmě, když se hraje takto ze středu, když se tenistky přetlačují ze stejného místa, nemusí běžet. Kalininové, samozřejmě, když se hraje takto ze středu, když se tenistky přetlačují ze stejného místa, nemusí běžet z jedné strany na druhou, tak pak Kalininová má.

zase v trošku větší pohodě, navíc krásně servíruje. Muchová dokázala sice vyblokovat, ale Kalininová útočí křížným backendem a vynutila si chybu z rakety Muchové. Karolíninová vše odstartovala vynikajícím servisem na střed a od té doby se Karolína Muchová musela jen bránit. Teďže Kalininová teď vede 40-15 v první sadě. Neměla žádné šance. Teď by se mohla dostat po té ztracené sadě do vedení, jenomže Karolína Muchová nedá nic zadarmo ani v tomto gemu soupeřce. Švihla tam parádní forehand po čáře z returnu. Po krásném prvním podání Kalininová s něčím takovým teď vůbec nepočítala. Return přistál v růžku, jenom se sotva stačila podívat Kalininová po balonku. 40-30 teď, ale ještě ve vedení ukrajinská tenistka, která má stále gembol. Teď backhand Muchové, bohužel dlouhý a Karolína Muchová bude muset dotahovat, ale je to 1-0. Kalininová si uhrála svůj servis. V prvním setu Karolína Muchová proplouvala servisovými gemy celkem hladce, dá se říct všemi, takže snad se to bude opakovat i dál, protože v servisu je zatím rozdíl a i servis je samozřejmě dobrá pomoc k rychlým bodům. To Karolína Muchová dobře ví. Teď bude servírovat, ale bude muset ještě počkat na svou soupeřku, která se trošku zdržela na lavičce. Za stavu 1-0 Karolína Muchová teď prohrává 0-1, ale má podání a v zádech vyhraný první set 6-2. A teď tedy na servisu Karolína Muchová, která se znovu ještě podívala na soupeřku, která už je připravena returnovat. Muchové podání z pravé strany polovičky dvorce české hráčky do autu, takže první servis nevyšel české tenisce. Muchová bude podávat znovu Kalininová v růžku kurtu. Muchová blíž na středu a teď bude servírovat ke vzdálenější čáře. Technický servis teď pozlobil Kalininovou, která hraje do sítě. Karolína Muchová si ještě upravuje tkaničku své levé boty, ale zdá se, že nic, co by mělo mít nějaké delší trvání. Karolína Muchová teď jde zase servírovat na levou stranu ze stavu 15-0. Opravdu se zatím soustředí na ty své věci, na to, co je potřeba dělat v tomto zápase a zatím je mezi tenistkami velký rozdíl, tak snad to tak vydrží, protože Karolína Muchová také, už bych se opakoval, zatím mnohem lépe servíruje. Teď krásná rána z prvního podání 30-0 pro Muchovou, která jde zase podávat na pravou stranu. Česká tenistka číslo 2 v tomto finálovém dni a nejenom v něm samozřejmě, protože podle žebříčku je Linda Nosková jedničkou týmu pro pohár Billie Jean Kingové. Je na tom žebříčku lépe než Karolína Muchová, která je dvojkou. V prvním zápase proti Británii se nedostala do hry. To ještě kapitánka nechala v uvozovkách odpočívat svou velkou sílu Karolínu Muchovou. Nasadila Marii Bouskovou proti Velké Británii, která také uhrála bod pro Česko. Česko zatím rozhodlo pokaždé v singlových zápasech, jak s Velkou Británií, Bousková, Nosková, pak se Španělskem, kdy už hrála Karolína Muchová s Lindou Noskovou a teď tedy Karolína Muchová 40-0. Krásný servis ke vzdálenější lajně do růžku ESO a je to 1-1. Karolína Muchová zatím výtečně servíruje, hraje v pohodě. Kalininová si jde pro ručník, protože ona teď bude podávat a pod mnohem větším tlakem, který vytváří Karolína Muchová zatím od začátku zápasu. Česká tenistka soustředěná, nedává své soupeřce nic moc extra navíc zadarmo a sama útočí, když to jenom jde, tak teď za stavu 2-6, 1-1 půjde zase podávat Kalininová. Samozřejmě fanoušci Ukrajiny se snaží povzbudit svou hráčku, ale už ta podpora není taková, jako třeba na začátku. Přeci jenom se na tom trošku podepisuje nepříznivé skóre. Karolína Muchová je teď pod palbou a ubránila se teď fantastickým způsobem úderem se spodní rotací. Opět fanoušci hučí, protože Muchová se dostala neuvěřitelně k míčku na levé straně kurtu v těžké defenzivě, ale tentokrát už balonek nedostala do dvorce. Snažila se dát míčku aspoň ještě nějakou rotaci z levé backendové strany, spodní rotaci, tak aby se míč vešel do kurtu, ale to se nepovedlo. Tak teď si to zasloužila Kalininová svým útokem 15-0 pro ukrajinskou tenistku, která servíruje opět hezky do backendu Muchové, která opět se snažila jenom míček vrátit úderem z backendu se spodní rotací, ale bylo to vlastně podobné jako při předchozím tvrdém útoku Kalininové. Míček se jí povedlo dostat jen do výšky, ale už ne do kurtu. Teď je to zase další rána, tentokrát z pravé strany a dobrá

0: Jana Kaliňinová se teď rozservírovala, vede 40-0. Samozřejmě může to z ní také spadnout, protože už si může říct, že je vše pryč, že je vše ztraceno, nemá teď co ztratit tato ukrajinská tenistka. A teď možná zbavená nějakého svého tlaku začala fantasticky servírovat třikrát za sebou, 40-0 je to pro Kaliňinovou, která prohrála první sadu 2-6, v té druhé je to, připomínám, 1-1 a teď 40-0 pro Kaliňinovou, která teď si bude muset stačit s druhým servisem. Krásný return Muchové teď k čáře, ale Kaliňinová zareagovala, teď je to Muchová, která hraje forehandem hezky na střed a out Kaliňinové, říkám hezky, ale ono to bylo na střed, ale ono to bylo přesně čáře, takže Kaliňinová nemohla vůbec nic dělat a tak pak ještě samozřejmě se snažila vystřelit backendovým úderem Kleině, ale ten míček už jí neposlouchal tolik pod tlakem a tak je to 40-15 pro Kaliňinovou, která má ještě gamboly, ale Karolína Muchová vždycky takovou tou jemnou odpovědí dá soupeřce najevo, že si zkrátka nemůže myslet, že už je hotovo při žádném servisovém gemu. Teď něco podobného možná bude platit taky, protože krásně Karolína Muchová dokázala vybrat podání, jenomže už neuspěla s křížným prohozem z forehandové strany. Kaliňinová šla k síti, cítila, že si vylepšila pozici po hezkém servisu ještě další ranou a nakonec se jí povedlo uhrát další gem druhé sady, zatím si drží se servis, takže vede zatím 2-1. V prvním setu se jí právě nepovedlo za stavu 1-1 uhrát podání, takže teď je na tom určitě lépe než v první sadě. 2-6, 2-1 z pohledu ukrajinské tenistky. Za chvíli půjde podávat Karolína Muchová.
1: Pusťte si dnes hokej v rádiu.
2: Hokejová Tipsport Extraliga nabízí souboj dvou posledních mistrů. HC Kometa Brno vyzve HC Dynamo Pardubice. Zápas začne v 17 hodin a to už bude rozehráno i dalších 5 utkání 5. kola. Na všech stadionech budou i naši reportéři.
1: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
2: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.
3: 12.03, posloucháte Radiožurnál Sport v neděli 27. září. Přeji vám krásný den.
2: Radiožurnál Sport
1: a Jan Pěruška.
3: Těšíme se na vstup kolegy Jakuba Marka, který sledoval slavný závod Praha-Běchovice. Můžu už prozradit, že maraton v Berlíně vyhrál Etiopan Gay Adola v čase 2:02:50. Je to jeho osobní rekord. Daleko zajímavěji běžela z hlediska ženských rekordů Tigst Assefaová, což je jeho krajanka Etiopanka, která útočila dokonce i na světový rekord, ale poslední 2 kilometry kulhala na pravou nohu a tak zaběhla v úzovkách až třetí nejrychlejší čas historie 2:11:04, ale i tak samozřejmě klobouk dolů, neuvěřitelné výkony k vidění, tedy samozřejmě v Berlíně na maratonu. Světovým rekordem mezi ženami zůstává výkon Keňanky Ruth Kepchetigové 2:09:56. Posloucháte Radiožurnál Sport a my se můžeme opět vrátit na pohár Billie Jean Kingové, kde Češky bojují o celkové vítězství. Jaroslav Plašil komentuje vstupní zápas v finále Karolíny Muchové.
0: Karolína Muchová má velmi dobře rozehraný duel, vyhrála první sadu 6-2, snaží se teď svým podáním srovnat na 2-2, zatím je to 1-2, 15-0. Servis do autu, ale zatím opravdu je velký rozdíl mezi hráčkami. Samozřejmě ono už je to dané trošičku dopředu tím žebříčkovým postavením, tím, co tenistky mají nahráno i v této sezóně, ale projevuje se to zatím i v tomto zápase. I když teď Karolína Muchová dělá první dvojchybu v utkání a je to srovnané 15 obě, tak raději pryč s takovými komentáři. Karolína Muchová teď bude servírovat znovu z pravé strany. Má tady spoustu fanoušků, jak jste ne úplně teď slyšeli, protože teď bylo to zvolání Anělina pro soupeřku Kaliňinovou, ale Karolína Muchová tady má také řadu svých příznivců i z Číny, kteří teď sledovali další ESO české hráčky 30-15. Zaznamenal jsem tady situaci, kdy tady čekali třeba 4-5 hodin dopředu fanoušci na Karolínu Muchovou, než se přiblíží stadionu. U takových bariér stály dvě faninky s portrétem Karolíny Muchové s tváří české tenistky, kterou si vyrobili, zvětšnili a čekali právě českou hráčku, než přijde. Takových příznivců je tady spousta. Dnes velmi dobrá návštěva na to, že finále je bez čínské účasti, tak opravdu nějakých 6-7 tisíc fanoušků tady v ledišti bude v hale v čínském Šenčeru. Karolína Muchová vede 40-15, to je další skvělý servis české hráčky, která jde k sítě, strhla teď balonek nádherným způsobem a ten se už dotkl dvakrát povrchu. Kaliňinová nestíhá zareagovat na krátké míče Karolíny Muchové, ať už jde o dropshoty, kraťasy od základní čáry nebo nějaké stop voleje, jako v tomto případě. Karolína Muchová teď ale musela prokázat ohromnou šikovnost, protože opravdu míček, který na ní letěl, byl velmi nízký, prudký a Karolína Muchová i z té těžké pozice dokázala vymyslet úder, který zapadl hned za pásku a prakticky se neodrazil od země, takže Kaliňinová nemohla zareagovat. 2-2 skvěle, Karolína Muchová dokázala srovnat na 2-2, zatím proplouvá dobře svými servisovými gemy a číhá na to, až jí soupeřka dá nějakou šanci na příjmu. Teď by třeba něco takového se mohlo stát. Karolína Muchová teď ale hraje z forehandu. Do sítě teď jí mrzela chyba, protože už byla v pozici, kdy ta její pozice nebyla tak defenzivní, jako když Kaliňinová podávala. Return se Muchové povedl, ale následný úder už nikoli. Řekneme to teď posluchačům Radiožurnálu, protože jsou tady zprávy teď polední na celoplošné stanici. Karolína Muchová vyhrála první sadu 6-2, v té druhé je to 2-2, podává Kaliňinová. Utkání můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Číny Jaroslav Plašil, Radiožurnál. V čínském Šenčenu v hale jsme stále na Radiožurnálu Sport. Krásný return Karolíně Muchové otevřel dvorec a česká tenistka si doběhla k síti pro vítězný balonek z forehandové strany. Krásně uklidila míček volně do kurtu, do růžku. Paráda. Karolína Muchová teď snížila na 15-30 ze svého pohledu a Kaliňinová bude servírovat z levé strany své polovičky dvorce. Kaliňinová se ještě dívá na svou soupeřku, která teď je dost daleko za čarou. Kaliňinová dává míčkům velký odskok i kolikrát z prvního podání. Teď se přeci jenom trošku Muchová přiblížila k základní čáře, ale ne nějak výrazně na druhý servis. Muchová si obíhá balonek, hraje forehandovou ranou k čáře. Teď tlačí forehandovou jími údery Muchová na soupeřku, ale i Kaliňinová dokázala zaslat na druhou stranu parádní forehandovou ránu křížem, ale forehand po čáře už Kaliňinové nevyšel. Vyhazuje balonek do deblové uličky nechtěně a Karolína Muchová dostává další bod a je to 30 obě teď. Samozřejmě dostává trošičku v uvozovkách, protože česká hráčka se o to také zasloužila svou aktivitou ve výměně. 30 obě teď za stavu 2-2 ve druhé sadě. Připomínám, tu první vyhrála Muchová 6-2, teď tedy za stavu 2-2, stav nerozhodný. 30 obě při podání Kaliňinové. Ta teď servíruje na tělo Muchové, ta si dokázala odskočit, ale forehand končí v autu. Tak těžký servis teď přijímala Muchová, servis na tělo. Muchová se snažila ubránit odskokem a seknutím raketou z pravé forehandové strany, ale balonek skončil za čarou, takže Muchová teď bude odvracet gamble soupeřky, když to řeknu takto napřímo. Gamble Kaliňinové do forehandu Muchové, která teď udržela míček ve hře a může útočit z forehandové strany. Karolína Muchová běží k síti a krásně dohrává. Další z kategorie velmi obtížných volejů zvládla česká hráčka parádně. Fantazie, které zatleskala kapitánka Barbora Strýcová. Karolína Muchová teď musela zase složit své tělo do nejlepší možné pozice a teď to opravdu vůbec nebylo jednoduché. Karolína Muchová měla levou a pravou nohu hodně daleko od sebe a ruka byla také v pozici, kdy to rozhodně nebylo snadné všechno skoordinovat, ale krásný volej přímo do růžku. Paráda. Karolína Muchová, velmi šikovná tenistka, pohybově excelentní, teď to ukázala při výměně a je to schoda. Kaliňinová servíruje za schody. Kaliňinová teď servíruje do forehandu Muchové, která teď volným forehandem jenom hraje tak, aby výměna pokračovala, ale stačilo to. Chybička z backhandu pod tlakem. Kaliňinová je teď a bude ještě pod větším, protože bude odvracet breakovou šanci Karolíny Muchové za stavu 2-2. Česká hráčka má breakball, zatím svých šancí si hodně vážila v prvním setu, protože je dokázala využívat. Teď tedy další takový pokus ve druhé sadě. První breakball ve druhém setu má teď Karolína Muchová za stavu 2-2. Kaliňinová servíruje z levé strany dvorce do autu, takže šance ještě mírně mohou vzrůst. Muchová jde kousíček dopředu, ale zase ne nějak výrazně, protože ví, že soupeřka si pomáhá údery s velkým odskokem, což teď dělá. Muchová si obchází míček na forehandovou ránu, parádní forehandový úder. Muchová nechává balonek spadnout a další rána, byť se trošku balonek otřel opásku, za což se Muchová omlouvá, tak ale další rána končí v růžku také. Karolína Muchová si teď hodně věřila a dokázala využít další breakovou šanci. Tak i teď Karolíně Muchové se daří využívat breakové možnosti a i proto teď má výhodu breaku ve druhém setu. Připomínám, první seta 6-2 pro Karolínu Muchovou a teď 3-2 ve vedení česká hráčka.
3: Děkujeme Jaroslavu Plašilovi, pochopitelně vrátíme se do Šenčenu, co nevidět, ale ještě jedno témátko předtím stihneme.
1: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
2: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
1: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
2: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Ano, na sociálních sítích Radiožurnálu Sport, konkrétně na Instagramu, se můžete třeba v těch storíčkách, jak se říká, příběhům, které mizí po jednom dnu, podívat na fotky ze zákulisí včerejšího přenosu Česko-Chorvatsko na úvod Ligy národů fotbalistů. Pavel Horvát komentoval s kolegou Mirko Vasičem a v Edenu jim to pěkně šlo, byť je Češi nakonec prohráli, tak i vy možná máte přece jenom trošku lepší pocity po tom zápase, než když třeba prohráli na mistrovství světa s Mexikem či s Jižní Koreou. Karel Schamberger, kolega, který taky sleduje tento týden reprezentační sraz, tak je teď na otevřeném tréninku hned den po zápase. Karle, vítej ve vysílání, dobrý den.
4: Krásný den přeji z pražských Vršovic. Koukám se na ten hlavní stadion Eden, ačkoliv fotbalová reprezentace trénuje na jednom z přilehlých tréninkových hřišť a za malou chvíli právě národní tým proběhne okolo nás. A ten trénink nesledují jen přítomní novináři nebo funkcionáři, ale také fanoušci. A je to aktivita právě fotbalové reprezentace, aby byla blíž fanouškům a jedním zhruba ze 30 fanoušků je například také Tobiáš Mladík, který teď tleská právě národnímu týmu, který se rozklusává tady na tréninkovém hřišti. Přeji dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak na koho jste se přišel konkrétně podívat?
5: Já jsem se nejvíc šel podívat samozřejmě na všechny hráče, ale kdybych měl vypíchnout jednoho, tak by to byl asi Láďa Krejčí, protože to je správný kapitán a mám k němu velký respekt.
4: Když jste zmínil Ladislava Krejčího, tak já můžu doplnit, že je na hřišti a pokud jsem viděl správně, tak má dokonce i kopačky, což by měl být rozdíl oproti těm posledním tréninkům, kdy se připravoval individuálně, také proto nezasáhl do včerejšího duelu s Chorvatskem. Pojďme se zaměřit víc na ten trénink. Jak jste se sem dostal?
5: Já jsem se sem dostal pomocí Instagramové soutěže na kanálu České reprezentace na Instagramu a vlastně díky mému kamarádovi Alešovi, tak vlastně on mě tam označil, že by mě vzal na ten trénink a díky tomu jsme vlastně vyhráli a mohli jsme se sem dostat.
4: Říká Tobiáš, kamarád Aleš je ale tady také, na koho se přišel podívat?
6: Ano, dobrý den. Já jsem se přišel podívat především na Sparťany, protože fandím Spartě, ale taky rád uvidím samozřejmě Lukáše Horníčka, protože mám rád brankáře české, je to česká brankářská škola, neuvěřitelná škola, samozřejmě co máme za brankáře ve světě. Tak jsem samozřejmě na něj zvědavý, včera zachytal výborně, tak doufám, že mu to půjde i na tréninku a nasadí ho do dalších zápasů v základní sestavě.
4: Pánové, viděl jsem taky, že máte připravené fixy, nějaké dresy, tak jaké podpisy budete chtít získat?
5: Já bych chtěl získat všechny a nejvíc asi od Hloška.
4: Budu přát hodně štěstí a vy Aleši?
6: Také nápodobně. Některé už mám, ale hodí se i další samozřejmě, budu rád.
4: Říkají-li aktuálně fanoušci, kterých je tady zhruba nějakých 30 na otevřeném tréninku fotbalové reprezentace, ta se po úvodním rozklusovém kolečku teď už přesunula na střed trávníku, kde ale stále probíhá rozcvička. Už zhruba s nějakým 15-20 minutovým předstihem byl tady na trávníku hlavní trenér, španělský kouč Santi Denia, ale teď už je na trávníku kompletní reprezentační sraz.
3: Karel Schamberger teď z otevřeného tréninku české fotbalové reprezentace den po porážce s Chorvatskem, vlastně ono to není zas tak dlouho po tom, co hráli ještě v Edenu a teď už tam vyklusávají. Mě jenom zajímá, Karle, fanoušci mají sebou nějaké bloky, jo, na ty podpisy.
4: Ano, přesně tak. Nejenom obloky, ale také třeba reprezentační dresy, které mají a chtějí tam získat podpisy právě hráčů z národního týmu. Myslím si, že jich je tady taková třicítka šťastlivců, kteří tedy byli úspěšní v té zmiňované instagramové soutěži. Většina z nich má nějaké reprezentační symboly, ať už jde například o čepice, nebo ať už jde o dresy, šály, mikiny. Je tady toho prostě hodně.
3: Karel Schamberger se opět přihlásí, protože monitoruje dění kolem reprezentace. Zatím moc děkuju. Je to pochopitelně docela unikátní, že tam bylo takhle dopoledne nebo brzy odpoledne tolik fanoušků. Karle, zatím naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Tak a my se dostáváme zpět do Šenčinu na finále poháru Billie Jean Kingové. Teniska Karolína Muchová vede 1-0 na sety a kolik je to ve druhé sadě, to ví Jaroslav Plašil.
7: 4-2 Karolína Muchová bezvadně potvrdila breakovou šanci, takže 6-2, 4-2, česká hráčka občas to tak vypadá, musí pořádně deptat svou soupeřku, stejně jako teď forehandovou ranou, ale předchozím servisovém gemu nádherným lobem, bylo to až k vsteku, chtělo by se říct, pro ukrajinskou tenistku, která se občas snaží zatlačit na Karolínu Muchovou, ale ta zkrátka zatím je jasně lepší tenistkou a tak i proto je skóre velmi příznivé. 6-2, 4-2, teď 15-0 pro českou tenistku, která je sice na příjmu, ale i na příjmu může mít šance, jak ukázala v prvním setu, ve kterém dokázala dvakrát sebrat podání své soupeřce. Kalininová teď servíruje na Muchovou, která si odskakuje, aby mohla hrát forehandový úder, ale teď si věřila až příliš. Karolína Muchová na forehandovou ránu z levého růžku do vzdálenějšího pravého. O kousíček to ale nevyšlo, ale samozřejmě musí hrát takto Karolína Muchová a není se čemu divit. Má teď určitě velké herní sebevědomí, které vyplynulo nejenom z tohoto vývoje, tohoto zápasu, ve kterém zatím česká hráčka má velkou převahu. Teď out ze servisu Kalininové, takže druhé podání pro ukrajinskou dvojku v tomto dni. Velmi zásadní bod, protože samozřejmě, kdyby se Kalininové povedlo vyhrát zápas nad Karolínou Muchovou, tak to by šance ukrajinského celku mohly výrazně narůst, protože pak mají samozřejmě ve svém týmu jedničku Jelinu Svitolinovou, ale zároveň to platí i naopak a možná, že naopak je to ještě nekompromisnější, protože pokud Kalininová ten první zápas nezvládne, tak se Češky velmi zásadně přiblíží k titulu. Měli by v zádech Lindu Noskovou, která by určitě nebyla bez šancí proti Svitolinové a pak hlavně ještě také Debl, který by měl mít větší sportovní kvalitu než ten ukrajinský. Ale nepředbíhejme, Karolína Muchová teď hraje za stavu 4-2, diktuje, co se bude dít ve výměně, forehand posílá k čáře a je to 30 obě v tuto chvíli. Tlak na servírující hráčku Kalininovou narůstá, prohrává 2-4 a teď po další parádní ráně Karolíny Muchové je to teď 30 obě a Kalininová jde teď zase servírovat z pravé strany dvorce. Opět zase zatížena o něco víc, zase další zdařilou ranou české hráčky. Forehand Karolíny Muchové, fantastický do rušku. Neskutečně se teď dokázala dostat Karolína Muchová do šířky na pravou stranu k forehandové ráně. Musela jít hodně do strany, na špičkách zahrála na dlouhou ruku skoro Karolína Muchová, ale trefila fantastický růžek, krásný švih, krásně umístěno. A je tady další breakball za stavu 4-2 pro českou hráčku. Tvrdý servis backendem vrací Muchová, backend na střed od Kalininové. Krátký, bohužel krátký backend se spodní rotací od Muchové. Fanoušci teď zahučeli v ledišti, doprovázeli svým údivem dráhu balonku, který se zastavil na pásce. Od pásky se po několika okamžicích vrátil zpátky ke Karolíně Muchové. Tak teď zase ukrajinští fanoušci povzbudili svou hráčku, která dokázala srovnat. Karolína Muchová nevyužívá teď breakovou šanci. Takových situací opravdu fanoušci tady neviděli moc. Teď Muchová si odstupuje, aby mohla hrát forehandem. Teď je to forehand se spodní rotací od Muchové obraný. Další obraný forehand Muchové už nevychází české hráčce. Kalininová se teď dokázala zepřít Karolíně Muchové a zatlačit českou tenistku dvakrát do forehandové strany. Takže teď otáčí vývoj ve svém servisovém gemu, má rázem výhodu, z breakové šance utekla a teď má sama výhodu a může snížit na 3-4 a ještě zdramatizovat tento zápas, který se zatím vyvíjel jasně pro Karolínu Muchovou, která teď backendem hraje do autu, takže přímý bod z podání pomáhá ukrajinské hráčce. Sníženo 3-4 z pohledu ukrajinské dvojky. Za minutu a půl půjde podávat Karolína Muchová za stavu 6-2 a 4-3.
2: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
8: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 000 posluchačů.
2: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Radiožurnál Sport.
3: Na Radiožurnálu Sport se můžete dnes odpoledne těšit na pestrý program, který se bude týkat hodně ledního hokeje, ale samozřejmě záležet bude také na tom, zda Češky a jak rychle dotáhnou to své snažení na Billie Jean King Cupu do vítězného konce. Věřím, že ano, protože Karolína Muchová to má perfektně rozjeté. Jenom připomenu, že v pátém kole Tipsport Extraligy se dneska bude hrát celkem 6 zápasů. Od 16 hodin startují 2 České Budějovice Litvínov a Kladno Olomouc. 16:30 další 3 Liberec, Třinec, Plzeň, Hradec Králové a Vítkovice Mladá Boleslav a od 17 hodin to zkompletuje duel Brno Pardubice. Takže na Radiožurnálu Sport, myslím, i z kraje večera bude živo a to dost.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: Vám přeji příjemné nedělní odpoledne 27. září a našemu kolegovi, který je v čínském Shenzhenu na finále poháru Billie Jean Kingové, Jaroslavu Plašilovi, přeji hezký večer a to s pokračováním prvního finálového duelu, ve kterém zatím Karolína Muchová má nakročeno k vstupní výhře.
7: Děkuji ještě jednou, hezký den z Číny. Karolína Muchová vyhrála první set 6-2, ve druhé sadě vede 4-3, jde podávat, má výhodu breaku, ale nová situace, protože poprvé v utkání dokázala Kalininová odvrátit breakovou šanci Muchové, tak může si třeba zase o něco víc věřit, což teď ukázala i krásnou forehandovou ranou. Muchová běžela k síti, ale z těžké pozice nedokázala balonek skrotit tak, aby skončil v kurtu. Kalininová vede 15-0. Do té doby byla suverénně lepší Karolína Muchová v zápase, ale třeba ta situace nová, o které byla řeč na Radiožurnálu Sport, že Kalininová poprvé odvrátila breakovou šanci soupeřky, tak zase může trošku víc povzbudit ukrajinskou hráčku, která je teď napřímo a nemusí zasahovat. Karolína Muchová chybuje, první podání nevychází české tenisce. Ukrajinská hráčka povyskakuje, snaží se teď uvolnit na svou další ránu. Hodinu a 5 minut zatím hrají tenistky Muchová ve vedení, ale teď ukrajinská hráčka cítí šanci a tlačí teď z forehandu na Muchovou, ale bohužel pro ní míček končí v autu. Kalininová to rozhodně zkusila teď zatlačit z forehandu Karolínu Muchovou. Věřila si na finální ránu forehand křížem k čáře, ale bohužel pro ní míček končí v deblové uličce a Karolína Muchová zase sbírá pohodlný bod 15-2 teď ve chvíli, kdy česká tenistka, připomínám, vede 6-2, 4-3, 15-2 servis z pravé strany dvorce. Karolína Muchová servíruje na střed, od pásky se míček vrací ještě na správnou stranu a do správného pole, takže zahlášený první servis, takže ještě 2 rány má k dobru Karolína Muchová ze stejného místa, minimálně pokud samozřejmě zase se nestane něco stejného nebo podobného. Teď je tvrdý, opravdu tvrdý úder na střed, 178 km za hodinu, to je rychlost esa Karolíny Muchové, která si teď hodně pomáhá v situaci, kdy opravdu soupeřka mohla cítit nějakou, nechci říct jednu z posledních šancí, to určitě ne, ale nějakou šanci určitě, a Karolína Muchová teď zaservírovala fantasticky na střed, prudce přesně, a tak vede 30-15, 4-3, 30-15, další to samá, to stejného místa prakticky, akorát z druhé strany. Teď se sice povedlo Kalininové dosáhnout na míček, ale to bylo tak všechno, 40-15 pro Karolínu Muchovou a šance jít do stavu 5-3. Karolína Muchová servíruje za stavu 6-2, 4-3. Teď by se mohla další ranou hodně přiblížit prvnímu bodu pro český celek. Karolína Muchová teď servíruje z pravé strany dvorce. Zase krásně a eso. Tak teď tedy Karolína Muchová je maximálně spokojená se svými servisy. Jeden lepší než druhý. Tentokrát opět čisté eso. Karolína Muchová jde ještě na lavičku. Možná, že si teď i bude brát novou raketu, protože se tady mění míče z plechovek. Teď putují na kurt ty nové neohrané, naopak ty hodně opotřebované. O tom se také tady mluvilo v Šenčenu, že přeci jenom ty míče se dost odírají. Tak teď ty ohrané putují zase zpátky. No a hraje se s novými a s novými míči. Teď bude podávat Kalininová za velmi, velmi nepříznivého stavu. 6-2, připomínáme, vyhrála první set Muchová, která teď vede 5-3 a Kalininová teď tedy servíruje tak, aby set ještě neskončil. Takové je přání ukrajinské tenistky, která se trefuje do forehandu Muchové. Kousíček teď scházel Karolíně Muchové. Return končí kousek za základní čarou, takže 15-0 ve vedení Kalininová, která se snaží prodloužit tento zápas. Za stavu 2-6, 3-5 vede 15-0 a jde servírovat z levé strany. Podání teď ke vzdálenější lajně, ale do autu, protože se balonek od pásky nadzvedl až příliš, takže druhý servis pro Kalininovou. A Muchová se přibližuje čáře, bude atakovat teď druhý servis. Naskočila si na backendový úder a krásný forehand po čáře. Paráda. Karolína Muchová se rozhodla na nic nečekat. Atakovala krásným způsobem druhé podání Kalininové a pak forehandovou ránu vypilovala přesně k lajně. Parádní cesta k bodu od Karolíny Muchové, která teď za stavu 6-2, 5-3 a 15 obě jde zase přijímat podání soupeřky z pravé strany dvorce. Muchová teď hraje forehandem na střed, tak aby se hrálo. Drží teď balonek ve hře, Kalininová útočí, ale hodně nepřesně, takže Muchová má v zádech další bod, 30-15, paráda při servisu Kalininové, která je teď pod velkým tlakem, hrozí konec zápasu a navíc na druhé straně má parádně hrající soupeřku Karolínu Muchovou, která nad Anilinou Kalininovou vyhrála první sedu 6-2, vede teď 5-3 a velmi slabounce teď za této situace zapodávala Kalininová první servis do půlky sítě. Teď je ten druhý na Karolínu Muchovou dobrý. Karolína Muchová si pomáhá backendem se spodní rotací, ale následný úder Kalininové, která se snažila přejít k síti, už je nepřesný a je tady matchball. Jsou to matchboly pro Karolínu Muchovou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Karolína Muchová může český celek poslat do vedení 1-0. Už jenom jeden balonek chybí české tenistce Karolíně Muchové v tomto finálovém zápase číslo 1 v souboji dvojek týmu. Kalininová servíruje, ale balonek se dotknul pásky, takže zahlášený out ještě navíc asi zřejmě, protože míček mohl být dlouhý. Kalininová teď servíruje opatrněji na tělo Karolíně Muchové, ta si dokázala odstoupit páska, teď hraje se soupeřkou, ale Karolína Muchová si i tak věří na finální ránu a slaví zisk prvního bodu bez jakéhokoliv klopítnutí, škobrtnutí, zvládá roli favoritky, nedává šanci své soupeřce Anelině Kalininové, poráží ve dvou setech. Teď to slyšíte, Karolína Muchová je vítězkou tohoto zápasu, objímá se s kapitánkou Barborou Strýcovou. Česko je hodně blízko. V zádech teď má skvěle hrající Lindu Noskovou a kdyby se to náhodou nepovedlo, tak ještě určitě fantastický debl, který tady může sestavit, ale třeba na tu variantu ani dnes nedojde. Barbora Strýcová se teď raduje s celým realizačním týmem, stejně tak jako Karolína Muchová. Zopakuje výsledek 6-2 a 6-3 v duelu s Ukrajinkou Anilinou Kalininovou. Za nějakých 20 minut bude duel pokračovat soubojem jedniček Jeleny Svitolinové a Lindy Noskové.
3: Moc děkujeme Jaroslavu Plašilovi za takhle euforický komentář. Samozřejmě i gratulujeme českým tenistkám, konkrétně Karolíně Muchové. Perfektní vstupní vítězství do finále Billie Jean King Cupu. Připomínám, že Češky hrají o první titul v rámci této nově pojmenované soutěže, jinak do toho roku 2020, kdy se to měnilo, získali 11 celkových prvenství, takže mají na co navazovat a jak říkal Jaroslav, dneska to mají perfektně rozjeté, jak také připomněl, tak za zhruba 20 minut bude nastupovat k utkání Linda Nosková proti Jelině Svitolinové. Karolína Muchová ten svůj single už zvládla. Máme radost, věřím, že i vy. Dáme si krátké zprávy a na Radiožurnálu Sport pak hezky budeme pokračovat dál.
9: Radiožurnál 12.30. Tady jsou další zprávy. Rusko třetí noc po sobě útočilo drony na ukrajinské hlavní město Kyjev. Jedna žena byla zraněná, vypuklo několik požárů, píše to server Kyjev Independent. Nad městem podle starosty Vitalie Klička operovaly jednotky protivzdušné obrany. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly v noci útočily na logistická centra, přístavní i dopravní infrastrukturu spojené s ukrajinskou armádou. Silničáři dnes odpoledne nakonec nebudou zavírat pražský okruh u Slivence, jak původně avizovala policie. Omezení kvůli usazení mostníků nosníku začne až pozdě večer. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla až po 23. hodině. Slovenská policie obvinila dva 15-leté mladíky z přípravy úkladné vraždy. Na případ upozornila televize JOJ, podle které dvojice plánovala zabít spolužáka. Policie potvrdila, že jsou stíháni ve vazbě. Soud ji uvalil kvůli obavám z pokračování v trestné činnosti. Další podrobnosti ale policisté kvůli pokračujícímu vyšetřování nezveřejnili. Právníci mladíků podali proti rozhodnutí stížnost. O té bude rozhodovat nejvyšší soud. Státní hrady, zámky a další památky v Česku jsou dnes znovu otevřené zdarma. Týká se to vybraných prohlídkových okruhů. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se zapojil třeba hospital Kux, brněnská vila Šťastny, anebo technické památky, jako je Důl Michal v Ostravě. Bezplatné vstupenky je potřeba rezervovat předem online. Kapacita prohlídek je omezená. Sport. Tenistka Karolína Muchová vyhrála první zápas finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinku Kalininovou porazila v čínském Shenzhenu 2-0 na sety. O titulu pro český tým tak může rozhodnout už Linda Nosková v souboji se Svitolinovou, který začne za chvíli. Pokud prohraje, o vítězkách rozhodne až čtyřhra.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na pražském okruhu a uzavřená Českobrodská v Praze. Na pražském okruhu mezi D1 a letištěm stále čekejte kolony kvůli omezení u sjezdu na Barandov. Na 17. kilometru silničáři staví most přes dálnici a stále se tak projíždí vždy pouze jedním pruhem. Kolony začínají u Lochkovského tunelu směrem na letiště a také u sjezdu na Stodůlky směrem na dálnici D1 a to zdržení pak do omezení asi 20 minut. V Praze pak počítejte s uzavírkou Českobrodské ulice, nedá se projet obou směrně mezi Jarovem a Běchovicemi, je to kvůli sportovní akci.
12: Praze Běh, Běchovice Praha, nelze přejet ulici Českobrodskou, prakticky nelze jet z Hloubětína přejet Českobrodskou směrem Malešice Strašnice.
11: Dá se to obět třeba po Štěrboholské a Jižní spojice, anebo druhou stranou po Poděbradské ulici. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova čekejte kolony před Mladou Boleslaví. Je to kvůli omezení u Bezděčína na kilometru 42, zdržení od sjezdu na Bezděčíny asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Odpoledne bude polojasné až oblačné, později se i vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě naměří až 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
10: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Coldplay ve vysílání Radiožurnálu Sport v neděli 27. září. Přeji vám příjemné odpoledne, pokud právě obědváte, tak dobrou chuť neskaženou poslechem naší stanice. Snažíme se o to udělat vám radost, kdykoliv to jde. Pokud rádi běháte, tak možná to děláte i třeba s muzikou v uších, to je asi na každém, jestli poslouchá mluvené slovo nebo hudbu. Mě by zajímalo, s čím třeba běhají běžci účastníci těch hromadných závodů, jako je závod Běchovice Praha, který dneska napsal 131. ročník a sledoval ho kolega Jakub Marek. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Jsou tam běžci, kteří mají třeba sluchátka?
1: Ano, amatérští rozhodně ano, když se teď dívám tady k cílovému prostoru u gymnázia na Pražačce nedaleko Pražského Jarova, tak teď probíhají jak muži, tak ženy tou cílovou páskou, respektive aktuálně už cílovým prostorem, ta páska už je pryč, protože ti nejrychlejší už jsou dávno v cílovém prostoru a většina právě z těch amatérských běžců, řekl bych, nebo většina, zhruba tak polovina, má sluchátka v uších samozřejmě bezdrátová, dnes už to mají o něco jednodušší než třeba před 20-30 lety, ale ti elitní samozřejmě, ti v uších nic nemají, ti poslouchají jen své tělo a samozřejmě se soustředí na co nejlepší výkon, tak aby mohli dosahovat nějakých parádních výkonů.
0: Parádní výkony, když zmiňuje Jakub Marek, tak jsou o to obdivuhodnější, že kdo zná trošku geografii Prahy, tak ví, že zrovna kolem Jarova je tam takový jeden obávaný kopec, který podle mě taky patří do itineráře a možná o to dneska obdivuhodnější i ty časy, které zaběhly ti nejrychlejší, Kubo, viď?
1: Mluvíš o takzvaném hrdlořezáku, tedy k hrdlořezském kopci, ten je velkým strašákem, zhruba od 7. do 9. kilometru právě se stoupá a je to stoupání, které je relativně dlouhé, ale je občas i dost prudké. Skutečně nemají to vůbec jednoduché běžci a běžkyně, ale samozřejmě s tím do Běchovic, tedy do tohoto závodu jdou, že ta druhá polovina závodu je mnohem těžší než ta první, ale dnes se s tím parádně poprala Tereza Hrochová, 9. z nedávného evropského šampionátu Birminghamu, tam byla 9. v maratonu, dnes tedy pro ní mnohem kratší vzdálenost, ale ona, Tereza Hrochová, je i českou reprezentantkou v bězích do vrchu, takže jsem před chvílí s ní o tom mluvil a říkala, že vlastně ten hrdlořezák zmiňovaný jí bavil, no a nakonec z toho byl perfektní čas, 32 minut 28 sekund, dodnes ona běžela nejrychleji 33:10 na této trati, byl to dosud nejlepší český výkon, no ale ona překonala i traťový rekord k nějaký Čepkurjuvé a to o 13 sekund, takže Tereza Hrochová dnes využila příjemných podmínek, kdy na trati nefoukalo, prý bylo až moc teplo, nebo bylo tepleji, než by si přála, ale čas pod 32 minut 30 sekund v Běchovicích mezi ženami ještě dodnes žádná žena neběžela.
0: Krásný výkon, gratulujeme Tereze Hrochové a myslím, že stojí za pozornost taky výkon nejrychlejšího muže, pokud jsem dobře četl, nejrychlejší výkon za posledních 30 let?
1: Rozhodně, Damián Vích, tedy mezi českými muži, naposledy běžel v minulém století, vlastně i tisíciletí, rychleji v roce 1997. Jan Pešava, od té doby tak rychle žádný český muž na trati Běchovice Praha neběžel. No a Damián Vích, on mluvil v poslední době o tom, že se chystá na přesun z dráhy na silnici. On je třeba finalistou evropského šampionátu v roce 2024 v běhu na 3 kilometry překážek, to je samozřejmě mnohem kratší trať, no ale teď už má za sebou nějaké půlmaratony, desítky silniční, včetně té dnešní Běchovicích, no a ten jeho cíl je jasný, rád by se kvalifikoval na letní olympijské hry v Los Angeles v roce 2028 a to v maratonu. Takže on teď přechází právě na ty silniční běhy a tady ukázal, že je na tom skvěle, už teď dnes dominoval na trati o víc než půl minuty, porazil druhé Kováře, třetí Weber byl další půl minutku zpátky a Damián Vích vlastně dominoval, přestože minulou sobotu běžel půl maraton v Ústí nad Labem, stejně tak jako Tereza Hrochová, přestože nějaká lehká únava prý na něm byla znát, tak se dostal pod půl hodiny na této tradiční legendární trati mezi Běchovicemi a gymnáziem na Pražečce.
0: Říká jako Marek, reportér na tomhle tradičním závodě, který možná nepotkal v té přehršli lidí v tom velkém počtu startujících kolegy, kteří startovali taky za Radiožurnál Sport, Krištofa Kousala, Ondřeje Váchala a Jiřího Ježka, ale možná potkal třeba některé slavné nebo bývalé sportovce, možná některé osobnosti. Viděl jsi tam někoho?
1: Před chvílí jsem zahlédl dvojnásobnou olympijskou vítězku, světovou rekordmanku v oštěpu Barboru Špotákovou. Odhadem to bylo zhruba nějakých 650 minut, co byla na trati právě Barbora Špotáková, což si myslím, že je skvělý čas na to, že ona už má samozřejmě po oštěparské kariéře, ale stále se hýbe a to poměrně dost a zaběhnout tuto trať pod jednu hodinu si myslím, že rozhodně není žádná ostuda. Naopak Barbora Špotáková ukázala, že je na tom stále fyzicky skvěle, možná třeba i lépe než za vlastní oštěparské kariéry.
0: Gratulujeme i Barboře Špotákové, že to takhle zvládla 10 km pod hodinu. To se počítá. A Jakubu Markovi moc děkuji za tenhle vstup, že reportoval pro Radiožurnál Sport slavný závod Běchovice Praha. Uslyšíte od něj pochopitelně taky příspěvky. Kubo, zatím hezké odpoledne přeji.
1: Díky, hezký den.

Nějaká žďorp v našem vysílání těsně po 15:45 v neděli 27. září. Přeji vám krásné odpoledne. Už se vysvětlo opět sluníčko i v hlavním městě, tak věřím, že pokud u vás svítí, tak si to užijete odpoledne. Třeba někde venku při nějaké aktivitě, přece jenom prodloužený víkend a krásné podzimní počasí zvou ven. Na druhou stranu vám máme co nabídnout, i pokud nás budete dál ladit, protože už koukám, že se rozpinkává Linda Nosková před svým zápasem v finále poháru Billie Jean Kingové. Češky vedou po vítězství Karolíny Muchové nad Ukrajinkou Kalininovou 1-0 na zápasy. No a jedno vítězství právě třeba Lindy Noskové dělí od celkové 12. trofeje v historii této týmové soutěže družstev. Připomínám, že 11 titulů získali ještě v soutěži, která se zvala Fed Cup, a teď tedy od roku 2020-2021 se hraje Billie Jean King Cup. A právě v tom zatím Češky netriumfovali. Jedna historická věc, která, co jsem četl i od Barbory Strýcové, její vyjádření hodně zajímá právě českou nehrající kapitánku. Ona se může stát čtvrtou ženou v historii, co vyhraje tuhle týmovou soutěž jako hráčka a i jako kapitánka. Zatím se to povedlo opravdu obřím personám historie, Margaret Kurtové, Chris Evertové a právě Billie Jean Kingové, po které je celá soutěž pojmenovaná. A kdyby tam bylo ještě do čtveřice jméno Barbory Strýcové, tak to by byla opravdu paráda. Přejeme to Češkám, aby to zvládli proti Ukrajinkám. Už za několik minut bude pokračovat tohle finále zápasem Lindy Noskové s Jelinou Svitolinovou. Připomínám, Jaroslav Plašil přímo v Šenčinu, připraven komentovat pro vás posluchače.

0: 12 hodin 52 minut, zhruba za 3 minutky začne druhé finále poháru Billie Jean Kingové mezi Češkou Lindou Noskovou a Elinou Svitolinovou Ukrajinkou. Ukrajinky zdolaly v semifinále Italky. Teď si dovolím malý oslý můstek jenom krátce k jinému sportu. Když mluvíme o Itálii, tak ta vstoupila do nového ročníku fotbalové ligy národů porážkou. Už v pátek podlehli Italové Belgičanům 0-2. No a tamní fanoušci možná tak nějak se slzou v oku vzpomínají na ty hráče, kteří je třeba dovedli před 20 lety k titulu mistrů světa a dlouhá léta třeba podporovali i Serie A, že patřila mezi nejlepší soutěže Evropy. Ona mezi ně stále patří, ale není ani třeba mezi nejlepšími dvěma. Každopádně, proč mluvím o italském fotbale? Teď z ničeho nic, nedivte se, ale Francesco Totti dneska slaví padesátiny, tak myslím, že nemluvím o tomhle bývalém dlouholetém hráči a kapitánovi AS Řím naposledy, ale je to opravdu velká persona italského fotbalu a takový opravdu jeden unikátní příklad té dlouholeté věrnosti jednomu klubu, protože on vlastně odehrál celou svou seniorskou kariéru v dresu AS Řím ve Věčném městě, odehrál přes 600 utkání a samozřejmě patří také do výběru italských mistrů světa z roku 2006. Mám schovaný jeden takový archivní zvuk, komentář jednoho italského hodně euforického komentátora, když dal Francesco Totti hat-trick proti Bari, tak během odpoledne snad bude čas ho taky pustit. Ale o Francesco Totti zase někdy příště, za chvilku už přepínáme na tenis.
1: Vstávat s námi se vyplatí.
2: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
1: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
3: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
4: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
3: Z toho mám takovou radost, že nad normální lístky dneska do NNU je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
2: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
1: Stačí poslouchat radio Žurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
2: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Ano, dobré připomenutí, buďte ve střehu každé všední ráno, ale pokud nás posloucháte právě teď, tak byste mohli i zítra, protože zítra je sice svátek, ale stejně tady máme už dopoledne dvě soutěže. V 8.50 to bude o dvě stupenky na hokejovou Tip Sport Extraligu na duel Litlip Litvínov Liberec a v desíce Pavla Horváta, kterou chystáme tradičně mezi 10. a 11. to bude o dvě stupenky na desítku živě do Plzně, ta už je 5. října, takže už dopoledne dvě soutěže. Ve svátek na Václava budeme také soutěžit, takže pochopitelně pokud budete mít volno, což doufám, že jo, tak nemějte volno a soutěžte, alespoň v tomhle ohledu. Buďte aktivní a můžete se podívat na hokej, anebo se setkat s Pavlem Antonínem Panenkou a bývalým sudím Pavlem Královcem příští týden v Plzni v Šeříkovce na desíce živě. My ale teď už se ladíme zpátky na tenis. Je tu další přímý přenos kolegy Jaroslava Plašila, který komentuje finále poháru Billie Jean Kingové. Češky vedou nad Ukrajinkami 1-0 na zápase a do akce jde Linda Nosková. Jaroslav Plašil opět ve vysílání, přeje krásný den do Šenčenu.
5: Ještě jednou hezký den z čínského Šenčenu, hezký finálový den, který zatím se vyvíjí lépe pro české hráčky, jak zaznělo, připomenu to rád. Karolína Muchová bez větších problémů porazila ukrajinskou dvojku Anilinu Kalininovou, ale teď už hrají jedničky Linda Nosková napřímo, Jelena Svitolinová na podání a Svitolinová teď ovládá výměnu, díky které vede 30-0 při svém servisu. Jelena Svitolinová se snaží podržet šance ukrajinského výběru, samozřejmě ona musí hrát, aby ještě finále pokračovalo. Linda Nosková pod takovým tlakem není, ale samozřejmě také chce vyhrát a dotáhnout Česko k titulu. Linda Nosková teď napřímo, krásný return do forehandu Svitolinové, která odskakuje od základní čáry, nechává propadnout balonek, který je dlouhý, a tak Svitolinová jde, odskakuje od základní čáry, nechává propadnout balonek, který je dlouhý, a tak Svitolinová jde do vedení 40-0 při svém podání. Zatím to vypadá, že

Kolinovou, která tedy jde do vedení 1-0. Hráčky teď nebudou na lavičkách dlouho. Ani jedna, Linda Nosková, ani její soupeřka Jelena Svitolinová, která už teď jako první vyrazila na svou stranu kurtu. Linda Nosková jde i s ručníkem a nejenom proto jde pomaleji. Nechává si teď nějaký čas na přípravu, protože bude samozřejmě servírovat. A servis, to je to, co by mohlo hrát zásadní roli v zápase Lindy Noskové, která si hlavně v prvním utkání s Britkou Bultrovou náramně podávala, tak tam si náramně pomáhala svým servisem. Teď Linda Nosková ze stavu 0-1 ve finálovém zápase, ve kterém Češky vedou 1-0 nad tenistkami z Ukrajiny. Noskové krásný servis, přímý bod z podání, krásně do forehandu. Svitolinová se snažila vyblokovat balonek úderem se spodní rotací z forehandové strany, ale míček končí v síťce, tak zatím utkání nenabízí příliš výměn, zatím jsou to spíš přímé body z podání, ať už je z jedné nebo z druhé strany. Lindě Noskové by samozřejmě nevadilo, kdyby tento scénář pokračoval, alespoň pokud jde o tuto druhou hru zápasu. Linda Nosková teď a její servis z levé strany bude teď muset vytáhnout druhý servis, ale Linda Nosková je známá tím, že občas přiriskuje druhý servis a posílá jej na druhou stranu na úrovni prvního. Tohle nebyl ten případ, přesto dvojchyba. 15 obě Lindě Noskové teď nepomohla páska, která nadzvedla balonek až příliš, až za čáru pro podání. Teď se Linda Nosková nesnažila riskantně podávat po druhé. Linda Nosková teď musí hodně do kolen, protože return ukrajinské tenistky byl velmi dobrý a přímo k čáře poslaný. Nosková teď hraje forehandem do volného pole, paráda. Krásná výměna, zatím nejlepší výměna zápasu, končí vítězným bodem pro Lindu Noskovou. Hezký forehand a předtím také velmi akrobatický prvek Jeleny Svitolinové, která balancovala v růžku kurtu, podsekla míč z forehandu se spodní rotací a Linda Nosková musela pracovat s ohromnou rotací od soupeřky, ale povedlo se jí a tak teď podává za pozitivního stavu 30-15. Bohužel teď se to Lindě Noskové v prvním servisovém gemu zápasu úplně neschází na podání. První servis neúspěšný, tak teď ten druhý, hezky druhý servis přímo na střed a Linda Nosková si připravila pozici pro finální ránu. Takový plán určitě má Linda Nosková na co nejméně úderů, tak aby se nehrály dlouhé výměny, protože to by mohla být naopak výhoda Jeleny Svitolinové teď na druhé straně dvorce. Hráčky, dá se říct, podobné kvality, co do zkušeností, tak ty jsou bez zesporu na straně ukrajinské tenistky, která teď přijímá ESO, takže je bez šance, takže nepřijímá teď podání Lindy Noskové, abych byl přesný. A je to 1-1, srovnáno. Parádní odpověď Lindy Noskové, byla tam sice dvojchyba, hodně nešťastná, ale a Linda Nosková se tím nenechala rozhodit, srovnává na 1-1. Podávat teď půjde Jelena Svitolinová. 5 minut mají tenistky za sebou, hraje se velmi rychle, jsou to rychlé gemy zatím. Jeden na jedné straně i druhý na té druhé při servisových gemech. Teď servíruje ukrajinská tenistka Jelena Svitolinová do forehandu Noskové. Krásně si otevřela dvorec Svitolinová, nabíhá k síti a nedává šanci Lindě Noskové úderem do růžku. Linda Nosková musela jít hodně do své pravé forehandové strany, aby vyblokovala těžký servis, ale zároveň tím hodně odkryla levou část dvorce a Jelena Svitolinová uklízela balonek z bezpečné pozice, měla míč pod velkou kontrolou a tak vede teď při svém servisovém gemu 15-0. Zatím jsou to opravdu spíše přehlídky výborných servisů a následných přímých bodů dost často. Teď Jelena Svitolinová ale bude muset doufat, že jí pomůže druhé podání a Linda Nosková atakuje krásně druhý servis backhandem obouruč křížem přesně k čáře poslaným. Fantazie Lindy Noskové z levé strany dvorce, krásně si Linda Nosková ustoupila, aby zahrála velmi čistý backhandový úder křížem krásně ke vzdálenější čáře. Paráda pod velkým ostrým úhlem v tomto případě. Teď Linda Nosková chytá těžkou ránu, tak aby se hrálo, ale musí teď hrát i Jelena Svitolinová. Bohužel další úder Lindy Noskové od základní čáry z forehandu nepřesný, ale je to tím, že byla pod tlakem. Zkrátka, která hráčka to spustí dřív, tak ta má obrovskou výhodu. Jelena Svitolinová teď sklízí bod a vedení 30-15 na straně ukrajinské hráčky, která drží šance svého celku, aby finálové utkání ještě pokračovalo. Musí vyhrát zápas nad Lindou Noskovou. Teď má nakročeno k tomu, že získá servisový gem, protože teď Linda Nosková zahrává do autu při výměně. Svitolinová teď běžela k síti, pak už jenom kontrolovala úder Lindy Noskové, která byla

0: pod tlakem a už neumístila forehandový úder do kurtu, respektive tak, aby se počítal. Míček končil totiž v deblové uličce. 40-15 pro Světolinovou, která má šanci posunout se ke stavu 2-1, ale bude muset doufat, že bude podání čisté. V tomto případě to nebylo tak, takže první podání stále. Balonek se prakticky zastavil na pásce a po chviličce až spadl dolů k Lindě Noskové, takže pracoval pro Jelenu Světolinovou míček a páska tedy v tomto případě. Krásný první servis dokázala Linda Nosková vyblokovat a trefit přesnou lineu, takže Světolinová v potížích. Noskové backhand na střed, backhand se spodní rotací od Světolinové, forehand za čáru od Lindy Noskové a tak je to 2-1 pro Jelenu Světolinovou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Česko vede 1-0 na zápasy, ale Jelena Světolinová se teď ujímá vedení 2-1 v prvním setu v duelu jedniček proti Lindě Noskové.
1: Stejně jako v předchozích sezónách bude Radiožurnál Sport mapovat dění v nejvyšší domácí hokejové soutěži v pravidelném magazínu Extraligy.
2: Každé pondělí od 14 hodin i s glosami olympijského vítěze Martina Procházky.
1: Kromě tradiční rubriky Hvězda týdne se můžete těšit na novinky.
2: Jednou z nich je hokejista bez výstroje o netradičních zálibách současných i bývalých hráčů.
1: Zapojit se můžete i vy se svými názory v rubrice Pohled z tribuny.
2: Magazín hokejové Extraligy
1: každé pondělí po 14. hodině.
2: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
3: Pochopitelně na Radiožurnálu Sport se můžete zítra těšit na magazín hokejové extraligy, který bude hodně asi vycházet z dnešního 5. kola Tip Sport extraligy. Celkem 6 zápasů na programu, od 16 hodin se hrají 2 duely. České Budějovice hostí Litvínov, Kladno bude hrát s Olomoucí, v 16:30 další duely Liberec, Třinec, Plzeň, Hradec Králové a Vítkovice, Mladá Boleslav. No a od 17 hodin to zkompletuje v pořadu s mikrofonem za hokejem další zápas, a to sice Komety s mistrovskými Pardubicemi, takže se máte na co těšit, zvláště ten poslední duel vlastně týmu, které mají velké fanouškovské základny, ten by měl stát za to.
2: Hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
4: Ahoj, tady Roman Červenka. Extraliga je zpátky a s ní hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezonu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Věříme, že extraligový hokej dneska budete poslouchat i my samozřejmě od našich kolegů už s vědomím toho, že Češky v tenisovém Billie Jean King Cupu došly k celkovému vítězství. Mohla by o tom rozhodnout už Linda Nosková ve druhé finálové dvouře, kterou v čínském Shenzhenu dál komentuje Jaroslav Plašil.
0: Na druhé straně ovšem Jelena Světolinová, výtečná soupeřka, která vede 2-1 v prvním setu a teď také 15-0 při podání Lindy Noskové a už 30-0 po úderu do autu, takže Jelena Světolinová zase trošičku oživuje šance pro svůj tým, byť samozřejmě i kdyby se jí povedlo tento zápas vyhrát, tak pořád by český tým, troufám si říct, měl v zádech velmi silný deblový tým, ať už bude jeho součástí kdokoliv. Teď ukrajinský tým v hledišti stichl a tak může podávat Linda Nosková do autu, bohužel, takže stav 0-30 a druhé podání pro Lindu Noskovou. Světolinová zatím vede 2-1, zatím opravdu hraje podobně jako s Italkou Pauliniovou. Krásný forehandový return Světolinové, teď backhand do autu. Jelena Světolinová pomáhá Lindě Noskové nechtěně k bodu. Teď byla česká hráčka v těžké pozici, protože Světolinová napálila return. Druhé podání Lindy Noskové forehandem trefila náramně, ale Lindě Noskové se povedlo odpovědět a Jelena Světolinová už z backendu nebyla úspěšná a vyhodila balonek do autu. Tak tedy 15-30 stále ještě z pohledu Lindy Noskové nepříznivé skore. Připomínám 1-2, 15-30, takže Linda Nosková se teď snaží, aby jí soupeřka neodskočila na jeden break. Teď Nosková bude muset servírovat znovu a těžko říct, zda si pomůže silným servisem. Vymyslela krásnou rotaci, takže Světolinová nemohla útočit. Nosková teď hraje backendem přesně k čáře. Hezky si otevírá teď dvorec opakovaně křížným backendovým úderem a teď strhává míček hned za síť. Světolinová běží k síti, ale nedoběhne. Krátký balonek, krása. Linda Nosková nádherně strhla balonek po té, co soupeřku dvakrát zohnala hodně do strany a zároveň daleko. tak po dvou křížních backendových úderech obouruč najednou také backendem obouruč strhla míček, pocekla jej, dala míčku spodní rotaci a balonek skončil hned za síčkou. Svitolinová měla sice rychlé nohy, ale už nedokázala v té pozici zahrát přesně. Takže 30 obě, paráda. Linda Nosková se dostala ze stavu 0-30 při svém servisovém gemu a teď na to může navázat další ranou při servisu, ale bohužel teď jí vůbec servis nevyšel. Balonek skončil tak, že k němu měli blíž sběrači, protože Linda Nosková teď nechtěně trefila polovičku, skoro dalo by se říct, toho druhého obdélníku, ale to není nic, čím by se měla zneklidňovat. Horší je to, že následný úder při výměně, která už se počítala z backendu po čáře, nebyl dobrý, a tak je to 40-30 a je tady první významný moment celého zápasu. Brejková příležitost Jeliny Svitolinové za vedení 2-1 ukrajinské jedničky a 40-30 tedy teď je pro Svitolinovou. Na podání Linda Nosková, servis z levé strany. Noskové vyšla rána na střed, Svitolinová ale dokázala vyškrábnout a bohužel Linda Nosková teď pospíchala, snažila se zakončit výměnu vítěznou ranou, cítila, že má nalito, ale bohužel kousíček do autu. Končí forehandový úder tedy Lindy Noskové chybou a je to škoda, ztracený gem. Na druhou stranu snad ještě šance Lindy Noskové přijdou v tomto zápase, ve kterém jde do vedení Jelena Svitolinová. Dává si teď hodně záležet, aby si připravila raketu, otřela si rukojeť, teď také samozřejmě velmi pečlivě vybírá z balonků, které se velmi rychle ohrávají tady v hale. Linda Nosková teď v nepříjemné pozici. Za stavu 1-3 bude podávat Svitolinová, tedy za vedení 3-1 ukrajinské hráčky. Za stavu 1-3 z pohledu Lindy Noskové. Svitolinová teď zaservírovala technicky, Nosková backendem k čáře, backend křížem od Noskové, backend obraný od Svitolinové a backend do růžku po čáře s ohromným sebevědomím a odvahou zároveň teď zahrála Linda Nosková. Věřila si na backend po čáře, když jí to tam takto padá z backendu po čáře, to je většinou dobrá zpráva pro Lindu Noskovou. Ale samozřejmě nepříznivý stav tam je stále, byť teď Nosková vede 15-0 při servisu Svitolinové. 15-0 z levé strany teď servíruje Svitolinová velmi dobře. Noskové se povedlo vyblokovat a teď může forehandem útočit na Svitolinovou. Forehand teď na druhou stranu, Svitolinová se neubrání. To jsou rány, které létají přes 160 km za hodinu a na to teď nemohla reagovat Jelena Svitolinová, která teď jde podávat za nepříznivého stavu. To by byla skvělá odpověď, kdyby se to podařilo Lindě Noskové okamžitě vzít zpátky podání soupeřce, když před chvíličkou přišla o to své. Linda Nosková teď je za stavu nepříznivého na gemi. Teď má pozitivní skóre v gemu servisovém a bude to ještě lepší. Svitolinová pod tlakem chybuje. Vybrala si technický úder z forehandu, pocekla balonek, ale rotace dala až příliš a míček z levé strany putoval napravou z pohledu ukrajinské tenistky, ale za čáru, za tu podélnou a je to 40-0 pro Lindu Noskovou. Skvělá odpověď by to byla, ale ještě není hotovo. Svitolinová teď je do backendu Noskové, krásný křížný backend do rušku, teď je to backend na střed od Noskové obouruč, forehand křížem od Noskové, forehand opásku se teď zpomalil balonek a bohužel pracoval s ukrajinskou tenistkou a Linda Nosková už z pozice, kterou neplánovala, nebyla tak přesná. Teď míček a páska tedy v tomto případě pomohly dohromady soupeřce Lindy Noskové, Jelině Svitolinové. Ale ještě šance jsou, 40-15 je to pro Lindu Noskovou, která prohrává 1-3 v prvním setu. Má teď stále ještě dva breakové balonky. Svitolinová servíruje na Noskovou, která hraje backendem krásně po čáře. Teď je to další backend, teď pro změnu páska pomáhá Lindě Noskové, která zkracuje hru, ale těžký volej teď končí v autu. Linda Nosková postupovala do kurtu směrem k síti, snažila se stop volej, ale stop volej nevyšel české hráčce. Z forendové strany se snažila Linda Nosková zahrát křížem, tak aby využila co nejdelší vzdálenosti, ale ani tak to nestačilo. Škoda, Nosková ještě jeden breakball, ale má na své straně 40-30. 40-30 ve vedení česká tenistka. Za stavu 3-1 a 30-40 podává Jelena Svitolinová z levé strany. Krásný servis do forehandu Noskové, která jenom zvedá balonek tak, aby se hrálo, ale Svitolinová toho víc nevyužívá, takže je teď pod tlakem české hráčky, musí pocekávat balonek a hrát se spodní rotací. A bohužel Linda Nosková měla soupeřku připravenou, měla krásně otevřený dvorec pro útok, ale bohužel forehandová rána končí kousek za základní čarou. Snad Lindu Noskovou to nebude trápit až příliš, protože si teď počínala dobře. Škoda té finální rány, ale jinak dokázala zatlačit na Jelinu Svitolinovou, která má fantastický pohyb, dokáže se výborně bránit. Linda Nosková musí hrát vždycky o úder navíc a to je samozřejmě těžké. Teď je bohužel přímý bod z podání. Linda Nosková se snažila na nízký odskok zareagovat úderem se spodní rotací, ale to české hráčce nevyšlo, takže z 0-40 k výhodě. To je velká vzpruha pro Jelinu Svitolinovou v tomto servisovém gemu. To bylo opravdu na vlásku, ale teď už má mnohem pevnější pozici Jelena Svitolinová při svém servisovém gemu, má výhodu a teď sice trefuje síť, ale chtělo by se říct, z nejhoršího je teď venku při servisovém gemu ukrajinské tenistky, totiž Svitolinová z 0-40 otáčí na výhodu. Servis z levé strany dvorce Svitolinové vychází do backendu Noskové, ta krásně zatlačila teď backendem křížem a forehand křížem parádně. Linda Nosková si teď obešla balonek, aby mohla hrát forehand ze své levé strany do vzdálenějšího pravého růžku, krásně provedeno, paráda. Je tady schoda a třeba ještě nějakou šanci si teď Linda Nosková napřímo vybojuje, protože teď v tom gemu byla lepší, ale bohužel se jí to nesešlo tak, že by z toho byl gem. Zatím je to schoda. Svitolinová teď bude podávat za schody z pravé strany své polovičky dvorce. Svitolinová teď cílila na střed, ale trefuje pásku a tak teď má pod nohama i sběračku, takže se musí na chviličku zastavit. Teď už vše připraveno k podání. Svitolinová teď do středu pole. Nosková dokázala skvěle najít cestu k bodu, krásně si obešla míček na forehandovou ránu a ta je úspěšná z levé strany. Opět úder ke vzdálenější čáře k té pravé forehandem. Linda Nosková si musela hezky odstoupit od základní čáry, aby měla míček pod kontrolou, ale pomohl i už předchozí return, takže Linda Nosková má výhodu a další breaková šance české hráčky teď při servisovém gemu Jeliny Svitolinové, která vede ještě 3-1. 3-1 pro Svitolinovou a servis končí v síti, takže druhé podání teď bude přijímat česká hráčka Jelena Svitolinová. Teď určitě bude dávat balonku rotaci a na to si bude muset Linda Nosková dávat pozor. Noskové backhand krásně, ale do backhandu Svitolinové chyba. Svitolinová vyhazuje balonek, byla pod tlakem, už nedokázala vyblokovat těžkou ránu Lindy Noskové z returnu a tak je to zase veselější. 2-3 z pohledu české hráčky sice, ale break je zpátky, tenistky jsou na svém a za minutku a půl bude moci srovnat Linda Nosková, nebo se o to alespoň pokoušet, protože půjde na kurt zpátky z lavičky za stavu 2-3 v první sadě.
2: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
5: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
2: z Herenfénu, Radiožurnál. Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
6: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedií.
2: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Ano, posloucháte Radiožurnál Sport ve 13 hodin a 15 minut v neděli 27. září, den před svátkem svatého Václava, kdy věřím, že budete mít na státní svátek volno. Užijete si prodloužený víkend vlastně i díky tomu možná víc to babí léto, které tady aktuálně v Česku máme. Jaké to je aktuálně v Šenčenu? To ví kolega Jaroslav Plašil, který tam komentuje už nějaký ten den vrcholící pohár Billie Jean Kingové a už zase přece jenom trošku více ví, jaké jsou propozice i těch dvou aktuálních soupeřek, v jaké formě hrají Linda Nosková a Elina Svitolinová, protože pochopitelně zápas je sice v úvodu, ale už lecos dokázali obě tenistky naznačit. Jsme zvědaví na další průběh, který bude komentovat právě opět Jaroslav Plašil.
0: Lindě Noskové se povedlo získat ztracené podání zpět, takže teď servíruje za vedení soupeřky, ale už jen 2-3. Před chviličkou to bylo 1-3. Lindě Noskové se přeci jenom povedlo využít breakové šance. Bylo to nejprve trošku frustrující, protože ze stavu 40-0 nezbylo Lindě Noskové nic, ale pak si vybojovala další příležitost přes schodu. Předtím také odvrácený gambol. Soupeřka mohla jít ještě do většího vedení a tak je to teď stav přeci jenom příjemnější. Linda Rosková se snaží krásně zkrátit druhá, balonek zapadl přesně k síťce. 15 obě teď při podání Lindy Noskové, která si po několikáté v zápase troufla na nečekaný kraťas a ani tak skvělá atletka jako Jelena Svitolinová neměla šanci teď na krátký míč od Lindy Noskové, která teď servíruje zase za o něco lepšího stavu. Krásný servis soupeřka na straně a Linda Nosková teď trefuje kout, kde zůstala stát Jelena Svitolinová opakovaně, takže to má teď Linda Nosková těžší a těžší, protože Svitolinová tam stále je a Linda Nosková musí hrát další údery navíc a bohužel Jelena Svitolinová z toho těží moc. Krásná výměna, Linda Nosková si krásně připravila soupeřku podáním, vytáhla ji do strany, jenomže pak se rozhodla útočit do stejného růžku. Myslela si, že se soupeřka bude stěhovat intuitivně do středu kurtu, tak aby pokryla celý dvorec, celou šířku dvorce, ale Svitolinová zůstala stát a Linda Nosková se trefila do místa, kde ukrajinská teniska stála. Linda Nosková tak musela hrát další a další údery, až ji pak Svitolinová dokázala prohodit. Tak škoda. 15:30 z pohledu Lindy Noskové, která teď servíruje z levé strany za stavu 2-3, 15:30. Moc pěkný zápas, to je teď poslední 2-3 gemy, jsou vynikající po těch úvodních spíš seznamovacích, kdy se spíš jen servírovalo, tak teď už fanoušci vidí i několik delších výměn, pravda, Linda Nosková by možná hrála radši kratší, jako teď, forehandová rána přesně k čáře poslaná a je to po 30. Odvaha rozhodně nechybí české tenisce, která teď z ne úplně vítězné pozice zamířila velmi přesně z forehandu, zhruba ze středu kurtu k levé čáře ze svého pohledu a Jelena Svitolinová nedostala vůbec šanci reagovat. 30 obě byla to rána. 101 60 km za hodinu. To byl poslední servis, to nebyla ta rána z forehandu, pochopitelně, ta byla o něco pomalejší určitě. Linda Nosková teď servíruje do autu, takže rychlost 179 je nepodstatná. Linda Nosková teď bude muset použít kvalitní druhý servis na Jelenu Svitolinovou, která také občas atakuje druhý servis jako teď. Linda Nosková musela jít až možná ještě níž než do kolen, protože mám takový pocit, že se dotýkala svou horní části těla dokonce povrchu, ale dokázala vymyslet i z té těžké pozice fantastický forehandový úder po čáře. Neskutečné, co teď dokázala Linda Nosková, která teď bude servírovat za stavu 40-30 po té, co si poradila s velmi nízkým balonkem. Nosková teď za stavu 2-3, 40-30 do forehandu Svitolinové. Nosková teď zkoušela dorazit soupeřku forehandovou ranou, ale to se jí nepovedlo. Jelena Svitolinová nicméně cítí, jaká síla úderů je na druhé straně a myslím si, že má nějaké problémy s raketou, takže se jde měnit teď a nechá si přepléct jednu ze svých raket Jelena Svitolinová, která teď si strhává obal z rukojeti a bude teď čelit další ráně Lindy Noskové, teď za schody. Nosková krásně nastřed, Svitolinová už jenom do sítě, přímý bod z podání, skvěle, výhoda pro Lindu Noskovou, která teď jde podávat ze své levé strany. Má výhodu, má šanci srovnat na 3-3. Krásné utkání je to teď určitě mezi jedničkami Lindou Noskovou, Jelenou Svitolinovou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Češky vedou zatím 1-0 na zápasy. Nosková teď hraje na střed, ale bohužel kousíček za čáru pro podání dopadl balonek, takže druhé podání teď bude muset stačit Lindě Noskové z levé strany. Teď Linda Nosková volí servis na vzdálenější lineu do backendu Svitolinové. Ta dokázala vrátit. Teď je to další backend na střed od Svitolinové. Forehand k čáře od Noskové. Backend křížem od Noskové, kterou se snažila Svitolinová prohodit. Linda Nosková chodí k sítě často, ale teď nemusela zasahovat. Srovnala na 3-3. Paráda. Linda Nosková hledá cestu k rychlejším bodům. To je patrné. Tento zápas to musí být pro ní jasná taktika, protože jakmile se hraje na víc úderů, tak to už je pak zase větší šance její soupeřky Jeleny Svitolinové, vynikající atletky. Mezi tenistkami rozhodně jedna z nejlepších atletek na okruhu WTA. Teď bude podávat za stavu 3-3. Break je pryč a teď už tedy úplně vyrovnáno. Linda Nosková ze stavu 1-3 dokázala srovnat a za stavu 3-3 teď zápas pokračuje chybou Svitolinové, která z forehandu vyhazuje do autu. Kvalitní zápas občas přináší také takové chyby. 10 cm za čarou skončil balonek a Linda Nosková je ve vedení při podání soupeřky. 15-0 pro Lindu Noskovou. Na druhé straně teď už je zase servírující Svitolinová. Trefuje vzdálenější růžek, ale až za něj nechtěně umístila balonek, takže druhé podání teď pro Svitolinovou a šance na příjmu pro Lindu Noskovou. 27 minut hrají tenistky tento zápas, který může a nemusí rozhodnout ještě o vítězkách, ale Linda Nosková teď přibližuje český tým. Stará se o to nechtěně soupeřka, protože dělá dvojchybu a Linda Nosková, která prohrávala 1-3, tak teď může jít naopak ona do významnějšího vedení, ale ještě něco k tomu chybí. Ještě teď minimálně dva body, dva míčky od Gemu pro Lindu Noskovou, která vede 30-0 a je na příjmu samozřejmě, takže vše může ovlivnit svou první ranou Jelena Svitolinová. Teď tou druhou, protože první byla nepřesná. Svitolinová servíruje opatrněji, Nosková krásně backendem posílá balon kontrolovaným způsobem ještě před čáru a Svitolinová teď ani nereagovala. Dostala těžký return a tak je to 0-40 z pohledu servírující hráčky. No to by byl parádní obrat, kdyby se to teď povedlo dotáhnout Lindě Noskové ze stavu 1-3. Teď je to 3-3-40-0 pro českou hráčku. Krásný servis Svitolinové, která to má nalité u sítě. Nosková se snaží přehodit Svitolinovou, které se povedlo strhnout z voleje balonek hned za síť, takže získává první bod při tomto svém servisovém gemu. Jeden breakball je pryč, 15-40. Tak Jelena Svitolinová teď snížila, 15-40 je to z pohledu ukrajinské jedničky Jeliny Svitolinové. Linda Nosková ještě má dvě šance, teď stojí na pravé straně v růžku, vybírá teď těžký servis a nevybere. Tak Linda Nosková teď jakoby si na poslední chvíli nebyla jistá tím, co provede. Forehandový úder končí před českou hráčkou, která se snažila na poslední chvíli vyblokovat těžký servis úderem z pravé strany z forehandu se spodní rotací, ale balonek ji vůbec neposlechl. Netrefeno čistě. A tak je tady další breakball smazaný a ještě jeden tam je, ale Linda Nosková je teď v těžké defenzivě a Jelena Svitolinová se nemýlí. Z forehandu z výšky bezpečně umístila balonek do růžku, krásně si připravila pozici krásným servisem a tak Linda Nosková v tomto případě byla bez šancí. Teď si to Svitolinová uhrála dvěma servisy za sebou, tak to zkrátka je. Nemohla teď vůbec nic dělat. Linda Nosková za stavu 3-3, absolutně vyrovnáno. Schoda teď obou hráček na kurtu. Nosková teď pocikává balonek z backendové strany, tak aby se hrálo forehand Noskové kratší, pomalejší, takže soupeřka se mohla dostat k útoku, ale to se jí nepovedlo. Naopak Nosková přechází do ofenzivy a už ani nemusí u sítě zasahovat. Povedlo se jí zatlačit soupeřku do forehandové strany, hodně do strany a odtud už Svitolinová nedokázala míček dostat přes síťku, takže Nosková se jenom proběhla k síti, všechno jistila, nemusela zasahovat a má další výhodu. Výhoda pro Lindu Noskovou, která je teď zase na levé straně své polovičky dvorce, až v růžku hřiště, v růžku kurtu. Svitolinová podává právě tam, backhand Lindy Noskové drží míček ve hře, takže výměna pokračuje. Teď je to podseknutý balonek z forehandu a do autu poslaný nechtěně. Škoda pro Lindu Noskovou, která se snažila teď podržet balonek ve výměně, tak aby bylo na Jelině Svitolinové, co vymyslí, ale tentokrát chybička pomáhá Svitolinové ke schodě. V tomto případě další odvrácená breaková šance Lindy Noskové. Škoda, teď se to sčítá a to také teď může hrát roli při servisu Jeliny Svitolinové, která ovšem teď zaservírovala do sítě, takže druhé podání teď za schody, za stavu 3-3 a za schody podává Svitolinová a Linda Nosková teď bude druhý servis atakovat, což pěkně dělá. Svitolinová dokázala ale vrátit k čáře, jenomže přímo tam, kde byla už připravená na finální úder, Linda Nosková hezky zaklekla do backendu po čáře a poslala jej nekompromisně na druhou stranu. Linda Nosková krásně prošla úder a teď je to zase další výhoda, další breaková příležitost Lindy Noskové při servisovém gemu za stavu 3-3. Teď se láme možná celý první set. Linda Nosková teď opět napřímo má další šanci. Linda Nosková při podání Svitolinové, které je hodně nepřesné, hodně rotace teď dala míčku Svitolinová, takže se míček zakulatil až zase na stranu, kde teď stojí Svitolinová na servisu. Svitolinová teď opatrněji do backendu Noskové. Škoda, teď to bylo opásku. Škoda, teď chyběl kousíček Lindě Noskové. Nemohla útočit. Svitolinová balonek nakopla, takže se odrazil hodně vysoko a Linda Nosková se snažila z backendu z výšky poslat míček křížem přes síť, ale kousíček ji scházel. Takže další schoda za dramatického stavu 3-3. Teď je to zase Jelena Svitolinová, která servíruje z pravé strany, forehand udržovací od Noskové, ale úder se spodní dotací také od Svitolinové, která běží na kraťas k síti. Nosková by ji měla prohodit krásně. Ano, ano, ano. Linda Nosková teď měla hodně místa. Dala si záležet, aby úder končil v kurtu, backendový křížný prohoz, protože Svitolinová ještě nedorazila úplně k síti, nedocvakla se k síti tak, aby mohla hrát vítězný volej. Nosková toho využila a zahrála pěkně křížem backendem do růžku. Pod velkou kontrolou má další výhodu Linda Nosková. Teď stále jsme v sedmém gemu první sady. Svitolinová servíruje za stavu 3-3 a za nevýhody krásný servis na střed, ale Nosková vyblokovala, takže teď hraje další úder Svitolinová. Noskové forehand na střed také Svitolinové, forehand teď do rušku od Noskové, forehand teď na střed spíš od obou hráček, které se teď přetlačují stejnými údery a Linda Nosková zařadila backhand obou ruč, který končí v síti. Škoda, ale samozřejmě teď si výměnu vyhrála Jelena Svitolinová, která teď byla jistější od základní čáry. A tak i proto je další breakový balonek pryč. Další schoda a další servis z pravé strany. Teď bude následovat od Jeliny Svitolinové, která se připravuje na další podání. Hodně dlouhý gem, hodně protáhl první sadu. Krásný return Noskové teď, která postupuje k síti, ale volným způsobem lehonce přehazuje k čáře. Z backendu se nemýlí. Backend obou ruč ze středu kurtu, ale už také hodně blízko od sítě poslala Linda Nosková do volné části dvorce, pěkně do růžku. Krása, přibližně od čáry pro podání, teď útočila Linda Nosková, jak šla dopředu, krásně atakuje. Jakýkoliv pomalejší, slabší úder soupeřky. Paráda. Linda Nosková má další šanci na break a teď ta šance by mohla ještě narůst, protože první podání teď kazí Svitolinová, ale ona je velmi chytrou, zkušenou hráčkou, dovede dát balonku pořádnou rotaci teď ze druhého podání. Linda Nosková teď nemůže útočit, ale forehandem přesně trefila k čáře a soupeřka už do autu. Tak paráda, tak Linda Nosková si poradila s těžkou rotací, dokázala balonek skrotit a zároveň zahrát velmi přísně k čáře forehandem. Jelena Svitolinová už nevybírá a tak je Linda Nosková ve vedení 4-3 a má výhodu breaku z 1-3 na 4-3. Parádní zatím dílčí obrat, ale parádní vývoj první sady pěkného zápasu.
3: Říká Jaroslav Plašil, který dál bude komentovat snahu Lindy Noskové o doručení, o zisk toho rozhodujícího druhého bodu ve finále poháru Billie Jean Kingové. Češky po vítězství Karoliny Muchové nad Ukrajinkou Kaleninovou vedou zatím 1-0 a k tomu 12. celkovému prvenství v téhle soutěži, to už jsem myslel historicky, jim zbývá jeden bod, který může už možná za několik desítek minut získat právě Linda Nosková.
1: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
2: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
1: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
2: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Hlavní pozornost teď věnujeme souboje tenisových jedniček Česka a Ukrajiny. Linda Nosková otočila průběh první sady proti Elině Svitolinové. Letos s ní zatím jednou hrála, a to sice na antuce ve Stuttgartu, podlehla bez zisku setu, ale teď je to úplně jiný zápas v týmové soutěži v Číně, v Shenzhenu, kde to dění sleduje a pro vás posluchače Radiožurnálu Sport dál komentuje kolega Jaroslav Plašil.
0: Ano, navíc Češky mají v zádech vedení 1-0, takže i Linda Nosková, která teď bude podávat za příznivého stavu 4-3, ukazuje soupeřce, že bude podávat s novými míči. To je ta situace, kdy je dobré si uhrát svůj servis, to samozřejmě netřeba připomínat a taky se to snadno řekne z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport. Teď je to nepřesné první podání, takže out, a teď je druhý servis pro Lindu Noskovou za pozitivního stavu 4-3. Teď Linda Nosková krásně trefuje na riziko, poslala teď druhý servis pořádně až k čáře pro podání a Jelena Svitolinová nevybírá, takže přímý bod z podání a 15-0 pro Lindu Noskovou. Skvělý vstup do servisového gemu, kdy se typickým způsobem pro Lindu Noskovou česká jednička nezalekla druhého servisu a zkrátka to tam poslala přesně na čáru a tak je to teď zase trošku lepší. 15-0 pro Lindu Noskovou. Servis přímo na střed, přímý bod z podání a Jelena Svitolinová se pomalučku přesouvá doprava. Vůbec nedostala šanci teď při podání Lindy Noskové. Tentokrát první podání přímo na tečko. Nechytatelná rána, která se odrazila od rakety mimo dvorec, takže Linda Nosková vede 30-0 ke stavu 4-3, zase něco málo přidala. 30-0 a teď další rána na střed, použil teď kousíček do autu, ale opět cílila na středovou čáru Linda Nosková, která má tento servis na střed hodně oblíbený, tady minimálně v čínském Shenzhenu. Troufám si říct, že drtivá většina S letěla na tuto stranu, jenomže teď si vybrala to druhou, hodně zariskovala teď Linda Nosková, dělá dvojchybu. Snad je to ten stav, kdy to hráčku nemusí tolik mrzet. Ona to samozřejmě dobře ví, kdy si může dovolit poslat tam přísný druhý servis a kdy naopak už v tak dobré pozici není. Teď zdá se platila ta první varianta. Noskové, ale parádní další odpověď, to je neskutečné. Opět rána na střed a ESO a 40-15 pro Lindu Noskovou. Výtečně 4-3, 40-15 pro českou tenistku číslo 1 v tomto finálovém programu. Linda Nosková teď se snaží odskočit, potvrdit výhodu breaku a dostat zápas do stavu 5-3 v první sadě. Zatím je to 40-15, první podání do autu a teď jsem zvědav, jestli to tam zase Linda Nosková pošle z druhého podání přísně. Tak bylo to tak napůl technický servis, který dokázala Svitolinová vrátit a vynutit si chybu Lindy Noskové. Linda Nosková tentokrát nezahrála tak přísně klajně, dala balonku trošku víc rotace. 150 km za hodinu, to je údaj druhého podání a v tom je vše. Nebylo to úplně posláno na největší rychlost z druhého podání. To už Linda Nosková ukázala, že umí mnohem rychleji, ale samozřejmě to je jenom statistika, která není úplně podstatná v tomto zápase. Zatím platí stav 4-3, 40-30, takže čtyřky a trojky tady na tabuli. Pro Lindu Noskovou je ta čtyřka a teď tam budou čtyřky dvě, protože je to schoda čtyřicítky v tomto případě, přesněji řečeno. Linda Nosková, teď to byl zase ten případ, kdy si věřila na druhé podání a kdy dala dvojchybu, takže schoda teď za stavu 4-3, ale pro Lindu Noskovou je to celkem pochopitelné, protože ona ví, že z druhého servisu, kdyby ho poslala slabší, tak soupeřka by se dostala do úderové výhody, zatlačila by na ní, musela by hrát další a další rány a to není pro ní úplně příjemná cesta, příjemné pomyšlení, takže to raději zkouší s naším způsobem a kolikrát třeba i obětuje nějaký ten bod. Teď jakoby chtěla Linda Nosková zacílit na přesnost spíš než na ránu z prvního servisu. Dala balonku hodně rotace, ale stejně zahrála do autu. Tak teď druhý servis už dobrý. Linda Nosková teď útočí krásně z forehandu po čáře. Výborně. Druhý servis teď podržel Lindu Noskovou, která dala balonku hodně rotace. Míček se odrazil do výšky, takže Svitolinová nemohla útočit. Poslala kratší return na druhou stranu a Linda Nosková si věděla rady. Forehandová rána jí vyšla parádně. A tak má teď výhodu česká hráčka, která teď zase bude servírovat ze své levé polovičky, z levé strany své polovičky dvorce. Teď je to úder Lindy Noskové, který může přinést vedení 5-3. Svitolinová se sice dostala k returnu, ale ten je dlouhý a tak je to opravdu 5-3. Linda Nosková si zase znovu pomáhá dobrým servisem k přímému bodu. Jde si teď utřít svou raketu velmi důkladně, také tvář zdá se pod kšiltem, čelo a také ruce, protože teď bude přijímat podání Jeliny Svitolinové za stavu 5-3. A to je samozřejmě stav, který může vytvářet dost velkou porci tlaku pro servírující hráčku, v tomto případě Jelinu Svitolinovou, ukrajinskou jedničku, která teď servíruje velmi dobře, ale forehand noskové přistál u čáry. Teď krásné zkrácení hry, Svitolinová nedobíhá, balonek spadl dvakrát, skvěle, skvěle. Linda Nosková teď zase využila toho, že nejprve krásně zreturnovala servis Svitolinové, té přistál return u čáry, takže nemohla nic dělat. Byla ráda, že balonek přiletěl síť a Linda Nosková, když měla soupeřku za základní čarou a balonek v dobré pozici, tak strhla míček rychle, tak aby spadl hned za síť a Svitolinová nedoběhla. 15-0 pro Noskovou, skvěle. Těžký servis teď, ale krásný return Noskové, která teď jde k backendové ráně a parádně ji posílá pod kontrolou do kurtu. 30-0 pro Lindu Noskovou, která teď hraje ve velké pohodě, tak snad to bude pokračovat i dál, protože česká tenistka, připomínám, nebyla v pohodě. V první polovině se tu prohrávala 1-3, ale dokázala otočit až na současných 5-3 a 30-0 teď pro Lindu Noskovou, která je napřímu, ale teď se ukazuje, že by mohla mít i napřímu šance, pokud dokáže returnovat. To se jí teď bohužel nepovedlo z backendu. Úder končí v síti, nemůže se podařit všechno, samozřejmě to nejde očekávat. Svitolinová je fantastickou hráčkou, velmi zkušenou. Teď je zaservírovala velmi dobře a tak snížila na 15-30 ze svého pohledu. Ještě bojuje o to, aby set pokračoval. Jelina Svitolinová teď servíruje do vzdálenějšího růžku a přesně, takže teď Linda Nosková byla ráda, že balonek vůbec vrátila, ale teď už se hraje podle not Lindy Noskové, která bohužel teď při náběhu k síti úplně přestřelila dvorec, ale i to se stává. I to se stává šampionkám, jakou je Linda Nosková, vítězka letošního Wimbledonu. Věřila si na úder až příliš, ale zkrátka i to patří k vynikajícímu tenisovému zápasu. 30 obě teď za stavu 3-5 podává Jelina Svitolinová na Lindu Noskovou, která teď se brání úderem se spodní rotací. Dostala sice balonek přes síť, ale ono to stačilo. Bude to setball z nečekané pozice. Svitolinová zaservírovala parádně, Linda Nosková jenom podsekla míček tak, aby se hrálo. Balonek skočil za síť, ale měl hodně rotace a Svitolinová při náběhu k síti si s tou rotací nepomohla, protože dala balonku takovou rotaci, že z toho vytvořila míček, který skončil hodně za čarou. No a tak je to teď setball. Setball pro českou hráčku, která je napřímo, vede 5-3 a teď je 40-30 k tomu a druhé podání teď pro Svitolinovou, protože ukrajinská tenistka pokazila to první. Tak teď je druhý servis 3-5, 30-40 z pohledu Svitolinové ukrajinské jedničky. Nosková vrací backendem k čáře parádním způsobem, je konec první sady. Česko vede 1-0 na zápasy ve finále v Šenčenu a teď také 1-0 na sety. Linda Nosková získala první set 6-3 a je dobré, že uspěla napřímu a že až začne druhý set, tak bude sama servírovat.
3: Skvělé zprávy od Jaroslava Plašila. Připomínám, že už před Lindou Noskovou uspěla celkově ve vstupním zápase finále poháru Billie Jean Kingové Karolína Muchová, takže jeden vyhraný set dělí Češky od celkového vítězství v letošním ročníku této týmové soutěže, kterou Česko naposledy ovládlo ještě pod hlavičkou Fed Cup nebo pod názvem Fed Cup v roce 2018.
2: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
3: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
7: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
7: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
2: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
8: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
2: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: Ano, reprezentační témata nejen v tenise, ale také ve fotbalové desíce Pavla Horváta zítra, protože včera Češi vstoupili do nové éry pod trenérem Deniou porážkou na úvod Ligy národů s Chorvaty 1-2. I tomu utkání se pochopitelně zítra na svátek svatého Václava budeme po desáté věnovat. Jenom chci vás pozvat 5. října, budeme s desítkou živě s Pavlem, s Antonínem Panenkou a s Pavlem Královcem v Plzni, v Šeříkovce. Už tam byli kolegové předloni, stálo to tam za to, tak pokud byste chtěli dorazit, udělat si hezký večer 5. října, tak se na vás těšíme, budeme tam tradičně od 19 hodin a myslím, že by to opět mělo stát za to. Přeci jenom už nějakou dobu jezdíme s Antonínem Panenkou a myslím, že jsme si sedli, Antonín neustále vytahuje nové a neotřelé historky, tak myslím, že i ten plzeňský večer bude pro vás zábavný. Na Radiožurnálu Sport budeme pokračovat za chvilku, protože posloucháme tenis a doufáme, že už to Linda Nosková dotáhne proti Elině Svitolinové. Češky vedou nad Ukrajinkami 1-0 na zápasy a ve finále poháru Billie Jean Kingové také 1-0 na sety v duelu Lindy Noskové s Elinou Svitolinovou. Více už Jaroslav Plašil přímo v čínském Shenzhenu.
0: Ano, ještě jednou hezký den z čínského Shenzhenu, hezký finálový den a dobře rozehraný finálový den pro české barvy. Linda Nosková, připomínám, za vedení 1-0 na zápasy hraje o druhý a rozhodující bod s Elinou Svitolinovou. Zatím to má dobře rozehráno, 6-3 první set a teď začal druhý set servisem české hráčky. Dva první balonky na straně české tenistky Lindy Noskové, wimbledonské šampionky, která teď podává za stavu 30-0 na Elinu Svitolinovou. Rána prvního podání parádní, tak když byla řeč o Antonínu Panenkovi, který se proslavil i slavnou penaltou, tak tady to taky někdy penalty připomíná pro Elinu Svitolinovou. Je těžké číst, co si Linda Nosková v tu chvíli vybere. Čisté eso na střed, 40-0 pro Lindu Noskovou, která teď servíruje bohužel do pásky a od pásky se balonek vrací zpátky. To plesknutí jste mohli slyšet ve vysílání Radiožurnálu Sport. Teď fanoušci za Lindou Noskovou, což není úplně dobré, ale česká hráčka i tak servíruje velmi dobře do backendu Svitolinové. Teď podseknutí míčku od Noskové a prohoz přesný od Svitolinové. Linda Nosková si věřila i z neúplně ideální pozice zaútočit k síti, ale soupeřka jí prohodila klajně a taky je to teď 40-15 po forehandovém prohozu od Svitolinové, forehand po čáře. Svitolinová si dala záležet, aby balonku dala hodně horní rotace, aby nepřehodila kurt a to se jí povedlo, takže podává stále ještě Nosková v tomto servisovém gemu číslo 1 české hráčky na začátku druhé sady. Nosková teď na podání. Krásný servis, přímo na střed, bomba jako zděla, 181 km za hodinu a ještě navíc na milimetr přesné podání, po kterém následuje plácnutí s kapitánkou Barborou Strýcovou. Obě hráčky teď vědí o sobě, jedna o té druhé, samozřejmě bývalá hráčka v jednom případě a kapitánka, ale Linda Nosková není ten typ, který by potřeboval neustále ukazovat pěstičky, povzbuzovat. Ona má radši spíš klidnější přístup. To je samozřejmě velké specifikum týmové soutěže, že každá hráčka je jiná a Barbora Strýcová jako kapitánka to poznává a také zatím opravdu zdá se, že to dělá velmi dobře, protože hned ve svém prvním roce kapitánování, když to tak můžeme říct, tak hraje o titul se skvělým týmem. Linda Nosková, Karolína Muchová, která zařídila vedení 1-0 v dnešním programu. Předtím uspěla s Britkami také Marie Bousková. Mají tady tenistky také vynikající deblistku Kateřinu Siňakovou, světovou jedničku v deblu Sáru Bejlek. A byl by to opravdu velký sportovní paradox, kdyby si to přání nenasadit Kateřinu Siňakovou, ani do jednoho zápasu, tak kdyby to české kapitánce vyšlo. Ale samozřejmě ještě není konec, dokud není konec, Svitolinová bude dělat všechno pro to, aby takové scénáře nenaplnila. Vede teď 30-0 při svém servisu, krásná backendová rána. Budeme se věnovat určitě raději tomu, co se děje na dvorci. Lina Svitolinová teď poslala míček nechytatelně pro Lindu Noskovou, vede 30-0. A česká hráčka je teď napřímo a nemá šanci, musí se teď ohánět, aby vůbec dostala balonek na druhou stranu a je v obrané pozici a Elina Svitolinová se nemýlí při náběhu k síti, volej končí v růžku. Bylo to velmi složité od první rány pro Lindu Noskovou, která opakovaně musela používat údery se spodní rotací, dostat balonek jenom nad pásku a na druhou stranu, to byl hlavní cíl. Nemohla si vůbec Linda Nosková teď vybírat, co přesně provede. 40-0 pro Svitolinovou, zdá se, že tenhle gem snadno ukořistí Jelena Svitolinová. Je to tak, další krásný servis, zvednutý balonek do výšky od Lindy Noskové a bezvadně dohrané od Jeliny Svitolinové z výšky backhand obouruč přesně k lajně. A tak je srovnáno. 1-1 na začátku druhé sady. Obě tenistky, dá se říct, bezvadně, bezpečně uhrály své servisové gemy. Jako první to byla Linda Nosková, odpovídá Jelena Svitolinová a na tahu teď zase bude Linda Nosková. Hraje se celkem rychle, 51 minut. Tenistky mají za sebou set, naštěstí vyhraný pro Lindu Noskovou, která teď bude, až se fanoušci utiší, znovu servírovat. Teď ještě pár zabubnování tenisákem o zdejší povrch modře natřený, který těžko říct, pro koho je teď v tuto chvíli výhodou, protože se trošičku ohrál od těch prvních dní. Linda Nosková si i na něm, ale zatím ví rady s Jelenou Svitolinovou, která jako vynikající atletka by asi preferovala spíš trošku pomalejší povrch. Přeci jenom Linda Nosková je větší ranařkou, tak bych si troufal říct, že by uvítala o něco rychlejší, ale ona říká, že hlavně, aby se na tom cítila dobře, pak je to jedno. Tak snad se dobře cítí. V tomto případě Linda Nosková vede 1-0 na sety 1-1, 15-0. Tvrdý servis, přímý bod z podání, přesně na střed od Lindy Noskové. Jelena Svitolinová kroutí hlavou, tohle zkrátka nejde vybrat. Linda Nosková trefila přesně středovou čáru, balonek odskočil ještě do výšky 101,80 km za hodinu. Další rychlý a zároveň velmi přesný servis. Linda Nosková teď je určitě, když vezmeme průměr, ne úplně počet, ale průměr, tak má nejlepší průměr, troufám si říct, zahraných S na zápas na okruhu WTA. Teď další tvrdý servis, Jelena Svitolinová jenom vyblokovala před sebe a tak je to 40-0 pro Lindu Noskovou, která teď jde servírovat zase z levé strany své polovičky dvorce. Na jinak počet S tam, myslím, stále ještě ve výraznějším vedení je Jelena Rybakinová, která tady není, která neposílila nakonec tým Kazachstánu po velmi úspěšném US Open. Samozřejmě občas to tak šampioni dělávají, ale určitě to není případ Lindy Noskové nebo dalších některých českých hráček, které zkrátka reprezentují za každých okolností. Linda Nosková teď se snažila o další ESO, ale to jí nevyšlo z druhého servisu, takže po dvojchybě je to 40-15 pro soupeřka 15-40 z pohledu Svitolinové, 40-15 z pohledu české hráčky. Linda Nosková tentokrát technický první servis, je dobře, že to takto mixuje, že tam zkrátka pokaždé nepošle ránu a Jelena Svitolinová tak opravdu neví, s čím může při servisu Lindy Noskové počítat. Teď může počítat gemy, má zatím jeden ve druhém setu, Linda Nosková dva a to proto, že skvěle zaservírovala. Česká tenistka zatím 6-3, 2-1 za minutu a půl půjde na příjem a Svitolinová na podání.
3: Budeme se těšit na další průběh tohoto druhého finále poháru Billie Jean Kingové pro rok 2026. Zatím jako dost důležitá se ví ta sedmá hra úvodní sady, kdy Linda Nosková nakonec sedmý break při podání Svitolinové využila a pak už dotáhla ten set k zisku sady 6-3. Pokračuje pochopitelně za chviličku, Jaroslav Plašil bude také komentovat. Jenom připomenu, že Češky opravdu naposledy tuhle týmovou soutěž vyhráli v O2 aréně v roce 2018. Trošku paradoxně nad Američankami, které jsou tedy v tom historickém rankingu na prvním místě s 18 tituly. Češky dnes můžou přidat 12. a tím potvrdit tu svou historickou druhou pozici. Ukrajinky na druhé straně hrají o první titul, ovšem podařil se jim už vlastně jeden milník a to sice, že ukončili tu italskou nadvládu na touhle soutěží, protože Italky vyhrály předchozí dva ročníky a právě Ukrajinky byly jejich semifinálovými přemožitelkami. Ale mohlo by to být dneska tak, že Češky budou dominovat i v tom druhém finále. Věříme v to, směřuje k tomu Linda Nosková proti Elině Svitolinové a jejich duel komentuje přímo v čínském Shenzhenu kolega Jaroslav Plašil.
0: Linda Nosková je teď napřímo na podání Jelena Svitolinová za stavu 1-2, 3-6, 1-2 z pohledu Svitolinové, když byla řeč o Američankách. Pozor, teď chyba Lindy Noskové, takže 15-0 pro Svitolinovou, ale když byla řeč o Američankách, tak dvě Američanky, Billie Jean Kingová a Chris Evertová, dokázaly vyhrát Fed Cup tehdy ještě jako hráčky i jako kapitánky. Povedlo se to ještě Australance Margaret Kurtové a tou čtvrtou takovou ženou by mohla být Barbora Strýcová. Ale ještě počkejme, nepředbíhejme. Linda Nosková může dokázat to, že dovede český tým k titulu, ale ještě není hotovo. Teď dvojchybou trošku pomáhá Jelena Svitolinová nechtěně. Stav 3-6, 1-2 a 15 obě v tuto chvíli. Svitolinová po dvojchybě jde na svou pravou stranu a Linda Nosková teď bude tedy přijímat podání v pravém růžku. Svitolinová teď volí právě tam podání do vzdálenějšího růžku. Jenom tak Nosková se snažila vyblokovat forehandem a to se jí povedlo a tak teď může útočit z forehandu. Nosková jenom bohužel kousíček jí chyběl. Tak škoda, Linda Nosková předtím parádně poslala míč backhandem na druhou stranu. Svitolinová se ubránila, poslala na druhou stranu trošku kratší míč. Linda Nosková si věřila na finální ránu, ale z forehandu kousíček jí scházel k radosti. Tak tedy 30-15 pro Svitolinovou, která teď servíruje z levé strany své polovičky dvorce na střed. Noskové se povedlo sice dostat se k forehandu, ale ten končí v síti a tak je to přímý bod. A 40-15 pro Svitolinovou, která může dorovnat na 2-2. Zatím platí stav 1-2 z pohledu Svitolinové. Ale za chvilku to může být 2-2, protože Svitolinová má v zádech pozitivní stav 40-15 a teď servíruje velmi dobře a platí to i pro tuhle předchozí ránu, kterou ovšem malinko zpomalila páska. Hlavně míček se dotkl, takže bude muset Svitolinová opakovat z toho důvodu podání. Teď tedy Jelena Svitolinová znovu ze stejného místa. Má stále dva balonky k dobru za stavu 40-15. To je dobrá situace pro ní, ale první podání končí v síti, takže za stavu 40-15 bude muset jít přes druhý servis. Svitolinová si za těchto okolností dává trošičku záležet na přípravě, kterou protáhla. Teď už vše připraveno. Noskové backhand jenom cvičný, protože zahlášeno opět podání s dotekem opásku, to znamená v tomto případě už stále druhé podání. Teď už tedy po čtvrté ze stejného místa podává Jelena Svitolinová, která teď je servíruje přesně z rotací a Nosková vrací. Svitolinová musela teď hodně nízko k úderu a daří se jí to zasílat zároveň velmi prudké balonky na druhou stranu i z nízké polohy a přetlačila teď Lindu Noskovou Jelena Svitolinová. Raduje se teď z toho dílčího úspěchu. Srovnává na 2-2, podávat půjde Linda Nosková po malilinké přestávce u své přihrádky, kde má Linda Nosková ručník, ale teď už jí zajímají také balonky. Fanoušci Ukrajiny jsou v tomto zápase velkou oporou, to rozhodně ano. Myslím si, že jsou i aktivnější než český hlouček a dalo by se říct asi i početnější trošku, ale velký obdiv, ať už jsou odkudkoliv fanoušci, kteří dorazí takovou dálku do vzdálené země na neutrální půdu a klobouk dolů také před čínskými fanoušky, protože jich tady je opravdu hodně. Hala je ne úplně plná, ale má kapacitu nějakých 13 000 míst a troufám si říct, že je tak ze 2/3 možná i lépe zaplněná. Krásný servis Lindy Noskové, která to tam zase poslala z druhého podání na střed a ESO znamená zase malou pomoc. 15-0. 161 km za hodinu. Není to úplně samozřejmě taková rychlost, s jakou jde Linda Nosková na první podání, ale pořád parádní rychlost druhého podání pro českou hráčku a navíc také fantasticky umístěno. Linda Nosková tentokrát zase na střed z prvního podání a tentokrát uspěla, takže další bod z podání 30-0. Paráda. Linda Nosková sbírá balonky teď nejjednodušším možným způsobem díky dobré první nebo v prvním případě i druhé ráně, ale zkrátka je to první platný úder české tenistky, na který už Jelena Svitolinová neměla odpověď. Tak 30-0 pro Lindu Noskovou, stav 6-3, 2-2, 30-0 na podání Linda Nosková z pravé strany své polovičky dvorce. Tentokrát cílila na tu samou před sebe nechtěně, tak teď se jí nepovedlo zarotovat balonek. Tentokrát Linda Nosková chtěla zahrát technický servis číslo 1, takže ten druhý se jí povedl. Přesně tak to asi chtěla i na poprvé Linda Nosková. Jelena Svitolinová si s rotací neporadila a tak je to už 40-0 pro Lindu Noskovou a opravdu velmi složité, pokud to takto dělá Linda Nosková a jde jí to, tak Jelena Svitolinová zkrátka nemá šanci číst, co se stane, protože hezky to mixuje Linda Nosková, jednou to tam pošle z rotací, jednou napřímo, jako teď, ale teď bohužel zastavuje balonek páska a od ní se vrací balonek zpátky na stranu české tenistky. 40-0 pro Lindu Noskovou, která teď servíruje stejně razantně, a Jelena Svitolinová si tentokrát troufla atakovat velmi silný druhý servis na úrovni prvního, 171 km za hodinu. Parádní rychlost, parádní umístění, ale teď se Jeleně Svitolinové povedlo načasovat náramně úder. Pracovala hezky s rychlostí podání Lindy Noskové, Jelena Svitolinová, a vykouzlila fantastickou ránu do rušku. 40-15. Naštěstí je to snad stav, kdy to nemusí Lindu Noskovou mrzet. Navíc, když pak následuje další ESO, tak je to zkrátka paráda tohle sledovat. Linda Nosková si dává ruce v bok a jde pomaličku ke kapitánce, se kterou si zase plácá za pozitivního stavu. Udržuje si Linda Nosková díky tomu, že také výborně teď podává vedení. Konkrétně je to teď 3-2 ve druhé sadě zápasu. Připomínám 6-3 výsledek prvního setu. Česko vede zatím 1-0 na zápasy ve finálovém utkání s Ukrajinou.
3: A Česko vlastně 3 vítězné gemy Lindy Noskové dělí od celkového prvenství, alespoň pokud budeme brát tedy tento set, pokud by ho dotáhla. Barbora Strýcová, nehrající kapitánka českého družstva, je také vášněvou běžkyní, po kariéře už mnohokrát běžela i tu maratonskou distanci. Můžete se podívat na její vlastně výkony, na fotodokumentaci, myslím, že i na jejich sociálních sítích, konkrétně na Instagramu jsem viděl lecos. A když jsme u běhání, tak jenom připomínka toho, že dneska v Praze se dobíhal ten slavný závod z Běchovic, desítku mezi muži vyhrál Damian Vích v čase 29:51. Je to přesně po 25 let desítku mezi muži vyhrál Damian Vích v čase 29:51. Je to přesně po 25 letech první český výkon.

0: útrati, anebo jste běželi sami, měli ta trička, o která taky někdy soutěžíte, bílá s červenými sluchátky, konkrétně to byli Jiří Ježek, Ondřej Váchal a Krištof Kousal. Takže jenom jsem chtěl prostě uvést, že i mezi námi novináři jsou tací, kteří dokážou běhat, a to třeba i v rámci měřeného závodu.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Ale jsou mezi námi tací a především kvůli tomu nás posloucháte, kteří umí perfektně popisovat, co se děje při nějaké sportovní události, a mezi ty nejzkušenější patří kolega Jaroslav Plašil, který se vydal do čínského Shenzhenu za snad dalším triumfem českých tenistek v týmové soutěži, která se dnes zve Billie Jean King Cup. Jaroslav Plašil teď u zápasu, který může rozhodnout Linda Noskova, je ve hře proti Elině Svitolinové a Jaroslav může mluvit.
3: Přiznávám se, že ač nerad, tak teď musím popisovat, že Jeleně Svitolinové se náramně daří na servisu v tomto servisovém gemu, kdy prohrává 2-3 a snaží se o srovnání. Je to další ESO 40-0, samé bomby teď z podání vycházejí Jeleně Svitolinové náramně. Teď nedostává vůbec Linda Nosková šanci, jenom v prvním případě, kdy balonek škrtnul opásku a kdy bylo zahlášeno první podání, tak Linda Nosková dostala novou naději, ale to bylo všechno zatím v tomto gemu. Teď příležitost přichází po dvojchybě Jeleny Svitolinové, která za stavu ale 40-0 dělá dvojchybu, takže nic dramatického. 40-15 je to teď pro Svitolinovou, která se snaží dotáhnout. Zatím je ve vedení česká tenistka, ať už 1-0 na sety, anebo teď 3-2 ve druhé sadě zápasu. Teď je to Linda Nosková, která se snaží zatlačit returnem soupeřku. To by se mohlo povést. Krátký míč, po kterém Svitolinová běží k síti, je pozvaná k síti a přehozená od Lindy Noskové bezpečným způsobem. Kapitánka Barbora Strýcová, o které byla řeč, která tady také chodí běhat, připravuje se na New Yorkský maraton 1. listopadu, tuším, jí čeká, tak teď zatleskala za krásný lob Lindě Noskové, ale předcházela tomu parádní příprava toho lobu, protože Linda Nosková si pozvala krátkým míčem hezky k síti Svitolinovou, takže nemohla Svitolinová tvořit, jenom hodit balonek zpátky. A Linda Nosková si viděla rady. 40-30 a navíc chyba z prvního podání, takže i ve chvíli, kdy Svitolinová výtečně servírovala, tak najednou je ten náskok tenčí. To je povzbudivé pro Lindu Noskovou, věřme. Backhand Noskové krásně, ale krásně se také do kolen dostala nízko Jelina Svitolinová k parádnímu, opravdu nádhernému úderu backhand po čáře, a tak přeci jenom ukořistila svůj servisový gem, srovnává na 3-3. Linda Nosková teď ale využila některé své malé šance, aby zdramatizovala gem. To si přiznejme, že převahu teď v tom svém servisovém gemu měla od začátku Jelina Svitolinová, která si jen zkomplikovala trošičku servisový gem, ale dotáhla to nakonec. A tak teď podává Linda Nosková za stavu 3-3, tak uvidíme, jestli budeme sledovat zase nějaký divoký 7. gem sady, jako v tom prvním setu. Linda Nosková teď servírovala velmi dobře, ale teď měla fantastický odhad Svitolinová a přichází k forehandové ráně, která je vítězná. Skvělá reakce Svitolinové, Linda Nosková trefila z prvního podání střed, ale Svitolinová se dokázala dostat k dobrému returnu, takže pak Nosková nemohla útočit a naopak zaútočila Jelina Svitolinová velmi nekompromisně z levé strany forehandem na pravou a Nosková prohrává 0-15. Další skvělou ránu na střed teď Svitolinová vybrala a teď Nosková propustila balonek a to bylo dobře, protože jinak by hrála velmi těžký volej, který by nezaručoval úspěch. Svitolinová to napálila kolem Lindy Noskové, ta měla velmi dobrý odhad, míček opravdu skončil v autu, ale kdyby hrála Linda Nosková teď volej, tak by musela pracovat s ohromnou razancí a dobře, že odhadla krásně let balonku česká tenistka, která ale opět teď zaservírovala skvěle, ale Svitolinová vynikajícím způsobem zreturnovala. To teď hraje pro Svitolinovou, že si může věřit na returnu a také si teď věří. A další tvrdý úder Svitolinové, Nosková se teď snaží dostat do aktivity při výměně. Mohlo by se jí to teď podařit z backendové strany. Backend se spodní rotací od Svitolinové. Teď krásný úder po čáře od Noskové, která postupuje do kurtu, forehandem hraje na druhou stranu. Svitolinová ještě hraje, ale bohužel sice na raketu Noskové, ale ta si nenechala balonek spadnout, věřila si na úder z výšky z voleje a ten končí v autu. Škoda. Linda Nosková rozebrala svou soupeřku, která měla ale velmi rychlé nohy. Dokázala dostat do kurtu skoro neřešitelné situace, by se chtělo říct. Byla stále ve hře a Linda Nosková ji nechtěně

0: darovala bod 30-15 pro Svitolinovou, 15-30 za stavu 3-3 z pohledu Lindy Noskové. Druhý set zápasu 6-3. Teď tedy důležitý sedmý gem druhé sady. Zase další krásný return Svitolinové a protipohyb funguje. Skvěle, Linda Nosková tentokrát slaví úspěch z úderu do protipohybu. Tentokrát Jelena Svitolinová opouštěla rychle svůj růžek kurtu, aby se stěhovala na střed, aby pokryla celou šířku dvorce, ale Linda Nosková tentokrát uspěla s tím, co jí párkrát v zápase nevyšlo. Úder do protipohybu. Tentokrát slavil úspěch a je to 30 obě. Tak teď je to velmi důležité, buď breakball a nebo gameball pro Lindu Noskovou. Řekneme to také posluchačům Radiožurnálu, jsou tady zprávy v celou totiž v tuto dobu. Eso, paráda. Eso Lindy Noskové pomáhá té české hráčce k lepšímu stavu. 40-30 je to teď za stavu 3-3 ve druhé sadě pro českou hráčku, která má v zádech vyhraný set. No a také to, že Češky vedou 1-0 na zápasy, protože předtím Karolína Muchová uspěla v duelu dvojek s Kalininovou. Takže Linda Nosková, stav 3-3, 40-30, utkání můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
2: Díky vám stále rosteme.
3: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
1: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
2: Děkujeme, že nás posloucháte.
1: Radiožurnál Sport.
4: Vracíme slovo do Šenčenu, kolega Jaroslav Plašil.
0: Jenom na okamžik Linda Nosková dotáhla svůj servisový gem, paráda, takže se ujela vedení 4-3, 6-3, 4-3 a za chviličku půjde na příjem. A teď hodně temperamentní Barbora Stýcová, jak tady vidíme na velké kostce. To určitě není zvykem v komunikaci s Lindou Noskovou, ale teď už zkrátka je znát, že ty emoce pracují víc tím, jak se může blížit konec tohoto zápasu. Ale může to být všechno taky jinak, o tom od nás pochopitelně uslyšíte.
4: Děkujeme Jaroslavu Plašilovi, brzy se vrátíme do Šenčenu, zápas bude asi ještě dramatický, Elina Svitolinová to nechce vzdát i s tím, že letos už dokázala Lindu Noskovou jednou porazit, ale věříme, že to česká jednička dotáhne a dovede opět české ženy po 8 letech k celkovému prvenství na téhle týmové soutěži.
2: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
2: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
5: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
6: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
5: Z toho mám takovou radost, že nad normální lístky dneska dojedenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
2: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Ano, připomínám, že i zítra na svátek budeme na Radiožurnálu Sport soutěžit dopoledne hned dvakrát v 8.50 tradiční čas a pak taky po 10. hodině v rámci desítky Pavla Horváta. Tam půjde o lístky do Šiříkovky na 5. října, v 8.50 půjde o lístky na lední hokej. O tip Sport Extralize uslyšíte dneska ještě hodně, ale až po 16. hodině, až se rozjede program 5. kola a konkrétně těch 6 zápasů, které jsou dneska v plánu. Ale teď je především tenisová témata, která souvisí jak s českým tenisovým družstvem žen v Šenčenu, tak s Lindou Noskovou, která teď hraje možná rozhodující dvouhru celého ročníku a je u toho kolega Jaroslav Plašil.
0: Jelena Svitolinová dělá všechno pro to, aby zápas ještě pokračoval. Prohrává 0-1 na sety, 3-6 skončil ten první a teď podává za stavu 3-4, vede 30-0, takže by mohla srovnat. Ještě víc jí pomáhá ESO další k tomu, že by se to mohlo podařit, takže 40-0 pro ukrajinskou jedničku v souboji jedniček. Na ukazateli času teď také 3 jedničky, hodinu a 11 minut trvá tento velmi pěkný duel, ve kterém zatím je na tom o kousek lépe Linda Nosková, protože vyhrála první set, protože také vede ještě ve druhém setu, ale ten náskok ve druhé sadě za chviličku může zmizet, protože Svitolinová může srovnat, vede 40-0. Teď za stavu 3-4 podává po druhé Svitolinová ze stejného místa. Technický servis atakuje teď Linda Nosková, která běží k síti a smečuje bezvadně. Dala si teď záležet, aby správně zaklopila své zápěstí a poslala míček do dobré polohy. Tam kam nemůže zároveň Svitolinová dosáhnout do dobrého místa. Svitolinová stále ještě ve vedení. Teď si myslím, že tahle situace ji vůbec nerozhodila, protože Linda Nosková to zkrátka udělala všechno dobře. Svitolinová teď ale trefuje síť z prvního podání, takže ještě další míč poletí na Lindu Noskovou a česká tenistka by měla dostat ještě nějakou šanci promyslet si, co teď udělá, protože druhý servis je spíš techničtější. Nosková ale backendem do sítě a je to 4-4. Linda Nosková teď jenom máchla na prázdno svou raketou, vyčítá si teď trhnutí, které nebylo úplně správné. Strhla teď úder příliš do sítě, ale to se stává zkrátka v takto vypjatém zápase. Nemůže vyjít úplně všechno. Zatím je to krásný tenis od Lindy Noskové, nejenom v tomto zápase. Parádní nejlepší sezona zatím, to bezesporu, ať už to dnes dopadne jakoliv. Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou. Uhrála i velmi dobrý výsledek na US Open, kde podlehla až Sabalenkové, takže velké jméno zastavilo Lindu Noskovou, která se teď snaží dovést český tým k titulu v poháru Billie Jean Kingové. Přímý bod z podání Svitolinová zariskovala až příliš, když Linda Nosková tentokrát zvolila technický servis a 154 km za hodinu je toho důkazem, že opravdu tentokrát se snažila zase jít Linda Nosková spíš do rotace, spíš nadělat starosti soupeřce technickým servisem. Teď se snažila o něco podobného, servis rotací na střed, ale teď byl míček příliš nízko a balonek končí v sítě, takže druhé podání pro Lindu Noskovou ze stavu 4-4. Krásný druhý servis teď pomáhá Lindě Noskové, která hraje do protipohybu Svitolinové a ta už nevybírá. Skvělé, Linda Nosková to teď provedla i z druhého podání, vytáhla soupeřku hodně do strany krásným servisem do růžku, do toho vzdálenějšího si připravila pozici a pak si všimla, že Jelena Svitolinová už naznačuje pohyb do středu, vybrala si protipohyb, Svitolinová se ještě vrhla po míčku, ale už nedokázala přehodit síťku. Teď další krásná rána Noskové, přímý bod z podání, fantazie. 40-0 pro Lindu Noskovou. Naskakují teď body na stranu Lindy Noskové výhradně, což je dobře, za to se nezlobíme. 40-0 za stavu 4-4 podává Linda Nosková a může se dostat do velké výhody, pokud by se jí povedlo dostat skóre na 5-4. To by samozřejmě znamenalo, že Svitolinová může servírovat pod obrovským tlakem. Ale ještě tam nejsme, ještě tam Linda Nosková není, ještě potřebuje jeden balonek teď v tomto servisovém gemu. Vydařený samozřejmě. Linda Nosková to zkouší zase mazácky z druhého servisu. Jelena Svitolinová rozhazuje rukama, cože mám jako dělat. Je to 5-4. Přímý bod z podání, protože možná, že se lehonce ještě dotkla míčku Svitolinová, ale to je úplně jedno. To bylo na úrovni esa z druhého podání. Jelena Svitolinová prohrává 3-6-4-5 a za minutku půjde s těžkým úkolem servírovat tak, aby ještě podržela zápas, aby ještě podržela šance ukrajinského týmu ve finále.
4: Jaroslav Plašil bude v Šenčenu u toho, pochopitelně poslouchejte i dál, protože Radiožurnál Sport je rád a většinou opravdu vždy přítomen velkým sportovním událostem.
1: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
7: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Velký zápas se hrál už včera v Edenu v rámci Ligy národů, při tom stupním utkání Češi prohráli s Chorvaty 1-2, ale naznačili, že pod novým trenérem Santim Deniou by mohli přece jenom konkurovat zdatněji i těm nejlepším evropským, konkrétně respektive světovým celkům, a pozítří proti Anglii to bude další prověrka. Teď nás ovšem nejvíc zajímá tenis, protože Češky dělí jeden vyhraný gem druhé sady Lindy Noskové od celkového prvenství v poháru Billie Jean Kingové. U velkých momentů v Šenčenu v Číně může být už brzy i kolega komentátor Jaroslav Plašil.
0: Rád bych v tomto mohl sloužit, ale samozřejmě na mě to nezáleží. Jelena Svitolinová teď fantasticky servíruje a tuto myšlenku dost zahání, protože pod velkým tlakem přišly dva velmi dobré servisy a tak Svitolinová vede za nekomfortního stavu 30-0. Připomenu, že první sadu prohrála 3-6, 4-5 prohrává teď ve druhém setu, ale vede 30-0 a může dotáhnout na 5-5. Linda Nosková napřímo. Svitolinová servíruje krásně do forehandu Noskové, která se pokusila vyblokovat úder se spodní dotací, ale míček končí v síti a tak je to 40-0. Vypadá to na pohodový gem pro Svitolinovou, která je dost zkušená na to, aby jí rozhodila takováto situace. Teď Svitolinová jako opora ukrajinského týmu servíruje z levé strany na Lindu Noskovou, která je napřímo za pozitivního stavu. Teď nedostala šanci, ale naštěstí zahlášený aut. 40-0 platí stále pro Svitolinovou. Teď je druhé podání pro ukrajinskou hráčku, která odvrací konec zápasu, ale zdá se, že utkání minimálně prodlouží. Teď jí pomáhá nechtěně i Linda Nosková chybou z backendu. Teď to upálila Linda Nosková do uličky pro Debl a tak je to 5-5. Srovnáno bezproblémový gem Jeliny Svitolinové, to protože fantasticky servírovala. Vůbec nedala šanci teď Lindě Noskové, která teď naopak ona bude podávat a bude se zase snažit dovést servisový gem do zdárného konce a zajistit si minimálně tiebreak druhé sady. Teď je to 5-5, teď je to 5-5 a začíná podávat Linda Nosková. Napřímu je teď Jelena Svitolinová, která velmi dobře returnuje a Jelena Svitolinová si vynutila chybu Lindy Noskové, která šla velmi nízko do kolen pro balonek, ale míček netrefuje dvorec a Svitolinová má výhodu. Vede 15-0 při servisovém gemu Lindy Noskové, tak potíže teď mohou nastat. Linda Nosková teď je servíruje a Svitolinová stále returnuje teď, ale nedostala těžký servis na druhou stranu do správné pozice. Těsný out teď od Svitolinové. Linda Nosková jenom uskočila, aby náhodou balonek netrefil ve vzduchu ještě. To se povedlo. Takže Nosková dokázala si zase pomoci přímým bodem z podání. 15 obě teď v tuto chvíli za stavu 5-5. Teď zase pro změnu pár pětek na světelné tabuli, ale teď to samozřejmě už za chviličku platit nebude. Jedna z tenistek se dostane do vedení 30-15. Linda Nosková už to nedokáže první ranou. Druhý servis Lindy Noskové je fantastický, takže Nosková může teď tlačit na soupeřku, která se ale ubránila krásným backendem k čáře. Teď forehand se spodní rotací. Teď backend se spodní rotací od Noskové, která teď hraje forehand lehonce za síť. Krásná výměna. Končí fantastickým úderem Jeliny Svitolinové. Teď tedy jeden lepší úder a nižší úder než druhý, chtělo by se říct. Jenom samé údery se spodní rotací, lehonce a nízko umístěné míčky vždycky. Krásné citové záležitosti slaví Jelena Svitolinová. Vede 30-15 fantazie teď od ukrajinské tenistky. Křížný forehand se spodní rotací nedal šanci Lindě Noskové, která teď podává za nepříznivého stavu 15-30 a překáží si těle zas ne až tak moc, protože to byla rána, která dokázala zpracovat i pásku. Od ní se balonek překulil do správného pole, takže stále dva servisy ze stejného místa pro Lindu Noskovou, která za stavu 5-5 ve druhé sadě podává za vedení soupeřky. 15-30 je to v neprospěch Lindy Noskové. Tvrdý servis, eso, paráda. Tak se ukázalo, že ta rána předtím pomohla, protože Linda Nosková dostala možnost servírovat znovu a dvakrát a stačila jedna rána. 30 obě teď, paráda. Linda Nosková teď bude podávat za stavu 5-5, 30 obě, na podání Nosková, napřímo Svitolinová. Linda Nosková, připomínám, první set vyhrála 6-3, teď se snaží jít do vedení ve druhém setu, zatím je to 5-5 a soupeřka teď z backendové strany pomáhá nechtěně, takže Linda Nosková se ujímá vedení 40-30, teď je to velmi těžký servisový gem Lindy Noskové, která musela otáčet nejprve ze stavu 0-15 a pak také 15-30, ale teď je ve vedení česká tenistka 40-30, Svitolinová teď několikrát fantasticky zreturnovala těžké podání Noskové, ale teď se jí to nepovede. Eso Lindy Noskové zase posílá českou hráčku blíž. 6-5 je to ve druhé sadě. Připomínám, Česko vede na zápasy 1-0 díky výhře Karolíny Muchové. Vede 1-0 na sety teď ve druhém souboji jedniček a česká jednička Linda Nosková má zajištěný minimálně tiebreak druhé sady, ale za chvíli, za minutu a půl bude útočit i napřímo. Takže Jelena Svitolinová se naopak při vlastním podání pokusí ještě oddálit konec tohoto zápasu. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat tento duel i dál v přímém přenosu. Z Šenčenu Jaroslav Flašil, Radiožurnál.
2: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
2: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Posloucháte Radiožurnál Sport ve 14 hodin a 17 minut, je 27. září. No a v neděli, která je tedy krásná, alespoň v hlavním městě, co se týče sluníčka, to může být i zlatá neděle pro český tenis, protože mužstvo, tedy družstvo Barbory Strýcové usiluje o vítězství v celkovém pořadí Billie Jean King Cupu a teď v čínském Shenzhenu u toho může být i kolega Jaroslav Plašil.
0: Pohár je tady, na něj vidím, ale samozřejmě Linda Nosková, ta se teď snaží nevnímat tuto skutečnost, bude napřímo, byť je teď na té straně, kde je vystavený blištivý pohár za vítězství poháru Billie Jean Kingové. Připomínám, stav 1-0 na sety a zatím 6-5 pro českou hráčku, která teď nedostává šanci. Podání Eliny Svitolinové, přesné, doprostřed kurtu. Linda Nosková jenom vyblokovala, ale Malonek končí v autu a tak je to 15-0 pro Svitolinovou, která se teď přibližuje tiebreaku druhé sady. Tiebreak už v každém případě, pokud na něj dojde, tak rozhodne o tom, jestli utkání bude ještě pokračovat, anebo ne. Linda Nosková teď stále ještě může vyhrát bez tiebreaku, to ano, ale je teď na tahu Jelena Svitolinová, která podává zavedení 15-0. Servis s rotací teď Linda Nosková dokázala vrátit k čáře a tak teď hraje, ale forehand se jí nevešel do kurtu a tak je to 30-0 pro Svitolinovou. A Jelena Svitolinová si pomalučku jde pro balony. Minutka z gemu uběhla a vedení 30-0 pro Svitolinovou, která může srovnat na 6-6. Zatím je to 5-6 z pohledu ukrajinské hráčky. Jedničky týmu, na příjmu jednička česká Linda Nosková, wimbledonská šampionka, která vede 6-5 a teď vyblokovala těžký servis, ale musí se bránit a neubrání, protože Svitolinová zacílila bezvadně do protipohybu. No a Linda Nosková neměla šanci, prohrává 0-40 a už to opravdu vypadá, že bude rozhodovat tiebreak o osudu této sady. Svitolinová je blizoučko, vede 40-0. Linda Nosková naopak hodně daleko od toho, aby vyhrála tento gem. Navíc Svitolinové se povedl servis, ale nepovedl se jí další úder po dobrém returnu Noskové. Linda Nosková se teď nebála zaútočit z první rány Svitolinové, která musela jít hodně do kolen a nevešel se jí teď úder do kurtu, takže ještě nějaká malá šance pro Lindu Noskovou v tomto servisovém gemu Eliny Svitolinové možná tady je, ale záleží teď, co se bude dít dál. Vy o tom samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Sběračům teď utíká míček, takže musí pomoci i kapitánka Barbora Strýcová, která teď už zase upírá svůj zrak na servírující Svitolinovou z nejhoršího možného místa pro sledování zápasu, jak také říkává. A srovnáno, přímý bod z podání, je to 6-6. Srovnáno 6-6 ve druhém setu. Připomínám, že Linda Nosková vyhrála první sadu 6-3 a teď tedy rozhodne tiebreak o tom, jestli utkání bude ještě pokračovat a nebo jestli se Češky stanou vítězkami poháru Billie Jean Kingové. Barbora Strýcová ještě do ticha už teď zatleskala, ale teď už se všichni soustředí na podání Lindy Noskové v tiebreaku druhé sady. Krásný servis, ale Jelena Svitolinová vrací a Nosková musí hrát další ránu, ale ta je přesná. Forehand do růžku toho vzdálenějšího z pravé strany. Teď Linda Nosková už byla v kurtu, už postupovala směrem k síti a měla míček pod kontrolou. Krásně si otevřela dvorec servisem a teď je na Jeleně Svitolinové, aby podobně dobře zapodávala. Lindě Noskové se tady povedl náramně jeden tiebreak s Katie Boltrovou, to byla fantazie, tam to byly 4 esa, která dokázala vměstnat do tiebreaku. Linda Nosková, jenomže teď kontruje esem Jelena Svitolinová, takže srovnává na 1-1 v tiebreaku druhé sady. Eso se tady objevuje na reklamním banneru, kde jsou obvykle jinak názvy sponzorů akce. Teď je tam tedy naskočil důkaz povedeného prvního podání pro Jelinu Svitolinovou, která teď podání kazí, takže to bude druhý servis pro ukrajinskou hráčku za stavu 1-1 v tiebreaku druhé sady. Připomínám, Česko vede zatím 1-0 na zápasy A Linda Nosková teď 1-0 na sety. V tiebreaku je to 1-1. Linda Nosková teď hraje backendem na střed. Backend na střed je účinný, protože teď je pod tlakem Svitolinová. Forehand Noskové teď do rušku, ale stále se hraje a stále musí Nosková hrát další údery. A teď naopak Svitolinové se povedl nádherný balonek do rušku a Svitolinová kazí. Tak to je asi první dlouhá výměna od základní čáry, troufám si říct, která dopadla dobře pro Lindu Noskovou. Když počítám výměny, které mají víc než 10 úderů, tak si troufám říct, že tohle je první. A na druhou stranu ono zase tolik těch dlouhých výměn, těch opravdu dlouhých výměn zase ten zápas tolik nenabídl. Ale Linda Nosková teď vede 2-1 v tiebreaku druhé sady a je zase o kousíček blíž česká tenistka k tomu, aby poslala svůj tým k poháru Billie Jean Kingové. Teď Linda Nosková ho má za zády, ten samozřejmě nevnímá, servíruje do autu, takže druhé podání teď bude muset stačit Lindě Noskové a teď jsem zvědavý, jestli si Linda Nosková troufne na riskantnější druhý servis, jak to někdy dělává. Linda Nosková teď posílá úder s rotací, pomalejší a Jelena Svitolinová atakuje slabší druhý servis. Teď si Linda Nosková netroufla na to, co občas dělá, tu svou kulišárnu, kterou mnohokrát zaskočí soupeřku, že tam zkrátka pošle druhý servis na úrovni toho prvního, ale teď to nemělo ty parametry, 150 km za hodinu, byla tam rotace, se kterou si Elina Svitolinová poradila tím, že dokázala hezky udržet balonek a dát mu správný směr. Teď tedy Svitolinová přijímá znovu, ale Lindě Noskové se nepovedl první servis, takže to bude znovu druhé podání za stavu 2-2 v tiebreaku druhé sady. 1-0 na sety, 2-2 ve druhém setu v tiebreaku. Svitolinové backhand teď k čáře. Nosková musela hodně do kolene teď a jde k síti. Nosková do protipohybu krásně. Backhand křížem končí v růžku. Bezpečně zahráno od Lindy Noskové pod velkou kontrolou. Utažený backhand křížem. Ostrý úhel, tak aby ani výtečná atletka Jelena Svitolinová nemohla k balonku dostihnout. To bylo perfektně promyšlené od Lindy Noskové, která navíc asi i sledovala pohyb ukrajinské tenistky, která se přesouvala ze své levé strany do středu. Linda Nosková si toho všimla a teď bude přijímat. 3-2 ve vedení česká tenistka Svitolinová podává krásné eso. Tak na esa teď lepší v tiebreaku Svitolinová, která srovnává na 3-3. Hráčky si teď vymění místo. Linda Nosková jde za kapitánkou Barborou Strýcovou. Jenom takové lehké plácnutí. Barbora Strýcová teď trošku nechává Lindu Noskovou v klidu, tak aby se občerstvila a až za chviličku možná povzbudí svou svěřenkyni. To samé se snaží dělat také ukrajinský kapitán Marčenko, který si teď plácá s Jelenou Svitolinovou. Ta jako první vyráží na svou stranu kurtu po té, co si hráčky vyměnili pozice. Teď ještě jednou bude ale podávat Svitolinová, která si velmi pečlivě vybírá z balonku, které už jsou ohrané, tak aby mohla najít ten nejideálnější, se kterým teď bude za vyrovnaného stavu 3-3 v tiebreaku druhé sady servírovat na Lindu Noskovou. 3-3 v tiebreaku druhé sady. Nosková teď se brání těžkému servisu, ale dokázala vzít balonek zpátky i po druhé. Úspěšný backhand Noskové a chyba! Chyba z rakety Svitolinové, která teď ještě jednou si říká, jako kdybych měla dostat druhou šanci, jak jsem to měla zahrát, tak udeřila do míčku, který tam byl v tu chvíli volný, ale ten, který se počítal, ten byl dlouhý. A Linda Nosková má výhodu minibreaku v tiebreaku druhé sady. Připomínám 6-3 první set. Teď ten druhý 4-3 v tiebreaku. Zatím ve vedení Linda Nosková 4-3. V tiebreaku druhé sady Nosková se soustředí na podání napřímo asi tak metr za základní čarou Jelena Svitolinová. Už jsme o tom mluvili, že kolikrát to má těžké s tím, aby vytušila, co Linda Nosková předvede. Teď Linda Nosková jde k síti, strhává balonek za síť. Svitolinová sice ještě doběhla, ale balonek už nevrátila do kurtu. Krásně to provedla Linda Nosková, když nečekaně strhla míček, takže skončil balonek hned za páskou. A Svitolinová, byť je fantasticky rychlá, vyrazila k balonku, tak už nedokázala mít míč pod kontrolou. Je to out a je to 5-3 pro Noskovou, 5-3 pro Lindu Noskovou, která teď servíruje zase z pravé strany v tiebreaku. První set 6-3, teď ten druhý velmi dramatický, rozhoduje její tiebreak a 5-3 ve vedení Nosková, která teď zahrála dlouhý servis číslo 1 ve snaze trefit středovou čáru. podání na téčko, na střed nevyšlo Lindě Noskové, tak je tady druhé. Těžký servis s velkým odskokem, ale dokázala z něj Svitolinová zaútočit, ale dělá chybu a jsou tady matchboly. Jsou tady matchboly a jsou tady také balonky celého šampionátu pro Lindu Noskovou. Fantastický náskok v tiebreaku. Druhé sady 6-3. Na druhou stranu nenechte se zmýlit, protože teď dvakrát podává Svitolinová a servíruje teď v tiebreaku náramně. Kdyby se jí povedlo zaservírovat, tak se přiblíží na 6-5 a celé to může být ještě hodně zamotané, ale je to velmi dobrá pozice. Teď se tady na kostce dokonce ten blištivý pohár, na kterém už jsou několikrát české hráčky zviditelněny, tak se objevil. Svitolinová nechce vidět takový scénář. Zahrála ESO, takže odvrací první matchball. Svitolinová se teď snaží uklidnit před další ranou, vybírá zase velmi pečlivě z balonku. 4-6 je to z pohledu ukrajinské tenistky v tiebreaku druhé sady. Linda Nosková vyhrála první set, je teď napříjmu, má ještě dva matchboly. 6-4 ve vedení v tiebreaku česká tenistka. Tvrdý servis Nosková vrací. Úder Svitolinové dobrý, forehand Noskové také. Teď je to backhand Noskové na střed, ale do autu. Bohužel kousíček do autu a za stavu 6-5. Nechtěl jsem to přivolat, ale je to tak. Je tady ta situace, o které byla řeč. Linda Nosková teď půjde servírovat, ale samozřejmě nic dramatického se nestalo. Svitolinová si dvakrát uhrála svůj servis a teď zaservírovala parádně. Linda Nosková dokázala sice držet míček ve hře, ale výměny pokaždé ovládla ukrajinská soupeřka. Jednička tohoto zápasu za Ukrajinu hrají Lina Svitolinová. Teď se snaží na podání využít matchball Linda Nosková. 6-5. Noskové servis tvrdý, ale Svitolinová vyškrábla. Nosková útočí do druhé strany a je to konec. Češky vyhrávají pohár Billie Jean Kingové a teď kapitánka Barbora Strýcová vyráží vstříc ležící Lindě Noskové. Teď už je tam celý český tým, který slaví výkon a výhru české jedničky Lindy Noskové. Fantasticky to teď urvala přes svůj servis Linda Nosková, ale obdivuhodné, co dokázala vybrat Jelena Svitolinová. Dokázala udržet míček ve hře. Linda Nosková si dala záležet, aby její rána byla přesná. Přesto tam ještě chtěla být Jelena Svitolinová, která teď sportovně šla pogratulovat celému českému týmu, samozřejmě s výjimkou těch hráček, které zůstaly ležet a stát na kurtu. Teď už si Svitolinová podává ruku s Lindou Noskovou, vítězkou, samozřejmě také s Karolínou Muchovou, která se zasloužila o dnešní první český bod, také s Marií Bouskovou, která vyhrála svůj duel v utkání s Velkou Británií. To bylo čtvrtfinále, které Češky vyhrály díky Bouskové a Noskové 2-0. 2-0 vyhrály také v zápase proti Španělkám díky Muchové a Noskové a dnes také rozhodují po singlových zápasech, tak tedy Karolína Muchová a teď také Linda Nosková slaví výhry. Linda Nosková v dalším oběti s kapitánkou Barborou Strýcovou. Teď už je to pravda. Barbora Strýcová vchází do dějin jako čtvrtá žena po Margaret Kurtové, Australance a dvou Američankách, kterými byly Billie Jean Kingová, po které nese trofej jméno, a Chris Evertová, tak i Barbora Strýcová dokázala ovládnout Fed Cup, či dnes už Billie Jean King Cup, jako hráčka, jako kapitánka. Teď tedy po nejrychlejším možném scénáři pokaždé se o to zasloužily dvě singlistky a skvělá deblistka, nejlepší světová deblistka Kateřina Siňaková ani jednou nemusela zasáhnout do zápasy. Tak to zkrátka někdy je v týmových soutěžích. Velmi silný český tým tedy plní roli favoritů a vyhrává poprvé zase po změně formátu pohár Billie Jean Kingové a teď se z toho zase znovu ještě jednou všechny hráčky radují i s českými fanoušky tady v Šenčenu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Krásné zprávy od Jaroslava Plašila, moc gratulujeme českým tenistkám. A tak mě napadá, že to vlastně symbolický návrat na ten tenisový trůn v rok nebo dva měsíce před tím, než na ten český předsednický trůn v českém tenise usedne Petr Pála, který dovedl před lety 6x k celkovému prvenství český tenis, české tenistky ve Fed Cupu, tak teď se může také on těšit z tohoto triumfu pod novou nehrající kapitánkou Barborou Strýcovou. Na Radiožurnálu Sport tedy moc gratulujeme českým tenistkám a samozřejmě do Šenčenu se brzy zase vypravíme.
1: České šampionky.
2: Každou středu se Radiožurnál Sport vydává mezi hráčky ženských olympijských kolektivních sportů a sleduje jejich snahu dostat se na olympijské hry.
8: Je to takový každý dítě, který kope do balónu, chce hrát olympiádu nebo že jo, ale vlastně teď najednou je to takový jako blízko, je to fakt na dosah ruky.
1: České šampionky.
2: Na vysněnou metu mohou dosáhnout ve 12 sportech.
1: Sledujeme příběhy jednotlivých hráček.
2: I to, jak se národními týmy posouvají blíž světové špičce.
9: My tam ještě furt máme ty výkonnostní, bohužel jakoby propady. No, stane se to prostě, no.
1: České šampionky.
2: Magazín věnovaný ženským olympijským kolektivním sportům.
1: Každou středu po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Češky vyhrály po 8 letech týmovou soutěž. České tenistky teď triumfovaly v soutěži, která se jmenuje Billie Jean King Cup. Je to pojmenované po legendární americké tenisce. A u toho triumfu v čínském Shenzhenu je teď také kolega Jaroslav Plašil. Jardo, tak ještě jednou hezké odpoledne. Můžeš to srovnat s nějakým tím předchozím triumfem Češek, který buď byl na venkovním kurtu, anebo myslím v cizině, anebo třeba v O2 aréně. Poslední byl v O2 aréně před 8 lety.
0: S tím se to srovnávat nedá, protože to bylo v O2 aréně a bylo to domácí, převážně domácí publikum v duelu s Američankami. Byla to výtečná tehdy Kateřina Siňaková, která dostala šanci jako jednička nečekaně. Ona celý týden počítala s tím, že vůbec nebude hrát, protože ona byla až třetí v pořadí za Petrou Kvitovou, Karolínou Plíškovou v té době, které ale měly zdravotní problémy, takže nakonec padla volba na Kateřinu Siňakovou, která ani nějakým způsobem nestihla být nervózní, jak to všechno zpracovávala rychle. No a vyhrála dva zápasy, včetně toho rozhodující se Sofiou Keninovou, což byl mimochodem nádherný duel. No a mezi tím také vyhrála Barbora Strýcová tehdy a ta se zároveň loučila s reprezentační kariérou. Také ten první den vyhrála nad Keninovou. Ale to je minulost, teď tedy současnost. Těžko srovnat s tím pražským duelem, ale srovnal bych to určitě s nějakým venkovním zápasem, protože je tady ostrůvek českých fanoušků, několik desítek českých lidí. Je tady neutrální publikum, které teď zdraví mimochodem v rozhovoru na kurtu Linda Nosková. Já popravdě na tu dálku teď neodezírám, co všechno Linda Nosková už stihla říct, ale už několikrát o tom tady mluvila, že se snažila pochválit čínské publikum. Je tady i nějaký festival, nějaké prázdniny, nějaké volno, přesto je tady ohromný počet diváků na to, že hrají opravdu dvě země odinut a ta domácí bohužel pro čínské fanoušky vypadla ve čtvrtfinále, tak dorazí ve velkém počtu. Dnes si myslím, že tady bylo nějakých 7-8 tisíc lidí, což je bezvadná návštěva, srovnatelná s těmi venkovními, jako třeba ať už to byla Francie předtím, anebo třeba v Moskvě a tak dál. Teď tedy Linda Nosková, potlesk pro českou jedničku, bez té by to zkrátka nešlo v týmové soutěži, protože Linda Nosková protáhla svůj tým jednak v těžké baráži ještě na podzim ve Varaždinu v Chorvatsku, kde se rozhodovalo o tom, jestli Češky budou hrát vůbec o elitní skupinu nebo v elitní skupině o to, aby mohli vůbec se dostat do tohoto finálového turnaje, což se pak povedlo díky kvalifikaci ve Švýcarsku a tam taky fantastická Linda Nosková. Zase to byly mimořádné chvíle a vynikající zápas s Belindou Benčičovou, pro Lindu Noskovou výborný tiebreak, který pak předvedla třeba také ve Wimbledonu proti Soraně Kirsteové a mimochodem dnes také krásný tiebreak pro Lindu Noskovou. Kdybych měl vypíchnout tři v sezóně, tak možná tyto tři zrovna u české jedničky, která tedy protáhla český tým až k trofeji. A teď vidím na kurtu i Barboru Strýcovou v rozhovoru s čínskými pořadateli, organizátory. Takže i Barbora Strýcová jako kapitánka teď je hodně šťastná, troufám si říct, to byl její sen vyhrát jako hráčka, teď taky jako kapitánka, hned na poprvé toho dosáhla a jak už bylo řečeno, napodobila tak velikánky, ohromné legendy, Chris Evertovou, Billie Jean Kingovou, která je tady, která teď sleduje projev Barbory teď Strýcové, tak také Australance Margaret Kurtové se to povedlo, že dokázali vyhrát jako tenistka na kurtu i jako kapitánka z lavičky.
4: Jaroslav Plašil stále v Šenčenu, ostatně tam právě si zahrála Barbora Strýcová také před 7 lety svůj turnaj mistryň a ona má těch pohárů celkem 6 pohárů federace. Ještě jedna otázka, která se váže i k té úspěšnosti českých tenistek. obecně v pavouku na turnajích v Wimbledonské finále. Ostatně se hrály právě ty dvě dnešní české singlistky, Noskova vítězně, Muchová poražená finalistka. Vypozoroval si, Jardo, za ty dny s českými tenistkami, jak velkou váhu má pro ně právě tenhle týmový, tahle týmová soutěž třeba oproti těm jiným velkým turnajům?
0: No, odpověděl bych asi tak, že nejlepší zprávou nebo důkazem je to, že tady jsou, že to chtějí hrát a chtějí to vyhrát, byť se jim ten formát úplně nezamlouvá. Určitě by dali přednost tomu dřívějšímu, kdy se hrálo odvetami doma venku, kdy se hrálo vždycky tedy před domácím publikem, jedna strana mohla využít domácího publika. To byl model, který byl pro ně lepší, protože zkrátka měli tu možnost se aspoň jednou, někdy to tak vyšlo, že třeba dvakrát v roce představit domácím fanouškům. To teď někdy dost často i nemají, protože třeba i ty kvalifikace nebo baráže hrají venku a tak si ten kvalifikační duel nezahrají doma, jako třeba Davis Cupoví reprezentanti, kteří hráli v Jihlavě a teď také v O2 Areně s Američany. Těm to trošku záviděli, tady tenistky to přiznávali a třeba se jednou taky dočkají, ale teď je to možné bohužel jenom v tom kvalifikačním utkání, ne v tom finálovém turnaji, protože ten se ještě minimálně jednou bude hrát příští rok tady v Šenčenu. No a sem se také české hráčky budou snažit kvalifikovat, ale to, že tady opravdu byli, že měli zájem reprezentovat a chtěli tu trofej vyhrát, tak to si myslím, že je důkaz, jak moc oddané jsou i této týmové soutěži.
4: Jaroslav Plašil komentoval celkem 12. triumf českých tenistek v soutěži družstev. V samostatné historii je to 7. titul od roku 2011, teď první po 8 letech dovedla to české družstvo k celkovému prvenství Barbora Strýcová. Pochopitelně ještě jedna otázka, jestli už trošku lze vyčíst ten zbývající program sezony právě těch českých hvězd, které se teď představily, ať už na kurtu, nebo alespoň v rámci toho celého podniku, Jardo, protože jak už si naznačil, některé z nich nezasáhly do hry, ale třeba se do Asie, nebo respektive možná v Asii ještě zůstanou, ne?
0: Tohle je určitě důležité zmínit, protože to mohlo hrát v rozhodování hráček a nejenom českého týmu, ale obecně taky zásadní roli. Teď čekají tenistky na profesionálním okruhu, turnaje v Asii, některé už běží a je to dobré. Teď i třeba pro Kateřinu Siňakovou nebo tenistky, které jako Sára Bejle, které se nedostaly do hry, že tady využili i ten týden k tomu, aby se dobře připravili, protože jejich sezona bude pokračovat dál. A pro Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou to může skončit i pohádkově, ještě turnaje mistryň, ke kterému mají opravdu obě dvě velmi blízko. A pak je tam také Kateřina Siňaková samozřejmě v deblu, ta to má jisté. Takže ještě sezona nekončí. Linda Nosková o tom mluvila teď v rozhovoru pro Radiožurnál Sport, než začal tady ten turnaj finálový, tak říkala, že teď tady má takové dva vrcholy, jedna tečka, kterou by ráda udělala týmová, což se jí povedlo, třešnička na dortu, která tedy už je teď ukousnuta. No a pak ještě jedno krásné zakončení, turnaj mistryň letos v Americe, takže tam by měly se dostat jak Linda Nosková, tak Karolína Muchová, věřme, že budou zdravé, a také Kateřina Siňaková v deblu.
4: Jaroslav Plašil přímo v čínském Šenčenu u triumfu českých tenistek letošním ročníku poháru Billie Jean Kingové. Situační otázka, respektive dotaz na to, jak to tam vypadá, zda se chystá nějaké slavnosti vyhlášení přebírání poháru, Jardo?
0: No už se to blíží, už je tady logo finálového turnaje, přecítí, kurt je prázdný teď a teď už tam přibyl i velký žlutý podstavec, to žluto-modré logo tak hezky ladí se žlutým podstavcem, který je olemovaný taky modrými nápisy ze strany nebo modrobílými, na které teď nevidím, ale vidím ve škvírce také pohár, který už je na svém místě, no a ten pohár už je připravený pro české tenistky. Už byla řeč o tom, že už tam jsou několikrát podepsané, dnes jenom potvrdili to, že finálové zápasy zkrátka český tým umí, protože, nebo nejenom český, ale předtím československý, protože když počítáme všechny ty tituly z české i z československé éry, tak se jen jednou v historii stalo, že český nebo československý tým nevyhrál finálový zápas. Tehdy to bylo na Štvanici, nabízí se říct, je to lákavé, že titul stejně tak jako tak zůstal doma, protože v roce 1986 spousta fanoušků držela držela palce Martině Navrátilové, která se tehdy poprvé dostala do rodné vlasti, tehdy už jako reprezentantka Spojených států, dříve nemohla, takže to byl její první návrat do země, ze které emigrovala. No a tak i to vítězství Američanek má výraznou českou stopu finálové, jinak všechna finále český tým dokázal ovládnout, nebo československý, a to je, myslím, fantastická bilance, ohromná vůle ten pohár urvat. Teď se tedy o to postaral i velmi silný tým. Pověsme si upřímně, Češky tady byly velkými favoritkami, jeli to sem vyhrát, což mohlo znít sebevědomně, ale jak říkala Linda Nosková na letišti, zkrátka to odpovídalo tomu, jaký tým, jak silný tým Češky zvezou sem do Šenčenu, kde se k ním ještě připojila pak tady Sára Bejlek, která cestovala z Mexika docela krkolomně, zažila nejdelší let v jednom letadle 20 hodin z Mexico City až sem, takže ta si užila i dlouhou cestu, 12-hodinový časový posun. Také Marie Bousková cestovala z Ameriky, takže ta se také připojila k týmu až tady, ale celkově tedy ten tým, už když jsem vyrážel, tak už cílil na tu trofej s tím, s čím jsem jel, a toho také dosáhl, což je také dobré, že zkrátka Češky se nebojí toho říct o sobě, že jsou favoritkami. On o tom mluvil ve vysílání Radiožurnálu Sport i Petr Pála, bývalý kapitán, teď už také nastupující předseda Českého tenisového svazu, že je vždycky lepší být favoritem, protože ten druhý, ať se bojí, teď samozřejmě on to měl podpořeno tím, že Češky vyhrávali jednu trofej za druhou, takže on zažil tu slavnou éru, ale zkrátka to tak je lepší mít z čeho vybírat, mít silný tým, a to teď Češky měli. Naopak ukrajinský tým rozhodně není tak široký svou základnou kvalitních hráček a hodně jej oslabilo to, že nakonec se tady nemohla zúčastnit finálového turnaje Marta Kostiuková, protože troufám si říct, s ní by to taky mohlo být trošičku složitější pro český celek, a možná by to bylo trošku složitější i s Číňankami. Tam si myslím, že svou rychlostí Číňanky taky mohly být hodně nebezpečné, ale nezvládly svůj čtvrtfinálový duel s Itálií, kterým zase pak Italkám nestačily síly v souboji s Ukrajinou, tak z toho tak to krásně vyšlo i pak pro český tým, ale tím nechci rozhodně snižovat kvalitu českých tenistek, protože troufám si říct, že to jejich postavení, ta jejich forma dvou singlistek Karolíny Muchové a Lindy Noskové je teď taková, že tomu zkrátka tady v Šenčenu šlo jen velmi těžko čelit.
4: Říká Jaroslav Plašil, který komentoval zlatý zápas Lindy Noskové v rámci finále poháru Billie Jean Kingové. Češky opět po 8 letech získali tuhle soutěž družstev, pohár za tuhle soutěž družstev, když opravdu v té velmi silné sestavě porazili nejprve Britky, pak Španělky a teď ve finále Ukrajinky, za které tam byla z pozice jedničky Elina Svitolinová. Připomínám to, že Barbora Strýcová se hned po nástupu do funkce nehrající kapitánky dočkala tohoto velkého triumfu. Když narážel Jarda Plašil právě i na ten 40 let starý prohraný finálový zápas na štvanici Čechoslovaček se Spojenými státy americkými, tak za ně tehdy hrála Chris Evertová a právě i do její společnosti se tímhle dnešním triumfem Barbora Strýcová dostala, jak Jaroslav ostatně už říkal, je čtvrtou ženou, která vyhrála tuhle týmovou soutěž jako hráčka a jako kapitánka. Nevím, jestli to bylo už třeba dříve nějakým způsobem probíráno, ale jakou vizi má Barbora Strýcová, jak dlouho chce zůstat u českého týmu? Jardo, je to nějak ozřejmeno, nebo to je na dobu neurčitou?
0: No, spíš jsme to jen naťukávali, samozřejmě i z takové jisté, řekněme, pověrčivosti nebo nějaké soustředěnosti na to, co je teď a tady, ale z toho, co jsme se tak bavili s Barborou Strýcovou tady, tak ona, a nejenom ona, ale myslím si, že i hráčky budou mít stále chuť, že teď vyhrávat je příjemné, takže si myslím, že ta touha tam bude pořád, jednak u kapitánky a jednak také u tenistek. Nemusí to platit o všech hráčkách samozřejmě, některé třeba čekali dlouho na to, až se jim něco takového povede, ale myslím si, troufám si říct, že třeba Linda Nosková, současná jednička, tak rozhodně nehrála ve fedcupovém dresu nebo v dresu poháru Billie Jean Kingové za Česko naposledy. Za chvíli také bude sahat po poháru, u kterého už jsou také tenisové legendy. Když si zmiňoval Billie Jean Kingovou, tak ta je tady přítomná a je blízko od poháru, teď vlastně nejblíž z té trojice, která je ke mně zády, tak myslím, že tam je i Conchita Martinezová, bývalá slavná španělská hráčka, teď také velmi úspěšná trenérka, která zatím neměla to štěstí, jako Barbora Strýcová, byť ona teď samozřejmě Conchita Martinezová je individuální koučkou, pomáhala Mize Andrejevové a ne španělskému týmu, který má jinou legendu, Karlu Suárezovou Navarovou, tak Conchita Martinezová tady je. Občas tady i propagovala některé sponzorské akce, snažila se tady zase dostat fanouškům tenis a tento turnaj ještě o něco víc do povědomí. Teď tam tedy je tam také David Haggerty, pokud se dívám dobře, protože jeho nevidím, ten je schovaný za logem velkým, ale měl by tam být také šéf ITF. No a za chviličku už se to opravdu blíží předání poháru, protože teď už jsou i fotografové všichni ve svých lajnách. Je to jako když se fotí fotbalový tým, nejprve klečící, v tomto případě sedící, a za nimi pak stojící fotografové čekají na okamžik, kdy český tým bude přebírat pohár za vítězství v Billie Jean King Cupu. Ještě nám tady hraje hudba, ještě je tady taky kroužek realizačního týmu českého, který teď vstřebává sám pro sebe taky ten svůj okamžik. Hráčky teď jsou někde v útrobách a zatím tady ještě nejsou, ale za chviličku, až přijdou, tak se sem zase můžeme vrátit, protože si myslím, že to zase nebude trvat až tak dlouho. Ten ceremoniál už se tady blíží ke svému vrcholu.
4: Jaroslav Plašil u dalšího triumfu českých tenistek v čínském Shenzhenu. Chystá se všechno na slavnostní předání poháru pro vítězky pro ročník 2026. Karolína Muchová vyhrála úvodní dvouhru nad Annou Kalininovou, pak tu druhou dvouhru a už dotažení toho finálového triumfu Linda Nosková. Ještě přeci jenom, pokud už se to vysloveně neblíží, to předání poháru, nebo to není na spadnutí, Jardo, nějaký klíčový moment toho celého finálového týdne, kdybys našel v paměti, já třeba z toho duelu vlastně Lindy Noskové s Elinou Svitolinovou bych vypíchl asi tu sedmou hru prvního setu, kdy pak zlomila soupeřku a nakonec i uhájila do konce zápasu své podání. Tak celkově, vidíš tam nějaký rozhodující moment třeba pro český tým?
0: No určitě, to je jeden z momentů, protože i Linda Nosková, připomeňme, otáčela ze stavu 1-3. To je jedna věc, vypíchl bych určitě dnešní druhý tiebreak, nebo tiebreak druhého setu. Teď představování vzácných hostů, David Haggerty, šéf ITF, předtím Billie Jean Kingová a také Conchita Martinezová. A už se opravdu tady blíží předání poháru, ale jenom odpovím na ty klíčové momenty. On určitě velmi důležitý byl i ten první zápas, ve kterém dostala šanci Marie Bousková, která nahradila Karolínu Muchovou a hodně se nadřela na výhru nad Britkou Kartelovou, která byla velmi nebezpečná pro Marie Bouskovou. Bylo dlouho těžké dostat se k nějaké režii zápasu a nakonec tedy vydřela po skoro 3 hodinách bod, který se pak náramně hodil. Samozřejmě byla tam pak ještě Linda Nosková a vynikající debl v záloze, kdyby náhodou to nevyšlo Marie Bouskové, ale tak to se určitě Lindě Noskové hrálo lépe s Katie Bultrovou. I proto přišel další fantastický okamžik tohoto týdne a tím byl tiebreak druhé sady v utkání s Katie Bultrovou. Tam byla zmíněna 4 esa v jednom tiebreaku. To byl další takový dobrý moment. V zápase Španělkami řekl bych, že Češky zvládly bez větších problémů. Tam Španělky zahrály, až bych řekl, nad své možnosti, ale byť Karolína Muchová nehrála úplně nejlepší svůj tenis, troufám si říct, tak to stále stačilo na to, aby porazila Bouzesovou Manejrovou a pak také Linda Nosková si poradila s Bukšovou, takže tam celkem, nechci říct pohodová výhra, to by mě určitě tenistky hnaly, ale zkrátka výhra bez nějakých větších zádrhelů. No a dnes, jak jsi zmiňoval, ten určitě první set, jednak obrat a pak velmi důležitý Gem za stavu 3-3, který se nakonec překlopil na dobrou stranu pro nás, pro české fanoušky, pro posluchače Radiožurnálu Sport, věřím také, protože drtivá většina z nich si myslím, že držela palce Lindě Noskové, nejli úplně všichni. Za chviličku tedy Linda Nosková i další české hráčky dostanou pohár. Teď ještě také samozřejmě poděkování všem, kteří se podílejí na organizaci tohoto turnaje, takže jsou tady teď také vzácní hosté. A Petr Pála teď, který si v obleku užívá teď toho, že může být v kontaktu s českým týmem, což teď nebyl jako čestný host, teď jako budoucí předseda Českého tenisového svazu. Teď se zdraví s Končitou Martinezovou, se kterou se vydával samozřejmě během své kapitánské kariéry i dá se říct i hráčské samozřejmě. Také on převezme teď památku na tento duel, na tento finálový turnaj, teď takové potřesení rukou s Billie Jean Kingovou. No a samozřejmě teď také za chviličku už přijdou týmy na hrací plochu. Tým Ukrajiny, jak jste slyšeli před chviličkou, vyzdvihl bych určitě obětavost Jeleny Svitolinové a také Aniliny Kalininové, které tady nastoupili jako jednička a dvojka, nic jiného jim nezbývalo. Kečenoková je doplnila v deblu. Ukrajinky urvaly hned svůj první zápas až přes debla z Belgií. To byla možná nečekaná komplikace, protože ukrajinský celek ztratil bod. Ale teď pozor, protože za chviličku nastoupí i české hráčky. My o tom řekneme i posluchačům Radiožurnálu, asi zřejmě, který se k nám připojí. V čínském Shenzhenu už probíhá slavnostní ceremoniál na kurtu. Už jsou poražené finalistky, ukrajinské tenistky. Ve vysílání Radiožurnálu Sport jsme mluvili o tom, tak já to jenom dokončím, abych pokračoval v rozehrané myšlence, že ukrajinské tenistky se hodně nadřely na čtvrtfinálovou výhru, kde celkem nečekaně ztratili, dá se říct, očekávaný bod v utkání týmových jedniček, ale Svitolinová podlehla Minenové, která pak nenastoupila do debla, tím možná trošku taky ulehčila pozici ukrajinskému celku, aby zvládl těžký duel. Teď ale pozor, tým Česka teď totiž nastupuje s vlajkou, která tady dlouho putovala útrubami, pořadatelé nacvičovali ceremoniál, ale teď už na ostro. Oblíbená muzika, parní stroj, divoký byl a pořádně divoké byly pro soupeřky také hráčky. Kateřina Siňáková jako první, která si nezahrála, ale to zkrátka je týmová soutěž, když máte v týmu tak skvělé singlistky, tak zkrátka ani ta nejlepší deblistka světa nemusí hrát a titul získáte. Teď tedy Kateřina Siňáková jako první i u Billie Jean Kingové, Sara Bejlek hned po ní, je tam také Marie Bousková za nimi. Teď slyšíte její jméno, Karolína Muchová, teď také Linda Nosková a kapitánka Barbora Strýcová. Už o tom byla řeč, je čtvrtou ženou, která se raduje z zisku trofeje jako tenistka i jako kapitánka fedcupového týmu, teď už týmu v poháru Billie Jean Kingové. Jenom dopovím, Ukrajina tedy přehrála ve čtvrtfinále nakonec Belgii, nakonec už hladce vyřadila Itálii, no ale dnes zase se radují české hráčky, které všechny zápasy vyhrály v singlových duelech, o tom už byla řeč. Teď už se asi můžeme rozloučit, protože si myslím, že zazní česká hymna a tento okamžik si tady všichni užijeme společně s fanoušky. Tak tedy hezký den z Číny.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 15 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
6: Stát se podle ministryně financí nevyhne zvýšení některých daní. Ukrajinský Kyjev znovu čelil ruským dronovým útokům. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Kolony kvůli omezení popojíždí na Pražském okruhu u sjezdu na Barrandov. A zítra bude většinou jasno s teplotami do 24 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. V České televizi to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
7: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme. To říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím. To znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
6: Ministerstvo zvažuje i zdanění investičních bytů a některých návykových látek. V úvahu podle Schillerové přichází i zavedení některých sektorových daní. V rozpočtu by to mohlo celkem ušetřit 20 miliard. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že nechce zvyšovat daně. Zlepšit státní finance měl důslednější výběr daní, potírání šedé ekonomiky a úspory na provozu státních institucí. Poslední měření ve vodojemu u obce Odolena voda ukázalo 4x limitu olova. Odběry včera provedly středočeské vodárny. Technici odebrali vzorky na 24 místech vodní soustavy, 23 z nich vyhovělo. Ani další odběry během soboty už zvýšené množství kovu neukázaly. Voda ale i tak dál není pitná. Co znečištění způsobuje, zatím není jasné. Rusko třetí noc po sobě útočilo drony na ukrajinské hlavní město Kyjev. Jedna žena byla zraněná, vypuklo několik požárů. Píše to server Kyiv Independent. Nad městem podle starosty Vitalie Klička operovaly jednotky protivzdušné obrany. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly v noci útočily na logistická centra, přístavní i dopravní infrastrukturu spojenou s ukrajinskou armádou. Až 30 cm sněhu leží ve vyšších polohách Vysokých a Západních Tater. Horští záchranáři tam proto i pro dnešek vyhlásili první, tedy nejnižší stupeň lavinového nebezpečí. Kvůli oteplení se můžou samovolně uvolňovat menší laviny mokrého sněhu.
8: Souvislá vrstva sněhu leží v Tatrách od výšky 1700 metrů. Místy jeho až 30 cm, v horských žlabech ale i víc. Podle střediska lavinové prevence napadl na poměrně teplou zem, takže na ní špatně drží. Přes den navíc na slunci taje a může se samovolně sesouvat. Horská služba zdůrazňuje, že i menší lavina může být v prudkém skalnatém terénu nebezpečná. Opatrní by měli být turisté také ráno, kdy je po chladné noci sníh naopak tvrdý a zmrzlý. Riziko lavin ale podle horských záchranářů postupně klesá. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Sport.
9: České tenistky jsou šampionkami poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinu porazili ve finále 2-0 na zápasy. Ve dvou hrách zvítězila nejprve Karolína Muchová nad Angelinou Kalininovou 6-2 a 6-3 a Linda Nosková potom zdolala Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Češky ovládly elitní týmovou soutěž po sedmé v samostatné historii. Od změny formátu z Fed Cupu na Billie Jean King Cup zvítězili poprvé. Zápasy hokejistů Kladna s Olomoucí a Českých Budějovic s Litvínovem začne za necelou hodinu páté kolo

0: Typ Sport Extraligy. V půl páté pak nastoupí doposud suverénní Třinec na ledě Liberce, Plzeň proti Hradci Králové a Vítkovice proti Mladé Boleslavi. V 17 hodin začne duel Brna s Pardubicemi. Radiožurnál Sport nabídne aktuality ze všech zápasů v pořadu s mikrofonem za hokejem. Na Radiožurnálu budou pravidelné vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D11 z Jaroměře směrem do Prahy velmi opatrně před Hradcem Králové. Před sjezdem na Hradec centru mezi kilometry 100 a 90 hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Policisté jdou na místo situaci prověřit, tak velký pozor, D11 u Hradce Králové na možné auto v protisměru. Na D1 z Prahy do Brna stále vázne provoz před omezením na mostě Šmejkalka. V zúžení na 22. kilometru se aktuálně projíždí pouze pravým pruhem a kolona začíná už před sjezdem na Benešov na kilometru 19,5, je to pak asi na 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm také kolony před omezením u Barandova na 17. kilometru, tam staví most přes dálnici, takže je průjezdný vždy pouze jeden pruh. Kolony jsou tak obousměrně jak od Lochovského tunelu, tak také od sjezdu na Ořech, je to asi na 15 minut. Navíc směrem z letiště na D1 se stále nedá sjet, exitem 16 na Barandov musí se otočit na 15. kilometru na exitu Lochkov. A na tahu 56 z Frýdlantu nad Ostravicí do Frýdku Místku u sjezdu na Bašku na 58. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut, fronta tam má asi kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne bude dál slunečné, v noci se pak ochladí na 9 až 5 stupňů, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky, kránu se pak vytvoří mlhy. Zítra přes den bude většinou jasno, na severozápadě i polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě naměří až 19 stupňů Celsia. To byly zprávy.
4: Krásné odpoledne, milí posluchači. Na Radiožurnálu Sport vstupujeme do hodiny před 16, respektive do 16, protože už budeme směřovat taky řadu našich vstupů k hokejové Tip Sport Extralize. Právě v 16 hodin, zhruba za 54 minut, se zahájí dva duely pátého kola, ale než půjdeme na hokej, tak tady máme témata jak třeba z míčových sportů, tak návraty k tenisovému triumfu českého družstva v Billie Jean King Cupu, anebo také přinesou kolegové do studia zajímavosti ze sociálních sítí, byť tahle rubrika se možná vám zdá třeba trošku navíc, tak občas právě i v prostoru sociálních sítích jsou zajímavé informace, které se týkají ať už aktuální sportovní výsledku, anebo příběhu některých sportovních osobností. Takže věřím, že vás v neděli 27. září budeme bavit i nadále a že budete mít krásné odpoledne.
1: Radiožurnál Sport
5: a Jan Pěruška.
6: Y'all still want me to come with you?

0: 15 hodin 11 minut posloucháte Radiožurnál Sport v neděli 27. září, tedy necelý den, zatím necelý den poté, co Češi při vstupu do Ligy národů prohráli s Chorvaty 1-2. Byl u toho v Edenu i kolega Karel Schamberger? Nebyl.
1: Nebyl.
0: Ale ty seš ve studiu, tak vítej.
1: Hezký den.
0: Tak Karel projížděl také to, co se o tom psalo na sociálních sítích. Já teda musím osobně říct, že když jsem pak jel ze sledovačky toho utkání domů, tak až nadmíru pozitivní reakce jsem tak nějak pročítal, hlavně na Twitteru, kam se často koukám.
1: A budeme v tomto trendu pokračovat i v hitech sociálních sítích, protože se právě celkem pozitivně píše o zápase Česko-Chorvatsko třeba na facebookové stránce Sportovní deník fanouška. Ten píše, že i když se prohrálo, tak ho to bavilo a svým způsobem se mu to líbilo. Na rovinu se těší, jak bude ten proces přerodu pokračovat, a dodává, že má snad Denia dost trpělivosti a odolnosti na to neuhnout z cesty. Konec parafráze. Velkou diskuzi a také spíš pozitivně laděnou rozpoutali pod svým příspěvkem po utkání Sportovní hlášky. Třeba Miloš Solar si myslí, že to teď vypadá, že náš tragický fotbal můžou za něj rádoby trenéři a experti. Dodává, že přijde Španěl a po dlouhé době ho to aspoň bavilo, za což dostal už přes 1000 lajků, suverénně nejvíc ze všech komentářů. Honza Vrážek doplňuje, cituji, nevím jak vy, ale já jsem byl po x letech spokojený s předvedenou hrou, prohrát se může se ctí jako dnes, konec citátu. Luky Poli lituje, že kdyby takhle Češi hráli na mistrovství světa, nebyla by to ostuda. Lenivec Nepřekonatelný přidává, že to nebyla tragédie, ale že ho málem trefil šlak, protože se mu nelíbily přihrávky v obraně ze strán do vlastního velkého vápna, když Chorvati presovali.
0: Tady u toho jsem si jenom vzpomněl na zápase třeba nějakého minulého kola, minulý týden Arsenal Brighton, když Arsenal hraje až úplně skoro na koncovou čáru svého golmana. Tak tady fanouškovi, který teda jaký je ten jeho nick, Lenivec Nepřekonatelný.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak raději nekoukat třeba na hru Arsenalu.
1: Ano, debatoval a například o výkonu debitujícího Slámy na Vrátilce Krále nebo Horníčka a kapitána Coufala. Rozhodně se ale najde i dost jen negativních reakcí. Třeba Bob Milano se vysmívá tomu, že národní tým pod Denujou jde správnou cestou, podle něj vede jen k cíli dostat v každém zápase 0-5. A na odlehčení na závěr přidávám humorný komentář Přemysla Bláhy, cituji, v klidu, my Chorvatům za odplatu zabereme lehátka v 17:30 na pláži.
0: Tak to jsou tedy vlastně i komentáře českých fanoušků na sociálních sítích, opravdu překvapivě pozitivní, respektive takhle, prostě v souvislosti s reprezentací bohužel to často bývá naopak negativní. Ale vy osobně, posluchači, můžete vyjádřit svůj názor na ten český výkon zítra během desítky Pavla Horváta, od 10 do 11 budeme řešit především ten sobotní zápas a pak ten nadcházející, ale můžete také pochválit anebo třeba pokarat českou repre za ten včerejší výkon. Nicméně pokračujeme s Karlem Schambergerem dál. Liga národů se hraje vedle Evropy taky v jiných zemích kontinentů severní střední Ameriky, Karibiku. No a tam máme následující téma.
1: Je to závěrečná perla, jméno Aidan Scipio asi posluchačům Radiožurnálu Sport nic neřekne, ale proslavil ho v posledních pár hodinách v Česku na síti X účet Sporťák. On je to reprezentant Angely, která prohrávala na hřišti Antigua a Barbudy už 0-5. Když v 69. minutě přišel na hřiště tento 36-letý útočník nejúspěšnější angelského klubu v historii nesoucího jméno v překladu Řvoucí lvy. Ne, že by zařídil vítězný obrat, dal hat-trick nebo svými finesami motal obráncům hlavy, svými dredy sahajícími skoro na zem zařídil vyloučení hned dvou protihráčů. Byly pro ně příliš lákavé k zatažení. Když se jim Scipio snažil utéct, tak místo dresu zezadu zatáhli právě za jeho dredy. Nepomohlo mu ani to, že je měl nějakou páskou nebo provazem přichycené v pase k tělu, aby tolik nevládl.
0: No tak zajímavé i takhle na zpestření, jak se píše tedy zahraničí o nějakých těch vybraných momentech. Já teda musím jenom i, nebo můžu i pozvat vlastně na zítřejší vysílání dopolední, protože mě včera na sociálních sítích zaujala vlastně odkrytá identita muže, který už před lety začal postupně na světlo světa vytahovat různé prohřešky velkých fotbalových klubů, a co se týče třeba účetnictví, a vlastně dost hodně on stojí za tou aktuální aférou Manchesteru City, který možná potká nějaký velký pád třeba do jiné nižší soutěže v Anglii. A ten muž se jmenuje prostě Karle Rui Pinto, je to hacker a právě teď je otázkou i na sociálních sítích, jestli to je jako spíš kladěs anebo záporák. Asi záleží tak, jestli náhodou ti případní kritici nefaní Manchester City. To by se jim asi nelíbilo. Prostě jednoduše on to odkryl v rámci toho, že se jim naboural do mailu a i o něm se zítra budeme bavit s Pavlem Tilšarem v ranní vysílání po 9:30. Teď o jiných tématech ze sociálních sítí mluvil Karel Schamberger. Moc děkuju.
1: Díky, naslyšenou.

0: 15 hodin 19 minut, ještě než se vrátíme ke 130. ročníku nejstaršího silničního závodu v Evropě, tedy Běchovice Praha, tak také můžeme připomenout, že už se hrají soutěže nové sezony míčových sportů. Čtvrté kolo extraligy házenkářů nabídlo souboj Plzně s Novým Veselým. To bylo dnes dopoledne. Plzeňáci úřadující mistři zvítězili 29-23 a vlastně ukončili dosavadní neporazitelnost týmu z Vysočiny, tedy Nového Veselí, protože Nové Veselí před tímto duelem mělo 3 výhry. Plzeň má teď 3 výhry. Ona má Plzeň taky neporazitelnost, ale 1 remízu s Lovosicemi. 1 bod tedy ztrácí teď druzí západočeši na vedoucí Karvinu, která je 100% v dosavadním průběhu sezony. Karvinští už včera porazili Vysoko Brno 38-24. No a pokud máte zájem o házenou, tak mužská extraliga, konkrétně to čtvrté kolo, nabídne ještě dnes 1 duel. V 16:30 rozehrají svůj zápas hráči Dukly a Frýdku Místku. Pak tady máme ještě 3. kolo Národní basketbalové ligy, které dneska nabízí 2 duely. Hrát se bude na Hané. Olomoucko vyzve Ostravu v 17 hodin a Plzeň vyzve Písek od 18 hodin. Když jsme zrovna u Plzeňáků, tak západočeši v basketbalu zažili nepovedený návrat do nejvyšší soutěže, kterou hrají po 14 letech. Prohráli oba dva dosavadní duely a to pokaždé, když inkasovali více než 100 bodů. Naopak Písek, ten jede do Plzně se 100% bilancí, kterou může dneska na západě Čech potvrdit. Tu 100% bilanci zatím drží po 3 zápasech Pardubice, které včera vyhrály v Hradci, a také ten nový tým pod názvem Slavia Praha NBK, tak Slavia vyhrála v Brně 108-96. No a když jsme u toho druhého duelu, tak Olomoucko tedy hostí Ostravu, abych to připomenul. Olomoucko zatím čeká na body, Ostrava má naopak stejně jako Písek 2 vítězství.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Pokud patříte mezi nadšené běžce, myslím, že těch posluchačů ve vašich řadách, respektive v řadách našich posluchačů je hodně běžců, tak víte, že se dneska běžel a konal nejstarší silniční závod v Evropě a už 130. ročník závodu Běchovice Praha. Atletka Tereza Hrochová ho ozdobila traťovým rekordem 32 minut a 28 sekund. Mezi muži se republikovým šampionem na 10 kilometrů na silnici stal Damian Vích. Ten se na této trati jako první český muž od roku 2001 dostal časem 29:51 pod půl hodiny. V cílovém prostoru s ním mluvil kolega reportér Jakub Marek.
2: Damiane, gratuluju k vítězství i k rychlému času pod půl hodiny. Byl to třeba jeden z cílů zaběhnout pod půl hodiny Běchovice?
3: Ptali se mě na to, kamarádi. Cíl to asi jakoby vlastně je. Člověk tak jakože běží vždycky na nějaký čas. Ale hlavní cíl to nebyl. Byl to pro mě poslední závod sezóny, takže můj cíl bylo vyhrát, předvíst nějaký hezký výkon, aby i to fanoušci nějak mohli ocenit. A myslím si, že když to člověku jde a běží se mu dobře, jak se to vlastně ten závod užívá. Já jsem si ho užíval, ale ty poslední 2 kiláky teda, ty byly strašný, no, jako nečekal jsem to. Už mi tam chybělo trošku to naběhání.
2: Takže ten kopec vám hlavně dělal problémy?
3: Jo, jako musím říct, že vlastně 7 kiláků jsem se cítil extrémně dobře. Ještě tam byla taková rezerva, že jsem cítil takový rychlej krok, že bych vlastně mohl udělat finish, tak jsem si říkal, že to nechám do poslední 500 a tam to prostě švihnu a nenechal jsem si nic do poslední 500. Ten kopec fakt je prostě brutální, jak jsem ho dlouho neběžel, tak ono to tak postupně se tak nalívá, pak už člověk doufá, že je konec a ono se to zase jakoby zlomí a tady je to takový nevinný ten konec, mně přijde vlastně se ten začátek, tam člověk má tu sílu, očekává ten kopec, ale nejhorší je tady vlastně, než doběhne do té poslední 200, tak tam je to podle mě takový nejvíc na hlavu bolestivý.
2: Jste říkal, že jste dlouho neběžel ten kopec, takže už jste ho někdy běžel?
3: Jo, před 10 lety jsem tu běžel Běchovice za 34 minut. Už jsem tady zmiňoval, že mě v poslední rovince předbíhala Simona Vrzelová, takže jsem doufal, že to se mi tenhle rok nestane. Simona na startu nebyla, takže to bylo jediný štěstí a běželi o 10 minut dřív, takže naštěstí by se to ani nestalo. Myslím si, že ještě tam lehonce v tom finiši něco bylo, kdyby náhodou se něco dělo, že kdybychom běželi třeba víc společně první 5, kde jsem vlastně, já jsem od prvních 200 metrů jsem to vlastně si táhl, takže si myslím, že kdybychom si tam ještě vytáhli třeba s někým víc, tak bychom ten čas tlačili ještě lehonce pod a ty vítězství se počítají a ten čas po 30 minut je kvalitní a aspoň člověk má vždycky kam to ještě posouvat.
2: Vy přecházíte z dráhy na silnici s tím cílem Olympiáda v Los Angeles 2028 maraton, tak je to takové potvrzení, že ta cesta je správná?
3: Určitě, jako tohle, nevím, jestli to něco napovídá na maraton. Ten maraton je ještě dalších 30 kiláků. Nikdy jsem takhle daleko nikdy neběžel, takže nedokážu říct. Čeká nás dlouhá práce na nějaký změnění trošičku nějakého metabolismu toho těla, kdy ten maraton se běhá na nějaký zóně, kterou já teď úplně nemám vyběhanou. Ale třeba ta kilometráž tam u mě je jako na dost vysoký úrovni v té přípravě, takže tam mě zase tak velký skok nečeká. Ale čeká nás dlouhá práce, máme na to teď vyhrazených do prvního startu nějakých 8 měsíců, což si myslím, že je dost dlouhý čas. Nechtěli jsme to uspěchat a chci ten první start už mít prostě naplno. Jako nechci asi tam jít s něčím, že si to už člověk zkouší, chci to tam prostě pouchnout už prvním startem.
4: To říká vítěz závodu Běchovice Praha Damian Vích. Z Prahy Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 15 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Vojtěch Tomášek.
3: U letecké vojenské základny v britském Fairfordu zasahuje protiteroristická jednotka britské policie. Na záběrech televize Sky News jsou vidět tři dodávky, u kterých operuje speciální dron na práci s výbušninami. Kvůli podezření z porušení zákona policie zadržela pět mužů a evakuovala nedalekou vesnici Welford. Leteckou základnu RAF využívalo taky americké letectvo k nasazení bombardérů ve válce s Íránem. Švýcaři v referendu zřejmě zamítli návrh na přijetí přísnější formy své neutrality. Z odhadů výsledků státní televize SRF vyplývá, že proti hlasovali víc než 2/3 voličů. Schválení by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo spolupracovat v dobách míru se Severoatlantickou aliancí. Pravicová švýcarská lidová strana uvedla, že tradiční neutrální postoj země oslabilo zavedení sankcí vůči Rusku. Ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, třeba za vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a speciální sociální prevenci to ale neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Samospráva Jeseníku nabízí zdarma lidem, kteří přišli při předloňských záplavách o bydlení dvě stavební parcely. Město je získalo od státního pozemkového úřadu. Parcely jsou podle informací radnice v ulici Rejvíská.
1: Sport.
3: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a společně s československou reprezentací vybojovali v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 završila v Šenčenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Tomáš Mikiska vyhrál na domácím letním šampionátu v biatlonu po sprintu i stíhací závod. Vítězství z loňska zopakovala ve sprintu Lucie Charvátová. Do stíhačky ale kvůli nachlazení nenastoupila. Titul v Letohradě získala Tereza Voborníková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 na mostě Šmejkalka, nehoda v Litoměřicích. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále brzdí provoz, zúžení na mostě Šmejkalka na 22. kilometru se stále projíždí pouze jedním pruhem a kolona tak začíná na 19. kilometru. Zdržení pak do omezení asi 15 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm také brzdí provoz, omezení u sjezdu na Barrandov na 17. kilometru, průjezdný v obou směrech vždy pouze jeden pruh a také kolony se tvoří obou směrně jak od Lokovského tunelu, tak také od sjezdu na Stodůlky, je to vždy na 15 minut. Na silnici 15 na výjezdu z Litoměřic směrem na Českou Lípu u výstaviště u hasičské zbrojnice je tam hlášená větší nehoda, kolony v obou směrech asi na 10 minut. V Praze pak čekejte komplikace ve Kbelské směrem z Hloubětí na Doletňan, kousek před sjezdem do Novopatské, tam se srazila dvě osobní auta v levém pruhu, menší kolona je na 5 minut a plní se v Praze třeba i Nuselský most do centra, zdržení 10 minut a 10 minut se stojí v koloně i v Evropské do centra u Divoké Šárky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
0: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Počasí.
3: Zítra přes den bude většinou jasno, na severozápadě i polojasno. Kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě naměří až 19. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Kapela YouTube v našem vysílání 15 hodin 38 minut v neděli 27. září směřujeme ke startu pořadu s mikrofonem za hokejem, který dneska nabídne 6 duelů hokejové Tip Sport Extraligy. Souběžně, byť se začíná 2 duely v 16 hodin, 3 duely v 16.30 a pak jeden v 17, ale bude to pak v jednu chvíli velmi pestré. Tak teď ještě přece jenom trošku klidnější téma, ale myslím v něčem o to třeba i důležitější, protože sportovci často přispívají potřebným a ta charitativní činnost se jich může týkat samozřejmě celý život, nejenom během aktivní kariéry. A tak klienti Alzheimer Home centra na Sychrově měli možnost přivítat vzácnou návštěvu. O příjemné odpoledne se jim postaral bývalý skoka na lyžích a dvojnásobný stříbrný olympijský medailista Pavel Ploc. Zazpomínal na svou kariéru a podělil se s nimi o zážitky ze svého sportovního života. Po výčtu úspěchů se hned v úvodu dočkal zaslouženého potlesku.
1: Bronzová medaile Sarajevo olympijské hry 1984, stříbrná medaile olympijské hry Calgary 1988, stříbro na mistrovství světa v letech 1983 v Harachově, kde tehdy skočil světový rekord 181 metrů. Pavel Ploc se tak hned v úvodu mohl rozpovídat právě o potlesku, který ho v centru přivítal. Největší v kariéře asi zažil na mistrovství světa v letech na lyžích v Harachově, kde žije.
2: To je vlastně víc jak přes 40 roků zpátky, bylo to v roce 83, 19. března na Josefa. Je tady z vás někdo Josef? Takže všem Josefům jsem ten den dal krásný svátek. Můj tkán je třeba Josef, děda byl Josef, že jsem skočil světový rekord, tak to byl takový pěkný dárek všem Josefům. Tenkrát tam bylo oficiálně 52 tisíc diváků, neoficiálně prý až přes 70 tisíc, takže ta atmosféra byla bezvá i přes to, že tenkrát byla mlha, pršelo, tenkrát se na Mamutích mostích moc vítr nehlídal, takže i v těch nepěkných podmínkách se závod konal.
1: Nebyl to jen potlesk, který světový rekord tehdy provázel.
2: To byl doslova hukot, když se mi to tenkrát povedlo. Ty fanoušci nám přišli fandit a i přes to, jak jsem říkal, že byla mlha, pršelo, tak přesto přišli v tom počtu. To bylo něco neskutečného.
1: Letět s duchem 181 metrů, to ale není jen tak.
2: V tom vzduchu to je něco jako třeba v bazénu, jo, kdybyste si lehli, nechali se unášet, prostě letíte, no, na tom Mamutím můstku je to zážitek. Když se to povede a ten let je klidný, taky mám zážitek, když se mi to moc nepovedlo a měl jsem i pád, to bylo v roce 85, taky na Mamutím můstku v Harachově. No a když už víte, že to dopadne špatně, že už přes ty lyže přepadnete, že jdete do toho kotrmelce, tak to vám během pár setinek v hlavě proběhne celý životopis, protože víte, že to nebude nic dobrýho.
1: Klienti centra vyprávění bronzového medailisty z olympijských her v Sarajevu 1984 a stříbrného muže o 4 roky později v Calgary pozorně poslouchali. Památkou jim byla podepsaná fotografie Pavla Ploce a hlavně pocit příjemně stráveného odpoledne.
3: Jestli můžu nejprve se zeptat dámy na vaše křestní jména.
4: Jaroslava. Hanka.
3: Jak jste si užila ten dnešní den a co třeba víte o Pavlu Plocovi, znáte ho?
4: No tak znám ho, ale moc o něm nevím. Jako už jsou stará, už jsem to zapomněla taky všecko, jo. No ale vím, že je teda jako byl vrcholový sportovec a tak dále, a kde vyhrál, a to jsem sledovala kdysi v televizi taky, že jo.
3: A co vy?
5: No já ho znám taky jen takhle z vyprávění a lyžovala jsem, tak jsem to takhle znala z toho, že ho z lyžování, že existoval takovýhle mužskej nějaký.
3: Je to příjemné zpestření vlastně
4: no
3: toho času?
4: No je, ježiš, a jaký zpestření. Moc krásný to je, moc.
5: Hezky to tady bylo s váma.
1: Sportovci vůbec velmi často mezi klienty centra chodí. A nejen v rámci projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.
6: Ze sportovců tady byla Kačka Neumannová, měli jsme tady fotbalisty Liberce a měli jsme taky tady pána, který jezdí rally, a to je Věroslav Cvrček, a jednoho z klientů vzal do auta, do své garáže a posadil se do auta, což byl jeho sen.
1: Vypočítala aktivizační sestra Naděja Jirošová. Zatím posledním hostem byl tady bývalý skoka na lyžích Pavel Ploc.
2: Já děkuji, že jste mě přijali tady, rád jsem mezi vás přišel.
1: Ze Sychrova, Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Za 14 minut začne pořád s mikrofonem za hokejem, budeme se věnovat 6 zápasům Tipsport Extraligy a od 16 hodin budeme sledovat konkrétně 2 zápas na jihu Čech mezi Českými Budějovicemi a Litvínovem a taky zápas ve středních Čechách Kladno, Hostí, Olomouc. No ale už za několik dnů začne také nová sezona hokejové NHL a tento týden jsme vám v pravidelném pořadu o zajímavých sportovních stavbách světa chtěli představit různá nej, která se pojí právě k arenám hostícím nejlepší ligu světa. Je tu ve studiu se mnou Alena Benešová, vítej, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jaká je nejstarší a jaká je nejnovější arena NHL?
1: Tu nejstarší nejspíš hodně posluchačů uhádne. Je to samozřejmě Madison Square Garden, kde hrají New Yorkští Rangers. Hala na stejném místě stojí už od konce 19. století. Současná budova je pak už 4. v pořadí. Zkrátka arénu několikrát zbourali a postavili novou. Ta aktuální byla otevřená v roce 1968 a od té doby prošla několika rekonstrukcemi. Druhá nejstarší je hala Saddle Dome v Calgary, ta byla otevřená v roce 1983. Ostatní arény NHL jsou v provozu až od 90. let a později. A pokud jde o tu nejnovější, tam je to hodně těsné, ale i ta stojí v New Yorku. Arena Islanders byla otevřená v listopadu roku 2021, tedy jen měsíc po dokončení haly týmu Seattle Kraken.
0: No a teď k rozměrům, která je největší a která je naopak nejmenší.
1: Tady jde o kapacitu stadionu, tak oba ty stadiony jsou v Kanadě. Největší hala je Bell Centre v Montrealu, ta má kapacitu 21 105 diváků. Dlouho šlo i o největší hokejový stadion na světě, větší ale před několika lety otevřeli v ruském Petrohradu a podle zveřejněných plánů má ještě větší vyrůst v Pardubicích, jak už jste na radiožurnálu Sport určitě moc krát slyšeli. V současné NHL je domov Canadiens jediný s kapacitou nad 20 000 míst. Naopak nejméně lidí se vejde do Canada Life Center, což je domácí aréna klubu Winnipeg Jets, která pojme 15 321 diváků. Je to jediný stadion NHL s kapacitou pod 16 000.
0: Teď jsme tady měla takzvaná objektivní data, kde se to dá spočítat, ale kdybychom se ptali na takový ten subjektivní dojem, která je prostě nejlepší v NHL, která arena je nejlepší?
1: Tak každoročně se o to srovnání snaží internetové stránky Stadiums Journey, které se věnují diváckému zázemí na stadionech napříč všemi americkými profesionálními soutěžemi. Každý rok sestavují žebříček hal NHL, ve kterém zohledňují celkovou atmosféru na zápasech, nabídku jídla, okolí arény, její dopravní dostupnost a podobně. Podle letošního žebříčku zveřejněného na jaře je pro fanoušky nejpříjemnější návštěva stadionu Tampa Bay Lightning. Následují arény v Edmontonu a Los Angeles. Naopak, na opačném konci žebříčku se jako nejhorší umístil domov San Jose Sharks.
0: Tak tady samozřejmě nemůžu sloužit, protože jsem nikdy v zámoří nebyl na hokeji, ty jo?
1: Nebyla jsem taky nikdy, to bychom se museli zeptat našich ostatních reportérů nebo třeba samotných hokejistů.
0: No tak třeba někdo z kolegů bude mít možnost v tom následujícím ročníku zavítat do některé z hal NHL, že František Kuna tam snad docela často takhle jezdí a mohl by povyprávět i pro vás posluchače. S Alenou Benešovou jsme teď tedy mluvili o několika různých halách, která mají taková nej v rámci různých kategorií, v rámci té hokejové NHL, která startuje opravdu za několik dnů, myslím, že v úterý někdy, ne? Za pár dnů to bude. Určitě o tom u nás na Radiožurnálu Sport uslyšíte. Teď jste slyšeli Alenu Benešovou, moc děkuju.
1: Naslyšenou.

Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, on je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zraně, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem za to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: Na Radiožurnálu Sport budeme začínat už za chvilku pořad s mikrofonem za hokejem, během kterého budete moci nejprve od 16 slyšet o dvou zápasech. Hokejové tip Sport Extraligy od 16.30 se připojí další tři duely. Na 17 hodin začne možná šlágr dnešního programu Kometa Pardubice. Právě za Východočechy hraje nejproduktivnější muž aktuálního ročníku, a to přesto, že Libor Hudáček z Třince v tom posledním utkání při vítězství ocelářů nad Vítkovicemi 8-2 připsal. Jeden gól a 4 asistence. Tak přesto za

0: Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchejte hokejovou Team Sport Extraligu i v rámci vstupu našeho kolegy Martina Procházky. Zítra ve svátek bude s námi ve spojení nejprve v 8:10, pak pro vás kolegové samozřejmě odpoledne chystají magazín Extraligy, no a pochopitelně další dny v úterý, už ten první pracovní den nového týdne, bude Martin Procházka připraven jak v ranním vstupu, tak v šisté hře, která začne po 10. hodině. Tradiční pořad, který moderují František Kuna a často s ním třeba Petr Kadeřábek, kterého uslyšíte už za chviličku, a s ním i další kolegy. Kamil Jáše v Českých Budějovicích, Pavel Petr bude v Liberci, Vladislav Janouškovec v Plzni, Lukáš Kaleta na duelu Vítkovice Mladá Boleslav a David Nekvinda na tom zmiňovaném šlágru kola Kometa Pardubice. Jenom připomenu, že ve svátek se dohrává 5. kolo Tipsport Extraligy o 16 hodin v Praze, kdy Sparta hostí Karlovy Vary.
1: S mikrofonem za hokejem.
3: Tak, považujte dnešní pořad s mikrofonem za hokejem za zahájený. Od 16 hodin, jak jsem říkal, v rámci 5. kola hokejové Tipsport Extraligy dva duely, Kladno hostí Olomouc a České Budějovice Litvínov. Kladenští vstupují do tohoto kola se třetí pozice, dosud 9 bodů ze 4 duelů. Naopak olomoučtí mají pouze 2 body za výhru nad Plzní ve druhém kole, a to tedy znamená 13. pozici. Kladno zažilo porážku z Plzní v pátek 3-4 v prodloužení, ale zatím neprohrálo v 60 minutách. To jsou tedy vstupní statistiky toho duelu, na který se můžeme vypravit, a to sice za naším komentátorem Petrem Kadeřábkem.
4: První 3 vteřiny utkání za námi, Olomouc vyhrává Buly a snaží se navrátil nejbodovější hráč v dresu Olomouce proniknout s kotoučem do útočného pásma, ale rozmyslel si to a před Gevízem teď bude moci zabrzdit, posunout kotouč ještě doleva, rychlá přihrávka, která ale neskončí nakonec na zakázaném uvolnění, a tak kladenský obránce Jandus může kombinovat za vlastní brankou s Kempným, jenže Kempného přihrávka nebyla přesná a tak se píská poprvé v tomto duelu, ze kterého máme odehráno tím 30 sekund. Kladno Olomouc bez branek 0-0, a nutno ještě jedním dechem dodat, že Kladno po 4 odehraných kolech je na 3. místě tabulky, má 9 bodů, Olomouc
3: je až 13. Děkujeme Petru Kadeřábkovi, který má stejné informace jako já, protože před chvilkou tyhle zazněly, tak můžu tedy přivítat do vysílání a dalšího z reportérů, komentátorů. V Českých Budějovicích je dnes Litvínov, je to souboj dvou utrápených ofenziv, protože českobudějovičtí za dosavadní 4 duely dali pouze 8 gólů. Litvínov ve 4 zápasech dokonce pouze 7. Jak to dneska bude, zda to bude zábavné, o tom uslyšíte od Kamila Jáši.
5: Přeslavě. Čučmen v tuto chvíli na trestné lavici, to znamená, že motor České Budějovice si zahraje přesilovku. Stav utkání je nerozhodný 0-0, ještě neutekla ani první minuta v 56. vteřině, tedy vyloučený za podrážení, vyloučený litvínovský hokejista, a motor se usadil v útočné třetině. Bel si dojel pro ten kotouč na modré čáře, připravený jeho kolega na ránu, je to Ulesen, který je teď v roli takového snajpera, dostává kotouč, je to levák, mohl vypálit, neudělal to, dává na pravou stranu, tak tedy první přesilovka motoru České Budějovice za stavu 0-0, druhá minuta tohoto zápasu. Litvínovští začali dobře, ale potom udělal Čučmen naprosto zbytečnou chybu, podrazil soupeře, a teď tedy se bude 2 minuty, samozřejmě pokud nepadne gol, tak se bude dívat třeba na Ála, který se dostal do útočné třetiny, Lantoši na svém obvyklém místě, trochu pokazil přihrávku, ale stejně se mu povedlo dostat ten kotouč až k Bulířovi. Bulíř a Lantoši, to je dvojice, která funguje výborně. Právě Lantoši teď má kotouč z backendu, si přehodil na forehand, mohl by vystřelit, ale ještě stále je v útočné třetině. Další klička teď zakopl. Diváci se zlobí, ne, ale tohle to bylo. A přece jenom faul, to vypadá, další podrážení. Tak mně se zdálo, že teď Lantoši trochu zakopl spíš o vlastní hokejku, ale kapitán Litvínova je na trestné lavici. Stav zápasu tedy 0-0, ale pozor, Sukel a Čučmen jsou na trestné lavici. To znamená, že motor České Budějovice bude hrát hned v úvodu, to ještě neskončila ani druhá minuta, bude hrát tedy přesilovku 5-3, a to je první těžká chvilka pro litvínovský klub, pro litvínovský tým. Lantoši zůstává na ledové ploše, trenéři vyslali ty hráče, kteří umějí výborně vystřelit, třeba Nikulesen, ten je na vazování. Lantoši po vazování si bere kotouč a váš Štenclo všechno bude hlídat na tom vrcholu přesilovkové sestavy, formace. Lantoši nahazoval před branku, tam se Kulesenovi kotouč ale nedostal, znovu Štencel na ození, protečování, není to gol, kotouč končí v síti, ale té ochrané. Byla to velká příležitost motoru v přesilovce 5-3, ta bude trvat ještě hodně dlouho, 55 vteřin budou hrát hokejisté český.

0: pravdivá věc. 5-3 a my teď budeme informovat Radiožurnál. Stav utkání je 0-0, třetí minuta, motor hraje přesilovku 5-3.
1: Děkujeme Kamilu Jášovi, který vstoupili pro posluchače Radiožurnálu aktuálně 16.04. Posloucháte pořad s mikrofonem za hokejem na Radiožurnálu Sport a teď si můžeme zopakovat další aktuality neděle 27. září.
2: Radiožurnál Sport a Jan Pěruška.
1: Začneme zvolna, byť věřím, že vyběhnout hrdlořezký kopec je pořádně náročné, ale účastníci tradičního běžeckého silničního závodu Běchovice Praha to mají už za sebou. Nejrychleji to dneska zvládl Damian Vích za 29 minut a 51 sekund. Po 25 letech se český běžec na této distanci v Běchovicích, respektive v Praze, dostal pod 30 minut. Vítězkou mezi ženami Tereza Hrochová, nejrychlejší traťový rekord mezi ženami 32-28. Co se týče maratonu v Berlíně, ten vyhrál Etiopan Adola, který zaběhl ten maraton ve svém osobním rekordu za 2 hodiny 2 minuty a 50 sekund. Poprvé v kariéře se dostal po 2 hodiny a 3 minuty. No a mezi ženami se schylovalo ke světovému rekordu, na který útočila Etiopanka Asefaová, ale v posledních 2 kilometrech měla problémy, kulhala na pravou nohu a tak nakonec nepřekonala to světové maximum Ruth Chepngetové, které tedy stále je 2 hodiny 9 minut a 56 sekund, ale i tak zaběhla třetí nejlepší čas historie. No a pak pochopitelně, pokud jsme u ženského sportu konkrétně, když se přesuneme k tenisu, tak musíme znovu připomenout tu skvělou událost a skvělý úspěch českých tenistek, které po 8 letech opět ovládly týmovou světovou soutěž, tentokrát pod hlavičkou Billie Jean King Cup. Ve finále porazili Češky Ukrajinky 2-0 na zápasy, když první bod připsala Karolína Muchová, ta ve své dvouhře porazila ve dvou setech Kalininovou, no a ten vítězný bod připsala Linda Nosková, která v duelu týmových jedniček zdolala Elinu Svitolinovou také ve dvou setech, ale měla to přece jenom trošku těžší, protože ve druhé sadě rozhodoval až tiebreak, který Nosková ovládla 7-4. A tak Češky po 12. v historii jsou nejlepším týmem světa a upevnili si tak historické druhé místo. Mají o 6 titulů méně než Američanky, ale člověk tuší, že pokud se bude nadále českým tenistkám dařit jako aktuálně, a to už platí mnoho let, tak ty triumfy můžou jenom přibývat. Takže gratulujeme moc a těšte se na ohlasy, které přímo v čínském Shenzhenu sbírá, možná už sebral, kolega Jaroslav Plašil.
2: S mikrofonem za hokejem.
1: Vracíme se k hokeji a konkrétně k pátému kolu Tipsport Extraligy. Kladno hostí Olomouc a je u toho Petr Kadeřábek.
3: Kladno si zahraje první přesilovou hru, říkám to v páté minutě za stavu 0-0, teď Klíma mezi modrými čarami počká, až mu dostřídají hráči a bude jich tam 6 do pole, protože Adam Brýzgala už je na hráčské lavici. Forman na vlastním obraném kruhu, teď si myslím, že bude trošku bolet Daniela Pražáka zvyhnutá ruka, protože kotouč je daleko od olomoucké branky a nedovezou ho tam kladenčtí, protože Procházka si vzal přeci jen velké sousto, on to uměl kdysi Martin Procházka, ale ten je teď expertem Radiožurnálu Sport a zítra bude spolu komentovat zápas Sparta Karlovy Vary od 16 hodin přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Tenhle ten Martin Procházka ale ztroskotal na dobré olomoucké obraně a tak bylo přerušeno. Vazovat se bude po levici brankáře Cichoně, právě tam si řekl o vhazování Lisler, který půjde na vazování proti Štohanzlovi. Lisler úspěšnější. Ojameky pálí a Cichoň našel jeho pokus ve své pravé ruce, ve které drží lapačku. No a tak tedy dobrá střela hned po 6 sekundách kladenské přesilovky, která v minulém zápase z Plzní Kladno spíše trápila, protože při první přesilovce přišli o nápor a při té druhé nakonec sami inkasovali. Teď znovu vhazování, tentokrát na druhé straně, tedy nalevo z pohledu Kladna, ale neúspěšní byli kladenčtí teď navazování a pak se podařilo Freibergsovi dostat puk mezi modré čáry. Možnost pro zajetí za vlastní branku, které využívá Přikryl, který už se rozjíždí vstříc modrým čarám, nakonec přesunul se už do útočného pásma, nalevo je Ojameky, brzdí, posouvá na modrou čáru, tady je Odet, který si přebruslí celou šíři kluziště, nakonec zastavil na oseřiště, posouvá doleva na Ojamekyho. Ten na Jandu se, Jandus na modré čáře, schodil doprava na Odeta. Odet míchá s kotoučem, vyjíždí na vrchol kruhu, posunul ještě přes Janduse na Ojamekyho doleva, ještě Ojameky napřáhne, nevystřelí, posune kotouč pod sebe na Lislera, jeho přihrávka neprošla přes branku, to protože tam zasáhl velmi dobře Ondrušek ránou Jamekyho, kterou vytěsnil svým ramenem mimo tři tyče. Brankář Cichoň ještě další nápor odet napravo, zajíždí až do rohu kluziště, nakonec posune pod sebe na Klímu. Klímovi utekl na chvilku kotouč, ale přesto Kladenčtí zůstanou v útočném pásmu. Až teď Gevíze může vyhodit, ale v rohu kluziště raději zašlápl kotouč a to se mu stalo osudným pro tuto rozehru, protože přijel Lisler, sebral mu puk, posouvá na Janduse, pak byl sražen o Jameky, ale krásnou přihrávku ještě dal i v kleče. Přihrávka, kterou vyslal pak po té přihrávce odeta Jandus ránu na Cichoně a ten znovu ukazuje, že svou lapačku má velmi dobře namazenou, připravenou, rychlou. Už třetí zákrok předvedl olomoucký brankář a i proto se v 7. minutě píše na ukazateli skóre Kladno Olomouc 0-0. Vazování 35 sekund před návratem obránce Rutera, tedy olomouckého vyloučeného hráče na ledovou plochu, vazování znovu po levici brankáře Cichoně. Konečný půjde na Buly, nejproduktivnější hráč Kladna, ale prohrává a tak vyhození se nedopustili teď olomoučtí, protože velmi dobře zapracoval Pietro Niro na modré čáře, posouvá doprava na konečného Pietro Nirova rána, kterou Berklund bolestivě schytal, ale následně olomouští se osvobozují a Michal Vitouk teď ještě napadá Brýzgalovu rozehrávku, ale nakonec odsouval a teď bude muset rychle spěchat, protože přichyl už přejel do útočného pásma, nahodil za branku, Cichoň nespracoval a tak udrží kladenští útočné pásmo, neudrží. Konečnému utekl kotouč, je to 2-1 na druhé straně. Michal Vitouk si tam najíždí se svým bratrem ještě dorážka, ale Brýzgala první ránu dokázal vyrazit a to, teď ale znovu a je tam před ním Vitouk, který dává gól. Michal Vitouk pozapomenutý kladenskou obranou. Už to bylo sice při hře 5-5, ale v čase 5:53 se dokázali olomoučtí hokejisté, jmenovitě Michal Vitouk, prosadit a Olomouc tak vede na Kladně 1-0. Teď to byla velká chyba kladenské obrany. Michal Vitouk tam zůstal no dobře, 10 vteřin úplně sám, no a tak si vymíchal Brýzgalu, ten dělal, co mohl, roztáhl se po celé brankové čáře, ale nakonec Vitouk dopravil ten kotouč do sítě i proto, že měl prostě opravdu hodně času, tam na něj úplně zapomněli kladenští beci. A tak máme nové skóre.
1: Petr Kadeřábek komentoval první gól našeho nedělního pořadu s mikrofonem za hokejem a když jste slyšeli ten velký tlak Kladna, ze kterého nakonec rezultoval gól hostů, tak možná uslyšíte podobnou informaci od kolegy Kamila Jáši, který sleduje utkání České Budějovice Litvínov.
0: Litvínov přežil tu přestřelovku 3-5 a potom se dostal do šance Šámal, objel brankáře strmeně, brankář motoru České Budějovice si lehl na ledovou plochu, nestačil zasáhnout a Litvínov od 7. minuty, před 3 vteřinami to bylo, dával gól na 1-0, vede tady v Českých Budějovicích a je to odměna pro Litvínov za to, jak se dokázal otřepat z té přesilovky motoru České Budějovice, dlouhé přesilovky. Teď je tady komerční přestávka, ale tedy Litvínov vede 1-0 a vede naprosto zaslouženě, třeba i proto, že motor České Budějovice tu dlouhou přesilovku 5-3 nevyužil a Strmeň dělal, co mohl, jenomže v 7. minutě to byl právě Šámal, který si nabruslil přímo před něj. Myslím, že tam byla Štenclova chyba. Obránce motoru České Budějovice si počínal příliš bohorovně, objel nebo posunul ten kotouč do bezpečného prostoru, tam o něj přišel, vzal si puk Šámal a jak jsem říkal, objel brankáře 1-0, tak tedy povedený.
1: Ke Kamilovi se dostaneme opět brzy, protože České Budějovice budou chtít odpovědět na vedoucí branku svého dnešního soupeře, kterého hostí na jihu Čech. Můžu jenom připomenout, že o 16.30 na Radiožurnálu Sport bude ještě veselý z hokejového pohledu. Připojí se další tři duely, konkrétně Liberec Třinec, Plzeň Hradec Králové a Vítkovice Mladá Boleslav. Když se podíváme do jiného sportu, do jiné disciplíny, která je teď také v běhu, byť teda spíš bychom měli mluvit o tom, že se jede, tak mistrovství světa v silniční cyklistice v kanadském Montrealu vrcholí dnes silničním závodem mužů. O ten možná bájný duhový dres se dnes tedy pere několik desítek nejlepších cyklistů světa, byť ten asi úplně nejlepší bohužel kvůli zranění chybí, tady Pogačar, ale jsou tam také v pelotonu tři Češi, z nichž především Matyáš Vacek by mohl aspirovat na přední příčky. Aktuálně nic zásadního za námi z té trati nebo distance, která je 273,5 kilometru, tak mají jezdci ujeto nějakých 53 kilometrů. V čele skupina 15, dokonce 16 jezdců s náskokem více než 6,5 minuty na peloton, ve kterém jsou ti hlavní favorité. A jsme zvědaví na to, jak se to všechno vyvine, na rozdíl od některých šampionátů, které měly vlastně ve svém popisu velká převýšení, hodně stoupání, tak ten dnešní profil opravdu není zas tak náročný z pohledu těch stoupání, ale je tam přece jenom 1,5 km dlouhé, 7,5% průměrného sklonu, ale myslím, že 4x ho překonat, to by neměl být problém pro ty nejlepší cyklisty, kteří se dneska budou prát o duhový dres. Bude to všechno vrcholit, myslím, že až v pozdních večerních hodinách, ale na druhou stranu u nás na Radiožurnálu Sport o konečný výsledek mistrovství světa v silniční cyklistice rozhodně nepřijdete.
2: S mikrofonem za hokejem.
1: S mikrofonem za hokejem pořád, který dneska mapuje 6 zápasů 5. kola Tipsport Extraligy. Kladno Olomouc 0-1 v průběhu první části. No a jak to je v duelu České Budějovice Litvínov, kde jsme naposledy byli při komerční pauze, teď už může povědět Kamil Jáša.
0: No, všechno zatím určuje 7. minuta, v ní padly 2 góly, nejprve Šámal 1-0 pro Litvínov a před malou chviličkou to byl Ordoš, který dal gól po vhazování, si nabruslil velmi šikovně před brankáře Litvínova, tím je dnes Pavel Čajan a za prvé tedy brankář neviděl vůbec nic, za druhé se ještě povedlo Ordošovi lehce protečovat ten kotouč a ten zapadl přesně do litvínovské branky, znovu je tady motor s útočnou akcí, tohle to byla střela, která mířila přímo na brankáře Litvínova, teď už si ale litvínovský golman počíhal nebo stál dobře a tak tu ránu dobře viděl a také chytil. Matěj Toman byl autorem té rány z křídelního prostoru a také se tam teď litvínovští právě do Tomana pustili. Bude tady další vyloučení, ale teď z toho přesilovka nebude, protože to vypadá, že vyloučovat se bude na obou stranách. Otevřela se vrátka u trestoměřičů na litvínovské i na budějovické straně a zase Čučmen. Tak ten si tedy úvod zápasu zatím moc neužil. To bude další 2minutový trest pro Čučmena a to zatím je 8. minuta první třetiny. České Budějovice Litvínov 1-1. Budějovičtí budou pokračovat pravděpodobně v útočné akci, protože se vazuje před litvínovským brankářem. Ano, Budějovice vyhráli, byly píchová rána nebezpečná a brankář trochu kuriozně teď ten kotouč chytil do své lapačky, ale v prvním okamžiku vůbec neviděl, kam se ten puk odrazil, někam metr nad jeho masku. On po něm sáhl rukavicí a přerušil hru. Moc vteřin neuteklo z té ne přesilovky, ale z vyloučení obou dvou hráčů. Stále 8. minuta.
1: Ozývají se Kamilu Jášovi, podíváme se na Kladno, kde by měli domácí rytíři dát taky přesilovku. Kladno Olomouc a Petr Kadeřábek.
3: Ano, přesilovka Kladna v 10. minutě ze stavu 0-1, pokračuje ještě minutu 14 sekund, budou hrát kladenští přesilovou hru, pokud ji nevyužijí. Jandusova na ození, Cichoň vyráží do rohu kluziště, Ojamiky u pravého mantinelu, sbírá kotouč Klíma, posunul na modrou čáru. Tady je Jandus, který sjíždí doleva, jenže nepřesně přihrál na Odeta, ten ještě zabojoval, ale nedokázal pak už posunout na Klímu přesně a tak Jandus musí spěchat za kotoučem k blízkosti své branky. 11. minuta, Kladno Olomouc 0-1, ještě minutu, ne, už necelou, mají kladenští početní výhodu k dispozici. Forman sbírá kotouč, dává ale na obraných kruzích Pietronirovi, ten výjíždí spoza vlastní branky a najde znovu Formana, ten na pravé straně prolétl do útočného pásma, brzdí u pravého mantinelu, posouvá na Pietronira, ten musel zpracovávat bruslí a pak přehrál zleva doprava, kde bude jako první zřejmě Stella, švédský obránce ale nedokázal vyhodit, to se podařilo až na podruhé a taky tady možnost pro Štohanzla, který posunul ještě vedle sebe na kose, ale ten neměl dostatečnou rychlost. Protiútok Kladna vede Přikryl, ten už je v útočném pásmu, dává na modrou čáru Pietronerovi, uklouzl ten puk a tady se Ondruškovi podaří zřejmě vyhodit, když ne vyhodit, tak alespoň zašlápnout posledních 8 sekund z vyloučení Herčíka, který už čeká u dvířek a bude teď sledovat, jestli Procházka ještě vystřelí. Nakonec nevystřelil, ani nepřihrál a už se může zapojit do protiútoku. Najíždí si zprava, dostane přihrávku od Štohanzla. Nakonec Štohanzl vypálil na Brýzgalu, ten vyrazil před sebe a Herčíkovi chybělo pár centimetrů k tomu, aby dorazil a třeba už posunul skóre do 2gólového náskoku pro Olomouc. Ta tak vede stále nakladně v polovině 12. minuty. 1-0, nahození, které míří do obraného rohu Kladna, ale sbírají kladenští. Ryšavý ale nepřešel ani přes červenou čáru. Herčík se k němu velmi dobře vrátil a Olomouc hraje srdnatě tvrdě v soubojích. Zatím ne úplně tak do útoku. Jedna jediná střela přišla z holí olomouckých, ale to znamenalo změnu skóre. Olomouc tak vede 1-0. Blaine už útočné pásmo dává na Mendla. Mendele, ale poslal svou ránu jen do bruslí svých protihráčů. Přesto získává Marcel pro Kladno kotouč v útočném pásmu, posouvá na Mendla, který se dere kolem levého mantinelu Le Orsava, využil svých zkušeností, obral kanadského beka a nakonec mohl zamířit ještě do útočného pásma, ale tam by to byl nerovný souboj s Marcelem a tak vlastně odjel raději střídat. Ve 13. minutě zastavu 0-1 z pohledu domácích kladenských rytířů. Teď sledujeme Rudíka, tedy myslím Adama Rudíka, syna někdejšího reprezentačního trenéra a současnosti kouče rytířů Kladno, jak objíždí vlastní branku, posouvá na Houtka. Zlý muž v kladenské sestavě teď posunul rychle kotouč na Odeta. Ten hned snažil se nastartovat Ojamekyho, ale ten po levé straně kolem Berklunda nedokázal přejít a tak se olomoučtí znovu jen osvobozují vyhozením. Nebude to na zakázané uvolnění, musí hrát Houdek, přenechal Odetovi. Olomoučtí mezi tím střídají a Odet má před sebou dost prostoru k tomu, aby si nahodil sám pro sebe do pravého útočného rohu. Byl tam sice, neřekl bych první, ale v dobrém souboji s Ondruškem, ale ten uplatnil opravdu své letité zkušenosti. Nakonec posunutá olomoucká branka, do které zapadl na chvilku konečný a tak je přerušeno. 7 minut 4 sekundy se ještě bude hrát první třetina. Známe jediného střelce zatím dosavadního průběhu, tím je Michal Vitouch a tak před další úklidovou pauzou mohou olomouští mít přeci jen lepší pocit, protože vedou na kladenském ledě 1-0.
1: Říká Petr Kadeřábek, kterého můžete poslouchat i na streamu, to jsem ještě neřekl, ale předpokládám, že o tom víte, že na třeba aplikaci Můj rozhlas můžete také poslouchat jednotlivé ty duely ve streamech, pokud nechcete být rušení někým jako jsem já, anebo třeba i jinými kolegy, kteří komentují jiné duely. Ale na druhou stranu z řady míst už léta slýchávám, že pořád s mikrofonem za hokejem je legendární, tak si toho važme, že ho tady stále máme.
2: S mikrofonem za hokejem.
1: Můžeme se podívat na stadion do Českých Budějovic, kam při Litvínov Motor hostí tedy litvínovské posledníky účastníky baráže a je u toho i Kamil Jáša.
0: 11. minuta první třetiny, České Budějovice, Litvínov 1-1 a Litvínov teď v posledních 2-3 minutách je hodně nebezpečný. Šukel výborně se dostal do pozice, stejně tak jako Polášek měl hodně času na to, aby napálil. Prostě takový prostor pro golfáka, právě Polášek to udělal, napálil kotouč, ten byl sražený do rohu kluziště, ale pozice to byla náramná. Teď začala 12. minuta, litvínovští asi teď se znali, že už toho mají na ledě, tak akorát tak jenom posunuli kotouč dopředu, tak aby to nebylo zakázané uvolnění a útočit teď bude Motor. Paul se dostává k zakončení, střela Álova zápěstím ke vzdálenější tyči, ale brankář Čajan dobře stál, tak teď zase na druhé straně Kaše. Kašeho, ale ta jeho velká rychlost zavezla až do rohu kluziště, tam byli hned tři hráči ve žlutých dresech, to jsou hráči Motoru České Budějovice, kteří mu zabránili v dalším pohybu. Husinecký, to je obránce Litvínova, ten se hodně odvážně pustil také do toho rohu a ten kotouč vybojoval. Na modré čáře je připravený hráč, ale Husinecký stále ještě má kotouč na své holi, teď ho dává na modrou čáru. Litvínov výborně kombinuje v útočné třetině, až teď Beránek, to je budějovický útočník, si bere kotouč přesně 8 minut před koncem první třetiny. Hejduk je tam atakovaný litvínovským hráčem a trochu se držel za obličej, ale odjíždí na střídačku, bude určitě v pořádku. Beránek vyhrál osobní souboj, napálil kotouč. No, cinklo to, možná to i bylo slyšet, a na to úplně tyčka nebyla, spíš vnější konstrukce, ale působivá rána českobudějovického Beránka, který se pohybem dostal dopředu a teď ještě Budíř. Jenomže Budíř netrefil ten kotouč úplně přesně a tak zase rychlý útok na druhou stranu. Šámal dostává se do útočné třetiny, ještě nahrává do druhé vlny, nebezpečná rána a chytá českobudějovický brankář Strmeň. Pravděpodobně do masky ho ten kotouč trefil, je tady přerušená hra ve 13. minutě, České Budějovice Litvínov 1-1.
1: Říká Kamil Jáša a my se můžeme v pořadu s mikrofonem za hokejem posunout dál. Byť zase ještě rád připomenu, že budeme od 16:30, to znamená za 7 minut, připojovat další tři duely. Liberec hostí Třinec, Plzeň Hradec Králové a Vítkovice Mladou Boleslav. Zejména na výkon třineckých ocelářů Liberci jsem nesmírně zvědavý, protože Třinec zvládnul perfektně start do sezony. Naposledy v pátek deklasoval Vítkovice 8-2 a má jak nejlepší útok, 19-gólový po 4 duelech, klobouk dolů, tak také defenzivu. 9 inkasovaných gólů ve 4 zápasech, no Třinec je posledním 100% týmem nové sezony a dneska se ho pokusí zdolat Bílí Tygři, kteří mají vítězství v Pardubicích, jinak 3 prohry. Takže otázkou je, s jakou fazonou se vytáhnou nebo nevytáhnou dneska na právě oceláře. My se můžeme dostat zatím k těm duelům, které sledujeme už od 16 hodin a konkrétně míříme na Kladno, kde Rytíři hostí Kohouty z Hané, olomoucké a u toho Petr Kadeřábek.
3: 5,5 minuty je budou hostit ještě v první třetině a zatím jsou dobrými hostiteli, protože Olomouc vede na Kladně 1-0 po brance Michala Vitoucha ze sedmé minuty zápasu. Teď vazování ve střední pásmu, Petrovický těží z dobré práce Rutarovi na vazování, ještě Orsava se dere do rohu kluziště, ale Mendl ukázal, že je silný v osobních soubojích, jenže není úplně tak silný asi v geometrii, protože narýsování jeho přihrávky nebylo úplně ideální, o Jameky mu utekl ten kotouč nakonec na olomoucké hole a tak může hrát Herčík, který rychle posunul na Matýse. Matýs ale byl atakován a tak přišel při zpracování o kotouč a může hrát Rulík. Rulík je ve středním pásmu na červené, nahodil zleva doprava do pravého rohu, kam najíždí Lisler s Ojamekim, ale nezvládli tuhle tu situaci, tak je tady protiútok, který vede Plášek. Plášek už je za levým kruhem, vypálil a trefil Brýzgalu ještě nahození po obětí branky do brankoviště Kladna, ale ten kotouč nakonec skončil v rohu kluziště, kde oni ještě bojuje Houdek, ale není úspěšný. Stela posouvá po modré čáře nahození Petrovického, které končí odrazem od zadního mantinelu znova upravé, kde se snaží ještě Stela nahodit za branku, což se zatím daří olomouckým držet útočné pásmo.

Příjemné odpoledne z liberecké arény, kde za pár okamžiků začne souboj domácích bílých tygrů a také třineckých ocelářů. Hosté přijíždí s vizitkou týmu, který zatím všechny zápasy vyhrál. Naopak domácí jsou jako na houpačce a doma ještě nezvítězili, ale samozřejmě hráli pouze jeden zápas, a to před týdnem v neděli proti Kladnu. Okamžikem dnešního zápasu, tím momentem, je návrat Tomáše Galvase do domácí sestavy. Poté, co zkoušel štěstí v kempu Pittsburghu zámořské NHL, nakonec byl poslán domů do Liberce a dnes ho čeká první vystoupení v nové sezóně v tomto extraligovém ročníku. No a není bez zajímavosti, že proti němu bude stát na opačné straně jeho bratr. Starší bratr Tomáš, respektive samozřejmě Jakub. Tomáš na té domácí straně. Vše je připraveno, brankáři Kacetl na té třinecké straně. No a Kváča na straně domácích. Ještě jsme nepředstavili, ale rozhodčí tohoto zápasu jako hlavní pánové Josef Barek a Jan Jaroš. Asistují čárový sudí Jaromír Frodl a Petr Šimánek. Utkání právě v tuto chvíli začalo. Úvodní buly, úspěšnější po něm Třineční, kteří se mohou hned dostat do zakončení. Důležité pro tento zápas je vědět, že se do domácí sestavy po zkoušce v zámořské NHL vrací obránce Tomáš Galvas. No a tak ho čeká další souboj s bratrem Jakubem na opačné straně. Na domácí straně v brance tradičně Kváče na té hostující Kacetl. Třineční mohou založit první rychlejší protiútok, ale přes Marinčina se zatím k němu nedostali a taky v polovině úvodní minuty je stav utkání Liberec, Třinec, nerozhodný 0-0. Další rozehrávka a teď protečování přes Petrovského. Třineční znovu na kotouči. No a nebude to v jejich podání zakázané uvolnění. Daňo tam spěchá, poté ještě se snažil nebezpečně pálit Kuběsa. Zatím bez změny skóre. Kuběsa opět nahazuje za branku. Oba kovařčíci jsou k dispozici. Teď ale pokračuje kombinace ocelářů v útočném pásmu. Jakoby Třineční chtěli potvrdit tu pozici týmu, který zatím zkrátka jednoduše body nerozdává. Liberečtí se stačili vymanit v tuto chvíli a už míří směrem dopředu. Nahození za branku, ale se minulou účinkem. A tak je to Martin Růžička, anebo také Voženílek, jenže stopku těmto třineckým útočníkům vystavila píšťalka rozhodčích a odpískané zakázané uvolnění. Hra se tedy stěhuje před třineckého brankáře Kacetla, má to po své levé ruce. Domácí Najman je tam připravený na vazování. Tak se omlouvám, byl to Musil. Celku logicky právě Musil, samozřejmě jako centr chodí na vazování. Po buli jsou to ale znovu Třinečtí, kteří se chopili kotouče. No a mohou využít drobné přečíslení, to se jim ale nepodařilo a také musí zpátky. Martin Růžička nezískal ten puk, ale další hráči už ano a je tady nebezpečná střela, která vystrašila domácího Kváču. No a vyslal ji Filip Pirochta, obránce bílých tygrů, který uplynulé sezóně ještě hrával za Mladou Boleslav. Po sezóně ale zamířil na sever Moravy a pochopitelně je to hokejista, který zdejší prostředí ze svého působení v minulosti velice dobře zná. Na konci druhé minuty platí a Liberec Třinec 0-0. Hazování, na které teď přijde kdo z hostujících hráčů. Museli jsme si chviličku počkat. Nakonec to byl Nestrašil. Třineští za brankou.
A zase se na nějaký ten čas usadili v obraném pásmu Bílých tygrů. Teď už je to ale Galvas, navrátil ze zámoří. Po něm protečovaný puk. Polovina třetí minuty, stav nerozhodný 0-0. Vladislav Janouškovec, utkání Plzeň, Hradec Králové. No a v polovině třetí minuty se v Liberci bude poprvé vylučovat. Na trestnou lavici odchází Michal Kovařčík. A dokonce 4minutový trest. 2+2 minuty vychvasoval za vysokou hůl. A hned v úvodu mají tedy libereční Bílí tygři výhodu této přesilové hry. Po fazování se ocitl na ledě jeden z lajnových rozhodčích, ale poté už posté zásluhou Jakuba Galvase dostali kotouč přes všechny čáry. Jeho mladší sourozenec Tomáš rozehrál před pár okamžiky. Poté je to rychlovského nahození. Liberečtí se snaží v útočném pásmu zaujmout to přesilovkové rozestavení. Zatím ale souboj v rohu kluziště. Galvas přihrává do předbrankového prostoru. Tam byl Lenz, jeho střela mezi kruhy. Ale mezi tyče se nevešla. Najímán další rozehrávka. Lenz. Přesilovkové kleště domácích svírají. Třinecké oceláře. Najman vrací zpátky na Galvase. Poté už je to Lenz, ale další nepřesnost. A v tuto chvíli se Třineckým podařilo ten kotouč dostat do útočného pásma, kde ho sebral Galvas, tedy Tomáš Galvas. Narazil ale na červenou třineckou zeď. Oceláři znovu posílají puk přes všechny čáry. Postupná rozehrávka, už minuta 10 uplynula z té přesilovky. 2+2 minuty vyfasoval Michal Kovařčík. Velmi slibnou příležitost měl Lenz, ale neproměnil. A znovu se teď vlastní vinou, špatnou rozehrávkou, připravili liberečtí útočné pásmo. Dopředu ale míří znovu, jakým velí. Tato přesilovka, pitlík, tvrdá střela od modré. Šimek ji vyslal, ale trefil pouze před ním stojícího Kurovského. Další nahození před branku. Tvrdý souboj. A teď to byl Filipy, který pro změnu pálil těsně nad ledem, ale minul cíl, tedy třineckou branku. A teď už se diváci téměř radovali, ale byla to pouze boční síť třinecké branky. Pitlík, přihrávka na Najmana. Šimek bude muset pospíchat, ale nakonec ten puk stejně v útočném pásmu nestihl. Končí 4. minuta utkání a Liberec Třinec nerozhodně 0-0. Ještě 2,5 minutky k dobru. V případě této početní výhody, kterou mají hokejisté a libereckých Bílých tygrů. Na pár okamžiků tady zasla časomíra, ale už je vše v pořádku. Takže můžeme mít přehled o tom, cože se děje na ledové ploše. Děje se to, že pokračuje přesilovka Liberce. Kromě té šance, kterou měl Lenz, ale zatím další příležitosti na straně domácích nepřišly. Může to přijít teď. Střela. Ale bylo tam nedovolené bránění golmanovi. A Rychlovský se přijel sportovně omluvit. Všimli si toho. Všimli si toho rozhodčí a posílají ho do středního pásma. No a mezi tím místní hlasatel přivítal libereckou hvězdu tady na tomto zápase. Zlatou snowboardistku Zerf Itálii, Zuzanu Maďarovou. Na fazování nestrašil a také Filipy. Filipy byl úspěšný, ale v zápětí o kotouč přichází. Už jen 59 sekund z té 4minutové přesilovky zbývá. Hokejistům Liberce hraje se 6. minuta, Bílí tygři hrají s Třineckými oceláři 0-0. Domácí už zavezli kotouč zásluhou Faška Rudáše.
do míst, odkud už může hrozit nebezpečí. 14 minut 8 sekund do konce první třetiny, stav 0-0. Třinečtí se brání 4minutovému oslabení při vloučení Michala Kovařčíka. Zatím se brání velice úspěšně. Do jediné vážnější šance se dostal domácí Lenz, který ale z prostoru mezi kruhy nedokázal překonat brankáře Kacetla. No a teď Třinečtí znovu vyhazují kotouk přes všechny čáry. Už jen 15 sekund chybí do návratu potrestaného hráče. A zdá se, že tu 4minutovou přeslovku tedy liberační bílí tygři nevyužijí. Leda, že by za 5 sekund skorovali, ale jelikož znovu přichází o kotouč, tak je to velice nepravděpodobné. A teď už je to jisté, protože Třineční se ubránili, jsou v 5. 7. minuta utkání, Liberec Třinec tedy stále 0-0. Zíle pálí od modré, ještě dorážka na domácí straně, ale Ivan neměl přesnou mušku, takže stav zůstává bezgólový. Domácí fanoušci jsou ale ve svém živlu. Úvod zápasu se jim líbil, pochopitelně ještě nadšenější by byli v okamžiku, kdyby domácí tým dokázal v té přesilovce skórovat. Další postupný útok domácích, Najman přenechal na červené kotouč a ten ale sebral hostující Koběsa, dorážka, gól! Kuběsa střílí a Martin Růžička se v těchto okamžicích nemýlí. 8. minuta utkání. Kuběsa střílí a Růžička doráží do odkryté části branky. Třinec tedy vede v Liberci 1-0. Je to potvrzené. Vazovat se bude ve středovém kruhu. A to je definitivní potvrzení, že ta třinecká branka tady na libereckém ledě platí. Možná platilo třeba ne, nedáš, dostaneš, protože liberečtí hokejisté nevyužili tu 4minutovou přesilovku. No a v zápětí, poté když už se sformovali třinecké řady, tak se hosté dostali do přečíslení. Kuběsa vystřelil, Kváča stačil ještě vyrazit. Ale poté už a zamířil přesně Martin Růžička, který si tady počkal v místě, odkud neměl problém poslat kotouč do opuštěné liberecké branky, nebo respektive do opuštěné části branky po tom předchozím zákroku Kváči. 9. minuta utkání, Liberec Třinec 0-1. Na modré číhá Tomáš Galva, třinecký obránce. Rozehrávka přes Lazovského, ještě další dorážka. Teď domácí Kváča moc toho neviděl. Dorážil tam Daniel Kurovský, ale po druhé zatím z třineckého pohledu ten kotouk za záda gólmana Kváči nedostal. Je tady komerční přestávka, první v úvodní části, zatím tedy Liberec prohrává s Třincem 0-1. Komerční přestávky se oproti uplynulé sezóně výrazně zrychlily. No a za pár sekund tady po úpravě plochy bude hra pokračovat. No a Třineční potvrzují roli týmu, kterému se daří, protože od 8. minuty vedou 1-0. Ubránili se tady oceláři přesilovce Bílých tygrů. V zápěti nasadili k breaku. Nejprve střel Kuběsa, jeho ránu stačil ještě brankář Kváča vyrazit, ale Růžička už se nemýlil. Možná ze dvou, možná ze tří kroku poslal kotouč do opuštěné části branky. Teď tedy 9. minuta utkání a Třinec drží v Liberci vedení 1-0. A pokračuje se také v obraném pásmu libereckých Bílých tygrů.
kteří mají vzácnou návštěvu hledišti a podporovatelku zlatou olympijskou medailistku ve snowboardu Zuzanu Maďarovou. Zatím jim ale štěstí nepřináší, možná za pár okamžiků, ale to by se museli liberečtí Bílí tygři dostat z vlastního obraného pásma, kde stále bojují, až teď se dostali alespoň do pásma středního. Musil nepřekonal právě střední pásmo a tak to musí přes Vaška Rudáše zkoušet liberečtí hokejisté znovu. Zatím velmi těžko přecházejí útočnou modrou. Co na to je Tomáš Galvás, tedy navrátilec z Pittsburghu? Nic, protože odevzal kotouč Romanovi a je tady další příležitost pro třinecké oceláře. To už začala 10. minuta utkání a platí, že tady Liberec prohrává s Třincem 0-1. Třinecké nahození, pro které si zajel domácí golman Kváča. Souboj u mantinelu, kotouč ve vzduchu, pálit mohou ostrými znovu hosté. Konkrétně tam byl Pirochta, ten v sobě nezapře to, že má velkou snahu podporovat útoka, samozřejmě velmi často se dostává k zakončení. Teď je ale za vlastní brankou, kde ho ataková Procházka. Poté třinecké nahození. A z něj může těžit domácí Ivan. 3-3 teď to bylo, poté co Ivan backendem nahodil puk za branku třineckých ocelářů. Tam boje Rychlovský o puk. Souboj u mantinelu a teď před brankou, po kterém padá na led domácí Lenz, ale vypadá, že všechno bude v pořádku a hlavně všechno v souladu s pravidly. Třinečtí se pokusili vyhodit ten kotouč, ale zakázané uvolnění z toho nebylo, protože puk nepřešel všechny čáry a platí to samé i na opačné straně, kde si pro puk dojel Koch. A teď znovu a zase pro změnu liberečtí fakci. Jsou za brankou třineckých ocelářů. Zíle tam odvádí velmi dobrou práci. Stejně tak jako Petrovský, ale na druhé straně třeba Kurovský a také Jakub Galvás. Čtveřice hráčů u mantinelu, Zíle z toho získal. A teď šance na domácí straně. Byl tam Filipy a byl tam také další se útočníků. Zakončení teď. Podání domácích. Ale brankář Kacetl si pohlídal prostor jemu svěřený. Byl tam Ondřej Procházka, který se tlačil do koncovky. No a poté také nějaká strkanice, po které se bude vylučovat, ale bude to vzájemné vyloučení. Poměr sil na ledě to tedy nijak výrazně neovlivní. Každopádně Třinečtí už mají 3 vyloučené hráče. Hostí Hrubost. A Filip je také Hrubost. To bylo teď určeno. Verdikt zněl z úst hlavních rozhodčích. Ale teď něco podobného uslyšíme pochopitelně a vy možná v rukových mikrofonech také od hlasatele tady v liberecké aréně. 12. minuta utkání, Třinec vede v Liberci 1-0. Rozhrávka na Martina Růžičku tentokrát neprošla. A tak je u puku Šimek, který si musí zvykat na staronového spoluhráče, protože v předchozích duelech vedle něj nastupoval další z mladíčků Kachlíř. Teď se tedy vrací vedle něj Galvas. Kachlíř se posunul z pozice domácích na 7. obránce. Jenže u puku jsou hosté, konkrétně to Kuběsa. Jeho nahození nebo nahození z levé strany. Úspěšný zákrok si připsal brankář domácího týmu
To znamená Petr Kváča. Další šance pro Třinecké oceláře. Je tam připravený Jakub Galvas. Ještě stačí ho v leže přihrát. No a bude tady přesilovka. Za pár okamžiků vylučovat se bude na domácí straně. Zatím ale kombinace Třineckých ocelářů. A je tam Michal Kovařčík. Zatímco brankář Kacetl už odjel z branky. Zkouší to Tomáš Galvas, respektive Jakub Galvas. Omlouvám se za to, že se mi jména bratrů budou plést, na to nebude příliš často. A teď je střela, kterou vyslal Hudáček, prověřil pozornost brankáře Kváči. 6 minut 57 sekund před koncem první třetiny. Je tady druhá komerční přestávka. Stále platí, že domácí Liberec od minuty 9. prohrává s Třincem 0-1.

Opravdu velmi rychlé jsou komerční přestávky v této sezóně. No a na domácí straně je to obránce Ivan. Ano, 6 minut a 58 sekund zbývá odehrát ještě z první třetiny. Třinec vede v Liberci 1-0. No a teď při vyloučení Ivana budou mít navíc a Třinečtí výhodu první přesilové hry v tomto zápase. Ale stane se tak až v okamžiku, kdy se bude opakovat vhazování postavení hráčů. A se rozhodčím nelíbilo, teď tedy to bylo v případě třineckých ocelářů. Čas zůstává stejný. Necelých 7 minut zbývá odehrát ještě z úvodního dějství. Při vedení Třince 1-0 přihrávka na Jakuba Galvase, který míchá kotoučem. Už jsou to Třineční v klasickém rozestavení, ale dávají šanci Bílým Tigrům k tomu, aby se nadechli přečíslení. Je to Pitlík, který prověřil pozornost brankáře Kacetla. Přečíslení 2-1, Pitlík zvolil zakončení, ale neuspěl a puk do sítě tady nedostal. 6,5 minuty zbývá odehrát ještě. No a my za pár okamžiků půjdeme vstupovat také pro posluchače Radiožurnálu. 6 minut 10 do konce první třetiny stále. V obránce Martina Růžičky 1-0 pro Třinecké oceláře. Postující Hudáček rozjíždí akci před brankou měl Michal. A tento duel dospěl do 15. minuty, Třinec vede v Liberci 1-0, to proto, že v 9. minutě se prosadil Martin Růžička. Míříme na další dnešní zápas, Vladislav Janouškovec má pod dohledem utkání Plzeň Hradec Králové. To byl tedy vstup pro posluchače Radiožurnálu a my pokračujeme azováním v obraném pásmu libereckých Bílých Tigrů. Ještě 45 sekund bude na trestné lavici. Sedět vyloučený Ivan. Na vazování je hostující Hudáček. Vazování probíhá po levé ruce domácího golmana Kváči. A Liberečtí byli úspěšnější. A tak mohou puk poslat přes všechny čáry. A dokonce si zákrok musel připsat brankář Kacetl, protože ten puk směřoval na něj. Poté už Třinecký Pirochta zavezl puk za branku. Otečování, které míří na Hudáčka, je tam také Kuběsa. Kuběsa vrací zpátky na modrou. Je tam také Michal Kovařčík. Už se chystali Třinečtí najet do toho slotu, do toho předbrankového prostoru. Pirochtova střela. A nakonec zákrok, který si připisuje brankář Kváča. Kvaky, kvaky, ozývá se z tribun. 4 minuty a 59 sekund do konce první třetiny. Liberec ale prohrává s Třincem 0-1. Ještě 3 vteřinky zbývá Ivanovi, nebo zbývají Ivanovi do konce trestu. No a v tuto chvíli jasné, že ani Třinečtí svou početní výhodu a nevyužili. No ale Třinec to může zkusit znovu do přečíslení. No a byla to nebezpečná strávka, se kterou si na dvakrát poradil při sile Kurovského brankář Kváča. Ten je tady v neustálé permanenci a Třinečtí ho zásobují velkým množstvím střel. Toho jeho protějšek Kacetl zatím může víceméně zůstávat v klidu. Kromě té šance Rada na lince v úvodní přesilovce moc právě hokejisté a Liberce nehrozili. Další třinecká rozehrávka.
střela z otočky, ale mířila mimo. Nicméně stále platí, že Třinečtí jsou a v dosavadním průběhu utkání daleko aktivnější. A už jsou znovu v útočném pásmu. 4 minuty a 5 sekund do konce první třetiny, 0-1 z pohledu Liberce v souboji s Třincem. Mladý Galvas to může teď změnit, tedy Galvas Tomáš na domácí straně, probil se tam mezi dvěma bránícími hráči, ale ke koncovce se nakonec nedostal a naopak teď musí sledovat akci Oženílka na opačné straně kluziště. Oženílek už si zajel do útočného pásma, míchá s Kotoučem na hranici kruhu, zajel si za libereckou brankou, přihrával na Martina Ružičku, ale tomu puk proklouzl pod hokejkou a tak z toho další zakončení tohoto elitního třineckého útočníka nebylo. 3,5 minuty zbývá odehrát ještě z první třetiny. Třinec drží vedení 1-0 na libereckém ledě. No a drží také tlak, který teď má Martin Ružička, to zkouší pro změnu od modré. Ale ani tentokrát mu nebylo dopřáno, aby se po druhé radoval z gólového zásahu. Jozený Kotouč domácích, ale ten musel stlumit brankář Kacetl. Martin Ružička při chuti. Další rozehrávka. Jenže teď nepřesnost také na třinecké straně. Nicméně oceláři si blesku rychle vzali Kotouč zpátky. Teď je to Daňo a jeho nahození, křížné nahození přes celou šířku kluziště. Perfektní obrana na straně hostujícího, nebo respektive dohrýždění, dohrávání hráčů na hostující straně. A aktuálně souboj ve středu kluziště u mantinelu mezi oběma střídačkami. Domácí Ajax to vyšel vítězně, ale poté se píská, je tady přerušená hra. A komerční přestávka s pořadovým číslem 3, 2 minuty 14 do konce první třetiny. Mladíci z Rabli pracují opravdu svědomitě a velice rychle. Ostatně tak to velí pravidla. Ještě půl minutka do konce komerční přestávky. Novinkou je v letošní sezóně druhá minutu a čtvrt. No a mladíci na domácím ledě to stihnout. Stihli s malinkým předstihem.

po sobě Radana Lence. To znamená, že na pár okamžiků se dostali do útočného pásma také liberečtí hokejisté. Z pohledu domácí fanoušku se zdálo, že tam byl nedovolený zákrok na jednoho z útočících bílých tigrů Rychlovského, ale rozhodčí jsou jiného názoru, nicméně přesto zapískali, ale to proto, že byl prohřešek na hostující straně, a to v podobě zakázaného uvolnění. Petrovský přihrává na modré Zílemu, to znamená, že fakci jsou domácí a bílí tigři. Filip se rozhlédl ještě kolem sebe, než přijal přihrávku. Sandberg a zákrok domácího hostujícího brankáře Kacetla. Liberečtí se na další čas usadili před brankou a teď dokonce po nahození Ivana zazvonila tyč třinecké branky. Další tedy příležitost na domácí straně, ale gólové zakončení z toho tedy opět nebylo. Znovu tedy vhazování před Kacetlem a bude se opakovat. Kvůli špatnému postavení také musí toto místo opustit a přichází tam náhrada za něj a to byl Faško Rudáš. Střela od modré, podání Šimka. Sekund do konce první třetiny, další příležitost v případě Boženílka, to znamená na straně hostujícího Třince, gól z toho nepadl a tak oceláři drží stále od 9. minuty těsné vedení 1-0. A znovu se usazují v útočném pásmu, ale musím zmínit, že před pár okamžiky to byla tyč, která zazvonila v případě Ivanova nahození. Teď už se zdálo, že to byl offside, ale rozhodčí nechávají Třinec dokončit akci. Znovu kombinace ocelářů. No, jsem přesvědčený, že pokud by z této akce Třineští dali góla, že si liberečtí vezmou výzvu trenérskou na offside. Ale hra už je přerušená, takže se to nestane. Ale vylučovat se bude. Domácí Musil zadržení odjíždí na trestnou lavici. No a musíme zmínit pochopitelně, že se jedná o Adama Musila, protože na opačné straně nastupuje jeho bratr David. Blíží se závěr úvodní třetiny, zřejmě poslední vazování. Zdá se, že si Třineští odnesou tu přesilovku větší část do prostřední 20 minutovky. Je to tak, zazněla siréna, po 20 minutách platí a Liberec Třinec 0-1.

Skončila první třetina, Liberec prohrává s Třincem 0-1. O průběhu utkání Plzeň Hradec Králové informuje Ladislav Janouškovec.

třetina za námi, a se mnou je tady už první.

Vypadá, že ještě si děkujeme moc za cenu, Tomáš Kalba!

Přijel se s námi, když jsme zrovna byli.

taky ten jezdí akorát, nebejš je nikam.

Liberci je připraven začátek druhé třetiny souboje domácích Bílých Tigrů a Střineckými Oceláři. Stav zatím 0-1, ještě minutu a 53 sekund bude na trestné lavici sedět domácí Adam Najmán. Samozřejmě za předpokladu, a pokud se prostě Střelecky neprosadí a nenavýší své vedení. Ondřej Kovařčík přiťuknutí do útočného pásma. Tam je zatím jediný střelec Růžička. Prodloužil Kotouč za branku, jenže Kotouče z pohledu a Třineckých odrazil tak nešťastně, že pro něj Jakub Galvasa musel až za vlastní branku. Znovu Ondřej Kovařčík. Ještě minutu 20 z početní výhody. To je tady údaj, který platí o Třinci. No ale Liberci se teď podařilo znovu vyhodit puk. A ten míří za Třineckou branku. Cenné sekundy teď získali domácí hokejisté. A brání se opravdu dobře. Další vyhození, ale tentokrát Třineckýho zachytili ve středním pásmu. Druhá minuta druhé třetiny. Liberec Třinec 0-1. Postující Kuběsa rozehrává, po něm také Pirochta. Rigele vrací zpátky. To je Daňo a jeho nahození. Brankář Kváča si povíjel za vlastní branku. Jenže puk se odrazil. Znovu na Třinecké hole. Daňovo nahození. Kuběsa. 16 sekund do konce přesilovky Třineckých Ocelářů. U puku domácí Ivan. A poté je Faško Rudáš, který si to namířil mezi dvojici bránící hráčů. Ke koncovce se nedostal, byl tam nepříjemně atakovaný, ale vše v duchu pravidel. Adam Najmán je na ledové ploše, to znamená, že přesilovku tedy Třinečtí nevyužili. A to už se hraje třetí minuta druhé třetiny. Stav utkání Liberec Třinec je 0-1. Liberecký musil po svém vyloučení se až teď vrací na střídačku. Předtím k tomu v průběhu hry nebyla příležitost. Po pravé straně to zkouší Třinečtí. Ale na průnik do útočného pásma to nestačilo. Možná teď v případě Kurovského. A tak se Oceláři usazují. Je tam Koch, který míchá Kotoučem. Servíruje před branku, kde byl znovu Kurovský. Ale také pohotový brankář Kváča. Na konci třetí minuty druhé třetiny tak stále platí Bílí Tigři, Oceláři Třinec 0-1. Pasovat se bude tentokrát po levé ruce Petra Kváči. Bule už je připravená. A proběhla podle pravidel. Souboj v rohu kluziště. Liberečtí z něj vyšli vítězně. A je tady obrovská šance, kterou měl Galvás. Najel si z pozice obránce sám před brankáře. Ale toho nepřekonal. Tak je jasné, že ze svých výpadků do útočné fáze tento mladíček Moskouce v Pittsburghu nic nezapomněl. Ale Goslov v tomto případě nebyl. Ale další příležitost, závar před brankou. Ještě dorážka. Sandberg tam je. A znovu minimálně na dvakrát úspěšný zákrok brankáře Kacetla, který přišel o svůj hůl, ale už moji spoluhráči dopravili. Znovu příležitost pro domácí. Je tam Tomáš Galvas, který obkroužil celé útočné pásmo, nakonec servíroval puk do předbrankového prostoru, ale nebyl tam nikdo z Bílých Tigrů, kdo by poslal Kotou za záda brankáře Kacetla. Hladě se přiostřuje, ale zatím to všechno zůstává v duchu pravidel. Na ledě je také obránce Kachlíř, který v liberecké sestavě plní roli sedmého beka. Pátá minuta druhé třetiny. Liberec prohrává s Třincem 0-1.
No, ozývají se pochopitelně také fanoušci domácích Bílých Tigrů, ale nesmím opomenout také na skupinku třineckých fanoušků, která je tady v průběhu zápasu slyšet. Nepřesnost při rozehrávce domácích Bílých Tigrů, tak musí ze středního pásma domácí kachlíř nahazovat kotouč. Mezi tím je to hostující Román a jeho průnik. Po pravé straně to zkouší Voženílek. Souboj u mantinelu s Adamem Najmanem. Pirochta se do něj vložil. A Třinec stále ve vedení 1-0, to říkám v 6. minutě druhé třetiny. Liberečtí ale výrazně ožili po nástupu do prostřední 20-minutovky. Zejména Tomáš Galvas tam činil problémy třinecké obraně, ale nakonec to byl brankář hostí Kacetl, který nedopřál domácím hokejistům žádnou golovou radost. Naopak Bílí Tigři se v tuto chvíli musí bránit. Konkrétně to je Lenz, který sám zajel pro puk do vlastního obraného pásma. Poté už nahození za branku Třince, ale bylo to z pohledu libereckých Bílých Tigrů jen odevzdání kotouče. Oceláři znovu, je to Daňo. To byl tedy vstup na Radiožurnál Sport. Vlach a jeho protečování. Ale dál než zhruba na hranici kruhu se v tuto chvíli liberečtí nedostali. Kujer se tam dostával do příležitosti. Znovu má puk na svých holích a jen ho protečoval. Přes zraky rozhodčích tam došlo k dalšímu tvrdému zákroku, ale sudí ukazují Remeda, všechno bylo v pořádku a v pořádku. Teď byla i další šance. Byť ne v pořádku a z pohledu domácích a libereckých Bílých Tigrů. Z třineckého sevření se tam vymanil Filipy. Jeho koncovka ale nebyla z nejpřesnějších. Souboj za brankou, kde byl Petrovský na straně domácích. Ale jsou to oceláři, kteří vyvezli puk a teď atakují pro změnu rozehrávku domácího Tomáše Galvase. 8. minuta druhé třetiny, Liberec Třinec 0-1. Domácí Sandberg rozjíždí akci Bílých Tigrů. Je tam Filipa, jeho nahození, ale s ním si bez problému poradil golman Kacetl. Lazovský teď rozjíždí třineckou akci. Je tam připravený Kurovský v předbrankovém prostoru. Je tam také Michal Kovařčík a nebo David Musil. Nikomu z nich se ale kotouč nedostal. No, dostal by se v okamžiku, kdyby David Musil na modré čáře lídal ten svůj post levého obránce, ale byl přece jen povětý, takže nemohl zasáhnout. No a potom je tady třinecké zakázané uvolnění. 12 minut a 15 sekund před druhou sirénou, tak stále platí Liberec Třinec 0-1. No a Třineští znovu míří dopředu. Ondřej Kovařčík tam je. Je tam také David Musil, ale jeho střela byla tečována. Skončila v ochranné síti. 12 minut a 3 sekundy před koncem druhé třetiny. Liberec prohrává s Třincem 0-1. Je tady další komerční přestávka na libereckém ledě. Se podíváme na ostatní stadiony. Kladno Olomouc 0-2, Plzeň Hradec 2-1, České Budějovice Litvínov 2-3, Vítkovice Mladá Boleslav 3-1, Kometa Brno Pardubice zatím 1-1.
No, po komerční přestávce budeme samozřejmě v Liberci pokračovat. A to vhazování v útočním pásmu třineckých ocelářů. Tam Michal Kovařčík, který získal pro hosty puk. Také ho rozehrává. No a znovu si najíždí do rohu kluziště, kde byl ale domácí Adam Najman. Hosté se ale nechtějí vzdát útočného pásma, což teď ve finále musí. A musí dát také pozor, protože další z Najmanů, ne, tak to byl Musil tentokrát na domácí straně, rozjel před brankářem Kacetlem. Hra je přerušena po té, co zmizel puk rozhodčím z dohledu. 11 minut 23 sekund zbývá ještě k naplnění času určeného pro prostřední 20-minutovku. Stav utkání zůstává 0-1. Za pár okamžiků půjdeme také na radiožurnál informovat posluchače. Domácí Sandberg a jeho rozehrávka. No a poté to byl Kachlíř a jeho nahození. Které ale končí v lapačce brankáře Kacetla. Ten se ještě domluvá s rozhodčími tam. V tomto případě slajnovými, takže není samozřejmě slyšet, o čemže vedou řeč. Jisté, že hra bude pokračovat vhazováním po levé ruce třineckého golmana. No a puk už míří na hůl domácí obránce Ivana. Souboj ve středu kluziště. No a teď by to mohla být příležitost pro Boženílka. Třineští ale pouze nahodili jeho zásluhou kotouč. Boženílek znovu vyhodržení. A poté stačil přihrát za branku. Atakuje rozehrávku domácích. Desátá minuta druhé třetiny, domácí prohrávají Třincem 0-1. Vladislav Janouškovec je na utkání Plzeň, Hradec Králové. Mezitím tady v liberecké aréně odpískáno zakázané uvolnění a libereckých bílých tigrů 10 minut 22 sekund před koncem druhé třetiny, kdy Severočeši prohrávají Třincem stále 0-1. Pomazování může pálit Šimek, najel si do středu kluziště. To je ale jeho střela byla tečována a dotkla se ochranné sítě, která je za třineckou brankou. Moc času tady neuplynulo. Přišlo další přerušení a znovu se tady bude fazovat v útočném pásmu a libereckých bílých tigrů. Domácí Najman už tam přijíždí. Třineští ještě o něčem diskutují. Ale zdá se, že ta diskuze je u konce a hra může pokračovat. Jeden z hlavních rozhodčích tam ještě něco vysvětoval. U střídačky domácích a poté střela Rychlovského za hranicí kruhu. Další tečovaný puk v ochranné síti a opět přerušená hra. 10 minut 8 sekund do konce druhé části. Třinec drží v Liberci nejtěsnější vedení 1-0. Další vazování, které uvidí diváci v liberecké aréně před brankou Třince. Najmance na domácí straně, tedy Adamy, rozhlíží po svých spoluhráčích.
Nakonec jsou to ale Třineční, kteří vybojovali puk. Jenže nepřesná rozehrávka na jejich straně. Len se podkouzl při zpracování puku. A tak je tady Jakub Galvas s útokem na levé straně. Svádí souboj s bratrem Tomášem. No, bylo to nerozhodně. To musíme říct v tuto chvíli. Poté už domácí Šimek a také Lence. Jenže jeho přihrávka to už Rychlovský nedostihne. Zakázané uvolnění domácího celku. 9 minut a 30 sekund do konce druhé části. A Liberec Třinec stále 0-1. Už bylo vhozeno, Třineští zůstávají v útočném pásmu. Hudáček může rozehrát. Souboj u mantinelu Daňo tam byl. Znovu Hudáček a také Kuběsa, který dlouho udržel kotouč. Daňo, jeho stahovačka, ale nakonec Třineští přichází o útočné pásmo. 8 minut 57 sekund do konce druhé třetiny. Stále ale oceláři drží vedení 1-0 na libereckém ledě. Dopředu může domácí Procházka. Jenže hostující Hudáček byl proti. Liberečí ale přesto na kotouči. Kdo to bude teď? Tak je to Ivan. Obránce domácích Bílých Tigrů. To je maličké přiťuknutí od brankáře Kacetla. A dopředu může domácí Hujer, ale dál než útočné modré se nedostal. Na opačné straně to byl Kurovský, je tam také aktivní Boženílek. Už jen 8 minut chybí do konce druhé třetiny. Svou příležitost má Pirochta, který provětral betony domácího golmana Kváči. Stav se ale nemění. Stále 0-1 z pohledu Liberce v souboji s Třineckými oceláři. Paško Rudáš po pravé straně. Na dvakrát udržel puk. Co na to hostující Pirochta? Možná i z mé mikrofonu slyšíte skandování domácích fanoušků vyrovnat. No a Liberečtí míří dopředu. Pitlík si tam najíždí. Daří se mu tak, že vede 1-0, byť teď už po druhé v tomto zápase, a to z hole Zemana, zazvonila tyč třinecké branky. Do konce druhé třetiny zbývá odhrát 7 minut a liberečtí hokejisté se usazují v útočném pásmu. Zatím ale svádí je pouze souboj v rohu kluziště, odkud pochopitelně přímé ohrožení branky Kacetla nehrozí, ale může to změnit právě Zeman. K jeho křižná přihrávka hledá Ejheka, ten posílá kotouč do slotu a poté už byli úspěšnější třineční hokejisté, kteří je poslali puk téměř přes všechny čáry. Nepřesná rozehrávka na domácí straně vrací Třinecké do jejich útočného pásma, to říkám 6,5 minuty před koncem druhé třetiny, kdy se bude vylučovat, ale každopádně Liberec prohrává s Třincem 0-1. Je tady další komerční přestávka. Ještě si počkáme na toho hříšníka, který půjde na trestnou lavici. Otevírají se dvířka na obou stranách, to znamená, že by mělo dojít ke dvojnásobnému trestu, ale nakonec to vypadá, že je tam zatím pouze tedy hostující Nestrašil, který dostává dvouminutový trest. Komerční přestávka v Liberci, zatím Liberec tedy prohrává s Třincem 0-1.

No a hra může pokračovat. Přesilovkou domácích libereckých bílých tigrů. Nestrašil, vyfasoval tady zasekání. A tak tedy dává šanci pro domácí. Tvrdá střela z hole Lence, z hranice kruhu. Ta ale minula cíl a poté už se třinejší osvobozují. Obránce Galvas plní roli jediného beka v této přeslovkové formaci. Nakonec je taková malá domů přes brankáře Kváču, další rozehrávka. A znovu je to Galvas, který se rozjíždí. Domácí Galvas tedy, poté je to Alenc, Sandberg a Rychlovský. Už minutka uplynula z této přesilovky a libereckých bílých tigrů. My chceme gól, ozývá se, co na to Galvas? Tomáš Galvas zamíchal pukem, poté vypálil. Měřil ale nad branku. Lencu kotouče. Pokračuje přesilovka, gól nebo ne gól? Přímo před brankou tam číhal jeden z hráčů domácích, byl to Rychlovský, kterému chybilo už jen zasunout kotouč do odpuštěné části branky, ale to se nepodařilo. 16. minuta druhé třetiny, Liberec stále tak prohrává s Třincem 0-1 a ještě 20 sekund budou mít domácí bílí tygři výhodu jednoho muže v poli. Paško Rudáš se rozjíždí, jenže rozehrávka na hůl spoluhráče byla tak nepřesná, že puk skončil po zásahu Filipyho mezi diváky. Signál pro rozhodčí, aby pochopitelně přerušili hru. Fazovat se bude ve středním pásmu. Už jen 8 sekund zbývá Nestrašilovi k tomu, aby se, tak říkajíc bez újmy, vrátil na ledovou plochu. Bez újmy pochopitelně myšleno pro jeho celek. Fazování se bude opakovat. Liberec získal puk, Kachlířovo nahození. Kacetl puk stlumil za vlastní brankou. A v tuto chvíli jasné, že Třinec je kompletní a ubránil se. Domácí pytlík spěchal do útočného pásma, jenže nevšiml si jednou ze svých spoluhráčů, který už tam byl dříve, proto se píská offside. Zápětí kotouč na střídačce hostujícího celku a je opět přerušena. 4 minuty 11 sekund do konce. Prostřední 20 minutovky, stav 0-1 trvá. Šimková rozehrávka. Tentokrát na Kachlíře, který tam naskočil vedle něj. A poté zakázané uvolnění třineckých ocelářů. A tady zamíří před postujícího Kacetla. Teď už je vše připraveno k tomu, aby byl kotouč hozen do hry. Domácí Filip ještě kontroloval postavení spoluhráčů. Ivan se snažil udržet puk v pásmu, to se mu podařilo, poté Sandbergovo nahození. Přineší si ten prostor před vlastní brankou, ale dobře hlídají. Změnit se to může. V okamžiku, kdy vystřelil Zíle, ale našel jen připraveného. Právě Kacetla. No a hosté při přechodu a středního pásma nic neriskovali. Poslali puk za domácí branku, kam se snažil ještě dojíždět Hudáček. Ale neměl prostor k tomu, aby se dostal k zakončení. 3 minuty 19 do konce druhé třetiny.
stále platí už od minuty 9, kdy se prosadil Martin Růžička. Bílí Tygři Liberec, Třinec 0-1. Puk za brankou třineckýho celářů. Zakázané uvolní se, ale nepíská. No a tak mohou dopředu třinečtí, jenže jejich aktivitu zastavil Faško Rudáš. Pitlík míří dopředu a znovu Faško Rudáš. Pětná přihrávka na něj. No ale proti byl Koch. Nicméně pokračuje oblehání třinecké branky. Tentokrát to byl Ejhek, který poslal navštívenku Kacetlovi. Je tady komerční přestávka, 2 minuty 43 sekund před koncem druhé třetiny. Stále známe jméno pouze jediného střelce a tím je Martin Růžička, který se prosadil v minutě 9. Kladno Olomouc stále 0-2, Plzeň Hradec Králové 2-1, Motor České Budějovice Litvínov 2-3. Vítkovice Mladá Boleslav 4-2 a Liberec tedy prohrává 0-1 a Kometa Brno hraje s Pardubicemi nerozhodně 1-1. Poslední komerční přestávka v druhé části už je minulostí. Ještě zdaleka ne, ale právě druhá část, 2 minuty 43 sekund do konce. Stav 0-1, Lenz se snaží změnit z pohledu domácí ten nepříznivý stav. Zeman pálí na modré, ale trefil pouze před ním stojícího Voženílka. Zdálo se, že třinecký útočník pojede na střídačku, ale to se nestalo. Dál pokračuje po tom zásahu, zřejmě do brusle. Pobytu na ledové ploše, až teď se hlásí o střídání. V okamžiku, kdy dopředu míří domácí Zeman. Jenže nedojel daleko. A takto Ejhek v sestavě Bílých Tygrů musí zkusit znovu. 2 minuty zbývají do konce druhé třetiny. Tedy abych byl přesný, 2 minuty a 1 sekunda. Hra je znovu přerušena. Kotouč skončil mimo ledovou plochu. Zvání ve středu. Kruziště. Je to Galvas, který to zase zkouší odvážným průnikem. Přihrává na Sandberka. Minuta 37 sekund do konce druhé třetiny, platí zatím a třinecké vedení 1-0 a to už od 9. minuty, kdy se po dorážce prosadil Martin Růžička. O utkání Plzeň Hradec Králové informuje Vladislav Janouškovec. Poté závar před třineckou brankou. Brankářka se to skončil v síti, ale vše až po odpískání. Minuta 20 do konce. Druhé třetiny stále diváci v liberecké aréně viděli pouze jediný gól, a to do domácí sítě. Z hole tedy Martina Růžičky po předchozí střele Kuběsy. Po fazování je to domácí obránce Ivan. Přihrávka do předbrankového prostoru se nepodařila. A tak mohl být u Kotouče třinecký Roman a po něm jeho spoluhráč Voženílek. A další protečování teď je Voženílka. Ne, tak to byl Růžička, který poslal Kotouč za branku, ale teď se píská provinění libereckých hokejistů.
Puk z jejich hole skončil na ochranné síti. 52 sekund, 9 desetin. Do druhé sirény. A Liberec Třinec 0-1. Poslední sekundy. Sekund do konce druhé třetiny stále platí a Liberec Třinec 0-1, jak už jsem zmínil, už od 9. minuty. Třineční v útočném pásmu je tam Daňo, který nahazuje puk, ale ten se odrazil tak nešťastně z pohledu třineckých, že pro něj musí vjet až za vlastní branku posledních 16 sekund do druhé sirény. Liberečtí se mohou dostat ještě k zakončení, ale to by si museli přesně přihrát. Bohužel pro ně se to nepodařilo a tak se třineští osvobozují. Poslední sekundy zbývají ještě odehrát. Možná poslední střela, ano, z prostoru pravého kruhu, zakončení Voženílka, ale také výtečný zákrok brankáře Kváči. Druhá třetina je odehrána po 40 minutách. Liberec Třinec 0-1.

Za 4 minuty začne třetí třetina, domácí prohrávají s Třincem 0-1. Vladislav Janouškovec, utkání Plzeň, Hradec Králové.

Liberci právě začíná třetí třetina souboje domácích Bílých Tigrů s Třineckými Oceláři. Stav zatím 0-1. Prostující na hození, to má na starosti Adámek. Poté ale Třinečtí neudrželi útočné pásmo a tak dopředu může Rychlovský, jenže ten zápětí o kotouč přichází. Pojď se snažil Galvás, tedy Tomáš Galvás na liberecké straně. Je taková neurovnaná hra ve středu kluziště. Nakonec Třinecké nahození. Jenže Liberec si s tím poradil a teď právě Tomáš Galvás míří dopředu. Na opačné straně to může zkusit Kuběsa. Je tam také Hudáček. A nebo obránce libereckých Bílých Tigrů. Iván, poté už ale znovu hosté, konkrétně to byl pro změnu Jakub Galvás. Ale domácím se mezi tím podařilo doskakit kotouči a protečovat ho do útočného pásma. Změnu nabízí hostující Roman, ale ten skončí se svou aktivitou na útočné modré, proti byl Faško Rudáš. Teď je to pro změnu Třinecký David Musil, to jen potvrzuje. To je přesnost na jedné či druhé straně. A rezultuje z toho zakázané uvolnění, které si připisují do statistik hokejisté Třineckých Ocelářů. Minuta 29 odehrána ze třetí třetiny a Liberec prohrává s Třincem 0-1. Hostující Pirochta nevyhodil puk. Tak to mohl zkusit Faško Rudáš. Po druhé už se k němu kotouč nedostal. Naopak k Martinu Ružičkovi ano. Ejhek rozehrává. Ale přímo na hůl Třineckého Adámka. Za vlastní branku si nejel gólman Bílých Tigrů Kváča, ale neskrotil ten kotouč, nicméně jeho spoluhráči míří dopředu, konkrétně Lenz a také Vlach, který se tam objevil. Ale to už je minulost, dopředu zase po pravé straně míří Třinecký Kurovský. Krávka před branku, kde se tlačil do zakončení Chlán. Ale to zakončení mu dopřáno nebylo. Ano, hraje se třetí minuta třetí třetiny. Domácí Liberec prohrává s Třincem 0-1. Už po 8. minutě se prosadil Martin Ružička. Liberčí se snaží o to vyrovnání a o to, aby z tohoto utkání přece jen nevyšli bodově na prázdno. Jenže v tom zakončení si zatím nevedou příliš dobře a pokud ano, tak proti je brankář Kacetl. Liberčí znovu rozjíždí další akci. Tentokrát je to po levé straně kluziště, kam se vydal Lenz. Proti byl hostující David Musil, domácí a Tomáš Galvás ještě udržel v pohledu a Bílých Tigrů útočné pásmo, ale ne nadlouho a tak je tam nestrašil a je tam také Ondřej Kovařčík, který posílá puk, řekněme, přes všechny čáry do obraného pásma libereckých Bílých Tigrů. Hodně nepřesností, ale vidíme v úvodu třetí části, jako by si oba týmy předávali příležitosti a přidávali přihrávky, ale teď už musí být pozoru především domácí golman Kváča, protože Adámek tam kombinuje další nahození směrem před branku. Tam si ale fotbalovým zákrukem pomohl Galvás po návratu ze zámoří a už míří právě Tomáš Galvás směrem dopředu, proti němu vyrazili lehne dva Třineční obránci a tak opuk přišel. Třineční ale posílají kotouč přes všechny čáry, zakázané uvolnění se nakonec v tuto chvíli pískat nebude, domácí Ivan si tam najel. Začíná 5. minuta třetí třetiny a Liberec Třinec 0-1. Za vlastní brankou a teď příležitost Voženílka. A také Romana, který se dostal sám k zakončení. Ale neměl přesnou mušku. Skrumáš před
Kváčou, který je tam v pokleku. Čekala, vyhlížel, odkud je kotouč vyletí. Nakonec se pro tuto chvíli Liberečtí osvobodili. Koche může založit další třineckou akci. Už se odrazil od zadního mantinelu. A to je zase příležitost pro domácího Ejheka. Liberec v útočném pásmu. Je tam připravený domácí Musil. Ale přišel opuk. Dobré pokrytí na modré přineslo libereckým další šanci. Jenže poté už domácí museli vyklidit prostor útočného pásma. Souboj ve středu kluziště. Domácí Ejhek na puku. Kombinace domácích. Končí u Vlacha, který backendem přihrává na Ejheka. Za brankou a skončila jedna z holí třineckých ocelářů, ale teď to hosty rozhodně mrzet nemusí, protože se provinili domácí bílí tygři, a to zakázaným uvolněním. 14 minut 16 sekund do konce třetí třetiny. Liberec se musí bránit. Adámek na modré nahození. Odražení a kotouče. A poté už je, to je liberecký Vlach. Jenže přejít útočnou modrou bývá pro domácí velkým problémem, až to zkusil Kachlíř, obránce, 17-letý, a po jeho nahození puk v lapačce gólmana Kacetla. Je tady komerční přestávka. No a Liberec zatím tady prohrává s Třincem 0-1. Mladíci zhrabli tedy v plné pohotovosti. Můžeme se podívat na ostatní stadiony. Kladno Olomouc 1-4, Budějovice Litvínov 4-4, Plzeň Hradec 2-1, Vítkovice Mladá Boleslav 4-2, Kometa Brno Pardubice 2-2.

Hra pokračuje po komerční přestávce, ale v zápětí byla znovu přerušena. Liberečtí v útočném pásmu před brankou Lenz. A také Rychlovský, který vrací na modrou. Galvas tam udržel puk proti dotírajícímu Ružičkovi. Vídá tam prostor na modré. Prostě zaslou Kocha u puku, je tam také Boženílek. No a v neposlední řadě Martin Ružička. Zatím jediný střelec z tohoto duelu, a který už spěchá dopředu. Jenže puk ho trefil. Pouze za zády další dorážka, kterou umožnili liberečtí obránci. Třineckým ocelářům ale gól z toho v tuto chvíli nebyl. Kváča si připisuje další zákrok. Navazování úspěšný hostující Uráček a po něm už je to Pirochta. A také střela Kuběsi. Znovu Hudáček. Snažil se po obětí branky. Libor Hudáček to tady velice dobře zná ze svého dřívějšího působení, pochopitelně. No a další zakázané uvolnění. A libereckých Bílých Tigrů. 8. minuta a 3. třetiny. A Liberec Třinec stále 0-1. Brankář Kváče už je připravený. Stejně jako Michal Kovařčík na buli, které vyzněl lépe pro hosty. No a pak střela, kterou vyslal hostující obránce Galvas. Ten je také velice aktivní, stejně jako jeho bratr na domácí sestavě, nebo respektive v domácím týmu. Teď chyba v rozehrávce na modré, nestrašil. No a bude se vylučovat. Zákrok na Pirochtu, zaváněl hákováním, rozhodčí to také viděli. Jestli to bude hákování nebo držení, to už je v tuto chvíli jedno. Jisté je, že 12 minut a 3 sekundy před koncem třetí třetiny přichází komplikace na domácí straně. No a je to potvrzeno. Tákování na domácí straně. Třineční tady mají šanci při trestu pro Rychlovského navýšit své vedení. Zatím třineští oceláři v této sezóně čtyřikrát zvítězili, zatím nestratili ani bod. K vítězství mají našlápnuto také na libereckém ledě, ale samozřejmě za téměř 12 minut se toho dá stihnout ještě hodně. Kombinace přes Pirochtu. Puk se dostal až před brankáře. 11 minut 30 sekund do konce třetí třetiny. Třinec stále vede 1-0. Teď navíc se usazuje v útočném pásmu při přesilovce na trestné lavici. Piká za hákování Rychlovský. Rozehrávka Třineckých. Tvrdá střela po přihrávce Pirochty, ale nakonec zamířila mimo libereckou branku. Pirochta může znovu pálit, ale tentokrát přenechal kotouč na Hudáčka. Hudáček na hranici kruhu míchá s pukem, přihrává do předbrankového prostoru. Poté ještě udrželi hosté na pár okamžiků útočné pásmo, ale a liberečtí se vložili do té rozehrávky a poslali puk přes všechny čáry. Hosté tady mohou zůstat nebo pokračovat té přesilovce, ale musí se znovu dostat do útočného pásma. Už jen 40 sekund mají k dobru trest při vyloučení Rychlovského. 10 minut 40 před koncem třetí třetiny, ale Třineští stále vedou v Liberci 1-0. Průnik po levé straně, zásluhou Pirochty. Hoši bojovat ozývá se Boženílek ve slibné příležitosti. Ale netrefil a tak oslabení míří dopředu. A liberečtí Bílí Tygři, zakončení neúspěšné.
Hra je přerušena poté, co skončil Kotouš dohledu rozhodčích. Ještě 11 sekund bude na trestné lavici. Jakub Rychlovský. Muž, od kterého pochopitelně v Liberci hodně očekávají. Po návratu ze zámoří. Rozhrávka Adámka. Další rozhrávka na modrou. Mezitím už skončila přesilovka. Třinecký hetrik, komerční přestávka. 9 minut a 57 sekund. Zbývá odehrát ještě ze třetí třetiny. Liberec stále prohrává s Oceláři 0-1. No, na hostující straně zatím adept na nejlepšího hráče Martin Růžička, na té domácí Tomáš Galvas, ale ještě se to může pochopitelně změnit. Komerční přestávka míří pomalu ke svému konci.

Počkáme se informace o počtu diváků. 5231 diváků. Další rozehrávka Liberce. To už se hraje 51. minuta a Bílí Tygři prohrávají s Třincem 0-1. Galvas rozjíždí další akci na straně domácích, to znamená Tomáš Galvas. Jeho zakončení ale bylo tečované a končí v ochranné síti. A zvlád se bude ve středním pásmu. Tak ne, tak nakonec, ano, správně, kvůli té teči. To bude před brankářem Kacetlem. Ten připravený domácí Najman prodloužil na Rychlovského. Znovu Galvas. Jeho útočné choutky. Ale naráží na připravenou třineckou obranu. Velice často se potkává se svým bratrem, který dává gól. Takže nakonec střela od modré. A prosazuje se také další z Galvasu, a tentokrát Jakub. 2-0. 51. minuta. Jakub Galvas. 0-2. No a tak může dojít zajímavé situaci, že vyhlásíme dva Galvasy. Nula dva tedy. Zapíšeme si jméno střelce, který pálil od modré. No a s domácími už to vůbec nevypadá dobře. Prohrávají 0-2, naopak Třineční mají nakročeno k tomu, aby si v pátém kole... Ano, 12. minuta třetí třetiny, hosté vedou 2-0, od modré pálil přesně hostující obránce Jakub Galvas. To byla tedy stručná informace pro posluchače Radiožurnálu. Radiožurnálu Sport. No a my můžeme pokračovat v internetovém vysílání. Adámek, jeho rozehrávka, to znamená, že Kotouč na holích třineckých hokejistů. No a další zákrok, který si musel připsat brankář domácího týmu Petr Kváča. Samozřejmě při pohledu na časomíru je jasné, že z pohledu domácích se ten čas krátí, ale za 8 minut a 6 sekund se toho dá pochopitelně ještě hodně stihnout. Ale to by nesměli Bílí Tygři ztrácet Kotouč v útočném pásmu a vracet se pro něj už po několikáté za vlastní branku. 7 minut 50 do třetí sirény. Liberec Třinec 0-2. Další nahození. Bojuje se před brankou Třince. Jenže oceláři se osvobodili a tak domácí Liberec musí znovu zakládat akci od vlastní branky, jenže v držení Kotouče jsou hosté. Konkrétně teď Román, jeho přihrávka na modré. Opět je tam Jakub Galvas. Přihrávka za branku. Kombinace třineckých ocelářů přes Ondřeje Kovařčíka. Ještě další backendové zakončení třineckých ocelářů, ale gosto tentokrát nebyl. Hostující Koch ve středním pásmu a poté nahazuje Kotouč za branku Petra Kváči. Třinečtí dál tlačí a pochopitelně by
rádi přidali další pojistku, ale na opačné straně je to zase pro změnu Tomáš Galvas, který mířil směrem dopředu. Ještě tam byl teď obranný zákrok jedno z libereckých bílých tygrů, konkrétně to byl Sandberg. To je seknutí do hole, poté co Sandberg v předchozím okamžiku zůstal ležet na ledové ploše. Hosté znovu v akci a tentokrát backendové nahození v podání Hudáčka. Souboj v rohu kluziště. Pozoru musí být golman Kváča. No a my půjdeme za pár okamžiků vstupovat na Radiožurnál. 55. minuta a domácí hokejisté prohrávají s Třineckými Oceláři už 0-2. Míříme na další dnešní zápas. Plzeň Hradec Králové, Vladislav Janouškovec.

za pár okamžiků a budeme tady pokračovat. Jakmile skončí komerční přestávka na Liberecké ledě.

Hazování v útočném pásmu Třineckých. Potom už je to Adámek, který rozehrává. Ale nepřesnost na straně Třineckých ocelářů. Jenže také jdou na domácí straně. Žalostná koncovka v podání Libereckých Bílých Tigrů. Moc často se k zakončení a teď už liberečtí hokejisté nedostávají tečovaný puk, který teď skončil na liberecké střídačce. A štěstí nikoho. Zole tuší Martina Růžičky netrefil. Pasování ve středu kluziště. 5 minut 20 do konce. Třetí třetiny. A Liberec Třinec 0-2. Další rozehrávka. Backendové nahození Jakuba Galvase. To znamená třineckého beka. Poté už na opačné straně Lenz. Ale je tam důsledně bráněný. Možná se ale liberečtí přeci jen dostanou. Ke koncovce. Teď mohou pálit. A je to gól. Dorážka z hole tuším Najmana, ale ještě se bude celá situace zkoumat na videu. Rozhodčí ukazují, že se v 56. minutě půjdou přeci jen podívat na video. Hra vysokou holí, přezkoumávání situace. Rozhodčí půjdou za pár okamžiků si prohlédnout tedy záznam a konzultovat to s kolegy u videa. Pokud by gól platil, byla by tady dramatická zápletka. Tohoto duelu pod Ještědem. Přijíždí tam oba kapitáni. No a teď rozhodčí po zhruba minutové konzultaci u boxu časoměřičů oznámili to, co bylo jasné už dopředu, že se bude celá situace prozkoumávat u videa. To snad ani sdělovat nemuseli. Ale určitě to tak pravidla. Tak rozhodčí předtím, než uznají gól, nebo případně neuznají, tak se samozřejmě pokusí celou situaci uvést na pravou míru, aby vše bylo v souladu s pravidly. Netroufnu si soudit z komentátorské kabiny, jestli ta hůl byla nad brankou Třineckého Kacetla. Kurovský k němu teď přijíždí, poklepává ho po betonech. Celou situaci tam ještě zkoumají. No a rozhodčí, zdá se, mají jasno. Závar před brankou, po něm gól, ale jestli bude platit nebo ne, to právě teď sdělí rozhodčí. Minuta, přidám změnu skóre, domácí se vrátili do hry, je to 1-2, jejich zásah před brankou po takové skrumáži a dorážce ještě zkoumalo video, protože tam bylo podezření na hru vysokou holí, ale to se nakonec neprokázalo a domácí se tedy vrací do hry z mého pohledu. No ale je tam znovu trenerská výzva teď, no a ta se týká nepřerušení hry v útočném pásmu nebo ve středním pásmu, pohled tedy třineckého týmu, takže tady se bude ještě zkoumat, definitivně neoznámím tedy, jestli ten gol platí nebo ne, protože v zápětí po této informaci jsou sudí znovu v boxu časoměřičů. Každopádně aktuálně svítí stav 0-2, 4 minuty 54 sekund zbývá odehrát ze třetí třetiny a znovu jsou hlavní rozhodčí tohoto duelu v boxu časoměřičů, konkrétně tedy pánové Josef Barek a Jan Jaroš, kteří řídí toto utkání. No, vypadá to, že rozhodčí už v tuto chvíli mají jasno. A počkáme si na to.
Tak teď bylo oznámeno, že hra měla být přerušena v útočném pásmu. Pásmu trenérská výzva tedy úspěšná a dál platí stav 0-2 v zápase Liberec-Třinec. Jedna situace se tady zkoumala hned dvakrát. Nejprve gol platil, po druhé už nikoli. Domácí tady přišli o ten gol, který vytěžili a musí se bránit při akci Pirochty. 4 minuty 40 do konce třetí třetiny a dvoubrankové manko na straně domácích v souboji s třineckými oceláři. Tomáš Galva zase zaváží kotouč. Neunavný bojovník na domácí straně. To je už rozehrávka, kterou mají na svědomí právě Galvas. Tedy, abych byl přesný, Tomáš Galvas. Stav je 0-2, to znamená, že branka neplatila, říkám to 4 minuty před koncem třetí a třetiny. No a zdůvodnění rozhodčích na tu trenérskou výzvu hostí bylo, že hra měla být v útočném pásmu už před dosažením branky přerušena. Takže to je výklad pravidel ze strany rozhodčích, kteří tady druhou trefu, nebo respektive první trefu libereckých bílých tigrů neuznali. A tak domácí musí stále dotahovat to dvoubrankové manko, ten čas se ale v jejich podání hodně, hodně krátí. Ejhek rozjíždí další akci bílých tigrů, sám se dostává za modrou, snažil se o nahození kotouče, před ním ale pouze trefil Adámka. Další pískot na straně domácích fanoušků, kterým se nelíbil jeden z tvrdších zákroků třineckých ocelářů, ale hra pokračuje. Pokračuje takovým kolotočem v podání Liberce, jenže ta série přihrávek skončila ve středním pásmu. Liberci to musí zkusit znovu, pokud chtějí ještě z tohoto duelu vydolovat alespoň nějaký ten bod. No a my můžeme sledovat Hudáčkovo nahození za Kváčovou branku. Rozehrávka Třince, 2 minuty 40 do třetí sirény. Dá se předpokládat, že domácí lavička si veme oddychový čas. No ale komplikace na domácí straně. Zasekání půjde na trestnou lavici. Vypadá to na pitlíka. Menší trest zasekání. 2 minuty 30 do konce třetí třetiny. Bude tady pokračovat hra. Potvrzeno vyloučení domácího pitlíka. Hostům stačily pouhé 4 sekundy k tomu, aby v 58. minutě navýšili své vedení. A byl to opět Martin Růžička, který tedy otevřel skóre tohoto zápasu. A teď přidává druhý úspěch třineckých ocelářů. Ne, tak je to Boženílek. A tady se přiblížili třineští oceláři k tomu, aby si odvezli další 3 body do tabulky. 2 minuty 26 sekund před koncem třetí třetiny totiž vedou 3-0. Domácí si zkomplikovali sami situaci vyloučením pitlíka za sekání. No a třinečtí trestali přesilovce. To využili za pouhé 4 sekundy. Dorážka Boženílka znamená, že tedy liberečtí prohrávají už 0-3. Teď ale přesně zkouší vsadit vše na jednu kartu, totiž na bez brankáře, přestože prohrávají 3gólovým rozdílem. Šestice libereckých hráčů se usazuje v útočném pásmu. Nahození před brankáře Kacetla, poté je tam ještě Lenca, je tam také souboj, po kterém se bude 100% vylučovat. Ale co těší třineckého celáře a také skupinku jejich fanoušků, stav 3-0, minutu 54 sekund před třetí sirénou a také další úspěšný zákrok brankáře Kacetla.
Teď tedy byla hrubost na jedné či druhé straně. Hrubost a krosček, takové jsou kresly, hrubost na hostující, krosček na domácí straně, pochopitelně, ale potom to zůstávají. A ještě nesportovní, ještě třinecký trest za nesportovní chování, Lazovský už odjíždí na trestnou lavici. To znamená, že v samém závěru ještě Třineští teď zkouší vystřídat, ale každopádně po té vzájemné potyčce to bude hra 6 proti 4 v poli pro Liberec. Nesportovní chování tady na střídačce Třince. Brankář Kváča zůstává na střídačce. Je to Galvas, který tam míchá kotoučem. Zatím mu ale nebylo dopřáno, aby měl možnost vystřelit. Může to zkusit Šimek, je tam šestice hráčů. Znovu Galvas, který si tam najíždí, velice aktivní po svém návratu ze zámoří. Už je ale minuta 27 a zbývá odehrát ze třetí třetiny. Stav 0-3. Třineští se nemohou dostat z vlastního obraného pásma, ale je to logické, hrají ve čtyřech, samozřejmě mají za zády brankáře Kacetla a teď dostali kotouč do středního pásma. Minutu a 6 sekund před koncem třetí třetiny si troufnu říct, že v Liberci je o bodech rozhodnuto, i když je tady ještě šance a průnik a liberecký hokejistu Šimek, rozehrávka, střela, gól! Také přeci jen se domácí hokejisté dočkali se gólové trefy, ale otázkou je, jestli to přeci jen už nebude pozdě. Využitá přesilovka a powerplay. Sandberg je tím mužem, který se prosazuje. Stav 1-3 v minutě 60. No ale je stále na straně domácích. Je dvougólové manko. 51 sekund zbývá odehrát ještě ze třetí třetiny. Kváča je opět ve své brance. 40 sekund zbývá odehrát ještě ze závěrečné části. Kváča už se rozhlíží a teď také míří na střídačku. Šestice mužů v bílém, tedy bílých tygrů, se snaží o kombinaci. A teď také o nahození za Kacetlovou branku, jenže 25. Půjdeme na radiožurnál Sport. 13 sekund zbývá odehrát ze třetí třetiny. 1-3 a Liberec snížil při powerplay a přesilovce. Byl to Sandberg, který se prosadil, ale další golovou trefu. A Liberečtí nepřidali, ještě můžou v samém závěru skórovat, ale mají k tomu hodně daleko. Teď zaznívá také siréna. A Liberec doma tedy ani na druhý pokus body nezískal. Naopak Třinec pokračuje vítězné sérii a připisuje si další vítězství. Tentokrát v Liberci 3-1.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. She was born in November.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takový dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda. Policie podezírá zadržené muže u vojenské základny ve Velké Británii z přípravy teroristického útoku. Hokejisti Třince v extralize vyhráli v Liberci 3-1 a pokračují bez ztráty bodu. A počasí zítra bude většinou jasno, je na ráno ojediněle mlhy a teploty až 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: U letecké vojenské základny Fairford ve Velké Británii policie zadržela 5 mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku. Tamní úřady označily situaci jako závažnou. Od rána tam zasahuje protiteroristická jednotka. Obyvatelé nedaleké vesnice se museli evakuovat.
6: Brzy nad ránem poslali policisté obyvatele Welfordu bydlet k příbuzným. Důvodem byly 3 podezřelé bílé dodávky, které se v noci přiblížily letecké základně Fairford. Na záběrech z vrtulníku je vidět, jak speciální robot pro práci s výbušninami pomalu zkoumá obsah vozidel. Letiště britského královského letectva využívala americká armáda k útokům na Irán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa byli zadrženi muži součástí spolupráce Spojených států a Velké Británie. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: O tištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné požádat nejpozději do středy 30. září. Popisuje to Jakub Bejček z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.
7: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma. Oznámení si můžete také zdarma vyzvednout osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. Elektronicky je dostupné na e-portálu České správy sociálního zdarma vyzvednout osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. Elektronicky je dostupné na e-portálu České správy sociálního zabezpečení a lidem s datovou schránkou fyzické

0: Budou s námi důvěru, kdyby potřebovali s něčím pomoct, tak jsme tu pro ně. Hrajeme hry, povídáme si a přitom si často dostaneme i k tomu, co skutečně řeší. A někdy začneme jenom u obyčejné hry a skončíme u důležitého rozhovoru.
1: Přesně před 85 lety přiletěl do Prahy jeden z nejvýš postavených nacistů, Reinhard Heydrich. Vykonával funkci zastupujícího říšského protektora a měl mimo jiné tvrdě zakročit proti českému odboji. Krutou vládu, masové popravy a deportace nastolil během prvních několika dní, připomíná Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
2: Ještě téhož dne, kdy přijel do Prahy, tak podnikl první opatření, od dalšího dne platilo stané právo, takzvaná první Heydrichiáda, při které bylo popraveno na 500 českých vlastenců. To byli skutečně lidé, kteří byli vybraní a jejich ztráta představovala pro odboj obrovskou ránu.
1: Heydrich zemřel necelý rok od nástupu do Prahy po akci výsadkářů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše.
3: Sport. Hokejisté Třince jsou v Tip Sport Extralize i po pátém kole 100%. V Liberci vyhráli 3-1. Vůbec první body v nové sezóně vybojovali Vítkovice, které porazili Mladou Boleslav 6-2. Dvěma asistencemi přispěl k vítězství obránce Tomáš Pavelka.
4: Skvělý pocit tohle, už dohrávat za takovou stavu a vidět kolem sebe kluky, jak se konečně smějou, když končí zápas, a to samé v hledišti. Takže paráda, užili jsme si to. Za stavu 4-2 po té druhé třetině si myslím, že rozhodla nějaká ta trpělivost. Pak jsme vlastně krajili ten čas v té třetí třetině a jsme tam vyprodukovali nějaké šance z toho našeho systému, takže asi to byl klíč.
3: Druhé místo v tabulce Tip Sport Extraligy patří Pardubicím, které zvítězili v Brně 5-3. České Budějovice porazili gólem půl minuty před koncem Litvínov 5-4. Kladno prohrálo s Olomoucí 1-4 a Plzeň zdolala Hradec Králové 2-1.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na dálnici D1 v Brně a nehoda v Praze. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava stojí dodávka. Za sjezdem na Bratislavu v omezení na kilometru 198 jsou tam dva pruhy, místo teď plynule ty průjezdné. Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov stojí osobní auto po nehodě. Kilometr 138 je tam zavřený, pravý pruh, místo je dobře označené a kolona se netvoří. Na Pražském okruhu v omezení mezi sjezdy na Barrandov a Ořech už jen hustší provoz. Mezi kilometry 16 až 19 se jede k D1 i na Ruzini jedním pruhem. V Praze z centra na Smíchov v ulici k Botanice zasahují u nehody záchranáři. Srazila se tam dvě osobní auta, ucpaný je úsek už od Jiráskova mostu. A v Praze skončila uzavírka kvůli mimořádné události na křižovatce u Bulha. Seifertova ulice je opět průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojedinělé mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A teď začíná Sportžurnál, slovo má František Kuna.
7: Je tu společné vysílání Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. České tenistky vyhrály Billie Jean King Cup v čínském Shenzhenu a vy je ve Sportžurnálu uslyšíte. Fotbalová reprezentace měla po prohře s Chorvatskem v Lize národů otevřený trénink pro fanoušky. Na místě jsme měli reportéra a od českých vodních slalomářů se zase dozvíte, jaké bylo mistrovství Evropy v italské Ivre a přidají k tomu hodnocení celé sezony. Ať se vám Sportžurnál s datem 27. září hezky poslouchá.
5: Radiožurnál Sport
8: a František Kuna.

0: České tenistky slaví 12. titul v poháru Billie Jean Kingové. Dozvíte se o tom teď ve Sportžurnálu, tedy ve společném vysílání Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. Byl to první titul od roku 2018, kdy se ještě soutěž hrála jako Fed Cup a v jiném formátu. Tým kolem kapitánky Barbory Strýcové ve finále v čínském Shenzhenu zvítězil nad Ukrajinou 2-0 díky výhrám Karolíny Muchové a Lindy Noskové. A stejně jako v předchozích zápasech rozhodli Češky o výsledku už ve dvou hrách.
1: Ano, tým Česka přebírá trofej pohár Billie Jean Kingové poprvé od roku 2018 a jako kapitánka se raduje Barbora Strýcová, která je čtvrtou ženou historie po Margaret Courtové, Billie Jean Kingové, Chris Evertové, tak i Barbora Strýcová dokázala získat trofej jako tenistka i jako kapitánka.
2: Já jsem nevěděla, kdy tyhle ty jména tam jsou a když mi to řekli před zápasem, tak jsem měla opravdu husinu, ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě, já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítili, že jsem v klidu a to, že se to povedlo, je jako neskutečný a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
1: Je to týmová výhra, byť jako jednička asi nejvíc samozřejmě zářila Linda Nosková.
3: Tak znamená to možná jedna ze tří nebo ze čtyř největších snů, který jsem měla. Grand Slam, olympiáda, tenhle titul, nebo první na světě. Jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysnila. Vždycky říkám, že Fed Cup bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Tak jsem se na pravděpodobně tady kapitánku dívala v televizi a tak nějak mě to k tomu dotáhlo.
1: České tenistky s Barborou Strýcovou kapitánkou slaví zisk k poháru Billie Jean Kingové.
2: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
1: Řekla šťastná kapitánka Barbora Strýcová. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Sportžurnál, tedy společné vysílání radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. České tenistky se poprvé od změny formátu týmové soutěže radují z vítězství v poháru Billie Jean Kingové. Rozhodující bod ve finále s Ukrajinou získala Linda Nosková, která v tomto roce vyhrála všechny své singlové zápasy. A nejen ona má touhu reprezentovat v týmové soutěži i dál, jak jsme se ještě v dějišti úspěšného turnaje přesvědčili.
1: And then I want a big cheers again. 1, 2, 3, let's go!
2: Tak už je konec, je dobojováno, české šampionky se ještě fotí, pozují reportérům ve slušivých modrých oblečcích, památka na titul z roku 2026. Skoro by se dalo říct, že prolétli turnajem bez většího škobrtnutí, ale kapitánka Barbora Strýcová možná upřesnila.
3: Mohlo se vám to zdá hladký, ale ono to úplně hladký nebylo. Samozřejmě tam vždycky ten první zápas takový ošemetný, že nevíte, jako co očekávat. Ty holky prostě jsou taky očekávají od sebe, to bylo taky nervózní, ale jinak to zvládli hrozně dobře v hlavě a hrozně dobře se připravili celý den profesionální a bylo to skvělý.
2: Řekla Barbora Strýcová, která jako hráčka ještě zažila model, kdy se tenistky přeci jenom měly mnohem větší šanci představit se domácím fanouškům, protože se hrálo systémem venkovních a domácích zápasů. Teď je to jiné, teď jsou finálové turnaje na neutrálním místě, ale na motivaci hráček získávat další trofeje, to zdá se nemá vliv, jaký bude model soutěže.
4: Já myslím, že to chceme vyhrát ještě hodněkrát, ať už to bude v jakýmkoliv složení.
2: Linda Nosková.
4: Tohle je jenom asi startovní bod. Já se do týmu vždycky vracím ráda, ať už je to jakákoliv často tíže.
5: Myslím, že ta hladost tam stále zůstává, protože vlastně, když je člověk profesionální sportovec, tak to nikdy nekončí, nebo aspoň za sebe budu mluvit, ta motivace tam prostě vždycky je. Ten formát za mě byl lepší, ale na tom nic nemění, že tu trofej budeme vždycky chtít vyhrát.
6: Tak určitě, myslím, že každá z nás bychom rádi hráli doma, jsme tady v Číně, v Shenzhenu a měli jsme tady spoustu českých fanoušků, což je pro nás strašně příjemný a hezký tam slyšet, když nás někdo pozbuzuje v našem jazyce. Myslím si, že kdybychom hráli v Česku, tak je prostě s takovým týmem, jak máme, bychom měli spoustu fanoušků, co by na nás přišli a podpořili nás, ale tak to teď není, takže to asi nemá smysl ani řešit, protože se hraje tenhle formát a jak zmiňovala Katka, tak ať už je to jakýkoliv formát, tak jsme sem přišli i teď, myslím, s tou ambicí, moc jsme to neříkali nahlas, nebo možná trošku říkali nahlas, přijeli jsme sem prostě vyhrát a teď už to můžeme říct, protože se nám to povedlo. Ať už je to kdekoliv, tak myslím, že i na konci světa bychom prostě to chtěli vyhrát a měli bychom stejné nasazení.
2: Doplnili Lindu Noskovou Kateřina Siňáková a Karolína Muchová. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
8: Po necelých 2 letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke 3 mistrovským titulům.
9: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
7: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
8: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
10: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, on je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítat na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když končíš. Takže doufám, že to takový dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
8: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
7: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
11: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem za to nesmírně šťastný a rád.
7: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
8: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
7: Podrobnosti najdete na webu radiožurnálsport.cz.
0: U fotbalu ve Sportžurnálu zůstáváme. Čeští reprezentanti se chystají na druhý zápas elitní skupiny Ligy národů. Po sobotní porážce 1-2 s Chorvaty nastoupí v úterý večer znovu v Edenu proti Angličanům, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí. To je teď téma, které probereme s bývalým reprezentantem, který v minulosti hrál i v Anglii za Brighton nebo Millwall, Jiřím Skalákem. Hezký večer.
12: Hezký večer.
0: Vraťme se prosím ještě k sobotnímu remízovému duelu s Chorvatskem, který nakonec tedy remízový nebyl a byl premiérou na české lavice pro španělského kouče Santiho Deniu. Co jste říkal na výkon českého týmu?
12: Tak mělo to určitě dva rozlišné poločasy. Samozřejmě po tom prvním poločase to nebylo jako dobrý, takový pocit pozitivní, úplně jsem z toho neměl, ale musím říct, že na konci zápasu mi kluku bylo líto, myslím si, že tu remízu aspoň si zasloužili vlastně od toho gólu, co dali na 1-1, tak hráli velmi dobře, chytnul se i stadion a měli tam za remízovýho stavu šanci na 2-1, škoda, že to neproměnili a pak dostali takovýhle gól, ale určitě tam nějaká nová herní tvář a takové věci určitě byly a mně se to líbilo a hodnotím to pozitivně.
0: K tomu se právě dostáváme. Bylo znát, že Češi se snaží hrát poměrně kombinačně, což oproti nedávné minulosti, kdy často spoléhali na dlouhé nákopy, byla změna. Tak je tohle podle vás správná cesta?
12: Já si myslím, že jo, tak ten národní tým prostě nějakou tu tvář měl. Teď je tam nový zahraniční trenér, který ve svých angažmá předtím praktikoval tenhle ten fotbal, dá se říct světový fotbal, takže konstruktivní rozehrávka ze zadu, opravdu kluci tam měli 4, 5, 6 krásných výjezdů ze zadu na jeden dotek, překonali to do té útočné poloviny a to byla určitě velká změna. Samozřejmě trenér měl ani ne týden na to kluky učit, takže věřím, že to bude lepší a lepší, ale myslím, že tady každý fanoušek by chtěl takovýhle fotbal u toho národního týmu vidět.
0: Bavíme se o stále ještě utkání ze sobotního večera Česko-Chorvatsko 1-2 v Lize národů. Tam to byl duel, kdy dostala šanci řada nováčků, Sláma, Ambros, Radosta nebo Schubert. Zaujal vás někdo z nich?
12: Tak určitě Ambros. Myslím si, že první poločas to byl náš nejlepší hráč na hřišti, i když trošku druhý poločas, nevím, jestli mu došly síly, nebo z toho se vytratil, takže ten mě zaujal, ale spíš mě zaujalo to, že vlastně tam byli kluci, měli první reprezentační Janem pozvánku a ten trenér je tam hned prostě dal, ne, když od začátku, tak vlastně ty kluky tam dostřídal a tohle to mi bylo hrozně sympatický, že nikdo tam nedostal šanci vlastně za zásluhy, ale ty kluci prostě od té doby, co je trenér, ani měsíc, dva trenérem, tak to sledoval a tu nominaci dělal podle toho, který hráči mají nejlepší formu. Takže tohle to mě se osobně hrozně líbilo a ty kluci, kteří tam přišli, ať už Radosta a Schubert, tak to taky oživili.
0: Hostem Sportžurnálu je bývalý fotbalový reprezentant Jiří Skalák. První zápas jakési nové éry fotbalové reprezentace, navíc to byl silný soupeř, ale zdaleka nebylo vyprodáno. Zbývalo zhruba 4000 lístků, tak překvapilo vás to a čím podle vás to, že se tribuny nepodařilo úplně naplnit na zápas proti silným Chorvatům?
12: Tak upřímně mě to nepřekvapilo. Čekal jsem, že nebude prostě vyprodáno. Nechci nějak snižovat kvalitu Chorvatů, ale samozřejmě ty týmy jako Anglie a Španělsko, předpokládám, že tam bude víc fanoušků, že to bude pro lidi zajímavější a bohužel český fotbal teď prochází nějakou kapitolou po, dá se říct, nepovedeném mistrovství světa, takže sice je to nová éra, nový trenér, ale já jsem si myslel, že nebude vyprodáno. Ale myslím si, že když kluci budou předvádět takovýhle ofenzivní fotbal, kvalitní kombinační hru, mně to bylo hrozně sympatický, tak si myslím, že ty fanoušci se zase na ty stadiony vrátějí a včera tam byla dobrá atmosféra, od toho gólu na 1-1 se chytli i lidi a myslím si, že na konci zápasu vlastně jim i tleskal stadion, když jsme prohráli, takže to je všechno pozitivní a věřím, že těch lidí bude chodit víc, no, ale prostě potom mistrovství světa asi ten hlad takový po tom fotbale teď momentálně nebyl v Česku.
0: Říká Jiří Skala, který hrál dříve třeba také v Anglii a teď to bude mít souvislost, protože národní tým v úterý čeká zápas právě se silnými Angličany, které v ofenzivě táhne hlavně kapitán Harry Kane z Bayernu Mnichov. Teď v Bundeslize nastřílel 100 gólů za 98 utkání. Nejrychleji v historii. Je to momentálně nejlepší světový útočník podle vás?
12: Tak nejlepší asi určitě v této trojce s Haalandem a s Mbappem, jo, takže to je těžký říct, že je prostě nejlepší tyhle ty hráči, prostě každý zápas předvádějí top výkony, dávají góly, patří mezi nejlepší na světě, takže určitě Harry Kane, vynikající fotbalista, vlastně legenda anglického fotbalu, když vlastně po svém zápase nedal penaltu, tak i tak dal jeden gól a určitě tenhle hráč prostě chodí do každého zápasu, aby dal gól a ten tým vyhrál.
0: Říká Jiří Skalák, české fotbalisty po utkání s Angličany čekají zápasy ve Španělsku proti mistrům světa i Evropy a znovu proti Anglii ve Wembley. Vy jste za reprezentaci před 10 lety hrál světovou kvalifikaci v Německu, které taky patřilo mezi naprostou světovou špičku. Dá se říct, jak k takovým zápasům přistoupit, když víte, kdo vás čeká a že šance na nějaký bodový zisk asi upřímně není úplně velká?
12: Tak není, ale každý zápas začíná ze stavu 0-0 a i tady tyhle ty zápasy proti těm velkým týmům se dají se zvládnout. Jo? Ta kvalita je sice obrovská, ale my máme novýho trenéra, budujou nějakou novou cestu a myslím si, že ty kluci můžou vyhrát bez nějakého strachu, protože nikdo od nich nic neočekává, kolikrát je to ještě lepší. Samozřejmě tyhle týmy jako Španělsko, Anglie mají ještě větší kvalitu nežli Chorvatsko, takže to bude velká prověrka. Já jsem na to zvědavý, ale pro každého toho hráče, který takovýhle zápasy odehraje, tak je to ohromná škola a zkušenosti, které budou do budoucna k nezaplacení.
0: Říká Jiří Skalák, býváte při sledování fotbalové reprezentace nervózní?
12: No, už ani ne, tak už si to víc užívám, fandím klukům, ale že by byla nějaká nervozita, to se říct nedá. No. To bylo spíš vlastně třeba dřív, když jsem v té reprezentaci ještě byl, nebo na tom srazu jsem nemohl být, jsem byl zraněný, tak to ten, že člověk prožívá trošku jinak, ale teď už si to spíš užívám.
0: Říká Jiří Skalák, který dříve hrál za fotbalovou reprezentaci a působil také v Anglii, tedy v zemi soupeře příštího pro českou fotbalovou reprezentaci v úterý večer v Edenu v Lize národů v našem přímém přenosu. Tak moc děkujeme, pane Skaláku, a hezký zbytek večera.
12: Vám taky děkuju.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Blíží se zprávy v 21 hodin a 30 minut a tak můžeme doplnit také výsledky hokejové Tip Sport Extraligy. Třinec zůstává dál suverénní, vede Extraligu 5 zápasů, 5 výher za 3 body jako jediný tým v nejvyšší soutěži. Třinec vyhrál v Liberci 3-1. České Budějovice zvítězily doma nad Litvínovem 5-4 gólem u Lesena v poslední minutě zápasu. Kladno v sezóně poprvé nebodovalo, prohrálo doma s Olomoucí 1-4. Dařilo se Plznit a zvítězila nad Hradcem Králové 2-1. První body v sezóně mají Vítkovice, které si zastřílely doma proti Mladé Boleslavi, vyhráli 6-2, ale i tak zůstávají v tabulce poslední, protože mají právě pouhé 3 body. A hrál se také zápas dvou posledních mistrů. Pardubice porazili Kometu Brno na jejím stadionu 5-2 a zítra se ještě bude hrát zápas mezi Spartou a Karlovými Vary. Blíží se zprávy.
13: 21 hodina 30 minut. Zprávy jsou tu a má je Jana Gůra.
14: Stát se podle ministryně financí nevyhne zvýšení některých daní, ale Alena Schillerová z Hnutí ANO to řekla v České televizi. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů ve svém programovém prohlášení píše, že daně zvyšovat nechce. Rusko třetí noc po sobě útočilo drony na ukrajinské hlavní město Kyjev. Jedna žena byla zraněná, vypuklo několik požárů, píše to server Kyjev Independent. Nad městem podle starosty Vitalie Klička operovaly jednotky protivzdušné obrany. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly v noci útočily na logistická centra, přístavní i dopravní infrastrukturu spojené s ukrajinskou armádou. V mnoha částech thajské metropole Bangkoku po skončení přívalových dešťů opadla voda. Obyvatelé některých zaplavených čtvrtí jsou ale stále uvězněni ve svých domech. Vláda už kvůli počasí vyhlásila dvoudenní úřednické volno, informuje o tom agentura Reuters. A hasičům se po 20. hodině podařilo zlikvidovat požár výškové budovy v Kotorské ulici v Praze. Lidi, kteří kvůli němu museli opustit své byty, jsou už zpátky doma. Podle mluvčího pražských hasičů Vojtěcha Ročedla je odhadovaná škoda 1,5 milionu korun. Byt v 7. patře hořel zhruba od 5. hodiny odpoledne. Na místě byl vyhlášený druhý ze 4 stupňů poplachu. Co požár způsobilo, není jasné. Na místo se kvůli tomu zítra ráno vydají vyšetřovatelé.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nebezpečí na D7 u Slaného a nehoda v Praze. Na dálnici D7 u Slaného ve směru z Prahy do Chomutova je rozlitý olej. Pomaleji projíždějte mezi kilometry 22 až 25. Na D5 se z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov se objíždí následky nehody. Na kilometru 138 je zavřená krajnice, osobní auto tam čeká na odtahovku. V Praze z centra na Smíchov v ulici k Botanice se srazila dvě osobní auto. Zasahovali tam záchranáři, čekejte, omezený průjezd možná je i uzavírka, je to poblíž křížení se Štefánikovou ulicí. Na silnici 13 z Teplic do Děčína havarovalo osobní auto, nehoda je na výjezdu z Jílového, místo se ucpávalo, teď je plynule průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů Celsia při uklidnění větru až na plus 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, je na ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte Sportžurnál s Františkem Kunou.
0: 21 hodin 33 minut, Sportžurnál, tedy společné vysílání Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. Známe vítěze závodu na mistrovství světa v silniční cyklistice. Brandon McNulty zaútočil hodně dlouho před cílem a zvládl nápor dotírající skupinky. Dojel do cíle první o 13 sekund a Američan tak v Montrealu v Kanadě slaví vítězství na světovém šampionátu. Druhý dojel Michael Matthews z Austrálie a třetí byl Nizozemec Mathieu van der Poel. Změníme sporty za malou chvíli, protože česká fotbalová reprezentace měla po prohře s Chorvaty v Lize národů a před zápasem s Anglií během dneška otevřený trénink pro fanoušky. Tak vám řekněme, jak to znělo.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: To byla Leny ve vysílání Sportžurnálu a my jdeme za českým národním týmem. Navzdory prohře 1-2 v Lize národů s Chorvatskem byli dnes čeští fotbalisté v dobré náladě. Na trénink je totiž přišli podpořit desítky fanoušků.
1: No rozhodně, to bylo příjemný. Fanoušci sem přijeli s tím, že se nás chtěli vidět, aby se jsme se hezky ukázali a zároveň byli hodně pozitivní a zatleskali nám a byli milí, takže my to bereme pozitivně.
2: Vyprávěl po otevřeném tréninku brankář národního týmu Lukáš Horníček. Desítky fanoušků, kteří vyhráli v reprezentační soutěži, se sešli na jednom z tréninkových hřišť u stadionu Eden a po krátkém rozklusávacím kolečku sledovali, jak čeští fotbalisté hrají bago.
3: Mikrofonu Českého rozhlasu teď fanoušek, který má tričko na něm na zádech vyobrazen Ladislav Krejčí, vepředu česká vlajka a pod tím nápis LK7. Tak asi budu hádat dobře, že jste se přišel na otevřený trénink reprezentace podívat hlavně na kapitána Ladislava Krejčího.
4: Jo, je to tak. Přijeli jsme z Bruntálu, máme to skoro 4 hodiny cesty, ale moji přítelkyni vylosovali, takže jsme se tady dostali a jsme rádi, že tu jsme.
3: Ještě na někoho jiného jste se těšil, kromě tedy Ladislava Krejčího?
4: Popravdě, já jsem velký Krejčí, takže hlavně na Láďu. Jako.
3: Budete chtít ulovit fotku nebo třeba podpis?
4: Kvůli tomu tady jsme dneska, aby jsme se vyfotili. My za Láďou jezdíme pravidelně i do Anglie, byli jsme za ním i ve Španělsku, takže pro nás je to vlastně taková zábava ho nahánět.
3: Tak budu držet palce, ať se povede Ladislava Krejčího ulovit po tom otevřeném tréninku. Díky moc.
4: Dobře, děkuju moc.
5: Tak jo, tak kdo chcete co podepsat, tak nás poprosím tady za ty panely.
3: Rukavice od Antonína Kinského, jaké to je?
6: Dobrý.
3: Jak jste je získal?
6: No, zeptal jsem se, proč nechytá už v upglovesech a on řekl, že si mám zkusit tyhle a že když se v nich bude chytat dobře, tak že na ně mám přejít.
3: Nebudou ti trochu velké?
6: No, asi jo.
3: Tam to říká otec?
7: Jo, brankář brankáře, viděl rukavice, super.
3: Jak se vám líbil otevřený trénink?
7: Tak trénink byl výborný, ve vysoké intenzitě. Dívali jsme se hlavně na brankáře a bylo to opravdu, jako myslím, velice kvalitní trénink.
2: Vyprávěli otec se synem, kteří dostali od brankáře Antonína Kinského rukavice. Suverénně největší zájem byl o reprezentačního kapitána Ladislava Krejčího.
3: Na vás se tady stála největší fronta, nejvíc fanoušků chtělo váš podpis. Tak jak jste si užil ten trénink a následně taky tuhle akci?
8: Tak to nevím, jestli úplně na mě, myslím si, že na všechny, ale jsme moc rádi, že přišli nás takhle podpořit, podívat se na nás a je to fajn cítit od nich i takovouhle energii, takže moc si vážíme jejich času a že jsme mohli taky ten čas s nima takhle strávit.
2: Říkal Ladislav Krejčí, české fotbalisty čeká v úterý druhý domácí zápas v elitní skupině Ligy národů. V Edenu přivítají Anglii. Z Vršovic Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Dál posloucháte Sportžurnál, společné vysílání Radiožurnálu a digitálního Radiožurnálu Sport. Cyklista Pavel Bittner se po více než dvou letech dočkal čtvrtého vítězství mezi profesionály. Český jezdec v těsném finiši ovládl závod Paříž-Chauny. Po více než 200 kilometrech Bittner o milimetry vyhrál ve spurtu. Jasnější v tomhle ohledu bylo mistrovství světa v silniční cyklistice. Novým světovým šampionem je Američan Brandon McNulty. V kanadském Montrealu nedokončili závod tři Češi. Matias Vacek upadl a skončil na vyšetření v nemocnici. Ze závodu už dříve odstoupili také Pavel Novák a Jakub Otruba. Jdeme k vodě, leckterý český sport může jen závidět vodnímu slalomu. Jeho reprezentanti patřili letos mezi nejlepší na mistrovství světa i Evropy. Po evropském šampionátu v italské Ivre mají po sezóně, na kterou mohou vzpomínat v dobrém.
1: Příležitostí vyvolávat jména českých hvězd měli jejich kamarádi z národního týmu víc než dost.
2: Nebreč, nebreč, směj se.
3: Jarka je nejlepší.
1: Jakub Krejčí, Tereza Knéblová a Vít Přindíš se v červencové výhni v americké Oklahomě stali mistry světa.
4: Podle mě se furt neuvědomuji, že jsem se vlastně nějakým způsobem teď zapsal už do té historie toho českého kajaku.
5: Tohle je fakt neskutečný, prostě sen, o kterém jsem nesnila ani, a je to skvělý a děkuju moc.
6: Já si toho hrozně moc cením, jelikož jsem tím vlastně zkompetoval všechny možný tituly, které jsem se jako mohl dostat.
1: A protože medaile na světovém šampionátu přidali i další, čeští vodní slalomáři tam vyhráli pořadí národů. Příjemně překvapený byl i šéftrenér Jiří Prskavec starší.
7: Tři zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
1: Životní sezónu stvrdilo několik Čechů na mistrovství Evropy v italské Ivre. Především Jakub Krejčí, který jako první kajakář v historii vyhrál v jednom roce světový i evropský šampionát ve vodním slalomu. Nepovedlo se to ani Jiřímu Prskavcovi.
8: Je to skvělý, jak jen slyšet, a jsem rád, že po tak úspěšných kajakářích, který jsme měli nejenom v Čechách, ale celkově na světě, se tohle povedlo prvnímu mně a je to pro mě hrozná čest a něco z krásného. Bál jsem se, že už tady po Jiřovi žádný tady tyhle mílníky nezbydou a přece jenom se něco našlo, takže je to super.
1: Šťastní mohli být i další mistři Evropy. V kajak krosu uspěli Tereza Knéblová s Matyášem Novákem. Čeští vodní slalomáři se letos nestratili ani ve světovém poháru. Celkem v jednotlivých závodech získali 18 medailí a tak se šéftrenér národního týmu Jiří Prskavec starší může ohlížet za další povedenou sezónou.
7: Tahle generace, co moje paměť sahá, dokázala něco, co se ještě nikomu jinému týmu vlastně nepovedlo. Měli jsme spoustu individuálních mistrů světa a dokázali jsme na to navázat i tady na mistrovství Evropy.
1: A jaké je vaše přání do sezóny příští?
7: Já jsem už v loni říkal po mistrovství světa, že bude strašně těžké na to navázat a získat aspoň stejné výsledky po téhle sezóně. Si myslím, že to skoro ani není možné, ale kdyby se nám povedlo aspoň polovinu toho, co se nám povedlo letos, tak určitě se zlobit nebudu.
1: V roce 2027 se budou čeští vodní slalomáři snažit nejen o světové nebo evropské medaile, ale také o účast na olympijských hrách. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Po Anetě Langerové je tu na závěr Sportžurnálu ještě běhání. Výjimečně rychlý byl 130. ročník nejstaršího silničního závodu v Evropě, Běchovice Praha. Atletka Tereza Hrochová ho ozdobila traťovým rekordem 32 minut a 28 sekund. A mezi muži se republikovým šampionem na 10 kilometrů na silnici stal Damian Vích. Ten se na této trati jako první český muž od roku 1997 dostal časem 29 minut a 51 sekund pod půl hodiny. V cíli s ním mluvil reportér Jakub Marek.
1: Damiane, gratuluju k vítězství i k rychlému času pod půl hodiny. Byl to třeba jeden z cílů zaběhnout pod půl hodiny Běchovice?
2: Ptali se mě na to, kamarádi. Cíl to asi jakoby vlastně je. Člověk tak jakože běží vždycky na nějaký čas. Ale hlavní cíl to nebyl. Byl to pro mě poslední závod sezóny, takže můj cíl bylo vyhrát, předvíst nějaký hezký výkon, aby i to fanoušci nějak mohli ocenit. A myslím si, že když to člověku jde a běží se mu dobře, jak se to vlastně ten závod užívá. Já jsem si ho užíval, ale ty poslední dva kiláky teda, ty byly strašný, no, jako nečekal jsem to. Už mi tam chybělo trošku to naběhání.
1: Takže ten kopec vám hlavně dělal problémy?
2: Jo, jako musím říct, že vlastně 7 kiláků jsem se cítil extrémně dobře, ještě tam byla taková rezerva, že jsem cítil takový rychlej krok, že bych vlastně mohl udělat finish, tak jsem si říkal, že to nechám do poslední pětistovky a tam to prostě švihnu a nenechal jsem si nic do poslední pětistovky. Ten kopec fakt je prostě brutální, jak jsem ho dlouho neběžel, tak ono to tak postupně se tak nalívá, pak už člověk doufá, že je konec a ono se to zase jakoby zlomí a tady je to takový nevinný ten konec, mně přijde vlastně se ten začátek, tam člověk má tu sílu, očekává ten kopec, ale nejhorší je tady vlastně, než doběhne do té poslední dvoustovky, tak tam je to podle mě takový nejvíc na hlavu bolestivý.
1: Vy jste říkal, že jste dlouho neběžel ten kopec, takže už jste ho někdy běžel?
2: Jo, před 10 lety jsem tu běžel Běchovice za 34 minut. Už jsem tady zmiňoval, že mě v poslední rovince předbíhala Simona Vrzelová, takže jsem doufal, že to se mi tenhle rok nestane. Simona na startu nebyla, takže to bylo jediný štěstí a běželi o 10 minut dřív, takže naštěstí by se to ani nestalo. Myslím si, že ještě tam lehonce v tom finiši něco bylo, kdyby náhodou se něco dělo, že kdybychom běželi třeba víc společně první pětku, kde jsem vlastně, já jsem od prvních 200 metrů jsem to vlastně si táhl, takže si myslím, že kdybychom si tam ještě vytáhli třeba s někým víc, tak bychom ten čas tlačili ještě lehonce pod a ty vítězství se počítají a ten čas po 30 minut je kvalitní a aspoň člověk má vždycky kam to ještě posouvat.
1: Vy přecházíte z dráhy na silnici s tím cílem Olympiáda v Los Angeles 2028 maraton, tak je to takové potvrzení, že ta cesta je správná?
2: Určitě, jako tohle, nevím, jestli to něco napovídá na maraton. Ten maraton je ještě dalších 30 kiláků. Nikdy jsem takhle daleko nikdy neběžel, takže nedokážu říct. Čeká nás dlouhá práce na nějaký změnění trošičku nějakého metabolismu toho těla, kdy ten maraton se běhá na nějaký zóně, kterou já teď úplně nemám vyběhanou. Ale třeba ta kilometráž tam u mě je jako na dost vysoký úrovni v té přípravě, takže tam mě zase tak velký skok nečeká. Ale čeká nás dlouhá práce, máme na to teď vyhrazených do prvního startu nějakých 8 měsíců, což si myslím, že je dost dlouhý čas. Nechtěli jsme to uspěchat a chci ten první start už mít prostě naplno. Jako nechci asi tam mít s něčím, že si to už člověk zkouší, chci to tam prostě pouchnout už prvním startem.
1: To říká vítěz závodu Běchovice Praha Damian Vích. Z Prahy Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
4: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
5: Z šatny Bostonu, z Tokio domu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál. Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
6: Který se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
4: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedií.
3: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
4: poslouchat sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda.
1: Ve vodě v obci Odolena voda dnes laboratoř nenašla nadlimitní množství olova. Izrael v reakci na sankce odebral povolení nizozemským diplomatům v Ramaláhu. České tenistky po 8 letech ovládly týmovou soutěž. Ve finále Billie Jean King Cupu porazili Ukrajinu. A počasí zítra bude většinou jasno, jen ráno ojediněle mlhy a teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Laboratoř nenašla nadlimitní množství olova ani v jednom z dnešních 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky ale není pitná. Několik obcí na severu Prahy proto i nadále musí využívat přistavené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i v následujících dnech. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné ji značit za bezpečnou. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Podle autorky výzkumu Jany Hulmákové je potřeba zaměřit se na varovné signály, ale už před spácháním trestného činu.
3: Často je to kombinace osobnostních charakteristik toho dítěte, ale zároveň ve velké míře i toho prostředí, v kterém to dítě žije. A jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
1: Izrael odebere status diplomatům z Nizozemska v Ramaláhu. Reaguje tak na nizozemský zákaz dovozu z izraelských osad na západním břehu, ve východním Jeruzalému a na Golanských výšinách. Týká se to firem, ale taky osobních zavazadel cestujících. Za porušení pravidel hrozí až 6 let vězení.
4: Nizozemští diplomaté z Ramaláhu musí do týdne vrátit diplomatickou akreditaci vydanou Izraelem. Na sociální síti X to napsal izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. V příspěvku dodal, že pokud chce Nizozemsko dál hájit své zájmy u Palestinců, má to dělat z území palestinské samosprávy. Tel Aviv už v srpnu vykázal nizozemské zástupce z civilně vojenského koordinačního centra palestinské samosprávy. Nizozemské zástupce z civilně vojenského koordinačního centra pro Gazu, které sídlí v Izraeli. Podobně

0: moc zeptat i na konkrétní případ a systému nabídne přehled podstatných informací. Umělá inteligence má zároveň zaměstnancům radit, jak samotný elektronický systém používat. Vláda ve Vídni si od toho slibuje hlavně úsporu času a vyšší efektivitu. Systém bude provozovat přímo rakouský stát, aby měl práci s úředními dokumenty pod vlastní kontrolou. Novinku chce zavádět postupně do konce letošního roku. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Sport. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Dvou hry vyhrály Karolína Muchová a Linda Nosková, která si vítězstvím v prestižní týmové soutěži splnila jeden z velkých snů.
2: Vlastně mezi to patří něco jako Grand Slam, olympiáda, tenhle titul nebo první na světě, takže je to opravdu jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysněla. Vždycky říkám, že teďka bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Takže to je vysoko, no, hodně vysoko.
1: Češky v samostatné historii vyhrály týmovou soutěž po sedmé, naposledy před 8 lety ovládly Fed Cup. A mistrem světa v silničním závodě je americký cyklista Brandon McNulty. V Montrealu triumfoval po samostatném úniku v závěrečných kilometrech. Češi Matyáš Vacek, Pavel Novák a Jakub Otruba závod nedokončili.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečná situace na D10 u Mnichova Hradiště a nehoda v Praze. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za exitem 63 Březina se pohybuje jezdec na koloběžce. Kilometry 59 až 58, opatrně je to kousek před sjezdem na Mnichovo Hradiště. Na Pražském okruhu se v omezení mezi sjezdy na Barandov a Ořech jede jen jedním pruhem. Kilometry 16 až 19, kde jedničce i na Ruzini, teď plynule, v noci by měl být úsek kvůli stavbě mostu neprůjezdní. Dálnice teď bez kolon na D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov stále stojí osobní auto po nehodě. Kilometr 138 je tam zavřená jen krajnice. A v Praze trase z centra na Smíchov v ulici v Botanice havarovala dvě osobní auta. Omezený průjezd, vypadá to na zavřený pruh, čekejte poblíž křížení se Štefánikovou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
5: Na Radiožurnálu Sport pro vás máme mimo jiné i výsledky konečné a průběžné fotbalové ligy národů. V elitní lize A Dánové porazili Wales 2-0 a Nizozemci vyhráli v Srbsku 2-1. V lize A se hrají teď aktuálně dva zápasy. Německo hraje v Augsburgu zatím s Řeckem 0-0 a Portugalci vedou v Oslu nad domácím Norskem už 3-1. Zhruba po hodině hry, tedy to se týká obou zápasů. V lize B Rakousko porazilo Kosovo 3-1. Izraelci ti aktuálně hrají své domácí zápasy na stadionu v maďarském Debrecínu a prohrávají s Irskem v 64. minutě 0-3. A ještě úroveň Ligy národů Liga D, Litva Azerbajdžán 1-1, Gibraltar Andora bez branek.
3: Radiožurnál Sport
6: a František Kuna.

0: Dnes byly jen dva týmy, které nezasáhly do programu nedělního, co se týče hokejové Tip Sport Extraligy. 6. Sparta proti 7. Karlovým Varům nastoupí zítra v 16 hodin v O2 aréně. Zbylé týmy hrály, Třinec znovu vyhrál 5 zápasů, 5 vítězství, plný počet bodů jako jediný tým v celé soutěži. Třinec vyhrál v Liberci 3-1. Za Liberec už nastoupil Tomáš Galvas, který se vrátil ze své mise, ve které se pokoušel probojovat do základní sestavy Pittsburghu v NHL. To se mu ale nepovedlo, na farmu ho poslat nechtěli a tak je zpátky v Liberci a v souboji se svým bratrem Jakubem Galvasem v dresu Třince tedy neuspěl. Další výsledky: České Budějovice vyhrály nad Litvínovem v přestřelce 5-4 díky gólu Ulesena v poslední minutě. Kladno poprvé v sezóně nebudovalo vůbec a prohrálo doma s Olomoucí 1-4. Plzeňští hokejisté tentokrát nemuseli řešit problémy, které je trápí v dosavadním průběhu soutěže, tedy takové, že vedou a vedení neudrží a nebodují naplno. Poprvé mají 3 body ze zápasu, v 5. kole porazili Hradec Králové 2-1. První body vůbec mají Vítkovice, které vyhrály 6-2 nad Mladou Boleslaví, ale zůstávají na posledním místě se 3 body. Pořadí na prvních několika příčkách je následující: Třinec, Pardubice, České Budějovice, Kladno, Plzeň, následuje 6. Sparta, 7. Vary. To jsou tedy soupeři pro dnešní program a pak je to seskládané vždy v bodu, další rozdíly a větší už tam nejsou. Brno, Hradec Králové, Litvínov, Olomouc, Mladá Boleslav, předposlední Liberec a poslední Vítkovice. Ano, poslouchali jste správně, jeden zápas v dnešním výčtu chybí, a to utkání dvou posledních mistrů hokejové Tip Sport Extraligy. Ten nabídl drama s nečekaným koncem, že úřadující šampioni z Pardubic vyhráli na ledě loňských vítězů z Brna. To zas takové velké překvapení není. Rozhodující okamžik ale přišel ve chvíli, který měl přinést spíš výhodu Kometě. Za stavu 3-3 hráli Brňané 5 minut před koncem přesilovku. V ní ale Dynamu doslova darovali výhru.
1: Hokejisté Komety Brno zakládali v závěru zápasu s Pardubicemi za vyrovnaného stavu útok v přesilové hře. Kristián Pospíšil ale přihrál přímo na hokejku protihráče Jana Mandáta a ten následně přesně zakončil samostatný únik. Hosté pak přidali trefu do prázdné branky a vyhráli 5-3. Takto o klíčové situaci mluvil asistent trenéra Komety Kamil Pokorný.
2: Řeknu k tomu asi tolik, že vstup do útočního pásma máme systémově nacvičený. Bohužel místo, aby my jsme byli ty, kteří ten zápas rozhodnou, tak jsme nabídli pardubickým šanci, který samozřejmě nezaváhali.
1: Pardubický asistent Václav Kočí připustil, že rozhodující moment byl spíš štěstí než výsledek analýzy toho, jak Kometa přesilovky rozehrává.
3: Já si myslím, že to vyplynulo z té hry, že my jsme tam střídali a myslím, že Pospet si ho nevšiml, prostě šel ze střídačky. A to jsou momenty, které se prostě stávají takhle, když někdo jde z té střídačky, tak vy ho nemáte načtenýho a letí tam, kam si myslí, že nikdo není a on se tam objevil.
1: Podle pardubického útočníka Jiřího Smejkala si ale Dynamo za výkon ve třetí třetině vyhrát v Brně zasloužilo.
4: V třetí třetině jsme byli od první do poslední minuty koncentrovaní a byli jsme za to odměnění i v tom oslabení.
2: Nesouhlasím s tím, že Pardubice měli utkání pod kontrolou. Myslím si, že to byl velmi kvalitní zápas a že vyhrát mohl kdokoliv.
1: Reagoval asistent Komety Pokorný. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

Fotbalisté Portugalska sice v Lize národů v Lize A oslavili gól v Norsku na 3-1, jenže následně se u videa ukázalo, že padl z offsideu, a tak dílčí skóre zní Norsko-Portugalsko 1-2, aktuálně v 72. minutě. Hraje se také jiný zápas v Lize A. Německo nastoupilo v Augsburgu proti Řecku, tam zbývá dokonce zápasu dohrát zhruba čtvrt hodina a zatím je skóre 0-0 mezi Německem a Řeckem. Kdo také hraje, to jsou Izraelci, kteří mají domácí stadion v maďarském Debrecínu, prohrávají s Irskem 0-3 a na zvrat mají zhruba čtvrt hodiny. Ještě aktuálně a rychle změna stavu skóre v německém Augsburgu, kde se Řekové dostali do vedení 1-0. I tyhle zápasy pro vás dál budeme na Radiožurnálu Sport sledovat.

0: Coldplay na Radiožurnálu Sport doznívají ve 22 hodin 23 minut. Bavit se teď budeme o dnešním datu, tedy o 27. září, jen se vydáme do historie. Stačily 3 dny, aby se z nejrychlejšího muže planety stal hlavní aktér jednoho z největších dopingových skandálů v historii sportu. Kanadský sprinter Ben Johnson nejprve na olympijských hrách v Soulu ohromil svět rekordním časem, jenže 27. září 1988 přišel o všechno, co v olympijském finále získal. Co se tehdy odehrálo a proč jeho případ změnil pohled na doping ve vrcholovém sportu, to si připomeneme právě teď. Olympijský stadion v jihokorejském Soulu, sobota 24. září roku 88. Na start finále běhu na 100 metrů se staví 8 nejrychlejších sprinterů světa. Pozornost se upírá především na 2 velké rivaly, Kanaďana Bena Johnsona a obhájce olympijského zlata, Američana Carla Luise. Vyhrává Johnson, jenže radost kanadského sprintera nemá dlouhého trvání. Už po závodě musí stejně jako ostatní medailisté na dopingovou kontrolu. A právě ta odstartuje události, které vyvrcholí o 3 dny později. Úterý 27. září 1988 je den, kdy Mezinárodní olympijský výbor oznamuje Johnsonovu diskvalifikaci. Výsledek analýzy jeho moči totiž potvrdil přítomnost zakázané látky a kanadskému sprinterovi nepomohla ani snaha jeho výpravy zpochybnit okolnosti dopingu.
1: Dopingová kontrola odhalila ve vzorku moči Bena Johnsona metabolity zakázaného anabolického steroidu, konkrétně stanozololu.
0: A co vlastně takový nález znamená? Metabolity jsou látky, které vznikají při zpracování jiné látky v těle. Dopingová kontrola tak může odhalit užití zakázaného přípravku i ve chvíli, kdy už samotná látka v organismu není zjistitelná. V Johnsonově případě, jak už víme, šlo o stanozolol. Anabolický steroid, který podporuje růst svalů, zvyšuje sílu a urychluje regeneraci sportovci, tak umožňuje tvrději trénovat a rychleji se zotavovat. Johnsonův případ navíc ukázal, že ani látky považované v té době za obtížně odhalitelné nemusí dopingovým kontrolám uniknout. Olympijští funkcionáři proto tehdy rozhodli o jeho diskvalifikaci. Zlatou medaili získal Američan Carl Lewis. Tím ale Johnsonovi problémy zdaleka neskončily. Následné vyšetřování odhalilo, že zakázané látky užíval už v předchozích letech. Přišel tak i o světový rekord z mistrovství světa v Římě z roku 1987. A když měl v roce 1993 další dopingový test, pozitivní tedy, dostal doživotní zákaz závodění. 27. září 1988 se tak do sportovní historie zapsalo jako den, kdy se jeden z nejslavnějších olympijských triumfů proměnil v dopingový skandál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dře prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: 22 hodiny 30 minut. Krátké zprávy a Marek Sedláč.
5: Pražský okruh u Slivence se dnes pozdě večer úplně uzavře kvůli usazení mostního nosníku. Stane se tak nejdřív za půl hodiny. Oznámila to policie na síti X. Omezení mělo původně začít ve 13 hodin. Uzavírku ale posunuli na večer. Místo omezení bude na kilometru 16,5, tedy za sjezdem na Slivenec směrem k dálnici D5. Okruh bude podle předchozích informací policie uzavřený v obou směrech zhruba na 2 hodiny. Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění ústavního principu neutrality. To žádala iniciativa blízká pravicovým lidovcům s odůvodněním, aby se Švýcarsko nezačalo podobat válčícím zemím. Dnešní hlasování pozorně sledovali taky v Rusku, pro které by mohl být úspěch referenda znamenat zrušením některých sankcí. Velké obchody zítra musí zůstat zavřené. V den české státnosti totiž platí zákaz prodeje pro obchody nad 200 metrů čtverečních. Výjimku ze zákona mají třeba prodejny na nádražích nebo letištích. Otevřené můžou zůstat taky lékárny nebo čerpací stanice. A lebku svatého Václava ve Staré Boleslavi na zítřejší poutní mši poprvé nahradí stříbrná bysta se světcovým ostatkem. Nový relikviář vytvořili šperkař Jiří Urban a sochař Petr Fogl. Při zdobení použili český granát a další drahé kameny. V takzvané hermě je kousek kosti svatého Václava. Lebka svatého Václava zůstane po celou pouť v bazilice svatého Václava.
1: Sport.
5: Nizozemští fotbalisti v druhém utkání Ligy národů vyhráli v Srbsku 2-1. Dánsko doma v dalším zápase elitní skupiny zdolalo Wales 2-0. Rakousko si v druhé výkonnostní divizi poradilo s Kosovem 3-1. Českou reprezentaci po včerejší porážce 1-2 s Chorvatskem čeká v úterý v Praze duel s Anglií.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka u Jaroměře a nehoda na Domažlicku. Na obchvatu Jaroměře je na vozovce hlášená lesní zvěř opatrně na silnici 33 mezi obcemi Hořenice a Dolany. Na silnici 102 trase Praha Slapy je nehoda bez podrobností zdržet nebo zpomalit vás může v Měchenicích u čerpací stanice MS Oil. Na silnici 193 z Holšovského Týna do Stříbra narazilo osobní auto do betonového mostku. Nehoda je mezi obcemi Borovice a Velký Malahov poblíž odbočky na Semněvice. A podle policie už probíhá šetření. A na Pražském okruhu teď plynulé v omezení mezi sjezdy na Barandov a Ořech, kilometry 16 až 19, se kde jedničce i na Ruzyni jede jen jedním pruhem. A jak už jste slyšeli ve zprávách, úsek by měl být v noci neprůjezdný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Teploty v noci padají k 9 až 5 stupňům Celsia při uklidnění větru až na plus 3 stupně a ojediněle se objeví taky přízemní mrazíky. Zítra čekejte většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jenom ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: České tenistky slaví po 8 letech titul v elitní týmové soutěži. Naposledy ovládly Fed Cup a dnes poprvé zvítězili v poháru Billie Jean Kingové v samostatné historii Česka. Je to už 7. titul. Podrobnosti teď ve sportovním přehledu i z jiných sportů samozřejmě přidá Adam Procházka. Vítej.
1: Hezký večer. České tenistky porazily ve finále v Šenčenu Ukrajinu 2-0. Karolína Muchová si v první dvouhře poradila 6-3 a 6-2 s Kalininovou a Linda Nosková pak zvítězila 6-3 a 7-6 nad Svitolinovou. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová, která byla u všech 6 vítězství ve Fed Cupu, si váží toho, s jak silnými hráčkami může spolupracovat.
2: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a zamkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
0: Oceláři Třinec jsou v hokejové Tipsport extralize dál suverénní. V 5. kole vyhráli v Liberci 3-1 a tabulku vedou o 3 body před Pardubicemi, které otočili zápas v Brně a Kometu porazili 5-3. České Budějovice v poslední minutě zápasu s Litvínovem využili přesilovku a vyhráli 5-4. Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a poprvé v sezóně vyhrála za 3 body. O góly Škody se postarali Rohlík a McPherson. 30 úspěšných zákroků si připsal golman Nick Malík.
3: Tak úleva to je určitě. Já si myslím, že všechny ty zápasy, co jsme předtím ztratili, tak jsme byli lepší ve všech těch zápasech a bohužel asi nějaká možná nervozita. Myslím si, že jsme si to trošku asi i do toho Třince, i do toho Kladna vezli z té Olomouce, že jsme to měli prostě v hlavách. Jsem rád, že jsme to zvládli, protože takhle se ta liga prostě hraje až takhle o góla.
0: V dalších zápasech Kladno prohrálo s Olomoucí 1-4 a Vítkovice si připsali první body v nové sezóně. Stále ale zůstávají poslední, i když porazili Mladou Boleslav 6-2.
1: Čeští fotbalisté den po porážce s Chorvatskem na úvod Ligy národů trénovali před vlastními fanoušky. Na hřišti byl celou dobu taky kapitán Ladislav Krejčí, který do zápasu s Chorvatskem vůbec nezasáhl kvůli zranění. Několik desítek příznivců následně čekalo taky na fotografie a podpisy od reprezentantů. Největší zájem byl právě o Krejčího, který k tomu říká.
4: Tak to nevím, jestli úplně na mě, myslím si, že na všechny, ale jsme moc rádi, že přišli nás takhle podpořit, podívat se na nás a je to fajn cítit od nich i takovouhle energii, takže moc si vážíme jejich času a že jsme mohli taky ten čas s nima takhle strávit.
1: České fotbalisty čeká v úterý druhý duel v elitní skupině Ligy národů. V Edenu přivítají ve 20:45 Anglii. A v dnešních zápasech Nizozemsko vyhrálo v Srbsku 2-1, Dánsko doma v dalším zápase elitní skupiny zdolalo Wales 2-0, právě se dohrál zápas mezi Německem a Řeckem, Řecko vyhrálo v Augsburku 1-0 a dohrává se zápas v té elitní skupině mezi Norskem a Portugalskem. Norsko prohrává s Portugalci ve 3. minutě nastavení 1-2. No a v lize B Ligy národů Rakousko porazilo Kosovo 3-1 a Izrael podlehl Irsku 0-3.
0: Jdeme dál. Cyklista mistrem světa v silničním závodě se stal v Montrealu americký cyklista Brandon McNulty. Pro Spojené státy vybojoval první medaili po 33 letech. Český reprezentant Matias Vacek po pádu odstoupil, pak musel na vyšetření do nemocnice. Závod nedokončili ani další dva Češi, Jakub Otruba a Pavel Novák.
1: A cyklista Pavel Bittner v těsném finiši ovládl závod Paříž-Chauny. 23-letý závodník se tak po víc než 2 letech dočkal profesionálního vítězství, které je jeho 4. v kariéře.
0: Atletka Tereza Hrochová ovládla 130. ročník závodu Běchovice Praha a vybojovala tak svůj 23. národní titul napříč různými disciplínami. Navíc ho ozdobila traťovým rekordem. Ten má nově hodnotu 32 minut a 28 sekund, když překonala výkon Keňanky Jepkirujové. V závodě na 10 kilometrů je tradičně jeden obávaný kopec, ale i s ním si Hrochová poradila bez problémů.
5: Mě ten hrdlořezák jako paradoxně vůbec nevadí, mě vadí spíš, já nemám ráda ten zatím hrdlořezák, taková ta dlouhá táhla rádoby rovina, ale je to furt lehce do kopce takový o ničem, to mi nebaví, ale ten hrdlořezák je hezký zpříjemnění té trati, i když to vzhledem k mistrovství republiky by bylo dobré, kdyby bylo na rychlé trati, protože se to zbíhají body do rankingu, což bohužel tady to vlastně nesplňuje.
0: Mužům dominoval Damian Vích výkonem 29 minut a 51 sekund, což je na této trati první český čas pod půl hodiny od roku 2001.
1: Etiopanka Tigst Assefaová útočila při berlínském maratonu na světový rekord, ale po zdravotních problémech v úplném závěru dosáhla 3. času historie. 2 hodiny, 11 minut a 4 sekundy. Mužský závod vyhrál její krajan Guje Adola. 35-letý běžec zvítězil rovněž v osobním rekordu 2 hodiny, 2 minuty a 50 60 sekund.
0: Tenisti týmu Evropy po šesté ovládli exhibiční Laver Cup, výběr světa porazili 13-5, pomohl k tomu i Jakub Menčík, který dnes v Londýně zvládl i svůj druhý start ve čtyřhře. S Italem Kobolim porazili australsko-americký pár Deminaur Fritz 7-5 a 6-3. O triumfu Evropanů v devátém ročníku soutěže pak rozhodla výhra Němce Zvereva nad Američanem Týnem.
1: Hokejový útočník David Pastrňák ve své 13. sezóně v NHL povede tým Bostonu jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu. 30-letý rodák Zavířova se stal šestým českým hokejistou, který bude v NHL plnit tuto roli. Posledním byl v minulé sezóně Radko Gudas v Anaheimu.
0: Zpátky do Česka, basketbalisté Ostravy ve třetím ligovém kole po dvou výhrách prohráli na hřišti Olomoucka 76-77. Hanáci si připsali premiérový úspěch v nové sezóně. 100% bilanci udržel Písek, který zvítězil v Plzni 88-81. Západočeši se tak ani na třetí pokus nedočkali v maxalize výhry. Domácí trenér Jaroslav Lejsek litoval hlavně nepovedeného vstupu do zápasu, ve kterém nováček prohrával i o 30 bodů.
6: Třetí porážka, jasně, ale asi pro nás zatím nejlepší výkon. Jako je škoda, že zase do toho zápasu prostě vstoupíme 7:31, to není jako normální, ale my musíme se učit postupně ty začátky. Trpíme na to zatím, ale já doufám, že pro naše sebevědomí ten výkon byl skvělý, protože vlastně od té chvíle, od té první čtvrtiny už jsme všechno vyhráli.
1: A na závěr sportovního přehledu golf. Sára Kousková skončila pátá na turnaji Ladies European Tour v italské Monze. Se skóre 7 ran pod par zaostala o 5 úderů za vítěznou jihoafričankou Alexandrovou a vybojovala svůj druhý nejlepší výsledek v sezóně. Další z Češek, Patricie Maková, obsadila 14. místo.
0: Bylo to dlouhé a je to pochopitelné, protože je za námi sportovní víkend. Tohle byl sportovní přehled s Adamem Procházkou. Díky a naslyšenou.
1: Hezký večer.
0: Zítra během svátečního dne můžete vyrazit třeba na hokej, a to konkrétně na Spartu, která si s Karlovými Vary odložila zápas dnešního programu Extraligy. Zítřejší duel začne i v našem přímém přenosu, třeba na internetu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Sparta Karlovy Vary, tedy start v 16 hodin. Hezký večer.

Radiožurnál Sport posloucháte ve 22 hodin a 47 minut během sportovního přehledu a v našem vysílání jsme průběžně hovořili a mluvili tedy spíš o fotbalové lize národů a dlužíme vám jeden konečný výsledek. Zatím jsme hlásili, že zápas Norsko-Portugalsko je ve třetí minutě nastavení, ale utkání v Oslu už skončilo a Portugalci berou všechny body po výhře 2-1. Byť v průběhu duelu oslavili gol na 3-1, ale u videa se ukázalo, že se jednalo o offside. Na norské straně nastoupila hvězda světového formátu Erling Haaland, dával gól v 50. minutě, to bylo na 1-1, pak se ale znovu prosadili Portugalci, kteří si mohli dovolit takový luxus, že na střídačce seděl Cristiano Ronaldo, kterého to zase ale tolik nemusí mrzet, protože jeho reprezentace vyhrála v Oslu nad Norskem v lize národů, v té lize A, a to 2-1.

0: Příjemný poslech radiožurnálu Sport přeje František Kuna. Vzácnou návštěvu přivítali klienti Alzheimer Home centra v Sychrově. O příjemné odpoledne se jim postaral bývalý skokan na lyžích a dvojnásobný stříbrný olympijský medailista Pavel Ploc. Zavzpomínal na svou kariéru a podělil se s nimi o zážitky ze svého sportovního života. Po výčtu úspěchů se hned v úvodu dočkal zaslouženého potlesku.
1: Bronzová medaile Sarajevo olympijské hry 1984, stříbrná medaile olympijské hry Calgary 1988, stříbro na mistrovství světa v letech 1983 v Harachově, kde tehdy skočil světový rekord 181 metrů. Pavel Ploc se tak hned v úvodu mohl rozpovídat právě o potlesku, který ho v centru přivítal. Největší v kariéře asi zažil na mistrovství světa v letech na lyžích v Harachově, kde žije.
2: To je vlastně víc jak přes 40 roků zpátky, bylo to v roce 83, 19. března na Josefa. Je tady z vás někdo Josef? Takže všem Josefům jsem ten den dal krásný svátek. Můj tkán je třeba Josef, děda byl Josef, že jsem skočil světový rekord, tak to byl takový pěkný dárek všem Josefům. Tenkrát tam bylo oficiálně 52 tisíc diváků, neoficiálně prý až přes 70 tisíc, takže ta atmosféra byla vyzvá i přes to, že tenkrát byla mlha, pršelo, tenkrát se na mamutích mustích moc vítr nehlídal, takže i v těch nepěkných podmínkách se závod konal.
1: Nebyl to jen potlesk, který světový rekord tehdy provázel.
2: To byl doslova hukot, když se mi to tenkrát povedlo. Ty fanoušci nám přišli fandit a i přes to, jak jsem říkal, že byla mlha, pršelo, tak přesto přišli v tom počtu. To bylo něco neskutečného.
1: Letět s duchem 181 metrů, to ale není jen tak.
2: V tom vzduchu to je něco jako třeba v bazénu, jo, kdybyste si lehli, nechali se unášet, prostě letíte, no, na tom mamutí můstku je to zážitek. Když se to povede a ten let je klidný, taky mám zážitek, když se mi to moc nepovedlo a měl jsem i pád, to bylo v roce 85, taky na mamutí můstku v Harachově. No a když už víte, že to dopadne špatně, že už přes ty lyže přepadnete, že jdete do toho kotrmelce, tak to vám během pár setinek v hlavě proběhne celý životopis, protože víte, že to nebude nic dobrýho.
1: Klienti centra vyprávění bronzového medailisty z olympijských her v Sarajevu 1984 a stříbrného muže o 4 roky později v Calgary pozorně poslouchali. Památkou jim byla podepsaná fotografie Pavla Ploce a hlavně pocit příjemně stráveného odpoledne.
3: Jestli můžu nejprve se zeptat dámy na vaše křestní jména.
4: Jaroslava. Hanka.
3: Jak jste si užila ten dnešní den a co třeba víte o Pavlu Plocovi? Znáte ho?
4: No tak znám ho, ale moc o něm nevím. Jako už jsou stará, už jsem to zapomněla taky všecko, že jo? No ale vím, že je teda jako byl vrcholový sportovec a tak dále, a kde vyhrál, a to jsem sledovala kdysi v televizi taky, že jo.
3: A co vy?
5: No já ho znám taky jen takhle z vyprávění a lyžovala jsem, tak jsem to takhle znala z toho, že ho z lyžování, že existoval takovýhle mužskej nějakej.
3: Je to příjemné zpestření vlastně
4: no
3: toho času
4: je.
3: Tady?
4: Ježiš, a jaký zpestření. Moc krásný to je, moc.
5: Hezky to tady bylo s váma.
1: Sportovci vůbec velmi často mezi klienty centra chodí. A nejen v rámci projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.
6: Ze sportovců tady byla Kačka Neumannová, měli jsme tady fotbalisty Liberce a měli jsme taky tady pána, který jezdí rally, a to je Věroslav Cvrček, a jednoho z klientů vzal do auta, do své garáže a posadil se do auta, což byl jeho sen.
1: Vypočítala aktivizační sestra Naděja Jirošová. Zatím posledním hostem byl tady bývalý skokan na lyžích Pavel Ploc.
2: Já děkuji, že jste mě přijali tady, rád jsem mezi vás přišel.
1: Ze Sychrova, Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál 23 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
7: Rusko dnes pokračovalo v dronových náletech na ukrajinský Kyjev. Seniorům letos poprvé nepřijde oznámení o valorizaci důchodů. Zájemci o něj musí požádat do konce září. Hokejisti Třince vyhráli v Liberci a v extralize mají dál 100% bilanci. Výstavba mostu na 2 hodiny uzavře Pražský okruh mezi Slivencem a Ořechem. A zítra bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Kyjev a kyjevská oblast byly prakticky celý den cílem náletů ruských proudových nepilotovaných letounů. Drony zasáhly mimo jiné 2 datová centra, čerpací stanici, 9podlažní bytový dům a další civilní objekty.
8: Ruské drony zničily velkosklad spotřební techniky Kercher, oznámilo vedení firmy, podle kterého nebyl nikdo ze zaměstnanců zraněný. Hustý kouř se vznášel také nad centrálou mobilního operátora Kyivstar. Jeden člověk zahynul a 3 byli zraněni při ruském útoku na civilní auta ve Višnevém v okrese Buča, uvedly tamní úřady. Ukrajinské síly mezitím provedly humanitární operaci na pomoc obyvatelům okupovaných Olešek v Chersonské oblasti. Podle tamní vojenské zprávy jim armáda z dronů schodila celkem 4 tuny potravin. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a teď žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale přistáhnout. Ministra Tarabu a vedení SNS znovu vyzval k urovnání sporů. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá. A naprostá většina důchodců je ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
9: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
7: Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Teď je to 31 korun za dopis. Lidi narození v roce 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma. I oni o ně ale musí požádat. Oblíbenost cyklostezky Bevlava, vedoucí od Ústí u Vsetína až k Vlárskému průsmyku, v podhůří Bílých Karpat letos narostla. Počet cyklistů se v červenci a srpnu oproti loňsku zvýšil o téměř třetinu. Vyplývá to z dat ze sčítačů obecně prospěšné společnosti partnerství, vysvětluje koordinátor monitoringu cyklistů Luboš. A to z dat ze sčítačů obecně prospěšné společnosti partnerství, vysvětluje koordinátor monitoringu cyklistů Luboš Kala.
2: Cyklostezky Bevlava jsme zaznamenali mezi

0: Pardubic, kteří zvítězili 5-3 v Brně nad Kometou. Rozhodující gól dal Jan Mandát při vlastním oslabení. Vystihl rozehrávku domácího Kristiana Pospíšila a jel sám na branku. Pokračuje pardubický asistent trenéra Václav Kočí.
1: Já si myslím, že to vyplynulo z té hry, že my jsme tam střídali a myslím, že Pospec si ho nevšim, prostě vyšel ze střídačky. A to jsou momenty, které se prostě stávají takhle, když někdo jde z té střídačky, tak vy ho nemáte načtenýho a vletí tam, kam si myslíte, že nikdo není.
0: České Budějovice přestřílely Litvínov 5-4, Kladno prohrálo s Olomoucí 1-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a Vítkovice Mladou Boleslav 6-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D5 u Plzně a nehoda v Praze v Brněnské ulici. Na dálnici D5 u Plzně směr Praha je sražené divoké prase. Pozorně projíždějte za sjezdem na Ejpovice 66. kilometru. Na vjezdu do Prahy z Brna dříve D1, dnes v Brněnské ulici se srazila 4 osobní auta. Nehoda je na 2. kilometru u odbočky na Chodov a brzdí provoz. Vytvořila se tam teď kratší kolona, dojíždějte pozorně. Na D5 se z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov odklízí následky nehody osobního auta. Na kilometru 138 je zavřená krajnice, na místě už odtahovka. Pražský okruh v omezení mezi sjezdy na Barrandov a Ořech zatím průjezdný. Mezi kilometry 16 až 19 se k D1 i na Ruzini jede jen jedním pruhem a v noci má být úsek kvůli stavbě mostu neprůjezdný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
4: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte nás ve čtvrtek a je tu Desítka Pavla Horváta a váš oblíbený fotbalový expert je tady taky.
5: Dobrý den.
4: A Pavel si pozval opět hosta, který je, myslím, taky oblíbený.
5: No, měl jsem připravený nějaký úvod a řeknu teda tohleto, protože vlastně host, který tady dneska je, tak si myslím, že se těší respektu i u soupeřů, což není úplně obvyklý a je to Tomáš Holeš. Tomáši, ahoj.
6: Ahoj. A děkuji za pozvání a za hezký úvod.
4: Děkujeme, že jste přišel.
2: Host Desítky Pavla Horváta.
4: Tak ten respekt jenom zbuzují ta čísla, která má třeba Tomáš kolem sebe.
5: Takže já ještě ti do toho skočím, je to můj pořád, tak že vlastně jako cítíš třeba tohleto občas, protože ty jsi jako samozřejmě ve Slávě jako lídr, ale nemyslím si, že jsi ten hráč, který jako by se pral na hřišti, spíš to vypadá takový jako gentlemanský řešení vždycky.
6: No, tak to jsem já, no. Já nejsem žádný bitkař nebo nějaký agresivní hráč a chci to řešit všechno v klidu, no. Takže taková ta pověst asi mě provází a že bych se s ním nějak setkal, to asi ne. Spíš třeba vím, že na sociálních sítích, když něco proběhne, takže píšou třeba i lidi z druhého stranu břehu, že jim jako nevadím.
5: Ten Holeš, ten byl hodnej zase.
6: Jako ne, že mě měli rádi, spíš, že jim jako nevadím.
4: Takže. A nikdy se vám to nevymstilo? Třeba takový ten přístup, že si to snažíte řešit třeba slovy, než, a teď mluvím obrazně, pěstmi.
6: To se mi nikdy nevymstilo, spíš se mi to vymstilo naopak, když jsem se snažil jako v nějakém zápase být trošku agresivnější a vyhodilo mě to z té mojí koncentrace, tak pak třeba to dopadlo špatně, že pamatuju si to teda zrovna, když jsem hrál za Jablonec na Baníku a strkal jsem se tam s Milanem Barošem a jako on do mě strkal, jako co si myslím a to, ale já jsem tomu tam něco říkal a dopadlo to tak, že jsem si dal pak vlastně nějak, když jsem ho bránil v souboji, takže to mě vytrestalo a od té doby si na to dávám pozor.
5: No, to je zajímavé, že opravdu některý hráči to umějí v podstatě, takový ty keci kolem a provokování a ještě jsou koncentrovaní na ten svůj výkon a ty, když to úplně není pro to je obvyklý, no tak se rozhodíš a tohle se mně teda nestalo nikdy, ale jako stane se, že prostě hraješ blbě, no.
4: Můžu ta čísla kontrolu, že Holeše? Dobře, tak v pořadu Pavla Horváta, který rádi posloucháte, za což jsme rádi, můžu říct, že Tomáš Holeš má 308 zápasů v první lize, je to tedy člen klubu Legend, je to 4-násobný mistr České ligy, 2-násobný vítěz poháru, bývalý reprezentant, účastník 2 mistrovství Evropy a také mistrovství světa a kapitán SK Slavia Praha.

0: Děkujeme, že jste přišel. A teď to vezmeme tedy z toho pohledu reprezentanta, bývalého reprezentanta, protože je měsíc září. No a teď zaspomínáme taky na září před 6 lety.
1: Myslím si, že prostě třeba můžeme počítat i s nějakými hráči, kteří se tady objevili. Třeba trenérovi mohli samotat hlavu a je to hlavně i pro ně taková motivace do té klubové kariéry.
2: Bývalého trenéra Plzně nebo třeba polské Vratislavy Stanislava Levého zaujali tři hráči. Kromě brankáře Aleše Mandouse a střelce jediného českého gólu Jakuba Peška, ještě Levý ocenil i výkon Tomáše Holeše.
3: Na pravém beku podal velmi kvalitní výkon. Je to typ ofenzivního obránce, samozřejmě má teď ohromnou konkurenci ve Slávii, Soufala.
0: Mně přijde, že ve fotbale obecně se hodně rychle zapomíná. A když teď slyšeli posluchači, že to je teprve 6 let, co o Tomáši Holešovi tedy v našem vysílání mluvil Stanislav Levý jako o pravém beku a mluvil David Holoubek, co by ten prozatímní kouč toho pokovidového týmu, nebo toho zdravého týmu. Vlastně byli jste v náhradní reprezentaci a vy jste tedy v Olomouci debitoval. Tak jste toho zvládnul nakonec docela dost, ne, v té repre?
4: Nakonec jo, no. Ta moje reprezentační cesta začala takhle zvláštně, nebo myslím si, že jsem měl asi takový štěstí, že jsem mohl vlastně se dostat do reprezentace, i když to bylo touhle cestou a prostě jsem dostal ten zápas a říkal jsem si, že pokud zaujmu, tak je to třeba ta cesta, jak se do té reprezentace dostat a nakonec si myslím, že to tak bylo, že mi to hodně pomohlo, tenhle zápas.
5: Ukázaná platí, no je to furt stejný, pravda leží na hřišti a když jako předvedeš nějaký výkon, no tak proč ne, že jo, ale je zajímavý, že vlastně s tou konkurencí, co tam jako nebyla úplně dořeknutá, bych řekl, je vlastně zajímavý, že přesto, že tam ten Cův byl, tak ne v této jako náhradní, že jo, nominaci, ale že vlastně i přesto ty trenéři viděli ten potenciál jako tvůj, ale samozřejmě už ne jenom na tom bekovi, no.
0: Ono bylo specifické i to, jak vás zvali. Možná, že o vás věděli, byli jste někde, ale vy jste s tím ani nepočítali, že tam pojedete, ne?
4: Ne, to já si pamatuju, já jsem byl někde na výletě zrovna s ženou, jsem byl na Čtyřkolce, jsme jeli tam po naší Vysočině, odkud pocházím a najednou telefonát jako doraž do Olomouce, potřebujeme, abys přijel, protože prostě reprezentace má covid, takže to bylo hrozně zvláštní. A zrovna jsem to teda měl kousek do Olomouce, takže jsem dorazil a...
5: Na Čtyřkolce, jo?
4: To ne. Hodil mě tam táta nakonec. Dovezli mi kopačky a šli jsme na to, no.
0: A že by člověk si představoval, ty si asi vzpomeneš, že jsi byl na to připravenější, že tě povolají do Ačka repre, ne, Pavle?
5: No, taky moc ne. Člověk.
0: Tak tehdy asi nevolali mobilem jako Tomášovi, ale po pevné lince, nebo možná poslali fax.
5: Ne, tenkrát byly takový ty, fax posílali jinam, ale ne, tenkrát byly ty nominace, přišly na papíře a tam byla ta Faxem. Širší, tam byla ta širší a pak byla ta úzká, já si to jako popravdě, abych řekl, jako úplně neuvědomuji.
0: Já teď nemám v hlavě, kdy jsi debitoval a bylo to někdy v 90. letech, počítám, když jsi byl ve Slavii třeba.
5: No.
0: 97 třeba?
5: Ne, 97 třeba, no. No. Já nevím, no. 97-8, nevím, ale samozřejmě jako pro mě to bylo úplně taky překvapivý, já jsem vůbec na reprezentační dresy nemyslel, obzvlášť v té sestavě, co jsme měli, Nedvěd, Berger, Schmitzer, Babel, tak tam úplně místo pro středňáky jako nebylo, ale dostal jsem se tam, no, samozřejmě.
0: My se dostaneme s Tomášem Holešem k tomu angažmá ve Slavii, které je stále aktuální, které zajímá třeba možná nejvíc posluchačů z té sešívané strany, ale přece jenom v té repre určitý předot z pravého obránce, když se to posouvalo pak v tom roce 21, vám to možná pomohlo i k tomu prvnímu velkému turnaji, ne?
4: No určitě jo, já si myslím, že kdybych zůstal na pravém obránci, tak že by úplně ta cesta do reprezentace asi nebyla, protože tam byl Vláďa Coufal, Pavel Kadeřábek, velmi silná dvojice a celkově si myslím, že i kdybych zůstal na pravém beku, takže že bychom se asi nebavili o té kariéře ve Slávii, ale že bych asi musel se stěhovat jinam, protože tam prostě přes Vláďu Coufala nebylo místo, ale ten osud to tak chtěl a nakonec to vyšlo takhle.
5: A ještě jedna teda odborná poznámka nebo otázka spíš. Samozřejmě ty rozestavení jsou různý a radši ve čtyřech jako nebo ve třech stopera. Ty.
4: Teďka už ve třech. Mně se líbí ta pozice toho krajního stopera, že to je něco mezi tím stoperem s tím bekem, že tam se dá prostě zapojovat se do těch útočních akcí a potom křídle. Baví mě to víc než ten stoper ve čtyřce.
5: Jenom krátká odbočka, my jsme se bavili, to taky není tajemství žádný, že vlastně na téhle pozici, což vy hrajete Slávě, je prostě jako jeden na jednoho, tak jak se cítíš opravdu v 60. 70. minutě, když ti tam toho hráče dostřídají a víš, že to je fakt jako nějaký rychlík, jak se cítíš? když máš v nohách 7-8 kilometrů?
4: No, nic moc. Jako, když pak vidím, už jsem docela utáhaný a oni se tam prostě vymění a přijde tam další jako výborný, rychlej hráč, výborný jeden na jedno, tak jako si říkám, čeká mi ještě šichta. Takže není to kolikrát jednoduchý, no a samozřejmě ty trenéři to vědí, že na unaveného obránce pošlou prostě čerstvýho hráče a někdy to třeba vyjde, no, takže s tím je potřeba se vždycky poprat.
5: A teď samozřejmě, protože spousta informací o Slávě tak jde, tak jenom tohle mě zase zajímá, fakt je jako od vás, od hráčů, jako upřímný, hele, já už nemůžu, teď jak to bylo ten poslední zápas třeba s tou Plzní, prostě jako fakt upřímně si to sám sobě přiznám, že já jsem na konci, zvednu ruku a jde tam čerstvý hráč, jo, takhle to funguje. Protože ve většině těch manšaftů si myslím, že ty trenéři tam úplně do té obrany, že ho sahat nechtějí, obzvlášť, když se ten zápas vyvíjí, tak jak se třeba vyvíjel ten poslední z Plzní, že prostě chcete vyhrát, potřebujete spíš hrát dopředu, tak prostě tohle je zajímavý, že máte jako vy důvěru a ty trenéři vlastně mají důvěru k vám, že to takhle funguje. Je to tak teda?
4: Jo, jako je to tak, i když v minulosti nebo když jsem prostě byl fyzicky v pohodě, nebyl jsem zraněný, takže ty zápasy jsem většinou dohrával, i když jsem třeba nemohl, tak jsem tam stejně zůstal. Ale máme to tak, že prostě pokud už jsme fakt jako vyšťavený, tak si řekneme o střídání, protože je to i určitá zodpovědnost k tomu týmu. Nezůstávat tam jako nějak na krev, že by to tomu týmu třeba mohlo ublížit, že jo. Já tam zůstanu unavený a pak přeze mě ten hráč projde, dá gól, takže lepší třeba si říct a vystřídat. Je to spíš jakoby, myslím si, zodpovědnost tomu týmu.
6: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: To, že Tomáš Holeš, když se vrátíme k tomu ještě reprezentačnímu tématu, má skvělou fyzičku a přesunul se tedy v rámci těch svých povinností na hřišti víc do středu, tak zůstal v reprezentaci, zahrál si na Euru, které bylo tehdy v tom roce 2021 po těch 12 městech Evropy. No a mohl si také užít v té covidové době dost nečekaný zážitek nebo mimořádný na tu dobu, že hrál před lidmi a docela se mu to tehdy v Budapešti povedlo, tak si to poslechněte.
7: Antonín Barák, zkrácený roh, takhle to můžeme opravdu nazvat. Antonín Barák už se rozebíhá, posílá bon do punktové území, je tam někdo z Čechů, Kázalečko, ještě Haška, gol! Tomáš Holeš, 68. minuta, po hlavičce Kalase se míč odrazil na Makovici Tomáše Holeše, který posílá Česko v 68. minutě do vedení v osmi finále mistrovství Evropy.
0: No, krásné vzpomínky, že jo?
4: Nádherný. No.
0: Jan Cuchan to teda, musím říct, parádně okomentoval tehdy.
5: Kde se to v něm vzalo, ta Makovice? To já vůbec jako...
0: On má zaprvé velkou slovní zásobu a pak dokáže velmi emotivně komentovat, tak se to takhle hezky skloubilo. A Tomáš Holeš tedy nejen, že dal ten gol hlavou, je to ideální varianta ke skorování Tomáše Holeše, jo, tu Makovicí.
4: Myslím si, že tu Makovici mám docela dobrou, že jsem pár gólů hlavou dal a tohle zrovna byla taková pozice, i když teda vím, že tam na čáře byl asi dva hráči Holandska, že tam toho místa za stolik nebylo, ale prostě bylo to hezky od Tomáše Klase vrácený a to jsem prostě musel proměnit tohle.
0: No a pak jste se tam teda ještě dostal přes Wijnalduma, který tehdy snad ještě, já myslím, za Liverpool, to bylo rok po tom mistrovském titulu, do jako breaku, že jo, a ukázal jste jim záda a přihrál patiku Šikovi. To byl zápas života třeba v tu chvíli, nebo byly ještě jiné?
4: Ne, určitě to byl životní zápas, už jenom proto, že jak jsi říkal, že po tom covidu prostě přišli lidi, teď byl plný stadion v Budapešti, nádherný stadion a prostě ten zápas byl nádherný, plný emocí a řadím to jako asi fakt jako nejhezčí zápas, co jsem zažil, protože to mělo všechno.
5: A tyhle ty ofenzivní skóre, protože ty si dal i v lize celkem jako dost gólů, jo, nebo i se objevuješ v těch šancích, nejenom po standardkách to bylo, tyhle ty jako gólový choutky si měl jako už třeba od malinka, nebo hrál si vždycky v obránce?
4: Já jsem byl vždycky obránce a když už jsem dal gól, tak to bylo třeba z rohu, protože jsem měl docela dobrý timing a výskok a pak samozřejmě už jsem tolik nevyrost, jak bych třeba chtěl, takže v té dospělé kategorii už toho tolik nebylo, ale co jsem se pak přesunul na šestku, na toho středního záložníka, tak mi to tam pak začalo padat z toho důvodu, že já jsem se dostával na vápno, nebo jsem doplňoval to vápno a třeba si mě ten soupeř tolik nehlídal, protože v tu dobu jsem hrál většinou jako osobku na jejich desítku a s tím se samozřejmě dozadu nechce, takže já jsem mi tam vždycky nějak frknul a střelecky se mi dařilo. A pak jsem se do toho začal čím dál víc tlačit, protože mě to jako bavilo mě dávat góly.
0: Mě zajímá, pánové, protože jste oba v reprezentaci hráli, co víc ovlivní ten výkon reprezentantů? Zda je to třeba aktuální forma těch hráčů, o které se opírá, anebo jestli to je nějaký ten společný pocit úspěchu. Když se vyhrává, tak se daří. Protože Pavle, ty jsi zažil velmi silnou generaci, kde se to mohlo snoubit a skloubit obojí. A Tomáš třeba zažil ten velký turnaj tady první Euro, kde to pod panem Šilhavým dotáhli až do Baku, do čtvrtfinále, což se možná nečekalo a možná to bylo dáno právě i tou druhou věcí, kterou zmiňuji.
5: No, já jsem to v tom nároďáku tolik neodehrál, takže...
0: Tak na tom Euro, když jsi byl 2000, no, ale... tak tam možná ty neúspěchy se pak zase...
5: Jo, tak je to v té partě, tak já si myslím, že ta parta v tom nároďáku vždycky je výjimečná, protože jsou tam fakt jako výjimeční hráči, nejenom fotbalově, ale i lidsky. A já můžu říct, že vlastně fakt jako každý ten sraz, každý ten nástup na zápas, každá hymna prostě byl zážitek, který vlastně bych přál všem těm fotbalistům, aby to zažili, protože byť jsem hrál jako, vyhrál jsem nějaký tituly, hrál jsem Ligu mistrů, tak si fakt jako troufnu, že ten nároďák je jako pro toho hráče vlastně v těch vzpomínkách asi nejvíc, jako pro mě určitě, no.
4: Jo, tak je to silný zážitek rád za reprezentaci, jak říkáš, poslechnout si tu hymnu, to pak probouzí v člověku jako krásné emoce. A ta otázka, my jsme úplně nezačali nejlíp, dostali jsme v přáteláku čtyřku, myslím, od Italů, takže tam byly trošku obavy, jak to dopadne, ale jak říká Pavel, my jsme tam měli jako výbornou partu, tam se to prostě dalo dokupy a hrozně pomohlo ten první zápas, kdy jsme porazili Skoty, kdy to byl takový zápas jako 50-50, kdy Tomáš Vaclík tam pochytal jako výborný věci a to nám hrozně pomohlo, od toho jsme se odrazili a pak z toho byl jako krásný turnaj.
0: No já samozřejmě směřuju někam a směřuju k tomu nakonec závěrečnému turnaji, který jste zažil před několika měsíci, mezi tím bylo Euro ještě v Německu, nedaleko, což teda asi z hlediska zážitku hráčského s fanoušky muselo být něco úplně neuvěřitelného, ale přece jenom času není to. Tak rovnou se přesunem k tomu úplně poslednímu vystoupení Tomáše Holeše předesílám, což pokud nás posloucháte, tak víte, že tady nechcem nikoho schazovat, ale občas připomenem i to méně příjemné.
8: Porovi se tam rozbíhá Sanchez dostává přihrávku, je sám před Kovářem, Kovář dobře vyběhl, ale pozor z matky a bohužel Mexiko vede 2-0, protože tam nedokázal tentokrát Tomáš Holeš odkopnout ten balón. Trefil ležícího Mexičana před sebou. No a pak jeden z dalších mexických hráčů tam doslova dopíchl ten balón do prázdné branky. Byl to Quiñones a s českými šancemi je to stále menší a menší na postup.
0: Mirko Vasič to komentoval, vy jste z toho hlasu slyšeli to nesmírné zklamání. Na konci června, když Češi nakonec padli na Azteckém stadionu 0-3, Tomáš Holeš u toho byl 64 minut, tady ta branka Quiñones je možná jeden z posledních vlastně momentů, které jste strávil v dresu národního týmu. Když jsem se ptal na to rozpoložení, jak už hráčské formy, tak i toho celého týmu, tak je možné, že tady to souviselo třeba i s tím neúplně úspěšným nakopnutím celého turnaje, pak jak to celé dopadlo, když to porovnáte třeba s tím Eurem 21.
4: Určitě jo. Já musím říct, že i tady na mistrovství světa jsme mezi sebou v tom týmu měli taky skvělou partu, že nám to prostě fungovalo a ten start se nepovedl. Navíc jsme vedli a Korejci nám to prostě ještě otočili, takže tam pak bylo velký zklamání. A myslím si, že kdyby jsme ten zápas zvládli vítězně, tak to celý mohlo být jinak. Protože najednou prostě z toho dna najednou bychom byli nahoře a hrálo by se úplně pak jinak ten další zápas. Takže ten start do toho turnaje je vždycky hrozně důležitý.
5: A ta euforie po tom postupu prostě byla, to bylo na Spartě, že jo? Já jsme tam byli, takže ta euforie byla prostě neskutečná, protože to jako nikdo nečekal. Já si myslím, že nikdo nečekal.
0: Myslíš,
5: že
0: baráž Dánsko.
5: Jasně, že to prostě prolezeme, že to jako bylo tak výjimečný, že ta euforie byla obrovská a samozřejmě ty očekávání nejenom těch kluků, ale těch fanoušků prostě byly a je pravda, že tenhle první zápas tím mohl sebrat jako nějaký síly. To, jak to dopadlo, já teď to zase zlehčím, taky jsme se o tom bavili, teďka, když jsem slyšel tu mexickou oslavu toho gólu, tak jsem si vzpomněl na ten Bayern prostě, no. Po každém tom góle tam bude hrát, no, teda já doufám, že ne, ale ne tolikrát, ale že tam prostě hraje ta písnička ta sama.
0: A ten kankán.
5: A ta se ti prostě vreje do té paměti, že na to jen tak nezapomeneš. A tady prostě, když vidí, že to mistrovství vlastně jako končí, tak je to určitě nepříjemný. No. A teď teda vlastně můžu přejít tomu, kdy tebe napadlo, že skončíš s tím nároďákem. Bylo to při tom písnice třeba?
4: Ne. Už to bylo dřív. Už vlastně byla kvalifikace na mistrovství světa a už tam jsem si říkal, že prostě často jsem se vracel jako třeba zraněnej nebo prostě nějaký pokopaný a neúplně v ideálním rozpoložení jsem se vracel do klubu a prostě jsem začal cítit, že to na mě bylo moc už, tolik zápasů a už tam jsem si říkal, že bych prostě asi chtěl po baráži, nebo jsem si říkal samozřejmě, kež by vyšlo mistrovství světa, že bych to mohl ukončit potom, takže už jsem to měl v hlavě delší dobu.
0: Ani to, jenom teď už to je taková hypotetická otázka, když jste se dozvěděl, že budeme mít španělského trenéra, nového trenéra na roďáku ze zahraničí, tak představa třeba takhle zkusit si to, nemrzelo vás to trošku, že jste se toho vzdal, anebo už jste
5: jako,
0: takhle?
5: Že jako i španělský typ.
0: No, že by si jako zkusil nový styl, takhle.
4: Jsem právě chtěl říct, že úplně nejsem španělský typ, takže jsem si říkal, že dobře, že jsem skončil.
0: Dobře, ale mluvíme tedy s Tomášem Holešem, který to opravdu dotáhl tedy na 2 eura ne, a na mistrovství světa.
5: Neskutečný, ta kariéra je neskutečná.
6: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
5: Já přeskočím do toho Hradce, protože tady z análů jsme zjistili, Honza Hnidopich, že vlastně ty jsi s Hradcem 3x sestoupil.
4: Je to tak.
5: Je to možný, když si, řekně mi, když si po třetí sestupoval, jestli si přemýšlel o tom, že někdy budeš hrát třeba za nároďák?
4: No jasně, že ne. A když jsem byl v Hradci, tak jsem měl v hlavě pořád to, že prostě chci udělat ten krok vejš a pomyslel jsem si právě třeba na Boleslav, na Liberec, na Jablonec, na nějaký takovýhle klub, abych prostě mohl hrát tu ligu, protože v Hradci to bylo prostě hrozně těžký, no. Tam to bylo nahoru dolů a...
5: No, jak je to možný, když tam jako vlastně historicky tam furt byli dobrý hráči a ten klub jako vlastně se nedokázal v tu dobu stabilizovat, aby jako zůstal v té první lize, že furt to bylo nahoru dolů. Ty jsi to zažil, tak proto mě to jako zajímá. Vím, že jsi byl mladý, ale tak nějak jsi to vnímal, ne?
4: No, já nevím, proč to prostě nešlo, no. Vždycky se měnili trenéři a ty hráči tam nebyli špatný, ale možná dost přispělo to, že jsme tam měli jako hrozný stadion, že nás v té lize nikdo nechtěl. To bylo taky znát. A prostě nám to tam nešlo a nevím proč a vlastně to dopadlo tím třetím sestupem a pak prostě Hradec byl dlouho ve druhé lize, až se dostal nahoru zpátky, postal se stadion a podívej, kde je Hradec teďka, takže asi to bylo prostě potřeba k tomu přerodu, co tam teďka vzniklo.
0: Nedávno sociálními sítěmi proběhla taková ta výzva, porovnej se s tím, co je teď, s tím, co bylo před 10 lety, tak 24.9.2016 Hradec Zlín 0-2, goly Dame Diop, Vukadinovič, trenéři Pilný, Páník, obrana Hradce, v bráně Radim Otmar, obrana Holeš, Chleboun, Polom, Plašil, 10 let. Jo, jenomže jako vy jste teda udělal taky docela krok nahoru o několik pater výš. Jo,
5: to je jasný, ale tak aby jsme tady nehanili Hradec, tak ty jsi jako odchovanec v podstatě.
4: Jsem odchovanec, no, od 15 let vlastně jsem prošel všemi kategoriemi až do A týmu.
0: Máte taky titul se starším dorostem?
4: Mám.
0: Jako tady byli Tomáš Petrášek, Jaroslav Zelený tady byl.
4: Ano, tak to jsou mý spoluhráči.
0: Ale vy jste jim dýchal na záda jako mladší, víte?
4: Já jsem prožil vlastně podzim, jsem byl ještě ve své kategorii. A v zimě mě posunuli právě do 92 a půl rok jsem odehrál tam, takže mám půlroční podíl na titulu.
0: No, vidíš, tak měl titul ještě před těmi sestupy.
5: To stačí.
0: No, ale Hradecký všesportovní stadion tedy už nestojí, ten klub se samozřejmě posunul. Otázka možná, která vás někdy napadne, nebo pochopitelně asi bude padat s přibývajícím věkem, jestli třeba ještě někdy se tam vrátíte jako profi hráč. Jestli jste nad tím někdy uvažoval, protože ve Slavii se vám daří, tak člověk nepřemýšlí, že ho možná úplně nad směrou, to asi určitě nemáte smlouvu do roku 28, ale jestli ten Hradec je pro vás tak silné místo?
4: Určitě jo, tak my jsme se tam teďka přestěhovali zpátky, vlastně máme to tam hrozně rádi, to město a všechno tam okolo.
5: Jezdíš na kole?
4: Jezdím na kole.
5: Po Hradci.
4: Teďka už moc ne, ale když jsme bydleli v Hradci, tak já jsem jezdil na tréninky furt na kole, tam se jezdilo jenom na kole. Tam si přijel ráno a zapojil se do toho peletonu těch hráčů, co jeli na ten trénink a dojeli jsme až do kabiny, takže tam se jezdilo hrozně na kole, no.
5: A kradli jste kola, jako Ibrahimovič třeba?
4: My jsme nekradli, ale kradli nám, jako.
0: Jo.
4: Pár kol mi bylo ukradeno.
5: U staďáku, jo, normálně.
4: U staďáku ne, tak tam to bylo hlídaný. Spíš, když jsem jel do školy, tak pak jsem přišel odpoledne a kolo tam nebylo, jenom tam byl zámek uštíplej, takže tam se to dělo často, no.
0: A vy jste teda horal z Vysočiny, cyklista, dá se říct, takže lidi se často pozastavují nad tím, že máte obdařená lítka.
4: Tak to mám.
0: To je jasný, ne? Pak.
4: No, to je spíš z těch kopců na Vysočině, jak jsem tam šlapal.
0: No, ještě jedna věc, která se váže k Hradci. Já vím, že jsem se bavili s kolegy novináři, kteří jsou z tamtoho kraje v prostředí a ví třeba, jak dřív fungoval ten klub, když ho vedlo město. Občas se objevila taková ta, nebo ten stesk, že tam některé ty hráče předržují, jo? Že nepotřebují prodávat, protože to tam vede město. Týká se to třeba, když jsme tady, Pavel vedl Adama Vlkanovu, se s ním setkal v Plzni, Petr Švarc, Filip Zorvan tady byl nedávno, taky všichni se z toho Hradce nějak dostali. Ale třeba ve věku možná lehce pozdějším, než by to bylo úplně ideální. Tomáš Holeš v roce 2017 po tom sestupu, jsem pochopil, že nějak jste si o to trošku musel říct sám, ne? Nebo abyste šel pryč na třeba na hostování po tom sestupu.
4: No,
0: protože mi to úplně nesedí k vaší povaze, ale trošku jsem to tak z toho chápal, že už jste jako řekl, už bych potřeboval být
4: no,
0: třeba v lize.
4: To tak nebylo. To spíš mě pomohl můj agent, nebo Sport Invest a pan Pelta, no. Kdy vlastně mě asi nabídli do Jablonce a pan Pelta řekl, dobře, tak mi ho teda zkusíme, takže mi tam dali roční hostování a měl jsem dokázat, jako, že na to mám, no, a bylo to pro mě fakt vysvobození, protože ten čas ubíhal a prostě ta představa, že budu hrát zase prostě druhou ligu, kdy ty lidi ta druhá liga moc nezajímá, samozřejmě všichni řeší hlavně tu první ligu, tak ta pro mě byla jako špatná, no. Takže já jsem rád, že to takhle dopadlo. Je to tak, jak říkáš, no. Já si teďka říkám, když ve Slávě prostě přijdou 20-letý kluci a mají možnost tam s náma bejt nebo hrát, tak si říkám, tyjo, to je tak nádherný, važte si toho, protože já ve 23, ve 24 jsem byl ještě v Hradci a hrál jsem prostě druhou ligu, no.
5: A už v Jablonci byly myšlenky třeba na nároďák nebo na to, že chceš vyhrát titul? Nebo jsi byl jako, nechci jít spokojený, ale teď jsem v Jablonci a jedu s Jabloncem, jako co nejvíc to půjde.
4: No, tak to nebyly ty myšlenky. Já si dávám takový ty postupný cíle, jako na který můžu dohlídnout. Takže já jsem přišel do Jablonce, nevím, 3 měsíce jsem nedostal šanci, dá se říct, takže jsem chodil za Bčko a říkal jsem si...
5: Kdo tam byl trenér v tu dobu?
4: Zdeněk Klucký. Takže jsem tu šanci nedostal, dostal jsem ji až pak v listopadu a říkal jsem si, že prostě... Chci se tady udržet, protože se mi tam líbilo, krásný klub, prostě krásný stadion, měl jsem to tam rád a bojoval jsem o to, abych tam zůstal, takže ten můj cíl byl zůstat v Jablonci.
5: No, těžký začátek teda, jako když to takhle popisuješ, tohle já jsem nevěděl, přijdeš do nového klubu, v Hradci by si asi hrál, byť by to byla druhá liga, přijdeš do Jablonce, plnej jako elánu a 3 měsíce si ani neškrtneš, chodíš za Bčko.
4: Těžký, no. Ono tohle mě provází tak nějak celou kariéru. Ono to bylo i ve Slavii, že jsem přišel a ten půl rok byl hrozně těžký, nedostal jsem čuchnout. Kolikrát jsem nebyl ani v nominaci. Vlastně nedávno jsme vzpomínali na to s trenérama, že jsme byli v Dortmundu před ligou mistrů a já říkám, jsem se pěl na tu soupisku, říkám, já jsem jediný hráč, co ještě nedostal čuchnout, jako ani minutu. Říkám, poslední zápas Dortmundu, tyjo, mohli by mě tam na chvilku aspoň dát. No a po chvilce za mnou přišel, že Martin Třasák, kondičák, říkal, nejseš na lavičce, jdeme běhat před hotel. Takže jsem šel běhat před hotel místo toho, abych si zahrál a tak jsem to obrečel a makal jsem dál, no. Takže mě se tohle dělo a je potřeba vydržet, makat a ono to pak přijde, no.
0: A to nám řekněte, jak vydržet, protože spousta lidí se pere prostě s nějakým nezdarem, ať už dílčím prostě, nebo třeba dlouhodobějším. Co má Tomáš Holeš, nebo
5: tak
0: co měl takhle?
5: Já jsem v Jablonci taky byl 2,5 roku, takže vím, že když tam se ti nedaří, takže můžeš kamkoliv zajít a že tam je spoustu podniků, kde by si třeba tady to jako, nechci uhasil, ale tak jako trošku udusil ten jako nezdar, no. Jako momentální.
0: Mě by překvapilo, kdybyste to měli shodné, tohle.
5: Tak já jsem tam hrál naštěstí, takže já jsem tam nedusil.
4: Ne, to úplně ne, ale já nevím, já to mám asi v povaze prostě, já jako se nevzdávám a prostě pracuju dál a věřím tomu, že když všechno dělám naplno, nebo ještě si dávám navíc, takže se mi to prostě jednou vrátí, takže tímhle jsem se vždycky řídil a několikrát jsem se prostě přesvědčil o tom, že se mi to pak vrátilo. No.
5: A teď ten rozdíl teda, tenkrát 24-letý Tomáš Holeš a současnej, máš v podstatě, vím, že se to jako blbě říká, těžko přiznává, máš jako pokud jsi zdravý, tak prostě budeš hrát, nevím, co by se muselo stát. A tenhle ten Tomáš Holeš současnej si přidává ještě furt, nebo už mu to stačí?
4: No, už mu to stačí.
5: Už mu to stačí, je toho tolik, že mu to stačí.
4: Pokud hraju, tak jako spíš jako potřebuji odpočívat a chystat se na ty zápasy, takže maximálně dělám věci navíc jako v posilovně skrz jako zdraví, abych prostě držel pohromadě, aby to všechno fungovalo.
9: Hmm.
4: A teďka třeba právě jsem po zranění a cítím, že prostě potřebuji trénovat, takže teďka v repres pauzu využiju k tomu, abych prostě běhal a abych se zase dostal do té formy, kterou potřebuju.
0: Kolik toho naběháte, tak třeba v individuální tréninku, že si jdete zaběhat?
4: Tak většinou tak třeba 8 až 10 kilometrů, myslím, že je dostačující v nějakým lepším tempu.
0: Máte třeba
5: nějaký intenzitě, Honzo?
0: Jako? Píšete si to do nějaké aplikace třeba?
5: Já si myslím, že poběží kondiční trenér s ním nebo za ním někde, pojede na kole možná.
4: No to je ten Houštecký, když běháme v létě kilometry, tak ten za náma valí na kole. No. Ale ne, jako už tam mám takovou pozici ve Slávě, že jako nepotřebuju posílat jako to, co jsem naběhal a abych měl jako důkazy, tam prostě mi věří, že běhám to, co potřebuji a nakonec stejně jako se to ukáže na hřišti, no. Že pokud jako nebudu běhat, tak
5: já jsem to chtěl
4: nebudu říct, stačit. No.
5: To děláš, protože jako teďka, já nevím, kolikátá byla minuta, 80, když jsi střídal teďka.
4: 75, myslím.
5: 75, tak ti 15 minut chybí, no. To je jako, to je 14 dní doběhá, teďka na to má čas, no a pak už bude hrát těch 90. Přesně, i když jako se budeš kousat trošku dortu, když ti tam dají nějakýho čerstvýho fofrníka, no, ale už to zvládneš, no.
6: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: My se jenom teď dostaneme v krátké odbočce vlastně k tomu charitativnímu projektu, který Tomáš Holeš podporuje z pozice patrona, ambasadora. Je to běh na dotek, virtuální charitativní závod na podporu dětí s nemocí motýlých křídel a vlastně i Radiožurnál Sport je mediální partnerem, i vy svým během podpoříte celou tu akci.
4: Ano, já jsem vlastně patron toho běhu a já jsem se tam přihlásil na 5-kilometrový běh, to znamená, že si zaběhnu 5 kilometrů na čas a budu se docela snažit, takže je to motivace pro lidi, aby se přihlásili a pokud se přihlásí, tak se můžou porovnat se mnou, jestli mi budou stačit, nebo jestli mě předběhnou.
0: Už se můžete podívat na www.virtualnybieh.cz a tam vlastně Tomáš Holeš bude mít ten svůj čas na té 5-kilometrové trati, to bude se měřit od 9. do 18. října. A já teda nevím, jestli budete prozrazovat jako na rovině, nebo do kopce, no, tak jestli v Jablonci někde, nebo v Hradci naopak.
4: Ne, bude to v Hradci po rovinkách.
0: No, tak.
4: Ty kopce, co jsem vybíhal u nás na Vysočině, už jsou pase.
5: A už je, podle mě to nebude na atletický dráze, ne?
4: Ne, bude to někde hezky v přírodě, protože atletická dráha je na hlavu.
5: To jsme úplně milovali v přípravě, když někdo řekl, že jdeme na atletickou dráhu a ty jsi si spočítal, že uběhneš třeba 36 koleček. To je hrozná zábava.
0: Tak můžete samozřejmě podpořit i samotnou registraci, přihlášení se do toho závodu, celý ten charitativní projekt, který tedy má pomoci dětem, které bojují s tou nemocí motýlých křídel a koukal jsem, že tam je vzdálenost od 500 metrů do 16 kilometrů, dokonce se dá i zapsat pěší výkon a pokud se chcete porovnat tedy s Tomášem Holešem, tak 5 kilometrů distance, kterou Tomáš podle mě běžně v zápase odběhne třeba za 30 minut, ne?
4: Co? No, spíš za poločas. Bejvávalo, no, ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se zapojilo co nejvíc lidí, protože si myslím, že to je hodně zajímavý projekt a je to pro dobrou věc, protože ty pacienti s touhle nemocí fakt tu pomoc potřebují.
0: Děkujeme, že ji podporujete.
6: Host Desítky Pavla Horváta.
0: No jenom takhle na odbočku, teď to bylo 8 let, co jste debutoval i v Evropské lize na stadionu Rennes proti svému kamarádovi, asi předpokládám Tomáši Koupkovi. Tam jste toho taky možná docela naběhal, ne? Když jsem koukal Ismaila Sarr dneska válí v Crystal Palace, který vám tam dával neuvěřitelný gól.
4: Jo, to si pamatuju to. On hrál totiž na mě a levou zálohu a byl to hrozný fofrník, ale byl to krásný zápas, až na to, že na konci jsem udělal velkou chybu a zbytečně jsem tam držel útočníka ve vápně, pískal se penalta a 2-1 jsme prohráli. No.
5: Bez varu,
4: to jsem bohužel ještě nebyl tak zkušený a naivně jsem udělal penaltu, což mě pak dlouho mrzelo, ale předvedli jsme tam dobrý výkon a pro nás všechny to byla premiéra v evropských pohárech a musím říct, že ten zápas jsme si užili.
0: Já musím říct, že to bylo velké dobrodružství Jablonce s tou Astanou a takhle. No,
5: no to je jasně, já si tenkrát, já jsem přišel do Sparty, jak jsme jeli do Toulouse a Zdenek Pospěch, který tady taky byl takový podobný typ, nevím, jestli si uvědomuješ Zdendu Pospěcha, tam prostě ta francouzská liga je v tomhle hrozně výjimečná, tam mají fakt jako individuálně fantastický hráče. A já vím, že i ten Zenda Pospěch, který prostě ubránil všechny, tak tady tam hrál, teď já nevím, jestli to byl Gervinho, možná, nevím, teď já. A já jsem vlastně střídal ten zápas, jsem byl po té operaci těch třísel, tak jsem na to koukal z té lavičky a říkám, to není možný, co, z čeho oni jsou schopní se dostat, ty hráči, jak jsou silní individuálně a rychlostě, že i ten Zdenek Pospěch, já jsem říkal, tak když už Zenda ani není schopný jako ho zastavit, tak to už nikdo, jo. Takže chápu, že tady prostě se to taky úplně podařilo, že i s tou neskušeností, že někdy uděláš věc, protože těma pohárama prostě jako rosteš a ty zkušenosti ty kluci sbírají, no, to jako, že uděláš chybu, prostě k tomu patří, no.
0: A navíc tuhle chybu si, kdyby to Tomáš Holeš nepřipomenul, nikdo nepamatuje a spíš si pamatují posluchači třeba i to, co tady připomeneme my, a dostáváme se jenom k tomu, že abychom to zrekapitulovali, v Jablonci dvě sezony, potom roční hostování, přestup, konečné třetí místo v finále poháru, které jste tehdy prohráli se Slaví Mladé Boleslavy 1-3, ten dovětek s těmi psy kolem hřiště, to už jsme tady taky s někým vzpomínali, tak pojďme raději dál. A pak jste tedy přešel do Slavie v roce 2019, a když říkal Pavel, že těmi pohárovými zkušenostmi člověk roste, tak tady přišel ten jeden také velký moment toho, možná pro Tomáše Holeše, takového bajného jara 2021.
9: Fotbalisté Slavie remizovali v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti londýnského Arsenálu 1-1. V 86. minutě překonal z protiútoku brankáře Koláře z pravé strany domácí Pepe. Český tým vyrovnal v poslední minutě zápasu, kdy se po rohovém kopu trefil hlavou Holeš.
0: To je docela jako taky zajímavá cesta takhle od vzpomínek na úvodní zápas v Evropě na Ren a pak na gol o dva roky později na Arsenalu na Emirates na stadionu současných anglických mistrů. Byť teda bez těch diváků, no. Taky bylo specifické.
5: No, zase byla slyšet ta radost.
4: To určitě byla.
0: Tak říkal se u vás pak taky někde v paneláku, že jo, brácha Sitzlaven.
4: jo, to pak jelo po internetu, kdy brácha dá omluvnej lístek jako sousedům, že se omlouvá za hřvaní, že brácha skoroval, no. Ale od nás to nebyl špatný zápas. Myslím si, že ten Arsenal zase tolik šancí, jak jsme třeba očekávali, neměl, a když se mi pak podařilo vyrovnat, samozřejmě v 90. minutě to bylo nádherný, to bylo.
5: To je dětský sen prostě, no.
4: To je prostě nádhera, i když samozřejmě bez těch lidí to nebylo takový, ale stejně to bylo krásný. A už tam pomalu začínal ten můj přerod ve stopera, přesně tam nastoupil vlastně ve stoperský dvojice, myslím s Davidem Zimou, protože vlastně Ondra Kudela měl trošku po té jeho kauze, takže tam měl těch 10 zápasů stop, takže jsem začal hrávat stopera víc.
0: Do toho Simon Deli měl covid snad, David Hovorka dlouhodobě zraněný, Taras Kačerba nebyl na soupisce.
4: Tak, takže jsem byl poslední možnost a vyšlo to, no, takže krásný zápas.
0: A nebál jste se těhle změn?
5: Stejně jako v tom covidu, ty jsi byl poslední možnost v nároďáku, pak poslední možnost ve Slávě, podívej, co z toho vylítlo.
0: No, ale vlastně, kdy vám řekl trenér, ne?
4: Taky jsem byl...
0: No, ale jenom tam to...
4: tohle děje, no.
0: Že jste jel na Arsenal a trenér vám řekl, budeš tam na stoperu. A proč vám saká takovýhle borci?
4: No, tak samozřejmě jsem z toho byl nervózní víc, než kdybych nastoupil na tom svým postu, na tom středním záložníkovi. Ale udělal jsem to tak, jak jsem to dělal, když jsem začínal na té šestce. Dostal jsem videa vlastně ze zápasu, kdy hrál Ondra Kudela, a nakoukával jsem si prostě ten post hodně na videu a snažil jsem se to zahrát tak, jak nejlíp umím. No. Ale jednoduchý to samozřejmě nebylo. Byl Saka, Lacazette a už nevím, kdo byl na druhé straně. Martinelli možná.
0: No, každopádně, já si ještě, Tomáši, pamatuju v roce 2020 v květnu, když se obnovovala liga, když byl restart ligy, tak vy jste hráli v Mladé Boleslavi. A tehdy jste podle mě možná poprvé v tom ligovém utkání nastoupil na tom středním defenzivním záložníkovi. Úplně prázdný stadion, bylo slyšet každý pokyn a já jsem si říkal, jestli třeba vám osobně někdy jako nevadil takový ten jako tvrdší přístup v tom fotbale, který běžně bývá, já si to vybavuju teď, protože jsem fakt slyšel jako úplně všechny různé ty pokyny, ať už pozbuzující, nebo třeba takové trošku jako až moc pozbuzující. Ale myslím jenom ve Slávě, jo, jako obecně.
4: No, jako...
5: Jako o tréneru, myslím.
0: No, jasně, že jako řvou prostě na pozbuzení toho hráče, ale jako to k různými peprnými výrazy třeba to občas.
5: Jako... Jsou zvyklí, promiň, no, to jsou zvyklí z tréninku na toho trenéra, když jako pak v tom zápase by to měl být nějaký extrém, tak samozřejmě toho hráče můžeš jako dostat do situace, kdy to neunese, ale pokud jsou na to zvyklí z tréninku, tak to vlastně přijímají normálně, podle mě, no. Nevím.
4: No, jasně, je to tak. A hlavně při tom zápase úplně jako to nevnímáš tak jako když pak třeba trenér na tebe řve v kabině, to je trošku jako horší, ale na tom hřišti to není tak znát, jako tam trošku ta hlava je nastavená jako jinak a kdo chce, tak samozřejmě si to pouští jedním uchem ven, jedním tam, druhým ven, takže asi v pohodě.
5: To je obrovská výhra, je na hřišti, se můžeš otočit zády k té střídavce, v té šatně nemůžeš se schovat do skřínky. Jako.
4: Tak, no to je specialita pár hráčů, co na ně řve trenér a oni dělají, že neslyší a běžej dál.
0: Ale Tomáš Holeš, který je dneska hostem desítky Pavla Horváta, tedy prožíval po nástupu do Slavie zajímavé časy, velmi úspěšné pak, samozřejmě dostal se pak i do hry. A jenom mě napadlo to jaro 2021, které jste vlastně končili tím titulem v té předlouhé sezóně úspěšným eurem. Jestli jste náhodou, bylo vám myslím 28, neměl nějakou nabídku třeba na přestup ven? Jste byl docela výrazný v té době.
4: No, to jsem si říkal, jako že by něco mohlo přijít třeba po tom euru, který se mi vydařilo, ale nějak jako nic extra jako nebylo.
0: Nebylo.
5: A nic extra nebo nic jako?
4: Byly takový oťukávačky jako no.
0: Jak to vypadá?
4: Vím, že teď nevím, jestli to bylo přímo po euru, ale nějaký čas potom, tak mi volal agent, že by měli zájem z Borussia Mönchengladbach, což jsem jako docela vítal, protože to je krásný německý klub, ale měli jsme se pak sejít, nějak z toho sešlo, že dostali snad covid a pak už jako se neozvali, takže tohle to bylo víckrát, že se někdo třeba ozval a pak to nevyšlo, takže si myslím, že mi to asi nebylo souzeno prostě. No,
5: no a nějaký sen, jako tady jsme se bavili, že nejsi španělský typ, teda nějaký sen, jako kdyby to, teď už asi hypoteticky, teď to vypadá už možná na nějakou Ameriku ještě na půl roku.
4: To už ne, no sen byl určitě zahrát si Premier League, no. Jako na to koukám pořád a tam prostě to je soutěž neuvěřitelná, kde ty týmy jsou hrozně kvalitní a jsou tam ty nejlepší hráči, takže to byl sen.
0: A na tom jaru 2021 jste si docela ukázali, že byste na tu Premier League měli, ne? Když jste vyřadili Leicester, vlastně i Rangers a s Arsenalem minimálně ten úvodní zápas vyrovnaný.
4: Jo, tak měli jsme to porovnání a myslím, že v té době tam nebyl takový rozdíl, nebo samozřejmě vždycky je rozdíl v těch individualitách, který prostě mají, tyhle ty soupeři mají výborný, ale my jsme to nahradili něčím jiným a ten rozdíl takový nebyl, takže zajímalo by mě si to vyzkoušet, jestli bych na to měl nebo ne.
5: Každý týden.
4: Tak.
6: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Tomáš Holeš, který je s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport v desíce, tak loni prožil tedy možná velké zadosti učinění a také u toho byl Pavel Horvát, byť to možná sám neví.
10: Začíná znělka Ligy mistrů. Většina fotbalistů, malých, velkých, mladých, starých, o tom sní, že by to jednou mohla zažít, nebo že je škoda, že to nezažila u těch starších. Teď to zažívají slávisté, tedy po 6 letech a na hrací plochu je přivedl Tomáš Holeš, hráč, znovu to připomeňme, který před těmi 6 lety si to celé odseděl na tribuně nebo na střídačce, nezasáhl do hry, no a o to víc se těšil, že si konečně zahraje tuhle prestižní soutěž.
0: Vysněná Liga mistrů, možná nakonec jiný zážitek, než byste řekl, ale přece jenom, když jsme zmiňovali to, že jste nebyl na té soupisce pro tu v roce 2019, tak loni, když to přišlo, i s kapitánskou páskou, tak jak jste se cítil, když jste tam nastupoval takhle?
4: No, tak samozřejmě stát tam a slyšet hymnu Ligy mistrů, tak to je nádherný pocit a čekal jsem na to dlouho, vyčítal jsem to trenérům dlouho, že mi tam nedali ani tu minutu, takže pak jsme společně makali na tom, aby jsme zase Ligu mistrů mohli hrát a když se to povedlo a já jsem tam stál, tak samozřejmě krásný pocity.
0: No. Pavel byl u toho jako spolukomentátor našeho přímého přenosu, no, s Mirkou Vasičem, kterého jste
5: říkal,
0: slyšeli.
5: Já jsem to pouštěl, no mě, já jsem si to hned vlastně vybavil, že tam tohle Miro zmiňoval, že vlastně jsme mu to přáli vlastně všichni, myslím si zase tím jako projevem, tak že všichni normální fanoušci ti to museli přát, no ale prostě to, já jsem to viděl, to bylo vlastně u té brány, co je tribuna sever, jo. No, tak tam byl ten souboj, já jsem říkal, tyve, to je špatný, jako, to je špatný a vlastně za chvilku se to potvrdilo a to, jako musím, teď, i teďka mám prostě úplně tu husinu, že mi bylo úplně jako blbě z toho, říkám, tyve, to není možný normálně.
4: No, stalo se, no, to prostě je to fotbal, ale přilehl mi tam koleno, takže měl jsem nějaký postranní vás trošku pochroumaný, ale pamatuju si, že jsem přiběhl do kabiny a chvilku jsem tam obrečel, jak jsem měl v sobě nahromaděný ty emoce, tak jsem to tak nějak jako vypustil, ale nebylo to tak vážný, jak to třeba mohlo být, takže já jsem pak nějaký zápasy stihl, takže jsem si zahrál.
5: Hele, v tu chvíli, já teďka je to takový jako nepříjemný, ale vlastně i ty posluchači by to mohli jako, dobře, ten úraz se stane, to je prostě takhle, že jo, a teď byla chvilka, ty jsi to jako chtěl zkoušet samozřejmě.
4: No, a nejde to, no. pak jsem tam měl nějaký sprint právě a hrozně mě to bolelo a říkám, to prostě nejde, to jako nemůžu jít přes bolestaní, protože by mě tam někdo frknul a mohlo by se to ještě zhoršit, takže jsem prostě přiběh, říkám, musím dolů, prostě bolí mě koleno. No.
0: No, zmeškal jste Inter, Atalantu, Arsenal, ale pak jste si zahrál tedy při remíze s Bilbaem na Tottenhamu a doma jste hrál tedy stejný zápas, jako zažil Pavel před těmi 15 lety taky v Edenu s Barsou. Taky jste dostali 4 góly tehdy, ale Tomáš má asistenci, že jo? Barcelona.
4: Jo, mám. Protečoval jsem tam roh, no, na zadní tyči a Vasil Kušej to tam dorazil, takže...
0: To jste vedli vlastně, ne?
4: My jsme vedli a poločas byl 2-2, takže jsme si říkali, že by to mohl být dobrý zápas. Ale bohužel teda já jsem v tom zápase o poločas se střídal, protože mě zase táhl zadák. Takže já jsem s Barcou remizoval a kluci to pak zkazili.
5: Druhá půle, ty máš jediný bod. Já jsem si vzpomněl, jak jsi to říkal, jsme takhle hráli s tím AC Milan, tam jsme teda pak to taky skončilo 2-2, ale vlastně o půli, že jo, normálně euforie, jedem, ale ty zmrzkáme, jsou hotoví, nevědí, co na nás. A během podle mě 4 minut druhý půle to bylo 0-2 a dal Pato a
0: Robinho.
5: A to ještě ty lidi byli, bylo takový ten, jak všichni se šli na jízdu půli. A říkám, tyjo, to není možné, jsme za 3 minuty dostali 2 góly, to jsem si říkal, jak je seřežem o půli a najednou během, ty si tam dali dvakrát do prázdný a říkám, tak to umějí kluci, no.
4: A. Je to tak, no, nám to trefil Dani Olmo do šíbenice, že jo?
5: Jo, jo.
4: Je to hned prostě.
0: No, vlastně zítra, 25. září, to bude 2 roky teda, ale od takového méně šťastného momentu, respektive před 2 rokama jste porazili Ludogorec, ale od té doby v Evropě vítězství Slavia nemá. Aha. Ta Liga mistrů se teď teda rozjela velmi složitě, nakonec Racing Lens, to jste si zažil sám. Tak jak to vidíte teď vlastně i vzhledem k tomu losu, jsem cítil trošku jako i z kabiny, měl jsem to zprostředkovaně, ale že jako zas tak nadšení jste nebyli třeba z toho losu, ať už toho, z té obtížnosti, která je vysoká, tak i z té atraktivity. Jak to máte vy v tomhle ohledu, jak tomu přistupujete?
4: No, mám to stejně, no. Přál jsem si tam trošku jiný týmy, trošku třeba atraktivnější a tady to je, jak jsi říkal, prostě je to takový, že ty týmy jako pro diváka si řekne jako Lens nebo prostě já nevím Villarreal, ale všechno to jsou prostě výborný týmy, no, takže těžký. Teďka jako jsme měli, si myslím, jako blízko ke 3 bodům po prvním poločase, který jsme odehráli skvěle, jsem si říkal, že prostě tady musíme porazit, bohužel se ten zápas zvrtnul a nakonec to dopadlo nejhůř, jak mohlo. A co se dá dělat, no, teďka musíme, další zápas hrajeme Sabach, takže
5: půjdou zápas od zápasu prostě.
4: Přesně tak.
0: No. Tak on to říkal i Santi Denia teď na té tiskovce, že půjdou v Lize národu zápas od zápasu a tam mají taky složitě. Super. Jenom mi řekněte, Tomáši, vy jste tedy kapitán Slavie, jste jeden z lídrů, kdo se, nevím, jestli to nebudete moc prozradit, jak to neříkajte, a kdo se stará o ty třeba mladší hráče, když prostě v tom zápase se jim něco nepovede, protože myslím, že tady v tomhle duelu se taky tam jeden borec s tím vyloučením neprezentoval úplně šťastně, myslím, Mikuláš Konečný.
4: No, tak to jsou samozřejmě těžký momenty, sám jsem to zažil, když se dostane červená karta, prostě není to jednoduchý, zvlášť v takovémhle zápase, ale tam tu podporu měl prostě od všech, jako nikdo mu nic nevyčítal, za ním chodili všichni kluci a těžký, no, seděl tam po zápase chudák zklamaný, ale to někdy fotbal přináší a musí se přesto přenést, no, ono to zase posílí do těch dalších zápasů. Já myslím, že my tam máme skvělou partu, je tam hodně takových starších kluků, takový ty lídři, co se tam prostě starají. Řekl bych, že se staráme jako všichni tak nějak navzájem o sebe, což je důležitý.
5: Zkušenosti, no. Já jenom jsem chtěl říct ještě tady k tomu losu. Když jsem byl teda naposled z Plzni, tak taky nás nahnali, že bude losování, že tak nás nahnali do té šatny, aby to mohli natáčet. No a teď vlastně vylosovali ten, že jo, Bayern, Barcelonu a Inter Milán a oni se všichni radovali. Říkám, jste se zblásili. Ne, ten Inter, ty jsou slabý, tam budeme bodovat. Říkám, no, tak Inter byl ve finále a tam ty nám dali to, no.
4: My jsme právě teďka seděli taky pospolu a A hrozně jsme si přáli Liverpool a hlavně ne Bayern samozřejmě. A byly tam ty tři týmy a dva z toho jsme měli dostat. Byl tam Bayern, Arsenal a Liverpool. A říkali jsme si, my ten Liverpool už musíme dostat. A samozřejmě Bayern, Arsenal. No. Takže...
6: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Sedí tady vlastně, to máme unikátní...
5: To je zklamaný z té ligy.
0: No, takhle, to je unikátní jenom, že tady v pořadu sedí teda účastníci ligy mistrů, několikanásobní mistři, vlastně kapitáni, ať už bývalí tady jako výrazného klubu Viktoria Plzeň, kapitán Slávě. S Tomášem Holešem můžeme drknout třeba trošku do strun. Mě totiž fascinuje na tom videu, které teď publikovali i vlastně oficiální vlastně kanály, myslím LFA, jak hrajete Milanu Petrželovi. No. Že to umíte naladit, tu kytaru, to je fascinující. Já totiž na housle mají jenom 4 struny a neumím naladit kytaru, která má 6, což mě přijde fascinující.
5: Protože máš 5 prstů, to ti nevychází.
0: To je pravda, to mi nevychází. Tak co ty struny, Tomáši? 6 strun kytara?
4: No, já to naladit umím, ale samozřejmě podle aplikace, ne, že bych to ladil podle ucha.
0: To mě nedošlo.
5: Máš na housle, jak se to myslel. Kytaru je ta ladička už teďka?
0: Ne, ne dobrý, no ne, tak. No. A jo, tak ladičku používají i profíci, to zase jako nechci schazovat.
5: No, no, housle to nemáš, jo.
0: Nepožívám to, tak to slyšíš a tak...
4: No, tak to takový lepší.
0: Ale ne, profíci to slyší.
5: Ale trvá to dlouho, ne?
0: Profíci používají taky ladičku, to je jasný. Mě to právě jako fascinovalo, že to, protože jako vdrknout do toho umíte a je skvělé taky, že umíte intonovat. Jak jste se tam pak dostal v té písnice, to byl připomínka toho titulu no. Loňského, ne, když jste zpíval v Edenu.
4: Jo, jo, no, jako bylo to falešný.
0: Ne, nebylo právě, jako na začátku, jo, no, ale pak ne.
4: Pak už jako lehce jsem se do toho dostal, ale jako...
5: To ty snad nejsi novinář, ty nemlžeš, to bylo falešný na začátku, to bylo jasný, ne?
0: Pavle, ale důležité, jak to končíš, ale tak když končíš do pozitivna v duru, a hlavně čistě, jak je to dobré.
5: No. Zajímá, jestli máš ten...
4: Metronomix.
0: Možná taky mobilu aplikaci, ne?
4: Ne, to nepoužívám. Ne, ne, já jako zahrát něco umím, ale jako zpívám potom, když si něco dám lehce, to je pak už mě to jedno, ale nejsem jako dobrý zpěvák.
0: Tak doma u stromečku asi ne?
4: Taky jsem si někdy zaspíval s dětma.
0: Dobře.
4: Ale jako...
0: No, máte štěstí, že tady máme už málo času, protože Pavel taky rád zpívá.
4: Jo?
0: No, já jsem si ozvučné dřevo teda nevzal, vy taky nekouká.
4: Taky ne. No,
0: ale tak měli byste se nějak sejít, co?
5: Jo, se sejdem určitě.
0: A kde třeba jako v kabině ještě zpívák takový, jako který s vámi
5: no, do toho takzvaně jde? Když si všichni dají něco, tak zpívají všichni, to si buď jisté. Jako.
4: No teď mě úplně vyrazil dech Erik Prekop, protože my jsme pak po titulu byli na chatě a já jsem tam drnkal do kytaru a najednou přišel Erik Prekop s kytarou. A ten to tam rozjel, ale úplně neuvěřitelně. Fakt, takže ten to byl profík. On snad i umí na heligonku, nebo na co říkal, že by
5: jako bude
4: asi...
5: Bude to muzikant prostě, no.
4: Bude to muzikant, no, takže ten zpíval výborně i hrál jako na kytaru.
5: Tak proto mu to tolik nešlo na hřišti. To se mu omlouvám, tak je nadal.
0: Dobře, ne, tak to takhle Pavel Horvát zpestřil, no. Dobře. No tak já se těším, že někdy uslyším třeba Pavla Horváta společně s Tomášem Holešem zpívat, ale byl bych rád,
5: kdybychom
0: se...
5: Já umím jenom Dajánu, já hraju cikánský Gčko a...
4: No, cikánský Gčko.
0: Pavel zapomíná, že má samozřejmě i svou pěveckou roli v jednom filmu, ale no, o tom se bavit dobrý, dneska raději nebudeme. Měli jsme tu Tomáše Holeše, moc děkujeme, že jste přišel a no třeba někdy, nejen u zpěvecké části, ale třeba i u mikrofonu. Radio Žurnalu Sport. Co vám daří, Tomáši?
4: Já děkuji za pozvání, bylo to tady s váma fajn, takže děkuju. A
5: my ti přejem teďka, ať ti vyjde ta pauza, ať se proběhneš pořádně, to ti závidím celkem, protože já bych se zapojil do té soutěže jenom v tou chůzí možná, ale jsme rádi, že jsi přišel a držíme palce, samozřejmě, jsi fit.
4: Děkuju.
0: Tomáš Holeš byl hostem desítky Pavla Horváta, moc děkuji Pavlovi.
5: Díky za pozvání ke mně, Honzo.
6: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
11: Ahoj, tady Michal Kempný. Kdo bude mistrem Extraligy, zatím nevím, ale to, že můžete být u všeho důležitého, ano. Stačí jen naladit Radiožurnál Sport a rázem se přenesete přímo na led. Každou akci, z každého zápasu základní části i playoff až do posledního finále uslyšíte dřív, než i ostatní uvidí. Tak poslouchej hokej na Radiožurnálu Sport.
6: Poslouchej sport. Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
12: Jdeme na hokej.

0: fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
3: Je přesně půlnoc. Čas na hlavní zprávy Radiožurnálu.
4: Policie podezírá zadržené muže u vojenské základny ve Velké Británii z přípravy teroristického útoku. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce u dětí snížit věk trestní odpovědnosti už na 13 let. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Provoz na pražském okruhu mezi Barrandovem a Ořechem omezuje stavba mostu a dnes bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů. Je pondělí 28. září. Hezký sváteční den vám přeje Marek Sedláček.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: U letecké vojenské základny Fairford ve Velké Británii policie zadržela 5 mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku. Tamní úřady označily situaci jako závažnou. Od nedělního rána tam zasahuje protiteroristická jednotka. Obyvatelé nedaleké vesnice se museli evakuovat.
5: Brzy nad ránem poslali policisté obyvatele Welfordu bydlet k příbuzným. Důvodem byly 3 podezřelé bílé dodávky, které se v noci přiblížily letecké základně Fairford. Na záběrech z vrtulníku je vidět, jak speciální robot pro práci s výbušninami pomalu zkoumá obsah vozidel. Letiště britského královského letectva využívala americká armáda k útokům na Irán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa byli zadrženi muži součástí spolupráce Spojených států a Velké Británie. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhány děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Podle Tejce by se snížená hranice dotkla jednotek případů.
6: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně v případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
4: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Hulmáková tvrdí, že u dítěte je potřeba se zaměřit na varovné signály už před spácháním trestného činu.
7: Jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
4: V případě koaliční shody chce ministr Tejc návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. Chce tak zlepšit vysoký schodek státního rozpočtu. V nedělní debatě České televize to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
8: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme. To říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
4: Ministerstvo zvažuje i zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že daně zvyšovat nechce. Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění ústavního principu neutrality. To žádala iniciativa blízká pravicovým lidovcům s odůvodněním, aby se Švýcarsko nezačalo podobat válčícím zemím. Nedělní hlasování pozorně s odůvodněním, aby se Švýcarsko nezačalo podobat válčícím zemím. Nedělní hlasování pozorně sledovali taky v Rusku.
9: Rusko by

0: Pak ani zastropování počtu obyvatel země na nejvýš 10 milionů. Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Papež Lev XIV. Dnes ve francouzských Métách promluví o míru a jednotě evropských národů. Prezident Emmanuel Macron do východofrancouzského města pozval i evropské lídry. Papež tak ukončí čtyřdenní návštěvu Francie, kam se vydal jako první hlava katolické církve po téměř 20 letech.
2: Papež do města Méty přiletí z Lourdes na jihu Francie, kde sloužil mši pro 200 tisíc věřících. Papež před lourdskou svatyní řekl, že církev musí najít odvahu a zacelit hluboké rány, které způsobila jiným. Prohlásil to předtím, než se sešel se 7 oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Papežovu návštěvu Francie provází obrovský zájem věřících. Jenom jeho mše na pařížském náměstí Svornosti a bulváru Champs-Élysées přilákala skoro 1 000 000 věřících. Kromě toho papež navštívil taky centrum, které pomáhá uprchlíkům, a v Elizejském paláci varoval před neuvážlivým používáním umělé inteligence. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Silný déšť a s ním spojené lokální záplavy ohrožují země jihovýchodní Asie. Stav ohrožení vyhlásila už 15-milionová metropole Thajska Bangkok a silné srážky v následujících hodinách čeká Laos, Kambodža a Vietnam.
3: Po prsa ve špinavé vodě a se zachráněnými doklady v ruce ukazuje pan Ramsri své zaparkované auto, které je zaplavené až po střechu. Všech 50 distriktů thajské metropole vyhlásilo stav ohrožení. Podle starosty města nařídili úřady evakuaci několika tisíc lidí do bezpečných prostorů a zavřeli některé školy. Úřady varují, aby se lidé pohybovali ve vodě opatrně, protože zvednutá hladina vyplavila do ulic a domů nebezpečné hady a známé bangkokské varany. Z jihovýchodní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Lotyšsko řeší úmyslné poškozování bezpečnostního zařízení hranice. Oznámila to lotyšská pohraniční stráž. Podle ní se nejedná o vandalismus a metody pachatelů jsou stále agresivnější a sofistikovanější.
4: Lotyšsko zabezpečuje hranici automatizovanými systémy pro sledování prostoru na několika úsecích naraz. Současně se ale potýká s poškozováním této infrastruktury. Jak oznámila lotyšská pohraniční stráž, podél východní hranice s Běloruskem a Ruskem zaznamenala poničení kabelů, rozvodových skříní nebo sloupů pro kamerový systém. Situace je v současnosti napjatá hlavně na lotyšsko-běloruské hranici. Lotyšsko na ní čelí migračnímu tlaku. Od začátku roku lotyští pohraničníci zabránili více než 11 tisícům pokusům o nelegální překročení této hranice. Podle lotyšských ozbrojených sil jsou do nelegální migrace zapojené běloruské bezpečnostní složky. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: V Praze dnes začne festival sci-fi filmů Futuregate. Do hlavního města dorazí taky režisér snímků ze světa Star Treku Nicholas Meyer a Oscarový režisér Joe Walker.
5: Americký střihač Joe Walker spolupracoval třeba na trilogii Duna nebo pokračování sci-fi filmu Blade Runner 2049.
6: Joe Walker usedne i ve festivalové porotě a uvede právě filmy jako Blade Runner 2049 a Příchozí.
5: Popisuje jeden z pořadatelů festivalu Philip Schauer.
6: A druhou osobou je režisér kultovního Star Trek Nicholas Meyer.
5: Festival Futuregate zamíří z Prahy a Brna pak také do regionu. Za sci-fi filmy tak můžete vyrazit třeba i v Hradci Králové, Olomouci nebo Ústí nad Labem. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Sport. České tenistky slaví titul v poháru Billie Jean Kingové. Ve finále v Číně porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Díky triumfům Karolíny Muchové a Lindy Noskové. Češky ovládly týmovou soutěž po 7. v samostatné historii a poprvé od změny formátu a názvu z Fed Cupu na pohár Billie Jean Kingové. A lídrem hokejové Tipsport Extraligy se 100% bilancí je i po 5. kole Třinec. Oceláři vyhráli v Liberci 3-1. O klíčových momentech a síle soupeře mluví trenér domácích Severočechů Jiří Kudrna.
7: Soupeř přidal druhou branku a ještě třetí a sebralo nám to vlastně už i ten naději na tu koncovku. Myslím si, že soupeř hrál výborně, organizovaný a prostě byl efektivnější. A my jsme měli svoje příležitosti, které jsme bohužel neproměnili.
1: Ve zbylých nedělních duelech Extraligy Kometa Brno prohrála s Pardubicemi 3-5, Kladno s Olomoucí 1-4, České Budějovice přehrály Litvínov 5-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a Vítkovice vyhrály nad Mladou Boleslaví 6-2.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Teď průjezdný Pražský okruh a překážka na D5 u Berouna. Pražský okruh byl mezi sjezdy na Barandov a Ořech kilometry 16 až 19.

0: 19 neprůjezdným. Uzavírka k D1 i na Ruzyni trvala zhruba 40 minut. Kolony se rozjely, další uzavírka by měla následovat v úseku Staví most. Osobním autem to jde obět přes město po okruhu a například po Radlické ulici a Rozvadovské spojce nebo Plzeňské ulici, případně pak Patočkově a Bělohorské. Na D5 se z Plzně do Prahy za Berounem stojí dodávka. Kilometr 16,5 zasahuje do pravého pruhu stále jen na blikačích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojedinile mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A na řadě je repríza nedělní publicistiky s Tomášem Pavlíčkem.
3: Proč vyzývá kancelář ombudsmana ke zrušení ústavní péče pro lidi s postižením? Nakolik oslovila návštěva papeže ve Francii mladé lidi? A v čem by mohly být české letouny Skyfox vhodné pro případnou protidronovou letku NATO? Zní to jako revoluce ve zdejším sociálním systému. Kancelář ombudsmana a dětského ombudsmana vyzývají ke zrušení ústavní péče pro lidi s postižením. Podmínky v těchto zařízeních nemůžou podle veřejných ochránců práv lidem s handicapem zajistit nezávislý život. Stát by měl podle ochránců práv stanovit jasný plán, dokdy se tyto instituce zruší, kdo se na tomto procesu bude podílet a samozřejmě k tomu vyčlenit potřebné prostředky. My zveme do vysílání Janu Gregorovou, ředitelku právní sekce kanceláře ombudsmana. Ombudsmanky. Dobrý den.
4: Krásné odpoledne.
3: Tak co vás k téhle výzvě vedlo? Jaké byly hlavní impulzy?
4: Tak já bych ráda zdůraznila, že nejde o naši výzvu, jde vlastně o závazek České republiky jako celku, protože Česká republika už v roce 2007 podepsala úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zavázala se tak vlastně k tomu, že bude poskytovat podporu lidem s postižením v tom, aby každý z nich mohl žít svůj nezávislý život. A nezávislý život je život podle přání samotných lidí s postižením, aby se mohli rozhodovat o tom, kde, jak a s kým budou žít a nežili život v nějakém prostředí ústavu.
3: A promiňte, že vás přerušuji. A vy teď máte tedy dojem, že se ten závazek nenaplňuje a dokážete to doložit na konkrétních případech?
4: Určitě. Ten proces přechodu od ústavní péče k samostatnému životu se nazývá deinstitucionalizace a jedná se o proces, který je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Z našich poznatků tento proces v České republice pokulhává, stagnuje. A vlastně jde o to, že v České republice se stále více zaměřujeme na rozvoj pobytových služeb, než na právě život lidí v domově, v komunitě. Málo se rozvíjí dostupné sociální a zdravotní služby a také se nezaměřujeme na podporu pečujících, na podporu rodin, proto, aby nestáli před rozhodnutím, zda budou o svého blízkého pečovat 27 hodin, 7 dní v týdnu, anebo zda ho umístí do ústavu. Díky tomu, že nám chybí terénní a odlehčovací služby nebo také služby osobní asistence či sociálního poradenství, které jsou vlastně podmínkou toho samostatného života.
3: No a právě co z toho nastavení podmínek té v samotné ústavní péči znemožňuje podle vašeho názoru vést lidem se zdravotním postižením opravdu nezávislý život?
4: A život v ústavu nikdy nemůže být samostatný, protože se dále stále více zaměřuje na potřeby vlastně ústavu jako takového. Fungují tam režimová opatření, je uspůsoben potřebám a počtu personálu, takže potom takový život samozřejmě má zásah i do samotného soukromí soukromí klientů. Například do toho, že si nemohou vybírat, s kým budou na pokoji, zdali budou sdílet svůj samostatný prostor, kdy budou stávat, kdy budou ulehat, co budou jíst a kdy budou jíst, jak budou trávit například volný čas. To všechno je vlastně uspůsobeno chodu samotného ústavu. A my, když jezdíme do takovýchto ústavů, tak se setkáváme i často s tím, že mají nedostatek soukromí při osobní hygieně, že jsou přetrhané rodinné vazby díky tomu, že ústavy jsou často umístěné desítky, stovky kilometrů daleko od původního bydliště klientů.
3: No a vy teď tedy vyzýváte k tomu, aby stát určil jasný plán na zrušení ústavních zařízení. Co všechno by podle vás měl obsahovat?
4: Ten plán by určitě měl obsahovat nějaké strategické řízení tohoto procesu. Měl by probíhat ve spolupráci s lidmi, kterých se ten proces týká, to znamená lidmi se zkušeností z života v ústavech, měla by tady být tady probíhat participace s lidmi s postižením. Měli bychom také zaměřit financování sociálních služeb na podporu právě těch služeb, které jsem zmínila. Terénní služby, odlehčovací služby, dostupné sociální a zdravotní služby. A také bychom se měli zaměřit na podporu lidí, kteří pracují v sociálních službách. Jedná se o profesi, která stále je nedostatečně oceněná finančně a jinými podpůrnými prostředky, vzděláváním například.
3: Ono to samozřejmě bude proces poměrně dlouhý, to je jasné. Ale vy vyzýváte k tomu, aby stát určil nějaké datum, tak jak dlouho ten proces může trvat?
4: Určitě se ukazuje to, že v České republice to bude asi pozvolný proces, byť známe příklady z jiných evropských států, kde se k tomu zrušení ústavu vlastně rozhodli zásadně ze dne na den. Záleží vlastně na tom, kolik vlastně prostředků do toho procesu stát bude investovat, jaké vlastně podmínky tomu vytvoří. V tuto chvíli nám vlastně chybí jakákoliv data o tom, kolik nás vlastně stojí ústavy samotné a život klientů v nich versus vlastně toho, kolik by nás stál jejich samostatný život. Samozřejmě samostatný život není o tom, že na to bude člověk sám, potřebuje mít veškerou vlastně pomoc a podporu těch služeb, které vlastně každý dle svých individuálních potřeb vyžaduje.
3: No, ta data tedy nemáme k dispozici, ale někdy před 6 lety se k tomu vyjadřovala tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a ta to odhadla, tedy ty náklady na celý ten systém, na jeho změnu, na stovky miliard, možná jednotky bilionů, tak to jsou obrovská čísla, ne?
4: Já bych řekla, že to se jedná opravdu o odhady, že vlastně přesná data my vůbec nemáme. A ta je potřeba získat, abychom se skutečně bavili v nějakých reálných relacích. My, když jezdíme do těch ústavů, do těch, které prošly transformací, jsou menší, poskytují služby menšímu počtu klientů, tak často slýcháme, že v zásadě nejsou o moc dražší, protože provoz takovýchto malých zařízení, které si můžeme představit jako bydlení v běžných bytech nebo v běžných rodinných domech, jsou samozřejmě levnější z podstaty toho, že vlastně provoz takovýchto zařízení, takovýchto objektů je levnější. Všech těch služeb, které jsou na to navázané. A samozřejmě jsou tam určitě vyšší náklady na personál zařízení.
3: Tak tolik Jana Gregorová, ředitelka právní sekce kanceláře ombudsmanky. Děkuji, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Papež Lev XIV. Se na své návštěvě Francie přesunul na jedno z nejvýznamnějších míst katolické církve, do města Lourdes, kde se podle tradice měla v polovině 19. století opakovaně zjevit mladé dívce Bernadette Subirusové Panna Marie. Papež tam dopoledne před jeskyní, kde mělo ke zjevení dojít, sloužil mši pro 150 tisíc věřících a večer je naplánované velmi očekávané setkání s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů, kteří měli podle vyšetřovací komise se zneužit od roku 1950 na 330 tisíc dětí, hlavně chlapců. U telefonu je Eliška Tomalová, politoložka se zaměřením na Francii z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Tak paní Tomalová, slyšíme se?
5: Ano, slyšíme se, dobrý
3: Výborně.
5: Den.
3: My vás teď už také slyšíme, takže rovnou položím otázku. Papež, jak jsem naznačil v úvodu, se má večer setkat za zavřenými dveřmi se 7 zástupci obětí sexuálního násilí a přestože už měl ve Francii několik veřejných vystoupení, včetně té včerejší mše v Paříži pro 100 000 lidí, tak se zatím k tématu nijak nevyjádřil. Jak důležité je to ve Francii téma nejenom pro katolické věřící?
5: Je to skutečně vlastně první den jeho návštěvy, kdy se k tomu očekávanému tématu a velmi bolestnému tématu poprvé vyjádří. Je to samozřejmě téma velmi důležité vzhledem k určitému poklesu vlivu katolické církve a vnímání vůbec katolické církve ve Francii, ale samozřejmě nejen ve Francii. A to téma dnes bude řešeno na mnoha úrovních. Jednak, jak jste zmínil, za zavřenými dveřmi se zástupci biskupů, kde nejspíš zazní i jaksi přímější sdělení se očekává od papeže, jakým způsobem tady postupovat a více možná kritiky dovnitř, ale to velmi očekávané setkání s těmi oběťmi, to, o tom se toho mnoho nedozvíme, několik z nich odtajnilo svoji identitu, ne všichni. My pouze víme, že tedy s nimi bude jednat individuálně, že to nejsou vlastně zástupci nějaké organizace, ale že jsou to jednotlivci, kteří touto bolestnou zkušeností prošli. Takže je to velmi důležité téma, je to velmi důležité setkání a má vliv nejen tedy na katolickou církev ve Francii, ale řekla bych i celou evropskou dimenzi.
3: No na včerejší mši v centru Paříže, které se zúčastnilo nějakých 600, možná až 700 tisíc lidí, se papež Lev XIV. Obrátil na mladé věřící, které chválil za jejich energii, za entuziasmus, za nasazení. Jak atraktivní je dnešní katolická církev pro mladé Francouze a Francouzky?
5: To je složité téma, protože už ve Francii neplatí to, co třeba platilo před 70 lety, co Francouz to katolík. A opravdu v posledních letech ten pokles vlivu i počet věřících vlastně klesal. Těžko říci, která data můžeme brát vážně, ale v současné době se mluví o tom, že těch praktikujících věřících je přibližně okolo 10%. Na druhou stranu ten fenomén, který popisujete, je už zdokumentovaný. To znamená, je tady nárůst počtu nově pokřtěných Francouzů, kteří jsou velmi často z té věkové kategorie 18 až 25 let. Říká se, že respektive média zmiňují, protože data přesná proto nemáme, že tento nárůst je dán určitou potřebou nějaké vlastně hledání duchovní identity ve virtuálním světě, ve světě sociálních médií, která samozřejmě mají takovou dvojsečnou situaci ve vztahu k tomu k víře a k náboženství, protože na jednu stranu poskytují takové nějaké znejistění ve současné světě, ale také poskytují prostor pro aktivizaci a mobilizaci těchto hnutí náboženských a náboženských influencerů. Takže umí promlouvat i k mladým Francouzům. A poslední poznámka k té aktivizaci těch mladých, kterou bych zmínila, je, že se říká, že tedy mladí Francouzi nejen, že se chtějí pokřtít, ale jsou vlastně takový aktivnější a důraznější v projevech své příslušnosti ke katolické církvi.
3: My jsme si všimli, že žádné ze mší se neúčastnil prezident Emmanuel Macron. Včera na té pařížské mši byla jeho manželka, i premiér Sebastian Lecornu, ale byli vidět i další politici, včetně Marine Le Penové. Tak jak se tady projevuje ta přísná odluka státu od církví, která ve Francii platí?
5: Emmanuel Macron sice se nezúčastnil těch konkrétních akcí, o kterých mluvíte, ale je důležitou osobou tady té celé státní návštěvy, která je opravdu státní a velmi symbolická pro Francii. Odehrává se opravdu na nejvyšší úrovni a naplánoval jí vlastně Macron během své návštěvy ve Vatikánu v dubnu loňského roku. Takže Macron je vlastně osobou, která tam je i není zároveň. V souvislosti s tou odlukou samozřejmě ta situace ve Francii, ta odluka státu a církve, která je platná už více než 100 let, je velmi významnou součástí francouzské republikánské identity, ale zároveň je nutné říci, že samozřejmě katolicismus a katolická církev je velmi silně promítnuta do celé francouzské společnosti. Takže nelze si nevšimnout toho, že tedy Francie samozřejmě na svém území má spoustu katolických staveb, je to součást její kulturní symboliky. Ta odluka byla kritizována, respektive její aplikace v souvislosti s touto návštěvou, ale jsou to hlasy, které se hodně opírají o konkrétní podporu té návštěvy. Je to i financování některých logistických částí té návštěvy.
3: Tak tolik Eliška Tomalová, politoložka se zaměřením na Francii z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji, že jste si našla čas. Mějte se hezky.
5: Přeji hezký den, nashledanou.
3: České letouny L-39 NG Skyfox by se daly velmi dobře využít do případné mnohonárodní letky k zajišťování, zachycování a ničení útočných dronů. Došla k tomu analýza britského bezpečnostního think tanku Royal United Services Institute. Pokud by Severoatlantická aliance podobnou letku vybudovala, mohla by tím ušetřit drahé bojové letouny a zásoby raket vzduch-vzduch, soudí aspoň autor studie Justin Bronk. Možné využití Skyfoxu pro boj proti dronům zmínil při návštěvě Spojených států také český prezident Petr Pavel. My jsme ve spojení se Zdeňkem Rodem, bezpečnostním analytikem z katedry bezpečnostních studií CVR Univerzity. Dobrý den.
6: Dobrý den vám, divákům.
3: Tak možná i posluchačům. Tak nejdřív si řekněme, jakou má vlastně váhu ta analýza britského institutu Rusy v téhle oblasti. Čtou tyhle zprávy lidé, kteří mají v Severoatlantické alianci rozhodující slovo?
6: Tak ten institut je velmi významný, on byl založen už v polovině 19. století a co se týče jeho analýzy a doporučení, tak se velmi pravidelně dostává do různých monitoringů a briefingů předních nebo evropských nebo světových rozhodovatelů. Pravidelně s těmito analýzami pracují v Severoatlantické alianci, v Evropské unii a v dalších uskupení, takže určitě to doporučení se lze brát jako významné. Ano.
3: No a jak by podle té zprávy měla vypadat ta národní letka zaměřená na ničení útočných dronů. V té analýze se píše o nějakých 16 ano. až 24 strojích, tak kde by třeba mohly být umístěné, jak rychle by mohly zasáhnout?
6: Tak to, jak jste zmínil, mělo by to být něco mezi 16 až 24 letouny Skyfox, té české výroby. Co se týče toho umístění, tak počítá se s tím, že by to bylo východní křídlo NATO, takže to může být někdo umístěno mezi Povaletím až Rumunskem. To v tuto chvíli úplně přesně nelze specifikovat. Co je ale poměrně důležité, že ty letouny by měly být výhradně vlastně využity na to zachycování těch jednosměrných útočních dronů. To znamená dron, který nese třeba nějakou výbuštinu a má pouze ten jeden směr. Počítá se s tím, že ten dron bude zničen. Takže tohoto využití se jeví vlastně jako zajímavé a jeví se to jako zajímavý nástroj do té komplexní obrany proti dronům.
3: No v té analýze se nezmiňují jenom Skyfoxy, ono se tam mluví o několika strojích, které by se daly pro tenhle účel využít, cvičné letouny Pilatus PC-9 Embraer A-29 Super Tucano, anebo některé varianty lehkých stíhaček. V čem proti nim mají Skyfoxy výhody?
6: A máte pravdu, tam se zmíní více letadel a právě ten Skyfox, ten L-39 stroj, ten současný, ten nejnovější, se ukazuje jako nejefektivnější z mnoha důvodů. Zejména je tam efektivita, cena a vlastně obecně náklady na výrobu, náklady na údržbu a obecně dlouhodobá jaká zkušenost se stroji, které produkují inženýři v aerovodochody. Takže to je vlastně takový jako komplexní mix a má to samozřejmě nějaké menší jako nevýhody. Ukazuje se, že ten Skyfox například oproti těm jiným strojům nemá v sobě integrovaný radar, což je ale pouze otázka technického řešení. Už jako z řady expertů se vyjádřila, že ty radary lze umístit, radary, které by právě detekovaly ty drony. Takže z těch všech strojů se jeví cena poměr výkon jako nejoptimálnější řešení.
3: No takže když tedy říkáte, že české letouny jsou schopné nabídnout, dá se říct, kvalitu za relativně nízkou cenu, tak jak by to nasazení Skyfoxu bylo nákladné, dejme tomu ve srovnání se stíhačkami F-35, F-18, F-16, které se vlastně využívají proti těm dronům teď.
6: To je vlastně otázka, jestli tohle je vůbec jakoby srovnatelné. Samozřejmě oni ty 35 nebo zmíněné třeba F-16, to jsou nadzvukové víceúčelové letouny, které mají ty letecké hodiny poměrně vysoce postavené. Jestli se nepletu, ta F-16 má leteckou hodinou někde kolem 30 000 dolarů, což je v přepočtu něco přes 500 000 korun. A u těch Skyfoxů se ukazuje, že ta letecká hodina je opravdu jako řádově nižší. Jsou to jiné zdroje. Skyfox je podzvukový letoun, F-16, F-35 jsou nadzvukové. Ukazuje se, že například používat takto drahý stroj, jako je právě F-35, se ukazuje jako neefektivní. Představte se, že například ta F-35 by, nebo kdyby došlo k poškození tady toho letounu, tak to by samozřejmě pro ty letectva těch armád Severoatlantické aliance byla poměrně jako velká ztráta. Takže se vlastně zohledňuje i to, kdyby třeba došlo k poškození toho stroje, tak jak nákladné by byly ty opravy. A jestli vlastně jsme schopni ty opravy zajistit a to by jsme u těch Skyfoxů.
3: A bylo by možné, třeba mě napadá k tomuhle účelu, tedy ano, k tomu protidronovému, přestavit i třeba L-159 Alka?
6: U těch Alek tam se vlastně hovoří, že ano. Že vlastně to technice, že to vlastně tam ta specifika toho letounu to umožňuje. Dokonce ta Alka má i ten radar zabudovaný. Takže to vlastně tak už řeší celou řadu oblastí. Lze tam na tu Alku také umístit řadu jako zbraňových systémů od kanónů po kulometu, což se řeší i pro ten Skyfox. Takže vlastně tyto dvě řešení se nabízejí jako velmi zajímavé. A zejména, co je tam u toho zajímavé, je to, že právě s těmito typy letounů má řada těch států toho východního křídla na to zkušenosti. Protože samozřejmě tyto letouny byly produkovány postupně už od 60. let a řada těch armád střední východní Evropy má s těmito stroji nebo s jejich jako strašími typy jisté zkušenosti, umí je servisovat a dokáže si představit, jak je nasadit v boji.
3: Děkuji.
6: Například těch F-16.
3: No. Zdeněk Rot, bezpečnostní analytik z katedry bezpečnostních studií Cevro univerzity, byl naším hostem. Díky a naslyšenou.
6: Díky, naslyšenou.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
7: Skončila repríza polední publicistiky s Tomášem Pavlíčkem a jeho hosty a nyní máme 1 minutu po 12:30. Marek Sedláček a krátké zprávy.
8: Na svatého Václava zůstanou ze zákona zavřené velké obchody. Lidi si tak nenakoupí v prodejnách s plochou nad 200 metrů čtverečních. Pokud by jejich provozovatelé otevřeli, hrozí jim pokuta až 1 000 000 korun. Výjimku mají prodejny na letištích, nádražích, lékárny nebo čerpací stanice. Hasičům se večer podařilo zlikvidovat požár paneláku v Kotorské ulici na pražské Pankráci. Lidi, kteří kvůli němu museli opustit své byty, jsou už zpátky doma. Podle mluvčího pražských hasičů Vojtěcha Ročedla je odhadovaná škoda 1,5 milionu korun. Byt v 7. patře hořel zhruba od 5. hodiny odpoledne. Co požár způsobilo, není jasné. Na místo se kvůli tomu dnes ráno vydají vyšetřovatelé. Izrael odebere diplomatický status zástupcům Nizozemska ve městě Ramalách na západním břehu Jordánu. Podle AFP o tom informoval izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Nizozemsko, Británie a několik dalších evropských zemí zavedly omezení dovozu zboží ze židovských osad na západním břehu. Zdůvodnili to nárůstem násilí židovských osadníků vůči Palestincům a rozšiřováním osad, které jsou podle mezinárodního práva nelegální. A začíná druhý ročník multižánrového festivalu Poznej Vltavu. Na desítkách míst podél pražských břehů nabídne komentované procházky, vodácký závod nebo divadelní představení inspirované Smetanovou Mou vlastí. Pro návštěvníky je připravené také třeba setkání s výtvarníkem a sochařem Krištofem Kinterou, který svými díly ozdobil Dvorecký most.
1: Sport.
8: Hokejový útočník David Pastrňák ve své 13. sezóně v NHL povede Boston jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu. Posledním českým kapitánem v týmu elitní zámořské soutěže byl v minulé sezóně Radko Gudas v Anaheimu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Další uzavírka na pražském okruhu a nehoda na D5 u Plzně. Pražský okruh mezi sjezdy na Barrandov a Ořech znovu neprůjezdný. Uzavírka je mezi kilometry 16 až 19, kde jedničce i na Ruzyni. Ta poslední trvala 40 minut. V úseku staví most, v obou směrech se už tvoří kolony. Osobním autem se to dá objet přes město po okruhu a například Radlická ulice a Rozvadovská spojka, případně Patočková, Bělohorská a Karlovarská ulice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Tasov stojí auto s poruchou, 152. kilometr vpravo.
9: Stojí dodávka v odstaveném pruhu a jsou tam aj policajti, aj šipka o cestách.
0: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za Vyškovem stojí autobus s defektem, kilometr 235, vypadá to, že jen na krajnici. A na D5 se u Plzně směr Praha srazilo auto Divoké prase, kilometr 66, vše je vpravo označené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál a je s vámi Adam Carda.
7: Posloucháte noční radiožurnál 5 minut po půl jedné v čase, kdy právě začínáme a dnes je pondělí 28. září a ještě jeden den volna z prodlouženého víkendu zbývá, tak si ho užijte. No a na úvod nočního vysílání se vydáme na túru. V Krušných horách totiž skončil o víkendu největší festival pěší turistiky v Evropě, Eurorando 2026. Do hor během uplynulého týdne vyrazili tisíce turistů z Česka, ale také i ze zahraničí. Jak akci hodnotí, tak to uslyšíte za chvíli.
1: Noční radiožurnál
10: a Adam Carda.
11: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm.

i strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí. A zákon

0: Krušných horách skončil o víkendu Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na některou z desítek tras během uplynulého týdne vyrazili tisíce lidí. Turisté mohli využít průvodce nebo si zvolit vlastní trasu. Organizátoři připravili i doprovodný program, a to hned v několika krušnohorských městech.
1: Na festival Eurorando dorazila až z dalekého Brna paní Eva. Co se vám tu líbilo nejvíc?
2: Všechny rozhledný lesy, houby, všechno nádherný. Úžasný závěr se všemi státy dohromady, nakonec ještě tancování, ne?
1: Milan Zukal dělal průvodce na festivalu. Jaká byla vaše trasa?
3: Já jsem provázel trasu, která vedla z Nejtku na rozhlednu Paindl a potom zpátky přes Tisovou do Nejtku.
1: Jaká byla účast?
3: Každý den jsem měl 40 účastníků, kromě Španělů byli Francouzi, byli Němci, byli zástupci České republiky a byli tam taky turisté z Malty.
1: Festival navštívilo podle organizátorů asi 2000 lidí. Nejvíce jich přijelo z Německa a Česka, třetí nejpočetnější výpravu mělo Španělsko, odkud přijela turistka Bea.
4: Přijeli jsme z Andaluzie, z Almérie, z Granady, Kordoby, Malagy, Sevilly, ze všech andaluzských provincií. A co se nám tady líbilo nejvíc, to jsou ty turisté. Trasy. Hodně jsme si užili různé stezky a to, jak je tohle prostředí nádherné a krásné.
1: Před zahájením festivalu se na sociálních sítích objevila kritika, že podobné masové akce do horské přírody nepatří. Pokračuje ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
5: Sem přijeli lidi třeba z Portugalska nebo ze Španělska, který sem běžně nedostanete. Tak mám z toho strašnou radost, že se to povedlo. Dneska musím říct, že když to skončí, tak vlastně nikdo z těch lidí, co to kritizovali, vlastně ani neví, že to tady bylo. A spíš to mohlo být klidně ten festival ještě větší. I víc lidí by ty Krušné hory zvládly.
1: Příští ročník festivalu Eurorando bude za 5 let hostit jiný evropský region. Evropská asociace turistických klubů další místo konání ještě nevybrala. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.

0: Adel v nočním radiožurnálu a teď nás čeká sport. Fotbalista Milan Baroš se v Ostravě na vyprodaném městském stadionu ve Vítkovicích o víkendu rozloučil s úspěšnou kariérou. V rozlučkovém utkání hrál poločas za Baník a poločas za reprezentaci a pak si užil ovací při posledním střídání.
1: Říkal po posledním střídání za mimořádného aplauzu loučící se Milan Baroš a teď nechme mluvit jeho spoluhráče, začíná Tomáš Rosický.
2: My jsme spolu vlastně vyrostli od mládežnických reprezentací, o nějaký 15, 16 jsme spolu doputovali až do Ačka, takže je to výborný parťák, výborný kamarád pro ty lidi, co on má rád, tak by se vždycky rozkrájel, takže já jsem rád, že tady můžu bejt a rozloučit se s ním takhle.
1: S Vladimírem Šmicerem vyhrál v roce 2005 v dresu Liverpoolu největší klubovou trofej. Ligu mistrů.
3: Bary byl týmový hráč jak na hřiště, tak mimo hřiště a dneska za žádnou srandu. Já si myslím, že on byl vždycky takový ten, který tužil tu partu a proto ho měli vždycky ty spoluhráči rádi. Jo. Samozřejmě jsme chodili občas na pivo a oslavit ty zápasy. Já bych řekl, že vždycky prostě byl takový rovný, jo, že prostě pro tým byl schopný udělat daleko víc, než lidi dokážou představit.
1: V reprezentaci hrál gigantický rodák Milan Baroš vedle Jana Kollera. Ten našel určitou podobnost.
4: Já si myslím, že jsme si rozuměli hodně dobře i po té lidské straně. Já jsem z vesnice, Milan je taky vlastně skoro z vesnice, takže i ty naše mentality jsou podobné, kdy opravdu jsme takový lidoví. Myslím si, že jsme si rozuměli i mimo ten fotbal.
1: A závěrečné slovo patří dalšímu Baníkovci, který vyhrál Ligu mistrů, Marku Jankulovskému.
5: Ikona, legenda, bojovník, srdcař, neskutečný frajer a jsme hrdí v Ostravě, že ho máme.
1: Milan Baroš je v historické tabulce reprezentačních střelců s 41 góly druhý za Janem Kollerem. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál. Usínám, chtěl bych.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Marek Sedláček přidá zpravodajský souhrn.
1: V Česku tento týden znovu začnou platit cenové stropy na benzín a naftu. Rusko zintenzivnilo útoky proudovými drony na Ukrajinu. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové, ve finále porazili Ukrajinu. Zítra bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2 korunách a 50 halířích na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře taky sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv už je teď napjatá. Opatření by podle mluvčího asociace Václava Louly mohla zhoršit.
3: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnané s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
1: Opatření budou zatím platit do konce října. Rusko zvyšuje počty proudových dronů, které vysílá na Ukrajinu. Z téměř 300 dronů různých typů, které od sobotního večera útočily na Ukrajinu, jich víc než polovina měla proudový pohon. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
4: Ukrajinská protivzdušná obrana informovala o 147 sestřelených dronech z téměř 300. Nedaří se jí včas zlikvidovat nebo odklonit vysokorychlostní drony. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální sítích napsal, že tyto drony včera v Kyjevě zasáhly dvě školky, dvě školy, obyčejný bytový dům, autoservis, několik skladů a komunikační objekty. V kyjevské oblasti večer při těchto útocích zahynuli 2 lidé a 3 byli zranění, oznámila oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Zájemci si dnes můžou prohlédnout sídlo Úřadu vlády České republiky. Den otevřených dveří ve Strakově akademii v Praze potrvá od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. Kam všude se návštěvníci podívají, přibližuje Filip Hlušička z odboru komunikace Úřadu vlády.
5: Návštěvníci uvidí vstupní halu, jednací sál vlády, galerii českých a československých předsedů vlád a další reprezentační prostory, jako je například Špilarův sál nebo nový tiskový sál, kde se pravidelně konají tiskové konference po jednání vlády.
1: Trasa prohlídky končí v zahradě Strakovy akademie, kde se běžně konají diplomatické akce. Vedle sídla vlády je dnes pro veřejnost otevřené taky Ministerstvo financí.
2: Sport.
1: České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily v Šenčenu Ukrajinu 2-0 na zápasy. Týmovou soutěž ovládly po 8 letech. Po Američankách Kingové Evertové a Australance Kurtové se Barbora Strýcová stala 4. ženou, která turnaj vyhrála jako hráčka i kapitánka.
6: Já jsem nevěděla, kdy tyhle ty jména tam jsou a když mi to řekli před zápasem, tak jsem měla opravdu husinu, ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě, já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítily, že jsem v klidu a to, že se to povedlo, je jako neskutečný a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na dálnici D1 u Kroměříže a neprůjezdný Pražský okruh. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy mezi sjezdy na Kroměříž srazilo auto zvěz kilometr 259,5. Dejte pozor, policie hlásí překážky v jízdním pruhu. Pražský okruh mezi sjezdy na Barandov a Ořech už zhruba 30 minut neprůjezdný. Uzavírka k D1 i na Ruzině je mezi kilometry 16 až 19. Staví tam most z Ruzině, kolona od sjezdu na Ořech, od D1 stojí kamiony už za sjezdem na Strakonice 11. kilometru. Osobním autem se to dá obě přes město, po okruhu a například Radlická ulice a Rozvadovská spojka. A ještě jedna nehoda se zvěří na D5 u Plzně směrem Radlická ulice a Rozvadovská spojka. A ještě jedna nehoda se zvěří na D5 u Plzně směrem Praha. Vše je za sjezdem na

0: ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. Dál posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: Je to přesně tak, s vámi je Noční radiožurnál, necelých 6 minut po 1 hodině, a další reportáž nás vezme na sever Čech. Kytlice na Děčínsku a sousední Polevsko na Českolipsku začnou bojovat proti neukázněným lidem, kteří do lesů v okolí obcí vyváží odpadky, hlavně pneumatiky. Hříšníky by měli pomoci odhalit fotopasti. Povíme vám k tomu víc, a to za okamžik.
2: Noční radiožurnál
3: a Adam Carda.

0: za 100 let.
1: Dvě obce v chráněné krajinné oblasti Lužické hory se chystají zakročit proti neukázněným lidem, kteří do tamních lesů odkládají odpad. Pracovníci Kytlic na Děčínsku a sousedního Polevska na Českolipsku vyvezli za poslední měsíc z lesů v blízkosti obcí desítky pneumatik. Ty přitom mohou lidé bezplatně odevzdat na několika místech, třeba v autoservisech.
2: Jsme kousek za Kytlicemi. Na lesní cestě. Tady se teda našly naposledy ty pneumatiky.
3: Přesně tak.
2: Přitakává Michála Holečková z Kytlického obecního úřadu.
3: Máme tady jeden z modelů, který obec pořídila.
2: My teď jdeme nainstalovat fotopásku.
3: Má solární panel, přesně tak.
2: Ale i baterie, jak to?
3: Budeme jenom jednou za čas kontrolovat a zbytek vlastně jde přes internet.
2: Tak, vybrali jsme strom.
3: Takhle, neměl by být vidět, je maskovaná, má speciální maskovací potisk.
2: A teď jsme se

0: S Michalou Holečkovou přemístili na takový maličkatý sběrný dvůr v Pytlicích Mlýnech.
1: Je tady velká hromada pneumatik, které pozbírali pracovníci obce tady v okolí Kytlic. Jsou jich tu desítky.
0: Kytlice plánují koupit alespoň 10 dalších fotopastí, aby je umístili na lesní cesty, odkud pracovníci obce poslední dobou pneumatiky odváží. Stejný problém má sousední Polevsko na Českolipsku, jak říká pracovník obce Michal Kepák.
2: Spod klíče na Jedliční tam bylo 40 gum. Čárovce tam bylo 20 gum.
0: A je to za poslední dobu?
2: To je poslední doba, 14 dní.
0: Polevsko už nějaké fotopasty v terénu má, plánuje ale nakoupit další. Do lesu lidé odkládají nejen pneumatiky. V oblasti Lužických hor eviduje několik nelegálních skládek odpadu také státní podnik Lesy České republiky.
3: Aktuálně evidujeme 7 nelegálních skládek s asi 5 tunami odpadu. Jsou na nich pneumatiky, plasty, stavební suť a například starý nábytek.
0: Dodává mluvčí lesáků Eva Jouklo s tím, že ročně zlikviduje v celé republice společnost asi 200 černých skládek a stojí jí to zhruba 1 000 000 korun. Nejčastěji se podle Jouklové objevují nelegální skládky v Ústeckém a Středočeském kraji. Daniela Pilařová, Radiožurnál.

0: Taylor Swift vám dělala společnost v nočním radiožurnálu. A české tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. Ve finále porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy a i po třetí na turnaji rozhodli o titulu už v singlových zápasech. Ani jednou se tak nedostalo na světovou jedničku v deblu Kateřinu Siňakovou, členku vítězného týmu z roku 2018.
1: Kateřina Siňaková teď přebírá pohár, je to paradox, nejlepší deblistka světa, jenomže všichni si přáli v uvozovkách, aby se na kurt vůbec nedostala, protože český tým měl fantastické singlistky tento turnaj. Marii Bouskovou v prvním zápase vydřela bod v utkání s Velkou Británií. Linda Nosková, ta vyhrála všechny své singlové duely a dvakrát uspěla také Karolína Muchová, takže Kateřina Siňaková se ani jednou na kurt nedostala. Jako nejzkušenější hráčka sestavy popsala tenisové dovednosti všech svých spoluhráček tady v čínském Shenzhenu ve zlatém českém týmu. Když to vezmeme podle žebříčku, tak postupně Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Sáru Bejlek.
2: Myslím si, že prostě její výhoda je hrozná, že vypadá trošku takové, jako že to má tak na háčku, což je samozřejmě v tom tenisu hrozná výhoda. Ať se děje cokoliv, tak se zatím jde. A myslím si, že to teďka i skvěle zvládá prostě celý ten tlak, co se během celé té sezony nejenom tady odehrává, tak klobouk dolů, že to takhle zvládá v tom věku. No.
3: Já bych řekla docela asi kreativita. To je jedna z hráček, která tomu stále dodává pestrost, že teď už se to moc nevidí, je to hodně střelba, prostě silný servis a první úder potom a Kája ještě je jedna z hráček prostě, která tam má kraťas, náběh na síť, myslím si, že se dokáže přizpůsobit těm hráčkám. Jo, skvělá, taky prostě úplně jiná hráčka, ale nenechá nic zadarmo a to je, co i do toho týmu prostě patří, ty holky to vědí. Sahra je neuvěřitelně rychlá. Za mě klobouk dolů, že prostě s tím, co má, dokáže prostě toho využít a dokáže prostě dokazovat i, že se dá asi hrát s takovouhle výškou a že ne asi všude ty kurty nebo ta rychlost jí bude sedět, ale jsou prostě varianty, kdy toho dokáže hrozně využít, rozebrat i ty nejlepší hráčky.
1: Prozradila o čerstvých šampionkách jejich spoluhráčka, nejzkušenější členka týmu Kateřina Siňaková. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Markem Sedláčkem.
1: Zájemci o tištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodů mají už jenom několik dní na podání žádosti. České správy sociálního zabezpečení ji musí doručit nejpozději do středy 30. září. Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Policisti zajistili 24 aktivistů, kteří v neděli pronikli do zemědělského podniku v Markvarticích na Jihlavsku. Protestovali proti podmínkám chovu prasnic. Podnik si podle svého vyjádření vybrali náhodou. Policie incident dál vyšetřuje, právní kvalifikaci zatím nestanovila. Podle zástupců podniku skupina aktivistů porušila veterinární zákon. V areálu bylo 200 kusů dobytka, z toho 120 prasnic. Silné deště a bouřky způsobily v částech Indie a Nepálu záplavy a sesuvy půdy. Nejméně 70 lidí zemřelo a dalších 11 je pohřešovaných. Nepálské úřady varovaly před možnými bleskovými povodněmi. Povodně a sesuvy půdy taky narušily telekomunikační spojení v některých částech země. A novou sezónu pražského divadla X10 dnes zahájí premiéra inscenace Masakr v Paříži. Hra Christophera Marlowa zpracovává události Bartolomějské noci a její politické důsledky. Inscenace v režii Ondřeje Štefaňáka upozorňuje na nebezpečí náboženských konfliktů a polarizace společnosti. V hlavních rolích se představí Lucie Roznětínská nebo Anna Veselá. Sport. Tenisti týmu Evropy ovládli po šesté exhibiční Laver Cup. Výběr světa porazili 13-5. Pomohl k tomu Jakub Menšík, který zvládl v Londýně i svůj druhý start ve čtyřhře. S Italem Kobolim porazili australsko-americký pár De Minor Fritz 7-5 a 6-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici D1 u Kroměříže a neprůjezdný pražský okruh. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy u druhého sjezdu na Kroměříž srazilo osobní auto Zvěř. Kilometr 260,5. Dejte pozor, je tam neprůjezdný levý pruh na místě policie a už taky silničářská šipka. Pražský okruh mezi sjezdy na Barandov a Ořech už hodinu obousměrně neprůjezdný. Uzavírka je mezi kilometry 16 až 19. Staví tam most z Ruzině, kolona od sjezdů na Stodůlky zhruba. 20. kilometru od D1 stojí kamiony už za sjezdem na Vestec. 4. kilometru osobním autem úsek objeďte přes město po okruhu a například Radlická ulice a Rozvadovská spojka nebo přes tunely a pak po Patočkově a Karlovarské ulici. Na silnici 61 z Kladna do Únhoště havarovala motorka mezi malým a velkým přítočnem, je mimo vozovku na místě sanitka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Necelé 4 minuty po půl druhé pokračuje noční radiožurnál a pustíme si píseň od Anika, která se ideálně tematicky hodí do nočního času. Zazní hit Moudřejší než noc.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: že svítí.
1: K Zemi se znovu přiblížila vesmírná sonda JUICE. Na palubě má i český přístroj. Za chvíli v nočním radiožurnálu připomeneme, kam míří a co jí v nejbližší době ještě čeká.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Grenen a teď pohled na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pražský okruh mezi sjezdy na Barrandov a Ořech opět obousměrně průjezdní. Hodinová uzavírka mezi kilometry 16 až 19 skončila z Ruzině. Kolona od sjezdu na Stodůlky 20. kilometru mohla by se rychle rozjet. Opačně od D1 stojí kamiony už za sjezdem na Vestec zhruba 4. kilometru. Navíc regulují vjezdy do tunelů. Osobním autem se Pražskému okruhu směr Ruzině vyhněte. Úsek se dá obět po městském okruhu a například po Radlické ulici a Rozvadovské spojce, případně přes tunely a pak po Patočkově, Bělohorské a Karlovarské ulici. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: V blízkosti Země prolétá kosmická sonda JUICE. Nejblíž bude dnes ve 13 hodin a 45 minut českého času. Namířeno má k Jupiteru, ale než tam doletí, musí ještě několik let manévrovat sluneční soustavou.
1: Teď se to dostane na hodně výstřednou dráhu. Ta sonda JUICE těsně prolétne a potom se zase bude vzdalovat. Ano, musí získat energii z oběžné rychlosti Země.
2: Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd vysvětluje, že sonda využívá takzvaný gravitační prak. Naše Země ji k sobě přitáhne na vzdálenost několika tisíc kilometrů a pak ji vymrští zase dál.
1: Tady ten úhel toho zahnutí té dráhy nebude příliš velký. Dojde hlavně k urychlení té sondy, což je ten princip, který tady potřebujeme, abychom tu sondu nakonec dostali na dráhu k Jupiteru. Ta dráha je vypočítána tak, aby optimálním způsobem průchodem okolo těch planet s co nejmenší spotřebou paliva na té družici při těch manévrech jsme se nakonec dostali na dráhu k Jupiteru, a to je ona.
2: Od svého startu v roce 2023 už sonda JUICE proletěla několik elipsovitých okruhů sluneční soustavou, jako kdybychom roztáčeli prak do stále širších otáček. Při každé z nich se o trochu více vzdálila od Země, ale zase se k ní vrátila.
1: Ta sonda se teď urychlí hodně, přijde na více výstřednou eliptickou dráhu a bude jí trvat delší dobu, než se dostane zpátky k Zemi. To bude teda v lednu 2029. Po tom posledním gravitačním manévru už se vydá na přímou cestu k Jupiteru. V Marsu se ani nedotkne, o toho bude velmi daleko. Projde pásem asteroidů a potom dorazí k Jupiteru, a to bude v červenci 2031.
2: Sonda má hlavně zkoumat 4 ledové měsíce Jupiteru a hledat na nich možné podmínky k životu.
1: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
2: Přístroj s českou účastí bude zaměřený hlavně na magnetické pole v okolí měsíců i samotného Jupiteru. To je signál, který tam skoro před půl stoletím naměřila sonda Voyager 1. Trochu se to podobá signálům z magnetického pole Země, které nás chrání před kosmickým zářením. Při průletech kolem Země proto vědci můžou přístroj znovu zkontrolovat a skalibrovat.
1: Náš přístroj by měl běžet až do 3. října.
2: Přístroj byl zapnutý i během předchozího průletu kolem Země a Ondřej Santolík si pochvaluje naměřená data.
1: Měřili jsme vlny, které dobře známe z okolí Země. Výhoda toho měření na takové sondě je ta, že ta dráha je úplně jiná než u obvyklých družic, které obíhají Zemi. Ten průlet proběhne velmi rychle, takže máme vlastně takový sken okolí Země za velmi krátkou dobu, tím je to odlišné, tím můžeme přijít na něco nového.
2: Zkoušky přístrojů je mají hlavně připravit na misi k Jupiteru, ale v naměřených datech se dají neplánovaně najít i zajímavé objevy, říká Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry.
3: Kolegové z Itálie měřili nad velikou bouřkou v jeho východní Asii. Naměřili zajímavé jevy na vršku bouřkových oblaků. Bylo to první měření ve více spektrálních oblastech z oběžné dráhy. Žádné takové měření zatím okolo Země nelítá.
2: I na tomto objevu mají podíl čeští vědci, přestože nepochází z jejich přístroje.
3: Nikdo z nich neměl žádné zkušenosti s bouřkami a blesky, tak nás oslovili, jestli bychom jim neporadili, co to tam vlastně naměřili.
2: Blesky a další jevy na Jupiterových měsících bude sonda JUICE měřit od roku 2031, kdy tam podle plánu dorazí. Martin Srp, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. Zpravodajský přehled doplní Marek Sedláček.
1: Většina obchodů dnes zůstane zavřená. Izrael kvůli židovskému svátku omezuje pohyb Palestinců na Západním břehu. Hokejovou extraligu vede i po 5. kole 100%.